0: tak pak by Benešovy dekrety byly zrušeny levou zadní a česká státní moc by v podstatě neměla ani sebe menší šanci se tomu postavit. Ty věci jsou propojeny navzájem a je třeba vidět prostě v tomto kontextu a budeme se tomu věnovat pochopitelně i v příštích relacích. Ta nová demarkační linie by neměla zůstat jenom u toho, že chceme či nechceme, tady sjezdy jsme na to Německo-Landsmannschaftu, byť to hrozí, říká se, že by si ho přáli v příštím roce v Liberci. A v Liberci složení tamní krajské politické reprezentace rozhodně bude nakloněno této věci, možná ještě víc než to brněnské. My potřebujeme vycizelovat tu demarkační linii, řekl bych, tváří v tvář klíčovým hrozbám České republice. Není žádným tajemstvím, že poměrně brzy může dojít i k velké ekonomické krizi, která v zemích závislého kapitalismu, jako je Česká republika, bude mít samozřejmě ještě drastičtější dopady než třeba v Německu, kde už ty drastické dopady docela má. A tím spíš, tím víc potřebujeme co možná agilní blok vlasteneckých sil, který se tomu dokáže postavit. Jakou roli v tom se hraje klíčový subjekt dnešní vládní koalice, je pod velkým otazníkem. Všimněte si, jak proběhlo, jsem pak odskočil od vlastní myšlenky, proběhlo to hlasování o rezoluci sněmovny, která říká, že je proti konání toho sjezdu. Mimochodem, velmi zvláštní, tak parlament řekne, že je proti, ale státní moc neudělá nic pro to, aby se ten sjezd nekonal. No, je to tak, že opozice odešla ze sálu, čím se snížilo kvorum a to umožnilo sestavě poslanců za strany vládní koalice udělat takový zvláštní manévr. Ve finále z ministrů této vlády pro onu rezoluci odmítající sjezd toho německého Landsmannschaftu v Brně hlasoval pouze jeden jediný ministr. Byl to Boris Šťastný za motoristy sobě. Z ostatních ministrů proto nehlasoval žádný, počínaje předsedou vlády. Já myslím, že není třeba dlouze komentovat toto panoráma. Je to velké varování, ze kterého musíme vyvodit nějaké závěry.
1: Prosím tě, promiň, ale toho si tady právě třeba i mailem teďka všímali naši diváci. A no, právě tohleto jako komentuje. Ono jednu tady, na jednu stranu se tady třeba kolega Macinka vyzdvihuje do nebes, jo, ale vždycky, když jde o něco jako udělat, jako zásadního, tak prostě z téhle party se jako nic zásadního nestane. Jo, pokud jde o to vyfotit se spoza prezidenta Pavla s otevřeným a rudým právem, jo, jako gesto, který nic neřeší, ničemu nevadí, je to jenom mediální plácnutí do vody, tak to jim jde, ale jako jakmile přijde na lámání chleba, aby jako se teda skutečně postavili za skutečné zájmy třeba republiky, nebo prostě dali jasně najevo něco, tak se nic neděje.
0: Přesně tak, no, otázka zní, máš svatou pravdu. Slovensko je poloviční co do počtu obyvatel, ekonomiky a tak dále. A Slovensko dokázalo přijmout nový paragraf trestního zákoníku, který říká, že který počítá s postihem trestním každého, kdo by zpochybňoval Benešovy dekrety. U nás se nic takového neděje. Co brání vládní koalici? Má většinu. Prosadit takový dodatek do trestního zákoníku. Mimochodem, neruší ani ty zhůvěřilosti, které se do trestního zákoníku dostaly v minulých měsících ze předchozí vlády, přestože v programovém prohlášení vlády byla řeč docela taková jako slibná o tom, že podobné věci se budou řešit. Čili těch rozpaků, nebo důvodů k rozpakům je samozřejmě mnohem víc. Ale toto byl moment, kdy se to zjevilo v celé nahotě a já doufám, že lidé kteří zatím trpí určitými iluzemi, že o ně přijdou. A znovu, já vím, že už je to otrava to říkat, ale dokud nevytvoříme vlivný, široký blok vlasteneckých, demokratických, protiválečných sil s výraznou sociální orientací, který se stane jazyčkem na bahách české politiky, nebude možné ho ignorovat a bude si umět vydupat některé věci. A když je nevydupe, tak minimálně přitloukat na pranýř ty, kdo hrajou takovou chameleonskou hru, tak do té doby si o tom budeme povídat a tím to taky skončí. Musíme na tom pracovat dál a dál.
1: Jo, právě, že i Miloš Zeman, vlastně ten byl zrovna první, který upozornil na to, že letos budou volby a že tím, kdo tu akci podporuje, nebo kdo tu akci proti ní nějak nezasáh a tak dál, tak nechť si to lidé pamatujou a podle toho volej, aby nedopustili, aby ty samý, který tomuhle tomu buď aktivně pomáhali, anebo předtím zavírali oči, tak aby seděli na svých postech. No. Takže jako ta změna nebo to zúčtování přijde za půl roku. No. Takže je potřeba ty věci pamatovat, nezapomenout na to a držet si to tak jako v paměti, kdo to tenkrát a jak to bylo.
0: Já jsem tedy pana prezidenta vnímal tak, že má na mysli dělící čáru mezi vládní koalicí a opozicí v podstatě. Kéž by to mínili tak, jak ty říkáš, to znamená, že by i...
1: Já jsem konspirátor, já už jsem viděl dál, víme tomu, ale jako můžeme to přece vnímat i takhle, jako jo, prostě.
0: Já jsem si s panem prezidentem vyměnil krátkých několik vět, když ho tam přivezli, tak jsme skupina z nás, co jsme tam měli, pak dostali slovo, se s ním šli pozdravit. A snad se neurazí, když tady zreprodukuji, to není nic tajného. Tu krátkou slovní výměnu jsem mu poděkoval za to, že přišel, že se jako nebojí. A on mi na tom nějak šťouknul ramene a říká, no to já jsem se nebál ani za komunistů. A tvářil se tak vítězoslavně. A mu říká, pane prezidente, to my, co jsme se museli prát jako uvnitř té strany o některé věci, ujišťuji vás, že to nevyžadovalo o nic menší, jak si odvahu, mnohdy větší. A jen tak mimochodem, jsem člověkem, který jaksi za fakta o dějinách byl prohnán prostě trestním postihem. Což je docela rarita, že? Na to on už neodpověděl. Prostě. Jsme si podali ruku, já jsem šel dál. Dobře, dobře. Pojďme možná já vám řeknu k čemu, počkejte.
1: Ale než tam dojdeš, já jenom vzpomenu tu krásnou věc, která se nám podařila i zachytit na tu kameru. Když prezident domluvil a zpívala se hymna, tak organizátoři měli samozřejmě českou hymnu, která tam byla a ta dohrála a DAF sám spontánně tu slovenskou část tam dali nádherně a kapela, je to něco úžasného a i na tom záznamu prostě je slyšet, to je prostě, to je neuvěřitelný a jaká to byla síla. A i bylo vidět, že Ivana vyskočila, ale i prezidenta to jako zaskočilo mile a mile je to jako potěšilo, je to i bych řekl, že dojalo. A samozřejmě Luboš Blaha, který vystupoval hned potom náhodou, jako kdyby jo, to bylo naplánovaný, ale nebylo, bylo to prostě naprosto spontánní, že jo, tak ten z toho byl úplně jako na měko.
0: Souhlasím, já jsem to viděl zblízka taky. Jinak Luboš roste politika mimořádných rozměrů. Jeho schopnost na malé ploše razantně, výstižně, vtipně formulovat určité věci je skvělá. Já doufám, že mu nikdo neublíží nějak, snad fyzicky. Jsem rád, že jsme takový kamarádi pro dlouhé roky a tam to předvedl teda znovu způsobem naprosto impozantním. Tak, já půjdu k něčemu, co je skvělým kontrastem k politice německých kruhů vládnoucích Mercem počínaje. Jde o dopis, který dnes Berliner Zeitung zveřejnil dopis z pera Jeffreyho Sachse, mám dobře známého, byl u nás dokonce dvakrát ve vysílání, otevřený dopis kancléři Friedrichu Merzovi. A já budu číst asi dost dlouhé pasáže, pač si myslím, že to je dobře, že to je potřeba. Připomínám, že jeden takový dopis už Jeffrey napsal někdy v prosinci a on se tady na něj taky odvolává. Pane kancléři, když jsem vám před půl rokem napsal otevřený dopis, naléhal jsem na Německo, aby s Ruskem usilovalo o diplomacii, nikoli o normalizaci války. O 6 měsíců později se situace v Evropě dramaticky zhoršila. Evropa a Rusko sklouzávají do otevřené války. A v tomto směru, pane kancléři, je vaše odpovědnost jedinečná. Žádný evropský vůdce, ani v Paříži, ani ve Varšavě, ani v Římě, nezastává takový postoj, jaký zastává Německo. Ani nemá takovou moc, jakou máte vy osobně, aby tuto katastrofu zastavil. Pokusíte se o mír? Vy sám jste v lednu 2026 spolu s premiérkou Meloniovou a prezidentem Macronem vyzval Evropu k obnovení vztahu s Ruskem a označil jste Rusko za evropskou zemi. Přesto jste se o diplomacii nesnažil. V sázce je budoucnost Evropy a jedná se o mimořádnou abdikaci vůči vůdčí roli. Pokusil jste se během svých měsíců ve funkci kancléře o jediný věcný dialog s prezidentem Putinem? Pokusil se váš ministr zahraničí o jediný věcný dialog s ministrem zahraničí Lavrovem? O skutečné rozhovory takové, které ukončily studenou válku? Odpověď, pokud je o veřejné záznamy, zní ne, ani jednou. A ne proto, že byste si neuvědomil naléhavost situace. Uplynulé dny přinesly nebezpečné zrychlení, které by mělo zaměřit pozornost každého Evropana. Obě hlavní města jsou nyní pod neustálým útokem. Ukrajinské drony dlouhého doletu zasáhly hluboko do Moskvy, včetně civilních objektů. Ruské raketové a dronové útoky na Kyjev se značně zintenzivnily. Ukrajinské drony překročily vzdušný prostor pobaltských států, což zvyšuje bezprostřední vyhlídku incidentu, který by mohl Evropu přímo vtáhnout do války. Hrozivý ukrajinský útok na chlapeckou školu v Luhansku dále narušil to málo, co zbývá ze zdrženlivosti. A 25. května ministr zahraničí Sergej Lavrov, jednající na pokyn prezidenta Putina, formálně informoval ministra zahraničí Spojených států, že ruské ozbrojené síly nyní zahajují systematické a trvalé údery na zařízení a rozhodovací centra v Kyjevě. A ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, aby Spojené státy a další země zajistili evakuaci svého diplomatického personálu a dalších občanů z hlavního města Ukrajiny. Toto sdělení je prologem k velké eskalaci. Diplomacie je naléhavější než kdy jindy. Způsob, jak bránit Ukrajinu, nespočívá v pokračujícím masakrování, ale v míru za podmínek přijatelných pro všechny strany. Místo toho čelíme eskalaci s dalšími úmrtími, další zkázou a reálnou vyhlídkou války, která se rozšíří i za hranice Ukrajiny. Voláním po stále větší množství zbraní, stále větší bojové kapacitě a stále hlasitějšími demonstracemi odhodlání a signalizováním, že se Německo na válku připravuje, místo aby pracovalo na jejím ukončení, jste umožnil Berlínu, aby se stal spíše urychlovačem než brzdou celoevropské války. Odpovědnost Německa, 6 podrobností, říká mezitulek toho dopisu. Německo nese hlubokou odpovědnost za situace, které nyní čelí. Než se německá politika může znovu zaměřit na mír, je třeba se s německou minulostí poctivě vypořádat. Uvádím 6 závažných selhání německé zahraniční politiky vůči Rusku od znovu sjednocení Německa v roce 1990. Přátelé, bude to trošku delší, já si myslím, že to je potřeba prostě. Rád vám to nabízím. Za prvé, smlouva 2+4 a expanze NATO na východ 12. září 1990 podepsalo Německo v Moskvě smlouvu o konečném urovnání vztahu s Německem. Smlouvu 2+4, která završila znovu sjednocení Německa. Tato smlouva byla uzavřena díky tomu, že Michail Gorbačov dostal od Hanse Dietricha Genschera, Helmuta Kohla, Jamesa Bakera a dalších západních vůdců výslovné ujištění, že se NATO nebude přesouvat na východ. Otajněný záznam, včetně nyní veřejných memorand shromážděných Národním bezpečnostním archivem Univerzity George Washingtona, je jednoznačný. Tato ujištění byla dána a v té době měla jasně platit i mimo území bývalé NDR, tedy pro východní Evropu. Tato ujištění byla znovu potvrzena v letech 1990 a 1991. Smlouva 2+4 omezuje umístění vojsk NATO v bývalé NDR a připomíná principy Helsinského závěrečného aktu, který zdůrazňuje, že bezpečnost žádného národa by neměla být zajištěna na úkor bezpečnosti jiného. Věří snad někdo vážně, že Sovětskému svazu záleželo na západních vojscích na území bývalé NDR, ale bylo lhostejné k armádám NATO ve Varšavě, Vilniusu nebo Kyjevě? Samozřejmě, že ne. Otázka rozšíření NATO byla podrobně projednána a Německo dalo sovětským vůdcům výslovná ujištění o nerozšíření na východ. A poté byla porušena. Německo bylo hlavním příjemcem těchto ujištění, která představovala protihodnotu za znovu sjednocení Německa. Přesto již v roce 1993 začali němečtí vůdci prosazovat porušování těchto ujištění. Za druhé, vlastní svědectví kancléřky Merkelové. Angela Merkelová ve svých pamětech s nápadnou upřímností píše, že v době summitu v Bukurešti v roce 2008 chápala, že pozvání Ukrajiny a Gruzie do NATO by se rovnalo vyhlášení války Rusku. Znala ruskou červenou linii a přesto podlehla americkému tlaku a přijala kompromisní komuniké, že Ukrajina a Gruzie se stanou členy NATO. Tato jediná věta spustila katastrofy z let 2014 a 2022. Merkelové pozdější upřímnost je darem pro její nástupce. Řekla vám jasně a vlastními slovy to, co se tehdy chápalo. Německo by nyní nemělo předstírat opak. Za třetí, zrada dohody z 21. února 2014. Dne 21. února 2014 zprostředkoval v Kyjevě tehdejší německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier spolu se svými polskými a francouzskými protějšky dohodu mezi prezidentem Janukovičem a opozicí. Dohoda počítala s návratem k ústavě z roku 2004, vytvořením vlády národní jednoty a předčasnými prezidentskými volbami. Prezident Putin byl konzultován, dohoda byla potvrzena. Jednalo se o závažný diplomatický úspěch za podmínek intenzivního násilí. Přesto byl Janukovič do 24 hodin násilným převratem svržen. Německo netrvalo na dohodě, kterou právě garantovalo. Místo toho, následující příklad USA, podpořilo novou vládu, jako by žádná dohoda neexistovala. Toto rozhodnutí přesvědčilo Moskvu, že západním podpisům nelze věřit. Za čtvrté, Minsk 2. V únoru 2015 kancléřka Merkelová osobně vyjednala Minsk 2 v normandském formátu a slíbila politickou podporu Německa prostřednictvím deklarace o podpoře přijaté v Minsku 12. února 2015. Po 7 let Kyjev nikdy neimplementoval klíčové politické ustanovení autonomii pro regiony Donbasu v rámci suverénní Ukrajiny. Německo na Kyjev netlačilo, aby implementoval ustanovení autonomii, které prosazovalo. A Merkelová později uznala, že dohoda byla použita jako pozastavovací opatření, které mělo Ukrajině umožnit znovu vyzbrojení. Prezident Hollande řekl totéž. Jinými slovy, záruka vůbec nebyla zárukou. Byla to strategie opět na popud Washingtonu. Moskvě tak opět vyslali zprávu, že západním podpisům nelze věřit. Za páté, Nord Stream. 7. února 2022 podepsal Biden ve východním pokoji Bílého domu. Prezident Biden ve východním pokoji Bílého domu oznámil, ve chvíli, kdy vedle něj stál tehdejší kancléř Olaf Scholz, že pokud Rusko napadne, pak už nebude Nord Stream 2, ukončíme to. Na otázku, jak odpověděl, slibuji vám, že to dokážeme. Potrubí bylo zničeno a o sedm měsíců později při sabotáži v Baltském moři. Dostupné důkazy, investigativní žurnalistika ve Spojených státech a v Německu, stopa sledovaná německým federálním prokurátorem a veřejná prohlášení bývalých úředníků, drtivě ukazují na společnou ukrajinsko-americkou operaci. Německá vláda to ví už dlouho a přesto Německo dovolilo, aby veřejná vina padla na Rusko, Navzdory přímým důkazům, zatímco akt průmyslové sabotáže proti německé ekonomice zůstal nestíhán a bez odezvy. Za šesté, Istanbulská dohoda z dubna 2022, která byla na dosah ruky. Jen několik týdnů po ruské invazi v únoru 2022 se ruští a ukrajinští vyjednavači sešli v Istanbulu. Jednat o podmínkách mírové dohody. Ukrajinská neutralita mimo NATO, mnohostranné bezpečnostní záruky, dohodnuté limity počtu vojáků a politické řešení otázek Donbasu a Krymu v průběhu času. Dohoda byla podepsána během několika dní. Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett, jeden z mediátorů, veřejně potvrdil, že dohoda byla uzavřena a že Západ, zejména Spojené státy a Spojené království, se snažili ji zablokovat. Mise premiéra Borise Johnsona do Kyjeva v dubnu 2022, kdy měl Ukrajině nařídit, aby to nepodepsala, je veřejně známou záležitostí. Za tuto americko-britskou intervenci zaplatili 100 tisíce ukrajinských a ruských životů i širší evropský řád. Německo v tomto ohledu nezvýšilo hlas, přestože Německo více než kterýkoliv jiný evropský stát neslo ekonomické důsledky. A další mezitutelek zní druhá katastrofa, ekonomická seberestrukce Německa. Vaší první starostí musí být mír. Včerejší zpráva z Moskvy vám říká, jak je pozdě. Souběžně s první katastrofou se však odehrává i druhá. Úmyslné zničení německé ekonomiky, jehož původcem i obětí je Berlín. Německá průmyslová ekonomika byla postavena na obchodu s Ruskem. Zničení plynovodu Nord Stream a následné přerušení obchodních vztahů Německa s Ruskem způsobily, že Německo nakupuje zemní plyn ze Spojených států za ceny několikanásobně vyšší než ruský plyn z plynovodu, který nahradil. To je průmyslová sebevražda. Německý chemický sektor, ocelářský sektor, sklářský průmysl, energeticky nároční výrobci, samotné základy středního hospodářství, ten ode dne ztrácejí mezinárodní konkurenceschopnost. Z německé ekonomiky mizí kvalifikovaná pracovní síla a němečtí daňoví poplatníci a němečtí spotřebitelé převádějí národní bohatství z Německa americkým producentům plynu rozsahu, který v poválečné Evropě nemá obdoby. Německá vláda navíc nyní slibuje obrovské navýšení obranných kapacit, stovky miliard eur v nadcházejícím desetiletí, aby se vyzbrojila pro válku, které diplomacie může snadno zabránit. Jedná se o zásadní chybné rozdělování národních zdrojů. Základní výzvou, které Německo v tomto desetiletí čelí, je konkurenceschopnost v digitálním věku. Každé euro utracené za tanky, rakety a dělostřelecké granáty je euro, které nebylo utraceno za německou kapacitu umělé inteligence. Její schopnosti v oblasti návrhu a výroby čipů, její energetickou infrastrukturu a vysokorychlostní digitální sítě, které Německo potřebuje k tomu, aby zůstalo špičkovou ekonomikou. Tvrdá realita, pane kancléři, je taková, že za tyto zbraně nelze koupit žádnou bezpečnost, kterou by diplomacie nedokázala koupit za zlomek ceny. A že bez digitálních a energetických investic, které toto hromadění zbraní vytlačí, nelze dosáhnout prosperity. Pane kancléři Merci, více než kterýkoliv jiný evropský vůdce, víte víc než kterýkoliv jiný evropský vůdce, že otázka, zda Evropa upadne do všeobecné války, nebo se vrátí k vyjednávání jak ekonomickému zdravému rozumu, leží na vás. Je velmi pozdě. Včerejší formální poselství Moskvy Washingtonu to výslovně říká. Prosím, zahajte dialog s prezidentem Putinem. Pošlete, prosím, svého ministra zahraničí do Moskvy. Nebo pozvěte ruského ministra zahraničí do Berlína. Prosím, znovu otevřete kanály OBSE, které Německo nechalo atrofovat. Řekněte, prosím, Kyjevu, aby ukončil útoky na civilní cíle. A co je nejdůležitější, prosím, řekněte německé veřejnosti pravdu, že vyjednaný mír založený na ukrajinské neutralitě je realistickou cestou z katastrofy a že obnovení normálních hospodářských vztahů s Ruskem je realistickou cestou z německého průmyslového úpadku. Podmínky přijatelné dohody, které by Německo mohlo navrhnout, jsou jasné. Boje by ustaly na linii příměří. Všechny strany by se v budoucnu vzdaly jakéhokoliv násilí v otázce hranic. Ukrajina by obnovila svou neutralitu a NATO by se trvale vzdalo dalšího postupu na východ. Evropa a Rusko by obnovili hospodářské vztahy a zastavili by válečné štváče. OBSS by se opět stala ústředním fórem pro evropskou bezpečnost se základním principem, že evropská bezpečnost je nedělitelná a není založena na vojenských blocích rozdělujících Evropu. Souběžně s tímto mírem by Německo přesměrovalo své národní zdroje na investice do digitálních technologií, umělé inteligence, polovodičů a energetiky, které vyžaduje německá ekonomická budoucnost. Dějiny zaznamenají, co uděláte v nadcházejících týdnech a co neuděláte. To je to, co si přeje německá veřejnost. Stejně tak národy Ruska, Ukrajiny a Evropy obecně. Je čas na diplomacii, pane kancléři. Volba je na vás. S úctou Jeffrey D. Sachs, univerzitní profesor Kolumbijské univerzity. To je v České republice svatokrádež pomalu, že? Tohle říká americký profesor Jeffrey Sachs a píše to německému kancléři Merzovi. Já jsem zvědav, jestli mu Merz odpoví.
1: Víš, a že Jeffrey to prostě krásně řadí historicky, upozorňuje na to vlastně, jak to celý vzniká, jak to celý bylo a tu taky sebekriticky tam vlastně říká, že za to může USA, že to je korektně, jako to se někteří i naši alternativní analytici bojí říkat, že jo, kdo za to může, za tenhle průšvih. A svádí to na Evropu a tak dále, když víme, že všichni, že prostě co se jakoby neschválí nebo neudá ve Washingtonu, to Evropa neudělá. Takže ta západní. A já se jako koukám i na tu razanci, prostě opravdu tohle tesa do kamene, jo. A ty to budeš mít na střípkách, nebo kde to najdeme?
0: No, já to určitě zveřejním, to už jo. Já to dotáhnu rychle, ten překlad tohle a...
1: Protože to jsou perly, že jo, to je potřeba jako, a od Jeffreyho Sachse, jako od Američanů, že?
0: Jeffrey je, Jeff, my si říkáme takhle, on má i Jeff Sachs má jako v názvu své webové stránky a svého facebookového profilu a tak dále. On je bofous mladší než já, jenom Jeff, ale je neuvěřitelně výkonný, jezdí po si pořád sobě zvláštní poradce, Jamíka OSN, skutečně tráví čas ve východní Asii a takhle obdivuji, jak může ta časová pásma měnit a tohle všechno. Jeho paní Soňa, která má české kořeny, jezdí hodně s ním. No a jinak on, to zdaleka není poprvé, co se takhle vyjádřil, stejně razantně kritizuje politiku Izraele a Spojených států na Blízkém východě, jmenovitě v Perském zálivu. A zveřejnil před časem i svůj pohled na to, kdo za to může, řekl bych, v klíčových fázích studené války, kdo za co může. Říká, že Rusku se připisují tehdy Sovětskému svazu asi 5 nebo 6 věcí, které on vysvětlil, že to v podstatě není pravda. A to je na velmi citlivá témata. Respektive, že když v tom někdo vidí nějaké imperiální choutky, tak ve skutečnosti šlo o docela legitimní bezpečnostní prostě obavy a zájmy. Zatímco jeho západní protějšky, tam je hodnotí způsobem podobný, jako když teď předhazuje Merzovi, co všechno spískal Západ a jmenovitě Německo ve vztahu prostě k východní velmoci. Musíme nějak ukecat Jeffreyho, aby nám znovu přišel si popovídat. A i kdyby nepřišel, bychom to nezvládli, tak každopádně budeme častěji nabízet jeho vystoupení. Mimochodem v té rubrice v cizích jazycích je Jeffrey dost často prostě publikován na střípcích ze světa a navíc ho máme mezi v rubrice zajímavé zdroje, kde je přímo bych odkaz na jeho komunikační kanály a kdo vládne angličtinu, tak se tam může kdykoliv podívat. Krom toho dneska existují ty překlady, i ty automatické překladače, takže si myslím, že to může sledovat i víc lidí. Otvíráme, řekl bych, okno do světa víc a víc, jak to jde. Pojďme k otázkám, které jsme, tak tadyhle někde Jeff bude určitě. Tak to jsou ty klíčové zahraniční zdroje, ano. Tady třeba, no nic, tady je Jeff, ano, to je ono. Správně. Tak, já přejdu k vašim otázkám. Hned to bude. Hned to bude. Uf. Tak přátelé, teď tady vykecal pan Roman Sotolář. Dneska je nejen den výročí velkého atentátu míněno na Reinharda Heydricha 27. května 42, ale i den narození velkého guru pana doktora Skály, což bylo přesně o 10 let později. Vyřiďte mu prosím večer pozdravení, poděkování a tak dále. Zároveň chce požádat, mohl dostat dotaz a chtěl by si popovídat o některých literárních zdrojích. Prosí tu takého
1: kontaktu.
0: Na Jardu Doubravu. Děkuju. Dobře, díky. Tak a jdeme dále k otázkám. Aha. Kde pak je máme? Tady. Jiří Kopecký se táže, jak je to s německými reparacemi, proč jsme za doby socialismu byli tak neúspěšní v jejich vymáhání, proč nám s tím nepomohl Sovětský svaz, zaplatila nám NDR svůj podíl. No tak, přátelé, příčinou toho byla studená válka a připomeňme si, že dokonce z tehdejší Německou spolkovou republikou, jak jsme to nazývali, diplomatické styky v pravém slova smyslu, to znamená až po úroveň ambasády, neexistovaly do první poloviny 70. let. Protože Německá spolková republika zastávala takzvanou Hallsteinovou doktrínu, která dokonce neuznávala ani hranice na Odře a Nise a spoustu dalších věcí. A vzájemné vztahy byly omezeny prostě na podstatnější úroveň. Německo nám jako socialistické zemi nechtělo nic platit a bylo velmi obtížné z něj vylomit alespoň uznání nulity Mnichovské dohody z přelomu září a října 38, což se podařilo diplomacii vedené Bohušem Chňoupkem. A chtít peníze od NDR, no tak NDR byla ta část, ekonomicky vzato, někdejšího Německa, která byla podstatně méně průmyslová a popravdě řečeno Sovětský svaz po válce se z části zhojil i z některých, řekl bych, kapacit NDR, včetně třeba až po železniční koleje a tak dále, protože Sovětský svaz byl poničen a zpustošen hrozným způsobem. Chtít po NDR reparace v této situaci, navíc po té, co v Německé demokratické republice proběhla velice důsledná denacifikace, tam se žádný nácek významnější nemohl dostat do sebe menší nějaké funkce ve státní správě, policii, armádě, školství, kultuře a tak dále. V západním Německu to bylo přesně obráceně. Takže trestat tuto zemi ještě tím, že bychom od ní chtěli prostě nějaké reparace, by bylo absurdní. Asi tak, proto jsme byli takzvaně neúspěšní. Teď jsme už dlouho polokolonii, ne-li kolonii Spolkové republiky Německo, která od nás vycucala gigantické peníze za posledních téměř 40 let. Já jsem si nedávno nechal rekapitulovat, kolik nám dalo Německo za, respektive Volkswagen, za jednotlivé obchodní podíly v automobilce Škoda. Myslím, podržte se, abyste neupadli teď všichni. Za prvních 30% té automobilky to bylo 300 milionů korun. 300 milionů korun za 30% automobilky Škoda. I ty další platby byly takové zvláštní. A dokonce jsem pochopil, že se tam za platby považovaly nějaké dodávky prostě vzájemné mezi Wolfsburgem a Škodovkou. A fakticky teda hodnoty vytvářené českýma rukama a mozky a tak dále, takže asi tak. Paní Alena T., naše bohatá myšlenkově tazatelka, stále se pláče nad porodností a dokážete mi objektivně vysvětlit, co má ženy, kromě nutkání matky přírody, k porodnosti motivovat. Přivedení tvorečka do bláznivé doby potřeštěných aktivistů. nejistoty ve všech aspektech života, do prostředí, kde je tradiční rodina znevažována, kde každým dnem jsou více a více okrašťovány základní svobody, kde mít dítě ekonomicky vzato luxus, kdy jsou preferováni příchozí z druhého konce světa proti potomkům lidí, kteří tu žijí generace a zemi vybudovali, kde je mobilizační povinnost i pro ženy a konec konců, a konečně perspektiva, že jedno dne vašeho potomka z vůle jakéhosi pomateného, nenažraného politika, samozřejmě zalezlého bezpečí, odešlo upadnout do války. Paní Aleno, vy jste si odpověděla. Vy jste si odpověděla špičkově. Já si myslím, že pro dnešní ženu ve fertilním věku to někdy musí být docela jako mučivé dilema. Opravdu mučivé dilema. Jsou sice holky, když to tak řeknu, kterým je to úplně jedno a mají jiné starosti a vlastně ani po nějakém mateřství neprahnou. Já si nemyslím, že to je většina mladých žen. To, oni jsou víc vidět, slyšet a tak dále. Tyhle ty týpky, ale myslím si, že normální ženská dospěje do přiměřeného věku, do stádia, kdy prostě má ten, jak to tady říkáte vy, nutkání matky přírody. No ale okolnosti prostě jsou docela nepříznivé. Krom toho, možná jsme se tady o tom bavili, ne možná, ale určitě jsme se tady o tom bavili vícekrát. Víte, zvláštní paradox je dnes, kdy je jako tak velká svoboda úplně ve všem, kdy například pornografie není nic jako těžce dostupného, jak to bylo za socialismu, tak sexuální život lidí ve věku, kdy lidé obvykle žijí nejintenzivněji i sexuálně, se smrskl podle všech zpráv, které o tom lze nalézt v médiích, v různých knihách, výstupech všelijakých sociologických ústavů a agentur a tak dále, je na úrovni, tak nízké úrovni, jak si myslím, že možná nebyl nikdy. Znovu a znovu se objevují zprávy o tom, že desítky procent lidí ve věku do 35 let žijí v podstatě izolovaně jako solitéry, nemají partnera a já si nemyslím, že všichni navštěvují veřejné domy. Tím spíš, že do veřejných domů by asi spíš chodili chlapi. Jsou sice prý taková zařízení pro ženy, ale nemyslím si, že by tam chodili nějak mladé ženy kamsi, nebo to prostě, to nechci hodnotit. Je to celé posunuté někam úplně jinam a má to drastické následky pro demografický vývoj. Mimochodem četl jsem otřesné studie z Německa, kdy podíl dětí ve školách třeba, základních, středních v Německu, dětí, které nejsou německého původu, dosahuje v klíčových městech 40, 50, ale i 70%. Někde v Hamburku snad nebude 70%, v Berlíně snad 45%, takhle nějak. A ten trend neustále pokračuje. Čili oni dohánějí úpadek, řekl bych, natality, elementární reprodukce německého obyvatelstva tím, že vyplňují to vakuum prostě přistěhovalci odinut. Se všemi následky, které to prostě jako má. Ty děti často neumí ani pořádně německy, což komplikuje, řekl bych, vzdělanostní růst dětí německých, které v té škole se pak nedozvědí často to, co by se dozvěděli za jiných okolností a tak dále a tak dále. Je to naprosto, řekl bych, je to vynález zkázy. Je to sebevražedný trend, který bude mít velmi neblahé následky ve všech směrech.
1: Pepo, prosím tě, já teda, no, mockrát jsme o tom mluvili, ale já bych byl rád, kdyby si nastínil na situaci v Německu, jo, komu to teda vyhovuje? Proč je tady tlačená, a teď jako mimochodem, že jo, Uršula tady domlouvá miliony Indů, Babiš domlouvá další lidi z bůhví odkuď, jo, proč místo toho, aby stát se postaral o svoje občany a vytvořil podmínky, tak jako se to dělalo v dobách, když bylo všechno špatně a slunce nesvítilo, tak prostě rostla porodnost a lidi prostě měli ty podmínky nějaký a ne, my to budeme řešit tak, že budeme sem dovážet bůhví koho, bůhví odkud a měnit tady vlastně složení obyvatel. A kdo z toho profituje? Proč se to děje?
0: Tak prvotně, Petře, je to tak, že každý nově příchozí imigrant je potenciální obětí mzdového a sociálního dumpingu. Jo, prostě to v Německu trvá od 60. let, kdy v automobilkách, ale kde jinde, pracovala spousta Italů, z těch, hlavně z těch chudších částí Itálie, Jugoslávců i dalších. Ovšem tehdy tam zpravidla byli sami, strávili tam několik let, posílali peníze domů a pak se prostě vrátili. Ten motiv, nebo ten kolovrátek tohoto typu samozřejmě trvá i nadále. Práce, které jsou méně atraktivní, tak Němec by je už ani nevykonával za určitou mzdu, kdežto lidé přicházející z Filipín, já nevím odkud, no tak ty tam přijdou proto, aby nějakou práci dostali. A to. Jiná věc je, že tam přicházejí i imigranti z severní Afriky a Blízkého východu, v podstatě z míst, kde se odehrávaly různé války a tak dále. Angela Merkelová přeci prohlásila Willkommen, das schaffen wir, vítejte, my to zmákneme. Dodnes velmi vysoké procento těchto lidí není zapojeno do nějaké produktivní činnosti a je to přítěž sociálních systémů. Nakolik k tomu Angelu Merkelovou donutili, řekl bych, ze zahraničí, asi tušíte odkud, kdy ty války rozvracející celé regiony, pustošící prostě války za změny režimu, za změnu režimu a lidská práva, žvásty tohoto typu, vyháněly miliony mladých chlapů hlavně z těchto zemí. A tam je to samozřejmě pokroucené celé. Ti chudí kluci někde z vnitrozemí by se v životě nedostali na pobřeží a ještě aby uplatili nějaké ty, řekl bych, obchodníky z migrací a mohli nasednout na plavidlo, které by je dovezlo do Evropy a pak se dostali třeba až do Německa. To se podaří jenom těm, kdo na to mají tak trošku peníze a nějak si se dokáží prosadit. Často se na ně složí celé rodiny a oni pak jedou sem. Čili ekonomický motiv je zřejmý. Čím více tohle děje, tím méně německá ekonomika nabízí pracovní příležitosti finančně nějak tak trošku atraktivní, přijatelné samotným mladým Němcům. Mnoho mladých Němců se stěhuje prostě úplně jinam. Je to kolotoč naprosto iracionální. No a pochopitelně do toho vstupují i záměry, které někdo říká, že to jsou konspirační teorie. Mnoho důvodů, mnoho zdrojů tak si dokazuje, že to žádná konspirace není. Tady má někdo opravdu zájem na tom, aby se snižovala populace, aby ty teorie prostě depopulace, protože je pravda, že rozvoj moderních technologií umí nahradit podstatně větší díl lidské práce prostě technikou, automaty, roboty, umělou inteligencí a tak dále. A pokud by to se vyvíjelo tak při stejné porodnosti, jaká byla dřív, no tak by těch zbytečných lidí v uvozovkách tady bylo ještě mnohem víc. Mohl bych pokračovat, ale v zásadě to je takhle nějak. A tam je třeba kromě zájmu těch korporací, které potřebují co nejlacenější pracovní sílu, vidět i ty zájmy zahraničních, zejména amerických prostě politických a vojenských kruhů na tom, aby v podstatě aby i ekonomických kruhů. Přesně to Německo, Jeffrey Sachs to píše z jiného zorného úhlu, Německo, které bylo kdysi motorem ekonomické ekonomiky, je chromou kachnou teďko prostě a jde dolů a dolů a dolů. To pochopitelně vyhovuje Spojeným státům. Z řady hledisek Německo přestalo být někdejším konkurentem amerických firm. Je na tom podstatně prostě hůř a sotva tu roli může splnit. A teď do toho si připomeňme, že celé ty hrátky prostě typu rozbít plynovod Nord Stream, odstřihnout Evropu od ruského plynu a ropy, prodražit energie, řekl bych, doplnit to i tím šílenstvím energií vendačí Green Dealu.

ale tak dále. To předivo konkrétních, řekl bych, faktorů, které hrají v tomto směru roli, je samozřejmě bohatší a mohli bychom o tom mluvit ještě déle, asi nemám právo už déle zdržovat, ale je to tak prostě, jsou to následky enormní honby za ziskem ze strany, řekl bych, majitelů a manažerů klíčových ekonomických kapacit, které dřív vyvážely kapitál, respektive i výrobní a jiné provozy, za lacinou prací na jiné kontinenty. No a teď krom toho ještě dovážejí prostě pracovní sílu, která je mnohem lacinější, do Evropy a tak dále. A už bych se opakoval. Asi takhle, Petře. Já budu, jestli to stačí, já budu pokračovat dál. Předchozí generace dřeli, aby budovali pro budoucnost. Dnes už víc než jedna celá generace sice pracuje, ale téměř nic hmatatelného nevytváří. I děti vychovává méně a méně. Možná, že mít za sebou víc skutečně tvrdé fyzické práce a odchovaných dětí, víc by si dnes lidé všeho vážili. Představu zahození díla minulých generací a to od suverenity, když vypadá dnes všelijak přes zničení materiálních hodnot až po zmaření životu a možná celé planety by nebrali s takovou lehkomyslností. No, je to skoro už druhá generace, která je hříčkou a obětí kapitalismu na druhý pokus. S jeho, řekl bych, ekonomickou velkou neúspěšností, to teda pardon, s jeho šílenou, řekl bych, propagandistickou a ideologickou orientací a s celou řadou dalších věcí, které jsou popřením, řekl bych, postupů, hodnot, metod a tak dále, které se osvědčovaly po dlouhé generace předtím. Socialismus je kultivoval nějak. Možná v něčem trošku kostrbatě, mechanicky, neatraktivně a tak dále v něčem, ale obecně prostě generace, které vyrůstaly po válce, no tak dostali obecně podstatně větší vzdělání, než kdykoliv dřív. To vzdělání jim umožňovalo jakž takž prostě samostatnou orientaci. Nebyli vysloveně hříčkou nějakých ideologických blábolů jenom a také připravovalo na pracovní uplatnění. A struktura pracovní poptávky korelovala se strukturou vzdělání, na tom se velmi, velmi jako systematicky pracovalo. Až po ty umístěnky, to znamená, když někdo vyštudoval za státní peníze, za peníze daňových poplatníků, nějaký vlastně vysokoškolský obor, no tak země měla právo ho povolat na určité období do míst, kde třeba by se až tak nehrnul sám, ale prostě ta země to potřebovala. Co týkalo i lékařů. Že jo. Kdo si to považoval za strašlivou nesvobodu, no ale lidé měli obvoďáka, jak se říkalo, praktického lékaře, dnešním slovníkem měli zubaře, měli dětského lékaře a tak dále. Nebylo to tak, že se soustředili tito lidé jenom v metropolích a muselo by se za nimi dojíždět prostě dlouhé kilometry, jako je to dneska. Dneska desítky procent české populace nemají zubaře po ruce, když to tak řeknu. Schání ho velmi těžko. Zubař je drahý a tak dále a tak dále. Čili paní Valena má svatou pravdu, že je to vzhůru nohama všechno. Nevěští to nic dobrého prostě pro budoucnost. A až přijde krize teď, ona přijde a bude velmi drsná, tak tohle všechno se projeví ještě mnohem markantněji. Tato generace, co chodí do škol teď, bude nemalou měrou velmi zranitelná vůči tomu, co se stane. Velmi zranitelná. Tak, jak se zdá, i šílený paragraf o činnosti a pro cizí moc s tímhle paragrafem si může užít ještě hodně legrace. Co vy na to? No, to představte si, kdyby byl uplatněn stejný metr, a ne dvojí metr v tomto směru. Víte, kdo všechno by se musel zpovídat za činnost pro cizí moc? A to nejenom, že chodí někde vykládat nějaká státní tajemství, ale že ruinuje zbytky českých ekonomických zdrojů,

0: prospěch zahraničního kapitálu. Že zcizil neuvěřitelné hodnoty za zlomek jejich tržní ceny. Připomínám jedno syntetické číslo. Tři největší české banky byly prodány dohromady za 135 miliard korun. Jejich tržní hodnota byla minimálně 8 bilionů korun, tedy 8 tisíc miliard korun. Ti, kdo to tehdy si takto šafářovali, jsou stále naživu a mezi námi. Když o tom hovořím, tak vím, že nemají radost z toho, že o tom hovořím a nejsem sám. Pojďme dále. Karma je zdarma. Podíl u tiskovaných sudeťáků v uvozovkách jako páté koleno na rozbití republiky. Její se všechny proklamace nesporný. Německo má dnes také svou pátou kolonu chudinek. Takže hodně štěstí Německo. No přátelé, já zrovna píšu stať, pro musím s tím hrozně spěchat, to prestižní zahraniční měsíčník. A tam vypichuji jednu věc mimo jiné, která jako bývá velmi nedoceňována. A sice úlohu té headlineovské, takzvané sudetoněmecké identity, na prahu války. A stavím to do kontrastu s tou dnešní přiblblou, prolhanou módní teorií, která říká, že vlastně druhou světovou válku zavinili minimálně rovným dílem Berlín a Moskva, respektive Moskva a Berlín. No, to je, víme všichni, že to je nehorázná lež. Ale úloha sudeťáků nespočívala pouze v tom, nebo headlineovců, pouze v tom, že rozbili Československou republiku, která přes všechny svoje šrámy byla relativně demokratickou zemí a vůči Němcům na vlastním území se chovala nepoměrně demokratičtěji prostě, než by se chovali k národnostním menšinám jinde. Ale hlavně po Hitlerově nástupu v roce 1933, když on utáhl tvrdě šrouby a začal omezovat občanská, politická, sociální a tak dále práva a v podstatě kriminalizovat ve velkém jakoukoliv alternativu, tak Němci žijící v Československu na tom byli nepoměrně lépe z těchto hledisek, než průměrný Němec žijící v té takzvané třetí říši. To jako je naprosto nepopiratelné. No a dobře, jejich hlavní role spočívala v tom, že měli pomoci rozbít Československo a dát šanci Hitlerovi, aby se zmocnil našich zbrojovek, našich jiných ekonomických kapacit a tak dále. No ale oni hlavně měli poskytnout alibi, falešné alibi těm svatouškům liberální fráze z Británie a z Francie, kteří na ten hanebný mnichovský diktát přistoupili. Zkuste si představit, že by Chamberlain, Daladier, Halifax a tyhle všichni chlapci kolem nich neměli v ruce rádoby dokumentaci o tom, jak Beneš a Československá republika utlačují Němce na svém území. A neměli po ruce ten vřískot o tom, že prostě tady jde o národní sebeurčení etnika, které je potlačováno, utlačováno, terorizováno a tak dále. No tím si přeci signatáři Mnichovské dohody umyli svoje špinavé pracky. Kdyby nebylo této obrovské demagogie Henleinovské party, podepisovat i za tehdejší podmínek, jako jet podepsat do Mnichova s Hitlerem a s Mussolinem jménem Francie a Anglie, tak potupný diktát, to by jako vnitropoliticky se poměrně obtížně obhajovalo v Paříži a v Londýně. Sudeťáci, když to zkrátím takhle, nabídli na stříbrném podnose prostě rádoby argumentaci, které se chopili tihleti hoši s velkým gustem. No a když se nad tím zamyslíme ještě v širším kontextu, tak já vím, že historiografie nemá ráda co by kdyby. No ale vždycky je tomu tak, že na každé dějinné křižovatce je víc variant, to není tak, že jenom jedna jediná. Představme si, že by Hitler s Mussolinem neměli po ruce tuhle prostě demagogii. Německá generalita chodila kolem Hitlera a varovala ho, že napadnout rovnou Československo, pokud bylo ještě v celku, včetně pohraničních opevnění a tak dále, armády, která nebyla demobilizována a tak dále, takže by to pro Wehrmacht byl poměrně tvrdý oříšek. A možná by si ho nepřáli zrovna na Prahu velké války, protože by tím demonstrovali, že Bůh ví, jak velký kabrňák vojenský ani nejsou. Hitler strašně moc potřeboval, aby bylo dosaženo v Mnichově té redukce našeho území a našich kapacit a aby se zbytek Československa stal potom velmi snadno oním protektorátem Böhmen und Mähren. Kdyby k tomu nedošlo, spousta dalších, řekl bych, peripetie vývoje vedoucích ke druhé světové válce by možná proběhla jinak. Já si dokážu i představit, že i ta, řekl bych, neochota jít do antihitlerovské koalice se Sovětským svazem ze strany západních mocností, to měla složitější, že by možná k jakési prvotní formě té antihitlerovské koalice došlo dřív, že by pochopitelně se nemusel podepisovat ani žádný pakt Ribbentrop-Molotov a tak dále a tak dále. Čili hanebná role sudetoněmecké identity, jak si oni sami říkali, sudetoněmeckého, znovu chci připomenout, že ani ten pojem není správný, zdaleka nekončí jenom rozbitím Československa, nebo podílem na rozbití, klíčovým podílem na rozbití Československa. Byl to velký spojenec, významný spojenec, významný aktér snahy o změnu kdysi do té doby svébytného Československa v průchodák agrese na východ. A samozřejmě ve zbrojovku té agrese na východ, v ekonomické zázemí té agrese na východ a podobně. Takže z tohoto hlediska, nebo respektive roli té henleinovské chátry, je třeba vidět v tomto širším a mnohem závažnějším kontextu. Tak jo, pojďme asi k dalším otázkám.
1: Dobře, já tady ale ještě, člověče, vzpomenu, nedávno, já jsem na YouTube citovali, otevřeli archivy před nějakým časem Velké Británie. Mm-hmm. A tam citovali korespondenci mezi britskou vládou, zástupci britského ministerstva zahraničí a podobně, a Francií. A bylo neuvěřitelné, jakým způsobem, jak extrémně Británie tlačila na to, aby Francie pustila Československo k vodě, aby se Hitlerovi vyhovělo a tak dále a tak podobně. A tohle ta hanebnost jako ze strany Britů se jako vůbec nepřipomíná, že to jako by nebylo. Přitom je to veřejný. Ono tam, že jo, oni měli gigantický zájmy, mimochodem byli to i Britové a britský London City, že jo, který financoval Adolfa Hitlera, že jo. A Američani taky, že jo, a ty zase měli jiný zájmy, aby potrápili Brity. Britové chtěli zase si potrápit Sovětský svaz, že jo, protože prostě dlouholetý ta nenávist vůči všemu z východu, která pokračuje dodnes, jako si můžeme klidně říct. Jako, jaká byla role těch Britů? Protože i třeba po tom pádu našem, ty si tenkrát připomínal, že to vyjednávání třeba Molotov-Ribbentrop vůbec nebylo jednoduchý, že jo?
0: Tak jistě.
1: Než to podepsali, tak přece se vyjednávali právě s
0: Francií a s Anglií, ano.
1: Francií a Anglií, že jo?
0: Já to teda krátce shrnu. Takhle. My jsme, možná se opakují, ale dobře takové věci zdůraznit. Mám na mysli některé z předchozích relací. Poté, co i Spojené státy, i Británie se staly součástí antihitlerovské koalice a též přispěli k porážce nacistického Německa a jeho satelitů a v případě Ameriky samozřejmě i k porážce militaristického Japonska, tak v té naší interpretaci, mám na mysli tehdejšího socialistického společenství, jsme do určité míry potlačili hanebnosti nebo zmínky o hanebnostech, které se odehrávaly na prahu druhé světové války i v jejím průběhu. Poté, ale co se západní historiografie a publicistika a média a tak dále, vzdělanostní tyhle školské instituce, univerzity a tak dále, pustili do brutálního přepisování příčin průběhu a politických výsledků druhé světové války, až teda po to, že země, která zpřerážela vás prostě nacistické bestii, přinesla obrovské oběti, mám na mysli Sovětský svaz, tak je označována za minimálně stejného spoluviníka vzniku druhé světové války. Jo? A mají zacpané uši a oči i v tom smyslu, že dokonce, když je teda řeč, a pak se vrátím k tématu, o tom, že 17. září 1939 i sovětská vojska se posunula na polské území, polské mimochodem teda jenom od Rižského míru na počátku 20. let po polsko-sovětské válce z té doby, prostě z celou prvního a druhého a třetího desetiletí minulého století, tak Polsko jim nevyhlásilo válku Sovětskému svazu a ani Británie, Francie a Spojené státy nevyhlásili válku Sovětskému svazu, ale 3. září vyhlásila válku nacistickému Německu, tedy dva dny po napadení Polska, Británie i Francie. To, že to byla drôle de guerre, že bizarní válka, která v podstatě nebyla válkou dlouho a tak dále, o tom jsme se tady bavili opakovaně. Ale co tím chci říci, role Anglosasů, když to takhle zkrátím, ve vykrmení nacistického monstra, ten propast mezi oběma poli je gigantická. Hitler byl úřvaný hadrník v podstatě, který by chodil po hospodách a tam co si vykřikoval ve 20. letech minulého století. A především anglosaské prachy a další vlivy ho změnili v vůdce, ve Führera, teroristického, agresivního, militaristického monstra, ze kterého šel strach. Na to, v tom jsou prostě velké prachy britské a americké. A nikdo nepopírá, že ne. My jsme o tom dřív prostě tak se to jako, ne, že by se to neříkalo, ale říkalo se to tak nějak jako na okraji a tak nějak zdrženlivě a tak nějak jako nekonfliktně. Ale poté, co někdo je schopen takhle sprostě lhát a urážet lidi, kteří přinesli největší oběti a kteří opravdu změnili běh té války do bitvy u Stalingradu, ten Hitler pořád jako útočil a měl jako iniciativu v rukou. Sice prohrál už u Moskvy, byl zastaven u Moskvy a tak dále, poprvé se posunula u Moskvy už před Vánocemi linie německých vojsk 150 až 200 km zpátky na západ, což se předtím nikdy nestalo za žádné si hitlerovských agresí. A potom od Stalingradu už to šlo pořád jenom zpátky na západ. To nikdo nikdy předtím prostě nedokázal. A jestliže někdo zemi, která tohle všechno musela unést, označí za jednoho ze dvou hlavních viníků války, tak to je taková sprosťárna, že prostě padají rukavice, dobře, budeme se bavit teda o tom, co jste, pánové, dělali vy. A máš pravdu, že Britové couvali na přípravě druhé světové války velice systematicky. Existuje česká kniha Plán Z, napsal ji profesor Václav Král, já jsem se s ním znal, on je sice teď jako nepříznil některých kruzích, bohužel teda včetně některých alternativních mozků, mého za jakéhosi dogmatika stalinistů a tak dále. Byl velice pracovitý, schopný historik, umřel velmi mladý, snad byl asi kolem 60. A on, když odtajnili v Británii někdy v 70. letech, jak to vždycky bývá po nějakém čase, tam je limit časový, jak dlouho se to nesmí odtajnit, a pak se to odtajnit může. Odtajnili dokumentaci z konce 30. let, ve státních archivech, tak on vyrazil a strávil tam snad asi 6 neděl. On byl šíleně pracovitý, měl tuny papíru a psal si v těch archivech, si vypisoval všecko. No a ukázalo se, že Británie vůbec jako nebyla jenom, že naivní vůči Hitleru. Depak, ona hrála svoje špinavé hry. A máš pravdu, že Francie by snad se i chovala lépe vůči nám třeba, ale byla permanentně, ona sama se bála prostě si to s tím Hitlerem rozdat. A ta Anglie neustále ji zrazovala, hrála vůči ní takovou roli, kdy ta Francie ustupovala. Mimochodem, že jo, ve Francii došlo i ke změně politické moci, tam byla vláda Lidové fronty v polovině 30. let, která padla potom, došlo i vraždám politiků a tak dále, no a ujali se to lidé jako Daladier, kteří to dovedli prostě až k Mnichovu. Zase mluvím o tom asi už příliš dlouho, ale tento aspekt, ty intriky, ty špinavosti prostě, které v podstatě směřovaly k tomu, že chtěli toho Hitlera, to není nějaká konspirační teorie, obrátit od samého počátku na východ a vemte si ty Rusáky, že vemte si ty komouše, no tak to tam je zřejmé, dá se to jako vystopovat. No a pochopitelně, že takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov pro ně byl obrovským šokem, protože oni, se na to tázal, oni poslali po dlouhé váhání. Sovětská vláda neustále vyzývala, pojďte uzavřít včas vojenské spojenectví proti agresorovi. A oni furt tancovali, že tohle tamhle a čas běžel. Nakonec už nemohli jako předstírat do nekonečna to, co předstírali, tak poslali delegace na velmi nízké úrovni do Moskvy. Ze sovětské strany proti ním seděli nejvyšší představitelé sovětských ozbrojených sil, maršálové a tak dále, a špičky diplomacie sovětské. Z britské a francouzské strany to byli úředníci o 4 kategorie, prostě o celé řády níž, nevybavení žádnými pravomocemi okamžitě něco dohadovat. Takže vždycky proběhlo nějaké kolo rozhovorů a oni řekli, nezlobte se, musím se poradit doma. A šli na ambasádu a tam se pisovali ty šifry, aby to jako zůstalo utajené. A zase než dostali odpověď, jak se to vleklo. A v sovětském vedení začalo docházet, že to je všecko jenom taková hra, která je co si předstírá a k cíli nemíří. No tak když Německo přišlo s návrhem na uzavření paktu o neútočení, tak sovětské vedení řeklo, tak dobře, vy se chováte takhle nepoctivě, pokrytecky a v podstatě vám je jedno, že ten Hitler bude do útoku. No tak jo, tak my jo, to hodíme vidle. Hodíme do toho vidle a nakonec opravdu Hitler zaútočil na Polsko a pak se obrátil západním směrem a taková Francie prohrála za 6 neděl v roce 40, Belgie, Holandsko a tyhle země prohrály ještě za mnohem kratší časový úsek. A prvopříčinou toho byla chameleonská farizejská hra prostě těch západoevropských metropolí. Prostě tak je. Máš pravdu.
1: No, já jenom zase konspiruju, ale není tam náhodou podobnost jako s tím, co se teďka dělo na Ukrajině, jako když Boris Johnson po tamhle dohodě mírový v Istanbulu prostě přijede a řekne, vemte si ty Rusáky a jděte na ně a hr. A nebyl to jediný, že on za Porošenka tam byl, že jo, mladý Biden, byl tam ten prostě kde kdo z Ameriky, z Británie, odevšad všude, všichni harašili zbraněma a táhněte na Moskaly a podobně. Teď je to úplně to samé.
0: No tak je to nepochybně analogie. Ano, zaprvé, když připomíná, teď jsem to citoval z Jeffrey Sachse, 21. nebo kterého února 2014, přistáli 3 ministři zahraničí významných evropských zemí, Francie, Německa a Polska v Kyjevě, navštívili prezidenta Janukoviče a slíbili, že když budou volby na konci roku a tak dále, takže nebude žádný teror, nebude žádné násilí a v klidu se to prostě jako bude vyvíjet tímto směrem. Jen co se zvedlo letadlo s nimi, z Kyjeva, tak největší grázlové vyrazili do teroristického útoku proti státní moci. Notoricky známo, že na střechách potom seděli i gruzínští odstřelovači, kteří stříleli jak do těch pořádkových sil, tak do těch protestujících. A vznikla legenda, že šílený terorista Janukovič pobíjí prostě svoje lidi. Tam dokonce, připomínám takový drobný detail, v tom místě, kde se to odehrávalo, stály stromy, taková řada stromů. A oni je krátce poté všechny porazili a odvezli, protože si všimli, že jak stříleli z určité střechy určitým směrem, tak na povrchu těch stromů, těch kmenů, bylo zjevné, ze které strany prostě ty kulky létaly. Tak by to rychle porazili a odvezli takhle v noci jednou, aby zmizel doliční předmět toho, jak to jako bylo. No a máš pravdu, takhle to pokračovalo a když, dneska se to nesmí říkat, pořád platí ten glejt, že kdybychom vysvětlovali vznik této a vývoj této války jinak, než si to přeje erár, takže bychom mohli být trestáni až třeba půl roky prostě vězení, což je teda nehoráznost šílená, ale nikdo ji nezrušil. No tak je pravda, že to nepopírají lidé jako Hollande a Merkelová a tak dále, a nejenom oni, že když teda ten konflikt začal v únoru, a nechme teď stranou, co mu předcházelo a co kdo jako, protože by nejvyšší státní zástupce má ten glejt a ten pořád platí. Těším se na to, až budou demokratičtější poměry. To si, přátelé, popovídáme mnohem víc, ale zatím to může říkat Jeffrey Sachs, tak dobře. Tak Boris Johnson navštívil Kyjev ve chvíli, kdy ukrajinští představitelé podepsali, parafovali návrh dohody, která mohla zastavit ten vojenský konflikt v dubnu 2022, to znamená před více než 4 roky. Ale Boris Johnson přijel do Kyjeva a řekl, ani náhodou, jak říkáš správně, musíte bojovat, my vám dodáme zbraně a tak dále a porazíme Moskaly. Takže takhle to prostě bylo. A ty máš pravdu, že jsou tam některé velmi příznačné analogie mezi tím, co se odehrávalo na sklonku 30. let a co se odehrávalo teďko. A pochopitelně, že ruská státní moc a i ruská veřejnost si je vědoma těch podobností, ví, že se ve vztahu k Rusku a Sovětskému svazu opakovaně uplatňují prostě určité manýry a jak tam říká Jeffrey Sachs, budu citovat pro jistotu, téměř doslova, že znovu a znovu to ruské vedení pochopilo, že se tomu Západu prostě nedá věřit. Že něco podepíše, něco slíbí a pak prostě se chová úplně jinak. Tak to se děje už skoro 40 let, no a následkem je i ta válka a tak dále. Asi tak.
1: Ne, vidíš, že Británie ráda bojuje cizíma rukama a to se jim evidentně znova podařilo. Jasně, není v tom sama. Nicméně, přátelé drazí, Pepo, můžeš trošku si nějak přirozsvítit?
0: Já musel rozsvítit, já jsem blbě, tak já rozsvítím tam, asi blbě vypadat. Já mám širm tamhle od té lampičky k nějakému uměleckému zpracování, tak já rozsvítím zárovku jenom a když to bude vypadat ošklivě, tak rozsvítím tady nahoře, vteřinku.
1: Já jenom řeknu, přátelé, naše pravda se tady se v novém kabátě objevují příští zítra. Čtenáři dostanou do ruky naši pravdu v úplně novém kabátě, košili i kalhotech. V menším praktickém formátu, ale s větším počtem zajímavých rubrik. Co se ale nemění, je to, že na nepravostech nenechá suchou niť a stojí na straně pracujících i jejich rodin. Hlavními tématy tohoto vydání samozřejmě jsou protesty proti sudetoněmecké provokaci v Brně, ale také kontroverzní nové koncepce české armády, která vyvolala spor mezi ministrem obrany Zunou a premiérem Babišem. Rozhovor je tentokrát s filozofem a expertem na globální studia Markem Hrubcem o Latinské Americe jako laboratoři politických a společenských změn. Čtenáři se také mohou těšit na komiks, který reflektuje aktuální politické dění. Samozřejmě tradiční rubriky a spousta dalšího materiálu. Všechno bude zachováno. určitě stojí za to dát 33 korun a koupit si naší pravdu už zítra a pak celý týden u všech dobrých prodejců. Tak toť k tomu. A
0: je to lepší takhle, jestli to nebije do očí ta žárovka, tak to
1: nemůže. Dobrý, paráda. Skvělý, děkuju. Hele, a teď, když už máme mezi námi jasno, výročí operace Andropoint, tak můžeme k tomu něco? Protože tady
0: tak se... Já myslím, že to je notoricky docela známo. Je to, byl to obdivuhodný výkon od našich krajanů, kteří byli v Británii, velmi dobře se vycvičili pro tyto speciální operace a byli nakonec vysláni popravit, abych tak řekl, Reinharda Heydricha. Ten člověk si to pochopitelně zasloužil, byl to velký grázl, byl velmi nebezpečný, byl velmi pedantický taky ve svých metodách. A třeba připomenu to, že on zakládal záměrně do personálí téměř všech významnějších tváří tehdejší české společnosti sfalšované verze o tom, že tak či ona kolaborovali s nacistickým režimem. Musíte si představit, že on sem přišel na podzim 1941, kdy se Wehrmacht a jeho střeženci balili prostě na Moskvu a tak dále. A byl tu pouze do toho 27. května 1942. A už do té doby, ale už v té době stačil zadat svým podřízeným, aby pracovali i na řekl bych, falzifikátech, které měly zkomplikovat situaci u nás významně v případě, že v Německu tu válku nevyhraje. On se to tak stalo. A ti mladí kluci vesměs, kteří nastoupili do služeb tehdejšího ministerstva vnitra poválečného a policie a podobně, partizáni bývalí a tak dále, lidé, kteří neměli ruce špinavé od kolaborace s nacismem, tak začali odevírat všelijaké desky a bedy z papíry a s hrůzou zjišťovali, že v podstatě každý, kdo něco znamenal, byl kolaborant. A vrtalo jim to hlavou, jak je to možné. Až je napadlo, že mají navštívit gestapáky v bangrátské věznici a pěkně je prosejt. Asi dali cigáro nějaký a možná kus špeku taky, aby mluvili nebo něco na ten způsob. No a ono z nich vypadlo nakonec, že ten Heydrich je instruoval k této špinavé práci, protože plánoval dopředu i takovou variantu. Ale to jsem odbočil. Ten spor se vede, takhle byli to obdivuhodní chlapi. Já si myslím, že ten film Atentát z 60. let, to je gigantické dílo, myslím, že to velmi pěkně přibližuje. A spor se vede o to, zda to stálo za tu strašnou cenu, za kterou prostě naši lidé za to zaplatili. Těch poprav bylo tuším přes 3000. Byl to teror i vůči lidem, kteří nedosáhli dospělosti. Ta mladá dívka, která nějak se ocitla kolem kola, na kterém jel jeden z těch atentátníků, nebo těch odvážných chlapů, kteří se to účastnili, byla také popravená a tak dále a tak dále. No a spor se vede, zda kdo to rozhodl, že se to má stát. Zda to byl František Moravec, šéf zpravodajské služby, nebo osobně Edvard Beneš, nebo zda o tom rozhodli svým způsobem si nad hlavami těchto dvou britské nějaké instituce a představitelé. Je pravda, že Edvard Beneš byl a celá naše reprezentace v Londýně byla v takové dost hloupé situaci, kdy přišli tam po Mnichově a Beneš byl v podstatě nechtěňátko Británii, bač Británie podepsala Mnichovský diktát. No a potom teda Británie byla sami také napadena, byť ze vzduchu tam v té bitvě o Anglii, Battle of England. A jaksi uznat Československu v plné míře, řekl bych, poválečnou suverenitu a Benešovi a jeho reprezentaci v Londýně jako status plnohodnotného nástupce československého státu, to se nestalo i hned a naráželo to na jako roztodivné překážky. A je pravda, že Beneš a lidé kolem něj docela akutně potřebovali mám matatelný důkaz, že na okupovaném území existuje nějaký odboj, že to není tak, že všichni se ohnuli a v podstatě věrně slouží Hitlerovi. A je pravda, že atentát na Reinharda Heydricha tuto roli sehrál. Asi i byl tak výrazně motivován a dokonce existují záznamy z korespondence mezi domácím odbojem zde a Londýnem, tou reprezentací naší, kdy někteří, tak bych, významní činitelé toho nekomunistického odboje, pač ten byl ve spojení s Londýnem hlavně, v podstatě varovali před podobnou akcí a svým způsobem protestovali proti tomu, aby se odehrála. Nicméně ono k ní došlo a znovu si zdůraznit, ti, kdo ji vykonali, klobouk až k zemi, ty museli mít obrovskou odvahu a věděli, že jdou do akce, která dobře pro ně osobně skončí spíše zázrakem a přesto prostě se takhle obětovali. Klobouk dolů. Klobouk dolů před desítkami a stovkami našich spoluobčanů, kteří v té šílené atmosféře tak či onak pomáhali těm parašutistům. To, tam šlo prostě o život celé rodiny a tak dále. To vyžadovalo obrovskou kuráž. A mimochodem je to i velmi silný argument proti takové módní teorii, že my jsme ten národ těch švejků a všichni jsme kolaboranti. A tak já se docela zlobím na prezidenta Zemana, který jako aby, když kritizuje tu dnešní kolaboraci, tak připomíná těch 200 000 lidí na Václaváku v roce 42 a tak dále, kteří tak hajlovali. Notoricky je známo, že tam s nemalou měrou byli Němci prostě také. Já neříkám, že tam nebyli Češi. A to ale jako líčit nás jako národ kolaborantů. Neříkám, že nás takto líčí vysloveně Zeman, ale trošku tomu napomáhá. Tak byl to gigantický výkon, vyžadoval obrovskou odvahu. Ano, pomohl do značné míry prezentovat Československo jako zemi nikoli, řekl bych, podílející se na nacistické agresi a tak dále, ale jako zemi, která byla obětí nacistické agrese a teroru a která byla připravena prostě i rozvíjet odboj proti nacistické okupaci, genocidě a tak dále. Ten atentát tomu nepochybně pomohl, říkám, následky byly kruté a lidice a to všecko běhá z toho mraz po zádech do dnes.
1: Děkuju. No. Dotaz na pana Skál, pana Rouna jsem poznal osobně v ulici PV. Jo, on je váš konkurent na post, děkuji.
0: Ne, mým konkurent není. Já se, přátelé, já nekandiduju na nic tento víkend. Už jsem o tom hovořil několikrát. Kandiduje tady můj kolega Peťa Bureš, kterému přeju velký úspěch.
1: Děkuju.
0: Petr, a to chci znovu zdůraznit, Petr k tomu přistoupil velmi čestně. Opakovaně mi říkal, půjdeš do toho ty, tak já tě podpořím, v případě, že do toho nepůjdeš, já se do té soutěže zapojím. To je prostě férové stanovisko, férový postoj chlapa, který umí držet slovo a tak dále. A Petr se tím prostě zřídil. Nevím, do jaké míry dokáže se tam prolomit, Petře, ty znáš můj názor. Nebude to snadné, až tam se hrajou ty zákulisní hry. No, tam je jedna, já tady řeknu nahlas jednu věc, která možná někoho naštve, ale doba není tak jednoduchá, abychom si mohli dovolit mlčet na podobná témata. Víte, česká levice není v dobré kondici, prohrála dvoje parlamentní volby, preference jsou někde na úrovni 1-2%. Kdyby zítra byly volby, tak by to asi nedopadlo dobře. Ale nejde jenom o volby, jde o celkovou pozici, o to, nakolik je česká levice opravdu alternativou, nakolik ji lidi vnímají jako, řekl bych, sílu, kterou stojí za to sledovat a podpořit. A já jsem nezaznamenal, a to mě děsí, ani tentokrát, ani před tímto sjezdem, sebemenší meritorní diskuzi. že by se nesoutěžil v tom, kdokolik objel okresů a kde si tam sehnal nějaké hlasy na sjezdu, že to třeba jako vyhraje díky tomu, ale že by se veřejně minimálně na stranické půdě, ale nevidím důvod, proč by to muselo být jenom na stranické půdě, nediskutovalo o tom, co se dělalo doposud špatně, ne kvůli tomu někoho bičovat, linčovat, satanizovat, ne, ale prostě rozbor, co nestačí, co musí být jinak, no a jak to, a v čem to má být jinak, programově, politicky, metodami práce a tak dále. Taková diskuze před tím sjezdem v podstatě vůbec neproběhla. Takže tam se budou volit orgány strany tak, že prostě jeden vystoupí a řekne, já jsem takový a makový, druhý řekne něco jiného, ty taky něco musíš pece říct. A ve finále nerozhodne rozdíl mezi programovým postupem, pojetím a tak dále jednotlivých kandidátů. Ale rozhodnou nějaké zákulisní hry, prostě kdo si kde zařídil, jakou podporu a tak dále. Není to sice poprvé, ale tentokrát to je hodně napováženou. Hodně napováženou. Já tím nechci nějak tady ostouzet ty kandidáty, kteří tam jsou, ale přeci to není o tom, co si můžeme myslet o tom či onom kandidátovi. To je o elementárním, řekl bych, rámci takového postupu. O tom, zda jsou nebo nejsou nastolena adekvátní kritéria. Přeci ve chvíli, kdy jsme před velkou krizí a strana je ve velké krizi, tak jako nechat to na tom, že jestli ten nebo ten a pak se uvidí, to ať se na mě nikdo nezlobí. Ale to je prostě neuvěřitelné selhání, ale opravdu třeskuté selhání. Mně je 74 roku, přátelé. Já jsem říkal kolegům, já to tady zopakuju, že pokud by se sešla parta a řekla by, Josef, hele, jsme ve velmi špatné situaci, vem to třeba na 2 roky a my se kolem tebe se skupíme, přece jenom si na rozdíl od nás už jen z čeho zbyl a dosáhl si nějaký výsledků i mezinárodně a tak dále, máš nějakou na to erudici a podobně, tak já bych řekl, to by byla nabídka, která se nedá odmítnout. Ale já jsem takovou nabídku nedostal a nezlobte se, ale abych šel do... Já jsem neobjížděl žádné nominace, jsem nikde nescháněl. Nic, tak jsem tomu nechal volný průběh a abych teď šel jako soutěžit s někým, kdo objížděl okresy a říkal, já jsem mladý a tak dále. Nezlobte se, to já dělat nebudu. Já jsem to dělal 3x, už to stačí. Nevylučuju, že se v budoucnu ještě něco takového stále uvidíme prostě. To, ale není to tak, že by kdokoliv z těch kandidátů byl můj konkurent. Já tam nikomu v ničem nekonkuruji. Já tam ani nebudu fyzicky asi, takže asi tak.
1: Díky. A jdeme na další. Tady Baštulka píše, dobrý večer Bezpolek, píše, že nestíhá. Přeji panu Skálovi všechno nejlepší k narozeninám. Mnoho zdraví, štěstí, lásky, energie a sil na všechno. Moc mu děkuji, že se za nás bije jako lev.
0: Moc děkuju, jsou hezká slova. To člověka potěší vždycky logicky. Díky. To dokonce já jsem, přátelé, dostal dopis, že je třeba, jak on to napsal ten člověk, velmi milý, je třeba nějakého nového Josefa Skály. Teď popisuje proč, jakože já. A já jsem to pochopil tak, že by si psal tak, a taky, aby se objevil někdo z mladší generace, který by tak nějak víceméně odpovídal tomu, co si lidé myslí o mně. Já na tom pracuju, doufejme, že se to třeba podaří. Představte si pohodičku, Pepa na Hradě pro česká vláda. Jsme mimo EU a NATO, levné energie a normalizace vztahu s RF. No jo, tak to jak z jiného světa zatím, to je pravda. A všichni víme, nechme otázku, jestli Pepa na Hradě, ale to ostatní, no, má to nějakou rozumnou alternativu, než to, co tady kolega Zdeněk posledních píše. Možná vás někdo přesvědčí o tom, že jo, já ji neznám.
1: To tím chceš prosím tě naznačit, že seš připraven se pobít o hrad?
0: Peťo, já jsem řekl, že ta součást, ta věta Pepa na hradě...
1: Nemá alternativu, ale já si myslím, že...
0: Hele, víš, až budou prezidentské volby, Peťo.
1: Ano.
0: Mně bude, tuším, 76 nebo 7 roků. Já teda musím zaklepat, nechci se vytahovat. Já opravdu, ten pořád nemůže být o mých nějakých zdravotních těch, ale já nepojídám žádné léky, přátelé. Já mám jeden jediný lék pravidelně a to je, jsou kapky jménem Xalatan a ty si kapu 20 let, je to teď rovných 20 let, do oka, vlastně do obou očí, aby to druhé prý se nezbarvilo jinak, mi řekli. Přestože to druhé oko to nepotřebuje, protože jsem měl zvýšený nitrooční tlak v jednom oku. Musím říct si, že ty kapky jsou zázračné. 20 let mám nitrooční tlak stabilizovaný a je to opravdu o jediné kapce každý večer. Dokonce, když to vynechám 2-3 dny omylem, stejně se nic strašlivého nestane. Takže z tohoto hlediska je to OK, no ale je pravda, že když je někomu 76 nebo 7 a měl by zase kandidovat na hrad, to nechť posoudí jiní, já to posuzovat nebudu. Já nebudu sám nikde chodit říkat, já chci jít na hrad. Jako jsem to neříkal ani v roce 2022, s tím přišla Kateřina Konečná a jeden velký profesor, který u toho seděl a ukecali mě, jak se to potom vyrovnal, kdo pozbíral nebo nepozbíral podpisy a tak dále, to je notoricky známo. Takže to neřešme. A stejně tak by to muselo být i tentokrát, že by mě někdo významný řekl, teda, že mám do toho, ale přiznám se, že v takovém případě bych se mnohem konkrétněji tázal, jak to bude s tou podporou a tak dále, aby to jako neskončilo, jak to skončilo tenkrát. Ale no. To teď neřešme strašně brzo. Peťo, já si myslím, že mezi tím se vyprofilují jiní kandidáti a tak dále. Kdybych se náhodou do toho zapil, představ si, že by mě dokonce zvolili, tak bych, což je samozřejmě velký sen za těchto mocenských poměrů, tak bych končil na tom radě někdy asi v 82 letech, což jako představ si státní návštěvy všude a nevím co. A
1: no, na jednu stranu říká se, že věk je jenom číslo, ale Václav Klaus je taky v dobrý kondici a tak dál, ale na druhou stranu, oproti minulým volbám, kdy jsme nevěděli, do čeho jdem, jako vůbec, že jo, my tady aktivisti kolem tebe, jo, a tak dál, tak dneska ty zkušenosti už máme, AD2, je tady nějaká platforma, kde se setkáváš pravidelně s tím zdravým jádrem odporu, řeknu to takhle, jo, a myslím si, že bychom dokázali se semknout a vygenerovat ty podpisy daleko rychleji a v daleko jako větších těch objemech. Jo, že by to nešlo až na poslední chvíli a tak. Bez toho, že by jsme se opírali o nějakou konkrétní strukturu. Jo? A že na dobrovolné bázi je prostě kdo chce, jak podepíše. A tam si myslím, že by byla, já si myslím, že to není marná varta, jako jo, ale je to můj názor samozřejmě, nebudu tě do ničeho nutit zatím, ještě a diváky necháme přemýšlet, jestli do toho půjdou s náma, protože samozřejmě sám voják v poli nic nezmůže, ale až nás bude, ale je nás 100 000 téměř
0: odběrat. No, vidíš, to by se přátelé, všichni víme, že pokud byste dokonce dospělo k takovému rozhodnutí, tak sotva lze kalkulovat s tím, že bych dokonce vyhrál ty volby, jo, protože to si režim umí zařídit,
1: jinak. Že
0: to musí dopadnout jinak. Vyslechl jsem informaci o víkendu, že ten, kdo chce vyhrát příští prezidentské volby, musí shromáždit zhruba 500 milionů korun, aby to jako převálcoval v těch médiích a podobně. Tak to nepochybně já dohromady nedám, jo, takže kdyby se přesto dospělo v závěru, že to má být někdo takový jako já, nemusíme to ani přímo personifikovat, tak realistická úvaha přeci říká, že by to byla kandidatura do toho prvního kola, kde ten kandidát dostane šanci, a to byl náš záměr i minule, se účastnit těch velkých televizních debat a tak dále, házet vidle do té demagogie, přicházet s naprosto odlišnou optikou, nastolovat témata, která ti ostatní nechtějí slyšet. Prostě stát se mluvčím skutečné alternativy v této zemi zdaleka nejenom komunistické, ale naopak roztažené prostě do šířky. Od vlastenecké, protiválečné, demokratické, sociálně orientované levice až po civilizovanou pravici tohoto ražení. Takový cíl si musíme asi položit dostě i příště s tím, že asi bude dobře mít i jasný názor na to, kdo asi projde do druhého kola a komu je potom třeba dát podporu. Já jsem tady opakovaně říkal, nebo i jinde, že já osobně považuji v tuto chvíli za kandidáta tohoto typu Radka Vondráčka. Z řady důvodů. Možná mu tím ubližuju, že říkám nahlas, ale myslím si, že on svým celkovým založením, svým zevnějškem, svým, který se zřejmě líbí i křehkému pohlaví do značné míry, jemu kouká z očí takový čertík, že a tak dále, to jako je OK. Myslím si, že se médiím i těm velmi zaprodaným nepříliš daří Radka Vondráčka nějakým způsobem satanizovat a ostouzet, že on v tom směru je šikula. Osobně je to velmi příjemný člověk, to chci zdůraznit. A myslím si, že on by měl šanci jaksi nevyvolat až takový odpor a tím pádem by mohl být docela úspěšný kandidát. To vše závisí na tom, co udělá Andrej Babiš. Pokud se on rozhodne, že bude znovu kandidovat, což si myslím, pro něj může být fatální v záporném slova smyslu, to jako jsem o tom přesvědčen, tak pak pochopitelně žádný Radek Vondráček nemá šanci. Tak uvidíme, no ale to ještě ta doba tady není. Ale popravdě řečeno, doba se zase hodně změní, což může být i docela důležitý, řekl bych, prvek k úvaze o tom kandidátovi do prvního kola. Protože frustrace bude mnohem větší, řada iluzí, mrákot a tak dále dostane na zobák a lidé budou uvažovat mnohem alternativněji asi než dnes a budou poptávat skutečná východiska místo těch jalových keců a tak dále. Čili to, z tohoto hlediska vývoj nám půjde naproti a pokud prokážeme prostě dostatečnou iniciativu, tak to může být ku prospěchu věci a už 60 hodin nebudu zdržovat.
1: Přátelé drazí, dovolte, abych vám poděkoval tady Vendelinkovi za samolepku a příspěvek. Tomáš Hůrka, děkuju ti, Oldo Maršičku, tobě taky. Vám všem děkuju za pozornost. Zítra tady bude Jirka Kobza. A kdybyste mě zabili, tak možná ještě někdo o česti, a to už jsem zapomněl a nemám tady kalendář. Ale máme toho pro vás připraveno dost a dost. A díky za vaši pozornost, za to, jak nám pomáháte růst, za to, že si dáváte odběr, že dáváte lajky a prostě jste skvělí, jste jedineční, přátelé. A popřemýšlejte s tím, zdali pak vygenerujeme tedy Josefa na hrad. A no ne, no tak zase víš co, Teodor, vem si. Pokud to propojíme i tu alternativu, tak dokážeme ten tlak jako znásobit. Dneska už si spolu vlastně jako všichni máme na sebe telefonní čísla, dokážeme se dohodnout, jo, na spoustě věcí a tak dále, tak proč by jako já si možná už umíme technicky, umíme asi víc než tenkrát.
0: To nesporně, to nesporně.
1: Byla to úžasná zkušenost na jednu stranu a musíme, a pokud prostě budeš se na to cítit a tak dá, tak si myslím, že to zázemí umíme vytvořit tentokrát
0: asi jo.
1: Větší, silnější a s větším tahem na branku, protože je už spousta úžasných lidí, se kterými jsme se tenkrát neznali a dneska už jsme všichni.
0: Poznali jsme mnohé z nich mimochodem i v průběhu té kampaně. Jsme objížděli republiku. Já chci znovu moc poděkovat Vítěvi Pilmajerovi, který se mnou objezdil republiku. Tobě, Péťo, že jsi to podporoval velmi energicky a ne, že to je nějaký mezi náma handl, ale půjdeš-li opravdu v sobotu a v neděli do střetu o žezlo komunistické strany Čech a Moravy, tak ti samozřejmě držím palce, nejenom já, ale věřím, že spousta diváků této relace.
1: Děkuju. A protože to nebyl můj výmysl, ale přání spousty lidí, tak půjdu do toho až do konce prostě. Ono to nějak dopadne a to se dozvím v sobotu.
0: Tak. Představ si, že bychom se sešli příští středu a spovídal by mě předseda UVKSČM. No to zajímavá změna.
1: No tak bychom se mohli příští středu sejít normálně přímo v politických vězních a v kanceláři, aby to mělo styl a můžeme to dělat přímo tam přece. Jo.
0: To by nebylo ani tak, že ty by si mě spojil. To bychom si spíš tak povídali, no dobře.
1: Ale vidíme. Tak přátelé, všechno je otevřený a děkujeme moc za všechno. Jinak připomínám, 31. Profesor Staněk na Slovensku bude mít přednášku, jednu z mála, kde ho můžete vidět živě. Informace jsou na webu Petrburš.tv. Je to 31. května ve 14 hodin soukromý divadlo Beseda ve městě Holíč. Holíč. Jo? Ulice je Bernoláková 386/4, takže tam můžete si popovídat s panem profesorem Staňkem právě na aktuální témata a na to, co vás zajímá, a bude tam, doufám, že to zvládnem, dovezeme knížky a bude dobrá atmosféra. Takže toť na tuto neděli, pokud jste tam poblíž, tak určitě doražte. A i když jste zdaleka, tak můžete přijet taky samozřejmě, jo. Ale myslím, že to bude stát za to, tato akce. Tak děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc.
0: Připojuju se, díky moc a těším se na příští setkání. Dobrou noc.
1: A jak říká klasika, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Ahoj.

Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady pátek, 21. hodina a to znamená stream a venku je světlo ještě. Jo? Tak to je vždycky každý rok touto dobou a musím vám říct hned na úvod, že se jako blbě streamuje. Nevím, jak je to možný. Zvyk je asi železná košile a vždycky těch pár týdnů, kdy už je venku světlo, je prostě blbý. No a já jsem rád, že jste tady, protože já jsem tady také dnes sám. A myslím, že tady bychom mohli strávit příjemnou hodinku. Řeknu vám proč, jo? Protože mám pro vás nový příběh. No. Kdo jste tady na streamu, když tak napište do chatu, jestli si vzpomínáte, jak jsem vám tady vyprávil o kamarádovi Eduardovi a jeho mazané manželce. Jo? A nevím, kam to bylo, ta dovolená, jaký ten řecký ostrov a tak dále. Jo? No a protože různí moji kamarádi sledují tady chaty, tak občas se dozvím nějakou takovou zajímavou historku. A dneska jsem si říkal, že vám povyprávím jednu, kterou jsem si dozvěděl před pár dny a stojí za to. Je to z podobného ranku, neboli mezilidské vztahy, jo, které jsou samozřejmě jako košaté. Jo, praxe je košatý strom, jak víme. No tak to vám řeknu za chvilku a stojí to za to, protože jak bych to řekl? Myslím, že každý z nás by dal za velmi drahou vstupenku nebo peníze za velmi drahou vstupenku, aby mohl být u toho. No a musím to trošku jako posunout, protože aby se to neproseklo, že to celé vím, jo, ačkoliv ono to asi podle těch ono to asi se nebude dát úplně vyhnout. No tak v nejhorším mě někdo vynadá, jako to nic horšího se stát nemůže. Tak, no a mám tady několik ukázek, samozřejmě, jako vždycky.

0: 1%, no, já si myslím. Za provokaci 82% a za zbytečnost 17%. No, a kdybych mohl tady hlasovat já, tak bych asi kliknul, bohužel, na tu provokaci. No, já nevím, co si o tom myslíte vy, budu rád, když tady napíšete do chatu, budu se to snažit číst, ale mně to je teda tak nepříjemný a ještě říkat, že to je nějaký akt smíření a nevím, smíření koho s čím. Je to úplná hrůza. Mimochodem, teď v týdnu byl hostem tady XTV Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a dnes jako pedagog, jo, na vysoké škole. Myslím, že zajímavý člověk určitě byl u paní Alex a bavili se o tomhletom. Tak než řeknu úplně tady názor svůj, tak podívejme se, co na to, co si o té věci myslí takový Cyril Svoboda.
1: Pane Svobodo, zítra začne sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se vůbec poprvé koná v České republice, a to v Brně. Je to smíření, akt smíření, most, jak jsem někde slyšela, že je mostem to, ta akce, a nebo je to jitření starých ran?
2: Já bych řekl, že to je chybná politická akce, protože smíření, pokud jde o smíření mezi státy, to je vyřešeno dvěma smlouvami mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v roce 1973-1992. Pokud jde o obsah smíření, je vyřešena ta otázka Česko-Německou deklarací pro zájemce, je to článek 2 a článek 3 deklarace. To znamená, mezi státy věc vyřešena. Za druhé, jsme v schengenském prostoru, takže pokud kterýkoliv Němec má pocit, že tady chce žít, ať přijde, koupí si dům, nebo byt, nebo pole, nebo co tady k mání a může tady být. A argument číslo 3, tady jsou ti, kterým už nikdo neublížil. Naopak, to jsou potomci ti, kteří byli vysídleni, dokonce na rozdíl od nás žili celou dobu ve svobodné prosperující zemi. My jsme jim neublížili a oni neublížili nám. Takže kladu otázku, kdo s kým se má smiřovat, protože není s kým se smiřovat. Takže je to otázka politická. A na téma odsunu se vždycky budeme lišit i u nás doma a v Německu názorově, ale to je jedno z témat. A NEU se dostává ústřím tématem a to sdružení sudetských Němců, které v Bavorsku už nehraje téměř žádnou vážnou roli, najednou je na vrcholu a my z toho uděláme velký problém. A ten problém to již není v tom, že se to koná. Ani to, že jde v Brně, ale s tím, co se odehraje v tom Brně, protože tož poškodí česko-německé vztahy. Jenom vezmu úvahu, že tady má být bavorský premiér a prezident republiky přijme v době, kdy premiér požaduje, no prosí velvyslance Spolkové republiky Německo, aby doporučil, aby sem žádný představitel výkonné moci nejezdil, tak prezident republiky řekne a já přijmu premiéra bavorského, když bude tady přítomen. To znamená, že se to v akce vzejdou jenom konflikty.
0: Určitě na tom, co říká Cyril Svoboda, něco je. Jo, to je, jako, myslím, že valnou část toho jeho komentáře, tak jak to po něm chtěla paní Alex, tak já podepisuju. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že ta celá akce je odporná, urážlivá. Prostě, jo, že to je. On má ten pan Posod, což já nevím, co to je za člověka, jako vlastně o něm nevím nic, jenom tady z toho, z těch článků a z médií, ale má velkou nevýhodu, že on je velmi necharizmatický člověk, jo. Řekl bych, že je velmi nesympatický člověk, ale za to nikdo z nás nemůže, jo. Tak jako každý z nás je někomu sympatický, někomu nesympatický, ale už to, že si tam vybrali takového řečníka a šéfa toho, už o lecčem svědčí. Jo, to je bod jedna. To, že český prezident dá záštitu tomu festivalu v rámci, kterého se koná tady ta odporná akce, je

samozřejmě plivnutí do ksichtu tady občanům této země. Jo. To si opravdu myslím. A ještě vlastně to, že on je voják bývalý. Jo. Když pominu ještě, že to je bývalý komunista, komunistický funkcionář, rozvědčík a tak dále, který musí o těchto věcech vědět své, tak tentokrát si řekl, že ty laciný politický body jsou tak cenný, že udělal to, co tady ostatně pan Svoboda komentoval. Já za sebe jako říkám, že ono vlastně si říkám, jaký akt usmíření. Ono, já jsem si pár dnů zpátky pouštěl na Blu-ray ten výborný film, který, český film, který se jmenuje Lidice. A když se na to jenom díváte jako na příběh a snažíte se být nezainteresovaným, jako říkáte si, zapomenete na to, že to jsou lidi, že to jsou naši předci, jo, a není to x kolen daleko, je to ta 81 let je od konce války, jo. To není žádná doba. Prostě to ještě spousta lidí žije, kteří to pamatují. Tak si říkáte, jak je možný, že oni vlastně vydávají něco za akt smíření a každý, kdo vidí 10 cm jako dopředu před sebe, musí vědět, jako co tomu předcházelo. Je to za mě hrůza, já to strašně odsuzuju, já se s tím nikdy nesmířím, považuji to za obrovskou provokaci a bohužel musím říct, že si myslím, že to půjde někam dál. Jo. Toto není konec. Samozřejmě jako bude spousta lidí, kteří budou říkat, no jo, ale je potřeba se podívat na věci tak, že musíme umět odpouštět a já nevím co všechno. Ale ta druhá světová válka a to, co tady Němci udělali. A pozor, to nebyl jeden popletený malíř z Rakouska. Jo. To nebyl jeden člověk. To byly tisíce lidí a miliony lidí podporovali. Já jsem někde četl, že NSDAP podporovalo před válkou 9 milionů Němců. Jo. A to není. A ti měli nějaké děti, a jejich děti měli nějaké děti. A dál už to nesahá. Prostě. Dál už tady to nesahá. Tak, myslím, že kde kdo může říct, nebo kdyby měl férově, tak by musel říct, náš dědeček bohužel byl ten, kdo toto podporoval. A viděl jsem teď nějaký dokument o tom, jak někteří lidé prostě v Německu ještě stále chodí k některým hrobům a kladou tam květiny. Jo? A nejsou to hroby neznámého vojna Rudé armády anebo americké armády, jo? Kteří tady nechali životy za to, když to osvobozovali. Tak je potřeba tam v tom Brně v klidu, bez nějakého pořvávání, bez jakékoliv násilí tam říct, že připomenou tu smutnou pravdu, že Československo na oltář té druhé světové války položilo 320 tisíc životů. 320 tisíc nebo 340. No a teď se mě nechce o tom, jo, jenom to tak říkám. Tak doufám, že alespoň někteří z vás si o tom myslí to, co já. Odpouštět válku, zabíjení lidí, píše tady Dvarven, a ještě si podávat ruku s někým, kdo vlastně morálně a politicky

morálně a politicky, kdo nás morálně politicky sežral do morku kostí? Nikdy. No, rozumím tomu názoru. Rozumím tomu. Hezký večer, píše taky Varven tady. Tento sjezd považuji za absolutní urážku a nehumánnost v rámci vztahu k naší republice. Kruh se uzavřel a proč to dál otevírat? Nus, jasně. To je další, jako. Iva Řežábková tady píše 100% souhlas s Xaverem, to mám radost, už mi tady dlouho nikdo nenapsal. No, ale já si myslím, že to prostě musí s tím souhlasit každý, když si to takto řekneme. Prostě každý, kdo alespoň trošku o těch věcech uvažuje a kdo alespoň některé věci si z toho dějepisu pamatuje, ne že to zkoumá dopodrobna. Takových lidí je pár, jo. Je pan Čvančera a jiní, a pak jsou takový polo zkoumači, jako jsem já, že se díváme na ty dokumenty a něco kolem toho čteme a hledáme na internetu. No a pak jsou lidi, kteří to nezajímá vůbec, ale ti, kteří to nezajímá vůbec, těch je možná nejvíc a ti by aspoň si měli připomenout, kdo tu zem nebo kdo tu válku druhou světovou rozpoutal a kolik lidí za ním stálo. A nechci vyvolávat žádnou jako nenávist k Němcům, ale pamatujme si to. A alespoň jako, dneska to říkala paní Karol, my jsme natáčeli za stranu a za lidi a ona říkala, že je zvědavá na to usmířování, jestli nějaký nastane mezi Ruskem a Ukrajinou, jestli budou tady lidé, kteří dneska říkají, pojďme, je to gesto usmíření, jestli budou říkat tak a teď pojďme, pojďme se přimluvit za to, aby se Rusové usmířili s Ukrajincema a Ukrajinci s Rusama. No jsem zvědavý, jak to bude. Jo, myslím, že to bude přesně naopak. Tak, a to měla paní Karol jako výborný postřeh. Ne, pane Xavere, radši budou učit o genderové ideologii. No taky se obávám, jo, že se těm dětskám úplně neříká. Já se vzpomínám na základní školu, kde nám vodili do třídy v Tišnově jistého pana Volenu. Myslím, že to jméno říkám správně, nebo nedomu, ale Volenu spíš. Což byl už starý pán, byl členem nějaké té protifašistických bojovníků, jo, a ten nám vyprávěl jako těm dětskám, protože tu válku zažil. A zažil tu hrůzu, která tam byla, jak jsme na to koukali, ale ať si kdo chce, co chce říká, tak alespoň co se týče té druhé světové války, tak tenkrát se ty věci učili, doufám, tak jak jsou. Jo. Taky nám tenkrát říkali, že Rusové i Američani osvobodili. Asi v jiných věcech se učili nesmysly, ale toto. A navíc tam pravidelně přivedli tady pana Volenu a ten o tom vyprávěl. Úplně ho vidím před sebou. No, Ondřej Mrmek, zdravím všechny Xaverovce. Mistře, zkuste se někdy zeptat někoho, kdo pod generálem Pavlem sloužil v Prostějově. A nebo někoho, kdo byl tehdy v cizinecké legii a viděl, co v té jugošce způsobil. No, víte co, to je strašně složitý. Já znám člověka, který působil pod tady naším panem prezidentem generálem, jo, a říkal mi hrozný věci, jenže on vám to v rozhovoru na kameru nikdo neřekne a jinak je to taková šeptanda, někdo by mohl říct, a měl by asi pravdu, že to jsou drby, jo, my jsme pod ním nikdo nesloužili, tak nevíme. Nevím, jestli je to férový člověk, musím říct, že na dovolenou bych s ním nejel. A Jana Slav píše, samozřejmě souhlas s Xaverem, je to smutné, co se děje. Dá se tato země víc ponížit, někdo píše. No. Někteří lidi to jako berou jako těžké ponížení. Potřeba s lidma, kteří to zažili, mluvit.

0: Zdravím, pane Xavere, proč se v médiích nezačínají hodnocení rokem 38? Máte nějaké info? Nevím, co konkrétně v roce 38 máte na mysli. Jo, tak já rozumím, já tomu datu rozumím, ale událostí bylo několik. Já jsem to nedávno studoval na Wikipedii, protože jsem si říkal, jak to vlastně bylo, co bylo těsně předtím, než napadl Polsko a tak, ale to je na dlouhou debatu, to je jedno. Žádné info, Tomáši Koudelo, nemám. Nemám. Věra Xaver to pojmenoval přesně. Věro, děkuju. Zdravím, pěkný večer všem. Je potřeba se podívat, kdo to peklo začal. Opustit nelze, hlavně nepřekrucovat dějiny. Souhlasím, Luděk Petrov. Lukáš Oliva, asi se shodnem, že za film Lidice by poplatky ČT měly smysl. Bohužel jedno z mála. No já totiž si nejsem jistý, jestli v zásadě s váma souhlasím, ale nejsem si jistý, jestli ten film vzniknul v produkci České televize. Spíš bych se vsadil, že ne. Dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě, a dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě pana Vicana, myslím, že se tak jmenuje, což je takový producent filmový a vinař a má v Brně vinotéku a tak. No. A já jsem s ním mluvil ještě nějakou dobu předtím, než ten film vzniknul. Doufám, že mu nekomolím jméno, myslím, že se jmenuje pan Vican. Ale a ano, ano, to říkám často, protože se mě každou chvíli někdo ptá na ty věci kolem České televize. A to by byla veřejná služba mediální, tak jak já si ji představuju, respektive tu část, které se říká dramatická tvorba. Jo? Ale těch samozřejmě složek je několik a je to na dlouhou, taky na dlouhou debatu. Teď s tím nebudu zdržovat. Mám z mediálního světa, mám dneska úplně jinou, tady úplně jiné téma. A říkal jsem to, Tomáš, už mi to tady Pepa píše, Tomáš Vican působil jako producent u historického dramatu Lidice. Tyvo, já si nemůžu si pomoct. A já si to pamatuju. I to jméno jsem mu neskomolil. Přátelé, dovolte, abych krátce přerušil vysílání a pochválil se, jo? Dobře, tak zpět. A tak chci říct, že ještě bych do tohoto zařadil já za sebe třeba ten seriál Smysl pro tumor. To si taky myslím, že je hezký příklad. A našli by se další věci. Ale bohužel, jak vidíme, tak co se týče České televize, tak ta situace je čím dál složitější a teď je tam nějaký ten nový zákon. Nevím, můžeme se o tom pobavit. Ondřej píše, dva z mých čtyř pradědů byli za první války v legiích. Jeden byl národní socialista, za války byl 5 let po koncentrácích. A jsem já a naše rodina náckové. Jasně, rozumím vám, Ondřej. Yes. Carlos píše, jediné, co mi vadí na prezidentovi Benešovi, je, že dal rozkaz nebojovat, když byli vojáci i země připraveni k obraně. Prezident Beneš je velký téma. Já nejsem, podotýkám, fanoušek prezidenta Beneše. Mně se nelíbí víc věcí a nevím, jestli zrovna tohleto, on taky byl ve strašné situaci. Jo? To je rozhodovat se za okolnosti, které byly, jestli dát příkaz k tomu, jestli se ta země má bránit silou, tak to Nezapomeňte, kdo, jaký bylo rozložení sil, kdo s kým jednal a kdo taky co komu říkal. Jo? Tak ono to je složitější. Věrka, Věrko, tobě já musím poslat čokoládu, se nedá nic dělat. Ale musím říct, že máš pravdu. Xaver má přehled a je velmi inteligentní. Ty o tom vidíš to? Teda Věrko, já tě miluju. Já bych chtěl s tebou bydlet, prosím tě. Piš mi to tady vždycky takhle na každém streamu, jo. Tobě se nic nestane a podívej se, jak já jihnu. Já bych k tomu teda ještě dodal, jo, zcela přivědomí. Píše Věrka, Xaver má přehled a je velmi inteligentní a já bych do závorky k tomu napsal, ale měl by občas držet hubu. Jo, to už takový jako... Beneš to neměl snadné, jde se nám to kritizuje, píše Petra Melichorová. Ano. Nejsem na to nějak teď vybaven, zase bych to lovil z patra, tak jako tady jméno Tomáše Vicana. Ale vlastně to charakterizujete přesně. Samozřejmě, že to bylo strašně těžký a řekl bych, že snad nikdy nikdo od té doby z představitelů prezidentů, předsedů vlád, předsedů sněmoven a senátů všeho druhu, nikdy nikdo asi nebyl pod větším tlakem než prezident Beneš. Jo. A ani ne komunisti v roce 89, když to padalo. Co to bylo proti tomu? To byla legrace. No a když jsme u toho, a tak já tady si ohřeju polívku trošku. Hostem XTV v tomto týdnu byl Roman Roun. A to je člověk, který kandiduje na šéfa komunistů. A já to řeknu, říkám to vždycky, mám k tomu velmi dobré důvody a budu se to do krve hádat. Já popravdě nemám komunisty rád. Mně to jako... Pan Roun byl na druhou stranu velmi příjemný a velmi fajn člověk do debaty. Nevím, do jaké míry je přesvědčený komunista, protože on je především marketér a producent taky v minulosti a tak. Mladý člověk, neumím si představit, že by v tomto věku, jako, že někdo chce být předsedou komunistů. Ten rozhovor jsem vedl já, jsem ho vzal na svá bedra s panem Rounem a pusťte si ho, protože ono je to velmi poučný. Já jsem se ho ptal na ty zásadní komunistické vlastně na ty zásadní komunistické výchozí body, jako je společné vlastnictví výrobních prostředků, jako je diktatura proletariátu, všechno. A já nevím, jestli to vysvětlil uspokojivě, pro mě ne, ale prostě nechci říkat, že komunisti jsou nedemokratická strana, říkám jenom, budu to říkat do smrti, mě jsou nepříjemní, já je nemám rád, ale mě to, dokud mají svoje voliče, nedá se nic dělat, budu to vždycky respektovat. A mimo jiné, tenhle pan Roun, který se teď bude bojovat o to předsednictví u komunistů, říkal, že některé ty, že majetek je v rukou několika rodin, většina světového majetku. A komunisté pořád říkají, že by chtěli pro všechny stejnou startovací čáru, pro všechny všem jejich sociální jistoty. Já jsem jinak orientovaný člověk pravicově, přízně pravicově, mimo uchu to nelahodí, ale bavili jsme se mimo jiné o tom, jak by to teda udělali, jestli, jak by ten majetek vyrvali od těch lidí. Já vím, že to je jako složitý, že potom se děje na světě to, že ty velké rodiny diktují bankám, diktují politikům a tak, a někdy to začíná být nebezpečný. A my teď každý lacině mluví o tom, že ten či onen oligarcha rozhoduje. A já si myslím, že to je mnohem složitější a na mnohem složitější debatu. Ale podívejte se na ukázku z rozhovoru s Romanem Rounem. Jenom mě zajímá, jakým způsobem být demokratickým ten kapitál z rukou několika rodin chcete vyrvat?
1: Nechceme nic vyrvávat, ale pojďme si dát příklad ČEZu Abychom se dostali na dobré ceny energií, tak jak je to například ve Francii, tak je potřeba vykoupit minoritní akcionáře z ČEZu a ČEZ udělat 100% státním. To je jedna z těch cest, kterou vidím jako reálnou. Co to znamená? Znamená to, že stát bude mít ve vlastnictví energie, bude energie prodávat přímo a občané této země budou mít tu energii výrazně levnější. Data ukazují až více, než že cena té energie bude až poloviční a méně. Proč to neudělat? Teď je to skvělý, teď je to směrem k lidem, je to pro sociální politika.
0: Chápete, že někteří lidé, a možná jich není úplně málo, se po zkušenostech to, co komunismus, lomeno socialismus v minulosti přinesl, takže se prostě komunistů bojí.
1: A chápete, že řada lidí se bojí kapitalismu, co přinesl za poslední období? Já vím, že vy narážíte na... Zaprvé tady komunismus nebyl, já jako vím, že je tady zákon...
0: Proto říkám lomeno.
1: Jo. Já chápu, že zákon 198 z roku 93 něco definoval, vytvořil nějaký narrativ, ale období, které tady bylo, můžeme nazývat třeba reálným socialismem. Ale podívejte se na kapitalismus, co se dělo například v období mekartismu, co se dělo v období různých válek, které byly, jejichž cílem byl v podstatě zisk kapitalistů. Nedávejme do roviny, že kapitalismus je ten správný a socialismus je ten špatný. Každý ten směr má nějaká negativa.
0: To děláte vy.
1: A když se podívám na minulé století, tak to byla přece spousta různých věcí pod hlavičkou kapitalismu.
0: Ne. Víte, kam já mířím, pane Roune? Vy se chcete stát předsedou komunistů. Je teda obdivuhodné, že s tímto jdete na trh, protože to asi nebudete mít jednoduché mezi známými přáteli, kolegy a tak. Umím si to živě představit, tak za to určitě jako poklona, ale řekněte mi, chci z vás dostat, co jste za člověka. Protože jednoho dne třeba budete šéfovat straně a vy říkáte, bude třeba v parlamentu. Řekněte mi, před pár desítkami let žil byste raději v Americe nebo v Rusku?
1: To záleží na tom, kdy, protože Rusko...
0: Tak já vám to řeknu přesně. Tak řekněme před rokem 89.
1: Já jsem před rokem 89 měl krásné období v Československu. Já jsem ročník 71 a druhou polovinu 80. let jsem prožil jako ve skvělém pocitu. Kromě toho, že se nemohlo cestovat a že nebyl takový výběr spotřebního zboží.
0: Kdybyste si musel vybrat, šel byste do Ruska nebo do Ameriky?
1: Já se nenechávám přinucovat na rozhodnutí ve dvou věcech. To nikdy ne? Tak u mě není. Ne.
0: Říkám si, mám uvěřit, tak kdyby se někdo takhle zeptal mě a nemuselo by to být s pistolí u hlavy, tak já bych řekl jednoznačně v Americe, ale rozumím tomu a možná to, co teď tady říkám, není úplně vám všem, kteří to sledujete po chuti, já tomu třeba rozumím, ale to s tím ČEZem, co říká, a tak ono to je hrozně jako laciný. Protože ty věci nejsou tak jednoduchý, jak ji říkají. Ale nicméně mladý člověk chce šéfovat komunistům, kdo chce tam pomoct, mu tam. A je dobré, že teda přijde na rozhovor a je ochoten o tom alespoň mluvit, i když na můj vkus chvilkama velmi vyhýbavě. Tak, teď, že už pomalu nestíhám všechno. Teď chvilka s reklamou, přátelé, na účtu Aukro XTV se právě teď objevila nová akce a jsou to ty známky specimen. Jo, víte, co jsou specimen známky? No, už to vysvětlovat nebudu, je to z té edice Xaver a z té edice paní Stonikové, jsou to dva archy, tedy jedna známka specimen, jeden arch se mnou a jeden s paní Stonikovou a ode dneška přesně týden to bude trvat, nastudujte to, je to, co je nejvzácnější na tom sbírání známek, ty specimen archy. Já jsem to také nevěděl a hrozně jsem se tomu divil. Je jich jenom pár a my jsme se rozhodli v XTV, že je dáme takto na úkro, protože ono to vydělá nějaké peníze a proč to neříct, prostě z toho, jsou to věci, z kterých se financuje provoz XTV a tak, jo. A teď ještě k tomu řeknu rovnou, to je jako pro mě naprosté šílenství. Sem do tohoto studia se budou kupovat v průběhu pár dnů nové mikrofony, jo. Jak jsem se dozvěděl. A budou dva, budou to nějaký směrový mikrofon, už to nebude ten mikrofon, který se připíná, bude to tady někde nějak naaranžovaný někde ve vzduchu, prostě čas trhnul oponou, jo, tak už to je všechno možný. A ptal jsem se dneska jen tak pro zajímavost, kolik ten mikrofon stojí. Tak jeden stojí 43 tisíc a tak se s tou privedle, jak může být něco jak drahý, no ale a navíc myslím, že potřebujeme dva. Tak proto děláme takovýto věci, nemějte nám to za zlé, my nemáme povinné poplatky mediální, jo, jako jiná média a tak a pokud vás to zajímá, tak tu aukci, máte účet na Aukru, dejte sledovat. Třeba nepřihazujte, ale dejte, že tam sledujete, protože už to je velká pomoc, jo, pro nás. Tak já tam akorát ho tady nemám přihlášený, ten účet, a dám tam sledovat určitě. A teď se dívám, že už tam jeden člověk přihazuje. Tak. No, do chatu. Tady KGZUIG, já nevím, co to je za, jak to mám číst. Dobrý večer, děkuji za všechny vaše streamy a videa. Sleduji již od covidu. A bílé srdíčko, červené srdíčko a modré srdíčko. Nevím, jak vás mám oslovit, ale děkuji za to a děkuji za donate. Jo. Marcela Somerová s Kilem píše Xaver 100% souhlas. Mamka jako dítě v Terezíně, její otec zůstal v Dachau. Zemřela za covidu. Ráda bych ji tady měla, ale ten hnus v Brně by nedala. Tatínka ještě mám, nevěří, že je to možné. No, a já si myslím, že bude víc lidí ještě, kteří nevěří, že to je možné. Jo? Tak, prosím vás, teď tady mám tu věc, kterou vám chci povědět, teda vůbec takhle, prvně mi napište, jestli to chcete slyšet, protože příběh s Eduardem, vzpomínáte někteří, vás zajímá, ale já nevím, jestli toto bude vás zajímat, ale má to, není to otevřený, je to ten příběh uzavřen, tak bych vám ho řekl celý a budu na to potřebovat pár minut, ale je to úplně z jiného ranku, úplně není to ani o sudeťácích, ani o ničem podobným a tak. Je to prostě čistě vztahová záležitost a já to, tyto věci od té doby, co jsem tady vyprávěl o sousedce a Jindříškovi, o Eduardovi a tak, tak to trošku přitahuju, že mě občas někdo přichází takové věci, zejména z okruhu kamarádů, povyprávět. A ne vždycky je to tak, že to jde vyprávět tady na chatu, nebo na streamu, protože buď to by člověk musel vynechat nějaké podstatné věci a najednou to ztratí lesk, anebo ten for, anebo taky se může stát, že by se v tom někdo našel, jo? Což se může stát dneska. Jana píše, povídejte, Věrka, Xaver, vyprávěj o tebe, je to vždy zábavné, když už není Jindříšek. Věrko, ty máš dneska dobrý den, teda já mám s tebou dobrý den. Rozhodně to chceme slyšet, prosím, povídejte, tak nenapíná to povídat, no. Tak ještě tak dva lidi, když to napíšou, tak vám to řeknu. Jako, samozřejmě, že to musí nutně začínat tak, že neštěstí druhého člověka pobaví. Jo? Musím jít Goličovi, mimochodem. Napiju se. Jo, říkejte. No, tak ještě jeden, aspoň. Zatím se podíváme, jak vypadá anketa. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, provokaci, zbytečnost. 1800 lidí hlasovalo za akt smíření, zatím 1%. No, podíváme se na konci. Zakuř a povídej, píše Luděk. Určitě to Beneš neměl lehké, ale tohle nám jako Čechům zlomilo páteř a Němci pak dílo dokonali. Když vyvraždili naši inteligenci, taky to chci slyšet, píše taxikářka. A Ondřej píše, že mám do toho. Tak vám to řeknu. Je to příběh o situaci, do které by se nikdo z nás nechtěl dostat. Ale stoprocentně je to tak, že většina z vás tady na chatu, kolik je tady lidí, 3200, by to chtěla slyšet. Podívejte, já mám kamarádku, dobrou kamarádku, dokonce dámu, která je relativně mediálně známá. Nevím, jestli bych, kdybych vám řekl jméno, jestli byste na první dobrou dali to, z jakého oboru je, ale když byste chvilku vzpomínali, tak možná byste jako věděli. Jo. No a ona prostě se roky kamarádí s jistou dámou, která s manželem nedaleko Českých Budějovic má firmu. Mají několik zaměstnanců, jako velmi úspěšnou firmu. A mimo jiné, podotýkám, že manželovi je 65. Jo. Mimo jiné, v té firmě pracuje atraktivní dáma kolem 30 a tak. A ta moje kamarádka, která velmi kooperuje tady se spolumajitelkou firmy a jejím manželem a sleduje to všechno, jezdí s něma na chatu a tak, tak se nevlastní vinou dostala do situace, že ta její kámoška nebo spolumajitelka firmy se jí svěřila, že má pocit, že manžel s tou pracovnicí mladou má jaksi intimní poměr, anebo že jako Bůh ví co. Asi intimní poměr je velmi slušně řečeno a myslím, že to je nejpřiléhavější. Dál se to odvíjí jako detektivní příběh, protože je to kousek od Českých Budějovic, sídlo firmy a tak. A ta moje kámoška v celém tom příběhu funguje jako konzultantka. Prostě její kamarádka, majitelka firmy, říká, hele, ten můj asi mi je nevěrný s tou jednou zaměstnankyní. A nějak to jako cítila, protože tyto věci, že, zejména ženy, a ptala se, co s tím. A ta moje kamarádka jí říkala, vyser se na to, samozřejmě. Což ona neudělala a poctivou detektivní prací se dostávala dál a dál. Inu, co se stalo? Zjistila, že její manžel, spolumajitelky firmy, jo, budeme říkat, že má na klíčích dva klíče, které nepatří ani k firmě, ani k jejich domu, na troškej garáži a tak. A nějakým dost složitým způsobem si ty klíče oba dva nechala vyrobit. Jo. No a v této chvíli je teda situace, která se odehrála letos na jaře, že majitelka firmy má dva klíče, který neví, od čeho jsou, a má podezření, že její manžel a zaměstnankyně. Nic jiného se nedělo. Moje kamarádka, paní Jana, mi říká, tak ta jí neustále radila, vykašli se na to. Ono to, když tak, vyplave někde na povrch samo. Ale ta paní majitelka firmy chtěla vědět pravdu. No a zjistila, že manžel pravidelně odjíždí do Českých Budějovic na nějaké obchodní schůzky dvakrát, třikrát týdně a tak. A radila se s někým, jak zjistit, kde se pohybuje jeho auto. No. Byla tam ta nevýhoda, že oni měli auto na firmu, neboli to auto jí patřilo, to manželovo auto na firmu jí patřilo stejně jako tomu manželovi, neboli si nechala pojistit to, že by ji nemohl nikdo za to popotahovat. No. A nechala jakousi elektronickou knihu jíst nebo něco. Zkrátka věděla, kde se auto pohybuje, tečka. Zjistila, že auto přijíždí na jedno konkrétní sídliště v pravidelně dvakrát týdně, někde v Českých Budějovicích a tak. A asi nějakým tím zařízením věděla přesně, v jaké ulici. No tak už bylo jenom kousek od toho, aby si tam počkala a to udělala. No. Tak tam strávila 2 dopoledne, samozřejmě manžel autem přijel, ona pozorovala, kam jde, zjistila, že jde do nějakého vchodu, že nějakého domu, na sídlišti, jo. A čekala v autě, no a samozřejmě 5 minut poté jiným vozem přijela ta jejich zaměstnankyně a šla do toho samého vchodu, jo, odemknula si a tak. Takže paní majitelka firmy si vzala ty 2 vyrobené klíče a šla zjišťovat. Zjistila, že jeden ten klíč pasuje do těch dveří vchodových. Dobře, tak se dostala do toho domu, kde je jako několik bytů a měla vymyšlené, a na tom už se podílela ta moje kamarádka, ta Jana, prosím, se podílela na tom, co udělají, když, co se stane, když. Protože samozřejmě jít a zkoušet byt od bytu klíče a jakože se chcete dostat dovnitř, to už jako je nějaký riziko, že někdo otevře dveře, tak oni si vymysleli, že budou říkat, nebo že ona bude říkat, ta paní majitelka firmy, promiňte, kamarádka mi řekla, abych jí zalívala ty kytky, já jsem si spletla poschodí, nějakou takovouhle historku. A šla chytře teda, to, což by mě napadlo, začala od bytů, kteří neměli žádnou jmenovku na dveřích. Jo. Samozřejmě si představte to štěstí. No štěstí. A štěstí je v to, že strčila dveře, klíč do zámku, hned u prvních dveří a odemkla ty dveře. No, a to neštěstí další bylo, že ten byt byl velmi nešťastně řešen. No, velmi nešťastně. A byl řešen tak, že nějaká chodba, z chodbičky se přišlo do kuchyně, lomeno obyváku, kde se jako sedělo, a teprve odtud byly nějaké dveře nebo něco do ložnice. Ty byly pootevřené. Načež teda dáma, spolumajitelka firmy, byla ta chladnokrevná, že slyšela podezřelé zvuky z ložnice a sedla si v tom obýváku na křeslo a seděla tam, čekala, co se stane. A všimla si, že na kuchyňské lince stojí kávovar, takový ten jednoduchý, kdy zmáčknete a on namele kávu a vyteče vám kafe. A on se ten kávovar taky po čase vypne, jo, takže, ale tento nebyl vypnutý, nebo bylo jasné, že někdo si dělal kafe před pár minutama. No tak si tam chvilku seděla a když utichly zvuky z vedlejší místnosti, tak už to nevydržela, šla, vzala si hrnek a uvařila si kafe. A posadila se zase do té sedačky. V tu chvíli teprve někomu v ložnici došlo, že si vedle někdo vaří kafe a oba dva, majitel firmy nebo spolumajitel firmy a zaměstnankyně, jen tak, jak je pán Bůh stvořil, stoupili do toho obýváku zjistit, co se děje. A teď se samozřejmě můžete klást otázku, co bylo dál, jako. Že tam byla nějaká scéna nebo rvačka nebo něco. A dáma, spolumajitelka firmy, položila jenom jednu jedinou otázku. Říkala, neměli byste trošku mlíčka do toho kafe? A to mně přijde tak krásná poenta. Potom bylo jakože rozvod a tak a dělení firmy, od čeho se ustoupilo, takže dneska je to nějak zažehnáno, ale vztahy nejsou ideální. A to, že celý příběh má poentu, jestli by měli trošku mlíka do kafe, je geniální a já nevím, kolik z vás nebo z nás by to tuto situaci ustálo, nevím, mnozí by byli asi po infarktu. Nicméně, já jsem se ptal před pár dny dotyčné, jestli ta dáma, ta mladá, která v tom pronajatém bytě, no, si pronajal byt, no, chytře, byla přistižena, jestli ve firmě pracuje, a bylo mě řečeno, že pracuje. Neboli, víte, proč to říkám zrovna dneska? Tomu se říká akt usmíření. To je jak ten Landsmannschaft. Podívejte se, prostě usmířili se, jsou tam. Říkal jsem si, že tuto historku vám musím říct tady, protože jsou to zábavné věci, které píše život a je škoda se o to nepodělit. Jo? Pokud se dozvím v této věci ještě nějaké podrobnosti, může to mít nějaké pokračování, ale zatím to nevypadá. Jdu do chatu. Jdu do chatu. Tady píše Stanislav, dokoupil 249 korun na mikrofon. Jsem neříkal úplně kvůli tomu, ale děkujeme. Bereš to neměl lehké, jsem četl. Daniel Klement, zdravím Xavere, něco málo na mikrofon a také na propagační film o XTV. Film, nad tím přemýšlím, ale to by nebyl propagační film o XTV, pane Klemente. To by byl film o Wilsonova 10. Zdravím Xavere, nové mikrofony jsou důležité, jen tak dál, všichni jste skvělí, píše Hana. Liseo, Vánko, díky. To je kauza Schlager TV, Petr Kova, ne, to je blbost, samozřejmě. Ale, jo, a tady to nevím, jak se čte. No, sliboval jsem také něco málo z mediálního šumu a z mediální pěný dní, tak k tomu se dostaneme za chvíli. Teď vám chci pustit ukázku paní Alex s Renátou Veseckou, poslankyně za motoristy. Byla tady v týdnu na rozhovoru, je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, posléze asi úspěšná advokátka. Tak dneska poslankyně parlamentu a podle mého soudu dáma, která to má v hlavě zatraceně dobře srovnané. Ten celý rozhovor už je na webu a na YouTube, ale podívejte se.
2: Naposledy jsme se v XT viděli, kdy jste ještě nebyla poslankyní, teď už máte vlastně půl roku za sebou. Jak hodnotíte poslaneckou sněmovnu?
3: Musím říct, že jsem trošku překvapená tím, že není příliš produktivní, že dlouho času se stráví řečmi nesouvisejícími s legislativou. Takže to mi tam trochu vadí, ale jsem ráda, že se připravuje nový jednací řád, který by právě měl tyhle ty hovory o ničem zkrátit a opravdu směřovat poslance k jednání o věci, o legislativě.
2: Tak o tom dnes mluvit nebudeme, o změně jednacího řádu. A začala bych tím, že motoristé jsou teď podezříváni, aspoň před pár dny se objevila ta informace z nepotismu, poněvadž a protože váš synovec Adam Šimice se stal náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, tak stal se jim bez vašeho přičinění, nebo vy jste ho doporučila, takzvaně protlačila na ten post?
3: Já se musím smát těm spekulacím, které okolo toho vznikají. Je potřeba říci, že se jedná o politického náměstka na ministerstvu spravedlnosti, který byl nominován politickou stranou motoristé sobě. Skutečně s mojí osobou tato nominace nemá vůbec nic společného. Společného má vlastně spíše s fungováním Adama Šimice v rámci motoristů, kdy pomáhal v rámci kampaně a byl znám vlastně dříve, ještě nežli jsem byla já zainteresována u motoristů. Takže v tomto směru nějaké spekulace, propojování nepropojitelného je úplně nesmyslné. A myslím si, že důležité a to, co se ponechává v tomto případě stranou, je to, že se jedná o člověka, který má zkušenosti pro tu agendu, kterou zpracovává na ministerstvu spravedlnosti, a to je agenda především spojená s Evropskou unií. A v tomto směru si myslím, že nemůže nikdo mít žádné připomínky. A pokud někdo spekuluje o jeho věku 32 let, tak je potřeba připomenout, že minister spravedlnosti Pospíšil byl ministrem ve věku 30 let. Další ministři Gross nebo minister Liška, všem bylo okolo 30 let.
2: Nevím, jestli, pardon, jestli někdo zpochybňuje jeho věk, ale zpochybňuje to, že jinak se zeptám, nepovažujete teď zpětně za chybu, že jste o tom jakoby neřekla veřejně, aby se právě nemusel rozmíchávat nebo nebylo nějaké podezření právě z toho, že jeho funkce, nebo on do té funkce byl instalován, protože má tam zastání?
3: Já vůbec nevidím důvod, proč rozebírat nějaké rodinné souvislosti a vztahy.
0: Renata Vesecká a video už je na xtv.cz. No, Václav Moravec. Zaregistroval jsem, přátelé, že pan Moravec, doktor, už v neděli spouští svůj pořad někde na webu. A možná budete překvapeni, já z toho mám obrovskou radost. Já z toho mám obrovskou radost. Kolegům jsem to tady ukazoval a vysvětloval jsem jim svůj postoj, že to je velmi, velmi dobrá zpráva pro nás všechny. Za první, co si budeme říkat, asi ten pan Moravec do toho veřejného života po těch letech už nějak patří, že? Nebo do toho mediálního světa, ale je to přece fenomenální důkaz toho, že média veřejné služby hrajou už úplně jinou úlohu a že prostor pro politickou diskusi pro kohokoliv není jenom ta Česká televize a Český rozhlas. Prostě nakonec i Václav Moravec se postavil nebo se staví na svoje nohy. Já mu ze srdce přeju, aby se to povedlo, protože to ukazuje všem. Ukazuje to všem těm lidem, kteří vykřikují Českou televizi nedáme, Český rozhlas si necháme a já nevím co všechno, že už nebude nezávislá žurnalistika v případě, že nebudou koncesionářské, promiňte, televizní a rozhlasové poplatky. A vlastně Václav Moravec všem tady těmto lidem vyráží trumf z ruky, protože každý jiný Václav Moravec, který dnes sedí na Vinohradské třídě anebo na Kavčích horách, si může koupit jednu kameru anebo tři anebo šest a jeřáb k tomu kamerový nebo já nevím co všechno a může si pronajmout prostory tak, jako je má XTV a může vysílat a může se rozhodnout, komu dá prostor. Už je to na něm. Dneska už mu nebude nikdo panu Moravcovi vyčítat, že je hlásnou troubou dnes aktuální opozice, dříve vládní koalice. Protože on bude na nějakém soukromém vysílači nebo na nějaké soukromé platformě a já jsem první, kdo bude křičet, že si tam může dělat, co chce. Protože to dělá za svoje peníze, případně za peníze někoho, kdo mu je dobrovolně buď to dá, nebo půjčí, nebo podpoří, nebo cokoliv. I třeba veřejnost. A já si myslím, že by ještě před pár měsíci bych si nikdy nemyslel, že tady na tomto streamu řeknu to, co teď řeknu. Prostě jestli Moravec bude vysílat, doktor Moravec, a bude tam mít něco za poplatek, tak já vám doporučuji, abyste si ho předplatili. Strašně důležitý, abyste znali ty názory, které zaznívají tady, u Bobošíkové, na Vox TV, všude možně, ale taky na, já nevím, když pominu úplně ty extrémní, bláznivý, dezinformační platformy, jako je Forum 24 nebo Hlídací pes, tak na všech ostatních, to je přece úplně v pořádku. A já sám se někdy dívám, teda nepředplácím si to a dívám se, když je na YouTube nějaká část té paní Friedrichové Nory. A úplně jsem na tu paní změnil pohled. Ona prostě se držela zuby nechty na Kavkách, až to nešlo, tak Kavčí hory opustila, ale udělala přesně to, co já si představuju. Vzala kameru a šla honit tu, k tomu je Okamoru do sněmovny, tu někoho, někam a tak. A to je přece super. Takže jenom tyto lidi, jako je paní Friedrichová Nora, jako je pan doktor Moravec, vlastně říkají, že Česká televize v podmínkách dnešních, technických, internetových, bůh ví jakých, kdy vlastně není těžké si vytvořit internetovou platformu, stránku, kde si můžete dát, že něco je zadarmo, něco je za peníze, tak jako my třeba Vilzonovu 10 máme jenom pro fanoušky zavřenou, to je naprosto v pořádku. Jejich volba a oni jdou do toho boje, což se mi líbí. A vlastně se mi na tom Moravce trošku změnil názor tady v tom, protože byl schopen ten krok udělat. Ale oni nám dali přinejmenším tihleti dva černé na bílém, že Česká televize v roce 2026 už není to též, co byla Česká televize v roce 2010, 2005 a všechny roky předtím. Ano, byl to moloch nějaký, který tady měl monopol na informace a na diskusní pořady, ale už to tak prostě není. Už to tak není, takže prosím, teď už je absolutně k smíchu, když někdo bude vykřikovat, že nějaký zákon o České televizi, který změní financování, z toho financování prostřednictvím poplatků na mandatorní výdaj, povinný výdaj ze státního rozpočtu, že to něco ohrozí, tak je to prostě směšný. Prostě to není pravda. Kdokoliv z těch lidí, a já nevím, kdo tam ještě na těch Kavkách jsou takové výrazné osobnosti, tam nějaký ten pan Řezníček a já nevím, kdo všechno, můžou dnes, chce to jenom trošku odvahy, trošku smysl pro riziko, protože ne všechno musí vyjít, anebo mít za sebou někoho hodně silného. Na druhou stranu potom člověk musí být připraven na to, že plní jeho vůli. V případě, našem případě XTV to bylo to první, trošku odvahy a trošku odvahy do rizika. A vlastně, jak se ukazuje, tak to vůbec není tak, že by tady musela nutně být nějaká svatá Česká televize, nějaký svatý Český rozhlas s 25 kanálama, jak říkal pan generální, úplně šílený. A oni jdou do toho. A já tady říkám, a není v tom ani milimetr ironie, není v tom, byť třeba nejsem fanoušek toho stylu moderátorského, jako má pan Moravec. Ale to je v pořádku, to on bezesporu není fanouškem mýho stylu, jo, což ostatně říká ve všech rozhovorech. Ale co se mu nedá vzít, jde prostě do toho. Jde do toho, já asi se podívám ze zvědavosti na první díl, já si to pravděpodobně i předplatím, protože mě bude zajímat, jak to celé bude fungovat. Má tam být Petr Macinka, jsem někde četl teď prvním hostem. A tak to má být a je to důkaz toho, že už je jiný prostředí. Je tady internet a na Alze, prosím vás, na Alze, to je obchod, že? Na Alze, kde si objednáváme kde co, každou blbost si dneska koupíme na Alze, prodávají kameru, na kterou, takovou malou do ruky, s kterou já dělám deníčky, ona natáčí téměř, ne-li úplně, to by mi tady Jindra Čipera řekl, jo, píše tady, jsem tady, fandím, dívám se na vše, mějte se hezky, kdyby bylo cokoliv potřeba, ozvěte se Xavere. Jindra by nám to řekl, nepěj odborník na tu techniku, ona ta malá kamera určitě natáčí ve stejné kvalitě, jako natáčí ty kamery, přinejmenším ve zpravodajství, publicistice. Jo, nejsem na to odborník, ale já na své televizi doma když vidím video paní Friedrichové Nory, jak tam běhá po sněmovně a chce ukamenovat Okamuru, a vidím video jakékoliv české televize, na mojí televizi je to úplně ve stejné kvalitě. Nemůžu si pomoct, stojí to pár korun a už nikdo nemůže říkat, že by bránil nějakou žurnalistiku. Jinými slovy, ti lidé, co říkají, že financování české televize prostřednictvím státu je konec nezávislé žurnalistiky,

Provokaci, za druhé zbytečnost, za třetí akt smíření. Tak vezmu to odzadu. Hlasovalo více než 2300 lidí. To je super. 2%. Pouze 2% považují tu akci za akt smíření, což je teda po hřichu málo, opravdu žalostně málo. 15% lidí to považuje za zbytečnost a 83% z vás hlasujících za provokaci. A já to taky považuji za provokaci. Takže jsem rád, že jste tady se mnou byli dnes večer. V neděli stream s hostem a mým hostem bude Petr Štěpánek, což je člověk z Trikolory mimochodem a odborník mediální, musím říct velmi, napsal kdysi knížku Boj o novu, nebo teď nějak se to jmenovalo, je to bývalý člen velké vysílací rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bezesporu zajímavý člověk, takže v neděli ve 21 se na vás těším. Dáváme tady odkaz na Aukro, kdybyste chtěli na Aukro specimen, jo, já i paní Karol, oba dva ty aršíky, u mě už je to asi úplně poslední aršík, který se prodává a u paní Karol, myslím, že ještě čtyři nebo pět těch VIP setů jsou na e-shopu XTV a já vám doporučím, neváhejte s tím. Poděkuju partnerům dnešního streamu Grand Café, jo, protože Grand Café znáte, grand-café.cz a když tam budete nakupovat, tak jim napište, že je zdravý Strýda Xaver, třeba dostanete nějakou maličkost od nich. To též se týká Manerů, jo, to je Maner Shop, to si najdete, jsou to výborný nejenom oplatky, kde co, jo, a já doporučuju, kdybyste náhodou šli na web Maneru, na ten e-shop, tak si kupte kakao. Jo, je to chuť starého poctivého granka trošku, ale mnohem lepší. No a vůbec všelijaký zajímavý věci, to znáte, ne? Přeju vám, zítra má být tropický den, tak to přežijte. Já zítra přednáším. Takže já nebudu odpočívat. Prostě důležití. Lidé, a Věrka to tady psala, jo, tak my přednášíme. Někdy vám řeknu, co jsem přednášel, komu, jo, to není moc zajímavý. Přátelé, mějte se hezky a ve 22 hodin a 12 minut v pátek 22. května 2026 je chvíle jako stvořená, abych vám řekl poslední dvě slova. Dobrou noc.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme připraveni ve studiu odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj, a protože už se

0: všichni těšíme na dnešní témata. Předávám hned slovo.
1: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače, Svobodného vysílače, čtenáře a Red News. Jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se k nám připojili, že jste nás konečně dočkali. Jsme tady relativně brzo ve srovnání tady s minulem a doufujeme, že to tak zůstane i v příští pátky, tak to se dnes povedlo. Nicméně máme tady témata, navzdory tomu, že je venku krásné počasí a víkend slibuje opravdu hezké počasí nad 25 stupňů, to znamená mírné už letní teploty, počasí se konečně vyletňuje a je vidět, že ten červen se už opravdu blíží, takže ta topná sezóna už definitivně končí, protože v noci se občas ještě přitápilo, bylo opravdu 4-5 stupňů, teď už to bude opravdu teplo a sluníčko, ale my ta témata, která dnes máme, tak úplně sluníčková nebudou. A ostatně, jak se na to od nás zvyklí, nicméně my jenom reagujeme a jsme jako následek, ta příčina samozřejmě je úplně někde jinde. My ta témata nespouštíme a nevymýšlíme. Takže to je ode mě všechno v rámci úvodu. Já zdravím hlavně TBVK, hlavně TBVK, šéf redaktora Ironet News, jak všichni jistě dobře víte, nemusím to opakovat, je to úplně notoricky jasné, ale tak jen tak pro formu. Ahoj VK.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě nemůžu zapomenout naše posluchače, že jo, ti jsou úplně hlavní, ti jsou nejvíc, takže já doufám, že se těšili, že jo, za domácí úkol a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, přičemž to páteční téma, které je vždycky takové to nenacvičené, že jo, tak už Vítek ví, takže uvede a my se pustíme do prvního pána, že jo, ho propereme, takže já vám přijdu krásný poslech.
1: Přesně tak, VK mě nabrýfovali ještě před vysíláním, tak, ale já budu vidět, respektive já budu dělat, že tak úplně o tom přesně nevím, a spíš ti nahraju tak trošku servis, jako v tenise, VK na smeč tak trošku. A zeptám se tě, protože samozřejmě my budeme probírat a každému je to jistě jasné, že se tomu nemůžeme vyhnout ani se tomu vyhnout nechceme. Sjezd sudet německého landsmanšaftu v Brně, na což samozřejmě dojde, ale pozornost všech je fixovaná právě na Brno. Čímž nám může uniknout jeden výrok a neskutečná kauza, která se spustila ve stínu právě tohoto sudeto německého landsmanšaftu, která s tímto nesouvisí. A možná právě proto paralelně synchronně v ten stejný den, kdy začal sjezd sudeto německého landsmanšaftu v Brně, tak se spustila i tato kauza. Někteří si mysleli, že právě vlastenecká scéna alternativa si toho všímat nebude, všichni budou fixovaní právě na Brno, nicméně my tu, řekněme, absenci, mediální absenci, tak trošku napravíme. A myslím, že tomu tématu je opravdu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Jedná se o Andreje Babiše a o kauzu Explozie, což je česká zbrojovka. Co se VK vlastně stalo, kdybychom to měli jaksi kontinuálně seřadit historicky s oslým můstkem do roku 2017, co se tehdy stalo a jakým způsobem vlastně nastal ten veletoč u Andreje Babiše?
2: No, v roce 2017 samozřejmě a nejenom v roce 2017, ale vlastně ještě do voleb, že jo, minulý rok byl Andrej Babiš velkým zastáncem prostě takového toho vlastenectví nebo takového, já tomu říkám, taková ta komercionalizace vlastenecké notičky, jo, s tím jakože odsuď podsuď a tam dál, tam už radši ne, jo. To znamená výtah k voličským hlasům, jo. Alternativa slouží mnoha politickým stranám jako výtah k politickým hlasům, to znamená, dříve to byli socialisté, oni byli v ČSSD, oni byli socialisté, oni byli hurá, hurá pro Evropskou unii. Potom se něco stalo a najednou z nich byli vlastenci, měli vlastenecké teze, dostali spoustu hlasů, dostali se k moci a potom zase už se ukazuje, jako, že když jsou v té vládě, zase už nějak otrnulo a už zase to vlastenectví moc jako nejede. Andrej Babiš byl zastáncem v roce 2017 toho, aby se cínovecké litium, jestli si pamatujete, aby cínovecké litium se dostalo, anebo ne dostalo, aby zůstalo v rukách státu, aby zásoby cínoveckého litia byly pro lid České republiky, aby z toho profitoval stát, státní rozpočet a aby státní společnost těžební, státní společnost Diamo těžila cínovecké litium. Bylo k tomu mimořádné zasedání tehdy parlamentu před volbama a potom všechno to média nás obvinovala, že jsme to nějak jako rozpoutali, prostě nějakou informační, přitom jsme pouze na to upozornili, upozornili. Zdůrazňuji, jenom jsme upozornili. Nikdo neupozornil, my jsme upozornili. Jo? Že tehdy ministerstvo, teď už to ani nepamatuju, ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy uzavřelo s těmi Australany takovou tu smlouvu o smlouvě budoucí, že když se něco udělá, tak se udělá a potom to bude a když to bude, tak budeme mít smlouvu a podobně. Jestli si to pamatujete, tak byla ta smlouva uzavřená s australskou společností, my jsme to zjistili. Nikdo jiný to nebyl schopný zjistit. My jsme to zjistili. My jsme zjistili, že ta australská společnost je schránkovou společností, která končí až na britských panenských ostrovech. To jsme zjistili. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili zjistit, že nikdo jiný to že tehdejší vláda ČSSD, že v podstatě uzavírá smlouvy se schránkovou společností. Nikdo nebyl tehdy ochotný s tím jít ven. Jenom Aeronet. Nikdo jiný. Chápete? Tehdy. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili. Jakože nikdo přitom nemohl říct, že to není pravda. Protože to byla pravda. Schránková společnost, končící až na britských panenských ostrovech. Nedohledatelné vlastnictví. A s takovým subjektem tehdejší sociální demokraté chtěli uzavřít smlouvu o těžbě cínovického litia. Chápete? My jsme dostali potom e-mail, že za ten objev, že jsme měli dostat Pulitzerovu cenu. Nám napsal jeden novinář, že za tu skvělou práci jsme měli dostat Pulitzerovu cenu v normálním světě, nám napsal. V normálním světě. Ne v České republice. No, a proč o tom hovořím? Že Andrej Babiš tehdy v podstatě pochopil, že ta kauza je velká, byla ta mimořádná schůze ve sněmovně a tam tehdy v podstatě se hovořilo o tom, že to musí prostě v rukách státu. No a podívejte se, uběhne 9 let a dneska při návštěvě nebo po skončení návštěvy toho státního podniku Explosia, že, který za posledních, já nevím, 5 let vydělal 100krát tolik čistého zisku, než kolik prostě vydělává prostě dneska, že jo. To jsou strašný, prostě díky válce na Ukrajině obrovské zisky. Tak dneska oznámil, že zvažuje prodej této státní společnosti, že za to budou nějaké velké peníze a že ten výtěžek z toho prodeje se může použít na splnění závazku NATO ke zvyšování HDP na zbrojení. To znamená, že se vezme státní firma, prodá se a ty peníze, které se utrží, tak se budou dávat do zbrojení. Ale jakým způsobem? No, že ty utržené peníze se budou používat k nákupu munice od té samé firmy, kterou stát prodá. To znamená, co je to za systém? No to je systém, který už popsali staří Řekové. Už v antickém Řecku se tomu říkalo Ouroboros. To znamená samopožer. Had, který požírá sám sebe. To znamená, stát má nějaký majetek. On ho prodá nějaké jiné soukromé společnosti. Už to není státní, je to soukromé. A teď ten stát bude brát peníze svých daňových poplatníků anebo peníze, které utržil za prodej toho podniku do soukromých rukou a bude od té firmy nakupovat její produkci a její munici a tím bude plnit závazek ke zvyšování výdajů na zbrojení v rámci NATO. To znamená, to je systém, kdy v podstatě vykucháte sami sebe, svoje vnitřnosti někomu prodáte a potom za utržené peníze v podstatě ty vnitřnosti si kupujete zpátky. Že? To je systém Ouroboros. Samopožer, to znamená ad, který požírá sám sebe. A to není ta pointa toho příběhu. Ta pointa je, že včera se něco stalo ve čtvrtek, že? Francouzská prokuratura v včera oznámila, že do konce tohoto roku se rozhodne po čtyřletém vyšetřování Andreje Babiše.

jestli na něj bude podána žaloba ve věci daňových odklonů ohledně nemovitostí ve Francii, které byly vlastně líknuté v rámci Panama Papers a tady ty kauzy, že jo, těch offshoreových záležitostí. Takže do konce roku, že francouzská prokuratura se rozhodne, jestli obviní Andreje Babiše. A podívejte se, uběhlo 24 hodin a Andrej Babiš dneska po skončení té exkurze v Explozi, byl tam s Karlem Havlíčkem samozřejmě, tak po skončení té návštěvy prohlásil, že se zvažuje prodej Explozie jako státního podniku a že už ho kontaktoval Emmanuel Macron, francouzský prezident, a že prý loboval za francouzské zbrojovky, že mají eminentní zájem o koupi Explozie. Chápete? Takže včera se dozví, že ho možná francouzská prokuratura obviní do konce roku. Možná ano, možná ne. No a už dneska prozradil novinářům, že Macron na něho buď tlačil, anebo ho požádal, to už je ve hvězdách, že francouzské zbrojovky mají zájem o zakoupení Explozie. Chápete? No. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že přece někdo, kdo kandidoval minulý rok v říjnu s vlasteneckými tezemi, tak přece nebude prodávat ze státních rukou zlaté tele. Jeden z mála ze státních podniků, který obrovské roste, který vydělává pohádková jmění, která jdou potom do státního rozpočtu. Říkal se tomu prodávat rodinné stříbro, že státní majetek. Toho majetku už mnoho není, který by byl čistě v rukách státu, protože víte, že jsou takové různé společnosti, které jsou polostátní, jako třeba ČES je polostátní, ale těch čistě státních společností už mnoho není. Bychom spočítali možná na prstech jedné ruky, možná dvou rukou, třeba Budějovický Budvar je v rukách státu, Explozia zmíněná je v rukách státu čistě jako jenom 100%. Čepro je samozřejmě v rukách státu. To znamená, nějaké firmy, které jsou 100% vlastnictví státu, samozřejmě jsou, ale není jich mnoho. A jsou to prostě exkluzivní firmy. Jsou to všechno exkluzivky. Budvar je exkluzivka, Čepro je exkluzivka, Explozia je exkluzivka. A tohleto se má prodávat. No podívejte se, kdyby tohleto napadlo Fialovu vládu, pravicovou, nebo takto, nebyly pravicovi nikdy, ale rádoby pravicovou, no tak by se tomu nikdo nedivil. Ale Andrej Babiš, který kandidoval s pravolevým volebním programem, nebo spíš středolevým volebním programem, aby jsme byli přesnější, tam toho pravicového moc nebylo, a s důrazem na teze z alternativy, to jako teď bude prodávat Explozi, jeden z nejvýnosnějších zbrojovských podniků. A kvůli čemu? Kvůli tomu, aby výnosy se potom použily na to, že se budou kupovat dělostřelecké granáty od té samé firmy, aby se tím jako naplnila kvóta a naplnil závazek zvýšení výdajů HDP, které někdo dal Severoatlantické alianci a tomu tý hlavě Skopový v Bílém domě. Jakože to se potom budeme to používat? No to je přece na hlavu úplně, ne? To je na hlavu. Když má přece stát vlastní zbrojovku, vlastního zbrojaře, no tak si to může přece offsetovat, ne? Může si výdaje na zbrojení offsetovat naproti vlastní firmě. To znamená, vždyť přece, já nevím, jestli prostě Babiš jako tomu nerozumí, ale to není tak, že by tomu nerozuměl, ale přece když stát má zbrojařskou firmu, tak účetně od té firmy stát nakoupí prostě zbraně, jedna část státního rozpočtu

0: koupí prostě od státní firmy a je to výdaj. Výdaj, který se počítá, že jo, účetně jako výdaj státu. Nemusí to být soukromá firma, stát nemusí vynakládat slíbené výdaje na zbrojení tím, že bude nakupovat od soukromých zbrojařských firm. Ne, ne, ne, může účetně nakupovat od státních firm. Naúčtuje si prostě od státní firmy a tím je to dané. To znamená, a stát z toho má benefit, stát to má pod kontrolou, to znamená, nemůže ho někdo vydírat, že jakmile to prodá soukromé firmě, tak soukromá firma mu tom desetkrát nastaví cenu, že jo, a protože pakliže to není jenom jeden důvod, tam není schovaný samozřejmě. Pokud je to státní, tak tam se nedají dělat moc zrovna úplně jakoby velké odkláněčky. Jo, tam se nedají dost dobře jako točit peníze. Jo. Protože když máte dva státní subjekty, tak tam to nefunguje. Aby to fungovalo, tak tam musí být jeden subjekt, který je státní stát. Ten, který nakupuje. A soukromá firma, která určuje cenu. Uměle nafouknutou. Tam to funguje. Tomu se říká tunelování státního rozpočtu. Stát úmyslně a vědomě nakupuje předražené zbrojní zakázky od soukromých firm. A to, co se vydělá, tak část jde samozřejmě zbrojovce, no ale nějaká ta další část z těch výnosů jde obklikou k těm politikům, kteří se za to zasloužili. Že? No, takhle to funguje na Ukrajině a právě tady ty systémy tam teď vyšetřuje protikorupční agentura NABU a SAPO. Tyhle ty dvě. Jo, tam prostě teď vyšetřují tu obrovskou kauzu okolo Mindiče, okolo Jarmaka, okolo dalších. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Ale co se týče prodeje státní firmy, která je takhle zisková, protože v době, kdy zuří válka na Ukrajině, tak samozřejmě všechny zbrojovky samozřejmě vydělávají obrovské peníze, tak proč by pro boha stát prodával zbrojovku v době, když vydělávají tak obrovské peníze? A navíc, kdyby aspoň to někdo zdůvodnil třeba něčím, co by bylo třeba uvěřitelné, že třeba my potřebujeme ty peníze, aby jsme postavili nemocnice pro nějaké nemocné děti. Jo, nějakou strašně drahou nemocnici. Potřebujeme peníze. Nebo by řekl takhle. My potřebujeme peníze na zlepšení silnic v České republice, protože to nejsou silnice, to jsou tankodromy. A lidé by řekli ano, ano, ano. Ale pro boha, když on řekne, on to řekl, že by se ty peníze daly použít na zvyšování zbrojního rozpočtu slíbeného Severoatlantické alianci. No to je chucpe. To je... Přece nebudete zbrojovku prodávat, když chcete zvyšovat zbrojení. Tak budete kupovat přece od státní firmy. Od státní zbrojovky bude stát kupovat, bude navyšovat nějaký závazek tím, že bude kupovat od státní firmy. A prosím vás, celý ten systém vždyť... Ta vláda se dala nastavit jednoduchým způsobem. Zrušila by se muniční iniciativa Petra Fialy, což vláda Andreje Babiše neudělala. Ona tu iniciativu nezrušila. Ona pouze do ní přestala přispívat penězi z rozpočtu. Ale nechala tu iniciativu běžet. Stále dál. A přesně do té iniciativy teď bude přispívat i podle toho článku z poloviny týdne, nebo ze začátku týdne, už i Slovensko. Že slovenský prezident oznámil, že Slovensko dodá obrovské množství munice Ukrajině v rámci Fialovy zbrojní iniciativy. Takže znovu vidíte, že se hrajou prostě hry na to, že hlasy voličů alternativy jsou velice, velice žádané, protože těch lidí je hodně. Respektive ty hlasy těch voličů rozhodují volby. To je důležité, protože voliči alternativy nejsou jsou stále nespokojení, protože vždycky je někdo takzvaně ojebe, že jo, jak se říká, v každých volbách. Ono se to týká i ostatních voličů, ale voličů alternativy se to týká maximálně. Protože pokud vezmeme takové ty mainstreamové strany, tak těm se něco slibuje hory doly a slíbí se jim jenom něco. Teda splní se jim něco. Jo? To znamená hory doly a splní se jenom, já nevím, 20%. A to jim musí stačit, a lidi jsou pak nespokojeni. Tak zase zvolí nějakou jinou mainstreamovou stranu, ta jim zase splní 20%, aspoň něco. Ale ti voliči těch alternativních stran, ti jsou úplně na úbytě, protože těm nikdo nesplní vůbec nic a ty strany, které se po nich vyšplhají po zádek nahoru, si s nima vytřou pozadí. Podívejte se, já se zeptám voličů SPD, jo? Zeptám se, kontrolní otázka, určitě nás někteří poslouchají, takže se zeptám. Vaše strana je ve vládě a já se zeptám, co z vašeho volebního programu vaše strana v té vládě dokázala, co prosadila. Vezmeme to, já to tady mám před sebou, vezmeme to po pořadě. Prosazení obecného referenda, nesplněno. Referendum o vystoupení z Evropské unie, nesplněno. Ukotvení finanční zodpovědnosti politiku. Neprosazeno. Tady jsou potom nějaké další věci, to už je společný s dalšíma stranama, to nemá smysl tady jako teď probírat. To znamená, jsou takové ty nějaké základní klíčové pilíře. Otázka je, teď je důležité, to je zásadní. Když Andrej Babiš dosadil a přivedl zpátky na ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha, že takzvaného covidového manekína, neblahé paměti, tak bylo jasné, že něco není v pořádku, něco se chystá. A to, co oni provedli s tím podezřelým pacientem na ebolu, tak podle informací Tomia Okamury to nebylo vůbec konzultováno s koaličními partnery. Oni o tom nevěděli. A že si to prostě udělal Vojtěch s Babišem, že si to udělali tak nějak po své vlastní linii. Pozor, co se stalo? Marco Rubio, ministr zahraničí, poděkoval České republice za to, že přijala podezřelého na ebolu podezřelého amerického lékaře, že ho přijala. Naprosté chucpe. Američani místo, kteří mají nejlepší virové laboratoře, místo, aby oni si ho přijali k sobě, tak ten kripl Rubio, on ještě má tu drzost ještě děkovat české vládě, že toho virulentního zřejmě, možná nebo taky ne, nebezpečného ebolou napadeného nebo taky ne, lékaře amerického, že je přijala Česká republika. Banánový satelitní útvar Spojených států někde ve středu Evropy, který je řízený nějakými lidmi, kteří dokonce tvrdí, že když přivezou amerického virového ebolového pacienta, takže to je čest pro Českou republiku. Z toho by se jeden poblil a pozvracel. No, to víte, covidový manekin. Z něho vypadávaly už v minulosti různé výroky, ale tenhle ten teda z něho mi zatrnulo, že je to čest, že máme takového pacienta. Mně z toho vyplývá, že SPD na podzim opustí vládu a položí koalici. Ty informace přicházejí. Nespokojenost uvnitř SPD, rozpad Babišovy koalice. Bohužel to nebude znamenat rozval vlády. Babiš má podporu pro menšinovou vládu, to je ta informace, která přišla Oni jsou schopni ho podržet u moci, protože Babiš, jakožto politik, dokáže být prorusky i protiruský. Babiš dokáže být prounijní i protiunijní. On je businessman. On je schopný v podstatě si nastavit tu fazetu takovým způsobem, aby byla buď tupá nebo ostrá. Že jako na soustruhu, když máte fazetu, tak si nastavíte tupá, ostrá. A tohleto je jasné. Tak je to dané. Proto i když on ztratí 101 ve sněmovně, oni si to s Fialou vyhandlujou, že budou říkat, začnete dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně budete tam pouštět nějaký prostě granáty, tohleto a my vás podržíme u moci, budeme mít menšinovou vládu od podzimu, září. Protože SPD tam nevydrží. Naprosto jasné. A co je klíčové, možná já o tom chystám ještě článek ještě na neděli, co se děje uvnitř Babišovy koalice a snaha teď o dosazení nového generálního, teda ne generálního, ale náčelníka generálního štábu. To, co tam provádějí teď proti SPD, že ministr Zuna, který tam v podstatě hraje jakoby nějaké zvláštní prostě druhé housle nebo poslední housle a tak podobně, protože se snaží vlastně hnutí ANO kontrolovat ministerstvo obrany, přestože spadá pod SPD. A vedení SPD zatím nechce koalici s Babišem rozbourat, ještě mají pocit, že se to dá udržet. Ne, nedá se to udržet. To, že přivezli k vám do Česka virového pacienta na ebolu bez vědomí koaličních partnerů, že to udělal Vojtěch s Babišem, podle informací, bez dohody s koaličními partnery, tak to znamená, že Babiš ty koaliční partnery nerespektuje. Konec konců motoristé o tom něco vědí. Babiš nebyl schopný u rozvědčíka prosadit dokonce ani jejich vlastního šéfa. Pavel si vytírá s panem Turkem pozadí. Nejenom, že ho nejmenoval ministrem zahraničí, ale dokonce ani ministrem bez portfeje. Ministrem vůbec ničeho, ani ho nejmenoval. Vždycky byli prostě, když někdo jako nic nezvládal, nebo prostě musel mít trafiku, tak v minulosti dostával takzvanou trafiku, která se jmenovala ministr bez portfeje. Ani to mu nebylo dovoleno. Rozvědčík nemá dovoleno, to je samozřejmě z Bruselu organizovaný proti Turkovi, už jsem o tom hovořil. To znamená, Babiš nebyl schopný prosadit vlastního koaličního partnera, aby dostal ministerské křeslo. To znamená, on pro ně neudělal vůbec nic. A pan Turek teď prostě musí v podstatě jako vymýšlet způsoby, jako jak bude v té vládě fungovat, nebo on není ve vládě, jak bude prostě fungovat někde, aby prostě jako ta strana něco měla. A v podstatě všechno to tam jako přebírá pan Macinka, který prošel procesem velmi brutální izraelizace a tu stranu začal transformovat na jakýsi proizraelský útvar, se kterým mnozí voliči motoristů nechtějí mít vůbec nic společného. Já jsem se díval na ty jejich weby, na tu sociální síť, jak oni tam prostě o to komentujou, že tohleto, jako pro tohle jsme nehlasovali, tohle jsme nechtěli, proč pan Turek není ve vedení, proč tam Macinka prostě líbá nohy Netanyahuovi a takovéhle komentáře. No samozřejmě, že oni to tak cítí. Chápete, ale ten proces je takhle nastavený. Zkrátka, v té společnosti je to tak udělaný, že voliči alternativy jsou pouze onuce. Že to jsou onučky, které prostě se vyhazujou, který prostě, že jo, tady se použijou, tamhle se vyhozdí. To není prostě politický partner. Oni si udělají všechno jakoby úplně sami a spoléhají na to, že ty strany chtějí ta křesla, chtějí v té vládě zůstat a že proto udělají všechno a že se nebudou v podstatě jakoby Babišovi a hnutí ANO do té vlády jako motat, jako ten drobnej potěr. Že? Takhle se na to někdo asi dívá zřejmě. Proto voliči alternativy jsou ti, kteří v podstatě nedostanou vůbec nic. Ti voliči mainstreamu dostanou z těch volebních slibů splněno třeba 20 i 30%, když se zadaří, ale voliči alternativy nedostanou vůbec nic. Já vám řeknu jednu věc. Markéta Šichtařová, když odcházela a vzdávala mandát, tak říkala, počkejte si, jestli bude schválený zákon FARA na registrace zahraničních agentů proti neziskovkám, zákon FARA. No, ticho po pěšině, nikdo to neřeší. Varovala před zákonem DSA, že jo, na cenzuru médií. Ticho po pěšině. Bylo slíbeno, že budou zrušeny televizní poplatky, že jo, tyhle ty koncesionářský, že jo, koncesní výpalné, jak se říkal. No, samozřejmě, že je to v jednání, jsou proti tomu obrovské boje, odboje, ale tam jsou otazníky, jestli to vůbec projde, jestli kvůli tomu, jako bude někdo riskovat pád vlády a podobně. Proto jako je asi jasné, že ta společnost zkrátka to jako vnímá a ti lidé prostě z té alternativy prostě najednou si jako uvědomí, že my jsme volili, tady jsme volili nějakou stranu a ta se transformovala na izraelskou stranu. My jsme volili tady tu stranu a ta zase v podstatě jako se nechala prostě jakoby zaplnit, že jo, nějakými bývalými kádry prostě, že jo, ČSSD a bývalý kádry prostě dalších stran a podobně. A když se někdo podívá na volební program, co je splněno z těch klíčových stěžejních bodů, tak tam není vlastně splněno vůbec nic. A kdyby tam byla aspoň naděje, že třeba za rok bude splněno, až se k tomu dostane někdo, bude čas, ale tam není ani naděje, že se to nesplní. To znamená, otázka. Podívejte se, oni jsou spolu od nějakého toho října loňského roku, tak říkejme, je to půl roku, skoro tři čtvrtě, to bude za chvíli, jsou spolu a tam je de facto situace, že už se rozhoduje prostě prodej státního majetku bez určitě jednání s koaličními partnery. Vsadím se, že o tom nápadu prodat státní podnik Explosia Babiš se svými koaličními partnery nerozdělil a nepodělil o tuhle informaci. To je pro ně určitě zase další novinka. To, že Česká republika přijme nějakého ebolového pacienta, vůbec se nepodělil. To, že se bude měnit náčelník generálního štábu, že tam má prostě přijít někdo jiný. SPD, podle informací teda pana Zuny, byla přehlasována na vládě. Ona nesouhlasila s tím novým nasazeným, já teď si nepamatuju jeho jméno, že jo. Babiš ho tam jako chtěl, prosadil, takže asi bude ten novej, ale zkrátka SPD je přehlasovávaná, nikdo jako je nerespektuje. V takové chvíli, když SPD, a to je, pozor, já jako třeba nejsem nějaký velký fanoušek SPD, to jistě víte, ale dobrou radu jim můžu dát. To, co mohou udělat, je zachránit si voličský elektorát. Zachránit si svoji tvář. Aspoň. Ve chvíli, kdy nemůžete prosadit ani jeden ze základních stěžejních pilířů vašeho volebního programu, musíte tu koalici ukončit a opustit. tím si zachováte tvář a i do budoucna si zachováte volební elektorát. Pokud ne, pokud zůstanete v Babišově vládě, Babiš vás vezme dolů. Stáhne vás dolů. Protože pokud budete ve vládě s Babišem, který vám nic nedovolí prosadit, voliči nad váma zlámou hůl. To je dané. A proč? Podívejte se, co se stalo s ČSSD. Ta byla ve stejné pozici. Z jejich volebního programu, když byli, že dělali stafáž v Babišově vládě, neprosadili prakticky nic. Skončili. Jsou mimo sněmovnu. To si musí Tomio Okamura uvědomit, že Babiš je miliardář, má příliš mnoho, co ztratit. A proto je vydíratelný, proto je ovladatelný, proto ti, kteří mají moc, ho dokážou ovládat zezadu. To je zásadní. Proto Andrej Babiš nemůže dělat politiku, kterou by chtěl, nebo kterou sliboval voličům, přesně takovou, jaká by měla být, protože zkrátka je tam příliš mnoho vlivů, je tam příliš mnoho tlaku, příliš mnoho zájmů a Andrej Babiš má co ztratit. Takže je to smutný samozřejmě. Bylo by skvělé, kdyby to, co politici slibují před volbama, kdyby opravdu plnili. To by bylo naprosto parádní, to by bylo fantastické. Ale skončí volby, jsou rozdány mandáty a ono je to všechno tak nějak na levačku. Nic se skoro neplní, anebo se plní jenom jako na oko, aby se řeklo, že se něco dělá, ale v skutečnosti to nemá vůbec žádný dopad, žádný smysl, žádný význam. Jsou nějaké teze, jsou nějaké cíle. A viděli jsme to hned na první tiskové konferenci pana Zuny, který byl dosazen, že do funkce na první tiskovce řekl, že my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom Radim Fiala to musel hasit a museli točit ta vysvětlovací videa, jak to bylo vlastně myšleno a že to nebylo takhle myšleno, že to bylo myšleno jinak a podobně. No proč? No protože pan Zuna, který tam byl dosazený, samozřejmě byl dosazený jako kompromis, aby to schválilo hnutí ANO. Aby to přes ně prošlo. Kdyby tam SPD chtěla nasadit někoho úplně totálně takzvaně dur proti válce, Babiš by to neodsouhlasil. Bylo by to neprůchodné. Takže ta SPD je samozřejmě v situaci, že nemá skoro žádný manévrovací prostor. A to je smutný. Bylo by dobrý, kdyby se opravdu postavila jakoby za svůj vlastní volební program a řekla, přes nějaké věci vlak nejede. Ale je jasné, že pokud by se postavila, tak by nemohla být v té koalici, protože Babiš nemůže jít do takových věcí, jako nějaké referendum o vystoupení z EU. To mu není dovoleno. To znamená, ta koaliční partaj by vůbec nevznikla. Ale mohlo se tam dohodnout, že z toho volebního programu bude prosazeno třeba aspoň něco jiného, něco zásadního. Například ta finanční zodpovědnost těch politiků. Že? To by přece nebylo úplně až tak od ničeho, že když nějaký politik úmyslně někde způsobí nějakou škodu, no tak ji musí samozřejmě nějakým rozhodnutím, že jo, tak ji musí potom finančně nahradit. Jenže to by byl obrovský problém, protože mnoho politiků najednou by mělo strach dělat politiku, kdyby měli finanční zodpovědnost, že? By měli strach, že něco někde dodrbou a ponesou za tu finanční zodpovědnost. Potom by zase se lidi báli dělat politiku a nikdo by nic nedělal a nikdo by nic nerozhodoval. To by se potom proces řízení vrátil před roku 1989, kdy ve státních a národních podnicích to fungovalo stejně. Tam byly dosazováni vedoucí a ředitelé, kteří měli strach, že něco prostě dodrbou něco nezvládnout, tak nechtěli dělat vůbec nic. Všechno bylo při starým, nic se nedělalo, jenom se dělalo to, co bylo bezpečné a nic se neinovovalo. Ježišmarja, hlavně žádná inovace, ono by to třeba něco rozbouralo, že by se něco, začalo by se něco dělat, něco jiného, nikdo by to nezvládl. Takže ono to není tak jako jednoduché, samozřejmě. Takže plnění volebního programu je problém. A když ta strana zkrátka nemůže plnit svůj volební program a když ten velký koaliční partner tu stranu obchází a vůbec ji ani neinformuje o nějakých rozhodnutích, že tady se bude privatizovat státní podnik, tady převezeme nějakého pacienta s ebolou, tohle to všechno, chápete, to jsou jenom ukázky toho, že nikdo vás nebere vážně. A v takové vládě strana ztrácí své vlastní voliče, svoji vlastní tvář a vlastní důvěru. Mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho. Já samozřejmě se na to dívám tak, že politika je samozřejmě jedna z těch nejšpinavějších prací, které vůbec jako na světě existují. Politika je špinavější než prostituce. To je zkrátka věc, kdy se ty strany zkrátka musí nějak dohodnout, aby spolu mohly vládnout. A nakonec se ukáže třeba, že ten jediný společný jmenovatel pro tu společnou koaliční vládu jsou jenom ta křesla a jenom ty prebendy a jenom ty pozice a jenom ty platy, které berou, protože nic jiného je třeba už nespojuje. A to je potom tragédie. Chápete? Potom je to vidět. Pak je to dokonce vidět, že malý koaliční partner neprosadí vůbec nic, ale ve vládě chce zůstat za každou cenu, za každou cenu, za každou cenu. A svým voličům říká, je to kvůli tomu, že chceme být konstruktivní a státotvorní. No. Takže každý je svého štěstí strůjcem, konec konců, každý má šanci zopakovat osud ČSSD. Úplně bez problému. Takže takhle bych tady to uzavřel. Máme 20.43, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud máme.
1: Fajn, zvládneme druhé téma, které probereme do té 21. hodiny a které se právě týká sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Petr Pavel zešílel a jako prezident České republiky převzal záštitu nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně i přesto, že mají stále ve stanovách požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů, včetně těch majetkových, deportačních i konfiskačních. Dopustil se tím Pavel velezrady. Proč prezident zaštiťuje sjezd spolku, který usiluje o rozklad ústavních základů České republiky, jejich součástí jsou i právě Benešovy dekrety. Jak jsme uváděli, na jedné straně jsou Benešovy dekrety. To my jsme o tom tady vlastně hovořili už nesčetněkrát. Na jedné straně jsou Benešovy dekrety, ale to je až důsledek postupimské smlouvy, která tyto procesy ukotvila na té mezinárodní úrovni a posvětila je podpisem spojenců. Není tohle jakýsi záměr VK schválně stáčet všechno na ty Benešovy dekrety, čím se vytváří dojem jakési územní lokality nebo lokální oblastní lokality, že to je vlastně doména jenom těch Čech, Moravy a Slezska, České republiky, případně Československa, potom už zase znovu. A jak si z toho vytěsňovat, že tohle všechno bylo zastřešené postupimskou smlouvou, takže Benešovy dekrety jsou až následek, ale ten základ byl položený právě postupimí, která je mezinárodně závazným dokumentem, respektive tím hlavním dokumentem. Benešovy dekrety jsou jenom, a to už zakončím, jsou jenom jakýmsi jízdním řádem, nebo řekněme technickým provedením, jo? Ale to hlavní je přece postupim a ta se vůbec v mediálním prostoru nevyskytuje a to je to hlavní.
0: No, protože postupem samozřejmě byla dohoda vítězných mocností a to by se muselo říct, které mocnosti to byly a kdyby se řekli všechny, tak by dneska v dnešní době v Praze a v celé Evropské unii popadaly hodiny ze zdi ve chvíli, kdy to jméno jedno z těch tak. vítězných mocností by se řeklo.
1: Na to jsem trošku mířil, no.
0: No přesně, to znamená, proto se o té postupy mi nemluví a to je všechno proces samozřejmě revizionismu a revanšismu. A také systém takzvaného anachronismu. O tom se často nemluví. Anachronismus tedy něco, co se snaží časově popřít čas. Anachronismus, to znamená časový vývoj, že byla někde nějaká válka, byl někde nějaký vítěz, bylo nějaké plynutí času a někde v té době tam byla ta postupim a teď se najednou v rámci toho anachronismu popření času se snaží v podstatě euronacisté tu časovou osu přemontovat, přešroubovat, přestavět, převyprávět, aby ta osa vypadala jinak. Že nacisté vlastně vůbec nebyli tak špatní. Budeme vysílat pořady o některých nacistech, že jo, tam v České republice máte ten pořad, ten může, jo, budete tam v Brně, nějaký ten v tom kině tam promítali, budou promítat o těch nacistech, kteří nebyli tak špatní, o těch SSácích, kdo byl špatný, to byli ti bolševici, to byli ti rusáci, že jo, to byli oni. Nebo Sověti, oni už ani Sověti neříkají, protože to už oni, že Sověti, to byl Sovětský svaz a Sověti byli i Ukrajinci, že? Ajaj, to není košer. Dneska už se Sovětama moc ne. Rusové, ano, to ano, ale Sověti už ne. To znamená, proti ním samozřejmě je to nastavené. Znamená, že Rusové byli ti, kteří způsobili druhou světovou válku, už se bude říkat. Němci se jenom bránili. Ve skutečnosti Rusové zautočili a Němci v podstatě se snažili jenom ty bolševiky zkrátka zastavit v té Evropě. A celá Evropa tam, že jo, poslala v tom červnu 41 do toho Ruska, tam poslali prostě mírové sbory, které měly toho strašného Stalina prostě tam prostě zastavit a to byly všechno mírové sbory, že jo, a prostě tam jako, že to bylo prostě špatně vymyšlené všechno a že na neštěstí se jako prostě povedlo prostě těm Rusům to jako zvrátit a už se ani neříká, že to bylo i s pomocí jako Američanů, že Američané pomáhali Sovětskému svazu, že jo. Takhle to už se taky radši neříká, to zase pro změnu to není dovoleno, zase to by naštvalo americké partnery. To znamená, ta společnost je jakoby dneska v celé té Evropě, to znamená transformována tím mladí. Představte si, ti mladí včera šli, měli kyblíček, jo, s nějakými prostě barvami a namalovali na sochu Edvarda Beneše, že jo, v Brně, prostě červenou barvu, že má jako symbol, jako že má ruce od krve za to, že odsunul sudetské Němce z prostoru Československa. Jo, a ta skupina těch tří aktivistů, že jo, nějaký mladíšci tam na tom Facebooku, tam jsou jejich jména s tom zobrazení, jako nějakcí aktivisti, chápete? Takže jsme se dostali do doby, kdy česká mládež začíná připomínat Hitlerjugend a začíná znesvěcovat sochy našich prezidentů. Takže už nestačí jenom, že v Praze synáček současného poradce prezidenta toho času, že jo, Obergruppenführer nebo Burgmeister, nebo jak se to tam u vás říká, na Praze 6, že jo, jak sundal sochu Koněva. Takže ono už to nestačí sundat jenom sochu Koněva. Dneska už se znesvěcují sochy i Edvarda Beneše. Už to, a ani ty sochy komunistů, že někde by byl třeba ještě Gottwald postavený. Ne, ne, ne. Už rovnou sochy Edvarda Beneše. S červenou barvou. Že jo, v Brně. V Brnu. Chápete. Odkud se to bere? Víte to, odkud to je? Je to první priorita, je to školství. Školství, které je ovládnuto nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Ten nepřítel v podstatě ovládá školství, vychovává děti, z těch dětí vyrůstá tohleto. Tohleto z nich vyrůstá. Všechny ty školy, všechny ty gymnázia, všechny ty vysoké školy, všechny ty humanitní, fakultní školy, všechny ty filozofické a další, že jo, všechny ty genderová studia, tady ty další věci a lidi k nepoužití, jak já říkám, a jsou uplatnitelní pouze v neziskových organizacích. Oni vyjdou vysokou školu, oni jsou nepoužitelní. Oni neumí vzít do ruky motorovou pilu, kladivo nebo vrtačku, protože v životě to neměli v ruce, ale umí dělat demonstrace. Že jo, umí s kasičkou chodit prostě a vyvolávat hesla. To znamená profesionální nemakačenka, že se tomu říká. No a nemůžete se potom divit, že někteří z nich jdou, vezmou barvu a znesvěcují pomníky našich prezidentů bývalých. No, hotovo, vymalováno. Proto to, co se děje okolo sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je samozřejmě proces revizionismu a revanšismu. Já jsem psal ten článek, tam to máte. V tom oficiálním prohlášení, na webových stránkách oficiální prohlášení sudetoněmeckého Landsmannschaftu je uvedeno, že oni požadují zrušení Benešových dekretů. Je to tam stále uvedeno jako jejich zásadní prohlášení. Oni to tam stále mají. Stále to tam mají. Pořád. I samotný Posselt říká, že pro ně jsou, že pro něho a pro Landsmannschaft, sám to říká, jsou Benešovy dekrety nepřijatelné. Sám to říká. On neříká, my jsme v pohodě s Benešovými dekrety. On neustále opakuje, že jsou nepřijatelné pro ně. A přesto oni tam s nima udělají dialog, oni je tam pozvou. Ale kdyby jenom několik šílených prostě studentíků, že jo, kteří jsou přeprogramováni ze školství, ale co se stane? Bývalý rozvědčík, který sliboval věrnost Československé lidové armádě a socialistické vlasti, tak tomuhle sjezdu, respektive tomuhle festivalu, jehož součástí je ten sjezd, tak dá dokonce záštitu. Prezident dá záštitu sjezdu, na kterém vystupují sudeťáci. A tu záštitu dal i předseda Senátu, pan Vyskočil. Pan Tajvan, že jo. Ten dal rovněž záštitu tomuhle festivalu. To znamená, to jsou dvě nejvyšší ústavní figury České republiky. Prezident a šéf Senátu. Dali záštitu tomuhle sjezdu. Co to je? Pro Boha. To kdyby někdo říkal počátkem 90. let, že jednoho dne bude prezident, kdyby to byl nějaký věštec. Nějaký takový, kdo vidí. A kdyby v 90. roce vystoupil, tam seděl Vašík Havlů, Jirka Dinsbíru, že jo, měli tam Chlást, že jo, Veselý. Komunisti jsou od kormidla pryč, že jo, seděli tam v redutě. A někdo by tam vystoupil a řekl. Počkejte. Za 36 let bude o moci jeden z velkých důstojníků tady bývalého právě našeho svrženého režimu. Pod Václavíkem sloužil Československý lidový armádě. Vy ho neznáte? No, to je, on studoval teď na rozvědčíka, že bude takový mladý, velice ambiciozní. Za 630 let bude z něj prezident a jako prezident poskytne záštitu sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu, hádejte kde. A Havel by řekl, a kde? No v Brně. A všichni by říkali, to přece není, to není možný, to máš nějaký, to jsi něco chlastal, to máš nalitý, to máš, to si přehnal, že jo, s tou griotkou, to ne, to ne, to je takovej nesmysl, to tě nemohlo napadnout, to není žádná vize do budoucna, nic takového se stává.

0: aby všichni byli spokojení, a on řekne ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. On bude v Severoatlantické alianci a on to dotáhne až úplně na nejvyššího a on se stane předsedou vojenského výboru. Bude mít frčky armádního generála a bude předsedou vojenského výboru NATO. A jako předseda výboru NATO o několik let později se stane prezidentem a ještě o pár let později poskytne záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. A Vašek Havlů by řekl, zavolal by ochránku a řekl by, tohohle blázna vyhoďte, to je magor, to mu přeskočilo, vyhoďte ho ven a oni by ho vyhodili. Protože nikdo v tom roce 90 by tohleto nepovažoval za normální. Že by občané za 36 let byli schopni bývalého lampasáka, bývalého rozvědčíka si zvolit za prezidenta, aby on potom vítal sudeťáky v Brně. Nikdo by tomu nevěřil v roce 90. Naprosto nikdo. A podívejte se, a je to pravda. Žijeme ve společnosti, žijeme v době, v prostoru, kdy procházíme procesem velkého revanšismu, revizionismu a anachronismu. Anachronismus přepisuje čas, revizionismus přepisuje historii a revanšismus způsobuje snahy o odvety a o zopakování bojů a válek, které tehdy v roce 45 nevyšly a skončily pro euronacisty špatně. Tyhle ty tři procesy jsou teď v běhu a proto vidíme to, co se v podstatě děje. A vidíme to i se společností. Společnost, která je postavená do takové pozice, že je přeprogramovaná. Ze školství vycházejí sudeťáci a náckové. Ze systému školství vycházejí genderově neukotvení, blázni, magoři a těch pár normálních, ti mlčí a ti radši drží hubu a krok, aby příliš na sebe neupozorňovali. To je taková ta většinová společnost. Protože většina společnosti, ta, která jako zůstane tak nějak indiferentní, tak ta se nechce prostě nějak projevovat a ani nějak nebrání těm zradikalizovaným jedincům v tom, aby prováděli ty činnosti, které provádějí. Taková je zkrátka společnost. Konec konců ten rok 89 si neudělali lidi sami, ale musela to udělat STB za ně. Protože lidi byli spokojeni s tím, co je. Třeba nebyli spokojeni, ale nebyli prostě ochotní se nějak aktivizovat. Ten převrat museli udělat STBáci. A protože žádná změna nepřichází v podstatě tam, odkud by měla přicházet, to znamená ze zdola od lidí, ale přichází vždycky od elit. Ze zhora. Což je samozřejmě fašistický proces. Jestliže změny vycházejí ze zhora, jsou to změny elitářské. Elitářské změny jsou změny fašistické. Ty, které vycházejí ze zdola od lidu, jsou nacionalistické, nacistické. To znamená, ten proces, který vychází z Evropské unie, je fašistický. Ten, který vychází od lidí, kteří dělají tyhle ty demonstrace, kteří dělají miliony chvilek, od lidí, kteří jdou někam do ulic, to je spodní proces, to jsou nacisté. To znamená, fašisticko-nacistický proces je znovu ukotvený v Evropě. A je asi ubíjející potom, když vidíte, že po zádech alternativy a alternativních voličů se nahoru k výtahu šplhají politici, kteří v podstatě s tou alternativou nejenom, že nemají, ale ani nechtějí nakonec mít nic společného. Takhle bych to ukončil. Máme 21.01. Helenko, dáme si tak dvě písničky, jeli jsme bez přestávky, takže tak nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, přesně, zahrajeme si.
2: Pojďme na to, hudební přestávku, která bude trvat 7,5 minuty, vyplní tři hity. Jsou to hity na přání, do studia.

0: Mě napsal Zdeněk, ten má přání slyšet písničku od kapely Divokej byl Bagdad. Tak tady je. Písničky dozněly, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
1: Ano, ano, určitě ano.
2: Ano, dneska se otáčí spíš větrníky, ale to nevadí. Mlýnský kámen se taky otáčí, jenom my nepouštíme písničky do vysílání kvůli autorským právům, tak jenom pro posluchače jsme pustili Mlýnský kámen od Spiritual Quintet, tak je taková trošku replika. Pohodě, můžeme pokračovat.
0: Pojďme tedy k telefonickým dotazům. První volající je na drátě. Hezký večer, ptejte se.
3: Já vás taky zdravím. Zdravím nejlepší alternativu v České republice. A chtěl bych navázat na to poslední téma a říct, že zítra 23.5. v 7 hodin před IKEA v Brně bude sraz a pojede se protestní jízda. To je jedna věc. A druhá věc, jestli pan VK zaznamenal, tuším, že se to stalo 19. května, tak na zastupitelstvu v Brně měli občané možnost se vyjádřit k určitým tématům. A jedna paní, která měla zplnomocnění od obyvatelky Brna, taky nebyla umožněno hovořit, tak si potom vzala vlastně slovo sama a v podstatě ukázala sovětskou vlajku. Jo, s tím, že prostě
1: ano.
3: Se mělo klást. Ano, a při odchodu vlastně, když odcházela, tak byla obestoupena městskou policií a odvedla si státní policie. A v podstatě se ty sovětské vlajky nesměla ani dotknout. Jo. Tak jenom, co by mě k tomu dokázal říct. Děkuju.
0: Děkujeme.
1: No, samozřejmě. Je to samozřejmě ten zákon, který je to zase další příklad toho, jak ta vláda, koaliční vláda, hnutí ANO, SPD a motoristů prostě je nefunkční. Protože tohleto, že se prostě jako nesmí sovětské vlajky jako propagace komunismu, je tam samozřejmě výjimka, kdy se může, to znamená historické události, to znamená, když se slaví konec války, tak tam se jako může sovětská vlajka, ale
2: což
1: jinak jako tohle? Je to...
2: Což bylo tohle mimochodem, ne?
1: No, to je těžký, jako konec války je prostě vždycky jako 8. tam u vás, nebo i tady samozřejmě, ale že v Rusku je to 9. ale tady jde o to, a jako ty květnové dny, bere se to od toho 5. do toho zhruba 9. jo, zhruba se to bere, ale tohle to bylo 19. jo, května a to už samozřejmě je po. To znamená, že ona, nebylo to žádné výročí osvobození a pokud ona tam přišla s tou sovětskou vlajkou, tak v podstatě podle toho zákona, který schválila Fialova vláda v roce 2022 nebo 2023, ten zákon by měl být zrušen. A současná koalice má dostatek hlasů k tomu, aby ten zákon zrušila. To, protože ten protikomunistický zákon schválila Fialova koalice. Moje otázka teď znova míří na SPD. Jako se zaštiťují jako největší prostě alternativní strana. Tak ať iniciují zrušení toho paragrafu zákazu komunistických symbolů, do kterého byla začleněna Fialovou vládou i sovětská vlajka. Osvoboditel. To znamená to, tady v podstatě jako pláčeme na špatným hrobě úplně. Protože ano, paní teď bude zahájená, že propaguje nějaké komunistické myšlenky, což samozřejmě není pravda, ale ten zákon prostě je platný a dokud nebude zrušený, tak zkrátka nikdo nebude moci nosit sovětskou vlajku jindy, než od toho 5. do toho zhruba 8. května. Protože ani toho 9. května už policie neuzná. Protože že jo, to se uznává jenom v Rusku 9., protože že jenom 8., že jo. Proto tady je třeba iniciovat zrušení toho Fialova zákona, samozřejmě. o takzvaných zločinech komunismu, že jo. Tam byly ty symboly, že se nesmí zobrazovat, to znamená, ten zákon je z dílny Fialovy vlády, to znamená, ten je třeba zrušit, ten zákon, aby to bylo vyřešené. A to musí někdo iniciovat. A kdo to bude iniciovat? Babiš? No, ten asi těžko, ten má jiné starosti. Tak to musí udělat někdo z těch dvou menších stran. Buď motoristé, nebo SPD musí iniciovat zrušení toho zákona. Jednoduchá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak najnovší zprávy z USA, že Tulsi Gabbardová odstúpila, rezignovala z funkcie všetkých spravodajských služieb USA a ako oficiálny dôvod menovala...
1: Nemoc svého manžela.
4: Áno, agresívnu. Áno, to asi pasuje do toho, pán Veka, čo ste hovorili, že majú zbrane na rodinu.
1: Áno.
4: Ďalej, Thomas Messi, môj favorit a bola to legenda MAGA hnutia, ktorý bol silne pre MAGA hnutia, bol protiizraelský, tak prehral kreslo v Kentucky, kreslo v snemovne reprezentantov, pretože jeho vyzývateľ dostal 20 miliónov od AIPAC-u. Ten jeho vyzývateľ nikdy nevystúpil verejne, že čo vlastne chce, napriek tomu vyhral voľby proti Messimu. Takže Major Richard Green hovorí, že to samozrejme sfalšovali tie voľby. A tretia dôležitá vec, Trump Jr., sa teraz bude ženiť na Bahamách a Trump...
1: Áno, na Bahamách, áno.
4: Že sa nebude zúčastňovať na jeho sobáši, pretože má veľmi dôležitú vec vo Washingtone s Iránom. Takže asi nový útok na Irán je spadnutie. Na spadnutie. Čo vy na to, pán Meka?
0: Ďakujeme.
1: Já děkuji za dotaz. Všechny ty informace, samozřejmě já jsem zaregistroval, co pan vyjmenoval. Ano, samozřejmě Tulsi Gabbardová odchází kvůli zákeřné nemoci najednou z ničeho nic, že jo. Velmi agresivní forma rakoviny, prostě kostní dřeně, samozřejmě leukémie. Jo, to je samozřejmě. Takže to je jasný. No a co se týče samozřejmě vyvolání, jednoznačně, a co se týče voleb Macy, ano, skončil, protože nasazené peníze od AIPACu není dovoleno. Kdokoliv se postaví proti sionistickým, prostě tak ho zničí. Oni ho zlikvidujou a má štěstí, že ho zlikvidovali jenom politicky, že prohrál volby, protože oni o něho mohli zlikvidovat jinak. Oni ho mohli oddělat pistolí na nemoc, že jo, to, co používá CIA, že jo, na infarkt, pistole na infarkt, pistole na rakovinu, oni mají na prudký rakoviny, že jo, jsou ty kmeny, které v podstatě ta šipka vlastně vpraví do těla, velice agresivní kmen na bázi opičího viru, který nastartuje prudkou rakovinu, jo, hotovo, během 3 týdnů, hotovo. To znamená, oni nemají vůbec problém tady s těma věcma a oni chtějí za každou cenu udržet prostě křeslo amerického prezidenta, aby Izrael kontroloval amerického prezidenta. No a Trump musí udělat to, co chce Izrael, takže obnovení leteckých úderů na Irán velmi pravděpodobné. Velmi pravděpodobné, že k tomu znova dojde, znovu vyletí ceny ropy někam do nebes, Evropa, no Evropa bude jezdit na koloběžkách, už brzy předpokládám, zelení tomu budou tleskat, protože že jo, zelení extrémisté, ti už to chtěli dávno, aby lidi chodili pěšky maximálně, tak se odráželi nějakými odrážedly, že jo, všichni budeme zelení a všichni se vrátíme zpátky na stromy, proto jak říkám, ty procesy zkrátka jsou vedeny tak, že Spojené státy jsou destruovány zevnitř a ta destrukce vychází samozřejmě ze svazku se sionistickým Izraelem. A vezmete si opoziční stranu, teda takto opoziční, chci říct, koaliční. Vezmete si koaliční stranu. Ta koaliční strana měla nějakého šéfa, no, čestného předsedu. že jo, motoristé. Oni se chtěli zabývat a zajímat o v podstatě jedinou věc, o zachování spalovacích motorů v Evropě. Jo? Dobrá myšlenka. Jo? Založit na tady to, na tady tý bázi politickou stranu. Výborná myšlenka. Ten, toho, ten hlavní člověk, mu nebylo dovoleno se dostat do žádné vládní funkce ani ministerské funkce. Pan Turek může být teda, může být spatřovaný jako, tak trošku jako v uvozovkách blázen, nebo excentrik, že jo, že tohle to tamto, rychlá jízda, rychlá auta, že jo, může být tak sledován, ale v podstatě oni tím, že ho takhle zablokovali, tak jenom potvrdili, že on je pro ně nebezpečný. On by jim rušil a on by jim narušoval jejich kruhy. To znamená jejich zelenou Green Dealovou agendu. Kdyby někdo prosazoval v Evropské unii, nějaká země Evropské unie by začala prosazovat fosilní paliva, fosilní auta. Proto nebylo dovoleno. No a pan Macinka, ten se o automobilismus moc nezajímá. Ten se zajímá o Izrael. A o dobré vztahy s Izraelem. To je dané. Takže zkrátka jenom na reakci na pána, že bohužel to tak je, že jít proti sionistickým je někdy hodně, hodně těžké, hodně marné. A jak říkám, znovu opakuji, Macy měl obrovský štěstí, že jenom prohrál volby, že jenom ho vysáčkovali z křesla, z funkce, protože mohl dopadnout mnohem a mnohem hůř. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Já se jenom omlouvám, do toho lehce vstoupím. VK, pamatuješ si, kdo byl pozvaný na inauguraci Donalda Trumpa toho 20. ledna? Tak to byli pozvaní jako jediní z České republiky, byli tehdy pozvaní motoristé. Nikdo to pořádně nechápal, proč chodí. A teď ano, se to ano. Konečně projevuje, proč vlastně byli pozvaní v rámci té české afilace. Jako, jo, nebo, jo?
1: Ano, ano. Přesně tak, přesně tak.
2: Byl tam teda Turek, byl tam Macinka, byl tam Turek, byl tam, ale byl tam, to na tom věci Turek, nic
1: ale na té věci to vůbec nic nemění, protože ta afilace byla naprosto jasná, byla zjevná, ale aby si někdo nemyslel, že ta obsese k Izraeli je u třeba hnutí ANO daleko menší nebo nižší, to by bylo velmi naivní se myslet, to ani náhodou, ani omylem. Zkrátka i v SPD mají, že jo, odborníky na Izrael a izraelská vína a tak dále a tak dále. To znamená, v celé té sněmovně nenajdete prostě stranu, která by šla proti Izraeli, tam není ani jedna taková strana, která by šla proti Izraeli. Tam byl jenom jeden jediný politik, který historicky hlasoval proti rezoluci na podporu Izraele, jenom jeden jediný, a to byl Karel Schwarzenberg. Takový bizár. A já jsem to vysvětloval, z jakého důvodu. On byl šlechtic a šlechta byla proti Židům. Historicky, vždycky. Protože oni byli jejich největší soupeři v mocenských procesech. Respektive Židé převzali moc po feudalismu. Když skončil feudalismu, nastoupil systém takzvané něčeho, co byl systém bankovnictví, ovládající průmysl. Obecně to dostalo název kapitalismus. A Židé ovládli kompletně kapitalismus, ale nejenom to, spolu s tím ovládli komunismus. Ovládli internacionálu. Ovládli proces Sovětského svazu, že? To by bylo, to všichni vědí samozřejmě, to si poslechněte Pjakina, jak o tom má přednášky. To znamená, on si to mohl dovolit jako šlechtic. Jako šlechtic si mohl dovolit hlasovat proti Izraeli. Nikdo jiný z té sněmovny. To je jenom tak na okraj, no a pustíme se do dalšího.
2: Já jenom fakt jako se omlouvám, jo, ale s tím Schwarzenbergem to se nemohu nechat odpustit, já se fakt omlouvám, ale já jsem právě, když jsem si dělal nějaké reference, tak jsem vyhledal v roce 2010 ještě na zvedavec.org, tam o tom obsáhle psali Vláďa Stvora, že to je Nestor, vlastně ikona české alternativy. Tady, když jsme tady vůbec nevěděli, co to je alternativa, tak on jako fakt makal už od roku 2000 nebo 99 dokonce z Kanady. A oni tam psali právě, to nepsal přímo Vláďa Svoboda, psal někdo jiný, ale obsáhle tam právě psali o Karlu Schwarzenbergovi, že měl velmi blízko a velmi jaksi úzce koketoval a spolupracoval právě s Ben Hybritem v roce 2010. A proto mě zaráží ten jeho veletoč, že najednou hlasoval proti Izraelu 10 let později. To je hrozně zajímavý. A tam právě psali, já ten, někde ten článek mám přímo, tam přímo i vypisovali,
1: ale
2: se setkávali.
1: Já, to, já tomu rozumím. To není, podívej, to není žádné překvapení. S Ben Hybritem pracuje i rodina Saxe-Coburg-Gotha a Windsor. S nima spolupracují každý den v Británii. Jo? To je normální. Oni jsou na nich závislí. Úvěrově. Všechny šlechtické rody jsou závislé dneska na samozřejmě na Rothschildově klanu. Naprosto normální. A Schwarzenberg nebyl žádná výjimka. Ale právě kvůli tomu, že ten vztah je jiný, že je obchodně, že jo, úvěrovaný a tak dále, tak oni si zachovávají ten šlechtický status a oni mají to právo, oni jsou šlechtici, oni mají právo a mají dovoleno je kritizovat a hlasovat proti ním, hlasovat proti Izraeli. Oni mají dovoleno, protože oni jsou šlechta. Jim nikdo za to hlavu neutrhne, ani nemůže, není dovoleno, protože v těch, protože takto, že jo, oni mají tu modrou krev a toho oni se bojí. Rothschild se bojí modré krve, že? To jsou vlastně okultní přesahy do toho, co bychom zase šli strašně daleko, na to nemáme čas, že jo, modrá krev Amšala Charedim a Menachal Charedim a další, že jo, tyhle ty linie, že jo, vyvolená linie, modrá linie a tak dále, tak dále, to, na to nemáme čas. Ale oni si mohou dovolit, jo, oni si mohou dovolit, to je proto. Pro lidi to bylo zvláštní, že nechápali. Tenkrát bylo to hlasování, to byl ten rok 2000, já už nevím, 16 nebo kolik to bylo, 17. Bylo to hlasování, že hlasoval se, že usnesení na podporu Izraele a všichni hlasovali jako jeden muž, že jo, pro podporu, jenom jeden byl proti, Karl Schwarzenberg. Tím to bylo daný. Takže pojďme do dalšího volající, aby jsme nezdržovali.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobře, můžu povídat?
0: Ano, ano.
5: Dobrý den, pane VK, tady Standa, prosím vás, to, co říkáte, poslouchám vás často, tak to není mi z toho opravdu dobře. Vypadá to, že svět se řítí do katastrofy, přinejmenším v Evropě. Prosím vás, není to přání, jo, nebo není to otázka, ale je to dost jakoby důležitý. Až budete pouštět písničky, nebo jestli i během vysílání, pusťte písničku od Rangers Plusu, jmenuje se to Kdo má právo, ať se lidé zamyslí nad slovama té písničky. Toč vše. Děkuji vám a shledanou.
1: No, dobře, no, já děkuju. Já děkuju. To je spíš na Helenku, no, to je na Helenku, no, samozřejmě.
2: Helenka si to poznačí určitě. Nevím, tam hrálo tak nějak zvláštně rádio u pana posluchače, úplně nějaký jiný program, to nebylo ani spožděné to jeho povídání, nevím, to bylo také zvláštní. Ale zkusíme to poznačit, případně se to ještě zpětně pustíme a třeba příští pátek, pokud Helenka najde, samozřejmě my tady jsme závislí i na písničkách na přání, takže určitě se budeme snažit vyhovět, nicméně máme dalšího posluchače, Helenko.
6: Ano.
2: Tak, jste tady.
0: Tak, já mám zapsáno samozřejmě a máme i dalšího volajícího, tak tedy hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, já bych som chcel len, že či byste mohl teda rozvinout ten vzťah, do jaké míry jsou teda šlachtické rody závislé na teda, nazvíme to, bankovom centre v Londýně, protože já mám z toho teda taký dojem, nakoľko sú priamými svedkami toho, ako sa im rozpadajú ich národné štáty, ako sú také štáty ako Švédsko alebo Belgicko, Holandsko zaplavované migrantami, ktorí menia vlastne kultúrnu, ale kultúrnu históriu aj kultúrny základ celej tejto spoločnosti, alebo teraz najnovšie, ako skladal prísahu starosta Birminghamu a teda došlo tam aj k tomu, že boli tam islamské modlitby, že teda, ale na druhej strane bol oblečený tradičným teda tým britským, neviem ako to nazvať, mal teda tú robu s tými insigniami mesta, že teda pôsobí to tak dosť v rozpore s tým, na čo sme boli zvyknutí, alebo nejakým tradičným pohľadom. A teda do akej miery je tá závislosť, či tá závislosť sa začala budovať asi od toho 18. storočia, keď začal teda ročil so svojimi synmi požičiavať peniaze, a prípadne potom, keď ešte môžete, nejaká podotázka, do akej miery je napríklad rodina Baruchovcov nad nimi, alebo teraz spolupracujú tie všetky rodiny v nejakom ako syndikáte, že každý má to nejako rozdelené a ročodoci tomu šéfujú, alebo no, či by ste to mohlo
1: rozdieť.
0: Ďakujem.
6: Ďakujem, do počutia.
1: Dobře, děkuji za dotaz. Prosím vás, tak jenom velice rychle. Závislost šlecht byla historicky dána už někde od středověku, že si půjčovali u takzvaných dvorních židů, takzvaných court Jews, peníze, ale to byly třeba drobné nějaké půjčky někde tady, někde tamhle a tak dále, tak dále. Ale nikdy to nebylo tak, že ty půjčky by ohrožovaly jednotlivá mocnářství, jednotlivá impéria. Ne. To přišlo až s napoleonskými válkami. Přišlo to s Napoleonem, když Napoleon táhl na Rusko vůbec první systémové tažení, které bylo financováno Rothschildy Londýnem. A tehdy se Napoleon obrovsky zadlužil. A to zadlužení bylo u pařížské pobočky Rothschildovy banky. A v té době došlo k velkému zadlužení. A postupně i ostatní šlechtické rody v Evropě se začaly zadlužovat. Cílem Rothschilda je naplnění proroctví o likvidaci a zničení Edomu. To je jejich cíl. Na tom pracují. Ten proces je nastavený jednoduchým a velice odporným způsobem. Dobře poslouchejte. Každá země, která se dostane pod kontrolu domu Sion, to znamená Dům Sion ukotví centrální banku v dané zemi. Je zrušena Národní banka, je zrušena Státní banka a vznikne banka centrální pod kontrolou domu Rothschild. Cílem je zadlužit zemi takovým způsobem, aby její zadlužení znemožňovalo provádění suverénních kroků dané vlády. Aby vláda začala dělat kroky proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu etniku, proti vlastnímu genomu, proti vlastním lidem, proti vlastním dětem, proti vlastnímu školství, proti vlastní ekonomice, proti vlastnímu národu, proti vlastní armádě, proti vlastní církvi, proti vlastní víře. A tenhle ten proces je dlouhodobý proces. Čím více se země zadlužuje, tím více se přestává podobat sama sobě. Británie je dnes v podstatě přeformátovaná země. Je to, a můžeme říkat, islámský prostor, až na nějaké izolované ostrůvky. To samé Švédsko. Velmi rychle se tomu blíží Francie. Tady v Německu je to tak na 50%. A postupně to má zaplavit celou Evropu. Co se tím sleduje? No, samozřejmě nepřítelem vyvoleného národa jsou křesťané. Křesťané, Edomité, nástupci tedy Římské říše, ti, kteří reprezentují západní civilizaci, západní populaci, rovná se bílou populaci, rovná se árijskou rasu, která vzešla z Iránu, z Perzie. Proto největším nepřítelem sionistických je Irán. Proto Irán se snaží ve spolupráci se svými nachým, jako je Trump, zničit Irán. Protože je to kolébka bílé civilizace, největšího úhlavního nepřítele vyvoleného národa. A cílem vyvoleného národa je likvidace celého Edomu. Skrze dluhové systémy, skrze dluhové pasti. Skrze vnitřní systémy rozvratu národů, kdy jednotlivé vlády dělají všechno proti vlastnímu lidu, kdy jednotlivé vlády západních zemí importují proti vůli svého lidu vnitřního nepřítele, importují migranty, kteří rozvrací společenský prostor původní civilizace našich evropských a obecně západních zemí. Do Evropy jsou importováni Arabové, Afričané, do Spojených států pro změnu Hispánci z Severní a Jižní Ameriky. Jsou různé nástroje používány, ale všechny se stejným cílem, s likvidací bílého muže, bílé ženy a jejich bílého dítěte. Proto probíhají procesy na informačních prioritách s cílem rozvrátit tradiční rodinu. Muž, žena, dítě. Nahradit procesy, které rozvrací tak, jak káže Satan a Satanova synagoga, tedy žádný muž, žádná žena, ale pouze muž a muž, kteří sodomicky nedokážou vytvořit žádný plod. Jenom žena a žena, kteří sodomicky, nebo které sodomicky nedokážou vytvořit žádný život. A nebo non-binár a non-binár, kteří nedokážou vytvořit žádný život. Je to samozřejmě satanistický proces Satanovy synagogy. To je naprosto jasné. A zadlužování jednotlivých šlechtických rodů je jenom ukázkou toho, jak to funguje. To znamená, ty země, které jsou šlechticky založené, mají konstituční monarchii, mají feudální systémy, tak ty jsou nejzranitelnější. Proč? Z jakého důvodu? No, protože samozřejmě systém moci, který je vedený feudálně, je vedený systémem jednoduššího zpracování dlužníka. Protože jestliže dluží jenom rodina, snad něj ji zadlužíte tak, aby se nemohla z dluhu nikdy vykoupit. Kdežto zadlužit nějaký sekulární stát, který je řízený parlamentem, kontrolním orgánem nějakého senátu, volebními procesy, to znamená sekulární státy se ovládají mnohem komplikovaněji. Ne, že by nešly, ale jde to pomaleji. Ten proces řízení je mnohem pomalejší. Proto tam, kde jsou konstituční monarchie, kde jsou panovníci, tak tam proces překreslování mapy a destrukce takzvaného bílého genomu probíhá mnohem a mnohem rychleji. Proto největší překreslení a největší proces a postup likvidace bílé civilizace je právě v konstitučních monarchiích a královstvích, jako je Velká Británie, jako je Švédsko, jako je Dánsko, zkrátka země, které mají v podstatě, tam je to nejdál. Ale aby si někdo nemyslel, že v republikách, jako je třeba Francie, že je to nějak zpomalené, kdepak, tam je to také hodně pokročilé. Proto jenom abyste pochopili, že šlechta byla první z mocnářství nebo z těch systémů řízení, to znamená na konci éry feudalismu, kteří se zadlužili a byli ochotně zadluženi a v podstatě dovedli své národy do stavu, ve kterým jsou dnes. Vedoucí elity, které jsou v procesech řízení jednotlivé vlády, nasunují do těch zemí migranty, cizince, nasunují Araby, nasunují islamisty. A ti islamisté chodí po ulicích a znásilňují bílé ženy a bodají a že jo, nožem ubodají bílého muže a policie zakazuje protesty proti těmto migrantům. Velká Británie, že to je typický příklad. Chápete? Vlády potom musí jít proti svým vlastním lidem, protože ty vlády jsou zadlužené. A každá vláda, která je zadlužená, aby dostala další úvěr na svůj schodkový a nikdy nesplatitelný úvěrový rozpočet, musí poslouchat své věřitelé. Taková je realita. Doufám, že už teď chápete, proč šlechta takzvaně dealuje s domem Rothschild, proč musí dealovat s domem Rothschild. Teď už doufám, chápete a rozumíte. A také chápete a rozumíte, jakou cenu za to jednotlivé státy a jednotlivé feudální rody nakonec musí zaplatit. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustím se do dalšího volejci.
0: Hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, pane VK, tady posluchač z Jihu Čech. Já bych se chtěl vrátit zase trošku k Hitlerovi, protože mně pořád přijde, že ta jeho role pořád není aspoň v mých očích úplně objasněná. Objevil jsem práci nebo knihu jeho, nebo manželky jeho polorodého bratra Aloise, který v roce před asi 1912 nebo 11, čili před první světovou válkou, žil v Liverpoolu. A jeho manželka Bridget napsala knihu, možná až po druhé světové válce, kde tvrdí, že Adolf Hitler přijel do Liverpoolu v, myslím, že v listopadu 1912 a zůstal tam až do května 1913. A v podstatě se nechal navrbovat tajnou službou, jestli to můžu takhle vyložit vlastně po svým, a proto vlastně Hitler otevřel druhou frontu na Sovětský svaz, protože prostě dostal příkaz. Tak mě by zajímalo, jestli tato verze z vašeho úhlu pohledu, jestli dává smysl, nebo jestli je úplně jako vždy mimo mísu. Díky moc a díky za odpověď.
0: Děkujeme.
1: No, já děkuji za dotaz. No, tažení na Sovětský svaz samozřejmě bylo organizované, bylo objednáno přímo z Londýna, z londýnského City. Konec konců Adolf Hitler a jeho NSDAP přišla k moci díky úvěrům a půjčkám od pařížské pobočky Rothschildovy banky. To znamená, on byl v kontaktu s Rothschildy přímo od samotného začátku a jak jeho historie ukazuje, on pochází podle všeho, to je ta kniha, tam máte, že jo, jste určitě četli, že má samozřejmě původ od Nathanaela Rothschilda z Vídně, že? Původ. Proto on nemusí být někým naverbovaný, on zkrátka byl přímo z rodu, že jo, měl linii, má když to počítám, čtvrteční, no, 25% linii měl po Nathanaelu Rothschildovi z Vídně, že? 25% podílu, nebo původ. Takže to je normální. Nebo tak normální. To je známá věc, dohledatelná. Z tohoto důvodu tedy on pracoval tedy na původním plánu, tedy vytvoření tedy východní fronty a získání a obsazení ruských zdrojů, ze kterých měly být spláceny úvěry pro válku, které poskytoval Londýn, Velká Británie. A tam byla určitá jistá dohoda, nebo zajímavé. Tam byla dohoda o tom, že vláda, která byla původně ve Velké Británii, tak měla samozřejmě určité vztahy se Sovětským svazem. Ty vztahy byly tak jako různě nastavené. A původním plánem bylo, že celé britské ostrovy budou obsazeny německou armádou. A ten plán nevyšel, protože se nepodařilo dobít v rámci operace tedy britské ostrovy. No a jelikož bombardovací kampaň Luftwaffe selhala, nepodařilo se vytvořit výsadek na britské ostrovy, Hitler to odpískal, tak došlo k tomu, že Rudolf Hess se pokusil prodloužit financování pro tažení na východ, na Sovětský svaz, ale bylo to odpískáno, protože při nesplnění plánu, to znamená Churchill zůstal u moci, bylo to nebezpečné pro Rothschilda, to znamená, že podpora už nemohla být dál realizována a proto byl Rudolf Hess uvězněn a do konce života nevyšel z věznice Spandau. Že o tom jsem psal, to už je známá historie, proč on nemohl nikdy být propuštěný, protože on by mluvil o tom, kdo financoval vzestup Adolfa Hitlera a kdo financoval nástup Německa na frontu, že jo, na ten plán útoku na Sovětský svaz, že to byl plán Londýna, jakým způsobem se na druhý pokus dostat k majetkům Sovětského svazu. Ten první pokus s Uljanovem a s Trockým nevyšel. To byl pokus, který překazil Josef Stalin. Tak tohleto měl být druhý pokus. No, to je známá věc, o tom už jsem několikrát hovořil, to bych opakoval znovu a znovu dokola. Takže to si najdete, když tak potom na Aeronetu, tam je článek o tom. Je to všechno teda, tady ta otázka, je to, a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
0: Ano, volajícího máme, hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer, pane Veka, a další. Zdravím všechny posluchače, všechny moderátora, který posledně pustil fantastickou skladbu Santány. Ale mám takový dotaz na pana Veka. Nedávno, když jsem štráchal v archivech, tak jsem narazil na dokument, ve kterém podle komentujícího měl určitě prstý pan Veka. A tento dokument byl o odpadávajících ručičkách, nožičkách, embryí, byli to lidi, které ovšem v děloze měli černé oči. A mě by zajímalo, jak tyto existence, kde vůbec na to přišel, nebo kde takové snímky přímo dělali, že znamená s takovýma dětma s černýma očima, popřípadně souvisí s vakcínama, které implementují do krevního oběhu grafem, který tam vlastně slouží k tomu, jako receptor nebo zesilovač přímo vln, aby ona substance se tady, aby tady vůbec mohla existovat. To mě zajímalo. Děkuji za odpověď.
0: Děkujeme.
1: No a já děkuji za dotaz. Já asi vím, jak kam míříte, ale to jsem mluvil, to bylo tenkrát téma, se týkalo okultismu a to nemá nic s nějakým grafenem společného. To je takzvané vtělování, systém vtělování, že některých opravdu zlých věcí, které prostě se nacházejí prostě v některých předmětech a tak dále, a pokud jde k vtělení, tak prostě plod se začne měnit, dítě dostane černé oči, že jo, můžou dojít prostě k destrukci prostě plodu a tak dále, a tak dále. Já jsem o tom tenkrát kdysi nějak hovořil, ale opravdu teď o tom rozhodně prostě mluvit nechci. Protože přicházely v minulosti různé dotazy, a, že jo, lidi potom byli z toho úplně na prášky a někteří dokonce začali experimentovat a potom to nedopadlo dobře. Takže já asi tady to nebudu bez rozobírat, pustíme se do dalšího volajícího. Já slyším tam sám sebe dokonce.
0: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
9: Dobrý večer, tak ja by som mal ešte jednu otázku. Len predtým nech ešte môžem povedať, keď bola druhá svetová vojna a teda hrozilo, že sovietská armáda urobí inváziu do Japonska, tak vtedy sa prvýkrát stalo, že cisár sa vôbec v Japonsku prihovoril národu. Dovtedy nikto nepočul jeho hlas ako z bežných ľudí. Tak to je len taký akože možno na ilustráciu vzťah šlachty k svojmu vlastnému národu, lebo hrozilo mu, že teda by mohol byť vzťatý, ako teda to Rusi urobili, alebo teda bolševici to urobili svojmu vlastnému cárovi. Ale ja si myslím sa chcel ešte opýtať, že podľa vás tá prognóza s Iránom, či by ste vedel teraz stanoviť nejakú možno prognózu alebo do istej miery, ako sa na to pozerá ju izraelskí sionisti, že sa to teraz zatiaľ nepodarilo. A či teda je ich úlohou ako Benjamina Netanyahu a Donalda Trumpa sa o to pokúšať aj 5-krát, 6-krát, 7-krát, alebo teda dospejú do nejakého stavu, kedy si povedia, že sa to nedá a tým pádom uzavrú tento proces, alebo v ňom budú pokračovať až po, povedzme, použitie jadrových zbraní. Ďakujem, do počutia.
0: Děkujeme.
1: Já tady tomu dotazu rozumím, ale to je úplně stejné, jako byste se ptali, jestli Izraelce přestane bavit vyhlazovat Palestince. Podívejte se, oni to dělají od toho roku 48, to dělají pořád. Je to nepřestane bavit. Jsou sionističtí, jsou prostě, jsou magoři a to je špatně položená otázka. Navíc, pokud bojovat s Iránem mají Spojené státy za americké peníze, nikoli v Izrael. A proto Netanyahu bude dělat všechno proto, aby zůstala sionistická, prosionistická klika v Bílém domě. Proto Macy nemohl zůstat, že jo, v křesle. Byl odstraněn, že jo, to je naprosto jasné. Zkrátka, budou bojovat Američané. A budou bojovat tak dlouho, dokud bude Trump u moci. Že? Aha, kdo přijde potom, to je potom s otazníkem. To znamená, dokud Trump bude u moci a bude naživu, tak oni budou se snažit prostě Trumpa tlačit do války v Iránu a bude se bombardovat 2-3 týdny, potom se přestane na měsíc. A potom znova další 2-3-4 týdny se bude bombardovat, zase se přestane. A potom znova a znova. Trump bude chtít přestat, že jo, protože to bude škodit americké ekonomice, bude, protože bude mít dva tlaky. Jeden tlak bude z Izraele a druhý tlak bude z Wall Street, protože Wall Street tlačí na Trumpa, aby s tou válkou okamžitě přestal. No ale z druhé strany tlačí zase sionistický Izrael. To znamená, že Trump chvíli vyjde vstříc Izraeli, potom vyjde vstříc Wall Street. A takhle se to bude prostě střídat a klidně se to bude takhle střídat ještě 2 roky, nebo 2,5, než Trumpovi skončí mandát. To je asi jasný. Jedině, že by se stal nějaký zázrak a oni by se dohodli na nějakém mírovém uspořádání. A možná, že by se dohodli Spojené státy a Irán, ale nedovedu se představit, že by na to kývnul Izrael. Izrael by, kdyby zjistil, že Trump něco podepsal, tak co udělá Izrael? Nechají Trumpa oddělat. Nastřelí mu mrtvici, nastřelí mu nějakou rakovinu a on za 3-4 týdny skončí. Bude hotový. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volící.
0: Hezký večer, můžete se ptát.
10: Dobrý den, pane VK, tady Standa. Prosím vás, chtěl bych se zeptat na roli Václava Havla ve funkčním období prezidenta. Na netu jsem četl článek, že Václav Havel v 90. letech údajně už slíbil nebo přesvědčoval německou stranu, že bude lobovat za vrácení majetků, nemovitostí a finanční vyrovnání pro sudetský Němce, což je teda katastrofa. Jo, někde v Německu, v německé straně, z čeho byli vykolejeni i sami Němci. Dokonce jsem četl na netu, že Václav Havel byl v polovině cesty na pohřeb Karla Kryla otočen neznámým telefonátem a že ujel do Německa se skovat. To jsou politici ovladatelní, to byl ovladatelný i Havel. V tom případě je politika fraška a my jsme jenom ovce, který jsme někam tlačení. Můžete mi zodpovědět otázku na toho Havla? Děkuji. Nashledanou.
0: Děkujeme.
1: No, je Václav Havel, no, tak že jo, to bylo to svědectví, které tenkrát jsme dostali, že jo, že prostě stébáci chodili Václavu Havlovi pro cigarety, že jo, v tom roce 89, když ho připravovali do funkce prezidenta. Tenkrát on se setkal s François Mitterrandem, tehdejším francouzským prezidentem, to setkání proběhlo, kdy to bylo, v květnu 89, v červnu už se nepamatuju přesně, bylo to těsně před pádem, před listopadem 89. A setkal jsem se s ním a už tenkrát bylo jasné, že má podporu Západu, že estébáci se ho nesmějí dotknout, chodili mi po cigarety, že ho vždycky jeli na hrádeček, zastavili prostě motoráček, že ho skočili do trafiky po cigaretky, Sparty tvrdí, jo, tvrdí Sparty a takhle a tak dále. Pánovi jenom reakce, jestli jsou politici ovladatelní, no, To je konceptuálně hodně naivní otázka. Jsou ovladatelní úplně všichni. A politik, který není ovladatelný, ten dlouho v politice nezůstane. Protože většinou se mu buď udělá špatně a odejde, jako paní Šichtařová nebo někteří další politici. Někdo odejde třeba kvůli manželovi, jako Tulsi Gabbardová a podobně. Ale všichni ostatní tam zkrátka zůstanou a musí dělat to, co někdo požaduje. A kdo požaduje? No přece věřitelé. Věřitelé daného státu, kteří posílají svoje komorníky a říkají, co se musí dělat, co se musí tohleto udělat, tamhleto se musí udělat, tohleto uděláte, tohleto uděláte. Tohle je dovoleno, tohleto v žádném případě dovoleno není. Rušit nám naše kruhy, že jo, naši agendu Green Deal, není dovoleno. No ale on je to náš čestný předseda. On musí mít nějakou funkci. Ne, on nemusí mít vůbec nic. Nebude ani ministr zahraničí, vy ho neuděláte žádným ministrem, on nebude mít vůbec nic. A ten premiér je tam jako truhlík a nemůže udělat vůbec nic. Nemůže přijít za rozvědčíkem a takzvaně mu šlápnout na krk a říct mu, hele, ty ho jmenuješ, jinak my zahájíme nějaký proces a přestaneš být prezidentem, my tě sundáme. Jo, my dáme žalobu ústavní, kompetenční žalobu a ty skončíš. Tvrdě na něho, že jo? Ne. To by tam musel být jiný premiér. Andrej Babiš tohleto udělat nemůže. Ten musí na rozvědčíka jenom slušně, že jo? Pan prezident sem, pan prezident tam. Proč? No, protože samozřejmě Andrej Babiš má co ztratit. Že? To je vždycky takhle nastavené. Zkrátka, to je realita. Takže jenom pánové na to, že jak jsou politici, že je politika na zvracení. No ano, samozřejmě politika vždycky byla na zvracení. Proto lidé jsou s politikou pořád nespokojení. Proto chodí pořád k volbám. Takový tiskální, že jo. Kteří chtějí pořád něco změnit. A ano, jistě, ale když je konceptuální vyprázdněnost, a volí se pořád jenom strany, které prostě mají jenom něco z toho vlasteneckého programu a většinu tam toho nemají, no tak to je potom těžký, jako jo. Lidi se diví, že prostě nemají vůbec nic a to je prostě jako prostě koukat do hluboký prostě nějaký vody, že jo, a hledat tam nějaké dno a snažit se nevidět jenom svůj vlastní obraz, že to je těžký. Protože dokud se neponoříte až na to dno, tak jenom tím, že se díváte na ten obraz, tak to dno neuvidíte. Ale vidět to dno znamená namočit se. A namočit se úplně durch. A když se namočíte, tak zkrátka riskujete, že už z té vody třeba nevylezete. No, to je jenom takový příměr. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, a protože máme 57, tak už to bude zřejmě poslední volající.
0: Ano, poslední volající, hezký večer, ptejte se.
11: Dobrý večer, já bych chtěl především teda před váma smeknout, jak před váma, pane VK, tak před Vítkem, že při těch všech informacích, které máte, si dokážete ještě udržet zdravý rozum. A plně souhlasím s tím, co jste říkal, že to, ta zadluženost už je napsáno v Bibli, že kdo dluží, tak ten vlastně musí poslouchat. A ještě jenom bych chtěl zhrnout to, že když mi někdo říká v dnešní době, hlavně aby nevyhráli volby komunisti, tak říkám, koho horšího byste tam ještě mohli chtít, když na hradě je rozvědčík, premiér je spolupracovník STB, bývalý premiér vlastně byl podržtaška sudeťáků, paní ještě, která kandidovala na prezidentku, tak vlastně ta by v té vysoké škole neměla podle mýho ani dělat uklízečku, natož by z nějaký funkci, takže musím říct, že jako nevím, kde berete tolik optimismu, že to ještě všechno zvládáte. Každopádně děkuju za vaši práci a díky moc. Hezký večer.
1: No, děkuji. Já děkuju. No, já děkuju. To bylo trefně řečené, trefně vystižené, samozřejmě. Ano, je to tak, jako strašit komunistama a mít přitom bývalýho člena rozvědčíka na Hradě a všechny další. To je trošku absurdní, ano, samozřejmě, ale zkrátka, víte, společnost je zkrátka tak nastavená, že je taková, jaká vychází v podstatě z rodiny, to znamená, jaká je výchova v rodině, ale hlavně, jak vypadá v podstatě první priorita světonázorově vzdělávací. A jestliže ze škol budou více vycházet Evropané, Evropejci a daleko méně, že jo, vlastenci, daleko méně, nebo skoro vůbec, že vlastenci, až na nějaké výjimky, tak zkrátka ta budoucnost lepší nebude, bude horší a horší, protože, že jo, možná si pamatujete na tu písničku z 90. let od té britské kapely Erasure, myslím, že se jmenovali. A oni zpívali, že things can only get better. Že jo, to je ta jejich slavná písnička. Že věci se mohou jenom zlepšovat. Jo? Velice optimistická, taková sluníčková písnička. Trošku chytlavá. Ale problém je v tom, že ono je to tak, že v té politice a procesech řízení platí, že věci se pouze mohou zhoršovat. A to je hodně negativní. Ale je proto důkaz. Já už jsem o tom jednou hovořil, že každá další vláda, která přijde k moci, je v pozici, že se percentuálně zvětšuje počet lidí, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že vlády, které byly před touto vládou, byly mnohem a mnohem a mnohem a mnohem lepší, než je ta vláda, která je teď. A ta vláda, která bude za další 4 roky, bude vyhodnocována jako mnohem horší než ta vláda, která je teď. A která byla předtím. Zkuste se nad tím zamyslet. Najednou s hrůzou zjistíte, že no jo, ono opravdu fakt jako takhle to nějak jako bylo, takhle to nějak jako vypadá. A odkud se to bere? No, někdo by řekl, že to je jenom psychosomatický dojem, sugerovaný, ale není. On je odvozený od faktických změn ve společnosti, kdy svobody jsou omezovány a jsou sešroubovávány a sešněrovávány více a více, s každou další vládou více a více omezení, více a více regulací. Takže logicky při pohledu zpět všechny ty předchozí vlády se zdají, že nabízely více svobody, více volnosti, více pohody, i když nebylo vůbec nic ideálního, ale bylo to o něco lepší než to, co je teď. A to, co je teď, je o něco lepší než to, co bude s příští vládou. A s další. Proto já jsem nechtěl takhle úplně negativně končit, ale bohužel takhle to funguje. A když chcete mít pozitivní prostě náladu, tak si pusťte od Erasure Things Can Only Get Better a budete mít hned lepší náladu, to vám přeju samozřejmě, takže doufám, že dneska se vám to trošku líbilo, že jste si něco dozvěděli. No a já se loučím samozřejmě nejenom s vámi, se všemi posluchači a čtenáři, ale samozřejmě s tebou Vítku a i s tebou samozřejmě Helenko, díky za pěkné písničky. No a doufám, že se tady sejdeme zase za týden po 19.45 a opět přineseme další témata z domova i ze světa, probereme všechno skrz naskrz. Takže já vám přeju krásný týden, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeju krásný večer, anebo dobrou noc.
2: Možná pro dokreslení té politiky si možná pustíte od Queenu Play the Game a možná to je přiléhavější v rámci té politiky. Každopádně já se s vámi taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaši přízeň podporu, které si opravdu velmi vážíme. To je všechno od mikrofonu a zdraví, jděte, mějte se všichni hezky, případně dobrý večer anebo dobrou noc.
0: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: tušení s tím. Velké otazníky. Osudové události. Život po životě. Tajemná věc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přenáší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky, avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí.
1: Tak jo, vážení posluchači, po delší době teď, zase asi 10 minut, máme zpoždění. Vás vítám ve vysílání, zase opět po měsíci teda s Oldou Lukášem, se kterým se mi nepodařilo navázat teda vizuální kontakt, takže budete ho tady mít pouze na fotce, ale snad audio bude fungovat. Takže zdravím tě, Oldo, ahoj.
2: Já tebe taky zdravím, Pavle.

0: stejně jako všechny posluchače a diváky. A moc se za to omlouvám, na tom týmu prostě došlo se k nějakým aktualizacím, které jsme stáhli, a ačkoliv jsem se Silem, který je ajťák, prošel, co se dalo, tak jsme to dotáhli akorát na to, že já vidím všechno, slyším tě, ty slyšíš mě, tady vidím, že mi odchází dynamický obrázek ode mě, ale k tobě už to nedorazí.
1: Tak já nevím. Akorát statický, to, co tam vidíte, jo. To, co tam vidíte, tak to je tam od Oldy. Ale bohužel kamera neběží. Je mi líto, nedá se nic dělat.
0: Na druhé straně to je nejmenší škoda, že ty neuvidí, protože
1: není o co stát. Hlavně tě uslyší aspoň. No, určitě to je o 1000% lepší, co se týče toho tvého přednesu, než minule, protože to jsi byl skoro na úření, veď, Oldo, takže od té
0: doby... No to jsem teda byl a to teda Pevlo tě musím veřejně pochválit, protože jak skončil pořád, tak Pavel mi říkal, hele, přijeď, já ti dám Ivermectin. Tak mi ho dal. 3 dny jsem ho používal, 3 kapsle na jednou a 4. den byl problém pryč, téměř. A za 14 dní jsem to zopakoval.
1: A je to v pohodě.
0: A normálně jsem dechal, mluvil všecko. Teď s těma sračkama, jak do mě sypou, nevím, jestli se něco nevrátí, ale prostě je to o něčem úplně jiném.
1: A jak dlouho s tom jen tak prozajímalo předtím?
0: Byly nějaký 2 měsíce, no. Jsem chrchol, no.
1: Tak to je to samé, co já jsem měl tenkrát loni před rokem. Dobře, v pořádku. Takže tohle je zaplať pánbu vyřešený, je moc dobře. A my se dáme do dnešního pořadu. A začneme, Oldo, čím? Začneme tvou novou audioknihou, je to tak?
0: Jo.
1: Prezentací?
0: Ano, to je důležité. Už měla křest tady v Plzdi.
1: No vidíš, na to jsem úplně zapomněl. No nevadí, kolik tam bylo lidí, jestli můžu vědět.
0: Ale úplně ideálně, bylo tam nějakých do 20 lidí, možná 15, 17, ale úplně nádherný místo, počet míst, všechno se obsluha neuvěřitelná, no prostě všichni se pochvalovali. A zcela přirozeně se ten křest zvrhnul v uvozovkách do velmi zajímavého duchovního povídání, protože ta kniha sama o sobě k tomu navádí a většina těch lidí to znala. No, měli jsme tam i tu paní, která to namluvila, Simonku Garamsegi, no a všichni byli spokojeni, hlavně jsem byl spokojen, já, že to proběhlo, jak mělo, důstojně a se vším všudy.
1: Já se hrozně omlouvám, já jsem to měl v plánu, ale prostě byl jsem tam i vyslán, ale já nevím, jak je to možné, já na to fakt úplně zapomněl. Kdy to bylo? Někdy ve čtvrtek teď? Nebo
0: tak nějak, no. Ale mě říkali, že prý se zvrátil, když jsi vyjel a někdo tě prý na ulici říkal, že tam nebude podávat z kocka, tak si říkal, to nebude
1: snad. Tak to tam nepůjdu. Aha, tak takhle ono to bylo. Takhle ono to bylo. No tak dobře, no tak. Tak jo. Já to musel omluvit, tím, že jsem zapomněl, no to je jasné.
0: Já teďko si dovolím uvést blížší kontakt na tu firmu, protože možná to budete chtít někdo objednat. Jmenuje se to Audio Librix, jako audio knihovna. Je to SROčko. Sídlí v Praze Makovského 26, ale to není tak důležité. Důležitý bude telefon, ten je 228 886 515, no a nebo www stránky mají normálně audiolibrix.com. Co?
1: Dobře, no to je jedna možnost. A druhá
0: možnost... A tam je vyvolávací cena 300 korun, když se zaregistrujete, tak asi 50 korun je tam nějaká sliva, já už to nevím přesně. To je první možnost a teď tydej tu druhou.
1: Ta druhá možnost je na starých známých stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam potom vidíte e-knihy a já nevím, Olda, Lukáš a tak dále a tak dále. A tady už vidíte obrázek z toho, z těch stránek. Když si sjedete trošku níž, tak to, jak to dělám já, tak už vidíte první knihu, druhou, třetí a.
0: A po straně tady audio.
1: A po straně tady vidíte, Yellowstone PDF, nebo Yellowstone Audio, nebo Sundarbans PDF a Šumava PDF. Takže to Yellowstone je zatím audio, jenom Yellowstone, jinak všechno v PDFku si můžete objednat taktéž. Tady na to, když kliknete takhle, tak se vám tady objeví prostě, akorát tam dáte tohle a nějaký povídání k tomu odeslat a už by se to mělo celý ten proces ukázat. A tam myslím, že je cena taky 250 korun nebo tak nějak 249 nebo...
0: No tam byl... Tam je ta cena na tom Audiolibrix 350 korun, dávají slevu, jo. Nebo tak nějak, já to nevím přesně. Když se člověk tam jako zaregistruje jako odběratel nějaký trvalý.
1: No, takže tady to je taky ta možnost. Takže vyberte si, kde si to chcete objednat. Tak.
0: Jinak jsou tam udělané opravdu pěkný zvukový efekty, takže to není jenom suché čtení. A jak jsme na tom křtu to pouštěli, nějaké ty ukázky, tak to jako všichni hodnotili velmi pozitivně.
1: Tak super.
0: Uslyšíte tam medvěda řvát a takovýhle různý legrácky. No.
1: A tebe taky, Oldo, uslyšíme řvát?
0: Mě jste slyšeli řvát před pořadem, když jste byli připojeni. A mluvil jsem moc hezky o Microsoftu.
1: Jasně, tomu věřím, protože to, co se dneska dělo. No, hodinu jsme to tady dávali dohromady. Nestačili jsme ani připravit vlastní pořad, tak doufejme, že to půjde dneska nějakým způsobem, protože já jsem to tady sice nějak sestavil podle itineráře, který jsem dostal, ale neověřovali jsme to, takže díky tomu, že jsme pořád honili to spojení. Dobře, nevadí, jdeme na to.
0: Dobrý, já uvidím, co je na obrazovce. A vím, co tam být má, takže já myslím, že to dáme dohromady. Když tam náhodou něco bude, co ti nedošlo, nebo to, tak já to
1: ano, komentuju. Ano, je tam jedna věc na to. Na
0: to, no, tak to nebudeme. Já to popíšu. No a dáme se tedy do toho, jo?
1: Tak, jdeme na to. Mělo by to být první fotka z Rádce.
0: No, ale, ano, ale já k tomu ještě nejdřív.
1: Rádce vlastně, tak povídám.
0: Začínáme tedy čím jiným než tím, sude to německým Landsmannschaft sjezdem těch našich krajánků, že jo, německých. No. Vy určitě víte, že ten sjezd proběhne teď o víkendu 22. od pátku do pondělka 25. a bude to na brněnském výstavišti a snad něco bude i mimo. No, ale co je zajímavé, mělo by to být za osobní podpory německého ministra vnitra a také bavorského premiéra. Takže to bude velká sláva, ovšem nebude jen tak pro každého. Bez registrace bude vstup zakázán a ochranu bude mít stát jako proti teroristům. A ta organizátorka Markéta Beková za Meeting Brno říká, vzhledem k aktuální situaci jsme letos nuceni přijmout zvýšená bezpečnostní opatření během sudetoněmeckých dnů i doprovodného programu. Prosíme proto o součinnost a včasnou registraci na sudetoněmecké dny i na související festivalové akce. Tyhle, to bude asi kvůli tomu Hormuzu, nebo kvůli čemu by to tak mohlo být?
1: Čert ví, člověče. Já to vůbec stejně nechápu, co se všechno děje. No, potom možná ještě o tom hodíme řeč, co jsem dneska viděl. Televizi. To bylo deja vu jako za covidu, kdy se tam objevil vlastně staronový minister, že? O tom budeme hovořit, Vojtěch, a začal mluvit o té ebole, jak tam...
0: To je
1: neuvěřitelný. Hele, a byla tam ta vedoucí, nebo ta ředitelka toho, ježišmarja, nějaký to epidemického oddělení.
0: Ale já vím, je tam ta šílená ženská.
1: Ta šílená hrozná ženská. A úplně to samé, úplně se to objevovalo stejně jako tenkrát, stejný lidi.
0: O to dřív to padne. Všechno musí už prasknout.
1: Tohle to není možné. To fakt už je jenom pro úplný blbečky tohleto. No,
0: jdeme. já budu pokračovat v tom sletu těch německých přátel.
1: Takže dám tomu,
0: no a ta organizátorka dále pokračuje. Registrací lidé potvrzují, že se ztotožňují s účelem akce, jo, ztotožňují se s účelem akce, kterým je pod organizátorů pokojní dialog, připomínka historie a budování dobrých sousedských vztahů. Moc ušlechtilé.
1: Ano.
0: Zároveň se zavazují, že nebudou narušovat důstojný a pokojný průběh události a nebudou akci zneužívat k politické agitaci. To je jasný, ta akce sama o sobě přece nemá s politikou nic společného, že jo?
1: Jak dlouho to má trvat vlastně, ten sjezd?
0: To jsou 4 dny to bude celku, ne?
1: To jsem si dal, jak dlouho budou hotovi s tím programem, protože to je tak na 10 minut tohleto, že?
0: Dále se zavazou, že nebudou šířit nestášenlivost nebo nenávistné projevy. A odesláním registrace se účastníci zavazují podrobit se osobní kontrole při vstupu do brněnské výstaviště. Tak to je zajímavé. Nesmí do areálu vnést ani transparenty, plakáty nebo jiné propagační a politické materiály, no zřejmě, aby nesnižovali radost landsmanšaftu, že jsou tady srdečně vítáni, že jo, ve své vlasti.
1: Ano.
0: A ty tam dej ten obrázek a já si vydechnu. Ten zrádce vlasti.
1: Ano, tady je obrázek. Jen přemýšlím, jak moc musí člověk svou zemi nenávidět, když jí chce sebrat pojistku v podobě práva veta, vyměnit korunu za euro, dát moc nad zemí Uršule Lejno a majetek Lichtensteinům. Patrně se jedná o našeho Pepu, je to tak?
0: No jo, tak to by to pálí prostě. No.
1: Dobře.
0: No aha.
1: Jsem nějaký už, telefon?
0: Vy už víte, že protestovat přijeli na magistrát v Brně lidi v poměrně hojném počtu. Skandovali tam různé nelichotivé věci od Habala až po ruce pryč od dekretu Beneše nebo obrana národa. No, jako zdrnulo to tam hodně. Teď je otázka, co si z toho ty zastupitelé vezmou, jo? Dokonce se tam mluvilo o defenestraci, asi aby lidi jako zaspomínali, nevím. Prostě je vidět, že takoví ti lidé, kteří nechápou, že jsou to všechno vlastně Putinovi konspirace a tohle z toho, že to usilí tu Landsmannschaftu a těch českých, oni jim říkají kolaborantů, ale to je přátel, že?
1: Ano, to přátel.
0: Že to směřuje k tomu, aby prý byl viník prohlášen za oběť a oběť za viníka. Jo? Takže oni takhle, ty konspirátoři, těm chudákům jsou Landsmannschaftu ubližují, takové pomluvy. Jo?
1: No. Je to hrozný, je to opravdu hrozný, po takových letech večer. No. My si nedají
0: pokoj. Landsmannschaft by ale tuhle to nemohl udělat. Jo? Je to fakt provokace, podle mě. Ale nemohu by na to ani pomyslet, kdyby neměl své konfidenty a zemské pomáče, kteří vydali podpůrné prohlášení, tím to vlastně začalo, to bylo těch, tuším, 36 úvodních podpisů, téměř výhradně umělců, samozřejmě těch lepších umělců. Jo. To je vlastně zvací dopis, tak trochu.
1: Ano.
0: No a máme tam obrázek Hamba.
1: Ano, nedopřečtu. Dej mi to trošku zlobí telefon. Víte, co mě zvedá ze židle? Když přijezd ruských tenistek do Prahy je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku a přijezd sudeťáků do Brna je OK. Hanba českým politikům. Tak.
0: No,
1: to je opravdu neuvěřitelný. Fakt jsou to věci, to člověk žasne. Hele, každý týden nebo každý měsíc teď člověk řekne, už to nemůže být nic blbějšího. Hele, a zase. A zase, člověče. To snad nemá konce, tohleto.
0: Ale tohleto, já jsem si říkal, u některých excelentních odborníků z Fialové party,
1: že?
0: Jako o té slečně Narudní, nebo jako vlastně nevím, no, je mladá a krásná. A ta furt posouvá ty moje hranice očekávání, kam až to může klesnout dál a dál.
1: Jo.
0: Šikovná holka, fakt. No nicméně, připomněme si ty Benešovy dekrety, jo? Byly vydány v květnu 1947 po schválení celou vládou, ale ve skutečnosti je deklarovala jako závazný protokol na postupnické konferenci 2.8.45 Británie, Amerika a Sovětský svaz. Ten vlastní odsun proběhl pod dozorem Mezispojenecké komise a Československu se dostalo za jeho humánní provedení veřejného uznání. Proto jakékoliv sudeťácké požadavky mají nulovou právní validitu a nemohou být uspokojeny jinak, než tím, že se my sami rozhodneme Benešovy dekrety považovat za neplatné. Jinými slovy, že je z vlastní vůle zrušíme. No a přesně k tomuhle cíli všechny ty snahy Landsmannschaftu, no a samozřejmě toho stáda českých kolaborantů, kteří jsou schopni snad i rehabilitovat Heydricha a v rámci smíření mu postupně udělit řád Bílého lva, přesně k tomu směřují. No a my si dáme lidovou tvořivost za pomoci umělé inteligence.
1: To dáme, já bych ještě řekl, ano, je třeba se Němcům omluvit. Ano, to je třeba, samozřejmě, určitě. A já bych ještě ty reparace taky nějaký jim vrátil, protože to určitě, protože oni nám asi jich dali hodně moc a já bych jim je vrátil nějak ještě. A ještě přidal něco navíc, vždyť jsme jim ublížili hodně.
0: Ale já myslím, že s tím probereme.
1: Dobře. Tak jo. Takže je třeba se něco domluvit. No tady je třeba popsat ten obrázek, protože to asi popište.
0: No tak tam je v rakvi nám známý Heydrich, ochránce české země, že jo?
1: Ano.
0: A u něj klečí. Člověče, mi připomíná toho Pávka, tuhle ten chlapec.
1: A přitom je to Pepa.
0: No přitom je to Pepa. A dál, že je třeba se Němcům omluvit. No tak jako vidíš, ten to chápe ve správném kontextu.
1: Právně, tak. No.
0: No, hledáte-li pravdu o tom, co se skutečně za brněnským sjezdem, co skutečně za tím brněnským sjezdem sudeťáků stojí, tak si zkuste představit, a to je docela zajímavá asociace, že by třeba svaz protifašistických bojovníků uspořádal v Norimberku, třeba zrovna u toho soudu, v rámci dobrých sousedských vztahů s Německem, nějaký happening smíření, kde by navrhli, aby Němci našemu státu zaplatili reparace za zrujnovaný protektorát a odškodnili zvěrstva, které na českém obyvatelstvu napáchali. A že by měl akci osobně podpořit náš ministr vnitra, případně i kultury, jako to dělají z německé strany, aby Němci pochopili obrovský význam našich buditelů a historických osobností pro budování evropské kultury a tedy našeho vzájemného přátelství také.
1: Já do toho jenom vstoupím, protože mi tady už píše po druhý, ale je to ze stejného čísla, nějaký človíček, ani se nepředstavil, že prý nejde zvuk, ale já jsem to kontroloval na všech, i na televizi, ani nevím, jestli teda mu nejde zvuk na rádiu nebo na televizi, ale já jsem kontroloval obě dvě a obě dvě fungujou. Nikdo jiný ani to neříká, takže vážený pane nebo paní, problém bude u vás. Ano?
0: Tak pokračujeme. No, stačí to možná jenom zesílit. No.
1: Tak, dobrý.
0: No a já myslím, že na takovéhle akci by se dozajista všichni účastníci usmívali, že jde o tečku za minulostí. A jistě by se radovali, že tučné reparace, to jsou ty dodnes platné nároky podložené mezinárodními smlouvami, vyplacené našemu státu budou použity na renovaci České republiky a eliminaci stínů minulosti, zejména tedy fašismu, nacismu, nenávistné ideologie spojené s těmi útoky proti Benešovým dekretům a štvaním Slovanů do války proti Rusku. Evropská unie by jistě přihodila, nebo Evropská komise, je by jistě ráda přihodila nějaké to euro, no a vděční organizátoři by s radostí přiznali, že tento projekt byl podpořen z fondů EU.
1: Tak.
0: Tak. A myslíte, přátelé, že by všechno proběhlo tak, jak jsem teď popsal v tom svém snu, bez problémů? No, já jako nejsem si tak úplně jistý, jo? Ale můžeme to zkusit, jestli se najde někdo, kdo by to zkusil jenom prostě navrhnout a dohromady, tak by to bylo hezký, protože pak by pravda a blbost se projevila v plné kráse.
1: Ano.
0: To by vyšlo najevo, jako u toho zubaře sponzorujícího projekt cyklostecky podpořený fondy EU. Máme tam obrázek
1: velmi
0: cyklostezky.
1: Podobný narrativ, jak se dneska říká. Ano, cyklostezka. Sponzor této cyklostezky je místní zubař. Oldo, možná to popiš.
0: No je tam krásná cyklostezka, je tam i kanál s mřížema, ano. Přesně podle předpisu Evropské unie. Akorát je problém, že ty mříže jsou v odstupu, že se tam vejde kolo a jsou bohužel ve směru jízdy kola. Ale možná, že to je nějaká nová technologie, kterou ještě neznáme, že to souvisí s těmi uhlíkovými emisemi, jo. Ale to zase já nejsem odborník.
1: Ano, výsledek by měl být asi ten, když tam kolo na kolem vjedeš, tak se tam zapíchneš do toho, že jo, samozřejmě, ale zbiješ si hubu a vyrazíš si zuby, no tak a zubař bude mít určitě z toho dobrý kšeft. Ještě by tam mělo být někde nějaký telefonní číslo na něj, aby, jo, náhodou, jo. Aby náhodou si nešel nechat upravit zuby někomu jinému. To by byl problém.
0: Jo, víš, takže... ale zase on bude mít tržby, stát bude mít daně, pokud je odvádí.
1: A je to pravda.
0: A daně skončí zase v Evropské unii. Všichni budou spokojení.
1: Všichni budou spokojení. Takže výborně. No.
0: Jednak asi víte, že rok 1997 byl rokem ukončení jakýchkoliv dohadů. Byl to rok, kdy se na obou stranách podepsalo, že si nebudeme historií a křivdami kazit současnost a vztahy. Že z odsunu Čechů před válkou a Němců po válce nebudeme dělat politiku. Z české strany to byl velký ústupek, protože roky pod nadvládou Německa nás stály 300 tisíc umučených a zabitých lidí, včetně dětí. Do koncentračního tábora, do té pekelné jámy zahodili dokonce i Josefa Čapka. Minule jsme ho obdivovali takovou tu jemnou duši a před popravčiče tu postavili i Vladislava Vančuru a další. No prostě oni se snažili zabít českou duši, z které mají odvěkou hrůzu. Rok 1997 byl tedy z naší strany neuvěřitelný ústupek. Zatímco ze strany Landsmannschaftu ten letošní sjezd v Brně považuji za neuvěřitelnou drzost a zpupnost. Trestní oznámení na konání toho sjezdu soděťáků už je prý podáno několik. Ta oznámení upozorňují mimo jiné na financování ze strany Svobodného státu Bavorsko, který na to dává asi něco přes 20 milionů korun, na obsah německých veřejných dokumentů toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který je úplně jiný než v češtině, to je taky zajímavý, a na možné dopady na ústavní pořádek a svrchovanost České republiky. No a cílem je, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda nedochází k jednání, které může představovat riziko pro zájmy státu, ať už národní, bezpečnostní, ekonomické nebo kulturní. No a teďko to nejlepší nakonec. Ta rozvědčíková, nebo vlastně bych měl říct spíš Kolářova, protože rozvědčík to jenom říká, že jo, jak to nazvat, pomstychtivost, patrně nezná mezí. Jak jinak si vysvětlit, že Pavel jako prezident České republiky převzal záštitu nad festivalem Meeting Brno 26.
1: Ano.
0: A máme tu zase obrázek.
1: Je tam obrázek, ale teď nevím, jestli já jsem to rozdělil.
0: Pavel zaštítil se, jestli by tam mělo být.
1: Já vím, já jsem to rozdělil na dva, protože tam je jednak nějaký text, který, jestli chceš, abych přečet, máme obrovskou radost.
0: No, bez problémů, jak chceš.
1: No, tak dobře. To patrně bude ta organizátorka toho meetingu. Šanou, ano. Šarlo, tak... Takže máme obrovskou radost a je nám nesmírnou ctí, že letošního festivalu Meeting Brno udělal oficiální záštitu prezident republiky Petr Pavel. Pro celý náš tým je to silný moment a pozbuzení do další práce. Vnímáme to jako důležité potvrzení hodnot festivalu. Tato podpora je i jasným signálem, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl. Krásný řečičky, co? Záštita se podle prezidenta kanceláře vztahuje na festival jako celek. Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a bez strachu. Nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi. Tak. Doplnila KPR, co to je ta nevím, to je jedno.
0: No, to je jedno.
1: Pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci, dodal Hrad. Děkujeme panu prezidentovi za důvěru, která nás zavazuje. A děkujeme i vám všem, kteří s námi každý rok vytváříte bezpečný prostor pro setkávání a dialog. No, no lida, to je toto. A teď tady uvidíte, já vám tam ukážu ten vlastní...
0: Ten to bude vlastní,
1: ten vlastní degret, nebo co to je. To je toto. Takže prezident České republiky Petr Pavel uděluje záštitu festivalu Meeting Brno 2026 21. až 31. května. Deset dní tam budou hovořit o ničem, protože to, co ta očena chtí hovořit, je o ničem, to už je dávno to. No, na to jsem velmi zvědav.
0: Tohle to je zajímavý. Celá republika a dokonce i, pokud mám správné informace, Dolní sněmovna parlamentu, projevuje pořád větší a větší odpor této akci. Historikové to potvrzují, ale on udělil záštitu sice tomu mítinku Brno, ale všichni víme, že jde o ten Landsmannschaft, o ten sled sudetoněmecký. No ale udělal to přesto, že sudetáci mají stále ve stanovách v těch německých, jo, požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů a navazujících poválečných zákonů, včetně těch majetkových, deportačních a konfiskačních.
1: No,
0: tak to je, tohle to je teda síla, jo. Prostě oni chtějí náš majetek nahradit deportace a konfiskace. Mm-hmm. No a teď je otázka, jestli se tím náhodou někdo nedopouští velezrady a jestli nepracuje pro cizí mocnost.
1: Na to je ten jejich zákon, ano.
0: Nedávno. Paragraf, který si udělali oni sami, že jo?
1: Ano.
0: Je otázku, proč zaštiťuje se spolku, který usiluje zjevně o rozklad ústavních základů České republiky. Jejich součástí jsou právě Benešovy dekrety. A to dělá přesto, že nález Ústavního soudu České republiky výslovně potvrdil, že dekrety jsou platnou součástí právního řádu. Dekrety podle něj nelze zpětně zrušit, nebo jimi nastolené právní vztahy jsou nespochybnitelné a nedotknutelné. A usnesení poslanecké sněmovny v dubnu 2002, tam dolní komora přijala usnesení, ve kterém deklarovala, že dekrety jsou nedílnou součástí českého právního pořádku a jejich platnost je definitivní.
1: To je třeba zrevidovat, ale 2002, kdy tu už je to prosím tě 20 tak. let, přes 20 let.
0: A teď je otázka, jak je možné, že hlava českého státu, čemuž on se pořád hlásí, že má zastupovat zemi navenek, která při skládání slibu toho prezidentského přísahala věrnost České republice a obraně její ústavy, tak jak je možné, že udělí takové akci legitimitu prostřednictvím prezidentské záštity? A ta záštita hlavy státu jako to není neutrální administrativní razítko. Je to nejvyšší morální a politická podpora, jakou může kulturní nebo společenská událost v zemi získat.
1: To jsem se právě chtěl zeptat já osobně, co to vlastně znamená udělit záštitu. Já jsem to v životě neviděl, aby nějaký takovýhle politik, natož prezident, udělil nějakou záštitu. Co to vlastně znamená?
0: Je to vlastně nějaký kredit určité společenské významnosti, v tomto případě v podstatě nejvyšší, která má, i když to tam tak přímo řečeno není, motivovat k podpoře kohokoliv, kdo s tím bude mít něco společného nebo může tomu pomoct. Čili ta záštita prezidentská říká, že tomu dává zelenou a že to je v pořádku a je možné to nějak podpořit, že to je třeba udělat. No a žádné překážky tomu neklást.
1: Teď je otázka, a to je pro náhodou... koho? To je pro koho tohleto? To je pro policii, pro vojáky nebo pro koho vlastně, aby tomu nekladli překážky? Nebo co to znamená?
0: To, To nemá charakter zákonu nebo vládního nařízení.
1: No právě, a jak se budou chovat teď ty, ty, já nevím, policie, kdyby tam došlo k nějakému problému, jak se budou chovat, když to má udělenou záštitu?
0: Měli by se chovat tak, jak jim káže zákon a jejich pracovní povinnosti.
1: A co mu je teda záštita potom?
0: No a to je právě ono. My žijeme, když si tomu určitě nebudeš věřit, v zemi, kde má justice dvojí metr nebo kilometr.
1: Tomu já nevěřím, v žádném případě. Já
0: jsem... No, ty se to věří, nebudeš tomu věřit. No. A právě takovýhle nepřímý nátlakový politický gesta, nebo jak to nazvat, tak vlastně motivují naše organizátory, návštěvníky a také při říct, prosím tě, jak se řekne slušně připosrané?
1: No už to řekl, už to řekl. No.
0: Ovce, aby dělali, co je třeba. No. Teď je otázkou, jestli ta Pepa Kolka, nebo jak bych to nazval, ty dva chlapce na hradě, nerozjeli nebezpečnou hazardní hru, do které vsadili celou Českou republiku. Jo. Já se divím, že Pavlovi nedochází.
1: Kdo jim na to udělal záštitu, člověče, že to takhle mohli rozjet?
0: No, to je on.
1: Nebylo to náhodou nějaký velvyslanectví, třeba nějaký přátelení?
0: Ne, záštitu udělal Pavlík.
1: Já vím, ale kdo jim udělal záštitu tady, že to takhle rozjeli všechno?
0: Jsem přijde bavorský prezident a nějaký ten jejich ministr.
1: Dobře.
0: Já jenom žasnu, že Pavlovi nedochází, že fakt už riskuje žalobu z velezrady, že už se teda dostávají skutečně na ostří nejzaší hranice, jo? Neboť kdo podle těch jejich paragrafů spolupracuje, podporuje, podněcuje, zaštiťuje, financuje,
1: právě,
0: či jinak napomáhá organizaci, skupině, jednotlivcům nebo spolkům v prosazování kroků ohrožujících českou ústavnost či státnost, ten se dopouští vlasti zrady, respektive velezrady. Jako oni si myslí, že jsou nedotknutelní, ale já bych si tohle na jejich místě netroufl. A teď nevím, jestli mám obdivovat jejich statečnost anebo tupost.
1: Proto to povídám. Patrně dostali od nějakého velvyslanectví nebo od dvou takových světových známých záštitu, že to mohou dělat tuto, nebo že to mají dělat přímo.
0: To jo, to již bez souhlasu Londýna a Bruselu to nejde.
1: Tak, nejenom možná těch, já bych řekl ještě i jiný. No, dobře.
0: No, ale to je otázka, jestli jsou tak statečný, anebo blbý. Ale podíváme se, co k tomu říká.
1: Mají jinou možnost? Možná, že nemají jinou možnost. Tak.
0: To jsou výdělatelné, taky ty samozřejmě.
1: To co říká Verich, ano, o tom.
0: Jo.
1: Co tam je? Pět citátů od Jana Verich.
0: Tři citáty. Od Jana Vericha.
1: Trojka, vidíš, to vypadá jak pětka. Takže tři. Blbec všechno ví, zná a umí. Přesně tak. Blbec má vždy pravdu. Blbec si myslí, že všichni kolem jsou blbci. No, to je jednoduché.
0: Ale
1: celko.
0: On ten Jan Verich nebyl žádný blbec.
1: A že tohle, no dobře, v pořádku. Tak jo.
0: Jo, přátelé, jako historická pravda, to není švédský stůl, ze kterého si vyberete jenom to, co se vám dneska hodí do politického krámu. Ta památka padlých nesmí být selektivní podle momentální objednávky. Pokud se dostaneme do stavu, kdy je problém vyvěsit vlajku armády, ano, která porazila Hitlera, pak už nebojujeme s propagandou, pak už bojujeme s vlastní historií. A to je bitva, ve které prohráme všichni. No a pokud pojedete do toho Brna se podívat, abyste zatleskali tomu posltovu Majdanu, tak mu doporučte, on je teda takový ještě trošku má bříško, možná ještě větší než já, ale on se s tím srovná.
1: On má naprosto ideální postavu, podle mě. To je opravdu, to je nezaměnitelná, ta postava.
0: On se neurazí a teďko proč? Doporučte mu, aby ty své sjezdy příště pořádal v koncentračních táborech. Tam taky byli lidi, kteří takový bříško jako oni neměli moc, ale možná ho to bude inspirovat. A tam ať oživí paměť národa. Jo? Tam to půjde nejlépe. Tam může hledat cesty ke smíření.
1: Ano,
0: No a jinak teda technická poznámka úplně, já nechci vám nahánět strach, berte to jako takový preventivní varování. Buďte ve střehu a mějte oči na stopkách. Nikdo neví, co se tam stane. A foťte cokoliv podezřelého, všímejte si i střech. Možná se to bude hodit. Ostatně ty události v Praze na té právnické fakultě, to mohou být taky takový testík, co si necháme líbit. Kdo ví? Takže nechci, nebo přeju si upřímně, abych se mýlil, ale být ve střehu to nikdy neuškodí. Já si totiž myslím, že se v tom Brně objeví také hodně najatých Ukrajinců. A vy víte, že jich to asi 500 000, z toho říkají 35 000, že jsou banderovci. No a jejich chování a vděčnost známe, jo. Ostatně ona to skvěle vystihla jedna dívčina zo Slovenska. Je to moc pěkné a my si to pustíme. Máš tam to video?
1: Mám. Už to tam pouštíme.
2: Čo robiť, keby na Slovensku vypukla vojna? Bod prvý. Pôjdeme do všetkých susedných štátov. Budeme tam chodiť s vlajkami a kričať. Sláva Slovensku. Najviac nech to kričia na námestiach naši muži. Bod druhý. Každý štát, ktorý nám pomôže, budeme kritizovať, že nám dal málo. Lebo veď pomôcť nestačí. Musí to byť podľa našich predstav. Bod tretí. Budeme sa snažiť zatiahnuť do toho, čo najviac ďalších krajín. Nech z toho nie je len lokálny problém, ale poriadna svetová dráma. Bod štvrtý. Čím viac nám niekto pomôže, tým viac budeme nevďační. Veď na čo poďakovať, keď sa dá ešte viac sťažovať. Bod piaty. Budeme len rozprávať, mudrovať a čakať, že všetko vyrieši niekto iný. Bod šiesty. Samozrejme sa budeme pravidelne vracať domov na sviatky. Kľudne aj do prvej línie. Tam, kde to buchoce, treskoce. Naveď my vieme, že to nie je také hrozné, ako tvrdíme. Bod 7. Nočné diskotéky na Slovensku musia zostať otvorené, lebo život ide ďalej a party sa predsa rušiť nebude. Bod 8. Každý deň budeme otravovať Uršulu, nech nášmu vodcovi kúpi zlatý záchod z čistého zlata. Nech sa mu pekne kaká, keď už aj tak celú vojnu prehrávame. Posledný bod. Nebudeme robiť nič, len budeme chodiť, žobrať a potom sa tváriť, že celý svet nám stále niečo dlží.
0: Hele, prosím tě, Pavle, já si myslím, že ona úplně dokonale popsala to, co dělá teďko Putina, co se děje v Rusku. Nezná se ti?
1: Že by?
0: To nikdo jiný mi nenapadá vůbec, no.
1: Jasně. Určitě to nemohlo být o tom, o čem si všichni myslíme, že to jako, že to je, ne, o tom to není, to je všechno jinak.
0: Ne.
1: Tak.
0: Jako, musíme už si dělat svůj vlastní názor, že jo?
1: Ano.
0: No a dostáváme se k dalšímu bodu. Necháme už Landsmannschaft být. Prostě shrnuli jsme si to, že jsou to hodní chlapci, kteří se s náma chtějí objímat a s našimi ženami milovat.
1: Tak.
0: Takže jako je to úplně v pořádku. No a, ale toho rozvědčíka ještě úplně neopustíme, protože musíme pár slov věnovat tomu, jak on se chce dostat do té Ankary na summit NATO. A ten zlej Macinka a ještě horší Babiš, tak nějak mu to nepřejou, jo?
1: Je to možný, prosím tě.
0: No,
1: to mi vysvětli.
0: On ten sport s vládou odstartoval sám, jo. To bylo to nejmenování Turka ministrem zahraničí.
1: Ano.
0: No a on mu zřejmě Kolář dodal sebevědomí k nerespektování ústavy tím, že tam dávali všelijaké pokroucené výklady, ale netušili, že se jim toho takhle rychle vrátí jako bumerang. A my si teď připomeneme jeho vlastní slova z pořadu, to je převzatý od Jirky Havla, ten trn. A dáme si tam...
1: Nedáme. To je přesně to, co jsem od tebe sice dostal, ale je to problém. Budeš to muset nějak prezentovat sám. Takže to prosím tě odprezentuj. To je jediné, co jsem prostě nesem schopen
0: pustit. No, on tam prostě říkal, ten Kolář, přesně to, co dneska tvrdí Babiš a právníci ústavní, že se ta ústava musí respektovat, že rozhoduje vláda a že prezident je jenom na formální reprezentaci na venek. Protože nejsme prezidentské zřízení. Ano. Mm-hmm. Ale dneska vlastně se mu to vůbec nehodí a říká pravý opak. Ale tak na to už jsme v našich zemích zvyklí, že jo. Že politik říká vždycky, co se mu líbí a hodí, i kdyby to měl o 180% otočit proti tomu, co říkal před pár lety. Ano. Takže to v tom video odkazu bychom to viděli, ale není to žádná ztráta.
1: Tady je vždycky úžasné, jak to dokážou odůvodnit, tu náhlou změnu o 180 stupňů. To je na tom to nejzajímavější.
0: No a on ten generalisimus Pávek na základě tedy samozřejmě ideologicky vyčištěného výkladu té ústavy.
1: Ano, přesně.
0: A konzultace s tím Kolářem. Tak dneska mluví úplně jinak. A jestli to teda půjde, Pávek o sjezdu na to, je to teda umělá inteligence, to lidová tvořivost, ale je to vtipný, tak si to zapustíme.
1: Ano, to by mělo fungovat.
3: Tak pánové, rozhodl jsem se, že to budu já, kdo bude stát v čele delegace na summit NATO a už o tom nebudu diskutovat.
4: O tom, kdo pojede, rozhoduje premiér a ne vy, Pavle.
3: To mě nezajímá. Já jsem prezident a já prostě jedu.
5: Tak víte co, když o to tak usilujete, jeďte tam vy a my zůstaneme doma.
3: Hej kluci, počkejte, jeďte tam se mnou, já nevím, co bych tam říkal.
5: Neboj to zvládneš, Pavle.
4: Sorry, jako.
3: Rád tě vidím, Donalde.
6: Podal byste si ruku s Donaldem Trumpem?
7: Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na summitu Aliance. Jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Ale Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost.
1: No.
8: Je domů, Pavle, a zavolej Babišovi a dojede on s Macinkou, papa.
3: Summit proběhl podle očekávání perfektně.
0: To je naprosto skvěle vystižená mediální strategie a realita dnešní naší země.
1: Tak. Ty reportéři tam, ty novináři, to nemá chybu.
0: No, právě, je to úplně skvělé, jako kdo to udělal, klobouk dolů. A možná bychom si mohli dát zase jeden citát Wericha, já ho přečtu. No. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci. No, tak já myslím, že ti si dají nejspíš štamprdli lží a paňáka jedovatých plivanců a s úsměvem idiota zase předstoupí před kamery České televize. Mm-hmm. Oni už nemají svědomí, jim tohle nevadí. A stačí si dát trošku nějakého drinku nebo něčeho jiného, já to nebudu říkat, a jdou dál. Mm-hmm. Tak, ale přátelé, teď chviličku vážně. Měli bychom si neustále připomínat několik maličkostí, které vám pomůžou lépe se orientovat v tom, co je manipulace a co je pravda. Takže teď si dáme malé porovnání. Manipulace tlačí, pravda táhne. Co je tím myšleno? Že v okamžiku, kdy ucítíte tlak, že vás někdo někam tlačí, ať je to jednotlivec nebo média, asi je tam manipulace. Ale pokud ucítíte, že nějaká informace, příklad nebo cokoliv jiného, vás táhne, že vás to takzvaně chytilo za srdce, pak si buďte jistí, že v tom je hodně pravdy. Manipulace svazuje, pravda osvobozuje. A zase, jestliže budete mít pocit, že přijmete-li nějaké doporučení, které po vás někdo chce, a přitom něco ztrácíte, máte pocit, jako by vám někdo doslova svazoval na ruce, tak si buďte jistí, že to je manipulace. A že pravda osvobozuje, to už řekl už Hus a Ježíš a další velké velcí velikáni naší historie.
1: Jistou, jak bych to řekl, alternativu, to bylo i, myslím, v tom, ne? V Terezíně na koncentračním táboře. A tam to nebyla pravda, jo, tam byla práce. Sakra práce.
0: No to byla ještě větší pravda, než tak, to, co říkala.
1: Tak to vidíš.
0: Arbeit macht frei, to byla nějaká pravda.
1: Tak.
0: Manipulace zatemňuje, pravda prosvětluje. Takže dostanete-li se do situace, kdy vám někdo předstírá nějaké argumenty, nějakou verzi něčeho a vy budete mít pocit, že vám to nepřináší žádné řešení, že vám to nic neodkrývá, naopak zatemňuje, tak si buďte jistí, že manipulace se raduje. No a pravda dělá opak, prosvětluje. Jestliže vám někdo začne říkat nějaké věci a na základě toho začnete chápat víc, co si vyššího, takzvaně vám něco se cvakne, tak se blížíte pravdě. Manipulace rozděluje, pravda spojuje. No, tak myslím, že ukázky ze současného života České republiky, tohleto 100% nebo 120% dokazuje a prokazuje. Manipulace s davem způsobuje, že jedni se stávají, jak tomu říkali v tom Jurském parku, masožrouty a druzí bíložrouty. Ale to by ještě nebylo tak špatné, kdyby to bylo jenom v rovině fyzické. Bohužel je to v rovině duchovní a emocionální. Jak jsme si říkali v těch našich pořadech dříve, tak ten satan přesouvá stále víc energie právě do duchovní sféry, protože zjišťuje, že všechno prohraje, pokud tuto sféru neovládne. A tak rozbíjí společnost, staví starý proti mladým, muže proti ženám, národnostně a jakkoliv prostě rozděluje. A tam, kde se tohle objevuje a vy máte pocit, že prostě se musíte vymezovat, že vaše ego vám říká, tady bojuj, nestýkej se s nima. Takže tam se stáváte asi trochu obětí manipulace. Ale pravda, ta je vyšší. Ta vám spojuje, protože vám říká argumenty a pohledy mnohem vyšší. A v jejich světle si teprve uvědomíte, že tyhle ty malicherní a podlý útoky na to, abyste se rozdělovali, jsou vlastně veskrze falešné. A ještě jeden ukazatel. Manipulace nálepkuje, pravda argumentuje. To známe, kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody. Jinými slovy, když se podíváte na ty televizní rozhovory, třeba nádherný je, když jsou tam lidi třeba z toho ANO nebo SPD, na Reichl třeba, že jo, tak na jedné straně on tam pokládá historicky doložené anebo aktuálně doložené fakta, podkládá je i čísly, a čím se dá, ale argumentovat nemůže, ačkoliv má naprostou pravdu, protože na druhé straně jsou vlastně lidi, kteří jenom prskají různé nálepky. Čili on řekne argument A a dozví se, že je Putinův agent. Dá argument B a dozví se, že je konspirátor. Jak se tady dá argumentovat? Prostě tam ta logika nefunguje. A já teda tyhle lidi obdivuju, že do těch studií vůbec chodí, protože to... Já bych to nedokázal. Já bych se asi přestal ovládat. No a teďko, jak si jistě víte, my si řekneme něco, co s tím hodně, hodně souvisí, že ta dneska všude používaná kvantová fyzika, každou chvíli někde slyším, my jdeme kvantová, tuhleto, se to vždycky musím smát. Takže ta kvantová fyzika funguje i v duchovním světě. A my si se teď pokusíme malinko ji aplikovat na vědomí, potažmo svědomí člověka. Mm-hmm. Ještě než to řeknu, tak jenom maličko. Bylo zjištěno, že vlastně je, když vezmete nějakou částici, tak ona sama se jeví jako částice, jo? Ale za určitých okolností se začíná jevit jako vlna, což je taková dichotomie, nepochopitelný rozpor, ale vlna to má logiku. A my si to řekneme na lidech. Jeden člověk se sám o sobě jeví jako samostatná částice. Jo, můžeme ho pozorovat, analyzovat, dokonce můžeme nějakým způsobem definovat, uchopit a tak dále. Skupina lidí se může jevit jako skupina částic, má-li ovšem každý z nich dostatečně silnou energii ega. A čím větší je skupina, tím menší význam má jednotlivec a vědomí se stává jakýmsi nevím, společným průměrem nebo mediánem a začínají řídit se ty ostré hroty a rozdíly smívat. Vědomí národa, nebo dokonce celého lidstva, tam už ty jednotlivé části přestávají hrát roli úplně a přestávají být vnímatelné. Jo, je to jako s kapkami deště. Jsou jich v oceánu nespočetná kvanta, avšak pohybují se podle zákonů celku, tedy ve vlnách, a tyto vlny se valí celou naší existencí, tím morfickým polem planety, o kterém jsme tolikrát mluvili. No a podle toho, jakou kvalitu nesou, formují náš osud a budoucnost. Přitom vysokovibrační částici žádná nízkovibrační vlna nevymaže, zatímco kapička lásky, tedy vysoké vibrace, rozáří celou obrovskou vlnu. A proto, přátelé, pořád mluvíme o lásce a světlu poznání. Toto je tajemství kvantového propojení lidského vědomí, co by částice a co by vlny. A také svědomí. Já jsem to sem musel vložit tuhle malinkou duchovní, nevím, jestli úvahu, jeho poznámku, protože tyhle souvislosti si musíme uvědomovat a neustále připomínat a šířit. Tak, vrátíme se od duchovna zase k realitě. Mm-hmm. A začneme panem Paroubkem, co nám říká.
1: Já zase, to je druhá věc, kterou si mi zase neposlal, Oldo. Nemám to tu vůbec. Tato mi taky přišlo.
0: Tak já to zkusím nějak komentovat. Tak on říká o skupině D, jak víte, to je ten vedchý a ty lampasáci kolem něj, že vybrali, já nevím, asi 300 milionů korun a nakoupili asi za polovinu ty drony a snad je poslali na tu Ukrajinu. No a teďko je otázka, co se stalo s těmi bývalýma penězma, s blíma penězma. Soud snad polovinu z nich asi zablokoval a hledá se to a řeší se to. Takže někdo se na tom hodně namazal kapsu a já sice velmi povrchně, ale přece jenom jsem to musel takhle převyprávět, protože nic jiného nám nezbývá. No ale teď je otázkou taky, a to dosti zásadní, co na to média. Já teda nevím, nikde jsem to neviděl, nejspíš jim to asi uniklo, protože to je taková dost nepodstatná věc. No, ale nicméně si myslím, že je to mrzeníčko, jak by řekl Pavel Zítko. Ano. Mimochodem, jak byl na Paloučku, tak jsem Pavlíka potěšil. Stáli jsme u baru, já jsem viděl, že on stojí vedle mě a říkal Markéce, že bych chtěl, já nevím, jestli menší skleničku, něco takového, že bez toho by to bylo mrzeníčko. A okamžitě zareagoval. Co? Nebojem to. Že tě na to chytím. No, ale my se tomu smějeme, ale tyhle ty gauneři, tyhle šlengerové nás vlastně zatáhli do války, protože poslali na tu Ukrajinu tisíce dronů a to nemluvím o těch jejich dalších aktivitách. Jo? Proč? Ruská federace je oprávněna podniknout odvetný vojenský úder na země, které se podílejí na zabíjení ruských občanů výrobou a dodáváním zabijáckých dronů a podporováním fašistů na Ukrajině. V dubnu Rusko vydalo varování mnohým evropským státům.

0: Ruska je případní útok na tato zařízení zcela legitimním obranným krokem. No a stále více expertů říká, že Rusové už to měli udělat dávno. Slavné NATO bojuje proti ním, proti Rusům všemi prostředky, samozřejmě nečestnými, to bude jaksi blízký, a to jak vojenskými, finančními, tak i pomocí svých vojáků, žoldáků. A podle těch expertů, které ovšem ČT před kamery nikdy nepustí, by Ruské federaci, kdyby chtěla, a opravdu se ten medvěd naštval, tak by jí stačilo na likvidaci všech států NATO asi 48 hodin, a to bez použití jaderných zbraní. A na likvidaci celé sfašizované Evropy 8 hodin. Oni totiž mají zbraně, a my už jsme o tom taky mluvili párkrát, o kterých NATO nemá vůbec ani zdání. No, jenomže váleční štváči v Evropě žijí v bludných představách a odkazují na svaly, které vůbec nemají a ani už nikdy mít nebudou. No, za to Rusko má svaly přímo děsivé. Ona vůbec ta Evropa už, a nebo některé evropské země překročily příliš mnoho červených linií. Mezi náma já se stále divím, že ten Putin je tak asertivní a neustále to se snaží na ty provokace nereagovat, ale oni už dotlačili ke zdi, ze které, nebo od které už nemůže nikam jinam odejít, než se obrátit a začít útočit.
1: To by bylo zase řečí. Kdo zase to všechno začal?
0: Léta je k tomu nutí po všech. Oni si totiž myslí, že zalezou do bunkrů, tam přežijou pár desítek let a zase vylezou. Všechno bude zničení a oni budou majiteli planety. Ani netuší, jak se pletou chudáci. No oni to teď momentálně dělají třeba tak, že vyrábějí zbraně dlouhého dosahu na vlastním území. Některé ty evropské republiky, státy, kde jsou pochopitelně zatím chráněné před ruskými útoky. Ale nakonec ty výrobky předávají Ukrajině spolu se zpravodajskými informacemi a já si myslím i ovládacími a řídícími. Prostě, aby Rusko mohlo být zasaženo daleko od ukrajinských hranic na nejcitlivějších místech a nikdo ty země s tím útokem nespojoval. Jenomže tím Evropa v podstatě útočí na ruskou, nebo mimo jiné na ruskou energetickou infrastrukturu ve vnitrozemí a zdaleka nejen na ně. A to už je pro Rusko nepřijatelné. A nedávno byla tou raketou Flamingo napadena ruská vojenská továrna na balistické rakety ve Votkinsku. Tam vyrábějí ty Iskandery a Topoly, Orešníky a nevím co ještě. A oni identifikovali právě, že to byla britská raketa, jejíž ovládání pocházelo od Němců a cílová data a navigace od NATO. Takže oni vidí, že vlastně už s celým NATO bojují, ne týdny a měsíce, ale už vlastně celé roky. Jenomže tohle pro Rusko vytvořilo neudržitelnou realitu, která nyní zcela obrátila náladu proti EU a Evropě. Ten Dmitrij Medvěděv, ten současný místopředseda Rady národní bezpečnosti a taky bývalý prezident, k tomu učinil jasné prohlášení a pohrozil vyhynutím té EU bruselské Evropy, pokud by tyto v uvozovkách hry pokračovaly dále. A ještě jedna poznámka, která s tím souvisí. Irán nedávno svět ukázal, jak se dvěma jadernými mocnostmi, jak se s nima vypořádat konvenčně. Rusko by udělalo totéž s tou Evropou. A Scott Ritter říká, že Rusko vybere několik cílů v zemích EU. Samozřejmě přicházejí v úvahu třeba ty továrny na výrobu dronů, aby je bylo možné konvenčně zničit a udělat takovou manifestaci toho, co čeká celou Evropu, pokud nedá pokoj. No a já si myslím, že

0: by to asi byla tak trochu chyba, protože Evropa by konečně dostala důvod, proč zaútočit. Pokud se ten Putin rozhodne zaútočit, podle mého nevojenského, konspirátorského názoru, tak by měl udeřit na ty klíčové vojenský, logistický, energetický a mediální a mocenský centra současně. Ono jich zase tolik není, protože když ty se zničí, tak já myslím, že bude po válce. Už se nenajde nikdo, kdo bude chtít dál provokovat. Ale možná se mýlím, nejsem odborník.
1: No.
0: No a teď si vemte...
1: Teď by si měl pravdu.
0: Teď si vemte, že vlastně Putin je podle Evropy vlastně masový vrah a dali na něj zatykač, já nevím, všakýhle hovadiny. A přitom on teď předvedl úplně nádherně, jak se dělá zahraniční politika přátelství. Celá Evropa by se o něj měla učit. Teď mám na mysli přijetí Putina v Číně nedávný. Já jsem velmi podrobně si prohlédl to video.
1: Kontroverzi s tím, s Trumpem, že?
0: To právě na to chci navázat. Jako, to bylo něco neuvěřitelného. On s tím, si tím pingem prolez úplně všechno možné a na vlastní fyzicky zkušenost, aby si to vyzkoušel. A zřejmě teda ten si tím pingem velmi chytře chce, aby Putin lépe pochopil čínskou kulturu a mentalitu tím, že ho tím vším provádí. Tak on ho prováděl všemi možnými obory, od kulinářství, kde spolu vařili, jo, přes výšky po řece, setkání se sportovci, návštěvu chovatelského střediska Pant, až po jízdu vlakem, kde při rychlosti přes 300 km za hodinu projednávali výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2, který má dodávat ročně 50 miliard metrů krychlových plynů z toho poloostrova Jamal přes Mongolsko do Číny. Jo, takže přátelé, takhle se národy spojují, tak se rodí spolehlivé přátelství a partnerství. No a Trumpovi se podobného přijetí v Číně tak nějak nedostalo ani zdaleka. Místo toho, ti, co tam byli, tak tvrdí, že za zavřenými dveřmi údajně došlo k hádkám a vyhrožování.
1: Ano.
0: Ale to bude asi tím, že oni Číňané nepochopili, že jemné americké pojetí přátelství a diplomacie se bez toho prostě neobejde. No.
1: Ano, ano, ano. Je to podobně.
0: No, nicméně mám pocit, že je to cesta ke zbližování a harmonizaci světové politiky a dokonce i důleta Trumpova, vůbec nebudu mluvit o tom, jak byl s Putinem, ale dokonce i důlety Trumpovy nátlaky, že je to možná cesta ještě lepší než ta, kterou uplatnil tu zahraniční politiku Fiala, Lipánek a Tajvanec, kteří dokázali urazit snad každého, s kým se setkali a kdo něco znamená. No ale zase na druhé straně nás dokázali odstřihnout od ruské energie. Ten rozdíl v té duchovní úrovni těchto setkání je galaktický. Já se vždycky stydím, když vidím ten formát, jak jsem říkal, buď si tím ping s Putinem a proti tomu tuhle ty naše ubožáky, co už neumí pořádně ani štěkat.
1: Ano. Oldo, jestli máme chviličku času, já si myslím,
0: máme, že jsme mohli... Uvídeš.
1: Já jsem teďko tady kouknul na náš nejoblíbenější server Seznam, novinky a podobně, a tam vyšla vyloženě zajímavá informace, ne jedna, ale tadyhle tam je teda zajímá opravdu velmi, to jsme se bavili o tom srazu těch sudeťáků v Brně. A teď tady nastala taková situace. Aktivisté v Brně nabarvili soše prezidenta Beneše ruce na rudo. Jo, a představ si, skupina moravských aktivistů ve středě pomalovala a tak dále, někdejší ministr zahraniční a pozdější prezidenta kritizovali za jeho politické kroky i za to, že údajně neměl respekt Moravanům a požadovali odstranění sochy. Představ si to. Aktivisté soše, jež byla právnickou a tak dál odhalená v roce, nabrali ruce na rudo a umístili na ní transparent s nápisem český nácek škůdce Moravy. Na místo byla hlídka, ale teď je tady, tadyhle to je vidět, prostě jak to udělali všechno, jo? A kdo to udělal asi. Ale za akcí stojí nezávislá skupina moravských aktivistů, nazvaná Beneš Symbol bezpráví. Její mluvčí, hudebník Tomáš Kočko, mimo jiné uvedl, že Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety, řekl. No, já si myslím, že to nemá cenu číst dál. Je to naprosto neuvěřitelné, protože tohleto, kdyby bylo v obráceném gardu, no tak za to půjde sedět někdo na 10 let nejméně. A tady asi se vůbec nic nestane. Všechno je naprosto v pořádku, že? Neuvěřitelné, co tomu říkáš?
0: No, co tomu říkám? Co říkal ten vrch o těch blbcích? To je ono. Vrach káže o morálce a zloděj nabádá k nezištnosti. Oni opravdu nejen, že obrací obsah pojmů, ale oni obrací nohama vzhůru i hodnoty. A to je ta Evropská unie, to jsou ty Sorošovci a jejich hodnoty. Všichni víme, jaká je historická pravda. Všichni víme, že Beneš těmi dekrety zachránil život bezpočtu Němců.
1: To je nějaký hudebník Kočko, doví, co to je zač, já ho teda neznám, tak prostě zvolí takovouhle skupinku a můžou to klidně, tohle to můžou udělat. Oni by řekli, vidíte, to je ta demokracie, ale zkuste to udělat něco proti těm současným.
0: Kdyby Beneš nevydal ty dekrety, tak by to stálo život stovky Němců, který by se nestačili organizovaně odsunout. To si málo kdo uvědomuje, kdyby šel na nějaký revanč. A jak jsem tam říkal, mezinárodní dohled to sledoval a byli jsme za to oceněni, že to proběhlo humánně. Oni nabarví ruce takovýhle člověka rudě.
1: To to znamená.
0: A neuvědomujou si, jako když chtějí barvit rudě ruce, no tak se, ať se vydají na sochy Henleinovců, možná na ten hrad, nebo na sochy Hitlera a tohle to všechno. Tam ať dávají rudou barvu. To jsou prostě primitivní vlastizrádní provokace a naše justice, jakmile začne měřit jedním jediným metrem, a to samý vyšetřovačky a policie, tak všechno se změní. Ale zatím oni si myslí, že si můžou dělat cokoliv. No a to je důvod, proč vlastně navrhoval ten zákon Fara, navrhoval SPD. Ano, protože to je přesně poslání neziskové. Neziskovky a mass media vlastně tvoří jednu z nejmocnějších sil a oni jsou schopní udělat násilný převrat. Protože tady dělají takovýhle provokace, ale já s velkou důvěrou v českýho člověka říkám, nepovede se jim to, protože těch myslících je pořád víc a víc. A jsem zvědav, jak proběhnou teď ty dny v tom Brně. No a jdeme na další věc, to je Radio Palác a veřejné projednání těch větráků v české krajině. Všichni víte, můžeš tam dát ten ekovětrník obrázek.
1: Ekovětrník s tou helikopterou, jaký tam.
0: Jo. Že vlastně dochází k velkému občanskému odporu, což je vlastně reakce na to, že se plánuje výstavba 5000 větrných elektráren a zhruba 100 akceleračních zón v České republice, které byly snad schváleny už i minulou vládou. No a v tom rádiu zazněl bezpočet argumentů proti ním. Je to nesmírně zajímavé, je to mnohem horší, než jsme si mysleli. Jde o potenciální ekologickou a zdravotní katastrofu. A také energetickou a ekonomickou. Možná bychom se tam teď mohli dát to video ekovětrníky. Mm-hmm. Tam mluví odborník. Aspoň
2: jsou tady akcelerační zóny na úžasné, skvělé větrníky. V nějakých studiích vychází, takže i za 10 kilometrů od baráku, to prostě pociťuješ, že ta příšera tam je. A to se bavíme o tom, že je tam jedna, ty máš celý pole. Pojďme úplně na začátek.
3: Jdeme stavět teda ten profil.
2: Musíme postavit cestu, po které ti projede, řekněme, nějaký náklad, který jenom ta gondola váží 40 tun. Jeden ten list nějakých 8 tun. Ten jeřáb, který tam musí přijet, aby instaloval ty železní tožáry, které jsou ze třech kusů, tak sám váží nějakých 40 tun. To fakt není kolňačka.
3: A teďka, jak hluboko to musíš vykopat, aby si to sedlo?
2: Reálně stavíš silniční konstrukci dálnic, pak tam vykopeš díru jak kráva, do toho naliješ přes 1000 tun betonu, 40
3: to je tak oceli. Krásně ekonomický a zelený.
2: Vrtáš do země 20 až 50 metrů podle podloží, uděláš tam vlastně kotvy, kolem dokola, aby tam byla manipulační plocha, tak tam musíš postavit několik metrů čtverečních. Nicméně tohle, když postavíš v zalesněné krajině, tak ten les musíš vykrácet. Mm-hmm. Tady tyhle z těch zrůd, tady chcou postavit 500. Když se ti ta příšerka točí, tak samozřejmě, když do toho naráží větříček, tak se z toho uvolňuje barvička, mikroplasty, nejrůznější karcinogeny a to se šíří desítky kilometrů daleko. Nachází to v rybách, ve zvířatech, v potravinách i v rostlinách. Kolem toho nic nechce žít, protože ty jako zvířátko bys určitě u toho nebydlel. Když to postavíš, tak ono to už je tak vysoko, že to zasahuje do několika těch vzdušných pásem, takže to vytváří nejrůznější vzdušný víry, který naopak způsobují to, že to vysouší tu krajinu, snižuje to úrodu.
3: To je kolem toho, jak by to vtáků, že jo?
2: To je ruská propaganda. Ale ve skutečnosti je to čínská propaganda. Stejně potřebuješ plyn, to je jediná elektrárna, která je schopná.
3: Jo, to je důležitý dodat. Oni se musí ještě pohánět sami.
2: No, ty musíš roztočit tu vrtulu, ona se sama tím větrem neroztočí.
3: Musí držet momentum, takže ono tam ještě nějaká vlastnost potřeba. No.
2: Jo, a už jsem si zjišťoval, co se tam používá za olej. Prosím tě, používá se
3: jako lubrikant.
2: 700 litrů oleje.
3: 700 litrů,
2: který se musí.
3: To je celá ta hlava toho plná, ne?
2: Ano, protože tam máš tu převodovku, to celý běží v oleji a musí se prosím tě jedenkrát za 9 měsíců kompletně celý vyměnit.
0: Ten olej je z ropy, ale nikomu to neříkej.
3: Chci říct, že tahle krásná zelená elektrárna běží na ropu.
2: Ale když se ta vrtule otáčí, tak CO2 se neprodukuje.
3: To slova si teďka řekl, že produkuje, protože se tvoří emulze uvnitř z toho oleje.
2: To nikdo neví.
3: Už jsme se soudruzi, už jsme se Moskva, je mi to jasný, jsme z Kremlu. Ne každý, kdo to propaguje, je prostě u mě skurvený kripl a zasluhuje si makat v uranových dolech, jenom aby se koukal, jak ta nádherná jaderná elektrárna funguje.
2: A ty jsi podle nich proruskej.
3: Da. To nosím jako medaily, prosím tě. Když to říkají tyhle lidi, tak je to pochvala.
2: No a teď si vezmi, že ti to takhle... Jsou tak. Tady akcelerační zóny na
1: tak,
2: úžasné
1: škole. Větrníky, momentík, já tam musím,
2: takže i za 10 kilometrů
1: musím zastavit.
2: To prostě pociťuješ, že tam všichera tam je.
1: Několikrát to tam skočilo, dobře, no je to neuvěřitelné.
0: A teď je otázkou, jak se s těmito argumenty a samozřejmě jejich ještě mnohem víc, jak se s těmi příslušné orgány, co rozhodují o těch akceleračních zónách, jak s těmi naloží. Protože víte, že nejdřív se musí udělat nějaký...
1: Kdo je takový příslušný? Kdo je takový příslušný orgán?
0: Já se pokusím to naznačit. Nejdřív se musí udělat územní plán, před stavbou se podělá územní řízení, pak se dělá stavební řízení, dohledy a tak dále, ale nicméně na začátku stojí schválení celého toho záměru. A protože to není věc jednoho města, není to věc jednoho kraje, ale bude se to dělat vlastně po celé republice, tak by tím měla být vláda, protože bude, teď nevím, jestli ministerstvo místního rozvoje, ale podle mě i ministerstvo životního prostředí, nemluví o některých dalších, prostě vláda. A já si myslím, že to je tak závažný problém, tak závažný jev, že by opravdu měla zasáhnout. A dokonce se teď můžeme podívat, co nám na to vláda říká.
1: Já bych ještě nejdřív jsem našel takový obrázek, ten si mi sice neposlal ty, ale myslím si, že to k tomu krásně, krásně pasuje. Koukni se na to. Já to zkusím popsat. Je to nadepsaný jako budoucnost našeho bydlení podle představ Evropské unie. Na obrázku je neskutečná chatrč asi z jednou místností, na které jsou solární panely samozřejmě a obrovský satelitní přijímač samozřejmě. České televize, ano, tam je Česká televize. Takže tady jde o to, aby ty lidi poslouchali Českou televizi samozřejmě a to je v pořádku. Sice bydlí naprosté zřícení, ale to je jedno, ale za nimi jsou dva krásné větrníky, o kterých jsme se teďko bavili, který to všechno taktéž pohání. No a co je před? No samozřejmě naše odpadové hospodářství, 5 různobarevných popelnic na různý ekologický odpady a neekologický, já nevím co všechno, to je taky velmi důležitý, takže abyste věděli správně, kam z toho chatrče vyhodit ten, který to. No a pak tam máte nabíječku krásnou na elektrický, a myslím to na auto, ale ne, je opřená koloběžka krásně tam. Takže tak nějak by se asi nechali v jednom obrázku ukázat priority Evropské unie. Obydlení fakt nejde. Obydlení to, fakt nejde, vážení. Je to neuvěřitelná fotka, moc hezký.
0: Je to moc hezký. Akorát člověče nevím, to mi tam chybí, ale ono možná, že to bude za tím domkem, jak řeší uhlíkovou stopu, když chtějí vyměšovat. Protože při tom vyměšování oni teda říkají, že to je jenom úkrav, že prdí, jo, ale já bych řekl, že možná občas tuhleta...
1: Možná, že tam bude biologický odpad a jedna z popelnic, ne, taky...
0: No, ale to tam není, to mají jenom...
1: No, to jedna anál... z popelnic bude biologický odpad.
0: Je to vpravo, to je no. Anál, nebo to tam je, ne.
1: Já to nevidím, to taky to nejde přečíst, ale to je jedno.
0: Možná, že to mají vytěšení.
1: Neuvěřitelný, ale to je přesně ono, ano. A z toho, ale pozor, z toho se budou platit ty daně z nemovitostí. Obrovský, protože přeci jenom tam máte nemovitost, koukněte se, jakou krásnou. Zaplatit pořádné daně.
0: No, ale oni jako budou platit i pokuty, protože tenhle dům nevypadá, že by byl zateplený.
1: No to je jedno, tak to je od, právě proto, ano, pokuty, přesně tak, pokuty. Ale hele, na to se vydělají z těch větrníků a z těch solárů a co tam všechno je, tak když dostaneš 50 hlířů za kilowattu, když to prodáváš, tak to si vyděláš za chvíli na to, ty pokuty. No, takže krásný
0: moc. Tak se vrátíme, co na to říká naše vláda.
1: Co na to říká naše vláda, ano, já se hned zkusím najít. Ano, a to máme kde? Jo, tady, to máme tady, to je zase jiný odkaz. Takže tady, toto, ano, je to ono, ano.
0: Jo, to je ono.
1: Tak já to tam pustím. Tak, ale moment.
0: Zvuk ještě.
4: Ano. Nedovolte to. Když jsem chodil na Osoblasku a tam přišly tyhle firmy, které oblbují vaše starosti a říkají, že jim dají peníze, jaký to bude skvělý kšeft. Vy fakt chcete větrníky, které některé mají mít až 250 metrů? To chcete? Nedovolte to. Protože co se tady děje? No větrníky mají smysl na Severném moři, ne v Dánsku nebo v Německu, ale u nás to nemá žádný smysl. A my máme krásnou krajinu a my bychom chtěli větrníky. Asi bychom nechtěli. Ne, tady mám jako články, takže my skutečně potřebujeme hlavně jádro a tyhle hrozné větrníky, které potom, když v Německu to sešrotují, tak vozí ten odpad větrníku do Moravskoslezského kraje a tam něco o tom určitě vědí. No.
5: Tak já si dovolím navázat na slova premiéra, který jasně prohlásil, aby občané si to nenechali vnutit, tuhle hrůzu. A teď se podívejte tady na tuhle tu krajinu nádhernou, kde by měli stát tadyhle kousek pod náma 250-metrový první větrník a tamhle v té části vzadu nad obcemi Chouzovy, Želčany, v pozadí Chválenice, vzadu Radyně, tak by měli stát 260-250-metrový monstra. To je úplný nesmysl. A navazuji ještě na pana premiéra. Máme zdokumentováno v archivních dokumentech vyjádření nejenom pana premiéra, ale i pana ministra Havlíčka, pana Okamury, předsedy parlamentu, vládního zmocněnce Turka i pana Vondráška. Všichni jednoznačně proti tomu. Máme to zdokumentováno. Tadyhle v té části, po mé pravé ruce až dozadu, od vlastně Chválenic až ke Skašovu a Zelené hoře a Žinkovům, tak by mělo stát 72 těchto větrníkových nesmyslů. Jo. A k tomu chci jenom říct ještě v závěru toho stručného vystoupení, že bohužel v tomto smyslu jsou porušovány zákony a směrnice, za prvé směrnice Evropské unie RED III, která jednoznačně říká, že větrníkové parky a větrníky mají být stavěny tam, kde je neobydlená oblast, anebo brownfield. Tak se podívejte, tohle je neobydlená oblast podle připravovatelů akceleračních zón. Jo. To je samozřejmě úplný nesmysl. A jenom ještě k tomu zdůrazňuju na úplný závěr jednu velmi důležitou informaci. V roce 2006, když se Plzeňský kraj zabýval tímto tématem, tak bylo jednoznačně konstatováno tehdejším vedením Plzeňského kraje, že na území Plzeňského kraje nikdy větrné elektrárny nebudou. Tady je na to přímo usnesení, ruší to krajinný ráz, nerespektuje to zákony o životním prostředí, zákony o zemědělské půdě, tohle je brownfield, podle nich to je jednoznačně zemědělská půda, zákony o zdraví lidu, víme dneska, máme mezinárodní studie, které jednoznačně hovoří o negativních účincích jak hluku, tak i infrazvuku a je to i proti zákonům samozřejmě o ochraně krajiny.
1: Tak, to je 45, ano. Máme to tu. Je to neskutečný. Jestli můžu k tomu, maloučko, tady se stále zmiňují jenom o tom, nebo víceméně, furt jenom krajinný ráz. Já si myslím, že to je snad to nejmenší. Tam jsou mnohem horší rizika, než nějaký krajinný ráz. Mimochodem, na to jsou přece odborníci na krajinný ráz. Já si vzpomínám, když jsem měl já s nima nějaké vystoupení, tak si takhle stoupli tam a řekli, no, tak tále teda, tam žádný barák, tam by stát nemohl, protože to by rušilo ten krajinný ráz, vidíte tam ten les a to, tam to být nemůže. A já jsem jim říkal, no ale já znám tisíc jiných lidí, kterým by to nevadilo, nebo by se jim to líbilo. A oni řekli, no jo, ale my na to máme školy, víte? Takže pravdu máme my. A najednou, koukni se, člověče, je to úplně jedno všechno, hele. Zase ten dvojí kilometr, že? Takže oni na to mají školy. Najednou ty školy jsou zase už jiné, nebo já taky nevím. Tak povídej.
0: No, těch argumentů je samozřejmě, jsou stovky dalších a dalších. Třeba si matně vybavuju jenom to, že to způsobuje infarkty, že to vlastně doslova trhá srdce. Oni to zjistili v nějaké oblasti v Německu, kde bylo hodně kančí zvěře, než to postavili. No a pak jim vrtalo hlavou, že v tom okolí nachází ty kance mrtví a lidi pitvali to a zjistili i takovýhle hrozný věci. Jo. Protože ten infrazvuk, ten má takovou sílu, i když ho neslyšíš, že opravdu s tím tvým organismem dělá hrozný věci. Jo. Ale to jako už dál nebudu rozebírat. Já totiž sázím na to, že máme naštěstí opravdu naprosto skvělé špičkové ekoodborníky. A ti už vědí, jak vyřešit cokoliv, včetně dodávek třeba plynu a ropy, protože nějaký vrtulníky. No a možná bychom si tam mohli dát video té naší odbornice na plyn a ropu a její dodávky.
1: Ano,
6: dámy a pánové, díky bohu je pátek, vítejte u zábavního pořadu Evropský parlament s Danuší Nerudovou. Začínáme u Nord Streamu plynovodu, teda ropovodu, teda plynovodu.
7: A zajímá mě také váš názor na jednu konkrétní věc, a to, že některé německé strany chtějí obnovit provoz ruského plynovodu Nord Stream.
8: Americký investor projevil zájem o obnovení odkoupení ropovodu Nord Stream. Ty jednání probíhají, Američané mají eminentní zájem. Už probíhaly jednání mezi Bidenovou a Trumpovou administrativou ohledně koupě toho ropovodu. Považuji to za strategickou záležitost a zcela jistě ten ropovod bude hrát roli v mírových jednání.
1: To je neuvěřitelný.
9: Předně správně malá korektura, ten Nord Stream není úplně ropovod, spíš plynovod.
6: Ropovod, plynovod, holinky nebo hodinky, to je jedno, hlavně, že se to natahuje. Ale pojďme se podívat, jak se nám Danuše zaměřila na rafinérie.
10: Vy jste zastropovali marži čerpadlářů na 2,50 Kč, nicméně marže rafinérií je 6 až 7 korun na litr benzínu. Já bych sahala do marží rafinérií.
11: K těm se chci dostat, k těm maržím rafinérií. Česko žádné rafinérie nevlastní, na rozdíl od jiných zemí. Jak mě šáhnou?
10: Já myslím, že to je otázka na pana premiéra.
1: No je fakt dobrá, člověče.
6: že nemáme rafinérie, ale to jsou potíže růstu, které překonáme, protože s odborníky, jako je Danuše Nerudová, nemůže Evropská unie selhat. Sledujte nás, příště si řekneme, jak Danuše zrušila emisní povolenky. Držte se.
0: Tak vidíš už, Pavle, odkud čerpám tu sebejistotu, že to všechno dobře dopadne.
1: Tady je opět neuvěřitelný, když jí tam řekne, ale žádný rafinerie nemáme. No tak to je otázka na někoho jiného. Hele,
0: jo, klasika.
1: Bože můj, co to je? Ale ona se ani se nezastaví nad tím. Ona prostě, to je tak naučený tohleto. Hele, to jsou naučený fráze, který prostě tam nemusí se na nic ptát, nemusí, prostě to je úplně jasný, tam když to postaví a takhle zmáčne to tlačítko, tak ona jede, fráze. Hotovo,
0: když nemáš logika, duši, nic. Když nemáš duši, nemáš svědomí. Když máš vygumovaný mozek, tak nemáš ani mysl. A to jsou přesně lidi, kteří se cpou nebo jsou vyzdvihováni do vedení Evropské unie. No já si to myslím, že lidé jako oni by měli častěji pozorovat život kolem sebe a možná i ona by pak byla inspirována přírodou samotnou, jo? Protože když ji pozoruješ, tak ty zvířátka jsou občas docela chytrý.
1: Ano.
0: A zjistila by, jak dokážou dosáhnout nemožného. Třeba ano. Jak překonat hormuzský průliv.
1: Ano, koukneme se na to.
0: A máme video.
1: Ano. No, takže ta opice opravdu nemá chybu, jak tam jde na chůdách přes ten průliv plný krokodýlů, projde a hotovo. No krásný. Dobře.
0: Tak, no teda. Prostě já si myslím, že kdyby to Danuška viděla, takže určitě samozřejmě nejdřív by si to vyzkoušela a pak by to povzneslo nějakou vyšší myšlenku.
1: Víš, ještě vyšší? Oldo, neblbni. To už nesnad.
0: No, tak teď si řekneme trošičku něco o sluníčku, o našem slunci tedy. S ním se něco zajímavého děje. Ono totiž explodovalo aktivitou, se kterou ku podivu žádné počítače nepočítali. My víme, že na Slunci probíhá nekonečný souboj gravitace, která všechno stlačuje, a obrovského protitlaku té jaderné fúze, která se naopak staží těleso toho Slunce roztrhat. Jenomže nejzáhadnější silou je magnetismus. Ten nám dělá velké starosti a teď zjistili, že ta rozžhavená plazma rotuje na rovníku rychlostí zhruba 25 pozemských dnů na otáčku, zatímco na polech 35 dnů. A tento rozdíl způsobuje zamotávání magnetického pole, těch magnetických siločar. A to prý vyvolává ty obávané sluneční skvrny, což jsou tmavá místa s obrovskou energií, které způsobují masivní výbuchy té koronární hmoty. Aktivita Slunce, co do počtu skvrn, se v současnosti zdvojnásobila. A také síla geomagnetických bouří v naší ionosféře. Došlo k výpadkům GPS a dalších satelitů, nebo satelitů, na kterých není GPS, nebo nejsou tam úplně GPS. Takže už to začíná postihovat tu současnou civilizaci docela citelně. Podivnosti se dějí i z proudy slunečního větru, který mění svoji polaritu a šíří se jako tornádo. Dokonce byl objeven i takzvaný rychlý sluneční vítr, který řádově překonává rychlost větru, který známe, toho tradičního. No a Slunce začalo produkovat vysokofrekvenční signály dosud nezaznamenané. Někdo je označuje jako srdeční tep hvězdy. No a tohle všechno a mnoho jiného ještě svědčí o destabilizaci Slunce v hlubokých vrstvách. A teď je otázkou, zda jde o vesmírný vliv, čeho si nám neznámého, anebo zda to souvisí s celkovou transformací a posunem do vyšších dimenzí, což už tady na Zemi probíhá, to, na to už nemusíme čekat, to už probíhá, cítí to na sobě skoro každý. Pro nás je zajímavý, že se mění i charakter toho viditelného záření. Já, jak to sleduju, tak mám pocit, že se přesouvá od žluté do bílé. No a mluví se také o temné hmotě a temných protuberancích na Slunci. Vnitřní tlak Slunce tedy narůstá a i když se zdá, že jeho aktivita už je na maximu, nikdo nikdy neví, čím to skončí. Mezi povrchem Země a ionosférou se generuje napětí zhruba 250 000 voltů. Avšak rostoucí proudy rentgenového záření ze Slunce tento potenciál stále intenzivněji vybíjejí. Avšak jiné faktory ji zase nabíjejí. A promítá se to i do stále většího kolísání Schumannovy rezonance, to je těch 7,83 Hz, která je z fyzikálního hlediska vlastně stojatým vlněním v dutině mezi zemským povrchem a ionosférou. V posledních měsících a týdnech, a já si myslím, že letech, však už nic není tak, jak to bylo. Tep Matrixu vynechává a tep zdroje s velkým Z přebírá vládu. A lze to sledovat i v migraci zvěře. Prostě, když člověk má schopnost pozorovat a dívá se kolem sebe a vnímá ten život, tak to vidí na všech frontách. No a ta migrace zvěře s tím prý také souvisí. Dokonce i to, že se například do Čech vrací nejen velké šelmy, ale také, a to je fakt rarita, los. Prosím tě, máme tam ten video odkaz Los se vrací? No, tak ho dáme jenom kousíček, půl minutku.
12: Losy se v posledních letech začínají vracet do střední Evropy. Na Šumavě, v Beskydech, na Třeboňsku. Hlášení přibývají. Češi je fotí na mobily, sdílejí na sítích, píšou nadšené komentáře. Podívejte, los, jak je roztomilej. A přitom mají před sebou zvíře, které v Rusku každý rok zraní víc lidí, než medvědi a vlci dohromady. Zvíře, které při srážce s autem zabíjí spolehlivěji, než jakýkoliv jiný tvor na evropských silnicích. Zvíře, ke kterému byste nikdy neměli chodit na selfie. Já jsem Jakub Procházka, tohle je Divoký svět a dneska si rozebereme losa. Bez pohádkových obrázků, bez encyklopedických frází.
0: To stačí, Pavle, no?
1: Ano. Povídej.
0: Takže já jenom k tomu poznámku, ten los je, to není jelen. Ten los je podle mě o půlku větší než normální kráva a má neskutečnou sílu. Já jsem viděl video, kde zved grizzlyho na těch placatých parohách a odhodil ho několik metrů. Ale pokud se s tím setkáte, je to přísně teritoriální zvíře, tak on vás pozoruje. On vás nepotřebuje sežrat, protože on není masožrout. Když budete v klidu, a nejlépe, když si vlezete za nějaký strom, tak z toho jste víceméně venku. A i kdyby zaútočil, tak díky těm parohům, budete-li stále ten strom udržovat mezi sebou, tak on vás spolehlivě ochrání a ten los to párkrát zkusí a pak odejde. Ale v žádném případě na volný plac k němu nechoďte. Oni kromě parohů mají ještě ty přední kopyta. Oni jsou tak uspůsobeni, že třeba ta losice, když chrání mladý, tak na ty predátory zaútočí právě těma předníma tlapama a buší do nich a dokáže tak rozvíjet lebku i většiny predátorů. Jo. Takže není to tak velký důvod k radování se. No nicméně uzavřu ten 25. sluneční cyklus, o kterém jsme mluvili, že se to sluníčko proměňuje, tak ten se stal pro lidstvo budíkem, který nás má vrátit do reality. A ta je, my jsme závislí na Zemi a Slunci, ne oni na nás. A přimět nás chovat se podle toho, jak já říkám, vrátit se k Bohu, začít ctít jeho zákony a zákony života. Tolik diskutovan transformační záblesk, tedy vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, může přijít kdykoliv a já si myslím, že už probíhá. Jenom si to nechceme připustit. Takže to byla taková aktualitka nepolitická. Já je to vždycky musím nějaký dát. Jednak si myslím, že to je důležitý a jednak ta politika, to je něco rozdílného. No a vrátíme jednak, se.
1: Ano, a já bych ještě mohl upozornit, že byste mohli zavolat taky do vysílání, proč ne, že? Když je tady vlastně prostor 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Máte 10 minut ještě na to, takže pokud chcete se k něčemu vyjádřit, takže v rychlosti, prosím. Aldo.
0: No a teď si musím říct ještě jednu věc, kterou vy, kteří nás posloucháte pravidelně a máte svůj názor a realitu znáte, tak víte, ona opozice, nebo to, co si říká opozice, tak to je de facto fašistická enkláva Bruselu, která má za úkol destruovat naší zemi na všech frontách a vlastně udělat předpolí pro tu světovou válku na území Československa. No a v této souvislosti to je de facto fašistická enkláva. Haló?
1: Ano.
0: Jo, já jsem slyšel sám sebe se zpožděním.
1: Ano, je to v pořádku, protože já jsem něco tady zkoušel a zapomněl jsem to vypnout do vysílání. V pořádku, povídej.
0: No a teď se znovu musím ptát, kde nám zamrznul ten zákon FARA o těch neziskovkách. Insidři z bezpečnostních složek varují, že agenti CIA a jejich poskokové z těch našich neziskovek stále nerušeně připravují český Majdan. Proto je nutno okamžitě ovládnout bezpečnostní složky státu a hned potom obsadit fašistická média. A nenalhávejte si, že z tohoto mraku prše nebude. Pokud to tak necháme a oni si dál budou dělat, co chtějí, tak nakonec bude. Oni se nezastaví. Mají jasné zadání a nezajímá je pravda, nezajímá je láska, logika, nic. A pokud bude pršet, tak to bude krev našich lidí, ale i vás, politiků a vašich rodin. A vláda naše zatím dělá naprosto stejné chyby jako Fico na Slovensku a chce sedět jedním zadkem na dvou židlích. Přes četné důkazy zlodějin, vražd a další trestné činnosti, teď už se to začíná dokonce vyšetřovat, bohu díky, do Zimetra další, tak zatím nechávají tu pátou kolonu nacistických zločinců běhat po svobodě a stále ji nazývají opozicí. Je to neskutečné a sebevražedné. A ta vláda to musí prohlídnout a něco s tím udělat, jinak špatně skončí. Hrozí nám občanská válka, do které se nasunou banderovci, aby zajistili ozbrojenou podporu fašistické pětidemolici. Hrozí nám tu Majdan jako nikdy předtím, tedy násilný převrat. Proč? Česko a Slovensko hrají nejdůležitější roli v chystré válce proti Ruské federaci. Střed Evropy, to je území, které je pro vojenský konflikt s Ruskem nejcennější. Proto je nejvyšší čas přijmout ten zákon FARA a vypořádat se s neziskovčíky a vlasti zrádnou opozicí s rozvědčíkem v čele. Samozřejmě včetně médií. Jinak nám ta válka skutečně hrozí. Ukrajina bude už brzy celá pod ruským vlivem. A pokud nebude, tak se tam nikdo nevrátí. A banderovci budou utíkat před spravedlností. No a kam? No, do Polska určitě ne, tam by je Poláci okamžitě zlikvidovali. Takže odkud budou chtít řídit další boj proti tak nenáviděným Moskalům? No, samozřejmě ze dvou provincií Německa, potažbo Ameriky, tedy z Česka a Slovenska. Takže válka má podle jejich představ pokračovat z našich území. A za to, že jim to bylo umožněno, poskytnou ozbrojenou podporu pětidemolici, nebo takzvané opozici. Ten sjezd německého Landsmannschaftu má, a zase to říkají informátoři, kteří mají přístup k zajímavým informacím, má údajně odstartovat Majdan, nebo alespoň to zkusit, v obou zemích. Začnou nepokoje, a boje všech proti všem. A ty se budou rozšiřovat. No a taky samozřejmě proti vládě a už to pojede. Konečně si budou nacisti moci v bývalém Československu splnit svůj vlhký sen, otevření válčiště západu s Ruskem, tedy Slovanům proti Slovanům. A proč u nás? No, protože na Bělorusku si netroufnou a Polsko to nedovolí. A pobaltské čivavy zalikající se nenávistí k Rusku, ty si ruský medvěd dá k svačině, kdykoliv se ho zamane. Když nechápou, že mají poslední šanci přestat štěkat a stáhnout ocas až pod břicho a přestat provokovat. Takže nepodceňujeme to, co se děje. Pětidemolice sice byla odstavená částečně, ale má své úředníky v justici a prakticky ve všech úřadech stále. Ale hlavně má neziskovky a média. A ti podílejí se na Majdany, jak převrat probíhaly, vždycky to byly Majdany, vždycky to byla média a neziskovky od Afriky až po Ukrajinu. No a s tím souvisí téma další, ale nevím, jestli se do něj budeme pouštět, to je válka o Českou televizi, která s tím zákonem FARA také souvisí. A ta historie kolem ní, všichni víte, o co jde. Jsou dva návrhy, udělat z ní státní televizi a nechat ji kontrolovat NKÚ, anebo soukromou a nedat ji ani korunu dotací. No, obojí je ale pro neziskovčíky katastrofa. A my tu máme doporučení nebo dokreslení pár čísel. Česká televize má 3000 zaměstnanců, Nova 750, Prima 500, rozhlas 1400, soukromí rádia tak 100 až 300. Průměrná mzda v České republice je 48 000, průměrná mzda ve firmě Česká televize 62 000. Hlídací pes v roce 2020 informoval, že 15 členů vrcholného managementu ČT si v roce 2019 ve veřejnoprávním médiu vydělalo celkem 46,5 milionu korun. V průměru na jednoho manažera to dělá 3,1 milionu. A přesnější informace ČT odmítla poskytnout. No a dneska to je o čtvrtinu až třetinu víc. Generální ředitel ČT měl za rok 2024 celkový hrubý příjem přes 4 miliony, tedy nějakých 339 tisíc měsíčně, a to je bez pohyblivých odměn. No a to se nebavíme o projektech, filmech, seriálech a tak dále, které ČT spolufinancuje, protože peněz je tam přeci halda, že ano. No a v těchto projektech, kofinancovaných často ze zahraničí, jsou samozřejmě obsazováni dobře placení a vybraní herci, režiséři a tak dál. A to jsou ti, kteří teď nejvíc křičí. Jo? To jsou ti Mádlové, Trojanové, já nevím, Čermáci. No, protože cítí ohrožení zdánlivě nevysychajícího penězovodu. Nic víc, nic míň. A oni by taky mohli skončit u lopaty a živit se pod svou prací. Já vždycky říkám, jestliže je umělec opravdu dobrý nebo kolektiv, tak si ho lidi najdou. To je, jak říkali babičky, dobré zboží se chválí že samo. Pokud půjdu na nějaké představení, které mě uchvátí čímkoliv, tak si to asi nenechám pro sebe a doporučím to někomu jinému. Ano, je to běh na dlouhou trať, to je pravda. Ale nechat skutečné umění a skutečné umělce bez podpory, to je svým způsobem, já nechci říct nespravedlivé, no je to nespravedlivé, pokud jsou tu jiní takzvaní kumštíři, na které se nedá dívat, a ty si žijou jak prasata v žítě. V tomhle smyslu je to nespravedlivý. Ale to skutečné umění musí být podporováno. Vzpomeňte si na ten hnusný socialismus, kde vlastně vznikla kůra filmů, divadelních představení, herců, a tohle všeho, které nám záviděl celý svět, to bylo umění.
1: Školství. No, tak, zemědělství.
0: Tam to začíná ve školství, samozřejmě.
1: Ano.
0: Takže to byla jenom taková poznámka k té válce o Českou televizi, abychom si uvědomili, o co tam vlastně jde. A Pavle, pokud jim to nevolá, jsme na konci. Ano. Další témata nechám být. Bohužel jsme začali díl, protože s tou technikou snad bude a spravíme to do příště.
1: No, doufejme. No tak jo, vážení posluchači a diváci, mrzí mi, že jste nezavolali někdo, ale to nevadí, v poslední době to trochu ochablo, to telefonování, nevadí, v pořádku, nic se neděje. A já se s váma loučím taktéž, i Olda určitě, Lukáš, s kterým se uvidíme.
0: Ano, je to tak, souhlasím proti.
1: Jistě se uvidíme za měsíc. Oldo, já mám takový jeden velice dobrý postřeh. Představ si, že si celou dnešní relaci ani jednou nezakašlal.
0: Prosím tě.
1: Neuvěřitelný.
0: Až tak, jo.
1: Až tak se to děje. Takže já tě opravdu blahopřeji k tomu, že jsi se dostal z toho sevření těch různých...
0: No, ale já děkuju tobě.
1: Ale no, jo, tak pořádku, já to...
0: Celá medicína, zkoušel jsem všechno.
1: Všechno, já vím, co jsi všechno ukazoval.
0: A pak si vezmeš 3 dny ivermectin asi z toho venku.
1: No, neuvěřitelné.
0: Proto je zakázaný, protože je účinný a levnej.
1: No, levnej zrovna není. On jako výrobně je velmi levnej, ale když ho někde seženeš...
0: No, takhle domyslím.
1: Tak je to tam. No dobře, vážení, tak jo. Já se loučím, se mnou se teda uvidíte asi až v pondělí opět s Jardou Chvátalem. No a poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože určitě vám přináší velmi zajímavé postřehy a nové informace. Mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj. Oldo.
0: Ahoj, dobrou noc.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Scházíme se trošku nečekaně, ani jsme to neoznámili. Je s námi náš milovaný a vámi často vzývaný pan Michal Svatoš. Vítám vás u nás.
1: Já zdravím hlavně vás, diváky, vás také děkuji, pane Petře, že jste si dneska našli čas takhle narychlo, protože to bude extrémně důležitý, zajímavý a Petr vám řekne na začátek, co.
0: Já to řeknu nejen na začátek, já to řeknu i v průběhu našeho rozhovoru, o co jde. Je to několik vlastně hodin, co proběhl, řekl bych, přelomový útok ruských raket na Kyjev. My jsme o tom trochu psali, ale ono to skrývá tolik zvláštních tajemství a tolik zvláštních zatím u nás utajených skutečností, že jsme pokládali opravdu za nutné zorganizovat narychlo tento rozhovor. V němž vám také ukážeme pár videí, pár fotografií a dostaneme se, abych tak řekl, trochu pod kůži celého toho, dle mého soudu, už závěrečného dějství války Západu proti Rusku na Ukrajině. Pojďme na to. Pane Svatoši, já tady něco slibuju, ale budete to muset říct vy. My jsme si o tom sice trochu povídali, ale jak říkám, my jsme o tom útoku, který je opravdu byl masivní, byl odpovědí na to vyvraždění internátu, zavraždění v Luhanské oblasti nebo v Luhanské lidové republice, vyvraždění desítek studentek od mezi 13 až 19 lety, desítky zraněných, skutečný teroristický čin. A Rusko na to muselo nějak odpovědět. Odpovědělo zatím tímto útokem, ale už víme a jistě se k tomu dostaneme, že to asi nebude to poslední. Moje první otázka. Říká se, slyšeli jsme z České televize, že na Kyjev dopadla raketa Orešnik slavná, že někde byly dokonce zirkony, že někde byly drony. My se v tom za stolik nevyznáme, ale myslím si, že právě to stojí za to, abychom si vůbec řekli, o co tam šlo a jestli je pravda, co nám ta naše propaganda tvrdí. Co tam tedy do toho Kyjeva opravdu dopadlo?
1: Oficiálně, nejprve vysvětlíme, že tady probíhá obrovská válečná propaganda ve prospěch kyjevského režimu a to je v demokracii nepřípustné. Takže my tu propagandu, která tvrdí, že ten Orešník je neúčinný a spadl kam si do pole, vyvrátíme. Ukážeme vám, jak vypadají ty výbuchy Orešníku a jak ten Orešník funguje a hlavně, jak ten Orešník a ten Zirkon, které byly při útocích, zdeklasovali do role úplného papírového tygra veškerou Severoatlantickou alianci v Evropě. Mm-hmm. Takže já bych poprosil,
0: no, říkejte si.
1: Že bych tam potřeboval průlet, tedy trajektorie letu. Ano, takže to, co vidíte, je záznam trajektorie letu jediného Orešníku, který dopadl na město Bílá Cerkev. Tedy, jak říkají Ukrajinci, spadnul na ty garáže. Tak vidíte trajektorie, jsou tam různé vektory. Čili vidíte závěrečný průlet Orešníku, který vstoupil do atmosféry. Ten Orešník, jakmile vstoupí do atmosféry, rychlostí 10 machů nejméně, to je 3,4 km za sekundu.
0: 3,4 km za sekundu. To je neuvěřitelné.
1: Tak se rozdělil na 6...
0: Jenom jestli do toho můžu vstoupit. To znamená, že Orešník letí nejprve vzhůru...
1: Nejprve opustí atmosféru, tedy letí vakuem, kosmickým prostorem. Ano. A pak vstoupí na vybrané místě, které má napadnout do atmosféry. Uh-huh. a v podstatě cíle dosáhne za 6 vteřin.
2: Aha.
1: Odstupu do atmosféry. Ještě jednou bych tam poprosil tu trajektorii, já to musím vysvětlit.
2: No, no, no.
1: Protože teď vidíte ten závěrečný, teď je to asi čtvrtá sekunda po vstupu do atmosféry, třetí, a oreštík v tomto okamžiku se rozdělil na 108 projektilů.
0: Neuvěřitelné.
1: 108 hlavic, čili jeden oreštík vypustí za 3 až 4 sekundy až 108 hlavic. Teoreticky tady je možnost, že přístroj, který to snímal, mohl to zdvojit. Takže minimálně jich 48 těch hlavic mohou být zdvojený. Teď ještě jednou poprosím, to je složitý, musíme dovysvětlit.
2: Ano.
1: Ještě. A teď vidíte, že jsou tam různé šipečky. Ty šipečky ukazují, že každá ta skupina těch 4 až 8 samostatně manévrujících hlavic manévruje ve skupině, ale úplně jiným směrem. Takže je to, že oni ještě manévrují.
2: Jasně.
1: Čili ještě dvě

0: ta hmota bude útočit stále.
1: Jasně, a jestli jsem ale také správně tomu rozuměl, tak oni, ty orešníky, mohou být vyzbrojeny také jadernými hlavicemi, je to
0: ano,
1: tak?
0: Ano, ale pravděpodobně pouze těch 6 základních hlavic, na kterých se rozdělí, už ne těch 48. Tam by ale musíme říct si zatím slovo zatím, protože tam ještě bude třeba miniaturizovat tu jadernou hlavici. Jinak já se osobně domnívám, že orešník nebude používán v jaderné variantě. On má specifický úkol a právě v tom spočívá jeho genialita. On zničí všechna letiště Severoatlantické aliance dřív, než z nich dokáží vystartovat letadla F-35. A Severoatlantická aliance umí bojovat pouze, když má
1: k dispozici
0: masivní letectvo, ale tyhle oještíky zničí letiště ránově a Severoatlantická aliance bude bez letadel. Čili konflikt s Ruskem v brzké budoucnosti bude probíhat bez letadel. Všechny F-35, které objednala paní Černochová, když je dostaneme, tak zřejmě odletí jenom ty první dvě a ty za 2 hodiny už nebudou mít kde přistát.
1: První dvě, to znamená jenom ti, kdo budou zrovna stát těsně před tím na ploše.
0: No to budou ty letadla, ve kterých budou sedět ty dva piloti přímo v tom kokpitu a budou mít připravení na ten signál od generála šikovatele Pabla, aby vyrazili.
1: A kdyby si sedli všichni do těch letadel?
0: To nedáte, víte, na 24 pilotů v tomto okamžiku potřebuje, na 24 letadel F-35, v tomto případě budete potřebovat tak 480 pilotů, kteří se tam budou střídat, ale to je extrémně drahé, ale to je jenom...
1: Zároveň
0: budete potřebovat i 48 tisíc letištích techniků, kteří to budou udržovat.
1: Čili absolutní nesmysl.
0: A navíc by museli být na několika letištích, protože by ani nestihli tak rychle vystartovat všichni v řadě. To by museli být tak 4 na jednu runway.
1: Jo.
0: Takže bychom museli být 4 letiště. A stejně by to mělo cenu jenom na to, že by odstartovali a už by neměli kam
1: se. Než se dostaneme tedy ještě k tomu, než se dostaneme k těm následkům a k tomu, co z toho plyne, protože to je jeden z důvodů, proč tento rozhovor si vůbec dneska děláme, že se chceme dostat k tomu, co vlastně ten ruský útok ukázal a co z toho vlastně by mělo plynout pro nás. Tak pojďme se ještě vrátit k tomu orešníku. Já myslím, že tam je ještě také nějaká další fotka a video jedno.
0: No, tak já bych potřeboval teďko další, tam ježí musím poprosit. Tak a teďko jsme u oficiální fotografie Ukrajiny, která ukazuje zásah kinetickou hlavicí rakety střely, to je manévrující střela Zircon. Mm-hmm. Prosím vás, orešník létá rychlostí 3,4 km za sekundu, tedy 10 machů. Zircon je střela, která na rozdíl od orešníku neopouští atmosféru, ale létá v atmosféře, a to rychlostí 3,2 km za sekundu, tedy nepatrně nižší, 9 machů. A když ten Zircon, ta kinetická hlavice, udeří tady do asfaltové cesty, pod níž se skrývá železobetonový objekt, tak to vypadá takto, když se na to podíváte ze zhora. To je to místo úderu té kinetické hlavice. Uh-huh. Teď si ukážeme další, velmi zajímavé. Tak a teď vidíte, jak to vypadá ze zhora. To je video, ono poběží ve smyčce. Vidíte, že když kinetická střela přiletí, tak ona přiletí v úhlu 45 stupňů, zhruba 60, a vyvrhne povrch toho objektu, na který útočí na druhou stranu.
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: To je jenom ten povrch a vidíte, že tam nic nehoří v tom objektu, ten panelový dům, pod kterým byl skryt ten objekt, na který zautočila ta střela, je poškozen jenom tou hmotou toho asfaltu a toho betonu z toho povrchu.
1: Yeah.
0: A nahoře takřka není nic poškozeno, krom pár oken, všechen ten výbuch jde jenom naproti nahoru, ale podíváme se dolů, vidíte video, jak to vypadá dole, abyste viděli, jak ta kinetická zbraň dovede proniknout.
1: No.
0: Tady vidíte vnitřek zasaženého objektu, je to garáž. Ano, vidíte tam obrovské množství zohýbavných ocelových trubek, které byly součástí železobetonu. Všimněte si, že už není na nich žádný železobeton,

0: ten je v tom spodním objektu rozmetán. Čili ona nevybuchuje, tato střela, ta jenom rozmetá, jakmile, jak ona tlačí před sebou hmotu a ta jakmile vletí do toho prostoru, který je prázdný, do toho bunkru, tak ty železo, ten beton z toho to zničí. A teď, když se na to fotografii podíváte, na to video podíváte, tak jako odborník tam vidíte důležitou věc. Totiž ty drahá auta, která tam měly zaparkování, ti vládní činitelé, korupčníci ukrajinští, neohořela. Oni mají pneumatiky, pneumatiky velmi dobře hoří, jak jistě víte, lak není poškozen jinak než mechanickými údery a není tam žádná známka požáru, není tam čout, není tam ani pěna. Co ono to znamená, vážený pane, v objektu nevypukl požár, to je kinetická zbraň, tedy kinetická zbraň vám nepodpálí ani auto, když působí už jenom ten beton.
1: Ano,
0: takže je to obrovská průrazná síla, která prorazí do betonových garáží, které jsou kryty betonovým stropem a nad tím samozřejmě bunkru a vevnitř to zničí všechno ten bunkr. Ale to je důležité, my vysvětlíme celou tu ukrajinskou propagandu. Čili toto dokáže ta raketa Zircon, tedy oficiálně podle Kyjeva na Kyjev zautočil tu noc, kdy zautočil, byl ne Orešník, ale Zircon. Ovšem teď je samozřejmě otázka, byl to Zircon nebo nebyl, byl to Orešník, to nevíme, ale zároveň je důležitá jedna věc. Zircon dokáže to samé, co Orešník. Ano?
1: A Zircon taky může sedat.
0: Navíc Zircon je námořní raketa a Rusové už mají její pozemní variantu. Zircon samozřejmě také může nést jaderné zbraně. Tady použil kinetickou, to je doslova z vojenského hlediska, právě v Kyjevě i v Bílé cerkvi proběhlo to, co dělostřelci i raketáci používají. To znamená, že se zaměřují na cíl. Oni provedou útok na cíl, který je jinde, a potom jenom koordináty to přesunou v tom druhém úderu na ten cíl, který chtějí trefit. To znamená, ten střed Kyjeva, jak říkal Lavrov Rubiovi, odvezte si diplomaty hodně rychle. Ano, to je takové přátelské upozornění.
1: Ano. Já jsem jenom chtěl snad podotknout, že jsem pochopil, že snad ten Zircon, o kterém mluvíme, byl vystřelen jednak nikoli z lodi, ale z pozemního toho, a jednak z té slavné oblasti kurské.
0: Bryanské. Myslím, že Bryansk, Pursk z té oblasti.
1: Já měl dojem, že to bylo z té oblasti, od kterou obsazovali nějak.
0: Ne. Tam odpalují Grania. Poprosil, a teď vysvětlíte, viděli jste, jak funguje fyzika toho kinetického úderu a na základě té fyziky vám ukážeme, že ten Zelenský je opravdový arcinad člověk, protože dokázal v Bílé cerkvi vypnout fyzikální zákony a nahradit je banderovskými fyzikálními zákony, což je neuvěřitelné, my vám to ukážeme, abyste viděli tu šílenost té ukrajinské propagandy a toho, co tvrdí naše média.
1: Takže se prostě podívejme na ty zázraky Zelenského propagandy. Pojďme na to. Teď. Ukažte nám to. O co tam jde?
0: Ukážu vám oficiálně, jak vypadá dopad Orešníku podle kyjevské propagandy. Ano. Takže tady vidíte oficiální záběr kyjevské propagandy, to je kancelář prezidenta Zelenského. Takže vidíte vlevo tu raketu Orešník, jak údajně startuje, a vpravo vidíte ten neškodný její dopad podle kyjevské propagandy. Ano. Upozorňuji znova, že raketa Zircon, kinetická, představuje 90% výkonu rakety kinetické, hlavice kinetické Orešník. Takže by měl ten Orešník mít větší následek. A úplně, tak poprosím další fotku. Tady vidíte oficiální fotku ukrajinské armády, má tam i značku, čili toto je oficiálně, to, co tady vidíte, je úplně jiný typ výbuchu, ale my máme ještě třetí video banderovců, kteří ukazují to samé místo, jak dopadá, abyste to viděli zblízka. Ano, máme tak. Ne, to je jiné. Tak, tady vidíte záběry banderovce, ukrajinského vlastence, který tam pronikl. Namísto toho výbuchu a ukazuje, jak ty garáže byly, zničil ten oreštík podle té vládní propagandy. A vy si musíte uvědomit zásadní věc. Zatímco Zirkon útočil podle fyzikálních zákonů a vyvrhnul ten povrch,
1: ano,
0: na ten stupeň 45, ale opačně daný, a vytvořil obrovský kráter, tak ten oreštík, který je ještě o 10 až 20% výkonnější, a útočil ne proti železobetonovému objektu se spoustou oceli a ještě proti, ale proti obyčejné cihlovo-betonové, to je beton bez železa, garážice kryté eternekovou střechou, tak ji rozmetal přesně jakoby vybuchla země.
1: Ano.
0: Čili tady máme dvě, bych poprosil ještě úder do metra, jak to vypadá, když vybuchne metr v Kyjevě, aby jsme pochopili rozdíl mezi kinetickým a výbušným výbuchem.
1: Ano.
0: Tak takhle hořilo kyjevské metro, to je záběr z eskalátoru, když vyjíždíte nahoru do té horní části. Jak vidíte, to je výbuch. Vidíte, že to tam hoří a je to do všech stran.
1: Ano.
0: Čili výbušný výbuch uvnitř jde po prostoru nahoru do všech stran. Kinetický výbuch vyhodí jenom takhle, vršek, jenom trošičku a potom to zničí ve spodu. Obrovský kráter. Ano. Žádný obrovský kráter i na těch videích, i na těch fotografiích jste neviděli. Ano, čili to není dopad. Já si doslova myslím, že šéf ukrajinské tajné služby zavolal v průběhu útoku, když už bylo jasné, že dopadají oreštíky, šéfovi pobočky Bílé cerkvi, a že třeba vyhodit garáže do vzduchu, tak vyhodili garáže do vzduchu, pak tam přijeli hasiči, uklidili. A proč k tomu? Jsou tyto fyzikální principy, ty neoklamete, ten dopad toho oreštíku je úplně stejný. A ty další věc těch oreštíků tam ale letělo 48 až 108.
1: Respektive to jsou
0: to ty... jsou ty subhlavice.
1: Subhlavice.
0: A tohle to je zásah, tak tohle měl být zásah všech oreštíků, ale kde jsou všechny ty kráty? A teď, víte, kdyby ty oreštíky spadly do toho pole, tak to přece ti Ukrajinci ukáží. Navíc si musíte uvědomit, že teďko celý svět pátrá, Spojené státy americké jsou připraveny vyplatit obrovský balík dolarů tomu, kdo přinese to složení té genetické hlavice toho. Protože oni chtějí také svůj oreštík, který bude lítat takhle a potřebují znát složení té hmoty.
1: Ano.
0: Takže tam by měly být reverse engineering team Spojených států amerických, kdy tam kmitají na tom místě a hledají detektorama, kde by ten kousek našli, protože on se proměňuje v energii, tak to je velmi složité najít. A oni tam nejsou. Takže to není opět místo toho dopadu.
1: Jasně. Když to shrnu, takže vlastně proč to celé vykládáme? Chceme ukázat, že ta raketa, ať už Orešník nebo Zirkon, má naprosto charakteristické znaky při dopadu, při účinku. Tohle to prostě nemohl být. Ani Zirkon, ani Orešník.
0: Na těch prvních fotografiích, co jsme ukázali z Kyjeva, ano, kromě toho výbuchu v tom
1: metru. Na tuhle garáž. Já myslím, že to je takový ten typický příklad, které vidíme v našich televizích a v našich médiích stále, že se něco vydává za něco jiného. To je ten motiv. Ale mě by na tom teďkon zajímala jedna podstatná věc. Přece ten obrovský útok s těmi následky, které byly, ti skutečně, kdo to sledují, to znamená generalita NATO a Spojené státy a tak dále, tajné služby, ty to přece vědět musí. To znamená, myslíte si, že z tohoto útoku, který já mám, také kromě jiného za to, že byl i demonstrací té útočné možné ruské síly pro ně. Myslíte si, že z toho si mohou vzít ti naši, abych tak řekl, natovští soudruzi nějaké poučení?
0: No, oni by si měli v zásadě vzít poučení, protože tady se Atlantická aliance se stává organizací italské armády v roce 1942, kdy byla úplně k ničemu, my jsme zaostali, ale oni nás tady se snaží přesvědčit, i naši generál šikovatelé a ta média, že ten Rusko není kvalitní. Víte, ten kyjevský režim 15. května troubil do světa, že se střelí 98% kinžálů. Prosím vás, kdyby to uměli, tak už ta americká armáda v tom Kyjevě je a nosí Zelenského a už to mají, ale oni to neumí nikdo, jasně, ani Izrael. Ale teďko podle Deutsche Welle, aby jsme citovali spolehlivé zdroje i pro demokratickou menšinu, tedy pro tu progresivistickou menšinu této společnosti, tak letělo několik kinžálů. Mm-hmm. A žádný kinžál nebyl sestřelen. Tedy ani ne 98. Oni ani těch 98% dronů nesestřelili. Tam padly desítky dronů. Uh-huh. Takže kyjevská obrana byla rozprášena, přečíslena. Já vám to vysvětlím. Podívejte se, Babiš nakoupí za 200 miliard korun. 200 miliard dolarů, pardon. Odpalovací baterie.
1: 200 miliard dolarů?
0: 200 miliard dolarů, ano, to je cena, pokud byste chtěli být komplexy TAT, tedy které teoreticky by v případě dobré konstelace náhody uměli ten oreštík zasáhnout. Tak a teď si představte toho velitele, který je tam má k dispozici, a teď tady letí ten oreštík. Tak mu zahlásí ta obsluha, oreštík vstupuje do atmosféry, on řekne, odpalte 10 tat. Mačka se čučka, odpalí se 10 tat. Jakmile zmačkou tu tlačítka, tak operátor hlásí 48, se rozdělil se na 48. Ne, rozdělil se na 6 v první fáze. Říká, odpalte 60. Dalších odpalí 60. A jakmile zmačkne to tlačítko, oni budou odpáleny tou třetí vteřinou, tak řekne, už jich je 108 ten operátor. On říká, odpalte všech. 108
1: je to hlavic, pravda.
0: 108 hlavic a už nemá ani jednu a operátor mu řekl, vyřadili jsme 3-4. Řekl, dobrý výkon, pane.
1: Já se chci obecně zeptat. Je tedy ten Orešník a Zirkon, jsou nesestřelitelné?
0: Současnými prostředky ano. Totiž ten oreštík by se dal teoreticky sestřelit, když opouští atmosféru. Uh-huh. Na zpátečním letu zatím nikoli. Dejme tomu, že bychom mohli dosáhnout 10% sestřelu se současnou technologií. Ovšem pouze do okamžiku, než se rozdělí na ty poslední kinetické hlavice, protože když procesujete antiraketu, tak to proti té kinetické hlavici rozpráší střepiny wolframové, ale proti kinetické střele, které útočí hmotou a rychlostí, to nemá žádný smysl. Oni nezastaví v jejím letu, pouze jí dovedou ten její výsledný efekt, kdyby trefili, dejme tomu, odsunout o jeden metr dál tou změnou toho vektoru útoku, anebo by mohli snížit ten energetický výkon o 1-2%, úplně zbytečné.
1: Laserové zbraně? To jste říkal, ale jako existují nebo vyvíjejí se přece takové ty elektromagnetické.
0: Ano, ty elektromagnetické zbraně, Rusové už je ukazují, už na nich pracují. Ty elektromagnetické by vystřelovaly kinetické střely proti kinetickým střelám. Samozřejmě západní technologie jsou dobré, stejně jako čínské, a dokázali by ty počítače zřejmě velmi rychle i vypočítat ty trajektorie těch letů. Ten problém je, že k tomu potřebujete obrovské množství energie, protože ty zbraně musí střílet velmi rychle, protože jich je hodně a velká energetická spotřeba. No a k tomu potřebujete stabilní napětí v síti, což bohužel za Green Dealu nefunguje. Takže vidíte, ten Green Deal podzývá samotnou budoucí technologii. Izraelci už zkusili nasadit tu laserovou zbraň, ta spotřebuje hodně energie, ale ještě ne jako to elektromagnetické teoretické.
1: Kolik by to jako to...
0: A zjistili, že k tomu potřebují tolik baterií, do toho přívěsu, aby to fungovalo, že to ani nemá cenu, protože to na ty baterie fungovat nebude. Takže to nakonec používali velmi omezeně. Potřebujete k tomu jadernou nebo uhelnou, nebo no, tu plynovou, ono proti tomu rozkotel, toho plynu není tolik, ale Američani by ten plyn, potřebujete plyn, protože jinak ty spaně budou fungovat jenom, když fouká vítr a svítí slunce.
1: A jinak řečeno, bylo by k tomu potřeba postavit si to u Temelína, ano, aby to jakž tak fungovalo.
0: U Temelína, ano.
1: Jo. Já myslím, že z toho plyne jedna věc, ke které směřujem. Ono to vypadá, že vlastně hovoříme dnes neuvěřitelně technicky o těch věcech, ale je opravdu nezbytné, abychom si představili, co ty zbraně, které dnes Rusko má, znamenají vůči NATO, které je vůči nim prakticky bezmocné. Proto ta propaganda je tak šílená a jede tak na plné koule. Vy jste mě říkal něco o citaci Rooseveltově.
0: Ano, víte, v současné době jsme ve stádiu velké změny a tady nedávno vystoupil Baxa v Terezíně a říkal tam, že je třeba bojovat...
1: Jako šéf ústavního soudu.
0: A říkal tam, že je třeba bojovat proti těm autokratickým režimům. A to je potlačovat tu autokraticky laděnou společnost. To je velmi dobrý, akorát, že tam necitoval, jak to udělat. To je velmi zajímavé, protože by musel citovat Roosevelta, který říká, že nezaměstnanost, bída, vysoké daně, jsou ty stavební materiály, ze kterých ti diktátorští režimy stavějí ty své diktátorské režimy. Takže tady jsme v paradoxní situaci. Předseda ústavního soudu je demokrat, ano, ale nechce proti těm autokratům bojovat, protože není tady řečeno to B. A o to tady jde. Oni prostě Evropa krachuje, to ví, už dneska
1: chudne.
0: Kdo chudne. A tím pádem ti autokraté budou stavět ty kameny. No a teď by proti tomu demokracie by to musí nějak zasáhnout. Ale já vám ukážu, že to je přesný opak. Tady se naopak fandí nacismu.
1: Já si myslím, že k tomu směřujem, protože my to už píšem v protiproudu dlouho, že ten model není prostým způsobem jenom vytváření té totality, ale té fašistické totality. Ten fašismus... Musíme rozlišovat ukrajinský nacismus a ten fašismus, který prostupuje vlastně celou tou evropskou západní civilizací.
0: Řízeně.
1: A který stojí na těch korporátech, na těch monopolech, tak, jak to stavěl kdysi Duce v Itálii, jenže o ten čas a technologie je posunutý. Myslím si, že jedna z takových věcí úplně typických je, jak se oslavujou ti, abych tak řekl, hrdinové nacismu z doby druhé světové války. My jsme to teď zahledli, co si na Ukrajině, co dokonce rozčílilo, ku podivu, už i západní média. Jeden pohřeb to byl, co to bylo?
0: Nebyl to pohřeb Andreje Melnika, to je obzvláště, to je jeden z největších vrhelů lidstva. Já bych poprosil fotografii, kdo se to... Vidíte tady sestavu tohoto pohřbu, takže vpravo vidíte Zelenského, úplně vlevo vidíte ministra zahraničí Sibiu, pak je tam předseda parlamentu, je tam dokonce, já už teď špatně vidím, snad je tam i vůdce opozice. Takže tito lidé vzdávají hold, budeme citovat Jad Vašem, tedy holokaustu, které tohoto muže označuje, tak souladu s tím, co jí ostatní OSN, to je člověk, který osobně přesvědčil Adolfa Hitlera, aby byla zřízena 14. divize SS Galicie. Uh-huh. Ano? Samozřejmě, a teď se podíváte na celou tu historii tohoto muže, kterého Ukrajina slavnostně exhumovala v Lucembursku, kde mu Evropané udělali hřbít auto čestný a přesunula ho na čestné pohřebiště do Kyjeva kamsi, kde má ležet s těmi oběťmi té války proti Rusku. Kdo je ten člověk Melnyk? Tak Melnyk, víte, Melnyk je oponentem Bandery a je to ten oponent, který byl ještě pronacističtější než samotný Bandera. Ten Melnyk založil nebo byl vůdcem takzvané ukrajinské povstalecké armády M, tedy Melnyk. A ta v podstatě na začátku války z prostoru u rumunských hranic Bukovině a Zakarpatska táhla společně, stáhla na Kyjev, a teď z toho Kyjeva až na řeku Mius. Vysvětlíme, proč je to důležité pro českou politiku. Tou cestou se její jednotky přidaly k operaci na likvidaci Židů v Babimjaru, kdy se zabývali hlavně distribucí zajištěného majetku. A samozřejmě, protože na samotný ten akt toho vyváždění, tam ještě nebyli v plné síle, oni to prvé postupovali. Ano. A poté postupovali ve stopách první, tenkrát Leibstandarte Adolf Hitler, čili nejelitnější jednotky, s níž postupovala bitevní skupina Pilfousek Slovenska. Velmi, až na tu řeku Mius, kde v zimě 41-42 utepili jak ta slovenská skupina Pilfousek, tak ta Leibstandarte Adolf Hitler velké ztráty. Proč to říkám? Ve stejné době, kdy se tyto události, tedy to společné tažení těch nacistických ukrajinských jednotek UONB, které páchali holokaust, skupina Pilfousek a Leibstandarte celé řady, se pohyboval prastejček českých pirátů, kterého tyto piráti označují za svého velkého vzora. Tenkrát snad byl podplukovník Ferenčík. Byl tam ve stejné
1: Ferenčík,
0: době.
1: Ferenčík, to je to známé jméno.
0: V životopise tohoto Ferenčíka je, že Barce 40, on byl vyznamenán už nějakou medailí Orava za tažení proti Polsku, že mu štáhnul na Polsko. Tak v jeho životě je potom v roce 42, když se všichni dozvěděli, jak krvavé ty boje na té řece Mius byly, jak ti Rusové tam v té zimě 41-42 Leibstandarte a tu bitevní skupinu Pilfousek první slovenskou rychlou divizi velmi zredukovali, tak začal navazovat vztahy s těmi odbojáři. A díky tomu byl v odboji, přežil to slovenské národní povstání na rozdíl od toho Goliana Vjesta. No a ve 47. se nám opět objevil a byl takzvaný povernec slovenské vlády a měl na starosti odražení invaze banderovců.
1: To je ironie.
0: Na území Slovenska a přesto, že dostal z Polska informace o tom, že proti této banderovské invazi, která byla vyvolána nasazením celé polské armády, která je vytlačovala, tedy obrovská polská síla je vytlačovala z polské území, je třeba, aby československá armáda, tedy ještě Benešova demokratická armáda, se jim postavila na hranicích Slovenska s Polskem a zabránila jim vstupu na české území, aby tady nemohli páchat ty své masakry. A toto měl na starosti tenkrát už brigádní generál, už byl povýšen. No a on považoval za dostatečné podle závěrů samotného ústavu pro studium totalitních režimů proti ním poslat tři prapory absolventů základního výcviku aspirantů. A ty prapory měly těžké ztráty, útok nezastavili a je to vysloveně vina tohoto.
1: No, možná záměr.
0: A ten generál Ferenčík potom samozřejmě ještě opustil republiku, což mu zřejmě zachránilo život, protože by byl.
1: Takže nevíme, jak dopadl.
0: Dopadl, dumřel, myslím, v Kanadě, nebo kde byl rehabilitován. Ale historie nám říká, že tento člověk se účastnil toho tažení.
1: Ano.
0: Ve kterém v sostavě polské, v Českolabě slovenské armády, která táhla v čele s tou Leibstandarte Adolf Hitler tou jižní Ukrajinou a s těmi banderovci B.
1: Ano.
0: A později, později byl zodpovědný za odražení, ale nasadil na to nedostatečné síly.
1: Zcela záměrně, no.
0: Nevíme, jestli záměrně nebo z hlouposti, ale faktem je, že nedostatečné.
1: No pokud byl informován těmi Poláky, že tam má poslat prostě ty nejsilnější jednotky a pošle tam...
0: Ano, Poláci si na něj stěžovali.
1: Jo. Mě to zajímá, ale ještě z jednoho hlediska. Nechci to jako nutně tady aktualizovat, ale vy jste byl mimochodem také v Brně na těch demonstracích proti Posltovi a jeho druhům a páté koloně české. Co by tomu asi teda říkal pan Posselt tomuhle našemu vyprávění o vzrůstajícím nacismu a fašismu?
0: Ten by byl nadšen, Posselt, zcela určitě. Posselt už od roku 2014 přešel k nové politice, kterou teďko v únoru 2024 vykřikoval před hloučky svých stoupenců v Mnichově, tedy Ukrajinců a Němců. A podle této jeho nejnovější mají vzniknout Spojené státy evropské a ano. Ty mají za úkol nahradit, přímo tak to řekl Ersetzen, nahradit Spojené státy americké pozici velmoci. Tedy říká to samé, co říkal Adolf Hitler. Tedy vznik, samozřejmě Ukrajinci i Němci mu tam tleskali, tedy ty hloučky těch příznivců. A součástí té teorie je takzvaná teorie smíření. Podle té všeobecné nové teorie Landsmannschaftu je třeba rozpustit národy,
1: ano.
0: Snížit ten nacionalismus s výjimkou německého
1: ano.
0: A ukrajinského ano. Nacionalismu. Ano. A ono to souvisí právě s tím Melníkem, já bych poprosil, my tam máme ještě další fotografie.
1: No, mě právě zaujalo, že jste říkal, že ten Ferenčík, že zmizel někde v Kanadě a v té Kanadě se odehrálo cosi moc pěkného.
0: Nevím, kde přesně zmizel, možná do Velké Británie, v každém případě na západ. No, ono mu asi nic jiného nezbylo také.
1: Ale já ta kanadská, ten kanadský výbuch, abych tak řekl, není tak dávno a je to opět o tom též. Prostě všude mají nalezlé ty nácky a oslavujou je.
0: Ano, to můžeme poprosit o video nebo o fotografii, no. Jak to probíhalo. Tady vidíte neuvěřitelnou skutečnost. Čili ten Melnik, kterého teďko pohřbívali z toho Lucemburska, jak tam, tak to je ten, který přesvědčil Hitlera, aby ta 14. divize SS, mimochodem podle Norimberského zákona, jsou všichni tito lidé zločinci.
1: Ano.
0: Včetně toho Melnika. Tak a tady vidíte, jak vlevo vidíte admirály a generály Severoatlantické aliance. Podívejte se, a ti tleskají příslušníkovi této 14. divize SS Jaroslavu Hunkovi. To vedlo doslova k pádu vlády. A Zelenský tam je také potleskají, protože mu dává tenkrát Trudeau vyznamenání. Pak to dopadlo velkou katastrofou. Ale co to je ta 14. divize SS? Víte, to je divize, která takzvaně byla založena v roce 1943 na popud toho Melnika, na jeho domluvu s Hitlerem. A šla bojovat v roce 1944 s ním, s ruskou armádou u města Brody na Ukrajině. Ten boj byl velice krátký a půlka divize uprchla a druhá půlka byla obklíčena a zničena. Rusové se s nimi vůbec nemazlili. Ale velmi zajímavé je ta část, která utekla. Samozřejmě ještě velká část těchto lidí, jak si při tom útěku se stala těmi banderovci. I těmi, kteří táhli potom přes to slovenské území v roce 1947. No ale ta část, která zůstala zachována, jako organizovaná zbytek jednotky, tak ta už nikdy nechtěla bojovat proti Rusům. Ty už jako to zase banderovci či nejsou moc odvážní. Takže, ale o to raději páchali trestné výpravy proti polskému, slovenskému a později na Balkáně snad slovinskému. Oni utekli z těch Brod přes Polsko, jasně. Česko tam za povstání dělali, slovenského dělali masakry, pak koncem války pronikli k Vídni a na to slovinské území a tam také řádili a potom se vzdali Kanaďanům. A byli tedy oni se vzdali Britům, ty ještě chvilku zkoumali, že by z nich udělali nějakou armádičku, která by se třeba mohla hodit, kdyby bojovali, kdyby se jim podařilo, tak jak měla část britské elity tenkrát v plánu pokračovat ve válce proti
1: Churchill,
0: Rusku.
1: Churchill.
0: No ani ne, tak Churchill, to byli spíš, i Churchill
1: ne,
0: chápal.
1: Ne, byl to že... Churchill, který, to je ta operace, ta operace se měla jmenovat Nemyslitelné. Byla to operace, kterou Churchill navrhl Rooseveltovi a Roosevelt ji odmítl samozřejmě. Churchill vycházel z toho, že by se spojil ještě před koncem války s těmi zbývajícími německými důstojníky, odstranil by se Hitler a válka by se vrhla na Sovětský svaz. Ale my se musíme dostat k jedné důležité věci. My totiž dnes tady nemluvíme, anebo nezačali jsme náhodně mluvit na začátku tak technicky a technologicky a tak důsledně zbraňově. Jen tak, protože my vlastně cítíme asi všichni oba a příčetní lidé cítí všichni, že to Rusko opovrhované zdánlivě, to Rusko, o jehož armádě se v tom mainstreamu říkají absolutní nesmysly a naše propaganda ukazuje ty nesmysly té propagandy ukrajinské, že to Rusko je technologicky v těch zbraních někde úplně jinde dnes než Západ. A v tomto, abych tak řekl, osvětlení mě zajímá jedna věc. Řekněme jí protokol z Pekingu. Co to je?
0: No, to je velmi zajímavé. V Pekingu se sešli Putin se Xi Jinpingem. Odepsali 48 dokumentů a i v jednom z nich se píše, v tom hlavním dokumentu se píše, že Čína a Rusko se zavazují, že společně nedopustí jakoukoliv změnu výsledku druhé světové války a zamezí společně jakémkoliv pokusu rehabilitovat fašismus, nacismus nebo ho etablovat na jakési území a důrazně se postaví za práva všech národnostních menšin, tedy zejména těch jejich. Čili tady je jasný protokol, že mocnosti dvě ze tří supermocností světa, Evropská unie vůbec není žádná jasně. mocnost, nepřipustí vznik. A tady máte potom reakci Spojených států amerických, které se stahují z toho evropského prostoru. Pokud se týče těch technologií, tak samozřejmě Spojené státy americké mají vynikající technologie, Rusko má vynikající technologie a Čína má už vynikající technologie, ale ani jedna strana ji nemá ve všech oblastech. Každá si drží a Rusové si drží specificky ty jaderné, raketové, ničivé. Ruská armáda je malá, proto má tu schopnost, kdyby na ní někdo vyrazil velký, z každého zničit. To je logické.
1: Ano.
0: Ale Evropská unie nemá žádné technologie. Já vám to vysvětlím na, já říkám české generalitě, včetně generála Pavla se mi nazval novým termínem generál šikovatel, tedy německy generál Feldwebel, protože vy jste pochopili tu jejich hloupost. Čili teďko se ví, a to vědí Francouzi, Macron, tajná služba, i Ukrajinci to potvrzují, i Severoatlantická aliance, že Rusové budou mít v roce 2030 ruská armáda 1,5 milionu operátorů dronů. Pokud to převedete...
1: 1,5 milionu
0: operátorů dronů. Víte, musíte mít drony a musíte mít taky jejich operátory.
1: No jasně.
0: Teď, pokud si představíme, že tedy Kanada, ti zámořští členové NATO jako USA, budou zadržovat tu dronovou sílu těch zlých Číňanů, jak říká ten Vystrčil, tak Vystrčil, kteří chtějí napadnout ten hodný Tchaj-wan. Tak potom ti evropští budou muset postavit proti sílu, proti té ruské dronové armádě. No ale to znamená, že by Česká republika na počet obyvatel té evropské sekce NATO měla mít 32 tisíc vycvičených operátorů dronů. A teď se podívejte...
1: 32 tisíc jenom těch operátorů dronů.
0: A teď si představte, generál Feldwebel Řehka má armádu o 27 500 vojácích. Teďko tam přichází nový generál Feldwebel Zuna. Ten dokonce navrhnul, ten požaduje zvýšení na 32 tisíc. Generál Feldwebel Babiš říká, že by jich měl být ještě víc. No ale nejvyšší generál Feldwebel Petr Pavel se zabývá pouze tím, kolik budeme mít tančíků, děl a stíhacích letadel, která nebudou mít kvůli těm orešníkům odkud zlétat. Ty děla dneska už mu tomu Petrovi Pavlovi nikdo nechce dávat peníze na ty náboje, protože víte, dneska už houfnice nedojede tak daleko, aby dokázala vystřelit. Respektive může se jí to podařit, ale už neodjde zpátky. Takže vy vystřelíte pár nesmyslných granátů za cenu zničení houfnice za miliardu korun.
1: Jasně.
0: To je absurdní. Kde jsou ti operátoři dronů v uvažování? Teď se podívejte, co to je ta propaganda. Víte, my jsme v mírovém vztahu s Ruskem. Nejsme ve válce. Ukrajinci mají tu propagandu, kdy říkají, že ten Rus je hloupý, pitomý, ty rakety lítají do poleničí, garáže, to je tam neustále. No ale přece my nežijeme podle pravidel válečné propagandy, tady je mír. Proč je tady válečná propaganda?
1: Jestli to není proto, že Feldwebel Fiala prohlásil už v roce 23, že jsme ve válce.
0: Ano, to jsme u dalšího, ale on naštěstí dneska už ani v té ODS nemá
1: žádnou roli. Ne, ale já vám rozumím.
0: Víte, tady, že když to Rusové budou mít, tak my proti tomu musíme mít obranné zbraně. Obrannými zbraněmi ty Rusy neohrožujeme.
1: Já si myslím, pane Svatoši, proto jsem také začal o tom protokolu z Pekingu, pekingském protokolu, o tom, že Rusko a Čína prohlašují, že nedovolí, aby se někde znovu, aby zdomácnil nacismus a fašismus, že nedovolí znovu, opakování toho, co způsobilo druhou světovou válku. Ostatně to je jeden z principů té speciální vojenské operace. Já mám ale pro vás na závěr jednu otázku, kterou mě zodpovězte, na níž jsme se rozhodně se o ní ani nebavili ještě nikdy. Vlastně celou dobu tady říkáme, Rusko má tyto zbraně, Západ na ně nemůže reagovat, chce naše šílená evropská část NATO přes toto Rusko napadnout a tak dále. A my zbrojíme v rámci těch ostatních. Otázka zní, pro vás, odborníka, člověka, který vystudoval armádu, není to vlastně dnes tak, že my armádu vůbec nepotřebujeme?
0: Ale ne, každý stát potřebuje armádu. Ale armádu musíte mít takovou, aby byla přesně tak velká, jak potřebujete, a přesně tak moderní na příští válku. Takže musíte mít armádu. To jinak nejde. Jinak, kdyby se tady tu armádu neměli, tak už to nejde.
1: No, tak Švýcaři nemají pravidelnou armádu.
0: Víte, armáda může být i nepravidelná, pozor. To je trošku jiné. My v každém případě potřebujeme armádu, která zabezpečí obranu.
1: Před kým?
0: Podívejte se, tam se v Rusku může stát cokoliv, můžou se Arabové se vtahnout. Musíte mít armádu.
1: Já si myslím, že ale celou dobu hovoříme o tom, že jsou tu ty tři velké mocnosti, které fakticky rozhodují. A my můžeme v tom sehrát roli tak maximálně nějakého křoví na té či oné straně, není to tak?
0: Ale samozřejmě, víte, já se musím asi vrátit, existuje doktrina Zbigniewa Břežinsky. Zbigniew Břežinsky je bezesporu excelentní americký jestřáb ve smyslu té americké politiky. Ano. To není žádný předmět. A podle této teorie Zbigniewa Břežinsky z roku 2014 se Ukrajina nikdy nesmí stát členem Severoatlantické aliance. Za druhé, Ukrajina může být slíbeno členství v Evropské unii, ale vstup bude takzvaným tureckým způsobem. Ten už probíhá dneska 70.
1: To znamená nikdy.
0: To znamená nikdy, ano. Za třetí, Ukrajina musí být silně vyzbrojena, ale pouze obrannými zbraněmi, které lze využít pouze v gerilovém boji. Uh-huh. Ta teorie je velká. A za čtvrté, Ukrajina musí obchodovat s Ruskem a Evropská unie musí obchodovat s Ruskem. To je velmi komplexní teorie, kterou teď se snaží nahradit posrpávkovou teorii, že se vyzbrojíme a Rusko porazíme.
1: No to je přesně,
0: to
1: tam
0: je absurdní
1: tam
0: teorie, která, a teď ale se podívejte, že myslíte si, že to bude fungovat, ale lidi nakupují samé staré zbraně. Ne, oni jenom tímto hrůzou z Ruska kryjí defraudaci státních peněz pomocí nákupu nesmyslných zbraní, které budou k ničemu.
1: Tam, pane, tam právě, milý pane, mířila ta moje otázka, jestli tu armádu tohoto typu, abych tak
0: řekl. Ne, tohoto typu v žádném případě ne. Potřebujeme moderní armádu. Moderně vyzbrojenou, podle té doktriny silnou, tak, aby na nás Rusko ani nikdo jiný nezautočil, a vyzbrojenou hlavně v našem případě těmi zbraněmi, které potřebujeme a které jsou moderní, což znamená, že musíme mít ty drony, protiletadlové rakety, musíme do budoucna uvažovat s tím, že budeme mít elektromagnetická těla, a to jsou investice, a nepotřebujeme tady houfnice, které už jsou dneska úplně k ničemu.
1: Jasně.
0: Nepotřebujeme mít tančíky, být leopardy, které ani nedojedou na tu frontu. Já jsem viděl 1000 nebo 100 videí, jak ukrajinské strany, to nedojede. To je zničeno. Nepotřebujeme mít zásoby munice, protože je k ničemu. Potřebujeme mít úplně novou, moderní, školenou armádu. Víte, dneska v armádě nejsou odstřelovači na té frontě, protože ty už jsou odstřelení drony.
1: Jasně.
0: Už nejsou výsadkáři takový zdatní, co tam běhají, protože ty drony je vyřídí. Potřebujeme úplně jinou armádu, a to není zájmem tady těch elit. Němci chtějí vyrábět to, co umí, tedy zbraně minulého století, a draze je prodávat Ukrajině, Česku, všechno, tak, aby měli z toho vydělali peníze. A Petr Pavel je zastánce tohoto způsobu.
1: Já bych řekl, že to je jejich obchodní cestující.
0: To je jejich obchodní cestující.
1: Já myslím, začali jsme docela další zajímavou kapitolu, která nám dává obrovský prostor pro příští rozhovory. Já jsem moc rád, že jsme takhle nečekaně udělali tento rozhovor, protože ta brutální propaganda kolem opravdu přelomového úderu těch ruských raket na Kyjev, Biltergeb a tak dále, za to stála, abychom to trošičku pochopili. Já si myslím, že asi dál se dneska nedostaneme, a já chci vám jenom moc poděkovat, že jste takhle narychlo přišel a že jsme to mohli uskutečnit.
0: Já chci se poděkovat vám, že jsme to tak rychle dokázali organizačně zvládnout, no a divákům, že jste si na to udělali čas. No a hlavně musíte přemýšlet, jak to využijete v těch volbách, jestli budete podporovat ten Baxův přístup nebo ten přístup Roosevelta.
1: Vážení a milí, ta závěrečná otázka už patřila tak trošku do další, možná do dalšího rozhovoru. My ho uvidíme zítra, kdy v 6 hodin se tady setkám s Tomiem Okamurou, takže bude opět o čem mluvit, a já se na vás budu moc těšit a samozřejmě velmi se budu těšit na další rozhovor s panem Svatošem, kterého máme všichni rádi.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: krásný, milý večer, vážní přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní středeční, tradiční stream s Josefem Skálou a zvaný Simultánka, protože středa Simultánky třeba. Ahoj.
1: Ahoj, Peťo, srdečně zdravím všechny naše diváky, posluchače a často i aktivní účastníky našich debat.
0: Já vím, dneska ten úvod byl slabší, normálně vypadla slova v půli, tak příště se polepším, dám více superlativů a tak. Jak se máš dneska?
1: Jo, v celku jo, my jsme absolvovali odpoledne nějakou zajímavou akci, kde vystupovali lidé, jako je kolega Kellner, jako je kolega Zbyněk, no, to je ostuda. Jako je Zbyněk, který spolupracuje, teď Zbyňku, ty se na mě nezlob, že si teď můžeš vybavit tvoje příjmení. Jako Jirka Kobza, přišel tam taky Pepík Nerušil, nyní poslanec za SPD, a byl tam taky Zdeněk Milata. Tématem byl dvojí metr české justice i orgánů činných trestním řízení k tomu, jak z jedné strany se tolerují všelijaké nacistické symboly a další projevy, a z druhé strany se tvrdě útočí na každého, kdo si troufne třeba mít někde obraz, respektive vlajku Sovětského svazu v den, kdy si připomínáme osvobození od fašismu a tak dále. Akce to byla docela zajímavá, je natočena. Můžete se na ní samozřejmě podívat. Tam, přiznám se, i mě šokovaly některé citáty z písemností policie, které se říkalo, že jakkoliv pod respektive symboly toho nacistického Azova a jakékoliv další pozitivní, řekl bych, stanovisk, jakákoliv další pozitivní stanoviska k těma, jsou v naprostém pořádku, protože to je jaksi síla, která bojuje proti ruské agresi. A to poté, co kolegové někteří, kteří se účastnili toho panelu, upozorňovali policii, že Azov je síla, která se hlásí prostě do odkazu Bandery, Šucheviče, Melnika a dalších, a že má si na kontě svém velmi nepěkné věci, včetně teroristických. Tak jestli je to až takhle, tak to já jsem tam přišel s výzvou, že bychom se měli obrátit na všechny příslušné státní orgány, počínaje vládou a zákonodárnými sbory, a položit otázky, ale formulované na krev, zda opravdu je to tak, že má policie podobné instrukce, protože tam někdo říkal, že snad ti policisté takto postupují, protože je někdo tímto způsobem instruoval. A musíme tak dlouho prostě trvat na svých otázkách, až nám někdo řekne, zda takové instrukce opravdu jsou a kdo je vydal. A pokud řekne, že nikoli, tak se musíme ptát, pozor, tak když nikoli, jak je možné, že takto postupují některé orgány. To, jako to nelze nechat už být. Jako to prostě, to už je za hranou úplně jako všeho. Nic, ty se ptal, jak se mám. Mám se docela dobře. Dostal jsem krásný dárek, přátelé, ho musím ukázat. Petře, vím, se to natočím. To je, ano, prosím, rum, který se jmenuje Komandante Fidel a je vyroben z kvalitní cukrové třtiny. Ta láhev pochází ze severovýchodního Španělska, poblíž francouzských hranic. A tady je krásný text, který popisuje, jak to bylo vyrobeno a co to všechno má znamenat. Já to zkusím aspoň stručně nějak shrnout. Jde o rum revoluce, vyrobený podle nejtradičnějších metod destilace s mladistvím rebelantským a s mladistvou rebelující a milující vztahem k svobodě a revoluce kubánského národa je nejlepších odrůd cukrové třtiny a špičkovým způsobem fermentované a také ukládán do velmi dobrých sudů, a to se silou vášní a láskou k vlasti v kubánském duchu. Lepší dárek jsem si nemohl přát. Tak krásně to vypadá. Už jsem ho i testoval trošku a musím říct, že je mimořádně chutný. Škoda, že se tady neprodává někde. Pojďme dále. Petře, já jsem ti poslal kalendář alternativy, který už existuje. Prosím tě, ukaž ho též našim divákům a posluchačům. Byl nakonec založen a je veden nikoli naším kolegou Charvátem Uherského Brodu, ale Jakubem Málkem, který má mnohem blíž k IT a tak dále. Myslím, že je velmi pěkně zkonstruováno ten web a začíná být dobře veden. A tam je možnost, tak tady jsou akce prostě, které pořádáme zrovna našeho institutu, a i jiné věci tam prostě najdete. Musíme se naučit další akce tady za mojí účasti Honzi Schneidera, Jiří Štěpána. Musím se naučit s tím kalendářem pracovat, aby se stal skutečně nástěnkou, jak jsme říkali, pro každého, kdo se chce dozvědět, co se právě kde děje, aby se nám nestávalo, že se lidé nedozvědí o té či oné akci zajímavé. A až by ale tvrdili potom, že se oni nedozvěděli, přestože byla v tomto kalendáři, tak ať se zlobí sami na sebe. Je to, řekl bych, univerzální zdroj, lehce dostupný, aby nemuseli lidé jak si skákat z jednoho webu na druhý a zjišťovat to či ono. Tak jsem rád, že se nám tento detail podařil a chci poděkovat kolegovi Málkovi za to, že se toho tak ujal. Mimochodem, je to i skvělý spolupracovník v novém vydání Střípku ze světa, kde, jak jsem už říkal, máme několik nových rubrik v cizích jazycích, na kameru i v éteru a tak dále. A kromě tradičního mého kolegy, který dělá Střípky se mnou už od roku 2012, Jakub Málek se zapojil též do této práce. Takže klobouk dolů, moc mu děkuji a už jsem se otázal, jestli mu máme přispět na pořizovací náklady, zatím je odpověděl vyhýbavě a budu trvat na tom, aby nám tu částku, ač nebude nějak velká, sdělil, abychom mu pomohli to prostě uhradit. No, asi si popovídejme chvíli o brněnském protestu proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ty si to, Petře, natáčel a vysílal jsi to živě, bylo vás tam víc, takže kdo měl zájem, mohl se prostě na to podívat. Já si myslím, že ta akce byla úspěšná, zaplnila velice důstojně Dominikánské náměstí v Brně. Ty pokusy jako nějaký narušit se v podstatě nepovedly. Tak to jsou ty Střípky, tady to vidíte. Jsou modernizovány, jsou vedeny prostě jinak. To, čemuž nás donutila i změna prostředí, kdy ty servery prostě už jsou nastaveny jinak technicky a nezbylo, než to takto pojmout. Tady si můžete najít vždycky něco z toho, co vás zajímá. A pochopitelně tam je adresa pro korespondenci, takže lze se na nás obrátit a tady máte tady prostě info Střípky ze světa. Je to zmodernizováno, je to funkční, doplňujeme tam věci za poslední měsíce, které díky tomu technickým změnám byly vedeny ne zcela pravidelně. Ale zpětně k tomu Brnu. Já si myslím, že velmi dobrý projev měl i prezident Zeman, řada dalších řečníků. Luboš Blaha měl absolutně skvělý projev, jako mívá ve zvyku. Jindra Reichl měl hezký projev, Jarda Foldina, někteří další řečníci. Jirka Jaroš Nikely, brněnský historik, který si též užil s naší justicí za to, že si dovolil

zájmům naší země. Ta linie je v něčem trošku jiná, než by asi leckdo očekával. Například některé církve, u katolické mě to nepřekvapilo, toho kléru, ale některé evangelické církve se ohnuly a nějak hlepstu k tomu, jak by se někde vyfotografovali a uspořádali cosi společného s partou Benda Posota. Už jsme se možná bavili o tom, že velmi zajímavá je reakce vládnoucího, vládní koalice. Z jejich řad nakonec vyšel návrh, aby se otázka řešila v parlamentu na půdě poslanecké sněmovny. Ona se tam přerušovaně řešila. Se vyjádřil, že je to úplně jedno, jak se rozhodne parlament, že to stejně uspořádá. A když se parlament usnesl, tak respektive sněmovna, tak to prohlásil za frašku. Hrad, tedy hlava státu, poskytla záštitu tomu sjezdu, což někteří třeba zákonodárci veřejně označují za vlastizradu. Oni mají poslaneckou imunitu, tak to s nás mohou říkat. Má to docela široký ohlas, tato terminologie a tento přístup. Asi nikdo nečekal, že to dojde až takhle daleko. Já jsem v tom své vystoupení nechtěl opakovat to, co řekli jiní, pač jsem mluvil asi, já nevím, 12. nebo kolikátý. A vyzval jsem nejenom účastníky té akce k tomu, abychom se zamysleli nad vším v širším kontextu. To znamená, za prvé, to přeci není nějaká náhoda. To nespadlo z nebe, z ničeho nic, že si může sudetoněmecký Landsmannschaft dovolit takhle nehoráznou provokaci. Vývoj v naší zemi k tomu spěl dlouhé roky. A já jsem vyzval účastníky, abychom se společně zamysleli nad tím, které všechny kroky nás srazily až do takové, řekl bych, ostudy. Pojmenovali je, našli odvahu je pojmenovat pravým jménem. A to nejen proto, abychom hodnotili minulost, ale abychom z toho vyvodili jasné závěry pro budoucnost, co se musí dělat jinak, tak aby potom nikdy žádný i Ben Posl si nemohl dovolit nám tady organizovat podobné kousky. Hovořil jsem o tom, že přeci musíme mít armádu, která bude bránit naší zemi a ne někde jezdit po světě, poskakovat pod cizím velením a v cizím zájmu, že potřebujeme vlastní zahraniční politiku a ne opisy z Fermanu, odkud si z Berlína, Bruselu, nebo jak se dneska říká Brusele, či Washingtonu, že potřebujeme znovu svébytnou ekonomiku a ne být kolektivním gastarbeiterem cizího kapitola, cizí moci, že potřebujeme znovu český, autentický, svébytný výklad dějin místo toho, co se nám vnucuje jaksi z jiných zemí a u nás se to přejímá jako nějaká svátost a tak dále. Teprve pak je šance, že se tady podobné nehoráznosti dít nebudou. Zdůraznil jsem, že byly doby, kdyby se nikdy nemohly stát. Tomu publikum docela aktivně tleskalo, pochopilo, co mám na mysli. No a ještě jednu výzvu jsem tam pronesl a chci říct si tady. My přeci nejsme šovinisti. Na šovinismus jsou tady kabrňáci úplně jiní. Víme, vůči komu mají šovinistické choutky. My ani vůči Němcům a priori nemáme žádný šovinistický přístup. My jsme v naprosto pozitivním vztahu k Němcům, kteří uznávají demokratické antifašistické hodnoty. A jsme přesvědčeni, nebo já jsem přesvědčen, nejsem sám, že takoví lidé jsou i mezi potomky těch, kdo byli odsunuti po roce 45. Oni za to, co dělali rodiče nebo prarodiče, skutečně nemohou. A jsou i v řadách vědců německých, včetně historiků. A třeba Jirka Jaroš Nikely, brněnský historik, já jsem ho tam jmenoval, je skvělý parťák do nějaké společné práce s německými historiky, kteří nevykládají dějiny v duchu, řekl bych, těch převrácenin tak blízkých a sympatických sudetoněmeckému Landsmannschaftu. A spolu s takovými Němci přeci my bychom měli

0: stavě ráz té demagogii. Já myslím, že se to povedlo. 6 000 lidí tvrdili i Novinky, že se na tom náměstí sešlo. Jistě, že bychom si přáli třeba 100 000 lidí, oni by se tam ani nevešli. Bylo tam veliké vedro, takže pro některé lidi to bylo poměrně obtížné vydržet. Oni stáli tváří v podstatě proti slunci. My, co jsme byli na tribuně, respektive střídali jsme se u mikrofonu a byli jsme jaksi pod stanem a tak dále, tak tam sice taky bylo vedro, ale přece na nás nepražilo slunce. No, to všechno se ocitá v mnohem širším kontextu, už jsme tady o tom, myslím, hovořili. Sudetoněmecký Landsmannschaft není nějaký nezávislý hráč, aktér, který si vymýšlí jenom svoje nápady. To je docela významná součást německé, potažmo bavorské politiky, politiky i vůči České republice. A dnes prostě Německo by rádo šéfovalo jakýmsi společné Spojeným státům evropským, pardon. A navzdory tomu, že kancler Merz má mimořádně nízkou jaksi podporu a popularitu. A pokud by došlo k tomuto posunu v architektuře, že bych evropské politiky, který mimochodem požaduje, jak víme, náš pan prezident, tak pak by Benešovy dekrety byly zrušeny levou zadní a česká státní moc by v podstatě neměla ani sebe menší šanci se tomu postavit. Ty věci jsou propojeny navzájem a je třeba vidět prostě v tomto kontextu a budeme se tomu věnovat pochopitelně i v příštích relacích. Ta nová demarkační linie by neměla zůstat jenom u toho, že chceme či nechceme tady sjezdy jsme na to německého Landsmannschaftu, byť to hrozí, říká se, že by si ho přáli v příštím roce v Liberci. V Liberci složení tamní krajské politické reprezentace rozhodně bude nakloněno této věci možná ještě víc než to brněnské. My potřebujeme vycizelovat tu demarkační linii, řekl bych, tváří v tvář klíčovým hrozbám České republice. Není žádným tajemstvím, že poměrně brzy může dojít i k velké ekonomické krizi, která v zemích závislého kapitalismu, jako je Česká republika, bude mít samozřejmě ještě drastičtější dopady, než třeba v Německu, kde už ty drastické dopady docela má. A tím spíš, tím víc potřebujeme co možná agilní blok vlasteneckých sil, který se tomu dokáže postavit. Jakou roli v tom se hraje klíčový subjekt dnešní vládní koalice, je pod velkým otazníkem. Všimněte si, jak proběhlo, já jsem pak odskočil od vlastní myšlenky, proběhlo to hlasování o rezoluci sněmovny, která říká, že jaksi je proti konání toho sjezdu. Mimochodem, velmi zvláštní, tak parlament řekne, že je proti, ale státní moc neudělá nic pro to, aby se ten sjezd nekonal. No, je to tak, že opozice odešla ze sálu, čímž se snížilo kvorum a to umožnilo sestavě poslanců za strany vládní koalice udělat takový zvláštní manévr. Ve finále z ministrů této vlády pro onu rezoluci odmítající sjezdu do německého Landsmannschaftu v Brně hlasoval pouze jeden jediný ministr. Byl to Boris Šťastný za motoristy sobě. Z ostatních ministrů proto nehlasoval žádný, počínaje předsedou vlády. Já myslím, že není třeba dlouze komentovat toto panoráma. Je to velké varování, ze kterého musíme vyhodit nějaké závěry.
1: Prosím tě, promiň, ale toho si tady právě třeba i mailem teďka všímali naši diváci. A no. Právě tohle to jako komentuju. Ono na jednu stranu se tady třeba kolega Macinka vyzdvihuje do nebes, jo, ale vždycky, když jde o něco, jako udělat jako zásadního, tak prostě z téhle party se jako nic zásadního nestane. Jo, pokud jde o to vyfotit se spoza prezidenta Pavla s otevřenýma rudým právem, jo, jako gesto, který nic neřeší, ničemu nevadí, je to jenom mediální plácnutí do vody, tak to jim jde, ale jako jakmile přijde na lámání chleba, aby jako se teda skutečně postavili za skutečné zájmy třeba republiky, nebo prostě dali jasně najevo něco, tak, tak se nic neděje.
0: Přesně tak, no, otázka z nic. Máš svatou pravdu. Slovensko je poloviční co do počtu obyvatel, ekonomiky a tak dále. A Slovensko dokázalo přijmout nový paragraf trestního zákoníku, který říká, že který počítá s postihem trestním každého, kdo by zpochybňoval Benešovy dekrety. U nás se nic takového neděje. Co brání vládní koalici? Má většinu. Prosadit takový dodatek do trestního zákoníku. Mimochodem neruší ani ty zhůvěřilosti, které se do trestního zákoníku dostaly minulý měsících za předchozí vlády, přestože v programovém prohlášení vlády byla řeč docela taková jako slibná o tom, že podobné věci se budou řešit. Čili těch rozpaků, nebo důvodů k rozpakům je samozřejmě mnohem víc. Ale toto byl moment, kdy se to zjevilo v celé nahotě. A já doufám, že lidé, kteří zatím trpí určitými iluzemi, že o ně přijdou. A znovu já vím, že už je to otrava to říkat, ale dokud nevytvoříme vlivný, široký blok vlasteneckých, demokratických, protiválečných sil s výraznou sociální orientací, který se stane jazyčkem na bahách české politiky, nebude možné ho ignorovat a bude si umět vydupat některé věci. A když je nevydupe, tak minimálně přitloukat na pranýř ty, kdo hrajou takovou chameleonskou hru, tak do té doby si o tom budeme povídat a tím to taky skončí. Musíme na tom pracovat dál a dál.
1: Jo, právě, že i Miloš Zeman, vlastně ten byl zrovna první, který upozornil na to, že letos budou volby a že tím, kdo tu akci podporuje, nebo kdo tu akci proti ní nějak nezasáh a tak dál, tak nechci si to lidé pamatujou a podle toho volej, aby nedopustili, aby ty samý, který tomuhle tomu buď aktivně pomáhali, anebo předtím zavírali oči, tak aby seděli na svých postech. No. Takže jako ta změna nebo to zúčtování přijde za půl roku. No. Takže je potřeba ty věci pamatovat, nezapomenout na to a držet si to tak jako v paměti, kdo to tenkrát a jak to bylo.
0: Já jsem tedy pana prezidenta vnímal tak, že má na mysli dělící čáru mezi vládní koalicí a opozicí v podstatě. Kéž by to mínili tak, jak ty říkáš, to znamená, že by i...
1: Já jsem konspirátor, já už jsem viděl dál, dejme tomu, ale jako můžeme to přece vnímat i takhle, jako jo, prostě.
0: Já jsem si s panem prezidentem vyměnil krátkých několik vět, když ho tam přivezli, tak jsme skupina z nás, co jsme tam měli, pak dostali slovo, se s ním šli pozdravit. A snad se neurazí, když tady zreprodukuji, to není nic tajného. Tu krátkou slovní výměnu jsem mu poděkoval za to, že přišel, že se jako nebojí. A on mi na tom nějak šťouknul do ramene a říká, no to já jsem se nebál ani za komunistů. A tvářil se tak vítězoslavně. A mu říká, pane prezidente, to my, co jsme se museli prát jako uvnitř té strany o některé věci, ujišťuju vás, že to nevyžadovalo o nic menší, jak si odvahu, mnohdy větší. A jen tak mimochodem, jsem člověkem, který jaksi za fakta o dějinách byl prohnán prostě trestním postihem. Což je docela rarita, že? Na to on už neodpověděl. Prostě. Jsme si podal ruku, já jsem šel dál. Dobře, dobře. Pojďme možná já vám řeknu, k čemu, počkejte.
1: Ale než tam dojdeš, já jenom vzpomenu tu krásnou věc, která se nám podařila i zachytit na tu kameru. Když prezident domluvil a zpívala se hymna, tak organizátoři měli samozřejmě českou hymnu, která tam byla, a ta dohrála a DAF sám spontánně tu slovenskou část tam dali nádherně a kapela. Je to něco úžasného a i na tom záznamu prostě je slyšet, to je prostě, to je neuvěřitelný, a jaká to byla síla. A i bylo vidět, že Ivana vyskočila, ale i prezidenta to jako zaskočilo mile, a mile je to jako potěšilo, je to, i bych řekl, že dojalo. A samozřejmě Luboš Bláha, který vystupoval hned potom náhodou, jako kdyby, jo, to bylo naplánovaný, ale nebylo, bylo to prostě naprosto spontánní, že jo, tak ten z toho byl úplně jako na měko.
0: Souhlasím, já jsem to viděl zblízka taky. Jinak Luboš roste politika mimořádných rozměrů. Jeho schopnost na malé ploše razantně, výstižně, vtipně formulovat určité věci je skvělá. Já doufám, že mu nikdo neublíží nějak, snad i fyzicky. Jsem rád, že jsme takový kamarádi po dlouhé roky, a tam to předvedl teda znovu způsobem naprosto impozantním. Tak, já půjdu k něčemu, co je skvělým kontrastem k politice německých kruhů vládnoucích mercem počínaje. Jde o dopis, který dnes Berliner Zeitung zveřejnil, dopis z pera Jeffreyho Sachse, mám dobře známého, byl u nás dokonce dvakrát ve vysílání, otevřený dopis kancléři Friedrichu Mercovi. A já budu číst asi dost dlouhé pasáže, pač si myslím, že to je dobře, že to je potřeba. Připomínám, že jeden takový dopis už Jeffrey napsal někdy v prosinci a on se tady na něj taky odvolává. Pane kancléři, když jsem vám před půl rokem napsal otevřený dopis, naléhal jsem na Německo, aby s Ruskem usiloval o diplomacii, nikoli o normalizaci války. O 6 měsíců později se situace v Evropě dramaticky zhoršila. Evropa a Rusko sklouzávají do otevřené války. A v tomto směru, pane kancléři, je vaše odpovědnost jedinečná. Žádný evropský vůdce, ani v Paříži, ani ve Varšavě, ani v Římě, nezastává takový postoj, jaký zastává Německo. Ani nemá takovou moc, jakou máte vy osobně, aby tuto katastrofu zastavil. Pokusíte se o mír? Vy sám jste v lednu 2026 spolu s premiérkou Meloniovou a prezidentem Macronem vyzval Evropu k obnovení vztahu s Ruskem a označil jste Rusko za evropskou zemi. Přesto jste se o diplomacii nesnažil. V sázce je budoucnost Evropy a jedná se o mimořádnou abdikaci vůči vůdčí roli. Pokusil jste se během svých měsíců ve funkci kancléře o jediný věcný dialog s prezidentem Putinem? Pokusil se váš ministr zahraničí o jediný věcný dialog s ministrem zahraničí Lavrovem? O skutečné rozhovory takové, které ukončily studenou válku? Odpověď, pokud je o veřejné záznamy, zní ne, ani jednou. A ne proto, že byste si neuvědomil naléhavost situace. Uplynulé dny přinesly nebezpečné zrychlení, které by mělo zaměřit pozornost každého Evropana. Soustředit pozornost každého Evropana. Obě hlavní města jsou nyní pod neustálým útokem. Ukrajinské drony dlouhého doletu zasáhly hluboko do Moskvy, včetně civilních objektů. Ruské raketové a dronové útoky na Kyjev se značně zintenzivnili. Ukrajinské drony překročily vzdušný prostor pobaltských států, což zvyšuje bezprostřední vyhlídku incidentu, který by mohl Evropu přímo vtáhnout do války. Hrozivý ukrajinský útok na chlapeckou školu v Luhansku dále narušil to málo, co zbývá ze zdrženlivosti. A 25. května ministr zahraničí Sergej Lavrov, jednající na pokyn prezidenta Putina, formálně informoval ministra zahraničí Spojených států, že ruské ozbrojené síly nyní zahajují systematické a trvalé údery na zařízení a rozhodovací centra v Kyjevě. A ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, aby Spojené státy a další země zajistili evakuaci svého diplomatického personálu a dalších občanů z hlavního města Ukrajiny. Toto sdělení je prologem k velké eskalaci, diplomacie je naléhavější než kdy jindy. Způsob, jak bránit Ukrajinu, nespočívá v pokračujícím masakrování, ale v míru za podmínek přijatelných pro všechny strany. Místo toho čelíme eskalaci s dalšími úmrtími, další zkázou a reálnou vyhlídkou války, která se rozšíří i za hranice Ukrajiny. Voláním po stále větší množství zbraní, stále větší bojové kapacitě a stále hlasitějšími demonstracemi odhodlání a signalizováním, že se Německo na válku připravuje, místo aby pracovalo na jejím ukončení, jste umožnil Berlínu, aby se stal spíše urychlovačem než brzdou celoevropské války. Odpovědnost Německa, 6 podrobností, říká mezitulek toho dopisu. Německo nese hlubokou odpovědnost za situace, které nyní čelí. Než se německá politika může znovu zaměřit na mír, je třeba se s německou minulostí poctivě vypořádat. Uvádím 6 závažných selhání německé zahraniční politiky vůči Rusku od znovu sjednocení Německa v roce 1990. Přátelé, bude to trošku delší, já si myslím, že to je potřeba prostě. Rád vám to nabízím. Za prvé, smlouva 2+4 a expanze NATO na východ 12. září 1990 podepsalo Německo v Moskvě smlouvu o konečném urovnání vztahu s Německem. Smlouvu 2+4, která završila znovu sjednocení Německa. Tato smlouva byla uzavřena díky tomu, že Michail Gorbačov dostal od Hanse Dietricha Genschera, Helmuta Kohla, Jamese Bakera a dalších západních vůdců výslovné ujištění, že se NATO nebude přesouvat na východ. Odtajněný záznam, včetně nyní veřejných memorand shromážděných Národním bezpečnostním archivem Univerzity George Washingtona, je jednoznačný. Tato ujištění byla dána a v té době měla jasně platit i mimo území bývalé NDR, tedy pro východní Evropu. Tato ujištění byla znovu potvrzena v letech 1990 a 1991. Smlouva 2+4 omezuje umístění vojsk NATO v bývalé NDR a připomíná principy Helsinského závěrečného aktu, který zdůrazňuje, že bezpečnost žádného národa by neměla být zajištěna na úkor bezpečnosti jiného. Věří snad někdo vážně, že Sovětskému svazu záleželo na západních vojscích na území bývalé NDR, ale bylo lhostejné armádám NATO ve Varšavě, Vilniusu nebo Kyjevě? Samozřejmě, že ne. Otázka rozšíření NATO byla podrobně projednána a Německo dalo sovětským vůdcům výslovná ujištění o nerozšíření na východ a poté byla porušena. Německo bylo hlavním příjemcem těchto ujištění, která představovala protihodnotu za znovu sjednocení Německa. Přesto již v roce 1993 začali němečtí vůdci prosazovat porušování těchto ujištění. Za druhé, vlastní svědectví kancléřky Merkelové. Angela Merkelová ve svých pamětech s nápadnou upřímností píše, že v době summitu v Bukurešti v roce 2008 chápala, že pozvání Ukrajiny a Gruzie do NATO by se rovnalo vyhlášení války Rusku. Znala ruskou červenou linii a přesto podlehla americkému tlaku a přijala kompromisní komuniké, že Ukrajina a Gruzie se stanou členy NATO. Tato jediná věta spustila katastrofy z let 2014 a 2022. Merkelové pozdější upřímnost je darem pro její nástupce. Řekla vám jasně a vlastními slovy to, co se tehdy chápalo. Německo by nyní nemělo předstírat opak. Za třetí, zrada dohody z 21. února 2014. Na 21. února 2014 prostředkoval v Kyjevě tehdejší německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier spolu se svými polskými a francouzskými protějšky dohodu mezi prezidentem Janukovičem a opozicí. Dohoda počítala s návratem k ústavě z roku 2004, vytvořením vlády národní jednoty a předčasnými prezidentskými volbami. Prezident Putin byl konzultován, dohoda byla potvrzena. Jednalo se o závažný diplomatický úspěch za podmínek intenzivního násilí. Přesto byl Janukovič do 24 hodin násilným převratem svržen. Německo netrvalo na dohodě, kterou právě garantovalo. Místo toho, následující příklad USA, podpořilo novou vládu, jako by žádná dohoda neexistovala. Toto rozhodnutí přesvědčilo Moskvu, že západním podpisům nelze věřit. Za čtvrté, Minsk 2. V únoru 2015 kancléřka Merkelová osobně vyjednala Minsk 2 v normandském formátu a slíbila politickou podporu Německa prostřednictvím deklarace o podpoře přijaté v Minsku 12. února 2015. Po 7 let Kyjev nikdy neimplementoval klíčové politické ustanovení. Autonomii pro regiony Donbasu v rámci suverénní Ukrajiny. Německo na Kyjev netlačilo, aby implementoval ustanovení o autonomii, které prosazovalo. A Merkelová později uznala, že dohoda byla použita jako pozastavovací opatření, které mělo Ukrajině umožnit znovu vyzbrojení. Prezident Hollande řekl to též. Jinými slovy, záruka vůbec nebyla zárukou. Byla to strategie opět na popud Washingtonu. Moskvě tak opět vyslali zprávu, že západním podpisům nelze věřit. Za páté Nord Stream. 7. února 2022 podepsal Biden ve východním pokoji Bílého domu. Pardon, prezident Biden ve východním pokoji Bílého domu oznámil, ve chvíli, kdy vedle něj stál tehdejší kancléř Olaf Scholz, že pokud Rusko napadne, pak už nebude Nord Stream 2, ukončíme to. Na otázku jak odpověděl, slibuji vám, že to dokážeme. Potrubí bylo zničeno a o sedm měsíců později při sabotáži v Baltském moři. Dostupné důkazy, investigativní žurnalistika ve Spojených státech a v Německu, stopa sledovaná německým federálním prokurátorem a veřejná prohlášení bývalých úředníků, drtivě ukazují na společnou ukrajinsko-americkou operaci. Německá vláda to ví už dlouho a přesto Německo dovolilo, aby veřejná vina padla na Rusko, navzdory přímým důkazům, zatímco akt průmyslové sabotáže proti německé ekonomice zůstal nestíhán a bez odezvy. Za šesté, Istanbulská dohoda z dubna 2022, která byla na dosah ruky. Jen několik týdnů po ruské invazi v únoru 2022 se ruští a ukrajinští vyjednavači sešli v Istanbulu o jednotlivých podmínkách mírové dohody. Ukrajinská neutralita mimo NATO, mnohostranné bezpečnostní záruky, dohodnuté limity počtu vojáků a politické řešení otázek Donbasu a Krymu v průběhu času. Dohoda byla podepsána během několika dní. Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett, jeden z mediátorů, veřejně potvrdil, že dohoda byla uzavřena a že Západ, zejména Spojené státy a Spojené království, se snažili ji zablokovat. Mise premiéra Borise Johnsona do Kyjeva v dubnu 2022, kdy měl Ukrajině nařídit, aby to nepodepsala, je veřejně známou záležitostí. Za tuto americko-britskou intervenci zaplatili 100 000 ukrajinských a ruských životů i širší evropský řád. Německo v tomto ohledu nezvýšilo hlas, přestože Německo více než kterýkoliv jiný evropský stát neslo ekonomické důsledky. A další mezitutelek zní druhá katastrofa, ekonomická seberestrukce Německa. Vaší první starostí musí být mír. Včerejší zpráva z Moskvy vám říká, jak je pozdě. Souběžně s první katastrofou se však odehrává i druhá. Úmyslné zničení německé ekonomiky, jehož původcem i obětí je Berlín. Německá průmyslová ekonomika byla postavena na obchodu s Ruskem. Zničení plynovodu Nord Stream a následné přerušení obchodních vztahů Německa s Ruskem způsobily, že Německo nakupuje zemní plyn ze Spojených států za ceny několikanásobně vyšší než ruský plyn z plynovodu, který nahradil. To je průmyslová sebevražda. Německý chemický sektor, ocelářský sektor, sklářský průmysl, energeticky nároční výrobci, samotné základy středního hospodářství, ten ode dne ztrácejí mezinárodní konkurenceschopnost. Z německé ekonomiky mizí kvalifikovaná pracovní síla a němečtí daňoví poplatníci a němečtí spotřebitelé převádějí národní bohatství z Německa americkým producentům plynu v rozsahu, který v poválečné Evropě nemá obdoby. Německá vláda navíc nyní slibuje obrovské navýšení obranných kapacit, stovky miliard eur v nadcházejícím desetiletí, aby se vyzbrojila pro válku, které diplomacie může snadno zabránit. Jedná se o zásadní chybné rozdělování národních zdrojů. Základní výzvou, které Německo v tomto desetiletí čelí, je konkurenceschopnost v digitálním věku. Každé euro utracené za tanky, rakety a dělostřelecké granáty je euro, které nebylo utraceno za německou kapacitu umělé inteligence. Její schopnosti v oblasti návrhu a výroby čipů, její energetickou infrastrukturu a vysokorychlostní digitální sítě, které Německo potřebuje k tomu, aby zůstalo špičkovou ekonomikou. Tvrdá realita, pane kancléři, je taková, že za tyto zbraně nelze koupit žádnou bezpečnost, kterou by diplomacie nedokázala koupit za zlomek ceny. A že bez digitálních a energetických investic, které toto hromadění zbraní vytlačí, nelze dosáhnout prosperity. Pane kancléři Merci, více než kterýkoliv jiný evropský vůdce, víte víc než kterýkoliv jiný evropský vůdce, že otázka, zda Evropa upadne do všeobecné války, nebo se vrátí k vyjednávání k ekonomickému zdravému rozumu, leží na vás. Je velmi pozdě. Včerejší formální poselství Moskvy Washingtonu to výslovně říká. Prosím, zahajte dialog s prezidentem Putinem. Pošlete, prosím, svého ministra zahraničí do Moskvy. Nebo pozvěte ruského ministra zahraničí do Berlína. Prosím, znovu otevřete kanály OBSE, které Německo nechalo atrofovat. Řekněte, prosím, Kyjevu, aby ukončil útoky na civilní cíle. A co je nejdůležitější, prosím, řekněte německé veřejnosti pravdu, že vyjednaný mír založený na ukrajinské neutralitě je realistickou cestou z katastrofy a že obnovení normálních hospodářských vztahů s Ruskem je realistickou cestou z německého průmyslového úpadku. Podmínky přijatelné dohody, které by Německo mohlo navrhnout, jsou jasné. Boje by ustaly na linii příměří. Všechny strany by se v budoucnu vzdaly jakéhokoliv násilí v otázce hranic. Ukrajina by obnovila svou neutralitu a NATO by se trvale vzdalo dalšího postupu na východ. Evropa a Rusko by obnovili hospodářské vztahy a zastavili by válečné štváče. OBSS by se opět stala ústředním fórem pro evropskou bezpečnost se základním principem, že evropská bezpečnost je nedělitelná a není založena na vojenských blocích rozdělujících Evropu. Souběžně s tímto mírem by Německo přesměrovalo své národní zdroje na investice do digitálních technologií, umělé inteligence, polovodičů a energetiky, které vyžaduje německá ekonomická budoucnost. Dějiny zaznamenají, co uděláte v nadcházejících týdnech a co neuděláte. To je to, co si přeje německá veřejnost. Stejně tak národy Ruska, Ukrajiny a Evropy obecně. Je čas na diplomacii, pane kancléři. Volba je na vás. S úctou Jeffrey D. Sachs, univerzitní profesor Kolumbijské univerzity. To je v České republice svatokrádež pomalu, že? Tohle říká americký profesor Jeffrey Sachs a píše to německému kancléři Mercovi. Já jsem zvědav, jestli mu Merc odpoví.
1: Víš, a že Jeffrey to prostě krásně řadí historicky, upozorňuje na to vlastně, jak to celý vzniká, jak to celý bylo a tu taky sebekriticky tam vlastně říká, že za to může USA, že to je korektně, jako to se někteří i naši alternativní analytici bojí říkat, že jo, kdo za to může, za tenhle průšvih. A svádí to na Evropu a tak dále, když víme, že všichni, že prostě co se jakoby neschválí nebo neudá ve Washingtonu, to Evropa neudělá. Takže ta západní. A já se jako koukám i na tu razanci, prostě opravdu tohle tesa do kamene, jo. A ty to budeš mít na střípkách, nebo kde to najdeme?
0: Jo, já to určitě zveřejním, to už jo. Já to dotáhnu rychle, to, ten překlad tohle a...
1: Protože to jsou perly, že jo, to je potřeba jako, a od Jeffreyho Sachse, jako od Američanů, že?
0: Jeffrey je, Jeff, my si říkáme takhle, on má i, Jeff Sachs má jako v názvu své webové stránky a svého facebookového profilu a tak dále. On je vofous mladší než já, jenom Jeff, ale je neuvěřitelně výkonný, jezdí po si pořád sobě zvláštní poradce, zemníka OSN. Skutečně tráví čas ve východní Asii a takhle obdivuje, jak může ta časová pásma měnit a tohle všechno. Jeho paní Soňa, která má české kořeny, jezdí hodně s ním. No a jinak on, to zdaleka není poprvé, co se takhle vyjádřil, stejně razantně kritizuje politiku Izraele a Spojených států na Blízkém východě, jmenovitě v Perském zálivu. A zveřejnil před časem i svůj pohled na to, kdo za to může, řekl bych, v klíčových fázích studené války, kdo za co může. Říká, že Rusku se připisují tehdy Sovětskému svazu asi 5 nebo 6 věcí, které on vysvětlil, že to v podstatě není pravda. A to i na velmi citlivá témata. Respektive, že když v tom někdo vidí nějaké imperiální choutky, tak ve skutečnosti šlo o docela legitimní bezpečnostní prostě obavy a zájmy. Zatímco jeho západní protějšky tam je hodnotí způsobem podobný, jako když teď předhazuje Mercovi, co všechno spískal Západ a jmenovitě Německo ve vztahu prostě k východní velmoci. Musíme nějak ukecat Jeffreyho, aby nám znovu přišel si popovídat, a i kdyby nepřišel, bychom to nezvládli, tak každopádně budeme častěji nabízet jeho vystoupení. Mimochodem v té rubrice v cizích jazycích je Jeffrey dost často prostě publikován na Střípcích ze světa a navíc ho máme mezi v rubrice Zajímavé zdroje, kde je přímo odkaz na jeho komunikační kanály a kdo zvládne angličtinu, tak se tam může kdykoliv podívat. Krom toho dneska existují ty překlady, i ty automatické překladače, takže si myslím, že to může sledovat i víc lidí. Otvíráme, řekl bych, okno do světa víc a víc, jak to jen jde. Pojďme k otázkám, které jsme, tak takhle někde Jeff bude určitě. Tak to jsou ty klíčové zahraniční zdroje, ano. Tady třeba, no nic, tady je Jeff, ano, to je ono. Správně. Tak, já přejdu k vašim otázkám. Hned to bude. Hned to bude. Uf, tak přátelé, teď tady vykecal pan Roman Sotolář. Dneska je ne den výročí velkého atentátu míněno na Reinharda Heydricha 27. května 42, ale i den narození velkého guru pana doktora Skály, což bylo přesně o 10 let později. Vyřiďte mu prosím večer pozdravení, poděkování a tak dále. Zároveň chce požádat, mohl dostat dotaz a chtěl by si popovídat o některých literárních zdrojích. Prosí tu takého
1: kontaktu.
0: Na Jardu, Doubravu. Děkuju. Dobře, díky. Tak a jdeme dále k otázkám. Aha. Kde pak je máme? Tady. Jiří Kopecký se táže, jak je to s německými reparacemi, proč jsme za doby socialismu byli tak neúspěšní v jejich vymáhání? Proč nám s tím nepomohl Sovětský svaz? Zaplatila nám NDR svůj podíl? No tak, přátelé, příčinou toho byla studená válka a připomeňme si, že dokonce s tehdejší Německou spolkovou republikou, jak jsme to nazývali, diplomatické styky v pravém slova smyslu, to znamená až po úroveň ambasády, neexistovaly do první poloviny 70. let. Protože Německá spolková republika zastávala takzvanou Hallsteinovou doktrínu, která dokonce neuznávala ani hranice na Odře a Nise a spoustu dalších věcí. A vzájemné vztahy byly omezeny prostě na podstatnější úroveň. Německo nám jako socialistické zemi nechtělo nic platit a bylo velmi obtížné z něj vylomit alespoň uznání nulity Mnichovské dohody z přelomu září a října 38, což se podařilo diplomacii vedené Bohušem Chňoupkem. A chtít peníze od NDR, no tak NDR byla ta část, ekonomicky vzato, někdejšího Německa, která byla podstatně méně průmyslová a popravdě řečeno Sovětský svaz po válce se z části zhojil i z některých, řekl bych, kapacit NDR, včetně třeba až po vlastně železniční koleje a tak dále, protože Sovětský svaz byl poničen a spustošen hrozným způsobem. Chtít po NDR reparace v této situaci, navíc po té, co v Německu, v Německé demokratické republice, proběhla velice důsledná denacifikace, tam se žádný nácek významnější nemohl dostat do sebe sebe menší nějaké funkce ve státní správě, policii, armádě, školství, kultuře a tak dále. V západní Německu to bylo přesně obráceně. Takže trestat tuto zemi ještě tím, že bychom od ní chtěli prostě nějaké reparace, by bylo absurdní. Asi tak. Proto jsme byli takzvaně neúspěšní. Teď jsme už dlouho polokolonii, ne-li kolonii Spolkové republiky Německo, která od nás vycucala gigantické peníze za posledních téměř 40 let. Já jsem si nedávno nechal rekapitulovat, kolik nám dalo Německo za, respektive Volkswagen, za jednotlivé obchodní podíly v automobilce Škoda. Podržte se, abyste neupadli teď všichni. Za prvních 30% té automobilky to bylo 300 milionů korun. 300 milionů korun za 30% automobilky Škoda. I ty další platby byly takové zvláštní. A dokonce jsem pochopil, že se tam za platby považovaly nějaké dodávky prostě vzájemné mezi Wolfsburgem a Škodovkou. A fakticky teda hodnoty vytvářené českýma rukama a mozky a tak dále, takže asi tak. Paní Alena T., naše bohatá myšlenkově tazatelka, stále se pláče nad porodností a dokážete mi objektivně vysvětlit, co má ženy, kromě nutkání matky přírody, k porodnosti motivovat. Přivedení tvorečka do bláznivé doby potřeštěných aktivistů, nejistoty ve všech aspektech života, do prostředí, kde je tradiční rodina znevažována, kde každým dnem jsou více a více oklešťovány základní svobody, kde mít dítě ekonomicky vzato luxus, kdy jsou preferováni příchozí z druhého konce světa proti potomkům lidí, kteří tu žijí generace a zemi vybudovali, kde je mobilizační povinnost i pro ženy a konečně perspektiva, že jedno ne vašeho potomka z vůle jakéhosi pomateného, nenažraného politika samozřejmě zalezlého bezpečí, odešlo upadnout do války. Paní Aleno, vy jste si odpověděla. Vy jste si odpověděla špičkově. Já si myslím, že pro dnešní ženu ve fertilním věku to někdy musí být docela jako mučivé dilema. Opravdu mučivé dilema. Jsou sice holky, když to tak řeknu, kterým je to úplně jedno a mají jiné starosti a vlastně ani po nějaké mateřství neprahnou. Já si nemyslím, že to je většina mladých žen. To, oni jsou víc vidět, slyšet a tak dále. Tyhle ty týpky, ale myslím si, že normální ženská dospěje do přiměřeném věku do stádia, kdy prostě máte, jak to tady říkáte vy, nutkání matky přírody. No ale okolnosti prostě jsou docela nepříznivé. Krom toho, možná jsme se tady o tom bavili, ne možná, ale určitě jsme se tady o tom bavili vícekrát. Víte, zvláštní paradox je dnes, kdy je jako tak velká svoboda úplně ve všem, kdy například pornografie není nic jako těžce dostupného, jak to bylo za socialismu, tak sexuální život lidí ve věku, kdy lidé obvykle žijí nejintenzivněji i sexuálně, se smrskl podle všech zpráv, které o tom lze nalézt v médiích, různých knihách, výstupech všelijakých sociologických ústavu a agentur a tak dále, je na úrovni, tak nízké úrovni, jak si myslím, že možná nebyl nikdy. Znovu a znovu se objevují zprávy o tom, že desítky procent lidí ve věku do 35 let žijí v podstatě izolovaně jako solitéry, nemají partnera a já si nemyslím, že všichni navštěvují veřejné domy. Tím spíš, že do veřejných domů by asi spíš chodili chlapi. Jsou sice prý taková zařízení pro ženy, ale nemyslím si, že by tam chodili nějak mladé ženy kamsi, nebo to prostě, to nechci hodnotit. Je to celé posunuté někam úplně jinam a má to drastické následky pro demografický vývoj. Mimochodem četl jsem otřesné studie z Německa, kdy podíl dětí ve školách třeba, základních, středních, v Německu, dětí, které nejsou německého původu, dosahuje v klíčových městech 40, 50, ale i 70%. Někde v Hamburgu snad nebude 70%. Berlíně na 45, takhle nějak. A ten trend neustále pokračuje. Čili oni dohánějí úpadek, řekl bych, natality, elementární reprodukce německého obyvatelstva tím, že vyplňují to vakuum prostě přistěhovalci odinut, se všemi následky, které to prostě jako má. Ty děti často neumí ani pořádně německy, což komplikuje, řekl bych, vzdělanostní růst dětí německých, které v té škole se pak nedozvědí často to, co by se dozvěděli za jiných okolností a tak dále a tak dále. Je to naprosto, řekl bych, je to vynález zkázy. Je to sebevražedný trend, který bude mít velmi neblahé následky ve všech směrech.
1: Pepo, prosím tě, já teda, no, mockrát jsme o tom mluvili, ale já bych byl rád, kdyby si nastínil na situaci v Německu, jo, komu to teda vyhovuje? Proč je tady tlačená, a teď jako mimochodem, že jo, Uršula tady domlouvá miliony Indů, Babiš domlouvá další lidi z bůhví odkud, jo, proč místo toho, aby stát se postaral o svoje občany a vytvořil podmínky, tak jako se to dělalo v dobách, když bylo všechno špatně a slunce svítilo, tak prostě rostla porodnost a lidi prostě měli ty podmínky nějaký a ne, my to budeme řešit tak, že budeme sem dovážet bůhví koho, bůhví odkud a měnit tady vlastně složení obyvatel. A kdo z toho profituje? Proč se to děje?
0: Tak prvotně, Petře, je to tak, že každý nově příchozí imigrant je potenciální obětí mzdového a sociálního dumpingu. Jo, prostě to v Německu trvá od 60. let, kdy v automobilkách, ale kde jinde, pracovala spousta Italů, hlavně z těch chudších částí Itálie, Jugoslávců i dalších. Ovšem tehdy tam zpravidla byli sami, strávili tam několik let, posílali peníze domů a pak se prostě vrátili. Ten motiv, nebo ten kolovrátek tohoto typu samozřejmě trvá i nadále. Práce, které jsou méně atraktivní, tak Němec by je už ani nevykonával za určitou mzdu, kdežto lidé přicházející z Filipín, já nevím odkud, no tak ty tam přijdou proto, aby nějakou práci dostali a to. Jiná věc je, že tam přicházejí i imigranti z severní Afriky a Blízkého východu, v podstatě z míst, kde se odehrávaly různé války a tak dále. Angela Merkelová přeci prohlásila Willkommen, das schaffen wir, vítejte, my to zmákneme. Dodnes velmi vysoké procento těchto lidí není zapojeno do nějaké produktivní činnosti a je to přítěž sociálních systémů. Nakolik k tomu Angelu Merkelovou donutili, řekl bych, ze zahraničí, asi tušíte odkud, kdy ty války rozvracející celé regiony, pustošící prostě války za změny režimu, za změnu režimu a lidská práva, žvásty tohle typu, vyháněli miliony mladých chlapů hlavně z těchto zemí. A tam je to samozřejmě pokroucené celé. Ty chudí kluci někde z vnitrozemí by se v životě nedostali na pobřeží a ještě aby uplatili nějaké ty, jak bych, obchodníky z migrací a mohli nasednout na plavidlo, které by je dovezlo do Evropy a pak se dostali třeba až do Německa. To se podaří jenom těm, kdo na to mají tak trošku peníze a nějak si se dokáží prosadit. Často se na ně složí celé rodiny a oni pak jedou sem. Čili ekonomický motiv je zřejmý. Čím víc se tohle děje, tím méně německá ekonomika nabízí pracovní příležitosti finančně nějak tak trošku atraktivní, přijatelné samotným mladým Němcům. Mnoho mladých Němců se stěhuje prostě úplně jinam. Je to kolotoč naprosto iracionální. No a pochopitelně do toho vstupují i záměry, které někdo říká, že to jsou konspirační teorie. Mnoho důvodů, mnoho zdrojů, jak si dokazuje, že to, žádná konspirace není. Tady má někdo opravdu zájem na tom, aby se snižovala populace, aby no, ty teorie prostě depopulace, protože je pravda, že rozvoj moderních technologií umí nahradit podstatně větší díl lidské práce prostě technikou, automaty, roboty, umělou inteligencí a tak dále. A pokud by to se vyvíjelo tak při stejné porodnosti, jaká byla dřív, no tak by těch zbytečných lidí v uvozovkách tady bylo ještě mnohem víc. Mohl bych pokračovat, ale v zásadě to je takhle nějak. A tam je třeba kromě zájmu těch korporací, které potřebují co nejlacenější pracovní sílu, vidět i ty zájmy zahraničních, zejména amerických prostě politických a vojenských kruhů na tom, aby v podstatě, aby i ekonomických kruhů. Přesně to Německo, Jeffrey Sachs to píše z jiného zorného úhlu, Německo, které bylo kdysi motorem ekonomické ekonomiky, je chromou kachnou teďko prostě a jde dolů a dolů a dolů. To pochopitelně vyhovuje Spojeným státům. Z řady hledisek Německo přestalo být někdejším konkurentem amerických firm. Je na tom podstatně prostě hůř a sotva tu roli může splnit. A ty do toho si připomeňme, že celé ty hrátky prostě typu rozbít plynovod Nord Stream, odstřihnout Evropu od ruského plynu a ropy, prodražitý energie, řekl bych, doplnit to i tím šílenstvím energií Wende či Green Dealu, kdy se prostě ruší a ničí jaderné elektrárny, mnohé uhelné elektrárny, místo toho se staví soláry a větráky, které prodražují prostě a činí velmi labilními energetické zdroje, umrtvují konkurenceschopnost německých průmyslových podniků ve strojírenství, metalurgii, v chemii a tak dále, nutí je v podstatě dezertovat se svými provozy za lacinější energii, což mnohdy bývá do Spojených států, čímž Donald Trump jak si naplňuje i z části i svůj sen make America great again a tak dále. A tak dále. To předivo konkrétních faktorů, které hrají v tomto směru roli, je samozřejmě bohatší a mohli bychom o tom mluvit ještě déle, asi nemám právo už déle zdržovat, ale je to tak prostě, jsou to následky enormní honby za ziskem ze strany majitelů a manažerů klíčových ekonomických kapacit, které dřív vyvážely kapitál, respektive i výrobní a jiné provozy, za lacinou prací na jiné kontinenty. No a teď krom toho ještě dovážejí prostě pracovní sílu, která je mnohem lacinější, do Evropy a tak dále. Ale už bych se opakoval. Asi takhle, Petře. Já budu, jestli to stačí, já budu pokračovat dál. Předchozí generace dřeli, aby budovali pro budoucnost. Dnes už víc než jedna celá generace sice pracuje, ale téměř nic hmatatelného nevytváří. I děti vychovává méně a méně. Možná, že mít za sebou víc skutečně tvrdé fyzické práce a odchovaných dětí, víc by si dnes lidé všeho vážili. Představu zahození díla minulých generací a to suverenity, když vypadá dnes všelijak přes zničení materiálních hodnot až po zmaření životu a možná celé planety by nebrali s takovou lehkomyslností. No, je to skoro už druhá generace, která je hříčkou a obětí kapitalismu na druhý pokus. S jeho, řekl bych, ekonomickou velkou neúspěšností, to teda pardon, s jeho šílenou, řekl bych, propagandistickou a ideologickou orientací a s celou řadou dalších věcí, které jsou popřením postupů, hodnot, metod a tak dále, které se osvědčovaly po dlouhé generace předtím. Socialismus je kultivoval nějak. Možná v něčem trošku kostrbatě, mechanicky, neatraktivně a tak dále v něčem, ale obecně prostě generace, které vyrůstaly po válce, no tak dostali obecně podstatně větší vzdělání, než kdykoliv dřív. To vzdělání jim umožňovalo jakž takž prostě samostatnou orientaci. Nebyli vysloveně hříčkou nějakých ideologických blábolů jenom a také připravovalo na pracovní uplatnění. A struktura pracovní poptávky korelovala se strukturou vzdělání, na tom se velmi, velmi jako systematicky pracovalo. Až po ty umístěnky, to znamená, když někdo vyštudoval za státní peníze, za peníze daňových poplatníků, nějaký vlastně vysokoškolský obor, no tak země měla právo ho povolat na určité období do míst, kde třeba by se až tak nehrnul sám, ale prostě ta země to potřebovala. Co týkalo i lékařů, že jo. Kdo si to považoval za strašlivou nesvobodu, no ale lidé měli obvoďáka, jak se říkalo, praktického lékaře, dnešním slovníkem, měli zubaře, měli dětského lékaře a tak dále. Nebylo to tak, že se soustředili tito lidé jenom v metropolích a muselo by se za nimi dojíždět prostě dlouhé kilometry, jako je to dneska. Dneska desítky procent české populace nemají zubaře po ruce, když to tak řeknu. Schání ho velmi těžko. Zubař je drahý a tak dále a tak dále. Čili paní Valena má svatou pravdu, že je to vzhůru nohama všechno. Nevěští to nic dobrého prostě pro budoucnost. A až přijde krize teďko, ona přijde a bude velmi drsná. Tak tohle všechno se projeví ještě mnohem markantněji. Tato generace, co chodí do škol teďko, bude nemalou měrou velmi zranitelná vůči tomu, co se stane. Velmi zranitelná. Tak, jak se zdá, i šílený paragraf o činnosti a pro cizí moc, s tímhle paragrafem si může užít ještě hodně legrace. Co vy na to? No, to představte si, kdyby byl uplatněn stejný metr, ne dvojí metr v tomto směru. Víte, kdo všechno by se musel zpovídat za činnost pro cizí moc. A to nejenom, že chodí někde vykládat nějaká státní tajemství, ale že ruinuje zbytky českých ekonomických zdrojů ve prospěch zahraničního kapitálu. Že zcizil neuvěřitelné hodnoty za zlomek jejich tržní ceny. Připomínám jedno syntetické číslo. Tři největší české banky byly prodány dohromady za 135 miliard korun. Jejich tržní hodnota byla minimálně 8 bilionů korun, tedy 8 tisíc miliard korun. Ti, kdo to tehdy si takto šafářovali, jsou stále naživu a mezi námi. Když o tom hovořím, tak vím, že nemají radost z toho, že o tom hovořím a nejsem sám. Pojďme dále. Karma je zdarma. Podíl u tiskovaných světáků v uvozovkách jako páté koleno na rozbití republiky. Její se všechny proklamace nesporný. Německo má dnes také svou pátou kolonu chudinek. Takže hodně štěstí Německo. No přátelé, já zrovna píšu stať, pro musím s tím hrozně spěchat, to prestižní zahraniční měsíčník. A tam vypichuji jednu věc mimo jiné, která jako bývá velmi nedoceňována. A sice úlohu té headlinovské, takzvané sudetoněmecké identity, na prahu války. A stavím to do kontrastu s tou dnešní přiblblou, prolhanou módní teorií, která říká, že vlastně druhou světovou válku zavinili minimálně rovným dílem Berlín a Moskva, respektive Moskva a Berlín. No, to je, víme všichni, že to je nehorázná lež. Ale úloha sudeťáků nespočívala pouze v tom, nebo headlinovců, pouze v tom, že rozbili Československou republiku, která přes všechny svoje šrámy byla relativně demokratickou zemí a vůči Němcům na vlastním území se chovala nepoměrně demokratičtěji prostě než by se chovali k národnostním menšinám jinde. Ale hlavně po Hitlerově nástupu v roce 1933, když on utáhl tvrdě šrouby a začal omezovat občanská, politická, sociální a tak dále práva a v podstatě kriminalizovat ve velkém jakoukoliv alternativu, tak Němci žijící v Československu

0: z Francie, kteří na ten hanebný mnichovský diktát přistoupili. Zkuste si představit, že by Chamberlain, Daladier, Halifax a tyhle všichni chlapci kolem nich neměli v ruce rádoby dokumentaci o tom, jak Beneš a Československá republika utlačují Němce na svém území. A neměli po ruce to vřískot o tom, že prostě tady jde o národní sebeurčení etnika, které je potlačováno, utlačováno, terorizováno a tak dále. No tím si přeci signatáři Mnichovské dohody umyli svoje špinavé pracky. Kdyby nebylo této obrovské demagogie Henleinovské party, podepisovat i za tehdejší podmínek, jako jet podepsat do Mnichova s Hitlerem a s Mussolinem jménem Francie a Anglie, tak potupný diktát, to by jako vnitropoliticky se poměrně obtížně obhajovalo v Paříži a v Londýně. Sudeťáci, když to zkrátím takhle, nabídli na stříbrném podnose prostě rádoby argumentaci, které se chopili tihleti hoši s velkým gustem. No a když se nad tím zamyslíme ještě v širším kontextu, tak já vím, že historiografie nemá ráda co by kdyby. No ale vždycky je tomu tak, že na každé dějinné křižovatce je víc variant, to není tak, že jenom jedna jediná. Představme si, že by Hitler s Mussolinem neměli po ruce tu prostě demagogii. Německá generalita chodila kolem Hitlera a varovala ho, že napadnout rovnou Československo, pokud bylo ještě v celku, včetně pohraničních opevnění a tak dále, armády, která nebyla demobilizována a tak dále, takže by to pro Wehrmacht byl poměrně tvrdý oříšek. A možná by si ho nepřáli zrovna na Prahu velké války, protože by tím demonstrovali, že Bůh ví, jak velký kabrňák vojenský ani nejsou. Hitler strašně moc potřeboval, aby bylo dosaženo v Mnichově té redukce našeho území a našich kapacit, a aby se zbytek Československa stal potom velmi snadno oním protektorátem Böhmen und Mähren. Kdyby k tomu nedošlo, spousta dalších, řekl bych, peripetie vývoje vedoucích ke druhé světové válce by možná proběhla jinak. Já si dokážu i představit, že i ta, řekl bych, neochota jít do antihitlerovské koalice se Sovětským svazem ze strany západní mocností, to měla složitější, že by možná k jakési prvotní formě té antihitlerovské koalice došlo dřív, že by pochopitelně se nemusel podepisovat ani žádný pakt Ribbentrop-Molotov a tak dále a tak dále. Čili hanebná role sudetoněmecké identity, jak si oni sami říkali, sudetoněmeckého, znovu chci připomenout, že ani ten pojem není správný, zdaleka nekončí jenom rozbitím Československa, nebo klíčovým podílem na rozbití Československa. Byl to velký spojenec, významný spojenec, významný aktér snahy o změnu kdysi do té doby svébytného Československa v průchodák agrese na východ. A samozřejmě ve zbrojovku té agrese na východ, v ekonomické zázemí té agrese na východ a podobně. Takže z tohoto hlediska, nebo respektive roli té henleinovské chátry, je třeba vidět v tomto širším a mnohem závažnějším kontextu. Tak jo, pojďme asi k dalším otázkám.
1: Dobře, já tady ale ještě, člověče, vzpomenu, nedávno, já jsem na YouTube otevřeli archivy před nějakým časem Velké Británie. Mm-hmm. A tam citovali korespondenci mezi britskou vládou, zástupci britského ministerstva zahraničí a podobně, a Francií. A bylo neuvěřitelné, jakým způsobem, jak extrémně Británie tlačila na to, aby Francie pustila

0: a Československo k vodě, aby se Hitlerovi vyhovělo a tak dál a tak podobně. A tohle ta hanebnost jako ze strany Britů se jako vůbec nepřipomíná, že to jakoby nebylo. Přitom je to veřejný. Ono tam, že oni měli gigantický zájmy, mimochodem byli to i Britové, britský London City, že jo, který financoval Adolfa Hitlera, že jo, a Američani taky, že jo, a ty zase měli jiný zájmy, aby potrápili Brity. Britové chtěli zase si potrápit Sovětský svaz, že jo, protože prostě dlouholetej ta nenávist vůči všemu z východu, která pokračuje dodnes, jako si můžeme klidně říct. Jako jaká byla role těch Britů? Protože i třeba po tom pádu našem, ty si tenkrát připomínal, že to vyjednávání třeba Molotov-Ribbentrop vůbec nebylo jednoduchý, že jo?
1: Tak jistě.
0: Než to podepsali, tak přece se vyjednávali právě s...
1: Francie a s Anglií, ano.
0: Francie a Anglií, že jo.
1: Já to teda krátce schrnu. Takhle. My jsme, možná se opakuju, ale dobře takové věci zdůraznit. Mám na mysli některé z předchozích relací. Poté, co i Spojené státy, i Británie se staly součástí antihitlerovské koalice a též přispěli k porážce nacistického Německa a jeho satelitů a v případě Ameriky samozřejmě i k porážce militaristického Japonska, tak v té naší interpretaci, mám na mysli tehdejšího socialistického společenství, jsme do určité míry potlačili hanebnosti nebo zmínky o hanebnostech, které se odehrávaly na prahu druhé světové války i v jejím průběhu. Poté ale, co se západní historiografie a publicistika a média a tak dále, vzdělanostní tyhle školské instituce, univerzity a tak dále, pustili do brutálního přepisování příčin průběhu a politických výsledků druhé světové války, až teda po to, že země, která zpřerážela vás prostě nacistické bestii, přinesla obrovské oběti, mám na mysli Sovětský svaz, tak je označována za minimálně stejného spoluviníka vzniku druhé světové války. Jo? A mají zacpané uši a oči i v tom smyslu, že dokonce, když je teda řeč, a pak se vrátím k tématu, o tom, že 17. září 1939 i sovětská vojska se posunula na polské území, polské mimochodem teda jenom od Rižského míru na počátku 20. let po polsko-sovětské válce z té doby, prostě z celomu prvního a druhého, třetího desetiletí minulého století, tak Polsko jim nevyhlásilo válku Sovětskému svazu a ani Británie, Francie a Spojené státy nevyhlásili válku Sovětskému svazu, ale 3. září vyhlásila válku nacistickému Německu, tedy 2 dny po napadení Polska, Británie i Francie. To, že to byla drôle de guerre, že bizarní válka, která v podstatě nebyla válkou dlouho a tak dále, o tom jsme se tady bavili opakovaně. Ale co tím chci říci, role anglosasů, když to takhle zkrátím, ve vývoji, který ve vykrmení nacistického monstra, ten propast mezi oběma poli je gigantická. Hitler byl uřvaný hadrník v podstatě, který by chodil po hospodách a tam co si vykřikoval ve 20. letech minulého století. A především anglosaské prachy a další vlivy ho změnili v vůdce, ve Führera, teroristického, agresivního, militaristického monstra, ze kterého šel strach. Na to v tom jsou prostě velké prachy britské a americké. A nikdo nepopírá, že ne. My jsme o tom dřív prostě tak se to jako, ne, že by se to neříkalo, ale říkalo se to tak nějak jako na okraji a tak nějak zdrženlivě a tak nějak jako nekonfliktně. Ale poté, co někdo je schopen takhle sprostě lhát a urážet lidi, kteří přinesli největší oběti a kteří opravdu změnili běh té války do bitvy u Stalingradu, ten Hitler pořád jako útočil a byl, měl jako iniciativu v rukou. Sice prohrál už u Moskvy, prohrál, byl zastaven u Moskvy a tak dále, posunula se ta, poprvé se posunula u Moskvy už před Vánocemi linie německých vojsk o 150 až 200 km zpátky na západ, což se předtím nikdy nestalo za žádné si hitlerových agresí, hitlerovských agresí. A potom od Stalingradu už to šlo pořád jenom zpátky na západ. To nikdo nikdy předtím prostě nedokázal. A jestliže někdo zemi, která tohle všechno musela unést, označí za jednoho ze dvou hlavních viníků války, tak to je taková sprosťárna, že prostě padají rukavice, dobře, a budeme se bavit teda o tom, co jste, pánové, dělali vy. A máš pravdu, že Britové pracovali na přípravě druhé světové války velice systematicky. Existuje česká kniha Plán Z, napsal ji profesor Václav Král, já jsem se s ním znal, on je sice teď jako nepřízní v některých kruzích, bohužel teda včetně některých alternativních mozků, mého za jakéhosi dogmatika stalinistů a tak dále. Tak byl velice pracovitý, schopný historik, umřel velmi mladý, snad byl asi kolem 60. A on, když odtajnili v Británii někdy v 70. letech, jak to vždycky bývá po nějakém čase, tam je limit časový, jak dlouho se to nesmí odtajnit, a pak se to odtajnit může. Odtajnili dokumentaci z konce 30. let ve státních archivech, tak on vyrazil a strávil tam snad asi 6 neděl. On byl šíleně pracovitý, měl tuny papíru a psal si v těch archivech, si vypisoval všecko. No a ukázalo se, že Británie vůbec jako nebyla jenom, že naivní vůči Hitlerovi. Depak, ona hrála svoje špinavé hry. A máš pravdu, že Francie by snad se i chovala lépe vůči nám třeba, ale byla permanentně, ona sama se bála prostě si to s tím Hitlerem rozdat. A ta Anglie neustále ji zrazovala, hrála vůči ní takovou roli, kdy ta Francie ustupovala. Mimochodem, že jo, ve Francii došlo i ke změně politické moci, tam byla vláda Lidové fronty v polovině 30. let, která padla potom, došlo i k vraždám politiků a tak dále, no a ujali se to lidé jako Daladier, kteří to dovedli prostě až k Mnichovu. Zase mluvím o tom asi už příliš dlouho, ale tento aspekt, ty intriky, ty špinavosti prostě, které v podstatě směřovaly k tomu, že chtěli toho Hitlera, to není nějaká konspirační teorie, obrátit od samého počátku na východ, a vemte si ty Rusáky, že vemte si ty komouše, no tak to tam je zřejmé a dá se to jako vystopovat. No a pochopitelně, že takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov pro ně byl obrovským šokem, protože oni, jsi na to tázal, oni poslali po dlouhé váhání. Sovětská vláda neustále vyzývala, pojďte uzavřít včas vojenské spojenectví proti agresorovi. A oni furt tancovali, že tohle, tamhle a čas běžel. Nakonec už nemohli jako předstírat do nekonečna to, co předstírali, tak poslali delegace na velmi nízké úrovni do Moskvy. Ze sovětské strany proti ním seděli nejvyšší představitelé sovětských ozbrojených sil, maršálové a tak dále, a špičky diplomacie sovětské. Britské a francouzské strany to byli úředníci o 4 kategorie, prostě o celé řády níž, nevybavení žádnými pravomocemi okamžitě něco dohadovat. Takže vždycky proběhlo nějaké kolo rozhovorů a oni řekli, nezlobte se, musím se poradit doma. A šli na ambasádu a tam se pisovali ty šifry, aby to jako zůstalo utajené. A zase než dostali odpověď, se to vleklo. A v sovětském uvedení začalo docházet, že to je všecko jenom taková hra, která je sosi předstíra a k cíli nemíří. No tak když Německo přišlo s návrhem na uzavření paktu o neútočení, tak sovětské uvedení řeklo, tak dobře, vy se chováte takhle nepoctivě, pokrytecky a v podstatě vám je jedno, že ten Hitler bude do útoku, no tak jo, tak my jo, to hodíme vidle. Hodíme do toho vidle a nakonec opravdu Hitler zaútočil na Polsko a pak se obrátil západním směrem a taková Francie prohrála za 6 neděl v roce 40, Belgie, Holandsko a tyhle země prohrály ještě za mnohem kratší časový úsek. A prvopříčinou toho byla chameleonská farizejská hra prostě těch západoevropských metropolí. Prostě tak je. Máš pravdu.
0: No, já jenom zase konspiruju, ale není tam náhodou podobnost jako s tím, co se teďka dělo na Ukrajině, jako když Boris Johnson po tamhle dohodě mírový v Istanbulu prostě přijede a řekne, vemte si ty Rusáky a jděte na ně a hr. A nebyl to jediný, že on za Porošenka tam byl, že jo, mladý Biden, byl tam ten prostě kde kdo z Ameriky, z Británie, odevša všude, všichni harašili zbraněma a táhněte na Moskaly a podobně. Teď je to úplně to samé.
1: No tak je to nepochybně analogie. Ano, zaprvé, když a připomíná, teď jsem to citoval z Jeffrey Sachse, 21. nebo kterého února 2022, ne, pardon, 2014, přistáli tři ministři zahraničí významných evropských zemí, Francie, Německa a Polska v Kyjevě, navštívili prezidenta Janukoviče a slíbili, že když budou volby na konci roku a tak dále, takže nebude žádný teror, nebude žádné násilí a v klidu se to prostě jako bude vyvíjet tímto směrem. Jen co se zvedlo letadlo s nimi z Kyjeva, tak největší grázlové vyrazili do teroristického útoku proti státní moci. Notoricky známo, že na střechách potom seděli i gruzínštění odstřelovači, kteří stříleli jak do těch pořádkových sil, tak do těch protestujících. A vznikla legenda, že šílený terorista Janukovič pobíjí prostě svoje lidi. Tam dokonce, připomínám takový drobný detail, v tom místě, kde se odehrávalo, stály stromy, taková řada stromů. A oni je krátce poté všechny porazili a odvezli, protože si všimli, že jak stříleli z určité střechy určitým směrem, tak na povrchu těch stromů, těch kmenů, bylo zjevné, ze které strany prostě ty kulky létaly. Tak by to rychle porazili a odvezli takhle v noci jednou, aby zmizel doliční předmět toho, jak to jako bylo. No a máš pravdu, takhle to pokračovalo a když, dneska se to nesmí říkat, pořád platí ten glejt, že kdybychom vysvětlovali vznik této a vývoj této války jinak, než si to přeje erár, takže bychom mohli být trestáni až třeba půl roky prostě vězení, což je teda nehoráznost šílená, ale nikdo ji nezrušil. No tak je pravda, že to nepopírají lidé jako Hollande a Merklová a tak dále, a nejenom oni, že když teda ten konflikt začal v únoru, a nechme teď stranou, co mu předcházelo a co kdo jako, protože by nejvyšší státní zástupce má ten glejt a ten pořád platí. Těším se na to, až budou demokratičtější poměry. To si, přátelé, popovídáme mnohem víc, ale zatím to může říkat Jeffrey Sachs tak dobře. Tak Boris Johnson navštívil Kyjev ve chvíli, kdy ukrajinští představitelé podepsali, parafovali návrh dohody, která mohla zastavit ten vojenský konflikt v dubnu 2022, to znamená před více než 4 roky. Ale Boris Johnson přijel do Kyjeva a řekl, ani náhodou, jak říkáš správně, musíte bojovat, my vám dodáme zbraně a tak dále a porazíme Moskaly. Takže takhle to prostě bylo. A ty máš pravdu, že jsou tam některé velmi příznačné analogie mezi tím, co se odehrávalo na sklonku 30. let a co se odehrávalo teďko. A pochopitelně, že ruská státní moc a i ruská veřejnost si je vědoma těch podobností, ví, že se ve vztahu k Rusku a Sovětskému svazu opakovaně uplatňují prostě určité manýry a jak tam říká Jeffrey Sachs, budu citovat pro jistotu, téměř doslova, že znovu a znovu to ruské vedení pochopilo, že se tomu Západu prostě nedá věřit. Že něco podepíše, něco slíbí a pak prostě se chová úplně jinak. Tak to se děje už skoro 40 let, no a následkem je i ta válka a tak dále. Asi tak.
0: Ne, vidíš, že Británie ráda bojuje cizíma rukama a to se jim evidentně znova podařilo. Jasně, není v tom sama. Nicméně, přátelé drazí, Pepo, můžeš trošku si nějak přirozsvítit?
1: Já musel rozsvítit, já jsem blbě, tak já rozsvítím tam asi blbě vypadat. Já mám širm tamhle od té lampičky k nějakému uměleckému zpracování, tak já rozsvítím zárovku jenom a když to bude vypadat ošklivě, tak rozsvítím tady nahoře, vteřinku.
0: Já jenom řeknu, přátelé, naše pravda se tady se v novém kabátě objevují příští zítra. Čtenáři dostanou do ruky naší pravdu v úplně novém kabátě, košili i kalhotech. V menším praktickém formátu, ale s větším počtem zajímavých rubrik. Co se ale nemění, je to, že na nepravostech nenechá suchou niť a stojí na straně pracujících i jejich rodin. Hlavními tématy tohoto vydání samozřejmě jsou protesty proti sudetoněmecké provokaci v Brně, ale taky kontroverzní nové koncepce české armády, která vyvolala spor mezi ministrem obrany Zunou a premiérem Babišem. Rozhovor je tentokrát s filozofem a expertem na globální studia Markem Hrubcem o Latinské Americe jako laboratoři politických a společenských změn. Čtenáři se také mohou těšit na komiks, který reflektuje aktuální politické dění. Samozřejmě tradiční rubriky a spousta dalšího materiálu. Všechno bude zachováno. Určitě stojí za to dát 33 korun a koupit si naši pravdu už zítra a pak celý týden u všech dobrých prodejců. Tak toť k tomu. A
1: je to lepší takhle, jestli to nebije do očí, ta žárovka, tak to
0: nebije. Dobrý, paráda. Skvělý, děkuju. Hele, a teď, když už máme mezi námi jasno, výročí operace Andropoint, tak můžeme k tomu něco? Protože tady
1: tak se... Já myslím, že to je notoricky docela známo. Byl to obdivuhodný výkon od našich krajanů, kteří byli v Británii, velmi dobře se vycvičili pro tyto speciální operace a byli nakonec vysláni popravit, abych tak řekl, Reinharda Heydricha. Ten člověk si to pochopitelně zasloužil, byl to velký grázl, byl velmi nebezpečný, byl velmi pedantický taky ve svých metodách. A třeba připomenu to, že on zakládal záměrně do personálí téměř všech významnějších tváří tehdejší české společnosti sfalšované verze o tom, že tak či ona kolaborovali s nacistickým režimem. Musíte si představit, že on sem přišel na podzim 41, kdy se Wehrmacht a jeho střeženci balili prostě na Moskvu a tak dále. A byl tu pouze do toho 27. května 42. A už do té doby, ale už v té době stačil zadat svým podřízeným, aby pracovali i na, řekl bych, falzifikátech, které měly zkomplikovat situaci u nás významně, v případě, že v Německu tu válku nevyhraje. Ono se to tak stalo. A ti mladí kluci vesměs, kteří nastoupili do služeb tehdejšího ministerstva vnitra poválečného a policie a podobně, partizáni bývali a tak dále, lidé, kteří neměli ruce špinavé od kolaborace s nacismem, tak začali odevírat všelijaké desky a bedy z papíry a s hrůzou zjišťovali, že v podstatě každý, kdo něco znamenal, byl kolaborant. A vrtalo jim to hlavu, jak je to možné. Až je napadlo, že mají navštívit gestapáky v bangrátské věznici a pěkně je prosejt. Asi dali cigáro nějaký a možná kus špeku taky, aby mluvili nebo něco na ten způsob. No a ono z nich vypadlo nakonec, že ten Heydrich je instruoval k této špinavé práci, protože plánoval dopředu i takovou variantu. A to jsem odbočil. Ten spor se vede, takhle byli to obdivuhodní chlapi. Já si myslím, že ten film Atentát z 60. let, to je gigantické dílo, myslím, že to velmi pěkně přibližuje. A spor se vede o to, zda to stálo za tu strašnou cenu, kterou prostě naši lidé za to zaplatili. Těch poprav bylo přes 3 000. to teror i vůči lidem, kteří nedosáhli dospělosti. Ta mladá dívka, která nějak se ocitla kolem kola, na kterém jel jeden z těch atentátníků, nebo těch odvážných chlapů, kteří se to účastnili, byla také popravená a tak dále a tak dále. No a spor se vede, zda kdo to rozhodl, že se to má stát. Zda to byl František Moravec, šéf zpravodajské služby, nebo osobně Edvard Beneš, nebo zda o tom rozhodli svým způsobem nad hlavami těchto dvou britské nějaké instituce a představitelé. Je pravda, že Edvard Beneš byl a celá naše reprezentace v Londýně byla v takové dost hloupé situaci, kdy přišli tam po Mnichově a Beneš byl v podstatě nechtěňátko Británii, bač. Británie podepsala Mnichovský diktát. No a potom teda Británie byla sami také napadena, byť ze vzduchu tam v té bitvě o Anglii, Battle of England. A uznat Československu v plné míře, řekl bych, poválečnou suverenitu a Benešovi a jeho reprezentaci v Londýně jako status plnohodnotného nástupce československého státu, to se nestalo i hned a naráželo to na jako roztodivné překážky. A je pravda, že Beneš a lidé kolem něj docela akutně potřebovali hmatatelný důkaz, že na okupovaném území existuje nějaký odboj, že to není tak, že všichni se ohnuli a v podstatě věrně slouží Hitlerovi. A je pravda, že atentát na Reinharda Heydricha tuto roli sehrál. Asi i byl tak výrazně motivován. A dokonce existují záznamy z korespondence mezi domácím odbojem zde a Londýnem, tou reprezentací naší, kdy někteří významní činitelé toho nekomunistického odboje, pač ten byl ve spojení s Londýnem hlavně, v podstatě varovali před podobnou akcí a svým způsobem protestovali proti tomu, aby se odehrála. Nicméně ono k ní došlo a znovu chci zdůraznit, ti, kdo ji vykonali, klobouk až k zemi, ty museli mít obrovskou odvahu a věděli, že jdou do akce, která dobře pro ně osobně skončí spíše zázrakem a přesto prostě se takhle obětovali. Klobouk dolů před desítkami a stovkami našich spoluobčanů, kteří v té šílené atmosféře tak či onak pomáhali těm parašutistům. To, tam šlo prostě o život celé rodiny a tak dále. To vyžadovalo obrovskou kuráž. A mimochodem je to i velmi silný argument proti takové módní teorii, že my jsme ten národ těch Švejků a všichni jsme kolaboranti. Tak já mimochodem se docela zlobím na prezidenta Zemana, který jako aby, když kritizuje tu dnešní kolaboraci, tak připomíná těch 200 000 lidí na Václaváku v roce 42 a tak dále, kteří jak hajlovali. Notoricky je známo, že tam s nemalou měrou byli Němci prostě také. Já neříkám, že tam nebyli Češi. A to ale jako líčit nás jako národ kolaborantů, neříkám, že nás takto líčí vysloveně Zeman, ale trošku tomu napomáhá. Tak byl to gigantický výkon, vyžadoval obrovskou odvahu. Ano, pomohl do značné míry prezentovat Československo jako zemi nikoli podílející se na nacistické agresi a tak dále, ale jako zemi, která byla obětí nacistické agrese a teroru a která byla připravena prostě i rozvíjet odboj proti nacistické okupaci, genocidě a tak dále. Ten atentát tomu nepochybně pomohl, říkám, následky byly kruté a lidice a to všecko běhá z toho mraz po zádech dodnes.
0: Děkuju. No. Dotaz na pana Skál, pana Rouna jsem poznal osobně v ulici PV. Jo, on je váš konkurent na post, děkuji.
1: Ne, mým konkurent není. Já se, přátelé, já nekandiduju na nic v tento víkend. Už jsem o tom hovořil několikrát. Kandiduje tady můj kolega Peťa Bureš, kterému přeju velký úspěch.
0: Děkuju.
1: Petr, já to chci znovu zdůraznit. Petr k tomu přistoupil velmi čestně. Opakovaně mi říkal, půjdeš do toho ty, tak já tě podpořím. V případě, že do toho nepůjdeš, já se do té soutěže zapojím. To je prostě férové stanovisko, férový postoj chlapa, který umí držet slovo a tak dále. A Petr se tím prostě zřídil. Nevím, do jaké míry dokáže se tam prolomit. Petře, ty znáš můj názor. Nebude to snadné, až tam se hrajou ty zákulisní hry. No, tam je jedna, já tady řeknu nahlas jednu věc, která možná někoho naštve, ale doba není tak jednoduchá, abychom si mohli dovolit mlčet na podobná témata. Víte, česká levice není v dobré kondici, prohrála dvoje parlamentní volby, preference jsou někde na úrovni 1-2%. Kdyby zítra byly volby, tak by to asi nedopadlo dobře. Ale nejde jenom o volby, jde o celkovou pozici, o to, nakolik je česká levice opravdu alternativou, nakolik ji lidi vnímají jako, řekl bych, sílu, kterou stojí za to sledovat a podpořit. A já jsem nezaznamenal, a to mě děsí, ani tentokrát, ani před tímto sjezdem, sebemenší meritorní diskuzi. Že by se nesoutěžilo v tom, kdokoliv objel okresů a kde si tam sehnal nějaké hlasy na sjezdu, že to třeba jako vyhraje díky tomu, ale že by se veřejně minimálně na stranické půdě, ale nevidím důvod, proč by to muselo být jenom na stranické půdě, nediskutovalo o tom, co se dělalo doposud špatně, ne kvůli tomu někoho bičovat, linčovat, satanizovat, ne, ale prostě rozbor, co nestačí, co musí být jinak. No a jak to, a v čem to má být jinak, programově, politicky, metodami práce a tak dále. Taková diskuze před tím sjezdem v podstatě vůbec neproběhla. Takže tam se budou volit orgány strany tak, že prostě jeden vystoupí a řekne, já jsem takový a makový, druhý řekne něco jiného, ty taky něco musíš pece říct. A ve finále nerozhodne rozdíl mezi programovým postupem, pojetím a tak dále jednotlivých kandidátů. Ale rozhodnou nějaké zákulisní hry, prostě kdo si kde zařídil, jakou podporu a tak dále. Není to sice poprvé, ale tentokrát to je hodně napováženou. Hodně napováženou. A já tím nechci nějak tady ostouzet ty kandidáty, kteří tam jsou, ale přeci to není o tom, co si můžeme myslet o tom či onom kandidátovi. To je o elementárním, řekl bych, rámci takového postupu. O tom, zda jsou nebo nejsou nastolena adekvátní kritéria. Přeci ve chvíli, kdy jsme před velkou krizí a strana je ve velké krizi, tak jako nechat to na tom, že si ten, jestli ten nebo ten, a pak se uvidí, to ať se na mě nikdo nezlobí. Ale to je prostě neuvěřitelné selhání, ale opravdu třeskuté selhání. Mně je 74 roku, přátelé. Já jsem říkal kolegům, já to tady zopakuju, že pokud by se sešla parta, řekla by Josef, hele, jsme ve velmi špatné situaci, vem to třeba na 2 roky a my se kolem tebe se skupíme. Přece jenom si na rozdíl od nás už jen z čeho zbyl a dosáhl si nějaký výsledků i mezinárodně a tak dále. Máš nějakou na to erudici a podobně. Tak já bych řekl, to by byla nabídka, která se nedá odmítnout. Ale já jsem takovou nabídku nedostal a nezlobte se, ale abych šel do... Já jsem neobjížděl žádné nominace, jsem nikde nescháněl. Nic, tak jsem tomu nechal volný průběh. A abych teď šel jako soutěžit s někým, kdo objížděl okresy a říkal, já jsem mladý a tak dále. Nezlobte se, to já dělat nebudu. Já jsem to dělal 3x, už to stačí. Nevylučuju, že se v budoucnu ještě něco takového stále uvidíme. Prostě to, ale není to tak, že by kdokoliv z těch kandidátů byl můj konkurent. Já tam nikomu v ničem nekonkuruji. Já tam ani nebudu fyzicky asi, takže asi tak.
0: Díky a jdeme na další tady Baštulka píše, dobrý večer ve spolek, píše, že nestíhá, přeji panu Skálovi všechno nejlepší k narozeninám, mnoho zdraví, štěstí, lásky, energie a sil na všechno. Moc mu děkuji, že se za nás bije jako lev.
1: Moc děkuju, to je hezké, jsou hezká slova. To člověka potěší vždycky logicky. Díky. To dokonce já jsem, přátelé, dostal dopis. Je třeba, jak on to napsal, ten člověk, velmi milý, je třeba nějakého nového Josefa Skály. Teď popisuje, proč, jakože já. Ale já jsem to pochopil tak, že by si psal tak, a taky, aby se objevil někdo z mladší generace, který by tak nějak víceméně odpovídal tomu, co si lidé myslí o mně. Já na tom pracuju, doufejme, že se to třeba podaří. Představte si pohodičku, Pepa na Hradě pro česká vláda. Jsme mimo EU a na to levné energie a normalizace vztahu s RF. No jo, tak to jak z jiného světa zatím, to je pravda. A všichni víme, nechme otázku, jestli Pepa na Hradě, ale to ostatní, no, má to nějakou rozumnou alternativu, než to, co tady kolega Zdeněk Posledník píše. Já, možná vás někdo přesvědčí o tom, že jo, já ji neznám.
0: Tím chceš, prosím tě, naznačit, že seš připraven se pobít o hrad?
1: Peťo, já jsem řekl, že ta součást, ta věta Pepa na Hradě...
0: Nemá alternativu, ale já si myslím, že...
1: Hele, víš, až budou prezidentské volby, Peťo.
0: Ano.
1: Mně bude, tuším, 76 nebo 7 roků. Já teda musím zaklepat, nechci se vytahovat. Já opravdu, ten pořád nemůže být o mých nějakých zdravotních těch, ale já nepojídám žádné léky, přátelé. Já mám jeden jediný lék pravidelně a to jsou kapky jménem Xalatan a ty si kapu 20 let, je to teď rovných 20 let, do oka, vlastně do obou očí, aby to druhé prý se nezbarvilo jinak, by řekli, přestože to druhé oko to nepotřebuje, protože jsem měl zvýšený nitrooční tlak v jednom oku. Musím říci, že ty kapky jsou zázračné. 20 let mám nitrooční tlak stabilizovaný a je to opravdu o jediné kapce každý večer. Dokonce, když to vynechám 2-3 dny omylem, stejně se nic strašlivého nestane. Takže z tohoto hlediska je to OK, no ale je pravda, že když je někomu 76 nebo 7 a měl by zase kandidovat na hrad, to nechť posoudí jiní, já to posuzovat nebudu. Já nebudu sám nikde chodit říkat, já chci jít na hrad. Jako jsem to neříkal ani v roce 2022, s tím přišla Kateřina Konečná a jeden velký profesor, který u toho seděl a ukecali mě, jak se to potom vyrovnal, kdo pozbíral nebo nepozbíral podpisy a tak dále, to je notoricky známo. Takže to neřešme. A stejně tak by to muselo být i tentokrát, že by mě někdo významný řekl, teda, že mám do toho, ale přiznám se, že v takovém případě bych se mnohem konkrétněji tázal, jak to bude s tou podporou a tak dále, aby to jako neskončilo, jak to skončilo tenkrát. Ale no, to teď neřešme strašně brzo. Peťo, já si myslím, že mezi tím se vyprofilují jiní kandidáti a tak dále. Kdybych se náhodou do toho zapil, představ si, že mě dokonce zvolili, tak bych, což je samozřejmě velký sen za těchto mocenských poměrů, tak bych končil na tom radě někdy asi v 82 letech, což jako představ si státní návštěvy všude a nevím co. A
0: no, na jednu stranu říká se, že věk je jenom číslo, ale Václav Klaus je taky v dobrý kondici a tak dál, ale na druhou stranu, oproti minulým volbám, kdy jsme nevěděli, do čeho jdem, jako vůbec, že jo, my tady aktivisti kolem tebe, jo, a tak dál, tak dneska ty zkušenosti už máme a ty... Ad 2. Je tady nějaká platforma, kde se setkáváš pravidelně s tím zdravým jádrem odporu, řeknu to takhle. Jo? A myslím si, že bychom dokázali se semknout a vygenerovat ty podpisy daleko rychleji a v daleko jako větších těch objemech. Jo? Že by to nešlo až na poslední chvíli a tak. Bez toho, že by jsme se opírali o nějakou konkrétní strukturu. Jo?
1: To je pravda.
0: A že na dobrovolné bázi prostě kdo chce, jak podepíše, A tam si myslím, že by byla, by to, já si myslím, že to není marná varta, jako jo, ale je to můj názor samozřejmě. Nebudu tě do ničeho nutit zatím, ještě a diváky necháme přemýšlet, jestli do toho půjdou s náma, protože samozřejmě sám voják v poli nic nezmůže, ale až nás bude, ale je nás 100 000 téměř.
1: Odběra. No vidíš, to by se dal. 90. Přátelé, všichni víme, že pokud byste dokonce dospělo k takovému rozhodnutí, tak sotva lze kalkulovat s tím, že bych dokonce vyhrál ty volby, jo? Protože to si režim umí zařídit.
0: Jinak.
1: Musí dopadnout jinak. Vyslechl jsem informaci o víkendu, že ten, kdo chce vyhrát příští prezidentské volby, musí shromáždit zhruba 500 milionů korun, aby to jako převálcoval v těch médiích a podobně. Tak to nepochybně já dohromady nedám, jo? Takže kdyby se přesto dospělo závěru, že to má být někdo takový jako já, nemusíme to ani přímo personifikovat, tak realistická úvaha přeci říká, že by to byla kandidatura do toho prvního kola, kde ten kandidát dostane šanci, a to byl náš záměr i minule, se účastnit těch velkých televizních debat a tak dále, házet vidle do té demagogie, přicházet s naprosto odlišnou optikou, nastolovat témata, která ti ostatní nechtějí slyšet, prostě stát se mluvčím skutečné alternativy v této zemi, zdaleka nejenom komunistické, ale naopak roztažené prostě do šířky. Od vlastenecké, protiválečné, demokratické, sociálně orientované levice až po civilizovanou pravici tohoto ražení. Takový cíl si musíme asi položit dostěji příště s tím, že asi bude dobře mít i jasný názor na to, kdo asi projde do druhého kola a komu je potom třeba dát podporu. Já jsem tady opakovaně říkal, nebo jinde, že já osobně považuji v tuto chvíli za kandidáta tohoto typu Radka Vondráčka. Z řady důvodů. Možná mu tím ubližuju, že to říkám nahlas, ale myslím si, že on svým celkovým založením, svým zevnějškem, svým, který se zřejmě líbí i křehkému pohlaví do značné míry, jemu kouká z očí takový čertík, že a tak dále, to jako je OK. Myslím si, že se médiím i těm velmi zaprodaným nepříliš daří Radka Ondráčka nějakým způsobem satanizovat a ostouzet, že on v tom směru je šikula. Osobně je to velmi příjemný člověk, to chci zdůraznit. A myslím si, že on by měl šanci tak si nevyvolat až takový odpor a tím pádem by mohl být docela úspěšný kandidát. To vše závisí na tom, co udělá Andrej Babiš. Pokud se on rozhodne, že bude znovu kandidovat, což si myslím, pro něj může být fatální v záporném slova smyslu, to jako jsem o tom přesvědčen, tak pak pochopitelně žádný Radek Vondráček nemá šanci. Tak uvidíme, no ale to ještě ta doba tady není. Ale popravdě řečeno, doba se zase hodně změní, což může být i docela důležitý, řekl bych, prvek k úvaze o tom kandidátovi do prvního kola. Protože frustrace bude mnohem větší, řada iluzí, mrákot a tak dále dostane na zobák a lidé budou uvažovat mnohem alternativněji asi než dnes a budou poptávat skutečná východiska místo těch jalových keců a tak dále. Čili to, z tohoto hlediska vývoj nám půjde naproti a pokud prokážeme prostě dostatečnou iniciativu, tak to může být ku prospěchu věci a už 60 hodin nebudu zdržovat.
0: Přátelé drazí, dovolte, abych vám poděkoval tady Vendelinkovi za samolepku a příspěvek. Tomáš Hůrka, děkuju ti, Oldo, Maršičku, tobě taky. Vám všem děkuju za pozornost. Zítra tady bude Jirka Kobza. A kdybyste mě zabili, tak možná ještě někdo o česti, a to už jsem zapomněl a nemám tady kalendář. Ale máme toho pro vás připraveno dost a dost. A díky za vaši pozornost, za to, jak nám pomáháte růst, za to, že si dáváte odběr, že dáváte lajky a prostě jste skvělí, jste jedineční, přátelé. A popřemýšlejte s tím, zdali pak vygenerujeme tedy Josefa na hrad. A no ne, no tak zase víš co, Teor, vem si. Pokud to propojíme i tu alternativu, tak dokážeme ten tlak jako znásobit. Dneska už si spolu vlastně jako všichni máme na sebe telefonní čísla, dokážeme se dohodnout, jo, na spoustě věcí a tak dál, tak proč by, jako, já si možná, už umíme technicky, umíme asi víc než tenkrát.
1: To nesporně.
0: Byla to úžasná zkušenost na jednu stranu a musíme, a pokud prostě budeš se na to cítit a tak dál, tak si myslím, že to zázemí umíme vytvořit tentokrát
1: asi jo.
0: Větší, silnější a s větším tahem na branku, protože je už spousta úžasných lidí, se kterými jsme se tenkrát neznali a dneska už jsme
1: všichni. A poznali jsme mnohé z nich mimochodem i v průběhu té kampaně. Jsme objížděli republiku. Já chci znovu moc poděkovat Vítěvi Pilmajerovi, který se mnou objezdil republiku. Tobě, Péťo, že jsi to podporoval velmi energicky a ne, že to je nějaký mezi náma handl, ale půjdeš-li opravdu v sobotu a v neděli do střetu o žezlo komunistické strany Čech a Moravy, tak ti samozřejmě držím palce nejenom já, ale věřím, že spousta diváků této relace.
0: Děkuju. A protože to nebyl můj výmysl, ale přání spousty lidí, tak půjdu do toho až do konce prostě. Ono to nějak dopadne a to se dozvím v sobotu.
1: Tak. Představ si, že bychom se sešli příští středu a spovídal by mě předseda UVKSČM. No to zajímavá změna.
0: No tak bychom se mohli příští středu sejít normálně přímo v politických vězních a v kanceláři, aby to mělo styl a můžeme to dělat přímo tam přece. Jo.
1: To by nebylo ani tak, že ty by si mě spovídal. To bychom si spíš tak povídali, no dobře.
0: Ale uvidíme. Tak přátelé, všechno je otevřený. A děkujeme moc za všechno. Jinak připomínám, 31. Profesor Staněk na Slovensku bude mít přednášku, jednu z mála, kde ho můžete vidět živě. Informace jsou na webu Petrburš.tv. Je to 31. května ve 14 hodin soukromý divadlo Beseda ve městě Holíč. Holíč. Jo? Ulice je Bernoláková 386/4, takže tam můžete si popovídat s panem profesorem Staňkem právě na aktuální témata a na to, co vás zajímá a bude tam, doufám, že to zvládnem, dovezeme knížky a bude dobrá atmosféra. Takže toť na tuto neděli, pokud jste tam poblíž, tak určitě doražte. A i když jste zdaleka, tak můžete přijet taky samozřejmě, jo. Ale myslím, že to bude stát za to, tato akce. Tak, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc.
1: Připojuju se, díky moc a těším se na příští setkání. Dobrou noc.
0: A jak říká klasika, až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady pátek, 21. hodina a to znamená stream a venku je světlo ještě. Jo? Tak to je vždycky každý rok touto dobou a musím vám říct hned na úvod, že se jako blbě streamuje. Nevím, jak je to možný. Zvyk je asi železná košile a vždycky těch pár týdnů, kdy už je venku světlo, prostě blbý. No a já jsem rád, že jste tady, protože já jsem tady také dnes sám. A myslím, že tady bychom mohli strávit příjemnou hodinku. Řeknu vám proč, jo? Protože mám pro vás nový příběh. No. Kdo jste tady na streamu, když tak napište do chatu, jestli si vzpomínáte, jak jsem vám tady vyprávěl o kamarádovi Eduardovi a jeho mazané manželce. Jo? A nevím, kam to bylo, ta dovolená, jaký ten řecký ostrov a tak dále. Jo? No a protože různí moji kamarádi sledují tady chaty, tak občas se dozvím nějakou takovou zajímavou historku. A dneska jsem si říkal, že vám povyprávím jednu, kterou jsem se dozvěděl před pár dny a stojí za to. Je to z podobného ranku, neboli mezilidské vztahy, jo, které jsou samozřejmě jako košaté. Jo, praxe je košatý strom, jak víme. No tak to vám řeknu za chvilku a stojí to za to, protože jak bych to řekl? Myslím, že každý z nás by dal za velmi drahou vstupenku nebo peníze za velmi drahou vstupenku, aby mohl být u toho. No a musím to trošku jako posunout, protože aby se to neproseklo, že to celé vím, jo, ačkoliv ono to asi podle těch Ono to asi se nebude dát úplně vyhnout. No tak v nejhorším mě někdo vynadá, jako to nic horšího se stát nemůže. Tak, no a mám tady několik ukázek, samozřejmě, jako vždycky v pátek, jo, abyste věděli, že na XTV se pracuje a že se prostě nespí do vavřínech. A jako vždycky začneme anketou. Jo. Anketa. Prosím vás, dneska jsem tady připravil speciální anketu, velmi aktuální. A otázka zní takto. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, nebo za provokaci, nebo za zbytečnost? Zatím je tady 670 hlasů a akt smíření 1%, já si myslím. Za provokaci 82% a za zbytečnost 17%. No a kdybych mohl tady hlasovat já, tak bych asi kliknul, bohužel, na tu provokaci. No, já nevím, co si o tom myslíte vy, budu rád, když tady napíšete do chatu, budu se to snažit číst, ale mně to je teda tak nepříjemný a ještě říkat, že to je nějaký akt smíření, a nevím, smíření koho s čím. Je to úplná hrůza. Mimochodem, teď v týdnu byl hostem tady XTV Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a dnes jako pedagog, jo, na vysoké škole. Myslím, že zajímavý člověk určitě byl u paní Alex a bavili se o tomhletom. Tak než řeknu úplně tady názor svůj, tak podívejme se, co na to, co si o té věci myslí takový Cyril Svoboda.
1: Pane Svobodo, zítra začne sjezd do německého krajanského sdružení, který se vůbec poprvé koná v České republice, a to v Brně. Je to smíření, akt smíření, most, jak jsem někde slyšela, že je mostem to, ta akce, a nebo je to jitření starých ran?
2: Já bych řekl, že to je chybná politická akce, protože smíření, pokud jde o smíření mezi státy, to je vyřešeno dvěma smlouvami mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v roce 1973-1992. Pokud jde o obsah smíření, je vyřešena ta otázka česko-německou deklarací pro zájemce, je to článek 2 a článek 3 deklarace. To znamená, mezi státy věc vyřešena. Za druhé, jsme v schengenském prostoru, takže pokud kterýkoliv Němec má pocit, že tady chce žít, ať přijde, koupí si dům nebo byt nebo pole nebo co tady k mání a může tady být. A argument číslo 3, tady jsou ti, kterým už nikdo neublížil. Naopak, to jsou potomci ti, kteří byli vysídleni, dokonce na rozdíl od nás žili celou dobu ve svobodné prosperující zemi. My jsme jim neublížili a oni neublížili nám. Takže kladu otázku, kdo s kým se má směřovat, protože není s kým se směřovat. Takže je to otázka politická. A na téma odsunu se vždycky budeme lišit i u nás doma a v Německu názorově, ale to je jedno z témat. A Neo se dostává ústřím tématem a to sdružení sudetských Němců, které v Bavorsku už nehraje téměř žádnou vážnou roli, najednou je na vrcholu a my z toho uděláme velký problém. A ten problém to již není v tom, že se to koná. Ani to, že jde v Brně, ale s tím, co se odehraje v tom Brně, protože tož poškodí česko-německé vztahy. Jenom vezmu úvahu, že tady má být bavorský premiér a prezident republiky přijme v době, kdy premiér požaduje, no prosí velvyslance Spolkové republiky Německo, aby doporučil, aby sem žádný představitel výkonné moci nejezdil, tak prezident republiky řekne, a já přijmu premiéra bavorského, když bude tady přítomen. To znamená, že se to v akce vzejdou jenom konflikty.
0: Určitě na tom, co říká Cyril Svoboda, něco je. Jo, to je, jako, myslím, že valnou část toho jeho komentáře, tak jak to po něm chtěla paní Alex, tak já podepisuju. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že ta celá akce je odporná, urážlivá. Prostě, jo, že to je. On má ten pan Poslt, což já nevím, co to je za člověka, jako vlastně o něm nevím nic, jenom tady z toho, z těch článků a z médií, ale má velkou nevýhodu, že on je velmi necharizmatický člověk, jo. Řekl bych, že je velmi nesympatický člověk, ale za to nikdo z nás nemůže, jo. Tak jako každý z nás je někomu sympatický, někomu nesympatický, ale už to, že si tam vybrali takového řečníka a šéfa toho, už o čem svědčí. Jo, to je bod jedna. To, že český prezident dá záštitu tomu festivalu v rámci, kterého se koná tady ta odporná akce, je samozřejmě plivnutí do ksichtu tady občanům této země. Jo. To si opravdu myslím. A ještě vlastně to, že on je voják bývalý. Jo. Když pominu ještě, že to je bývalý komunista, komunistický funkcionář, rozvědčík a tak dále, který musí o těchto věcech vědět své, tak tentokrát si řekl, že ty lacené politické body jsou tak cenné, že udělal to, co tady ostatně pan Svoboda komentoval. Já za sebe jako říkám, že ono, vlastně si říkám, jaký akt usmíření. Ono, já jsem si pár dnů zpátky pouštěl na Blu-ray ten výborný film, který, český film, který se jmenuje Lidice. A když se na to jenom díváte jako na příběh a snažíte se být nezainteresovaným, jako říkáte si, zapomenete na to, že to jsou lidi, že to jsou naši předci, jo, a není to x kolen daleko, je to ta 81 let je od konce války, jo, to není žádná doba, prostě to ještě spousta lidí žije, kteří to pamatují. Tak si říkáte, jak je možný, že oni vlastně vydávají něco za akt smíření a každý, kdo vidí 10 cm jako dopředu před sebe, musí vědět, jako co tomu předcházelo. Je to za mě hrůza, já to strašně odsuzuju, já se s tím nikdy nesmířím, považuji to za obrovskou provokaci a bohužel musím říct, že si myslím, že to půjde někam dál. Jo. Toto není konec. Samozřejmě jako bude spousta lidí, kteří budou říkat, no jo, ale je potřeba se podívat na věci tak, že musíme umět odpouštět a já nevím co všechno. Ale ta druhá světová válka a to, co tady Němci udělali. A pozor, to nebyl jeden popletený malíř z Rakouska. Jo. To nebyl jeden člověk. To byly tisíce lidí a miliony lidí podporovali. Já jsem někde četl, že NSDAP podporovalo před rok před

a kladou tam květiny, jo, a nejsou to hroby neznámého vojína Rudé armády anebo americké armády, jo, kteří tady nechali životy za to, když to osvobozovali. Tak je potřeba tam v tom Brně v klidu, bez nějakého pořvávání, bez jakéhokoliv násilí tam říct, že připomenou tu smutnou pravdu, že Československo na oltář té druhé světové války položilo 320 tisíc životů. 320 tisíc nebo 340. Tak. No a teď se mi nechce o tom, jo. Jenom to tak říkám. Doufám, že alespoň někteří z vás si o tom myslí to, co já. Odpouštět válku, zabíjení lidí, píše tady Dvarven, a ještě si podávat ruku s někým, kdo vlastně morálně a politicky, kdo nás morálně politicky sežral do morku kostí. Nikdy. No, rozumím tomu názoru. Rozumím tomu. Hezký večer, píše taky Dvarven tady. Tento sjezd považuji za absolutní urážku a nehumánnost v rámci vztahu k naší republice. Kruh se uzavřel a proč to dál otevírat? Nus, jasně. To je další, jako Iva Řežábková tady píše 100% souhlas s Xaverem, to mám radost, už mi tady dlouho nikdo nenapsal. No, ale já si myslím, že to prostě musí s tím souhlasit každý, když si to takto řekneme. Prostě každý, kdo alespoň trošku o těch věcech uvažuje a kdo alespoň některé věci si z toho dějepisu pamatuje, ne že to zkoumá dopodrobna. Takových lidí je pár, jo. Je pan Čvančara a jiní, a pak jsou takový polo zkoumači, jako jsem já, že se díváme na ty dokumenty a něco kolem toho čteme a hledáme na internetu. No a pak jsou lidi, kteří to nezajímá vůbec, ale ti, kteří to nezajímá vůbec, těch je možná nejvíc, a ti by aspoň si měli připomenout, kdo tu zem nebo kdo tu válku druhou světovou rozpoutal a kolik lidí za ním stálo. A nechci vyvolávat žádnou jako nenávist k Němcům, ale pamatujme si to. A no, alespoň jako, dneska to říkala paní Karol, my jsme natáčeli za stranu a za lidi a ona říkala, že je zvědavá na to usmířování, jestli nějaký nastane mezi Ruskem a Ukrajinou, jestli budou tady lidé, kteří dneska říkají, pojďme, je to gesto usmíření, jestli budou říkat tak a teď pojďme, pojďme se přimluvit za to, aby se Rusové usmířili s Ukrajincema a Ukrajinci s Rusama. No jsem zvědavý, jak to bude. Jo, myslím, že to bude přesně naopak. Tak, a to měla paní Karol jako výborný postřeh. Ne, pane Xavere, radši budou učit o genderové ideologii. No taky se obávám, jo, že se těm dětskám úplně neříká. Já se vzpomínám na základní školu, kde nám vodili do třídy v Tišnově jistého pana Volenu. Myslím, že to jméno říkám správně, nebo Nedomu, ale Volenu spíš. Což byl už starý pán, byl členem nějaké té protifašistických bojovníků, jo, a ten nám vyprávěl jako těm dětskám, protože tu válku zažil. A zažil tu hrůzu, která tam byla, jak jsme na to koukali, ale ať si kdo chce, co chce říkat, tak alespoň co se týče té druhé světové války, tak tenkrát se ty věci učili, doufám, tak jak jsou. Jo. Taky nám tenkrát říkali, že Rusové i Američani osvobodili. Asi v jiných věcech se učili nesmysly, ale toto. A navíc tam pravidelně přivedli tady pana Volenu a ten o tom vyprávěl. Úplně ho vidím před sebou. No, Ondřej Mrmek, zdravím všechny Xaverovce. Mistře, zkuste se někdy zeptat někoho, kdo pod generálem Pavlem sloužil v Prostějově. A nebo někoho, kdo byl tehdy v cizinecké legii a viděl, co v té jugošce způsobil. No,

0: Víte co, to je strašně složitý. Já znám člověka, který působil pod tady naším panem prezidentem, generálem, jo, a říkal mi hrozný věci, jenže on vám to v rozhovoru na kameru nikdo neřekne a jinak je to taková šeptandá, někdo by mohl říct, a měl by asi pravdu, že to jsou drby, jo, my jsme pod ním nikdo nesloužili, tak nevíme. Nevím, jestli je to férový člověk, musím říct, že na dovolenou bych s ním nejel. A Jana Slav píše, samozřejmě souhlas s Xavenem, je to smutné, co se děje. No. Dá se tato země víc ponížit, někdo píše. No. Někteří lidi to jako berou jako těžký ponížení. Potřeba s lidmi, kteří to zažili, mluvit. Zdravím, pane Xavere, proč se v médiích nezačínají hodnocení rokem 38? Máte nějaké info? Nevím, co konkrétně v roce 38 máte na mysli. Jo, tak já rozumím, já tomu datu rozumím, ale událostí bylo několik. Já jsem to nedávno studoval na Wikipedii, protože jsem si říkal, jak to vlastně bylo, co bylo těsně předtím, než on napadl Polsko a tak, ale to je na dlouhou debatu, to je jedno. Žádné info, Tomáši, Koudelo, nemám. Nemám. Věra Xaver to pojmenoval přesně. Věro, děkuju. Zdravím, pěkný večer všem. Je potřeba se podívat, kdo to peklo začal. Opustit nelze, hlavně nepřekrucovat dějiny. Souhlasím, Luděk Petrov. Lukáš Oliva, asi se shodneme, že za film Lidice by poplatky ČT měly smysl. Bohužel jedno z mála. No já totiž si nejsem jistý, jestli v zásadě s váma souhlasím, ale nejsem si jistý, jestli ten film vzniknul v produkci České televize. Spíš bych se vsadil, že ne. Dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě. A dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě pana Vicana, myslím, že se tak jmenuje, což je takový producent filmový a vinař a má v Brně vinotéku a tak. No. A já jsem s ním mluvil ještě nějakou dobu předtím, než ten film vzniknul. A doufám, že mu nekomolím jméno, myslím, že se jmenuje pan Vican. Ale a ano, ano, to říkám často, protože se mě každou chvíli někdo ptá na ty věci kolem České televize. A to by byla veřejná služba mediální, tak jak já si ji představuju, respektive tu část, které se říká dramatická tvorba. Jo? Ale těch samozřejmě složek je několik a je to na dlouhou, taky na dlouhou debatu. Teď s tím nebudu zdržovat. Mám z mediálního světa, mám dneska úplně jinou, tady úplně jiné téma. A říkal jsem to, Tomáš, už mi to tady Pepa píše, Tomáš Vican působil jako producent u historického dramatu Lidice. Ty vole, já si nemůžu si pomoct. A já si to pamatuju. I to jméno jsem mu neskomolil. Přátelé, dovolte, abych krátce přerušil vysílání a pochválil se. Jo? Dobře, tak zpět. A tak chci říct, že ještě bych do tohoto zařadil já za sebe třeba ten seriál Smysl pro tumor. To si taky myslím, že je hezký příklad. A našli by se další věci. Ale bohužel, jak vidíme, tak co se týče České televize, tak ta situace je čím dál složitější a teď je tam nějaký ten nový zákon. Nevím, můžeme se o tom pobavit. Ondřej píše, dva z mých čtyř pradědů byli za první války v legiích. Jeden byl národní socialista, za války byl 5 let po koncentrácích. A jsem já a naše rodina náckové. Jasně, rozumím vám, Ondřej. Carlos píše, jediné, co mi vadí na prezidentovi Benešovi, je, že dal rozkaz nebojovat, když byli vojáci i země připraveni k obraně. Prezident Beneš je velký téma, Já nejsem, podotýkám, fanoušek prezidenta Beneše. Mně se nelíbí víc věcí. A nevím, jestli zrovna tohleto, on taky byl ve strašné situaci. Jo? To je rozhodovat se za okolnosti, které byly, jestli dát příkaz k tomu, jestli se ta země má bránit silou, tak je, nezapomeňte, kdo, jaký bylo rozložení sil, kdo s kým jednal a kdo taky co komu říkal, jo? Tak ono to je složitější. Věrka, Věrko, tobě já musím poslat čokoládu, se nedá nic dělat. Ale musím říct, že máš pravdu. Xaver má přehled a je velmi inteligentní. Ty o tom vidíš to? Teda Věrko, já tě miluju. Já bych chtěl s tebou bydlet, prosím tě. Piš mi to tady vždycky takhle na každém streamu, jo? Tobě se nic nestane. A podívej se, jak já jihnu. Já bych k tomu teda ještě dodal, jo, zcela přivědomí. Píše Věrka, Xaver má přehled a je velmi inteligentní a já bych do závorky k tomu napsal, ale měl by občas držet hubu. Jo, to už takový jako... Beneš to neměl snadné, jde se nám to kritizuje, píše Petra Milichorová. Ano. Nejsem na to nějak teď vybaven, zase bych to lovil z patra, tak jako tady jméno Tomáše Vicana. Ale vlastně to charakterizujete přesně. Samozřejmě, že to bylo strašně těžký a řekl bych, že snad nikdy nikdo od té doby z představitelů prezidentů, předsedů vlád, předsedů sněmoven a senátů všeho druhu, nikdy nikdo asi nebyl pod větším tlakem než prezident Beneš. Jo. A ani ne komunisti v roce 89, když to padalo. Co to bylo proti tomu? To byla legrace. No a když jsme u toho, a tak já tady si ohřeju polívku trošku. Hostem XTV v tomto týdnu byl Roman Roun. A to je člověk, který kandiduje na šéfa komunistů. A já to řeknu, říkám to vždycky, mám k tomu velmi dobré důvody a budu se to do krve hádat. Já popravdě nemám komunisty rád. Mně to jako... Pan Roun byl na druhou stranu velmi příjemný a velmi fajn člověk do debaty. Nevím, do jaké míry je přesvědčený komunista, protože on je především marketér a producent taky v minulosti a tak. Mladý člověk, neumím si představit, že by v tomto věku, jako, že někdo chce být předsedou komunistů. Ten rozhovor jsem vedl já, jsem ho vzal na svá bedra s panem Rounem a pusťte si ho, protože ono je to velmi poučný. Já jsem se ho ptal na ty zásadní komunistické vlastně na ty zásadní komunistické výchozí body, jako je společné vlastnictví výrobních prostředků, jako je diktatura proletariátu, všechno. A já nevím, jestli to vysvětlil uspokojivě, pro mě ne, ale prostě nechci říkat, že komunisti jsou nedemokratická strana. Říkám jenom, budu to říkat do smrti, mě jsou nepříjemní, já je nemám rád, ale mě to, dokud mají svoje voliče, nedá se nic dělat, budu to vždycky respektovat. A mimo jiné, tenhle pan Roun, který se teď bude bojovat o to předsednictví u komunistů, říkal, že některé ty, že majetek je v rukou několika rodin, většina světového majetku. A komunisté pořád říkají, že by chtěli pro všechny stejnou startovací čáru, pro všechny všem jejich sociální jistoty. Já jsem jinak orientovaný člověk pravicově, přízně pravicově, mimo uchu to nelahodí, ale bavili jsme se mimo jiné o tom, jak by to teda udělali, jestli, jak by ten majetek vyrvali od těch lidí. Já vím, že to je jako složitý, že potom se děje na světě to, že ty velké rodiny diktují bankám, diktují politikům a tak, a někdy to začíná být nebezpečný. A my teď každý lacině mluví o tom, že ten či onen oligarcha rozhoduje. A já si myslím, že to je mnohem složitější a na mnohem složitější debatu. Ale podívejte se na ukázku z rozhovoru s Romanem Rounem. Jenom mě zajímá, jakým způsobem být demokratickým ten kapitál z rukou několika rodin chcete vyrvat?
1: Nechceme nic vyrvávat, ale pojďme si dát příklad ČEZu. Abychom se dostali na dobré ceny energii, tak jak je to například ve Francii, tak je potřeba vykoupit minoritní akcionáře z ČEZu a ČEZ udělat 100% státním. To je jedna z těch cest, kterou vidím jako reálnou. Co to znamená? Znamená to, že stát bude mít ve vlastnictví energie, bude energie prodávat přímo a občané této země budou mít tu energii výrazně levnější. Data ukazují až více, než že cena té energie bude až poloviční a méně. Proč to neudělat? Je to skvělý, je to směrem k lidem, je to pro sociální politika.
0: Chápete, že někteří lidé, a možná jich není úplně málo, se po zkušenostech to, co komunismus, lomeno socialismus v minulosti přinesl, takže se prostě komunistů bojí.
1: A chápete, že řada lidí se bojí kapitalismu, co přinesl za poslední období? Já vím, že vy narážíte na... Zaprvé tady komunismus nebyl, já jako vím, že je tady zákon...
0: Proto říkám lomeno.
1: Jo. Já chápu, že zákon 198 z roku 93 něco definoval, vytvořil nějaký narrativ, ale období, které tady bylo, můžeme nazývat třeba reálným socialismem. Ale podívejte se na kapitalismus, co se dělo například v období mekartismu, co se dělo v období různých válek, které byly, jejich cílem byl v podstatě zisk kapitalistů. Nedávejme do roviny, že kapitalismus je ten správný a socialismus je ten špatný. Každý ten směr má nějaká negativa.
0: To děláte vy.
1: A když se podívám na minulé století, tak to byla přeci spousta různých věcí pod hlavičkou kapitalismu.
0: Ne. Víte, kam já mířím, pane Roune? Vy se chcete stát předsedou komunistů. Mm. Je teda obdivuhodné, že s tímto jdete na trh, protože to asi nebudete mít jednoduché mezi známými přáteli, kolegy a tak. Umím si to živě představit, tak za to určitě jako poklona, ale řekněte mi, chci z vás dostat, co jste za člověka. Protože jednoho dne třeba budete šéfovat straně a vy říkáte, bude třeba v parlamentu. Řekněte mi, před pár desítkami let žil byste raději v Americe nebo v Rusku?
1: To záleží na tom, kdy, protože Rusko...
0: Tak já vám to řeknu přesně. Tak řekněme před rokem 89.
1: Já jsem před rokem 89 měl krásné období v Československu. Já jsem ročník 71 a druhou polovinu 80. let jsem prožil jako ve skvělém pocitu. Kromě toho, že se nemohlo cestovat a že nebyl takový výběr spotřebního zboží.
0: Kdybyste si musel vybrat, šel byste do Ruska nebo do Ameriky?
1: Já se nenechávám přinucovat na rozhodnutí ve dvou věcech. To nikdy tak u mě není. Ne.
0: Říkám si, mám uvěřit, tak kdyby se někdo takhle zeptal mě a nemuselo by to být s pistolí u hlavy, tak já bych řekl jednoznačně v Americe, ale rozumím tomu a možná to, co teď tady říkám, není úplně vám všem, kteří to sledujete po chuti, já tomu třeba rozumím, ale to s tím ČEZem, co říká, a tak ono to je hrozně jako laciný. Protože ty věci nejsou tak jednoduchý, jak je říkají. Ale nicméně mladý člověk chce šéfovat komunistům, kdo chce tam pomoct, mu tam. A je dobré, že teda přijde na rozhovor a je ochoten o tom alespoň mluvit, i když na můj vkus chvilkama velmi vyhýbavě. Tak, teď, že už pomalu nestíhám všechno. Teď chvilka s reklamou, přátelé, na účtu Aukro XTV se právě teď objevila nová akce. A jsou to ty známky specimen. Jo? Víte, co jsou specimen známky? Ne, už to vysvětlovat nebudu, je to z té edice Xaver a z té edice paní Stonikové, jsou to dva archy, tedy jedna známka specimen, jeden arch se mnou a jeden s paní Stonikovou a ode dneška přesně týden to bude trvat. Nastudujte to, je to, co je nejvzácnější na tom sbírání známek, ty specimen archy. Já jsem to také nevěděl a hrozně jsem se tomu divil. Je jich jenom pár a my jsme se rozhodli v XTV, že je dáme takto na úkrop, protože ono to vydělá nějaké peníze a proč to neříct? Prostě z toho jsou to věci, z kterých se financuje provoz XTV a tak. Jo. A teď ještě k tomu řeknu rovnou, že je jako pro mě naprosté šílenství, sem do tohoto studia se budou kupovat v průběhu pár dnů nové mikrofony, jo. Jak jsem se dozvěděl. A budou dva, budou to nějaký směnový mikrofon, už to nebude ten mikrofon, který se připíná, bude to tady někde nějak naaranžovaný někde ve vzduchu, prostě čas stranou oponou, jo, tak už to je všechno možný. A ptal jsem se dneska tak pro zajímavost, kolik ten mikrofon stojí. Tak jeden stojí 43 tisíc a tak se z toho úplně vedle, jak může být něco jak drahý, no ale a navíc myslím, že potřebujeme dva. Tak proto děláme takovýto věci, nemějte nám to za zlé. My nemáme povinné poplatky mediální, jo, jako jiná média a tak. A pokud vás to zajímá, tak tu aukci, máte-li účet na Aukru, dejte sledovat. Třeba nepřihazujte, ale dejte, že tam sledujete, protože už to je velká pomoc, jo, pro nás. Tak já tam akorát ho tady nemám přihlášený, ten účet, a dám tam sledovat určitě. A teď se dívám, že už tam jeden člověk přihazuje. Tak. No, do chatu. Tady KGZUIG, já nevím, co to je za, jak to mám číst. Dobrý večer, děkuji za všechny vaše streamy a videa. Sleduji již od covidu. A bílé srdíčko, červené srdíčko a modré srdíčko. Nevím, jak vás mám oslovit, ale děkuji za to a děkuji za donate. Jo. Marcela Somerová s Kylem píše Xaver 100% souhlas. Mamka jako dítě v Terezíně, její otec zůstal v Dachau. Zemřela za covidu. Ráda bych jí tady měla, ale ten hnus v Brně by nedala. Tatínka ještě mám a nevěří, že je to možné. No. A já si myslím, že bude víc lidí ještě, kteří nevěří, že to je možné. Jo? Tak prosím vás, teď tady mám tu věc, kterou vám chci povědět. Teda vůbec takhle. Prvně mi napište, jestli to chcete slyšet, protože příběh s Eduardem, vzpomínáte někteří, vás zajímá, ale já nevím, jestli toto bude vás zajímat, ale má to, není to otevřený, je to ten příběh uzavřen, tak bych vám ho řekl celý a budu na to potřebovat pár minut. Ale je to úplně z jiného ranku, úplně není to ani o sudeťácích, ani o ničem podobným a tak. Je to prostě čistě vztahová záležitost a já to, tyto věci od té doby, co jsem tady vyprávěl o sousedce a Jindříškovi, o Eduardovi a tak, tak to trošku přitahuju, že mě občas někdo přichází takové věci, zejména z okruhu kamarádů, povyprávět. A ne vždycky je to tak, že to jde vyprávět tady na chatu nebo na streamu, protože buď to by člověk musel vynechat nějaké podstatné věci a najednou to ztratí lesk, anebo ten for, anebo taky se může stát že by se v tom někdo našel, jo? Což se, tak tady už píšu, což se může stát dneska. Jana píše, povídejte, Věrka, Xaver vypráví o tebe, je to vždy zábavné, když už není Jindříšek. Věrko, Věrko, ty máš dneska dobrý den, teda já mám s tebou dobrý den. Rozhodně to chceme slyšet, prosím, povídejte, tak nenapíná to povídat, no. Tak ještě tak dva lidi, když to napíšou, tak vám to řeknu. Jako, samozřejmě, že to musí nutně začínat tak, že neštěstí druhého člověka pobaví. Jo? Musím jít goličovi, mimochodem. Napiju se. Jo, říkejte. No, tak ještě jeden, aspoň. Zatím se podíváme, jak vypadá anketa. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akt smíření, provokaci, zbytečnost. 1800 lidí hlasovalo za akt smíření, zatím 1%. No, podíváme se na konci. Zakuř a povídej, píše Luděk. Určitě to Beneš neměl lehké, ale tohle nám jako Čechům zlomilo páteř a Němci pak dílo dokonali, když vyvraždili naši inteligenci. Taky to chci slyšet, píše taxikářka. A Ondřej píše, že mám do toho. Tak vám to řeknu. Je to příběh o situaci, do které by se nikdo z nás nechtěl dostat. Ale 100% je to tak, že většina z vás tady na chatu, kolik je tady lidí, 3200, by to chtěla slyšet. Podívejte, já mám kamarádku, dobrou kamarádku, dokonce dámu, která je relativně mediálně známá. Nevím, jestli bych, kdybych vám řekl její jméno, jestli byste na první dobrou dali to, z jakého oboru je, ale když byste chvilku vzpomínali, tak možná byste jako věděli. Jo. No a ona prostě se roky kamarádí s jistou dámou, která s manželem nedaleko Českých Budějovic má firmu. Mají několik zaměstnanců, jako velmi úspěšnou firmu. A mimo jiné, podotýkám, že manželově je 65. Jo. Mimo jiné, v té firmě pracuje atraktivní dáma kolem 30 a tak. A ta moje kamarádka, která velmi kooperuje tady se spolumajitelkou firmy a jejím manželem a sleduje to všechno, jezdí s něma na chatu a tak, tak se nevlastní vinou dostala do situace, že ta její kámoška nebo spolumajitelka firmy se jí svěřila, že má pocit, že manžel s tou pracovnicí mladou má jaksi intimní poměr, anebo že jako Bůh ví co. Asi intimní poměr je velmi slušně řečeno a myslím, že to je nejpřiléhavější. Dál se to odvíjí jako detektivní příběh, protože je to kousek od Českých Budějovic, sídlo firmy a tak. A ta moje kámoška v celém tom příběhu funguje jako konzultantka. Prostě její kamarádka, majitelka firmy, říká, hele, ten můj asi mi je nevěrný s tou jednou zaměstnankyní. A nějak to jako cítila, protože tyto věci, že, zejména ženy, a ptala se, co s tím. A ta moje kamarádka jí říkala, vyser se na to, samozřejmě. Což ona neudělala a poctivou detektivní prací se dostávala dál a dál. Inu, co se stalo? Zjistila, že její manžel, spolumajitelky firmy, jo, budeme říkat, že má na klíčích dva klíče, které nepatří ani k firmě, ani k jejich domu, na troške garáži a tak. A nějakým dost složitým způsobem si ty klíče oba dva nechala vyrobit. Jo. No a v této chvíli je teda situace, která se odehrála letos na jaře, že majitelka firmy má dva klíče, který neví, od čeho jsou, a má podezření, že její manžel a zaměstnankyně. Nic jiného se nedělo. Moje kamarádka, paní Jana, říkat, tak ta jí neustále radila, vykašli se na to. Ono to, když tak, vyplave někde na povrch samo. Ale ta paní majitelka firmy chtěla vědět pravdu. No a zjistila, že manžel pravidelně odjíždí do Českých Budějovic na nějaké obchodní schůzky dvakrát, třikrát týdně a tak. A radila se s někým, jak zjistit, kde se pohybuje jeho auto. No. Byla tam ta nevýhoda, že oni měli auto na firmu, neboli to auto jí patřilo, to manželovo auto na firmu jí patřilo stejně jako tomu manželovi, neboli si nechala pojistit to, že by jí nemohl nikdo za to popotahovat. No. A nechala jakousi elektronickou knihu jíst nebo něco. Zkrátka věděla, kde se auto pohybuje, tečka. Zjistila, že auto přijíždí na jedno konkrétní sídliště v pravidelně dvakrát týdně, někde v Českých Budějovicích a tak. A asi nějakým tím zařízením věděla přesně, v jaké ulici. No tak už bylo jenom kousek od toho, aby si tam počkala a to udělala. No. Tak tam strávila dvě dopoledne, samozřejmě manžel autem přijel, ona pozorovala, kam jde, zjistila, že jde do nějakého vchodu, že nějakého domu, na sídlišti, jo. A čekala v autě, no a samozřejmě pět minut poté jiným vozem přijela ta jejich zaměstnankyně a šla do toho samého vchodu, jo, odemknula si a tak. Takže paní majitelka firmy si vzala ty dva vyrobené klíče a šla zjišťovat. Zjistila, že jeden ten klíč pasuje do těch dveří vchodových. Dobře, tak se dostala do toho domu, kde je jako několik bytů a měla vymyšlené, a na tom už se podílela ta moje kamarádka, ta Jana, prosím, že se podílela na tom, co udělají, když, co se stane, když. Protože samozřejmě jít a zkoušet byt od bytu klíče a jakože se chcete dostat dovnitř, to už jako je nějaký riziko, že někdo otevře dveře, tak oni si vymysleli, že budou říkat, nebo že ona bude říkat, ta paní majitelka firmy, promiňte, kamarádka mi řekla, abych jí zalívala tady kytky, já jsem si spletla po schodí nějakou takovouhle historku. A šla chytře teda, to, což by mě napadlo, začala od bytů, kteří neměli žádnou jmenovku na dveřích. No. Samozřejmě si představte to štěstí. No štěstí. A štěstí je v to, že strčila dveře, klíč do zámku, hned u prvních dveří a odemkla ty dveře. No, a to neštěstí další bylo, že ten byt byl velmi nešťastně řešen. No, velmi nešťastně. A byl řešen tak, že nějaká chodba, z chodbičky se přišlo do kuchyně, lomeno obyváku, kde se jako sedělo, a teprve odtud byly nějaké dveře nebo něco do ložnice. Ty byly pootevřené. Načež teda dáma, spolumajitelka firmy, byla ta chladnokrevná, že slyšela podezřelé zvuky z ložnice a sedla si v tom obýváku na křeslo a seděla tam, čekala, co se stane. A všimla si, že na kuchyňské lince stojí kávovar, takový ten jednoduchý, kdy zmáčknete a on namele kávu a vyteče vám kafe. A on se ten kávovar taky po čase vypne, jo, takže, ale tento nebyl vypnutý, nebo bylo jasné, že někdo si dělal kafe před pár minutama. No tak si tam chvilku seděla a když utichly zvuky z vedlejší místnosti, tak už to nevydržela, šla, vzala si hrnek a uvařila si kafe. A posadila se zase do té sedačky. V tu chvíli teprve někomu v ložnici došlo, že si vedle někdo vaří kafe, a oba dva, majitel firmy nebo spolumajitel firmy a zaměstnankyně, jen tak, jak je pán Bůh stvořil, vstoupili do toho obýváku zjistit, co se děje. A teď se samozřejmě můžete klást otázku, co bylo dál, jako. Že tam byla nějaká scéna, nebo rvačka, nebo něco. A dáma, spolumajitelka firmy, položila jenom jednu jedinou otázku. Říkala, neměli byste trošku mlíčka do toho kafe? A to mně přijde tak krásná poenta. Potom bylo jakože rozvod a tak a dělení firmy, od čehož se ustoupilo, takže dneska je to nějak zažehnáno, ale vztahy nejsou ideální. A to, že celý příběh má pointu, jestli by měli trošku mlíka do kafe, je geniální. A já nevím, kolik z vás nebo z nás by to tuto situaci ustálo. Nevím, mnozí by byli asi po infarktu. Nicméně, já jsem se ptal před pár dny dotyčné, jestli ta dáma, ta mladá, která v tom pronajatém bytě, on si pronajal byt, no, chytře, byla přistižena, jestli ve firmě pracuje, a bylo mně řečeno, že pracuje. Neboli, víte, proč to říkám zrovna dneska? Tomu se říká akt usmíření. To je jak ten Landsmannschaft. Podívejte se, prostě usmířili se, jsou tam. Říkal jsem si, že tuto historku vám musím říct tady, protože jsou to zábavné věci, které píše život, a je škoda se o to nepodělit. Jo? Pokud se dozvím v této věci ještě nějaké podrobnosti, může to mít nějaké pokračování, ale zatím to nevypadá. Jdu do chatu. Jdu do chatu. A tady píše Stanislav, dokoupil 249 korun na mikrofon. Jsem neříkal úplně kvůli tomu, ale děkujeme, děkujeme. Beneš to neměl lehké, jsem četl. Daniel Klement, zdravím k Savere, něco málo na mikrofon a také na propagační film o XTV. A film, nad tím přemýšlím, ale to by nebyl propagační film o XTV, pane Klemente. To by byl film o Wilsonova 10. Zdravím, Xavere, nové mikrofony jsou důležité, jen tak dál, všichni jste skvělí, píše Hana Liseová, Hanko, díky. To je kauza Schlager TV, Petr Kova, ne, to je blbost, samozřejmě. Ale, jo, a tady to nevím, jak se čte. No, sliboval jsem také něco málo z mediálního šumu a z mediální pěny dní, tak tomu se dostaneme za chvíli. Teď vám chci pustit ukázku paní Alex s Renátou Veseckou, poslankyně za motoristy. Byla tady v týdnu na rozhovoru, je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, posléze asi úspěšná advokátka. Tak dneska poslankyně parlamentu a podle mého soudu dáma, která to má v hlavě zatraceně dobře srovnané. Ten celý rozhovor už je na webu a na YouTube, ale podívejte se.
2: Naposledy jsme se v XT viděli, kdy jste ještě nebyla poslankyní, teď už máte vlastně půl roku za sebou. Jak hodnotíte poslaneckou sněmovnu?
3: Musím říct, že jsem trošku překvapená tím, že není příliš produktivní, že dlouho času se stráví řečmi nesouvisejícími s legislativou. Takže to mi tam trochu vadí, ale jsem ráda, že se připravuje nový jednací řád, který by právě měl tyhle ty hovory o ničem zkrátit a opravdu směřovat poslance k jednání o věci, o legislativě.
2: Tak o tom dnes mluvit nebudeme, o změně jednacího řádu. A začala bych tím, že motoristé jsou teď podezříváni, aspoň před pár dny se objevila ta informace, z nepotismu, poněvadž a protože váš synovec Adam Šimice se stal náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, tak stal se jim bez vašeho přičinění, nebo vy jste ho doporučila, takzvaně protlačila na ten post?
3: Já se musím smát těm spekulacím, které okolo toho vznikají. Je potřeba říci, že se jedná o politického náměstka na ministerstvu spravedlnosti, který byl nominován politickou stranou Motoristé sobě. Skutečně s mojí osobou tato nominace nemá vůbec nic společného. Společného má vlastně spíše s fungováním Adama Šimice v rámci motoristů, kdy pomáhal v rámci kampaně a byl znám vlastně dříve, ještě nežli jsem byla já zainteresována u motoristů. Takže v tomto směru nějaké spekulace, propojování nepropojitelného je úplně nesmyslné. A myslím si, že důležité a to, co se ponechává v tomto případě stranou, je to, že se jedná o člověka, který má zkušenosti pro tu agendu, kterou zpracovává na ministerstvu spravedlnosti, a to je agenda především spojená s Evropskou unií. A v tomto směru si myslím, že nemůže nikdo mít žádné připomínky. A pokud někdo spekuluje o jeho věku 32 let, tak je potřeba připomenout, že ministr spravedlnosti Pospíšil byl ministrem ve věku 30 let. Další ministři Gross nebo minister Liška, všem bylo okolo 30 let.
2: Nevím, jestli, pardon, já přemýšlím, jestli někdo zpochybňuje jeho věk, ale zpochybňuje to, že jinak se zeptám, nepovažujete teď zpětně za chybu, že jste o tom jakoby neřekla veřejně, aby se právě nemusel rozmíchávat nebo nebylo nějaké podezření právě z toho, že jeho funkce, nebo on do té funkce byl instalován, protože má tam zastání?
3: Já vůbec nevidím důvod, proč rozebírat nějaké rodinné souvislosti a vztahy.
0: Renata Vesecká a video už je na xtv.cz. No, Václav Moravec. Zaregistroval jsem, přátelé, že pan Moravec, doktor, už v neděli spouští svůj pořad někde na webu. A možná budete překvapeni, já z toho mám obrovskou radost. Já z toho mám obrovskou radost. Kolegům jsem to tady ukazoval a vysvětloval jsem jim svůj postoj, že to je velmi, velmi dobrá zpráva pro nás všechny. Za první, co si budeme říkat, asi ten pan Moravec do toho veřejného života po těch letech už nějak patří, že? Nebo do toho mediálního světa, ale je to přece fenomenální důkaz toho, že média veřejné služby hrajou už úplně jinou úlohu a že prostor pro politickou diskusi pro kohokoliv není jenom ta Česká televize a Český rozhlas. Prostě nakonec i Václav Moravec se postavil nebo se staví na svoje nohy. Já mu ze srdce přeju, aby se to povedlo, protože to ukazuje všem. Ukazuje to všem těm lidem, kteří vykřikují Českou televizi nedáme, Český rozhlasy necháme a já nevím co všechno, že už nebude nezávislá žurnalistika v případě, že nebudou koncesionářské, promiňte, televizní a rozhlasové poplatky. A vlastně Václav Moravec všem tady těmto lidem vyráží trumf z ruky, protože každý jiný Václav Moravec, který dnes sedí na Vinohradské třídě anebo na Kavčích horách, si může koupit jednu kameru anebo tři anebo šest a jeřáb k tomu kamerový nebo já nevím co všechno a může si pronajmout prostory tak, jako je má XTV a může vysílat a může se rozhodnout, komu dá prostor. Už je to na něm. Dneska už mu nebude nikdo panu Moravcovi vyčítat, že je hlásnou troubou dnes aktuální opozice, dříve vládní koalice. Protože on bude na nějakém soukromém vysílači nebo na nějaké soukromé platformě. A já jsem první, kdo bude křičet, že si tam může dělat, co chce. Protože to dělá za svoje peníze, případně za peníze někoho, kdo mu je dobrovolně buď to dá, nebo půjčí, nebo podpoří, nebo cokoliv. I třeba veřejnost. A já si myslím, že by vůbec ještě před pár měsíci bych si nikdy nemyslel, že tady na tomto streamu řeknu to, co teď řeknu. Prostě jestli Moravec bude vysílat, doktor Moravec, a bude tam mít něco za poplatek, tak já vám doporučuji, abyste si ho předplatili. Strašně důležitý. Abyste znali ty názory, které zaznívají tady, u Bobošíkové, na Vox TV, všude možně, ale taky na, já nevím, když pominu úplně ty extrémní, bláznivý, dezinformační platformy, jako je Forum 24 nebo Hlídací pes, tak na všech ostatních. To je přece úplně v pořádku. A já sám se někdy dívám, teda nepředplácím si to, a dívám se, když je na YouTube nějaká část té paní Friedrichové Nory. A úplně jsem na tu paní změnil pohled. Ona prostě se držela zuby nechty na Kavkách, až to nešlo, tak Kavčí hory opustila, ale udělala přesně to, co já si představuju. Vzala kameru a šla honit tu k tomu Okamuru do sněmovny, tu někoho, někam a tak. A to je přece super. Takže jenom tyto lidi, jako je paní Friedrichová Nora, jako je pan doktor Moravec, vlastně říkají, že Česká televize v podmínkách dnešních, technických, internetových, bůh ví jakých, kdy vlastně není těžké si vytvořit internetovou platformu, stránku, kde si můžete dát, že něco je zadarmo, něco je za peníze, tak jako my třeba Wilsonovu 10 máme jenom pro fanoušky zavřenou. To je naprosto v pořádku. Jejich volba, a oni jdou do toho boje, což se mi líbí. A vlastně se mi na tom Moravce trošku změnil názor tady v tom, protože byl schopen ten krok udělat. Ale oni nám dali přinejmenším tihleti dva černé na bílém, že Česká televize v roce 2026 už není to též, co byla Česká televize v roce 2010, 2005 a všechny roky předtím. Ano, byl to moloch nějaký, který tady měl monopol na informace a na diskusní pořady, ale už to tak prostě není. Už to tak není, takže prosím, teď už je absolutně k smíchu, když někdo bude vykřikovat, že nějaký zákon o České televizi, který změní financování, z toho financování prostřednictvím poplatků na mandatorní výdaj, povinný výdaj ze státního rozpočtu, že to něco ohrozí, tak je to prostě směšný. Prostě to není pravda. Kdokoliv z těch lidí, a já nevím, kdo tam ještě na těch Kavkách jsou takové výrazné osobnosti, je tam nějaký ten pan Řezníček a já nevím, kdo všechno, můžou dnes, chce to jenom trošku odvahy, a trošku smysl pro riziko, protože ne všechno musí vyjít, a nebo mít za sebou někoho hodně silného. Na druhou stranu potom člověk musí být připraven na to, že plní jeho vůli. V případě, v našem případě XTV, to bylo to první, trošku odvahy a trošku odvahy do rizika. A vlastně, jak se ukazuje, tak to vůbec není tak, že by tady musela nutně být nějaká svatá Česká televize, nějaký svatý Český rozhlas s 25 kanálama, jak říkal pan generální, úplně šílený. A oni jdou do toho. A já tady říkám, a není v tom ani milimetr ironie, není v tom, byť třeba nejsem fanoušek toho stylu moderátorského, jako má pan Moravec. Ale to je v pořádku, to on bezesporu není fanouškem mýho stylu, což ostatně říká ve všech rozhovorech. Ale co se mu nedá vzít, jde prostě do toho. Jde do toho, já asi se podívám ze zvědavosti na první díl, já si to pravděpodobně i předplatím, protože mě bude zajímat, jak to celé bude fungovat. Má tam být Petr Macinka, jsem někde četl teď prvním hostem. A tak to má být a je to důkaz toho, že už je jiný prostředí. Je tady internet a na Alze, prosím vás, na Alze, to je obchod, že? Na Alze, kde si objednáváme kde co, každou blbost si dneska koupíme na Alze, prodávají kameru, na kterou, takovou malou do ruky, s kterou já dělám deníčky, ona natáčí téměř, ne-li úplně, to by mi tady Jindra Čipera řekl, jo? Píše tady, jsem tady, fandím, dívám se na vše, mějte se hezky, kdyby bylo cokoliv potřeba, ozvěte se, Xavere. Jindra by nám to řekl, nepěj odborník na tu techniku, ona ta malá kamera určitě natáčí ve stejné kvalitě, jako natáčí ty kamery, přinejmenším ve zpravodajství, publicistice. Jo, nejsem na to odborník, ale já na své televizi doma, když vidím video paní Friedrichové Nory, jak tam běhá po sněmovně a chce ukamenovat Okamuru, a vidím video jakékoliv české televize, na mojí televizi je to úplně ve stejné kvalitě. Nemůžu si pomoct. Stojí to pár korun a už nikdo nemůže říkat, že by bránil nějakou žurnalistiku. Jinými slovy, ti lidé, co říkají, že financování české televize prostřednictvím státu je konec nezávislé žurnalistiky, tak lžou a brání jenom jedno jediné, a to jsou svoje vlastní peníze, které jsou celkem pohodlně vydělané, nejsou malé, jak říkal pan Friedrich, miliardu jsme už rozpustili mezi naplaty a pan Friedrich, to je nějaká osobnost, to neříká vrátný nebo uklízečka z české televize, ale druhý nejvyšší člověk tam, takže na tom asi něco bude, miliarda je hodně peněz, že, na rozpuštění naplaty a ono je to pohodlné, jo, a nemá to žádné riziko. Tady Friedrichová do rizika šla, super, klobouk dolů, a já teď velmi fandím Václavu Moravcovi, prostě z člověka, kterého jsem víceméně tady kritizoval, panem Holcem jsme si tak z toho trošku někdy utahovali a tak, tak nemůžu říct, že bych se stal jeho fanouškem, ale přinejmenším patřím teď mezi lidi, kteří mu drží palce, aby to dobře dopadlo. Protože takhle to má být. Tak a já, přátelé, uzavírám hlasování dnešní. Tak sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za prvé provokaci, za druhé zbytečnost, za třetí akt smíření. Tak vezmu to odzadu. Hlasovalo více než 2300 lidí. Super. 2%. Pouze 2% považují tu akci za akt smíření, což je teda po hřichu málo, opravdu žalostně málo. 15% lidí to považuje za zbytečnost a 83% z vás a z hlasujících za provokaci. A já to taky považuji za provokaci. Takže jsem rád, že jste tady se mnou byli dnes večer. V neděli stream s hostem a mým hostem bude Petr Štěpánek, což je člověk z Trikolory mimochodem a odborník mediální, musím říct velmi, napsal kdysi knížku Boj o novu, nebo teď nějak se to jmenovalo, je to bývalý člen velké vysílací rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bezesporu zajímavý člověk, takže v neděli ve 21 se na vás těším. Dáváme tady odkaz na Aukro, kdybyste chtěli na Aukro specimen, jo, já i paní Karol, oba dva ty aršíky, u mě už je to asi úplně poslední aršík, který se prodává a u paní Karol myslím, že ještě čtyři nebo pět těch VIP setů jsou na e-shopu XTV a já vám doporučím, neváhejte s tím. Poděkuju partnerům dnešního streamu Grand Café, jo, protože Grand Café znáte, grand-café.cz, a když tam budete nakupovat, tak jim napište, že je zdravý Strejda Xaver, třeba dostanete nějakou maličkost od nich. To též se týká manerů, jo, to je Manner Shop, to si najdete, jsou to výborný nejenom oplatky, kde co, jo, a já doporučuju, kdybyste náhodou šli na web Manneru, na ten e-shop, tak si kupte kakao. Jo. Je to chuť starého poctivého granka trošku, ale mnohem lepší. No a vůbec všelijaký zajímavý věci, to znáte, ne? Přeju vám, zítra má být tropický den, tak to přežijte. Já zítra přednáším, jo, přednáším. Takže já nebudu odpočívat. Prostě důležití, lidé, a Věrka to tady psala, jo, tak my přednášíme. Někdy vám řeknu, co jsem přednášel a komu, jo, to není moc zajímavý. Přátelé, mějte se hezky a ve 22 hodin a 12 minut v pátek 22. května 2026 je chvíle jako stvořená, abych vám řekl poslední dvě slova. Dobrou noc.

Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady pátek, 21. hodina a to znamená stream a venku je světlo ještě. Jo? Tak to je vždycky každý rok touto dobou a musím vám říct hned na úvod, že se jako blbě streamuje. Nevím, jak je to možný. Zvyk je asi železná košile a vždycky těch pár týdnů, kdy už je venku světlo, je prostě blbý. No a já jsem rád, že jste tady, protože já jsem tady také dnes sám. A myslím, že tady bychom mohli strávit příjemnou hodinku. Řeknu vám proč, jo? Protože mám pro vás nový příběh. No. Kdo jste tady na streamu, když tak napište do chatu, jestli si vzpomínáte, jak jsem vám tady vyprávěl o kamarádovi Eduardovi a jeho mazané manželce. Jo? A nevím, kam to bylo, ta dovolená, jaký ten řecký ostrov a tak dále. Jo? No a protože různí moji kamarádi sledují tady chaty, tak občas se dozvím nějakou takovou zajímavou historku. A dneska jsem si říkal, že vám povyprávím jednu, kterou jsem se dozvěděl před pár dny a stojí za to. Je to z podobného ranku, neboli mezilidské vztahy, jo, které jsou samozřejmě jako košaté. Jo, praxe je košatý strom, jak víme. No, tak to vám řeknu za chvilku a stojí to za to, protože jak bych to řekl? Myslím, že každý z nás by dal za velmi drahou vstupenku nebo peníze za velmi drahou vstupenku, aby mohl být u toho. No a musím to trošku jako posunout, protože aby se to neproseklo, že to celé vím, jo, ačkoliv ono to asi podle těch Ono to asi se nebude dát úplně vyhnout. No tak v nejhorším mě někdo vynadá, jako to nic horšího se stát nemůže. Tak, no a mám tady několik ukázek, samozřejmě, jako vždycky v pátek, jo, abyste věděli, že na XTV se pracuje a že se prostě nespí na vavřínech. A jako vždycky začneme anketou. Jo. Anketa, prosím vás, dneska jsem tady připravil speciální anketu, velmi aktuální. A otázka je,

0: na tu provokaci. No, já nevím, co si o tom myslíte vy, budu rád, když tady napíšete do chatu, budu se to snažit číst, ale mně to je teda tak nepříjemný a ještě říkat, že to je nějaký akt smíření a nevím, smíření koho s čím. Je to úplná hrůza. Mimochodem, teď v týdnu byl hostem tady XTV Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a dnes jako pedagog, jo, na vysoké škole. Myslím, že zajímavý člověk určitě byl u paní Alex a bavili se o tomhletom. Tak než řeknu úplně tady názor svůj, tak podívejme se, co na to, co si o té věci myslí takový Cyril Svoboda.
1: Pane Svobodo, zítra začne sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se vůbec poprvé koná v České republice, a to v Brně. Je to smíření, akt smíření, most, jak jsem někde slyšela, že je mostem to, ta akce, a nebo je to jitření starých ran?
2: Já bych řekl, že to je chybná politická akce, protože smíření, pokud jde o smíření mezi státy, to je vyřešeno dvěma smlouvami mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v roce 1973-1992. Pokud jde o obsah smíření, je vyřešena ta otázka Česko-Německou deklarací pro zájemce, je to článek 2 a článek 3 deklarace. To znamená, mezi státy věc vyřešena. Za druhé, jsme v schengenském prostoru, takže pokud kterýkoliv Němec má pocit, že tady chce žít, ať přijde, koupí si dům, nebo byt, nebo pole, nebo co tady k mání a může tady být. A argument číslo 3, tady jsou ti, kterým už nikdo neublížil. Naopak, to jsou potomci ti, kteří byli vysídleni, dokonce na rozdíl od nás žili celou dobu ve svobodné prosperující zemi. My jsme jim neublížili a oni neublížili nám. Takže kladu otázku, kdo s kým se má směřovat, protože není s kým se směřovat. Takže je to otázka politická. A na téma odsunu se vždycky budeme lišit i u nás doma a v Německu názorově, ale to je jedno z témat. A ne, už se dostává ústřím tématem a to sdružení sudetských Němců, které v Bavorsku už nehraje téměř žádnou vážnou roli, najednou je na vrcholu a my z toho uděláme velký problém. A ten problém totiž není v tom, že se to koná. Ani to, že jde v Brně, ale s tím, co se odehraje v tom Brně, protože tož poškodí česko-německé vztahy. Jenom vezmu úvahu, že tady má být bavorský premiér a prezident republiky přijme v době, kdy premiér požaduje, no prosí velvyslance Spolkové republiky Německo, aby doporučil, aby sem žádný představitel výkonné moci nejezdil, tak prezident republiky řekne a já přijmu premiéra bavorského, když bude tady přítomen. To znamená, že se to v akce vzejdou jenom konflikty.
0: Určitě na tom, co říká Cyril Svoboda, něco je. Jo, to je, jako, myslím, že valnou část toho jeho komentáře, tak jak to po něm chtěla paní Alex, tak já podepisuju. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že ta celá akce je odporná, urážlivá. Prostě, jo, že to je. On má ten pan Poslt, což já nevím, co to je za člověka, jako vlastně o něm nevím nic, jenom tady z toho, z těch článků a z médií, ale má velkou nevýhodu, že on je velmi necharizmatický člověk, jo. Řekl bych, že je velmi nesympatický člověk, ale za to nikdo z nás nemůže, jo. Tak jako každý z nás je někomu sympatický, někomu nesympatický, ale už to, že si tam vybrali takového řečníka a šéfa toho, už o čem svědčí. Jo, to je bod jedna. To, že český prezident dá záštitu tomu festivalu v rámci, kterého se koná tady ta odporná akce, je samozřejmě plivnutí do ksichtu tady občanům této země. Jo. To si opravdu myslím. A ještě vlastně to, že on je voják bývalý. Jo? Když pominu ještě, že to je bývalý

0: komunista, komunistický funkcionář, rozvědčík a tak dále, který musí o těchto věcech vědět své, tak tentokrát si řekl, že ty laciný politický body jsou tak cenný, že udělal to, co tady ostatně pan Svoboda komentoval. Já ze sebe jako říkám, že ono, vlastně si říkám, jaký akt usmíření. Ono, já jsem si pár dnů zpátky pouštěl na Blu-ray ten výborný film, který, český film, který se jmenuje Lidice. A když se na to jenom díváte jako na příběh a snažíte se být nezainteresovaným, jako říkáte si, zapomenete na to, že to jsou lidi, že to jsou naši předci, jo, a není to x kolen daleko, je to ta 81 let je od konce války, jo. To není žádná doba. Prostě to ještě spousta lidí žije, kteří to pamatují. Tak si říkáte, jak je možný, že oni vlastně vydávají něco za akt smíření a každý, kdo vidí 10 cm jako dopředu před sebe, musí vědět, jako co tomu předcházelo. Je to za mě hrůza, já to strašně odsuzuju, já se s tím nikdy nesmířím, považuji to za obrovskou provokaci a bohužel musím říct, že si myslím, že to půjde někam dál. Jo. Toto není konec. Samozřejmě jako bude spousta lidí, kteří budou říkat, no jo, ale je potřeba se podívat na věci tak, že musíme umět odpouštět a já nevím, co všechno. Ale ta druhá světová válka a to, co tady Němci udělali. A pozor, to nebyl jeden popletený malíř z Rakouska. Jo. To nebyl jeden člověk. To byly tisíce lidí a miliony lidí podporovali. Já jsem někde četl, že NSDAP podporovalo před válkou 9 milionů Němců. Jo. A to není. A ti měli nějaké děti, a jejich děti měli nějaké děti. A dál už to nesahá. Prostě. Dál už tady z toho nesahá. Tak, myslím, že kdo může říct, nebo kdyby měl férově, tak by musel říct, náš dědeček bohužel byl ten, kdo toto podporoval. A viděl jsem teď nějaký dokument o tom, jak někteří lidé prostě v Německu ještě stále chodí k některým hrobům a kladou tam květiny. Jo? A nejsou to hroby neznámého vojna Rudé armády anebo americké armády, jo? Kteří tady nechali životy za to, když to osvobozovali. Tak je potřeba tam v tom Brně v klidu, bez nějakého pořvávání, bez jakéhokoliv násilí tam říct, že připomenou tu smutnou pravdu, že Československo na oltář té druhé světové války položilo 320 tisíc životů. 320 tisíc nebo 340 takhle. No a teď se mě nechce o tom, jo, jenom to tak říkám. Tak doufám, že alespoň někteří z vás si o tom myslí to, co já. Odpouštět válku, zabíjení lidí, píše tady Dvarven, a ještě si podávat ruku s někým, kdo vlastně morálně a politicky, kdo nás morálně politicky sežral do morku kostí? Nikdy. No, rozumím tomu názoru. Rozumím tomu. Hezký večer, píše taky Dvarven tady. Tento sjezd považuji za absolutní urážku a nehumánnost v rámci vztahu k naší republice. Kruh se uzavřel a proč to dál otevírat? Nus, jasně. To je další. Jako. Iva Řežábková tady píše 100% souhlas s Xaverem, to mám radost, už mi tady dlouho nikdo nenapsal. No ale já si myslím, že to prostě musí s ním souhlasit každý, když si to takto řekneme. Protože každý, kdo alespoň trošku o těch věcech uvažuje a kdo alespoň některé věci si z toho děje, pamatuje, ne, že to zkoumá dopodrobna, takových lidí je pár, jo. Je pan Čvančara a jiní, a pak jsou takový polo zkoumači, jako jsem já, že se díváme na ty dokumenty a něco kolem toho čteme a hledáme na internetu. No a pak jsou lidi, kteří to nezajímá vůbec, ale ti, kteří to nezajímá vůbec, těch je možná nejvíc, a ti by aspoň si měli připomenout, kdo tu zem nebo kdo tu válku druhou světovou rozpoutal a kolik lidí za ním stálo. A nechci vyvolávat žádnou jako nenávist k Němcům, ale pamatujme si to. A alespoň jako dneska to říkala paní Karol, my jsme natáčeli Za stranu a za lidi a ona říkala, že je zvědavá na to usmířování, jestli nějaký nastane mezi Ruskem a Ukrajinou, jestli budou tady lidé, kteří dneska říkají, pojďme, je to gesto usmíření, jestli budou říkat tak a teď pojďme, pojďme se přimluvit za to, aby se Rusové usmířili s Ukrajincema a Ukrajinci s Rusama. No jsem zvědavý, jak to bude. Jo, myslím, že to bude přesně naopak. Tak, a to měla paní Karol jako výborný postřeh. Ne, pane Xavere, radši budou učit o genderové ideologii. No taky se obávám, jo, že se těm dětskám úplně neříká. Já se vzpomínám na základní školu, kde nám vodili do třídy v Tišnově jistého pana Volenu. Myslím, že to jméno říkám správně, nebo nedomu, ale Volenu spíš. Což byl už starý pán, byl členem nějaké té protifašistických bojovníků, jo, a ten nám vyprávěl jako těm dětskám, protože tu válku zažil. A zažil tu hrůzu, která tam byla, jak jsme na to koukali, ale ať si kdo chce, co chce říkat, tak alespoň co se týče té druhé světové války, tak tenkrát se ty věci učili, doufám, tak jak jsou. Jo. Taky nám tenkrát říkali, že Rusové i Američani osvobodili. Asi v jiných věcech se učili nesmysly, ale toto. A navíc tam pravidelně přivedli tady pana Volenu a ten o tom vyprávěl. Já ho vidím před sebou. No, Ondřej Mrmek, zdravím všechny k Saverovce. Mistře, zkuste se někdy zeptat někoho, kdo pod generálem Pavlem sloužil v Prostějově. A nebo někoho, kdo byl tehdy v cizinecké legii a viděl, co v té jugošce způsobil. No, víte co, to je strašně složitý. Já znám člověka, který působil pod tady naším panem prezidentem generálem, jo, a říkal mi hrozný věci, jenže on vám to v rozhovoru na kameru nikdo neřekne a jinak je to taková šeptanda, někdo by mohl říct, a měl by asi pravdu, že to jsou drby, jo, my jsme pod ním nikdo nesloužili, tak nevíme. Nevím, jestli je to férový člověk, musím říct, že na dovolenou bych s ním nejel. A Jana Slav píše, samozřejmě souhlas s Xaverem, je to smutné, co se děje. Dá se tato země víc ponížit, někdo píše. No? Někteří lidi to jako berou jako těžké ponížení. Potřeba s lidma, kteří to zažili, mluvit. Zdravím, pane Xavere, proč se v médiích nezačínají hodnocení rokem 38? Máte nějaké info? Nevím, co konkrétně v roce 38 máte na mysli. Jo, tak já rozumím, já tomu datu rozumím, ale událostí bylo několik. Já jsem to nedávno studoval na Wikipedii, protože jsem si říkal, jak to vlastně bylo, co bylo těsně předtím, než napadl Polsko a tak, ale to je na dlouhou debatu, to je jedno. Žádné info, Tomáši Koudelo, nemám. Věra Xaver to pojmenoval přesně, Věro, děkuju. Zdravím, pěkný večer všem, je potřeba se podívat, kdo to peklo začal, opustit nelze, hlavně nepřekrucovat dějiny. Souhlasím, Luděk Petrov. Lukáš Oliva, asi se shodneme, že za film Lidice by poplatky ČT měly smysl. Bohužel jedno z mála. No já totiž si nejsem jistý, jestli v zásadě s váma souhlasím, ale nejsem si jistý, jestli ten film vzniknul v produkci České televize. Spíš bych se vsadil, že ne. Dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě a dokonce si myslím, že vznikl v soukromé firmě pana Vicana, myslím, že se tak jmenuje, což je takový producent filmový a vinař a má v Brně vinotéku a tak. No. A já jsem s ním mluvil ještě nějakou dobu předtím, než ten film vzniknul. Doufám, že mu nekomolím jméno, myslím, že se jmenuje pan Vícan. Ale a ano, ano, to říkám často, protože se mě každou chvíli někdo ptá na ty věci kolem České televize. A to by byla veřejná služba mediální, tak jak já si ji představuju, respektive tu část, které se říká dramatická tvorba. Jo? Ale těch samozřejmě složek je několik a je to na dlouhou, taky na dlouhou debatu. Teď s tím nebudu zdržovat. Mám z mediálního světa, mám dneska úplně jinou, tady úplně jiné téma. A říkal jsem to, Tomáš, už mi to tady Pepa píše, Tomáš Vicán působil jako producent u historického dramatu Lidice. Tyvo, já si nemůžu si pomoct. A já si to pamatuju. I to jméno jsem mu neskomolil. Přátelé, dovolte, abych krátce přerušil vysílání a pochválil se, jo? Dobře, tak zpět. A tak chci říct, že ještě bych do tohoto zařadil já za sebe třeba ten seriál Smysl pro tumor. To si taky myslím, že je hezký příklad. A našli by se další věci. Ale bohužel, jak vidíme, tak co se týče České televize, tak ta situace je čím dál složitější a teď je tam nějaký ten nový zákon. Nevím, můžeme se o tom pobavit. Ondřej píše, dva z mých čtyř pradědů byli za první války v legiích. Jeden byl národní socialista, za války byl 5 let po koncentrácích. A jsem já a naše rodina náckové, no, jasně, rozumím vám, Ondřej. Carlos píše, jediné, co mi vadí na prezidentovi Benešovi, je, že dal rozkaz nebojovat, když byli vojáci i země připraveni k obraně. Prezident Beneš je velký téma. Já nejsem, podotýkám, fanoušek prezidenta Beneše. Mně se nelíbí víc věcí a nevím, jestli zrovna tohleto, on taky byl ve strašné situaci. Jo? To je rozhodovat se za okolnosti, které byly, jestli dát příkaz k tomu, jestli se ta země má bránit silou, taky to nezapomeňte, kdo, jaký bylo rozložení sil, kdo s kým jednal a kdo taky co komu říkal. Jo? Tak ono to je složitější. Věrka, Věrko, tobě já musím poslat čokoládu, se nedá nic dělat. Ale musím říct, že máš pravdu. Xaver má přehled a je velmi inteligentní. Ty o tom vidíš to? Teda Věrko, já tě miluju. Já bych chtěl s tebou bydlet. Prosím tě, piš mi to tady vždycky takhle na každém streamu, jo? Tobě se nic nestane a podívej se, jak já jihnu. Já bych k tomu teda ještě dodal, jo? Zcela přivědomí. Píše Věrka, Xaver má přehled a je velmi inteligentní a já bych do závorky k tomu napsal, ale měl by občas držet hubu. Jo, to už takový jako... Beneš to neměl snadné, jde se nám to kritizuje, píše Petra Melichorová. Ano, ano, ano, ano. Nejsem na to nějak teď vybaven, zase bych to lovil z patra, tak jako tady jméno Tomáše Vicana. Ale vlastně to charakterizujete přesně. Samozřejmě, že to bylo strašně těžký a řekl bych, že snad nikdy nikdo od té doby z představitelů prezidentů, předsedů vlád, předsedů sněmoven a senátů všeho druhu, nikdy nikdo asi nebyl pod větším tlakem než prezident Beneš. Jo. A ani ne komunisti v roce 89, když to padalo. Co to bylo proti tomu? To byla legrace. No a když jsme u toho, a tak já tady si ohřeju polívku trošku. Hostem XTV v tomto týdnu byl Roman Roun. A to je člověk, který kandiduje na šéfa komunistů. A já to řeknu, říkám to vždycky, mám k tomu velmi dobré důvody a budu se to do krve hádat. Já popravdě nemám komunisty rád. Mně to jako... Pan Roun byl na druhou stranu velmi příjemný a velmi fajn člověk do debaty. Nevím, do jaké míry je přesvědčený komunista, protože on je především marketér a producent taky v minulosti a tak. Mladý člověk, neumím si představit, že by v tomto věku, jako, že někdo chce být předsedou komunistů. Ten rozhovor jsem vedl já, jsem ho vzal na svá bedra s panem Rounem a pustíte si ho. Pusťte si ho, protože ono je to velmi poučný. Já jsem se ho ptal na ty zásadní komunistické vlastně na ty zásadní komunistické výchozí body, jako je společné vlastnictví výrobních prostředků, jako je diktatura proletariátu. Všechno. A já nevím, jestli to vysvětlil uspokojivě, pro mě ne. Ale prostě nechci říkat, že komunisti jsou nedemokratická strana. Říkám jenom, budu to říkat do smrti, mě jsou nepříjemní, já nemám rád, ale mě to, dokud mají svoje voliče, nedá se nic dělat, budu to vždycky respektovat. A mimo jiné, tenhle ten pan Roun, který se teď bude bojovat o to předsednictví u komunistů, říkal, že některé ty, že majetek je v rukou několika rodin, většina světového majetku. A komunisté pořád říkají, že by chtěli pro všechny stejnou startovací čáru, pro všechny všem jejich sociální jistoty. Já jsem jinak orientovaný člověk pravicově, přízně pravicově, mimo uchu to nelahodí, ale bavili jsme se mimo jiné o tom, jak by to teda udělali, jestli, jak by ten majetek vyrvali od těch lidí. Já vím, že to je jako složitý, že potom se děje na světě to, že ty velké rodiny diktují bankám, diktují politikům a tak, a někdy to začíná být nebezpečný. Každý lacině mluví o tom, že ten či onen oligarcha rozhoduje. A já si myslím, že to je mnohem složitější a na mnohem složitější debatu. Ale podívejte se na ukázku z rozhovoru s Romanem Rounem. Jenom mě zajímá, jakým způsobem, byť demokratickým, ten kapitál z rukou několika rodin chcete vyrvat.
1: Nechceme nic vyvávat, ale pojďme si dát příklad ČEZu. Abychom se dostali na dobré ceny energii, tak jak je to například ve Francii, tak je potřeba vykoupit minoritní akcionáře z ČEZu a ČEZ udělat 100% státním. To je jedna z těch cest, kterou vidím jako reálnou. Co to znamená? Znamená to, že stát bude mít ve vlastnictví energie, bude energie prodávat přímo a občané této země budou mít tu energii výrazně levnější. Data ukazují až více, než že cena té energie bude až poloviční a méně. Proč to neudělat? Teď je to skvělý, teď je to směrem k lidem, je to pro sociální politika.
0: Chápete, že někteří lidé, a možná jich není úplně málo, se po zkušenostech to, co komunismus, lomeno socialismus v minulosti přinesl, takže se prostě komunistů bojí.
1: A chápete, že řada lidí se bojí kapitalismu, co přinesl za poslední období. Já vím, že vy narážíte na... Za první tady komunismus nebyl. Já jako vím, že je tady zákon...
0: Proto říkám lomeno.
1: Jo. Já chápu, že zákon 198 z roku 93 něco definoval, vytvořil nějaký narrativ, ale období, které tady bylo, můžeme nazývat třeba reálným socialismem. Ale podívejte se na kapitalismus, co se dělo například v období mekartismu, co se dělo v období různých válek, které byly, jejichž cílem byl v podstatě zisk kapitalistů. Nedávejme do roviny, že kapitalismus je ten správný a socialismus je ten špatný. Každý ten směr má nějaká negativa.
0: To děláte vy.
1: A když se podívám na minulé století, tak to byla přece spousta různých věcí pod hlavičkou kapitalismu.
0: Ne. Víte, kam já mířím, pane Roune? Vy se chcete stát předsedou komunistů. Je teda obdivuhodné, že s tímto jdete na trh, protože to asi nebudete mít jednoduché mezi známými přáteli, kolegy a tak. Umím si to živě představit, tak za to určitě jako poklona, ale řekněte mi, chci z vás dostat, co jste za člověka. Protože jednoho dne třeba budete šéfovat straně a vy říkáte, bude třeba v parlamentu. Řekněte mi, před pár desítkami let žil byste raději v Americe nebo v Rusku?
1: To záleží na tom, kdy, protože Rusko...
0: Tak já vám to řeknu přesně. Tak řekněme před rokem 89.
1: Já jsem před rokem 89 měl krásné období v Československu. Já jsem ročník 71 a druhou polovinu 80. let jsem prožil jako ve skvělém pocitu. Kromě toho, že se nemohlo cestovat a že nebyl takový výběr spotřebního zboží.
0: Kdybyste si musel vybrat, šel byste do Ruska nebo do Ameriky?
1: Já se nenechávám přinucovat na rozhodnutí ve dvou věcech. To nikdy ne? Tak u mě není. Ne.
0: Říkám si, mám uvěřit, tak kdyby se někdo takhle zeptal mě a nemuselo by to být s pistolí u hlavy, tak já bych řekl jednoznačně v Americe, ale rozumím tomu a možná to, co teď tady říkám, není úplně vám všem, kteří to sledujete po chuti, já tomu třeba rozumím, ale to s tím Čezem, co říká, a tak ono to je hrozně jako laciný. Protože ty věci nejsou tak jednoduchý, jak ji říkají. Ale nicméně, mladý člověk chce šéfovat komunistům, kdo chce tam pomoct mu tam. A je dobré, že teda přijde na rozhovor a je ochoten o tom alespoň mluvit, i když na můj vkus chvilkama velmi vyhýbavě. Tak, teď, že už pomalu stíhám všechno. Teď chvilka s reklamou, přátelé, na účtu Aukro XTV se právě teď objevila nová akce a jsou to ty známky specimen. Jo? Víte, co jsou specimen známky? Ne, už to vysvětlovat nebudu, je to z té edice Xaver a z té edice paní Stonikové, jsou to dva archy, tedy jedna známka specimen, jeden arch se mnou a jeden s paní Stonikovou a ode dneška přesně týden to bude trvat, nastudujte to, je to, co je nejvzácnější na tom sbírání známek, ty specimen archy. Já jsem to také nevěděl a hrozně jsem se tomu divil. Je jich jenom pár a my jsme se rozhodli v XTV, že je dáme takto na úkro, protože ono to vydělá nějaké peníze a proč to neříct? Prostě z toho, jsou to věci, z kterých se financuje provoz XTV a tak, jo. A teď ještě k tomu řeknu rovnou, to je jako pro mě naprosté šílenství. Sem do tohoto studia se budou kupovat v průběhu pár dnů nové mikrofony, jo. Jak jsem se dozvěděl. A budou dva, budou to nějaký smělový mikrofon, už to nebude ten mikrofon, který se připíná, bude to tady někde nějak naaranžovaný, někde ve vzduchu, prostě čas stranou oponou, jo, tak už to je všechno možný. A ptal jsem se dneska jen tak pro zajímavost, kolik ten mikrofon stojí. Tak jeden stojí 43 tisíc a tak se z toho privedle, jak může být něco jak drahýho, no ale a navíc myslím, že potřebujeme dva. Tak proto děláme takovýto věci, nemějte nám to za zlé, my nemáme povinné poplatky mediální, jo, jako jiná média a tak. A pokud vás to zajímá, tak tu aukci, máte-li účet na Aukru, dejte sledovat. Třeba nepřihazujte, ale dejte, že tam sledujete, protože už to je velká pomoc, jo, pro nás. Tak já tam akorát ho tady nemám přihlášený, ten účet, a dám tam sledovat určitě. A teď se dívám, že už tam jeden člověk přihazuje. Tak. No, do chatu. Tady KGZUIG, já nevím, co to je, jak to mám číst. Dobrý večer, děkuji za všechny vaše streamy a videa. Sleduji již od covidu. A bílé srdíčko, červené srdíčko a modré srdíčko. Nevím, jak vás mám oslovit, ale děkuji za to a děkuji za donate. Jo. Marcela Somerová s Kylem píše, Xaver 100% souhlas. Mamka jako dítě v Terezíně, její otec zůstal v Dachau. Zemřela za covidu. Ráda bych ji tady měla, ale ten hnus v Brně by nedala. Tatínka ještě mám, nevěří, že je to možné. No, a já si myslím, že bude víc lidí ještě, kteří nevěří, že to je možné. Jo? Tak, prosím vás, teď tady mám tu věc, kterou vám chci povědět. Teda vůbec takhle, prvně mi napište, jestli to chcete slyšet, protože příběh s Eduardem, vzpomínáte někteří, vás zajímá, ale já nevím, jestli toto bude vás zajímat, ale má to, není to otevřený, je to ten příběh uzavřen, tak bych vám ho řekl celý a budu na to potřebovat pár minut. Ale je to úplně z jiného ranku, úplně není to ani o sudeťácích, ani o ničem podobným a tak, je to prostě čistě vztahová záležitost a já to tyto věci od té doby, co jsem tady vyprávěl o sousedce a Jindříškovi, o Eduardovi a tak, tak to trošku přitahuju, že mě občas někdo přichází takové věci, zejména z okruhu kamarádů, povyprávět. A ne vždycky je to tak, že to jde vyprávět tady na chatu, nebo na streamu, protože buď to by člověk musel vynechat nějaké podstatné věci a najednou to ztratí lesk, anebo ten for, anebo taky se může stát, že by se v tom někdo našel, jo? Což se může stát dneska. Jana píše, povídejte, Věrka, Xavere, vyprávě o tebe, je to vždy zábavné, když už není Jindříšek. Věrko, ty máš dneska dobrý den, teda já mám s tebou dobrý den. Rozhodně to chceme slyšet, prosím, povídejte, tak nenapínat to povídat, no. Tak ještě tak dva lidi, když to napíšu, tak vám to řeknu. Jako, samozřejmě, že to musí nutně začínat tak, že neštěstí druhého člověka pobaví. Jo? Musím jít Goličovi, mimochodem. Napiju se. Jo, říkejte. No, tak ještě jeden, aspoň. Zatím se podíváme, vypadá anketa. Sjezd sudeckých Němců v Brně považujete za akci smíření, provokaci, zbytečnost. 1800 lidí hlasovalo za akt smíření, zatím 1%. No, podíváme se na konci. Zakuř a povídej, píše Luděk. Určitě to Beneš neměl lehké, ale tohle nám jako Čechům zlomilo páteř a Němci pak dílo dokonali, když vyvraždili naši inteligenci. Taky to chci slyšet, píše taxikářka. A Ondřej píše, že mám jít do toho. Tak vám to řeknu. Je to příběh o situaci, do které by se nikdo z nás nechtěl dostat. Ale 100% je to tak, že většina z vás tady na chatu, kolik je tady lidí? 3200. by to chtěla slyšet. Podívejte, já mám kamarádku, dobrou kamarádku, dokonce dámu, která je relativně mediálně známá. Nevím, jestli bych, kdybych vám řekl jméno, jestli byste na první dobrou dali to, z jakého oboru je, ale když byste chvilku vzpomínali, tak možná byste jako věděli. Jo. No a ona prostě se roky kamarádí s jistou dámou, která s manželem nedaleko Českých Budějovic má firmu. Mají několik zaměstnanců, jako velmi úspěšnou firmu. A mimo jiné, podotýkám, že manželovi je 65. Jo. Mimo jiné, v té firmě pracuje atraktivní dáma kolem 30 a tak. A ta moje kamarádka, která velmi kooperuje tady se spolumajitelkou firmy a jejím manželem a sleduje to všechno, jezdí s něma na chatu a tak, tak se nevlastní vinou dostala do situace, že ta její kámoška nebo spolumajitelka firmy se jí svěřila, že má pocit, že manžel s tou pracovnicí mladou má jaksi intimní poměr, anebo že jako Bůh ví co. Asi intimní poměr je velmi slušně řečeno a myslím, že to je nejpřiléhavější. Dál se to odvíjí jako detektivní příběh, protože je to kousek od Českých Budějovic, sídlo firmy a tak. A ta moje kámoška v celém tom příběhu funguje jako konzultantka. Prostě její kamarádka, majitelka firmy, říká, hele, ten můj asi mi je nevěrný s tou jednou zaměstnankyní. A nějak to jako cítila, protože tyto věci, že, zejména ženy, a ptala se, co s tím. A ta moje kamarádka jí říkala, vyser se na to, samozřejmě. Což ona neudělala a poctivou detektivní prací se dostávala dál a dál. Inu, co se stalo? Zjistila, že její manžel, spolumajitelky firmy, jo, budeme říkat, že má na klíčích dva klíče, které nepatří ani k firmě, ani k jejich domu, na to, že garáži a tak. A nějakým dost složitým způsobem si ty klíče oba dva nechala vyrobit. Jo. No a v této chvíli je teda situace, která se odehrála letos na jaře, že majitelka firmy má dva klíče, který neví, od čeho jsou, a má podezření, že její manžel a zaměstnankyně. Nic jiného se nedělo. Moje kamarádka, paní Jana, říkat, tak ta jí neustále radila, vykašli se na to. Ono to, když tak, vyplave někde na povrch samo. Ale ta paní majitelka firmy chtěla vědět pravdu. No a zjistila, že manžel pravidelně odjíždí do Českých Budějovic na nějaké obchodní schůzky dvakrát, třikrát týdně a tak. A radila se s někým, jak zjistit, kde se pohybuje jeho auto. No. Byla tam ta nevýhoda, že oni měli auto na firmu, neboli to auto jí patřilo, to manželovo auto na firmu jí patřilo stejně jako tomu manželovi, neboli si nechala pojistit to, že by jí nemohl nikdo za to popotahovat. No. A nechala jakousi elektronickou knihu jíst nebo něco. Zkrátka věděla, kde se auto pohybuje, tečka. Zjistila, že auto přijíždí na jedno konkrétní sídliště v pravidelně dvakrát týdně, někde v Českých Budějovicích a tak. A asi nějakým tím zařízením věděla přesně, v jaké ulici. No tak už bylo jenom kousek od toho, aby si tam počkala a to udělala. No. Tak tam strávila dvě dopoledne, samozřejmě manžel autem přijel, Ona pozorovala, kam jde, zjistila, že jde do nějakého vchodu, že nějakého domu, na sídlišti, jo. A čekala v autě, no a samozřejmě 5 minut poté jiným vozem přijela ta jejich zaměstnankyně a šla do toho samého vchodu. Jo, odemknula si a tak. Takže paní majitelka firmy si vzala ty dva vyrobené klíče a šla zjišťovat. Zjistila, že jeden ten klíč pasuje do těch dveří vchodových. Dobře, tak se dostala do toho domu, kde jako několik bytů a měla vymyšlené, a na tom už se podílela ta moje kamarádka Jana, prosím, že se podílela na tom, co udělají, když, co se stane, když. Protože samozřejmě jít a zkoušet byt od bytu klíče a jakože se chcete dostat dovnitř, to už jako je nějaký riziko, že někdo otevře dveře, tak oni si vymysleli, že budou říkat, nebo že ona bude říkat, ta paní majitelka firmy, promiňte, kamarádka mi řekla, abych jí zalívala tady kytky, já jsem si spletla po schodí nějakou takovouhle historku. A šla chytře teda to, což by mě napadlo, začala od bytů, kteří neměli žádnou jmenovku na dveřích. Samozřejmě si představte to štěstí, no štěstí. A štěstí je v to, že strčila dveře, klíč do zámku, hned u prvních dveří a odemkla ty dveře. No a to neštěstí další bylo, že ten byt byl velmi nešťastně řešen. No, velmi nešťastně. A byl řešen tak, že nějaká chodba, z chodbičky se přišlo do kuchyně, lomeno obyváku, kde se jako sedělo a teprve odtud byly nějaké dveře nebo něco do ložnice. Ty byly pootevřené. Načež teda dáma, spolumajitelka firmy, byla tak chladnokrevná, že slyšela podezřelé zvuky z ložnice a sedla si v tom obyváku na křeslo a seděla tam, čekala, co se stane. A všimla si, že na kuchyňské lince stojí kávovar, takový ten jednoduchý, kdy zmáčknete a on namele kávu a vyteče vám kafe. A on se ten kávovar taky po čase vypne, jo, takže, ale tento nebyl vypnutý, nebo bylo jasné, že někdo si dělal kafe před pár minutama. No tak si tam chvilku seděla a když utichly zvuky z vedlejší místnosti, tak už to nevydržela, šla, vzala si hrnek a uvařila si kafe. A posadila se zase do té sedačky. V tu chvíli teprv někomu v ložnici došlo, že si vedle někdo vaří kafe a oba dva, majitel firmy nebo spolumajitel firmy a zaměstnankyně, jen tak, jak je pán Bůh stvořil, vstoupili do toho obýváku zjistit, co se děje. A teď se samozřejmě můžete klást otázku, co bylo dál, jako. Že tam byla nějaká scéna nebo rvačka nebo něco. A dáma, spolumajitelka firmy, položila jenom jednu jedinou otázku. Říkala, neměli byste trošku mlíčka do toho kafe? A to mně přijde tak krásná poenta. Potom bylo jakože rozvod a tak a dělení firmy, od čehož se ustoupilo, takže dneska je to nějak zažehnáno, ale vztahy nejsou ideální. A to, že celý příběh má poentu, jestli by měli trošku mlíka do kafe, je geniální a já nevím, kolik z vás nebo z nás by to tuto situaci ustálo, nevím, mnozí by byli asi po infarktu. Nicméně, já jsem se ptal před pár dny dotyčné, jestli ta dáma, ta mladá, která v tom pronajatém bytě, no, si pronajal byt, no, chytře, byla přistižena, jestli ve firmě pracuje a bylo mě řečeno, že pracuje. Neboli, víte, proč to říkám zrovna dneska? Tomu se říká akt usmíření. To je jak ten Landsmannschaft. Podívejte se, prostě usmířili se, jsou tam. Říkal jsem si, že tuto historku vám musím říct tady, protože jsou to zábavné věci, které píše život a je škoda se o to nepodělit. Jo? Pokud se dozvím v této věci ještě nějaké podrobnosti, může to mít nějaké pokračování, ale zatím to nevypadá. Jdu do chatu. Tak, jdu do chatu. Tady píše Stanislav, dokoupil 249 korun na mikrofon. Jsem neříkal úplně kvůli tomu, ale děkujeme, děkujeme. Bereš to neměl lehké, jsem četl. Daniel Klement, zdravím k Savere, něco málo na mikrofon a také na propagační film o XTV. Film, nad tím přemýšlím, ale to by nebyl propagační film o XTV, pane Klemente. To by byl film o Wilsonova 10. Zdravím k Savere, nové mikrofony jsou důležité, jen tak dál, všichni jste skvělí, píše Hana. Liseo, Vánko, díky. To je kauza Šláger TV Petr Kován, ne, to je blbost, samozřejmě. Ale, jo, a tady to nevím, jak se čte. No, sliboval jsem také něco málo z mediálního šumu a z mediálního pěny dní, tak tomu se dostaneme za chvíli. Teď vám chci pustit ukázku paní Alex s Renátou Veseckou, poslankyně za motoristy. Byla tady v týdnu na rozhovoru, je to bývalá nejvyšší státní zástupkyně, posléze asi úspěšná advokátka, tak dneska poslankyně parlamentu a podle mého soudu dáma, která to má v hlavě zatraceně dobře srovnané. Ten celý rozhovor už je na webu a na YouTube, ale podívejte se.
2: Naposledy jsme se v XT viděli, kdy jste ještě nebyla poslankyní, teď už máte vlastně půl roku za sebou. Jak hodnotíte poslaneckou sněmovnu?
3: Musím říct, že jsem trošku překvapená tím, že není příliš produktivní, že dlouho času se stráví řečmi nesouvisejícími s legislativou. Takže to mi tam trochu vadí, ale jsem ráda, že se připravuje nový jednací řád, který by právě měl tyhle ty hovory o ničem zkrátit a opravdu směřovat poslance k jednání o věci, o legislativě.
2: Tak o tom dnes mluvit nebudeme, o změně jednacího řádu. A začala bych i tím, že motoristé jsou teď podezříváni, aspoň před pár dny se objevila ta informace z nepotismu, poněvadž a protože váš synovec Adam Šimice se stal náměstkem ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, tak stal se jim bez vašeho přičinění, nebo vy jste ho doporučila, takzvaně protlačila na ten post?
3: Já se musím smát těm spekulacím, které okolo toho vznikají. Je potřeba říci, že se jedná o politického náměstka na ministerstvu spravedlnosti, který byl nominován politickou stranou Motoristé sobě. Skutečně s mojí osobou tato nominace nemá vůbec nic společného. Společného má vlastně spíše s fungováním Adama Šimice v rámci motoristů, kdy pomáhal v rámci kampaně a byl znám vlastně dříve, ještě nežli jsem byla já zainteresována u motoristů. Takže v tomto směru nějaké spekulace, propojování nepropojitelného je úplně nesmyslné. A myslím si, že důležité a to, co se ponechává v tomto případě stranou, je to, že se jedná o člověka, který má zkušenosti pro tu agendu, kterou zpracovává na ministerstvu spravedlnosti a to je agenda především spojená s Evropskou unií. A v tomto směru si myslím, že nemůže nikdo mít žádné připomínky. A pokud někdo spekuluje o jeho věku 32 let, tak je potřeba připomenout, že minister spravedlnosti Pospíšil byl ministrem ve věku 30 let. Další ministři Gross nebo minister Liška, všem bylo okolo 30 let.
2: Jestli někdo zpochybňuje jeho věk, ale zpochybňuje to, že jinak se zeptám, nepovažujete teď zpětně za chybu, že jste o tom jakoby neřekla veřejně, aby se právě nemusel rozmíchávat nebo nebylo nějaké podezření právě z toho, že jeho funkce nebo on do té funkce byl instalován, protože má tam zastání?
3: Já vůbec nevidím důvod, proč rozebírat nějaké rodinné souvislosti a vztahy.
0: Renáta Vesecká a video už je na xtv.cz. CZ. No, Václav Moravec. Zaregistroval jsem, přátelé, že pan Moravec, doktor, už v neděli spouští svůj pořad někde na webu. A možná budete překvapeni, já z toho mám obrovskou radost. Já z toho mám obrovskou radost. Kolegům jsem to tady ukazoval a vysvětloval jsem jim svůj postoj, že to je velmi, velmi dobrá zpráva pro nás všechny. Za první, co si budem říkat, asi ten pan Moravec do toho veřejného života po těch letech už nějak patří, že? Nebo do toho mediálního světa. Ale je to přece fenomenální důkaz toho, že média veřejné služby hrajou už úplně jinou úlohu. A že prostor pro politickou diskusi pro kohokoliv už není jenom ta Česká televize a Český rozhlas. Prostě nakonec i Václav Moravec se postavil nebo se staví na svoje nohy. Já mu ze srdce přeju, aby se to povedlo, protože to ukazuje všem. Ukazuje to všem těm lidem, kteří vykřikují Českou televizi nedáme, Český rozhlas necháme a já nevím co všechno, že už nebude nezávislá žurnalistika v případě, že nebudou koncesionářské, promiňte, televizní a rozhlasové poplatky. A vlastně Václav Moravec všem tady těmto lidem vyráží trumf z ruky, protože každý jiný Václav Moravec, který dnes sedí na Vinohradské třídě anebo na Kavčích horách, si může koupit jednu kameru anebo tři, anebo šest a jeřáb k tomu kamerový, nebo já nevím co všechno, a může si pronajmout prostory tak, jako je má XTV a může vysílat a může se rozhodnout, komu dá prostor. Už je to na něm. Dneska už mu nebude nikdo panu Moravcovi vyčítat, že je hlásnou troubou dnes aktuální opozice, dříve vládní koalice. Protože on bude na nějakém soukromém vysílači nebo na nějaké soukromé platformě a já jsem první, kdo bude křičet, že si tam může dělat, co chce. Protože to dělá za svoje peníze, případně za peníze někoho, kdo mu je dobrovolně buď to dá, nebo půjčí, nebo podpoří, nebo cokoliv. I třeba veřejnost. A já si myslím, že by ještě před pár měsíci bych si nikdy nemyslel, že tady na tomto streamu řeknu to, co teď řeknu. Prostě jestli Moravec bude vysílat, doktor Moravec, a bude tam mít něco za poplatek, tak já vám doporučuji, abyste si ho předplatili. Strašně důležitý. Abyste znali ty názory, které zaznívají tady, u Bobošíkové, na Vox TV, všude možně, ale taky na, já nevím, když pominu úplně ty extrémní, bláznivý, dezinformační platformy, jako je Forum 24 nebo Hlídací pes, tak na všech ostatních, to je přece úplně v pořádku. A já sám se někdy dívám, teda nepředplácím si to, ale dívám se, když je na YouTube nějaká část té paní Friedrichové Nory. A úplně jsem na tu paní změnil pohled. Ona prostě se držela zuby nechty na Kavkách, až to nešlo, tak Kavčí hory upustila, ale udělala přesně to, co já si představuju. Vzala kameru a šla honit tu, k tomu je Okamoru do sněmovny, tu někoho, někam a tak. A to je přece super. Takže jenom tyto lidi, jako je paní Friedrichová Nora, jako je pan doktor Moravec, vlastně říkají, že Česká televize v podmínkách dnešních technických, internetových, bůh ví jakých, kdy vlastně není těžké si vytvořit internetovou platformu, stránku, kde si můžete dát, že něco je zadarmo, něco je za peníze, tak jako my třeba v Ilzenovu 10 máme jenom pro fanoušky zavřenou, to je naprosto v pořádku. Jejich volba a oni jdou do toho boje, což se mi líbí. A vlastně se mi na tom Moravce trošku změnil názor tady v tom, protože byl schopen ten krok udělat. Ale oni nám dali přinejmenším tihleti dva černé na bílém, že Česká televize v roce 2026 už není totéž, co byla Česká televize v roce 2010, 2005 a všechny roky předtím. Ano, byl to moloch nějaký, který tady měl monopol na informace a na diskusní pořady, ale už to tak prostě není. Už to tak není, takže prosím, teď už je absolutně k smíchu, když někdo bude vykřikovat, že nějaký zákon o České televizi, který změní financování, z toho financování prostřednictvím poplatků na mandatorní výdaj, povinný výdaj ze státního rozpočtu, že to něco ohrozí, tak je to prostě směšný. Prostě to není pravda. Kdokoliv z těch lidí, a já nevím, kdo tam ještě na těch Kavkách jsou takové výrazné osobnosti, tam nějaký ten pan Řezníček a já nevím, kdo všechno, můžou dnes se jenom trošku odvahy, trošku smysl pro riziko, protože ne všechno musí vyjít, anebo mít za sebou někoho hodně silného. Na druhou stranu potom člověk musí být připraven na to, že plní jeho vůli. V případě, našem případě XTV to bylo to první, trošku odvahy a trošku odvahy do rizika. A vlastně, jak se ukazuje, tak to vůbec není tak, že by tady musela nutně být nějaká svatá Česká televize, nějaký svatý Český rozhlas s 25 kanálama, jak říkal pan generální, úplně šílený. A oni jdou do toho. A já tady říkám, a není v tom ani milimetr ironie, není v tom, byť třeba nejsem fanoušek toho stylu moderátorského, jako má pan Moravec. Ale to je v pořádku, to on bezesporu není fanouškem mýho stylu, jo, což ostatně říká ve všech rozhovorech. Ale co se mu nedá vzít, jde prostě do toho. Jde do toho, já asi se podívám ze zvědavosti na první díl, já si to pravděpodobně i předplatím, protože mě bude zajímat, jak to celé bude fungovat. Má tam být Petr Macinka, jsem někde četl teď prvním hostem. A tak to má být a je to důkaz toho, že už je jiný prostředí. Je tady internet a na Alze, prosím vás, na Alze, to je obchod, že? Na Alze, kde si objednáváme kde co, každou blbost si dneska koupíme na Alze, prodávají kameru, na kterou, takovou malou do ruky, s kterou já dělám deníčky, ona natáčí téměř, ne-li úplně, to by mi tady Jindra Čipera řekl, jo? Píše tady, jsem tady, fandím, dívám se na vše, mějte se hezky, kdyby bylo cokoliv potřeba, ozvěte se Xavere. Jindra by nám to řekl, nepěj odborník na tu techniku, ona ta malá kamera určitě natáčí ve stejné kvalitě, jako natáčí ty kamery, přinejmenším ve zpravodajství, publicistice. Jo, nejsem na to odborník, ale já na své televizi doma, když vidím video paní Friedrichové Nory, jak tam běhá po sněmovně a chce ukamenovat Okamuru, a vidím video jakékoliv České televize, na mojí televizi je to úplně ve stejné kvalitě. Nemůžu si pomoct. Stojí to pár korun a už nikdo nemůže říkat, že by bránil nějakou žurnalistiku. Jinými slovy, ti lidé, co říkají, že financování České televize prostřednictvím státu je konec nezávislé žurnalistiky, tak lžou a brání jenom jedno jediné, a to jsou svoje vlastní peníze, které jsou celkem pohodlně vydělané, nejsou malé. Jak říkal pan Friedrich, miliardu jsme už rozpustili mezi naplaty a pan Friedrich to je nějaká osobnost, to neříká vrátný nebo uklízečka z České televize, ale druhý nejvyšší člověk tam. Takže na tom asi něco bude. Miliarda je hodně peněz, že? Na rozpuštění naplaty. A ono je to pohodlné. Jo? A nemá to žádné riziko. Tady Friedrichová do rizika šla, super, klobouk dolů. A já teď velmi fandím Václavu Moravcovi. Prostě z člověka, kterého jsem víceméně tady kritizoval. Panem Holcem jsme si tak z toho trošku někdy utahovali a tak. Tak nemůžu říct, že bych se stal jo, fanouškem, ale přinejmenším patřím teď mezi lidi,

za akt smíření, což je teda po hříchu málo, opravdu žalostně málo. 15% lidí to považuje za zbytečnost a 83% z vás z hlasujících za provokaci. A já to taky považuji za provokaci. Takže jsem rád, že jste tady se mnou byli dnes večer. V neděli stream s hostem a mým hostem bude Petr Štěpánek, což je člověk z Trikolory mimochodem a odborník mediální, musím říct velmi, napsal kdysi knížku Boj o novu, nebo teď nějak se to jmenovalo, je to bývalý člen velké vysílací rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bezesporu zajímavý člověk, takže v neděli ve 21 se na vás těším. Dáváme tady odkaz na Aukro, kdybyste chtěli na Aukro specimen, jo, já i paní Karol, oba dva ty aršíky, u mě už je to asi úplně poslední aršík, který se prodává a u paní Karol, myslím, že ještě čtyři nebo pět těch VIP setů jsou na e-shopu XTV a já vám doporučím, neváhejte s tím. Poděkuju partnerům dnešního streamu Grand Café, jo, protože Grand Café znáte, grand.cafe.cz a když tam budete nakupovat, tak jim napište, že je zdravý Srýda Xaver, třeba dostanete nějakou maličkost od nich. To též se týká Manerů, jo, to je Maner Shop, to si najdete, jsou to výborný nejenom oplatky, kde co, jo, a já doporučuju, kdybyste náhodou šli na web Maneru, na ten e-shop, tak si kupte kakao. Jo. Je to chuť starého poctivého granka trošku, ale mnohem lepší. No a vůbec všelijaký zajímavý věci, to znáte, ne? Přeju vám, zítra má být tropický den, tak to přežijte. Já zítra přednáším. Takže já nebudu odpočívat. Prostě důležití. Lidé a Věrka to tady psala, jo, tak my přednášíme. Někdy vám řeknu, co jsem přednášel, komu, jo, to není moc zajímavý. Přátelé, mějte se hezky a ve 22 hodin a 12 minut v pátek 22. května 2026 je chvíle jako stvořená, abych vám řekl poslední dvě slova. Dobrou noc.

tušení s tím. Velké otazníky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje

0: živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí.
1: Tak jo, vážení posluchači, po delší době teď, zase asi 10 minut máme zpoždění, vás vítám ve vysílání, zase opět po měsíci teda s Oldou Lukášem, se kterým se mi nepodařilo navázat teda vizuální kontakt, takže budete ho tady mít pouze na fotce, ale snad audio bude fungovat. Takže zdravím tě, Oldo, ahoj.
2: Já tebe taky zdravím, Pavle, stejně jako všechny posluchače a diváky. A moc se za to omlouvám, na tom týmu prostě došlo asi nějakým aktualizacím, který jsme stáhli, a ačkoliv jsem se Silem, který je ajťák, prošel, co se dalo, tak jsme to dotáhli akorát na to, že já vidím všechno, slyším tě, ty slyšíš mě. Tady vidím, že mi odchází dynamický obrázek ode mě, ale k tobě už to nedorazí.
1: Ne,
2: já nevím.
1: Akorát statický, to, co tam vidíte, To, co tam vidíte, tak to je tam od Oldy. Ale bohužel kamera neběží. Je mi líto, nedá se nic dělat.
2: Prostě. Na tvojí straně to je nejmenší škoda, že mě neuvidí, protože
1: není moc co stát. Hlavně tě uslyší aspoň. No, určitě to je o 1000% lepší, co se týče toho tvého přednesu, než minule, protože to jsi byl skoro na úření, veď, Oldo, takže od té
2: doby... No to jsem teda byl a teda Pavle tě musím veřejně pochválit, protože jak skončil pořád, tak Pavel mi říkal, hele, přijď, já ti dám Ivermectin. Tak mi ho dal, 3 dny jsem ho používal, 3 kapsle najednou a 4. den byl problém pryč, téměř. Za 14 jsem to zopakoval.
1: A je to v pohodě.
2: A normálně jsem dejchal, mluvil všecko. Teď s těma sračkama, kde mě sebou, nevím, jestli se něco nevrátí, ale prostě je to o něčem úplně jiném.
1: A jak dlouho jsi to měl tak pro zemělost předtím?
2: Byly nějaký 2 měsíce, jsem chrchol. No.
1: Tak to je to samé, co já jsem měl tenkrát loni před rokem. Dobře, v pořádku. Takže tohle je zaplať pánbu vyřešený. Je moc dobře. A my se dáme do dnešního pořadu. A začneme, Oldo, čím? Začneme tvou novou audioknihou, je to tak?
2: Jo.
1: Prezentací?
2: Ano, to je důležité. Už měla křest tady v Plzdi.
1: No vidíš, to jsem úplně zapomněl. No, nevadí. Kolik tam bylo lidí, jestli můžu vědět?
2: Ale úplně ideálně. Bylo tam nějakých do 20 lidí, možná 15, 17, ale úplně nádherný místo, počet míst, všechno se obsluha neuvěřitelná, no prostě všichni se pochvalovali. A zcela přirozeně se ten křest zvrhnul v uvozovkách do velmi zajímavého duchovního povídání, protože ta kniha sama o sobě k tomu navádí. A většina těch lidí to znala. No, měli jsme tam i tu paní, která to namluvila, Simonku Garamsegi. No a všichni byli spokojeni, hlavně jsem byl spokojen já, že to proběhlo, jak mělo, důstojně a se vším všudy.
1: Já se hrozně omlouvám, já jsem to měl v plánu, ale prostě byl jsem tam i vyslán, ale já nevím, jak je to možné, já na to fakt úplně zapomněl. Kdy to bylo, někde ve čtvrtek teď? Nebo
2: tak nějak, no, ale mě říkali, že prý se zvrátil, když jsi vyjela. Někdo tě prejde ulici, říkal, že tam nebude se podávat z Kocka, tak si říkal, to nebude snad.
1: To tam nepůjdu. Aha, tak takhle ono to bylo. Takhle ono to bylo. No tak dobře, no tak, tak jo. Já to musel omluvit tím, že jsem zapomněl, no to je jasný.
2: Já teďko si dovolím uvést blížší kontakt na tu firmu, protože možná to budete chtít někdo objednat. Jmenuje se to Audio Librix, jako audio knihovna. Je to SROčko. Sídlí v Praze Makovského 26, ale to není tak důležité. Důležitý bude telefon, ten je 228 886 515. No a nebo www stránky mají normálně audiolibrix.com. Co?
1: Dobře, no to je jedna možnost. A druhá
2: a tady vyvolávací cena 300 korun, když se zaregistrujete, tak asi 50 korun je tam nějaká sliva, já už to nevím přesně. To je první možnost a teď ty dej tu druhou.
1: Ta druhá možnost je na starých známých stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam potom vidíte e-knihy a já nevím, Olde, Lukáš a tak dále, a tak dále. A tady už vidíte obrázek z toho, z těch stránek. Když si sjedete trošku níž, tak to, jak to dělám já, tak už vidíte první knihu, druhou, třetí a.
2: A po straně tady audio.
1: Po straně tady vidíte Yellowstone PDF, nebo Yellowstone Audio, nebo Soudarbans PDF a Šumava PDF. Takže to Yellowstone je zatím audio, jenom Yellowstone. Jinak všechno v PDFku si můžete objednat taktéž. Tady na to, když kliknete takhle, tak se vám tady objeví prostě, akorát tam dáte tohle a nějaký povídání k tomu odeslat a už by se to mělo celý ten proces ukázat. A tam myslím, že je cena taky 250 korun, nebo tak nějak 249, nebo...
2: No tam, nevím, tam je ta cena na tom Audiolibrix 300, tady. 50 korun dávají slevu, jo. Nebo tak nějak, já to nevím přesně. Když se člověk tam jako zaregistruje jako odběratel nějaký trvalý.
1: No, takže tady to je taky ta možnost. Takže vyberte si, kde si to chcete objednat. Tak,
2: jinak jsou tam udělané opravdu pěkné zvukové efekty, takže to není jenom suché čtení. A jak jsme na tom křtu to pouštěli, nějaké ty ukázky, tak to jako všichni hodnotili velmi pozitivně.
1: Tak super.
2: Uslyšíte tam medvěda řvát a takovýhle legrácky. No.
1: A tebe taky, Oldo, už slyšíme řvát?
2: Mě jste slyšeli řvát před pořadem, když jste byli připojeni. A mluvil jsem moc hezky o Microsoftu.
1: Jasně, tomu věřím, protože to, co se dneska dělo. No, hodinu jsme to tady dávali dohromady. Nestačili jsme ani připravit vlastní pořad, tak doufejme, že to půjde dneska nějakým způsobem, jo. Protože já jsem to tady sice nějak sestavil podle itineráře, který jsem dostal, ale neověřovali jsme to, takže díky tomu, že jsme pořád honili to spojení. Dobře, nevadí, jdeme na to.
2: Dobrý, já uvidím, co je na obrazovce. A vím, co tam být má, takže já myslím, že to dáme dohromady. Když tam náhodou něco bude, co ti nedošlo, nebo to, tak já to
1: komentuju. Ano, je tam jedna věc na to.
2: No, tak to nebudeme. A to popíšu. No a dáme se tedy do toho, jo?
1: Tak, jdeme na to. Mělo by to být první fotka z Rádce.
2: No, ale ano, ale já k tomu ještě nejdřív
1: něco řeknu. Vlastně. Tak povídám.
2: Začínáme tedy čím jiným než tím sudeto německým Landsmannschaft sjezdem těch našich krajánků, že jo, německých. No, vy určitě víte, že ten sjezd proběhne teď o víkendu 22. od pátku do pondělka 25. a bude to na brněnském výstavišti a snad něco bude i mimo. No, ale co je zajímavé, mělo by to být za osobní podpory německého ministra vnitra a také bavorského premiéra. Takže to bude velká sláva, ovšem nebude jen tak pro každého. Bez registrace bude vstup zakázán a ochranu bude mít stát jako proti teroristům. A ta organizátorka Markéta Beková za Meeting Brno říká, vzhledem k aktuální situaci jsme letos nuceni přijmout zvýšená bezpečnostní opatření během sudetoněmeckých dnů i doprovodného programu. Prosíme proto o součinnost a včasnou registraci na sudetoněmecké dny i na související festivalové akce. Tyhle, to bude asi kvůli tomu Hormuzu, věď? Nebo kvůli čemu by to tak mohlo být?
1: Černý člověče. Já to vůbec stejně nechápu, co se všechno děje. No, potom možná ještě o tom hodíme řeč, co jsem dneska viděl v televizi. To bylo deja vu jako za covidu, kdy se tam objevil vlastně staronový ministr, že? O tom budeme hovořit, Vojtěch, a začal mluvit o té ebole, jak tam...
2: To je opravdu
1: neuvěřitelný. Hele, a byla tam ta vedoucí, nebo ta ředitelka toho, ježišmarja, nějaký to epidemického oddělení.
2: Ale já vím, je to šílená ženská.
1: Ta šílená, hrozná ženská. A úplně to samé, úplně se to objevovalo stejně jako tenkrát, ale stejný všichni lidi.
2: O to dřív to padne. Všechno musí už prasknout.
1: Tohle to není možné. To fakt už je jenom pro úplný blbečky tohleto. No, jdeme.
2: Já budu pokračovat v tom sletu těch německých přátel.
1: Takže
2: ta organizátorka dále pokračuje. Registrací lidé potvrzují, že se ztotožňují s účelem akce, jo? Ztotožňují se s účelem akce, kterým je pod organizátorů pokojný dialog, připomínka historie a budování dobrých sousedských vztahů. Moc ušlechtilé.
1: Ano.
2: Zároveň se zavazují, že nebudou narušovat důstojný a pokojný průběh události a nebudou akci zneužívat k politické agitaci. To je jasný, ta akce sama o sobě přece nemá s politikou nic společného, že?
1: Jak dlouho to má trvat vlastně, ten sjezd?
2: To 4 dny to bude celku, ne?
1: To jsem zvědav, za dlouho budou hotovi s tím programem, protože to je tak na 10 minut tohleto, že?
2: Dále se zavazou, že nebudou šířit nesnášenlivost nebo nenávistné projevy. A odesláním registrace se účastníci zavazují podrobit se osobní kontrole
1: prohlídce
2: při vstupu do brněnské výstaviště. Tak to je zajímavé. Nesmí do areálu vnést ani transparenty, plakáty nebo jiné propagační a politické materiály, no zřejmě, aby nesnižovali radost Landsmannschaftu, že jsou tady srdečně vítáni, že jo, ve své vlasti.
1: Ano.
2: A ty tam teď ten obrázek, až já si vydechnu. Ten zrádce vlasti.
1: Ano, tady je obrázek. Jen přemýšlím, jak moc musí člověk svou zemi nenávidět, když jí chce sebrat pojistku v podobě práva veta, vyměnit korunu za euro, dát moc nad zemí Uršule Lejno a majetek Lichtensteinům. Patrně se jedná o našeho Pepu, je to tak?
2: No jo, tak to by to pálí prostě.
1: Dobře.
2: No aha. Vy už víte, že protestovat přijeli na magistrát v Brně lidi v poměrně hojném počtu, skandovali tam různé nelichotivé věci od Habala až po ruce pryč od dekretu Beneše nebo obrana národa. No, jako znělo to tam hodně, teď je otázka, co si z toho ty zastupitelé vezmou, jo? Dokonce se tam mluvilo o defenestraci, asi aby lidi jako zaspomínali, nevím. Prostě je vidět, že takoví ti lidé, kteří nechápou, že jsou to všechno vlastně Putinovi konspirace a tohle z toho, že to usilí toho Landsmannschaftu a těch českých, oni říkají kolaborantů, ale to je přátel, že? Že to směřuje k tomu, aby prý byl viník prohlášen za oběť a oběť za viníka. Jo? Takže oni takhle, ty konspirátoři, těm chudákům z toho Landsmannschaftu ubližují, takhle pomluví. No.
1: Je to hrozný, je to opravdu hrozný, po takových letech večer. No. My si nedají
2: pokoj. Landsmannschaft by ale tohleto nemohl udělat. Jo? Je to fakt provokace, podle mě. Hmm. Ale nemohu by na to ani pomyslet, kdyby neměl své konfidenty a vzorské pomáče, kteří vydali podpůrné prohlášení, tím to vlastně začalo, to bylo těch, tuším, 36 úvodních podpisů, téměř výhradně umělců, samozřejmě těch lepších umělců. Jo. To je vlastně zvací dopis, tak trochu.
1: Ano.
2: No a máme tam obrázek Hamba.
1: Ano, nedopřečtu. Dej mi to trošku zlobí telefon. Víte, co mě zvedá ze židle? Když přijezd ruských tenistek do Prahy je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku a přijezd sudeťáků do Brna je OK. Hanba českým politikům. Tak.
2: No,
1: to je opravdu neuvěřitelný. Fakt jsou to věci, to člověk žasne. Hele, každý týden nebo každý měsíc teď člověk řekne, už to nemůže být nic blbějšího. Hele, a zase. A zase, člověče. To snad nemá konce, tohleto.
2: Ale tohleto, já jsem si říkal, u některých excelentních odborníků z Fialové party,
1: že?
2: Jako o té slečně Nerudní, nebo jak vás jmenuje, no, je mladá a krásná. Taky a ta furt posouvá ty moje hranice očekávání, kam až to může klesnout dál a dál.
1: Jo.
2: Šikovná holka, fakt.
1: Vám.
2: No nicméně, připomněme si ty Benešovy dekrety, jo. Byly vydány v květnu 47 po schválení celou vládou, ale ve skutečnosti je deklarovala jako závazný protokol na postupnické konferenci 2.8.45 Británie, Amerika a Sovětský svaz. Ten vlastní odsun proběhl pod dozorem Mezispojenecké komise a Československu se dostalo za jeho humánní provedení veřejného uznání. Proto jakékoliv sudeťářské požadavky mají nulovou právní validitu a nemohou být uspokojeny jinak, než tím, že se my sami rozhodneme Benešovy dekrety považovat za neplatné. Jinými slovy, že je z vlastní vůle zrušíme. No a přesně k tomuhle cíli všechny ty snahy Landsmannschaftu, no a samozřejmě toho stáda českých kolaborantů, kteří jsou schopni snad i rehabilitovat Heidricha a v rámci smíření mu postupně udělit Řád bílého lva, přesně k tomu směřují.
1: Mm-hmm.
2: No a my snad dáme lidovou tvořivost za pomoci umělé inteligence.
1: To dáme, já bych ještě řekl, ano,
2: je
1: třeba se Němcům omluvit, ano, to je třeba samozřejmě, určitě, a já bych ještě ty reparace taky nějaký jim vrátil, protože to určitě, protože oni nám asi jich dali hodně moc a já bych jim je vrátil nějak ještě. A ještě přidal něco navíc, když jsme jim ublížili hodně.
2: Ale já myslím, že s tím probereme.
1: Dobře. Tak jo. Takže je třeba se něco domluvit. No tady je třeba popsat ten obrázek, protože to asi popište.
2: Jo. No tak tam je v rakvi nám známý Heidrich, ochránce české země, že jo?
1: Ano.
2: A u toho a u něj klečí. Člověče, to mi připomíná toho Pávka, tuhle ten chlapec.
1: A přitom je to Pepa.
2: No, přitom je to Pepa. A dál, že je třeba se Němcům omluvit. Tak. No, tak jako vidíš, ten to chápe ve správném kontextu.
1: Právně, tak. No.
2: No, hledáte-li pravdu o tom, co se skutečně za brněnským sjezdem, co skutečně za tím brněnským sjezdem sudeťáků stojí, tak si zkuste představit, a to je docela zajímavá asociace, že by třeba svaz protifašistických bojovníků uspořádal v Norimberku, třeba zrovna u toho soudu, v rámci dobrých sousedských vztahů s Německem, nějaký happening smíření, kde by navrhli, aby Němci našemu státu zaplatili reparace za zrujnovaný protektorát a odškodnili zvěrstva, které na českém obyvatelstvu napáchali. A že by měl akci osobně podpořit náš ministr vnitra, případně i kultury, jako to dělají z německé strany, aby Němci pochopili obrovský význam našich buditelů a historických osobností pro budování evropské kultury a tedy našeho vzájemného přátelství také.
1: Mm-hmm. Já do toho jenom vstoupím, protože mi tady už píše po druhý, ale je to ze stejného čísla, nějaký človíček, ani se nepředstavil, že prý nejde zvuk, ale já jsem to kontroloval na všech, i na televizi, ani nevím, jestli teda mu nejde zvuk na rádiu nebo na televizi, ale já jsem kontroloval obě dvě a obě dvě fungují. Nikdo jiný ani to neříká, takže vážený pane nebo paní, problém bude u vás. Ano? Tak pokračujeme.
2: No, stačí to možná jenom zesílit, no.
1: Tak, dobrý.
2: No a já myslím, že na takové akci by se dozajista všichni účastníci usmívali, že jde o tečku za minulostí. A jistě by se radovali, že tučné reparace, to jsou ty dodnes platné nároky podložené mezinárodními smlouvami, vyplacené našemu státu budou použity na renovaci České republiky a eliminaci stínů minulosti, zejména tedy fašismu, nacismu, nenávistné ideologie spojené s těmi útoky proti Benešovým dekretům a štvaním Slovanů do války proti Rusku. Evropská unie by jistě přihodila, nebo Evropská komise by jistě ráda přihodila nějaké to euro, no a vděční organizátoři by s radostí přiznali, že tento projekt byl podpořen z fondů EU.
1: Tak.
2: Tak. A myslíte, přátelé, že by všechno proběhlo tak, jak jsem teďko popsal v tom svém snu, bez problémů? No, já jako nejsem si tak úplně jistý, jo? Ale můžeme to zkusit, jestli se najde někdo, kdo by to zkusil jenom prostě navrhnout a dohromady, tak by to bylo hezký, protože pak by pravda a blbost se projevila v plné kráse.
1: Ano.
2: To by vyšlo najevo, jako u toho zubaře sponzorujícího projekt cyklostecky podpořený fondy EU. Máme tam obrázek
1: velmi
2: cyklostecky.
1: Podobný narrativ, jak se dneska říká. Ano, cyklostezka. Sponzor této cyklostezky je místní zubař. Oldo, možná to popiš.
2: No je tam krásná cyklostezka, je tam i kanál s mřížema, ano. Přesně podle předpisu Evropské unie. Akorát je problém, že ty mříže jsou v odstupu, že se tam vejde kolo a jsou bohužel ve směru jízdy kola. Ale možná, že to je nějaká nová technologie, kterou ještě neznáme, že to souvisí s těmi uhlíkovými emisemi,
1: jo.
2: Ale to zase já nejsem odborník.
1: Ano, výsledek by měl být asi ten, když tam kolo na kolem vědeš, tak se tam zapíchneš do toho, že jo, samozřejmě, ale zbiješ si hubu a vyrazíš si zuby, no tak a zubař bude mít určitě z toho dobrý kšeft. Ještě by tam mělo být někde nějaký telefonní číslo na něj, aby, jo, náhodou, jo. Aby náhodou si nešel nechat upravit zuby někomu jinému. To by byl problém. Jo,
2: víš, takže... ale zase on bude mít tržby, stát bude mít daně, pokud je odvádí.
1: A je to pravda.
2: A daně skončí zase v Evropské unii. Všichni budou spokojení.
1: Takže výborně. No. Jdeme dál.
2: Jednak asi víte, že rok 1997 byl rokem ukončení jakýchkoliv dohadů. Byl to rok, kdy se na obou stranách podepsalo, že si nebudeme historií a křivdami kazit současnost a vztahy. Že z odsunu Čechů před válkou a Němců po válce nebudeme dělat politiku. Z české strany to byl velký ústupek, protože roky pod nadvládou Německa nás stály 300 tisíc umučených a zabitých lidí, včetně dětí. Do koncentračního tábora, do té pekelné jámy zla, hodili dokonce i Josefa Čapka. Minule jsme ho obdivovali takovou tu jemnou duši. A před poparčiče tu postavili i Vladislava Vančura a další. No prostě oni se snažili zabít českou duši, z které mají odvěkou hrůzu. Rok 1997 byl tedy z naší strany neuvěřitelný ústupek. Zatímco ze strany Landsmannschaftu ten letošní sjezd v Brně považuji za neuvěřitelnou drzost a zpupnost. Trestní oznámení na konání toho sjezdu děťáků už je prý podáno několik. To oznámení upozorňují mimo jiné na financování ze strany Svobodného státu Bavorsko, který na to dává asi něco přes 20 milionů korun, na obsah německých veřejných dokumentů toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který je úplně jiný než v češtině, to je taky zajímavý, a na možné dopady na ústavní pořádek a svrchovanost České republiky. No a cílem je, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda nedochází k jednání, které může představovat riziko pro zájmy státu, ať už národní, bezpečnostní, ekonomické nebo kulturní. No a teďko to nejlepší nakonec. Ta rozvědčíková, nebo vlastně bych měl říct spíš Kolářová, protože rozvědčík ten to jenom říká, že jo, jak to nazvat, pomstychtivost, patrně nezná mezí. Jak jinak si vysvětlit, že Pavel jako prezident České republiky převzal záštitu nad festivalem Meeting Brno 26?
1: Ano.
2: A máme tu zase obrázek.
1: Je tam obrázek, ale teď nevím, jestli já jsem to rozdělil.
2: Pavel zaštítil si, jestli by tam mělo být.
1: Já vím, já jsem to rozdělil na dva, protože tam je jednak nějaký text, který, jestli chceš, abych přečet, máme obrovskou radost.
2: No, bez problémů, jak chceš.
1: No, tak dobře. To patrně bude ta organizátorka toho meetingu. Shannon Charlotte, tak. Takže máme obrovskou radost a je nám nesmírnou ctí, že letošního festivalu Meeting Brno udělal oficiální záštitu prezident republiky Petr Pavel. Pro celý náš tým je to silný moment a pozbuzení do další práce. Vnímáme to jako důležité potvrzení hodnot festivalu. Tato podpora je i jasným signálem, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl. Krásný řečičky, co? Záštita se podle prezidenta kanceláře vztahuje na festival jako celek. Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a bez strachu. Nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi, tak. Doplnila KPR, co to je ta, nevím, to je jedno. Pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci, dodal Hrad. Děkujeme panu prezidentovi za důvěru, která nás zavazuje. A děkujeme i vám všem, kteří s námi každý rok vytváříte bezpečný prostor pro setkávání a dialog. No, to je toto. A teď tady uvidíte, já vám tam ukážu ten vlastní degret, nebo co to je. To je toto. Takže prezident České republiky Petr Pavel uděluje záštitu festivalu Meeting Brno 2026 21. až 31. května. Deset dní tam budou hovořit o ničem, protože to, co ta očena chtí hovořit, je o ničem, to už je dávno to. No, na to jsem velmi zvědav.
2: Tohle to je zajímavý. Celá republika, a dokonce i pokud mám správné informace, dolní sněmovna parlamentu, projevuje pořád větší a větší odpor týhletý akci. Historikové to potvrzují, ale on udělil záštitu sice tomu meetingu Brno, ale všichni víme, že jde o ten Landsmannschaft, o ten sled sudetoněmecký. No ale udělal to přesto, že sudetáci mají stále ve stanovách v těch německých, jo, požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů a navazujících poválečných zákonů, včetně těch majetkových, deportačních a konfiskačních.
1: No,
2: tak to je teda síla, jo. Prostě oni chtějí náš majetek nahradit deportace a konfiskace. No a teď je otázka, jestli se tím náhodou někdo nedopouští velezrady a jestli nepracuje pro cizí mocnost.
1: Na to je ten jejich zákon, ano.
2: Paragraf, který si udělali oni sami, že jo.
1: Ano.
2: Je otázkou, proč zaštiťuje se spolku, který usiluje zjevně o rozklad ústavních základů České republiky, jejich součástí jsou právě Benešovy dekrety. A to dělá přesto, že nález ústavního soudu České republiky výslovně potvrdil, že dekrety jsou platnou součástí právního řádu. Dekrety podle něj nelze zpětně zrušit, nebo jimi nastolené právní vztahy jsou nespochybnitelné a nedotknutelné. A usnesení poslanecké sněmovny v dubnu 2002, tam dolní komora přijala usnesení, ve kterém deklarovala, že dekrety jsou nedílnou součástí českého právního pořádku a jejich platnost je definitivní.
1: To je třeba zrevidovat, ale 2002, teď už je to prosím tě 20 let.
2: A teď je otázka, jak je možné, že hlava českého státu, čemuž on se pořád hlásí, že má zastupovat zemi navenek, která při skládání slibu toho prezidentského přísahala věrnost České republice a obraně její ústavy, tak jak je možné, že udělí takové akci legitimitu prostřednictvím prezidentské záštity? A ta záštita hlavy státu jako to není neutrální administrativní razítko. Je to nejvyšší morální a politická podpora, jakou může kulturní nebo společenská událost v zemi získat.
1: To jsem se právě chtěl zeptat já osobně, co to vlastně znamená udělit záštitu. Já jsem to v životě neviděl, aby nějaký takovýhle politik, natož prezident, udělil nějakou záštitu. Co to vlastně znamená?
2: Je to vlastně nějaký kredit určité společenské významnosti, v tomto případě v podstatě nejvyšší, která má, i když to tam tak přímo řečeno není, motivovat k podpoře kohokoliv, kdo s tím bude mít něco společného nebo může tomu pomoct. Čili ta záštita prezidentská říká, že tomu dává zelenou a že to je v pořádku a je možné to nějak podpořit, že to je třeba udělat. No a žádné překážky tomu neklást.
1: To je pro koho? To je pro koho tohleto? To je pro policii, pro vojáky nebo pro koho vlastně, aby tomu nekladli překážky? Nebo co to znamená?
2: To nemá charakter zákonu nebo vládního nařízení.
1: No právě, a jak se budou chovat teďko ty, já nevím, policie, kdyby tam došlo k nějakému problému, jak se budou chovat, když to má udělenou záštitu?
2: Měli by se chovat tak, jak jim káže zákon a jejich pracovní povinnosti.
1: A čemu je teda záštita potom?
2: No a to je právě ono. My žijeme, když tomu určitě nebudeš věřit, v zemi, kde má justice dvojí metr nebo kilometr.
1: Tomu já nevěřím, v žádném případě.
2: A právě takovýhle nepřímý nátlakový politický gesta, nebo jak to nazvat, tak vlastně motivují naše organizátory, návštěvníky a také prosím tě, jak se řekne slušně, připosrané.
1: Už to řekl.
2: Ovce, aby dělali, co je třeba. No. Teď je otázkou, jestli ta Pepa Kolka, nebo jak bych to nazval, ty dva chlapce na hradě, nerozjeli nebezpečnou hazardní hru, do které vsadili celou Českou republiku. Jo. Já se divím, že Pavel nedochází.
1: Kdo jim na to udělal záštitu, člověče, že to takhle mohli rozjet?
2: No, to je on.
1: Nebylo to náhodou nějaký velvyslanectví, třeba nějaký přátelený?
2: Ne, záštitu udělal Pavlík.
1: Já vím, ale kdo jim udělal záštitu tady, že to takhle rozjeli všechno?
2: Jsem přijde bavorský prezident a nějaký ten jejich ministr.
1: Dobře.
2: No, to je jedno. Já jenom žasnu, že Pavlovi nedochází, že fakt už riskuje žalobu z velezrady, že už se teda dostávají skutečně na ostří nejzaší hranice, jo? Neboť kdo podle těch jejich paragrafů spolupracuje, podporuje, podněcuje, zaštiťuje, financuje, či jinak napomáhá organizaci, skupině, jednotlivcům nebo spolkům v prosazování kroků ohrožujících českou ústavnost či státnost, ten se dopouští vlastizrady, respektive velezrady. Jako oni si myslí, že jsou nedotknutelní, ale já bych si tohle na jejich místě netroufl. A teď nevím, jestli mám obdivovat jejich statečnost anebo tupost.
1: Proto to povídám. Patrně dostali od nějakého velvyslanectví nebo od dvou takových světových známých záštitu, že to mohou dělat tuto, nebo že to mají dělat přímo.
2: To již bez souhlasu Londýna a Bruselu to nejde.
1: Tak, nejenom možná těch, abych řekl ještě i jiný. No, ale
2: to je otázka, jestli jsou tak stateční, anebo blbý. Ale podíváme se, co k tomu říkáme.
1: Mají jinou možnost? Možná, že nemají jinou možnost. Tak.
2: To jsou výdělatelné taky, samozřejmě.
1: To by nemohli kávery, chanou o tom.
2: Jo.
1: Co tam je? Pět citátů od Jana Verichy.
2: Tři citáty.
1: Od Jana Verichy. Vidíš to, jo, to vypadá jak pětka. Takže tři. Blbec všechno ví, zná a umí. Přesně tak. Blbec má vždy pravdu. Blbec si myslí, že všichni kolem jsou blbci. No, to je jednoduché celko.
2: On ten Jan Werich nebyl žádný blbec.
1: A že tohle, no dobře, v pořádku. Tak jo.
2: Jo. Jo, přátelé, jako historická pravda, to není švédský stůl, se kterého si vyberete jenom to, co se vám dneska hodí do politického krámu. Ta památka padlých nesmí být selektivní podle momentální objednávky. Pokud se dostaneme do stavu, kdy je problém vyvěsit vlajku armády, ano, která porazila Hitlera, pak už nebojujeme s propagandou, pak už bojujeme s vlastní historií. A to je bitva, ve které prohráme všichni. No a pokud pojedete do toho Brna se podívat, abyste zatleskali tomu posvětovou Majdanu, tak mu doporučte, on je teda takový ještě trošku má bříško, možná ještě větší než já, ale on se s tím srovná.
1: On má naprosto ideální postavu, podle mě, to je opravdu, to je nezaměnitelná, ta postava.
2: On se neurazí a teďko proč, jo? Doporučte mu, aby ty své sjezdy příště pořádal v koncentračních táborech. Tam taky byli lidi, kteří takový bříško okolo ní neměli moc, ale možná ho to bude inspirovat. A tam ať oživí paměť národa, jo? Tam to půjde nejlépe, tam může hledat cesty ke smíření.
1: Ano.
2: No a jinak teda technická poznámka úplně, já nechci vám nahánět strach, berte to jako takový preventivní varování. Buďte ve střehu a mějte oči na stopkách. Nikdo neví, co se tam stane. A foťte cokoliv podezřelého, všímejte si i střech. Možná se to bude hodit. Ostatně ty události v Praze na té právnické fakultě, to mohou být taky takový testík, co si necháme líbit. Kdo ví? Takže nechci, nebo přeju si upřímně, abych se mýlil, ale být ve střehu to nikdy neuškodí. Já si totiž myslím, že se v tom Brně objeví také hodně najatých Ukrajinců. A vy víte, že jich to asi 500 000, z toho říkají 35 000, že jsou banderovci. No a jejich chování a vděčnost známe, jo? Ostatně ona to skvěle vystihla jedna dívčina zo Slovenska. Je to moc pěkné a my si to pustíme. Máš tam to video?
1: Mám, dívčina, mám. Už to tam pouštíme.
3: Čo robiť, keby na Slovensku vypukla vojna? Bod prvý. Pôjdeme do všetkých susedných štátov. Budeme tam chodiť s vlajkami a kričať. Sláva Slovensku. Najviac nech to kričia na námestiach naši muži. Bod druhý. Každý štát, ktorý nám pomôže, budeme kritizovať, že nám dal málo. Lebo veď pomôcť nestačí. Musí to byť podľa našich predstav. Bod tretí. Budeme sa snažiť zatiahnuť do toho čo najviac ďalších krajín. Nech z toho nie je len lokálny problém, ale poriadna svetová dráma. Bod štvrtý. Čím viac nám niekto pomôže, tým viac budeme nevďační. Veď na čo poďakovať, keď sa dá ešte viac sťažovať. Bod piaty. Budeme len rozprávať, mudrovať a čakať, že všetko vyrieši niekto iný. Bod 6. Samozrejme sa budeme pravidelne vracať domov na sviatky. Kľudne aj do prvej línie. Tam, kde to buchoce, treskoce. Naveď my vieme, že to nie je také hrozné, ako tvrdíme. Bod 7. Nočné diskotéky na Slovensku musia zostať otvorené, lebo život ide ďalej a party sa predsa rušiť nebude. Bod 8. Každý deň budeme otravovať Uršulu, nech nášmu vodcovi kúpi zlatý záchod z čistého zlata. Nech sa mu pekne kaká, keď už aj tak celú vojnu prehrávame. Posledný bod. Nebudeme robiť nič, len budeme chodiť, žobrať a potom sa tváriť, že celý svet nám stále niečo dlží.
2: Hele, prosím tě, Pavle, ja si myslím, že ona úplne dokonale popsala to, co dělá teďko Putina, co se děje v Rusku. Nezná se ti?
1: Že by?
2: Nikdo jiný mě nenapadá vůbec. No.
1: Jasně, jasně, jasně. Určitě to nemohlo být o tom, o čem si všichni myslíme, že to, jako, že to je. Ne, o tom to není. To všechno
2: ne,
1: jinak.
2: Ne.
1: Tak.
2: Musíme už si dělat svůj vlastní názor, že jo?
1: Ano, ano, ano.
2: No a dostáváme se k dalšímu bodu. Necháme už Landsmannschaft být, prostě shrnuli jsme si to, že jsou to hodní chlapci, kteří se s náma chtějí objímat a s dalšími ženami milovat.
1: Tak.
2: Takže jako je to úplně v pořádku. No a, ale toho rozvědčíka ještě úplně neopustíme, protože musíme pár slov věnovat tomu, jak on se chce dostat do té Ankary na summit NATO a ten zlej Macinka a ještě horší Babiš, tak nějak mu to nepřejou, jo?
1: To je to možný, prosím tě. No, to mi vysvětli.
2: On ten sport s vládou odstartoval sám, jo? To bylo to nejmenování Turka ministrem zahraničí.
1: Ano.
2: No a on mu zřejmě Kolář dodal sebevědomí k nerespektování ústavy tím, že tam dávali všelijaké pokroucené výklady, ale netušili, že se jim toho takhle rychle vrátí jako bumerang. A my si teď připomeneme jeho vlastní slova. Spořaduju, to je převzatý od Jirky Havla, ten trn. A dáme si tam...
1: Nedáme. To je přesně to, co jsem od tebe sice dostal, ale je to problém. Budeš to muset nějak prezentovat sám? Takže to prosím tě odprezentuj. To je jediné, co jsem prostě nejsem schopen pustit.
2: No, on tam prostě říkal, ten Kolář, přesně to, co dneska tvrdí Babiš a právníci ústavní, že se ta ústava musí respektovat, že rozhoduje vláda a že prezident je jenom na formální reprezentaci navenek. Protože nejsme prezidentské zřízení. Mm-hmm. Ale dneska vlastně se mu to vůbec nehodí a říká pravý opak. Ale tak na to už jsme v našich zemích zvyklí, že jo? Že politik říká vždycky, co se mu líbí a hodí, i kdyby to měl o 180% otočit proti tomu, co říkal před pár lety.
1: Ano.
2: Takže to v tom video odkazu bychom to viděli, ale není to žádná ztráta.
1: Tady je vždycky úžasné, jak to dokážou odůvodnit tu náhlou změnu o 180 stupňů. To je na tom to nejzajímavější.
2: No a on tam generalisimus Pávek na základě tedy samozřejmě ideologicky vyčištěného výkladu té ústavy.
1: Ano, přesně.
2: A konzultace s tím Kolářem. Tak dneska mluví úplně jinak. A jestli to teda půjde, Pávek o sjezdu na to, je to teda umělá inteligence, to lidová tvořivost, ale je to vtipný, tak si to tam pustíme.
1: Ano, to by mělo fungovat.
4: Tak pánové, rozhodl jsem se, že to budu já, kdo bude stát v čele delegace na summit NATO a už o tom nebudu diskutovat.
5: O tom, kdo pojede, rozhoduje premiér a ne vy, Pavle.
4: To mě nezajímá. Já jsem prezident a já prostě jedu.
6: Tak víte co, když o to tak usilujete, jeďte tam vy a my zůstaneme doma.
4: Hej kluci, počkejte, jeďte tam se mnou, já nevím, co bych tam říkal.
6: Neboj to zvládneš, Pavle.
5: Sorry, jako.
4: Rád tě vidím, Donalde.
7: Podal byste si ruku s Donaldem Trumpem?
8: Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na summitu Aliance, jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku a doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Ale Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost.
1: No.
9: Je domů Pavle a zavolej Babišovi a dojede on s Macinkou, papa.
4: Summit proběhl podle očekávání perfektně.
2: Ale to je naprosto skvěle vystižená mediální strategie a realita dnešní naší země.
1: Tak. Ty možná, reportéři že... tam, ty novináři, to nemá chybu.
2: No, právě, je to úplně skvělé, jako kdo to udělal, klobouk dolů. A možná bychom si mohli dát zase jeden citát Wericha, já ho přečtu. No. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci. No, já myslím, že ti si dají nejspíš štamprdli lží a paňáka jedovatých plivanců a s úsměvem idiota zase předstoupí před kamery České televize. Mm-hmm. Oni už nemají svědomí, jim tohle nevadí. A stačí si dát trošku nějakého drinku nebo něčeho jiného, já to nebudu říkat, a jdou dál. Mm-hmm. Tak, ale přátelé, teď chviličku vážně. Měli bychom si neustále připomínat několik maličkostí, které vám pomůžou lépe se orientovat v tom, co je manipulace a co je pravda. Takže teď si dáme malé porovnání. Manipulace tlačí, pravda táhne. Co je tím myšleno? Že v okamžiku, kdy ucítíte tlak, že vás někdo někam tlačí, ať je to jednotlivec nebo média, asi je tam manipulace. Ale pokud ucítíte, že nějaká informace, příklad nebo cokoliv jiného, vás stáhne, že vás to takzvaně chytilo za srdce, pak si buďte jistí, že v tom je hodně pravdy. Manipulace svazuje, pravda osvobozuje. A zase, jestliže budete mít pocit, že přijmete-li nějaké doporučení, které po vás někdo chce, a přitom něco ztrácíte, máte pocit, jako by vám někdo doslova svazoval na ruce, tak si buďte jistí, že to je manipulace. A že pravda osvobozuje, to už řekl už Hus a Ježíš a další velcí velikáni naší historie.
1: Jistou, jak bych to řekl, alternativu, to bylo i, myslím, v tom, ne? V Terezíně na koncentračním táboře. A tam to nebyla pravda, jo, tam byla práce.
2: Osvobozu. Práce.
1: Já to se spletl, sakra práce.
2: No to byla ještě větší pravda, než tak, to, co říkala.
1: Tak to vidíš.
2: No, aha,
1: tak, sorry.
2: Arbeit macht frei, tím se pa nějaká pravda.
1: Tak.
2: Manipulace zatemňuje, pravda prosvětluje. Takže dostanete-li se do situace, kdy vám někdo předestírá nějaké argumenty, nějakou verzi něčeho a vy budete mít pocit, že vám to nepřináší žádné řešení, že vám to nic neodkrývá, naopak zatemňuje, tak si buďte jistí, že manipulace se raduje. No a pravda dělá opak, prosvětluje. Jestliže vám někdo začne říkat nějaké věci a na základě toho začnete chápat víc, co si vyšího, takzvaně vám něco se cvakne, tak se blížíte pravdě. Manipulace rozděluje, pravda spojuje. No, tak myslím, že ukázky ze současného života České republiky, tohleto 100% nebo, co říkám, 120% dokazuje a prokazuje. Manipulace s davem způsobuje, že jedni se stávají, jak tomu říkali v tom jeském parku, masožrouty a druzí bíložrouty. Ale to by ještě nebylo tak špatné, kdyby to bylo jenom v rovině fyzické. Bohužel je to v rovině duchovní a emocionální. Jak jsme si říkali v těch našich pořadech dříve, tak ten satan přesouvá stále víc energie právě do duchovní sféry. Protože zjišťuje, že všechno prohraje, pokud tuto sféru neovládne. A tak rozbíjí společnost, staví starý proti mladým, muže proti ženám, národnostně a jakkoliv prostě rozděluje. A tam, kde se tohle objevuje a vy máte pocit, že prostě se musíte vymezovat, že vaše ego vám říká, tady bojuj, nestýkej se s nima. Takže tam se stáváte asi trochu obětí manipulace. Ale pravda, ta je vyšší. Ta vám spojuje, protože vám říká argumenty a pohledy mnohem vyšší. A v jejich světle si teprve uvědomíte, že tyhle ty malicherní a podlý útoky na to, abyste se rozdělovali, jsou vlastně veskrze falešné. A ještě jeden ukazatel. Manipulace nálepkuje, pravda argumentuje. To znamená, známe, kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody. Jinými slovy, když se podíváte na ty televizní rozhovory, třeba nádherný je, když jsou tam lidi třeba z toho ANO nebo SPD, na Reichl třeba, že jo, tak dáme na straně, on tam pokládá historicky doložené anebo aktuálně doložené fakta, podkládá je i čísly, a čím se dá, ale argumentovat nemůže, ačkoliv má naprostou pravdu, protože na druhé straně jsou vlastně lidi, kteří jenom prskají různé nálepky. Čili on řekne argument A a dozví se, že je Putinův agent. Dá argument B a dozví se, že je konspirátor. Jak se tady dá argumentovat? Prostě tam ta logika nefunguje. A já teda tyhle lidi obdivuju, že do těch studií vůbec chodí, protože to... Já bych to nedokázal. Já bych se asi přestal ovládat. Hmm. No a teďko, jestli jistě víte, my si řekneme něco, co s tím hodně, hodně souvisí, že ta dneska všude používaná kvantová fyzika, každou chvíli někde slyším, my jdeme kvantová, tuhleta, se to vždycky musím smát. Takže ta kvantová fyzika funguje i v duchovním světě. A my si se teď pokusíme malinko ji aplikovat na vědomí, potažmo svědomí člověka. Mm-hmm. Ještě než to řeknu, tak jenom maličko bylo zjištěno, že vlastně je, když vezmete nějakou částici, tak ona sama se jeví jako částice, jo? Ale za určitých okolností se začíná jevit jako vlna. Což je taková dichotomie, nepochopitelný rozpor, ale ono to má logiku. A my si to řekneme na lidech. Jeden člověk se sám o sobě jeví jako samostatná částice. Jo, můžeme ho pozorovat, analyzovat, dokonce můžeme nějakým způsobem definovat, uchopit a tak dále. Skupina lidí se může jevit jako skupina částic, má-li ovšem každý z nich dostatečně silnou energii ega. A čím větší je skupina, tím menší význam má jednotlivec a vědomí se stává jakýmsi nevím, společným průměrem nebo mediánem a začínají se ty ostré hroty a rozdíly smívat. Vědomí národa nebo dokonce celého lidstva, tam už ty jednotlivé části přestávají hrát roli úplně a přestávají být vnímatelné. Jo, je to jako s kapkami deště. Jsou jich v oceánu nespočetná kvanta, avšak pohybují se podle zákonů celku, tedy ve vlnách, a tyto vlny se valí celou naší existencí, tím morfickým polem planety, o kterém jsme tolikrát mluvili. No a podle toho, jakou kvalitu nesou, formují náš osud a budoucnost. Přitom vysokovibrační částici žádná nízkovibrační vlna nevymaže, zatímco kapička lásky, tedy vysoké vibrace, rozáří celou obrovskou vlnu. A proto, přátelé, pořád mluvíme o lásce a světlu poznání. Toto je tajemství kvantového propojení lidského vědomí, co by částice a co by vlny. A také svědomí. Já jsem to sem musel vložit tu malinkou duchovní, já nevím, jestli úvahu nebo poznámku, protože tyhle souvislosti si musíme uvědomovat a neustále připomínat a šířit. Tak, vrátíme se od duchovna zase k realitě. Mm-hmm. A začneme panem Paroubkem, co nám říká...
1: Já zase, to je druhá věc, kterou jsi mi zase neposlal, Oldo. Nemám to tu vůbec. Tato mi taky přišlo.
2: Tak já to zkusím nějak komentovat. Tak on říká o skupině D, jak víte, to je ten vedchý a ty lampasáci kolem něj, že vybrali... já nevím, asi 300 milionů korun a nakoupili asi za polovinu ty drony a snad je poslali na tu Ukrajinu. No a teďko je otázka, co se stalo s těma bývalýma penězma, s blíma penězma. Soud snad polovinu z nich asi zablokoval a hledá se to a řeší se to. Takže někdo se na tom hodně namazal kapsu,

0: bez toho by to bylo mrzeníčko. A okamžitě zareagoval. Co, co? Neboje v toho lidi, ale že tě na to chytím. No, ale tomu, my se tomu smějeme, ale tyhle ty gauneři, tyhle Schlingerovi nás vlastně zatáhli do války, protože poslali na tu Ukrajinu tisíce dronů a to nemluvím o těch jejich dalších aktivitách. Jo? Proč? Ruská federace je oprávněna podniknout odvetný vojenský úder na země, které se podílejí na zabíjení ruských občanů výrobou a dodáváním zabijáckých dronů a podporováním fašistů na Ukrajině. V dubnu Rusko vydalo varování mnohým evropským státům, které vyrábějí zbraňové systémy k vojenskému použití proti Rusku, a také uvedlo konkrétní seznam evropských firm, které podle něj vyrábějí drony anebo jejich komponenty, jo, na tu Ukrajinu. No a označilo je za potenciální cíle ruských ozbrojených sil. A ten seznam zahrnoval i české podniky, zejména ty spojené s výrobou turbinových motorů a kamikaze dronů. Z hlediska Ruska je případní útok na tato zařízení zcela legitimním obranným krokem. No a stále více expertů říká, že Rusové už to měli udělat dávno. Slavné NATO bojuje proti ním, proti Rusům všemi prostředky, samozřejmě nečestnými, to mu je jaksi blízký, a to jak vojenskými, finančními, tak i pomocí svých vojáků, žoldáků. A podle těch expertů, které ovšem ČT před kamery nikdy nepustí, by Ruské federaci, kdyby chtěla, a opravdu se ten medvěd naštval, tak by jí stačilo na likvidaci všech států NATO asi 48 hodin, a to bez použití jaderných zbraní. A na likvidaci celé sfašizované Evropy 8 hodin. Oni totiž mají zbraně, a my už jsme o tom taky mluvili párkrát, o kterých NATO nemá vůbec ani zdání. No, jenomže váleční štváči v Evropě žijí v bludných představách a odkazují na svaly, které vůbec nemají a ani už nikdy mít nebudou. No, za to Rusko má svaly přímo děsivé. Ona vůbec ta Evropa už, nebo některé evropské země překročily příliš mnoho červených linií. Mezi náma já se stále divím, že ten Putin je tak asertivní a neustále to se snaží na ty provokace nereagovat, ale oni už dotlačili ke zdi, ze které, nebo od které už nemůže nikam jinam odejít, než se obrátit a začít útočit.
1: Oni... To by bylo zase řečí, kdo zase to všechno začal.
0: Léta je k tomu nutí po všech. Oni si totiž myslí, že zalezou do bunkrů, tam přežijou pár desítek let a zase vylezou, všechno bude zničení a oni budou majiteli planety. Ani netuší, jak se pletou chudáci. No oni to teď momentálně dělají třeba tak, že vyrábějí zbraně dlouhého dosahu na vlastním území některé ty evropské republiky, státy, kde jsou pochopitelně zatím chráněné před ruskými útoky. Ale nakonec ty výrobky předávají Ukrajině spolu se zpravodajskými informacemi a já si myslím i ovládacími a řídícími. Prostě, aby Rusko mohlo být zasaženo daleko od ukrajinských hranic na nejcitlivějších místech a nikdo ty země s tím útokem nespojoval. Jenomže tím Evropa v podstatě útočí na ruskou, nebo mimo jiné na ruskou energetickou infrastrukturu ve vnitrozemí a zdaleka nejen na ně. A to už je pro Rusko nepřijatelné. A nedávno byla tou raketou Flamingo napadena ruská vojenská továrna na balistické rakety ve Votkinsku. Tam vyrábějí ty Iskandery a Topoly, Orešníky a nevím co ještě. A oni identifikovali právě, že to byla britská raketa, jejíž ovládání pocházelo od Němců.
1: Samozřejmě.

0: cílová data a navigace od NATO. Takže oni vidí, že vlastně už s celým NATO bojují ne týdny a měsíce, ale už vlastně celé roky. Jenomže tohle pro Rusko vytvořilo neudržitelnou realitu, která nyní zcela obrátila náladu proti EU a Evropě. Ten Dmitrij Medvěděv, ten současný místopředseda Rady národní bezpečnosti a taky bývalý prezident, k tomu učinil jasné prohlášení a pohrozil vyhynutím té EU bruselské Evropy, pokud by tyto v uvozovkách hry pokračovaly dále. Mm-hmm. A ještě jedna poznámka, která s tím souvisí. Irán nedávno světu ukázal, jak se dvěma jadernými mocnostmi, jak se s nima vypořádat konvenčně. Rusko by udělalo totéž s tou Evropou. A Scott Ritter říká, že Rusko vybere několik cílů v zemích EU. Samozřejmě přicházejí v úvahu třeba ty továrny na výrobu dronů, aby je bylo možné konvenčně zničit a udělá takovou manifestaci toho, co čeká celou Evropu, pokud nedá pokoj. No a já si myslím, že by to asi byla tak trochu chyba, protože Evropa by konečně dostala důvod, proč zaútočit. Pokud se ten Putin rozhodne zaútočit, podle mého nevojenského, konspirátorského názoru, tak by měl udeřit na ty klíčové vojenský, logistický, energetický a mediální a mocenský centra současně. Ono jich zase tolik není, protože když ty se zničí, tak já myslím, že bude po válce. Už se nenajde nikdo, kdo bude chtít dál provokovat. Ale možná se mýlím, nejsem odborník.
1: No.
0: No a teď si
1: vemte... Kdyby si měl pravdu.
0: Teď si vemte, že vlastně Putin je... podle Evropy vlastně masový vrah a dali na něj zatykač, já nevím, všechny hovadiny. A přitom on teď předved úplně nádherně, jak se dělá zahraniční politika přátelství. Celá Evropa by se o něj měla učit. Teď mám na mysli přijetí Putina v Číně nedávný. Já jsem velmi podrobně si prohlédl to video.
1: Kontroverzi s Trumpem, že?
0: To právě na to chci navázat. Jako, to bylo něco neuvěřitelného. On s tím pingem prolez úplně všechno možné a na vlastní fyzicky zkušenost, aby se to vyzkoušel. A zřejmě teda ten Sitin Ping velmi chytře chce, aby Putin lépe pochopil čínskou kulturu a mentalitu tím, že ho tím vším provádí. Tak on ho prováděl všemi možnými obory, od kulinářství, kde spolu vařili, jo, přes výšky po řece, setkání se sportovci, návštěvu chovatelského střediska Pant, až po jízdu vlakem, kde při rychlosti přes 300 km za hodinu projednávali výstavu plynovodu Síla Sibiře 2, který má dodávat ročně 50 miliard metrů krychlových plynů z toho poloostrova Jamal přes Mongolsko do Číny. Jo, takže přátelé, takhle se národy spojují, tak se rodí spolehlivé přátelství a partnerství. No a Trumpovi se podobného přijetí v Číně tak nějak nedostalo ani zdaleka. Místo toho, ti, co tam byli, tak tvrdí, že za zavřenými dveřmi údajně došlo k hádkám a vyhrožování.
1: Ano.
0: Ale to bude asi tím, že oni Číňané nepochopili, že jemné americké pojetí přátelství a diplomacie se bez toho prostě neobejde. No.
1: Ano, ano, ano. Je to podobně.
0: No, nicméně mám pocit, že je to cesta ke zbližování a harmonizaci světové politiky a dokonce i kvůli ta Trumpova. Vůbec nebudu mluvit o tom, jak byl s Putinem, ale dokonce i kvůli ty Trumpovy nátlaky, že je to možná cesta ještě lepší než ta, kterou uplatnil tu zahraniční politiku Fiala, Lipánek a Tajvanec, kteří dokázali urazit snad každého, s kým se setkali a kdo něco znamená. No ale zase na druhé straně nás dokázali odstřihnout od ruské energie. Ten rozdíl v té duchovní úrovni těchto setkání je galaktický. Já se vždycky stydím, když vidím ten formát, jak jsem říkal, buď Xi Jinping s Putinem a proti tomu tuhle ty naše ubožáky, co už neumí pořádně ani štěkat.
1: Ano. Holdo, jestli máme chviličku času, já si myslím,
0: máme, že jsme mohli...
1: Já jsem teďko tady kouknul na náš nejoblíbenější server Seznam, novinky a podobně, a tam vyšla vyloženě zajímavá informace, ne jedna, ale tadyhle tam je teda zajímá opravdu velmi, to jsme se bavili o tom srazu těch sudeťáků v Brně. A teď tady nastala taková situace. Aktivisté v Brně nabarvili soše prezidenta Beneše ruce na rudo. Jo, a představ si, skupina moravských aktivistů vetře pomalovala a tak dále, někdejší ministr zahraniční a pozdější prezidenta kritizovali za jeho politické kroky i za to, že údajně neměl respekt Moravanům a požadovali odstranění sochy. Představ si to. Aktivisté soše, jež byla právnickou a tak dál odhalená v roce, nabrali ruce na rudo a umístili na ní transparent s nápisem Český nácek škůdce Moravy. Na místo byla hlídka, ale teď je tady, tadyhle to je vidět, prostě jak to udělali všechno, jo, a kdo to udělal asi, ale za akcí stojí nezávislá skupina moravských aktivistů, nazvaná Beneš symbol bezpráví. Její mluvčí, hudebník Tomáš Kočko, mimo jiné uvedl, že Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety, řekl. No, já si myslím, že to nemá cenu číst dál. Je to naprosto neuvěřitelné, protože tohleto, kdyby bylo v obráceném gardu, no tak za to půjde sedět někdo na 10 let nejméně. A tady asi se vůbec nic nestane. Všechno je naprosto v pořádku, že? Neuvěřitelné, co tomu říkáš?
0: No, co tomu říkám? Co říkal ten vrch o těch blbcích? To je ono. No. Vrach káže o morálce a zloděj nabádá k nezištnosti. Oni opravdu nejen, že obrací obsah pojmů, ale oni obrací nohama vzhůru i hodnoty. A to je ta Evropská unie, to jsou ty Sorošovci a jejich hodnoty. Všichni víme, jaká je historická pravda. Všichni víme, že Beneš těmi dekrety zachránil život bez počtu Němců.
1: To je nějaký hudebník Kočko, co to je zač, já ho teda neznám, tak prostě zvolí takovouhle skupinku a můžou to klidně, tohle to může udělat. Oni by řekli, vidíte, to je ta demokracie, ale zkuste to udělat něco proti těm současným.
0: Kdyby Beneš nevydal ty dekrety, tak by to stálo život stovky Němců, který by se nestačili organizovaně odsunout. To si málo kdo uvědomuje, kdyby šel na nějaký revanš. A jak jsem tam říkal, mezinárodní dohled to sledoval a byli jsme za to oceněni, že to proběhlo humánně. Oni nabarví ruce takovéhle člověka rudě.
1: To to znamená
0: a neuvědomují si, jako když chtějí barvit rudě ruce, no tak se, ať se vydají na Henleinovců, možná na ten hrad, nebo na sochy Hitlera a tohle to všechno. Tam ať dávají rudou barvu. To jsou prostě primitivní vlastizrádní provokace a naše justice, jakmile začne měřit jedním jediným metrem, a to samý vyšetřovačky a policie, tak všechno se změní. Ale zatím oni si myslí, že si můžou dělat cokoliv. No a to je důvod, proč vlastně navrhoval ten zákon Fara, navrhoval
1: SPD.
0: Ano, protože to je přesně poslání neziskové. Neziskovky a mass media vlastně tvoří jednu z nejmocnějších sil a oni jsou schopní udělat násilný převrat. Protože tady dělají takovýhle provokace, ale já s velkou důvěrou v českého člověka, říkám, nepovede se jim to, protože těch myslících je pořád víc a víc. A jsem zvědav, jak proběhnou teď ty dny v tom Brně. No a jdeme na další věc, to je Radio Palác a veřejné projednání těch větráků v české krajině. Všichni víte, můžeš tam dát ten ekovětrník, obrázek.
1: Ekovětrník s tou helikopterou, jaký tam.
0: Jo. Že vlastně dochází k velkému občanskému odporu, což je vlastně reakce na to, že se plánuje výstavba 5000 větrných elektráren a zhruba 100 akceleračních zón v České republice, které byly snad schváleny už i minulou vládou. No a v tom rádiu zazněl bezpočet argumentů proti ním. Je to nesmírně zajímavé, je to mnohem horší, než jsme si mysleli. Jde o potenciální ekologickou a zdravotní katastrofu. A také energetickou a ekonomickou. Možná bychom se tam teď mohli dát to video ekovětrníky, tam mluví odborník. Aspoň
2: jsou tady akcelerační zóny na úžasné, skvělé větrníky. V nějakých studiích vychází tak, že i za 10 kilometrů od baráku to prostě pociťuješ, že ta příšera tam je. A to se bavíme o tom, že je tam jedna, ty máš celý pole. Pojďme úplně na začátek.
3: Jdeme stavět teda ten profil.
2: Musíme postavit cestu, po které ti projede, řekněme, nějaký náklad, který jenom ta gondola váží 40 tun. Jeden ten list, nějakých 8 tun. Ten jeřáb, který tam musí přijet, aby instaloval ty železní požáry, které jsou ze třech kusů, tak sám váží nějakých 40 tun. To fakt není polňačka.
3: A teďka, jak hluboko to musíš vykopat, aby si to sedlo?
2: Reálně stavíš silniční konstrukci dálnic, pak tam vykopeš díru jak kráva, do toho naliješ přes 1000 tun betonu, 40 tun.
3: To je tak krásně ekonomický a zelený.
2: Vrtáš do země 20 až 50 metrů podle podloží, uděláš tam vlastně kotvy. Kolem dokola, aby tam byla manipulační plocha, tak tam musíš postavit několik metrů čtverečních. Nicméně tohle, když postavíš v zalesněné krajině, tak ten les musíš vykrácet. Tady tyhle z těch zrůd, tady chcou postavit 500. Když se ti ta příšerka točí, tak samozřejmě, když do toho naráží větříček, tak se z toho uvolňuje barvička, mikroplasty, nejrůznější karcinogeny a to se šíří desítky kilometrů daleko. Nachází to v rybách, ve zvířatech, v potravinách, i v rostlinách kolem toho nic nechce žít, protože ty jako zvířátko bys určitě u toho nebydlel. Když to postavíš, tak ono to už je tak vysoko, že to zasahuje do několika těch vzdušných pásem, takže to vytváří nejrůznější vzdušný víry, který naopak způsobou to, že to vysouší tu krajinu, snižuje to úrodu.
3: Protože kolem toho je by to ptáků, že jo?
2: To je ruská propaganda. Ale ve skutečnosti je to čínská propaganda. Stejně potřebuješ plyn, protože je jediná elektrárna, která je schopná.
3: Jo, to je důležité dodat. Oni se musí ještě pohánět sami.
2: No ty musíš roztočit tu vrtulu, ona se sama tím větrem neroztočí.
3: Musí držet momentum, takže ono tam ještě nějaká vlastnost potřeba. No.
2: Jo, a už jsem si zjišťoval, co se tam používá za olej. Prosím tě, používá se
3: jako lubrikant.
2: 700 litrů oleje.
3: 700 litrů?
2: Který se musí...
3: To je celá ta hlava toho plná, ne?
2: Ano, protože tam máš tu převodovku, to celý běží v oleji a musí se prosím tě jedenkrát za 9 měsíců kompletně celý vyměnit.
4: Ten olej je z ropy, ale nikomu to neříkej.
3: Chci říct, že tahle krásná zelená elektrárna běží na ropu.
2: Ale když se ta vrtule otáčí, tak CO2 se neprodukuje.
3: To slova si teďka řekl, že produkuje, protože se tvoří emulze uvnitř z toho oleje.
2: To nikdo neví.
3: Už jsme se soudruzi, už jsme se Moskva, je mi to jasný, jsme z Kremlu. Ne každý, kdo to propaguje, je prostě u mě skurvený kripl a zasluhuje si makat v uranových dolech, jenom aby se koukal, jak ta nádherná jaderná elektrárna funguje.
2: A ty jsi podle nich proruskej.
3: Da. To nosím jako medaily, prosím tě. Když to říkají tyhle lidi, tak je to pochvala.
2: No a teď si vezmi, že ti to takhle... Jsou tady akcelerační zóny na úžasné
1: větrníky,
2: takže i za 10 kilometrů od baráku to prostě pociťuješ, že tam příšera tam je.
1: Několikrát to tam skočilo, dobře, no je to neuvěřitelné.
0: No a teď je otázkou, jak se s těmito argumenty, a samozřejmě je jich ještě mnohem víc, jak se s těmi příslušné orgány, co rozhodují o těch akceleračních zónách, jak s nimi naloží. Že víte, že nejdřív se musí udělat nějaký...
1: Kdo je takový příslušný? Kdo je takový příslušný orgán?
0: Já se pokusím to naznačit. Nejdřív se musí udělat územní plán, před stavbou se podělá územní řízení, pak se dělá stavební řízení, dohledy a tak dále, ale nicméně na začátku stojí schválení celého toho záměru. A protože to není věc jednoho města, není to věcí mnoho kraje, ale bude se to dělat vlastně po celé republice, tak by tím měla být vláda, protože bude, teď nevím, jestli ministerstvo místního rozvoje, ale podle mě i ministerstvo životního prostředí, nemluví o některých dalších, prostě vláda. A já si myslím, že to je tak závažný problém, tak závažný jev, že by opravdu měla zasáhnout. A dokonce se teď můžeme podívat, co nám na to vláda říká.
1: Já bych ještě nejdřív jsem našel takový obrázek, ten si mi sice neposlal ty, ale myslím si, že to k tomu krásně, krásně pasuje. Koukni se na to. Já to zkusím popsat. Je to napsaný, nadepsaný jako budoucnost našeho bydlení podle představ Evropské unie. Na obrázku je neskutečná chatrč asi z jednou místností, na které jsou solární panely samozřejmě a obrovský satelitní přijímač samozřejmě. České televize, ano, tam je Česká televize. Takže tady jde o to, aby ty lidi poslouchali Českou televizi samozřejmě a to je v pořádku. Sice bydlí naprosté zřícení, ale to je jedno, ale za nimi jsou dva krásné větrníky, o kterých jsme se teď bavili, který to všechno taktéž pohání. No a co je před? No samozřejmě naše odpadové hospodářství. 5 různobarevných popelnic na různý ekologický odpady a neekologický, já nevím co všechno, to je taky velmi důležitý. Takže abyste viděli správně, kam z toho chatrče vyhodit ten, který to. No a pak tam máte nabíječku krásnou na elektrický, a my se to na auto, ale ne, je opřená koloběžka krásně tam. Takže tak nějak vy se asi nechali v jednom obrázku ukázat priority Evropské unie. Obydlení fakt nejde. Obydlení fakt nejde, vážení. Je to neuvěřitelná fotka, moc hezký.
0: Je to moc hezký. Akorát člověče nevím, to mi tam chybí, ale ono možná, že to bude za tím domkem, jak řeší uhlíkovou stopu, když chtějí vyměšovat. Protože při tom vyměšování oni teda říkají, že to je jenom úkrav, že prdí, jo, ale já bych řekl, že možná občas tuhle ta...
1: Možná, že tam bude biologický odpad a jedna z popelnic, ne, taky...
0: No, ale to tam není, to mají jenom...
1: No, to jedna anál... z popelnic bude biologický odpad.
0: Je to vpravo, to je no. Anál, nebo to tam je, ne.
1: Já to nevidím, to taky to nejde přečíst, ale to je jedno.
0: Možná, že to mají vytěšit.
1: Neuvěřitelný, ale to je přesně ono, ano. A z toho, ale pozor, z toho se budou platit ty daně z nemovitostí obrovský, protože přeci jenom tam máte nemovitost, koukněte se, jakou krásnou, zaplatit pořádné daně.
0: No, ale oni jako budou platit i pokuty, protože tenhle dům nevypadá, že by byl zateplený.
1: No to je jedno, tak to je právě proto, ano, pokuty, přesně tak, pokuty. Ale hele, na to se vydělají z těch větrníků a z těch solárů a co tam všechno je, tak když dostaneš 50 hlířů za kilowattu, když to prodáváš, tak to si vyděláš za chvíli na to, ty pokuty. No, takže krásný, moc
0: hezký. Tak se vrátíme, co na to říká naše vláda.
1: Co na to říká naše vláda, ano, já se hned zkusím najít. Ano, a to máme kde? Jo, tady, to máme tady, to je zase jiný odkaz. Takže tady, toto, ano, je to ono, ano.
0: Jo, to je ono.
1: Tak já to tam pustím. Tak, ale moment.
0: Zvuk ještě.
5: Ano. Nedovolte to. Když jsem chodil na Osoblasku a tam přišly tyhle firmy, které oblbují vaše starosti a říkají, že jim dají peníze, jaký to bude skvělý kšeft. Vy fakt chcete větrníky, které některé mají mít až 250 metrů? To chcete? Nedovolte to. Protože co se tady děje? No větrníky mají smysl na Severném moři, ne v Dánsku nebo v Německu, ale u nás to nemá žádný smysl. A my máme krásnou krajinu a my bychom chtěli větrníky. Asi bychom nechtěli. Ne, tady mám jako články, takže my skutečně potřebujeme hlavně jádro a tyhle hrozné větrníky, které potom, když v Německu to sešrotují, tak vozí ten odpad větrníku do Moravskoslezského kraje a tam něco o tom určitě vědí. No.
6: Tak já si dovolím navázat na slova premiéra, který jasně prohlásil, aby občané si to nenechali vnutit, tuhle hrůzu, A teď se podívejte tady na tuhle tu krajinu nádhernou, kde by měly stát tadyhle kousek pod náma 250-metrový první větrník a tamhle v té části vzadu nad obcemi Chouzovy, Želčany, v pozadí Chválenice, vzadu Radyně, tak by měly stát 260-250-metrový monstra. To je úplný nesmysl. A navazuji ještě na pana premiéra. Máme zdokumentováno v archivních dokumentech vyjádření nejenom pana premiéra, ale i pana ministra Havlíčka, pana Okamury, předsedy parlamentu, vládního zmocněnce Turka i pana Vondráška. Všichni jednoznačně proti tomu. Máme to zdokumentováno. Tadyhle v té části po mé pravé ruce až dozadu, od vlastně Chválenic až ke Skašovu a Zelené hoře a Žinkovům, tak by mělo stát 72 těchto větrníkových nesmyslů. Jo. A k tomu chci jenom říct ještě v závěru toho stručného vystoupení, že bohužel v tomto smyslu jsou porušovány zákony a směrnice, za prvé směrnice Evropské unie RED III, která jednoznačně říká, že větrníkové parky a větrníky mají být stavěny tam, kde je neobydlená oblast, anebo brownfield. Tak se podívejte, tohle je neobydlená oblast podle připravovatelů akceleračních zón. Jo. To je samozřejmě úplný nesmysl. A jenom ještě k tomu zdůrazňuju na úplný závěr jednu velmi důležitou informaci. V roce 2006, když se Plzeňský kraj zabýval tímto tématem, tak bylo jednoznačně konstatováno tehdejším vedením Plzeňského kraje, že na území Plzeňského kraje nikdy větrné elektrárny nebudou. Tady je na to přímo usnesení, ruší to krajinný ráz, nerespektuje to zákony o životním prostředí, zákony o zemědělské půdě, tohle je brownfield, podle nich to je jednoznačně zemědělská půda, zákony o zdraví lidu, víme dneska, máme mezinárodní studie, které jednoznačně hovoří o negativních účincích jak hluku, tak i infrazvuku, a je to i proti zákonům samozřejmě o ochraně krajiny.
1: Tak, to je 45, ano. Máme to tu. Je to neskutečný. Jestli můžu k tomu, maloučko, tady se stále zmiňují jenom o tom, nebo víceméně, furt jenom krajinný ráz. Já si myslím, že to je snad to nejmenší. Tam jsou mnohem horší rizika než nějaký krajinný ráz. Mimochodem, na to jsou přece odborníci na krajinný ráz. Já si vzpomínám, když jsem měl já s nima nějaké vystoupení, tak se takhle stoupli tam a řekli, no, tak tále teda tam žádný barák tam by stát nemohl, protože to by rušilo ten krajinný ráz. Vidíte tam ten les a to, tam to být nemůže. A já jsem jim říkal, no ale já znám tisíc jiných lidí, kterým by to nevadilo, nebo by se jim to líbilo. A oni řekli, no jo, ale my na to máme školy, víte? Takže pravdu máme my. A najednou, koukni se, člověče, je to úplně jedno všechno, hele. Zase ten dvojí kilometr, že? Takže oni na to mají školy. Najednou ty školy jsou zase už jiné, nebo já taky nevím. Tak povídej.
0: No, těch argumentů je samozřejmě, jsou stovky dalších a dalších. Třeba si matně vybavuju jenom to, že to způsobuje infarkty, že to vlastně doslova trhá srdce. Oni to zjistili v nějaké oblasti v Německu, kde bylo hodně kančí zvěře, než to postavili. No a pak jim vrtalo hlavou, že v tom okolí nachází ty kance mrtví a pitvali to a zjistili takovýhle hrozný věci. Jo. Protože ten infrazvuk, ten má takovou sílu, i když ho neslyšíš, že opravdu s tím tvým organismem dělá hrozný věci. Jo. Ale to jako už dál nebudu rozebírat. Já totiž sázím na to, že máme naštěstí opravdu naprosto skvělé špičkové ekoodborníky. A ti už vědí, jak vyřešit cokoliv, včetně dodávek třeba plynu a ropy, protože nějaký vrtulníky. No a možná bychom si tam mohli dát video té naší odbornice na plyn a ropu a její dodávky.
1: Ano,
7: dámy a pánové, díky bohu je pátek, vítejte u zábavního pořadu Evropský parlament s Danuší Nerudovou. Začínáme u Nord Streamu plynovodu. teda ropovodu, teda plynovodu.
8: A zajímá mě také váš názor na jednu konkrétní věc, a to, že některé německé strany chtějí obnovit provoz ruského plynovodu Nord Stream.
9: Americký investor projevil zájem o obnovení odkoupení ropovodu Nord Stream. Ty jednání probíhají, Američané mají eminentní zájem. Už probíhaly jednání mezi Bidenovou a Trumpovou administrativou ohledně koupě toho ropovodu. Považuji to za strategickou záležitost a zcela jistě ten ropovod bude hrát roli v mírových jednání.
1: To je neuvěřitelný.
10: Předně správně malá korektura, ten Nord Stream není úplně ropovod, spíš plynovod.
7: Ropovod, plynovod, holinky nebo hodinky, to je jedno, hlavně, že se to natahuje. Ale pojďme se podívat, jak se nám Danuše zaměřila na rafinérie.
11: Vy jste zastropovali marži čerpadlářů na 2,50 Kč, nicméně marže rafinérií je 6 až 7 korun na litr benzínu. Já bych sahala do marží rafinérií.
12: K těm se chci dostat, k těm maržím rafinérií. Česko žádné rafinérie nevlastní, na rozdíl od jiných zemí. Jak není šáhnout?
11: Já myslím, že to je otázka na pana premiéra.
1: Ne, fakt dobrá člověče.
7: Že nemáme rafinérie, ale to jsou podmínky růstu, které překonáme, protože s odborníky, jako je Danuše Nerudová, nemůže Evropská unie selhat. Sledujte nás, příště si řekneme, jak Danuše zrušila emisní povolenky. Držte se.
0: Tak vidíš už, Pavle, odkud čerpám tu sebejistotu, že to všechno dobře dopadne.
1: Ne, tady je opět neuvěřitelný, když jí tam řekne, ale žádný rafinerie nemáme. No tak to je otázka na někoho jiného. Hele,
0: jo, klasika.
1: Bože můj... Co to je? Ale ona se ani se nezastaví nad tím. Ona prostě, to je tak naučený tohleto. Hele, to jsou naučený fráze, který prostě tam nemusí se na nic ptát, nemusí, prostě to je úplně jasný, tam když to postaví a takhle zmáčne to tlačítko, tak ona jede. Fráze. Hotovo, žádná logika nic.
0: Když nemáš duši, nemáš svědomí. Když máš vygumovaný mozek, tak nemáš ani mysl. A to jsou přesně lidi, kteří se cpou nebo jsou vyzdvihováni do vedení Evropské unie. No já si to myslím, že lidé jako oni by měli častěji pozorovat život kolem sebe a možná i ona by pak byla inspirována přírodou samotnou, jo? Protože když ji pozoruješ, tak ty zvířátka jsou občas docela chytrý.
1: Ano.
0: A zjistila by, jak dokážou dosáhnout nemožného. Třeba jak překonat horbuský průliv.
1: Ano, koukáme se na to.
0: A máme video.
1: Ano. No, takže ta opice opravdu nemá chybu, jak tam jde na chůdách přes ten průliv plný krokodýlů, projde a hotovo. No krásný. Dobře.
0: Tak no nevda. Prostě já si myslím, že kdyby to Danuška viděla, takže určitě samozřejmě nejdřív by si to vyzkoušela a pak by to povzneslo nějakou vyšší myšlenku.
1: Ještě vyšší? Oldo, neblbni. To už nesnad.
0: No, tak teď si řekneme trošičku něco o sluníčku, o našem slunci tedy. S ním se něco zajímavého děje. Ono totiž explodovalo aktivitou, se kterou ku podivu žádné počítače nepočítali. My víme, že na slunci probíhá nekonečný souboj gravitace, která všechno stlačuje, a obrovského protitlaku té jaderné fuze, která se naopak staží těleso toho slunce roztrhat. Jenomže nejzáhadnější silou je magnetismus. Ten nám dělá velké starosti a teď zjistili, že ta rozžhavená plazma rotuje na rovníku rychlostí zhruba 25 pozemských dnů na otáčku, zatímco na polech 35 dnů. A tento rozdíl způsobuje zamotávání magnetického pole, těch magnetických siločar. A to prý vyvolává ty obávané sluneční skvrny, což jsou tmavá místa s obrovskou energií, které způsobují masivní výbuchy té koronární hmoty. Aktivita slunce, co do počtu skvrn, se v současnosti zdvojnásobila. A také síla geomagnetických bouří v naší ionosféře. Došlo k výpadkům GPS a dalších satelitů, nebo satelitů, na kterých není GPS, nebo nejsou tam úplně GPS. Takže už to začíná postihovat tu současnou civilizaci docela citelně. Podivnosti se dějí i s proudy slunečního větru, který mění svoji polaritu a šíří se jako tornádo. Dokonce byl objeven i takzvaný rychlý sluneční vítr, který řádově překonává rychlost větru, který známe, toho tradičního. No a slunce začalo produkovat vysokofrekvenční signály dosud nezaznamenané. Někdo je označuje jako srdeční tep hvězdy. No a tohle všechno a mnoho jiného ještě svědčí o destabilizaci slunce v hlubokých vrstvách. A teď je otázkou, zda jde o vesmírný vliv, čeho si nám neznámého, anebo zda to souvisí s celkovou transformací a posunem do vyšších dimenzí, což už tady na Zemi probíhá, to, na to už nemusíme čekat, to už probíhá, cítí to na sobě skoro každý. Pro nás je zajímavý, že se mění i charakter toho viditelného záření. Já, jak to sleduju, tak mám pocit, že se přesouvá od žluté do bílé. No a mluví se také o temné hmotě a temných protuberancích na Slunci. Vnitřní tlak Slunce tedy narůstá a i když se zdá, že jeho aktivita už je na maximu, nikdo nikdy neví, čím to skončí. Mezi povrchem Země a ionosférou se generuje napětí zhruba 250 000 voltů. Avšak rostoucí proudy rentgenového záření ze Slunce tento potenciál stále intenzivněji vybíjejí. Avšak jiné faktory ji zase nabíjejí. A promítá se to i do stále většího kolísání Schumannovy rezonance, to je těch 7,83 Hz, která je z fyzikálního hlediska vlastně stojatým vlněním v dutině mezi zemským povrchem a ionosférou. V posledních měsících a týdnech, a já si myslím, že letech, však už nic není tak, jak to bylo. Tep Matrixu vynechává a tep zdroje s velkým Z přebírá vládu. A lze to sledovat i v migraci zvěře. Prostě, když člověk má schopnost pozorovat a dívá se kolem sebe a vnímá ten život, tak to vidí na všech frontách. No a ta migrace zvěře s tím prý také souvisí, dokonce i to, že se například do Čech vrací nejen velké šelmy, ale také, a to je fakt rarita, los. Prosím tě, máme tam ten video odkaz Los se vrací? No, tak ho dáme jenom kousíček, půl minutu.
13: Losy se v posledních letech začínají vracet do střední Evropy. Na Šumavě, v Beskydech, na Třeboňsku. Hlášení přibývají. Češi je fotí na mobily, sdílejí na sítích, píšou nadšené komentáře. Podívejte, los, jak je roztomilej. A přitom mají před sebou zvíře, které v Rusku každý rok zraní víc lidí, než medvědi a vlci dohromady. Zvíře, které při srážce s autem zabíjí spolehlivěji, než jakýkoliv jiný tvor na evropských silnicích. Zvíře, ke kterému byste nikdy neměli chodit na selfie. Já jsem Jakub Procházka, tohle je Divoký svět a dneska si rozebereme losa. Takže... bez pohádkových obrázků, bez encyklopedických ano, frází.
0: To stačí, Pavle, no?
1: Ano. Povídej.
0: Takže já jenom k tomu poznámku, ten los je, to není jelen. Ten los je podle mě o půlku větší než normální kráva a má neskutečnou sílu. Já jsem viděl video, kde zved grizzlyho na těch placatých parohách a odhodil ho několik metrů. Ale pokud se s ním setkáte, je to přísně teritoriální zvíře, tak on vás pozoruje, on vás nepotřebuje sežrat, protože on není masožrout. Když budete v klidu, a nejlépe, když si vlezete za nějaký strom, tak z toho jste víceméně venku. A i kdyby zaútočil, tak díky těm parohům, budete-li stále ten strom udržovat mezi sebou, tak on vás spolehlivě ochrání a ten los to párkrát zkusí a pak odejde. Ale v žádném případě na volný plac k němu nechoďte. Oni kromě parohů mají ještě ty přední kopita. Oni jsou tak uspůsobeni, že třeba ta losice, když chrání mladý, tak na ty predátory zaútočí právě těma předníma tlapama a buší do nich a dokáže tak rozbít lebku i většiny predátorů. Jo. Takže není to tak velký důvod k radování se. No nicméně uzavřu ten 25. sluneční cyklus, o kterém jsme mluvili, že se to sluníčko proměňuje, tak ten se stal pro lidstvo budíkem, který nás má vrátit do reality. A ta je, my jsme závislí na Zemi a Slunci, ne oni na nás. A přimět nás chovat se podle toho, jak já říkám, vrátit se k Bohu, začít ctít jeho zákony a zákony života. Tolik diskutovaný transformační záblesk, který vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, může přijít kdykoliv a já si myslím, že už probíhá. Jenom si to nechceme připustit. Takže to byla taková aktualitka nepolitická. Já je tam vždycky musím nějaký dát. Jednak si myslím, že to je důležitý a jednak ta politika, to je něco různýho. No a vrátíme se.
1: Ano, a já bych ještě mohl upozornit, že byste mohli zavolat taky do vysílání. Proč ne, že? Když je tady vlastně prostor 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Máte 10 minut ještě na to, takže pokud chcete se k něčemu vyjádřit, takže v rychlosti, prosím. Aldo.
0: No a teď si musíme říct ještě jednu věc, kterou vy, kteří nás posloucháte pravidelně a máte svůj názor a realitu znáte, tak víte, ona opozice, nebo to, co si říká opozice, tak to je de facto fašistická enkláva Bruselu, která má za úkol destruovat naši zemi na všech frontách a vlastně udělat předpolí pro tu světovou válku na území Československa. No a v této souvislosti tak to je de facto fašistická enkláva. Haló?
1: Ano.
0: Jo, já jsem slyšel sám sebe se zpožděním.
1: Ano, je to v pořádku, protože já jsem něco tady zkoušel a zapomněl jsem to vypnout do vysílání. V pořádku, povídej.
0: No a teď se znovu musím ptát, kde nám zamrznul ten zákon Fara o těch neziskovkách. Insidři z bezpečnostních složek varují, že agenti CIA a jejich poskokové z těch našich neziskovek stále nerušeně připravují český Majdan. Proto je nutno okamžitě ovládnout bezpečnostní složky státu a hned potom obsadit fašistická média. A nenalhávejte si, že z tohoto mraku pršet nebude. Pokud to tak necháme a oni si dál budou dělat, co chtějí, tak nakonec bude. Oni se nezastaví. Mají jasné zadání a nezajímá je pravda, nezajímá je láska, logika, nic. A pokud bude pršet, tak to bude krev našich lidí, ale i vás, politiků a vašich rodin. A vláda naše zatím dělá naprosto stejné chyby jako Fico na Slovensku a chce sedět jedním zadkem na dvou židlích. Přes četné důkazy zlodějin, vražd a další trestné činnosti, teď už se to začíná dokonce vyšetřovat, bohu díky, do Zibetra další, tak zatím nechávají tu pátou kolonu nacistických zločinců běhat po svobodě a stále ji nazývají opozicí. Je to neskutečné a sebevražedné. A ta vláda to musí prohlídnout a něco s tím udělat, jinak špatně skončí. Hrozí nám občanská válka, do které se nasunou banderovci, aby zajistili ozbrojenou podporu fašistické pětidemolici. Hrozí nám tu Majdan jako nikdy předtím, tedy násilný převrat. Proč? Česko a Slovensko hrají nejdůležitější roli v chystré válce proti Ruské federaci. Střed Evropy, to je území, které je pro vojenský konflikt s Ruskem nejcennější. Proto je nejvyšší čas přijmout ten zákon Fara a vypořádat se s neziskovčíky a vlasti zrádnou opozicí s rozvědčíkem v čele. Samozřejmě včetně médií. jinak nám ta válka skutečně hrozí. Ukrajina bude už brzy celá pod ruským vlivem. A pokud nebude, tak se tam nikdo nevrátí. A banderovci budou utíkat před spravedlností. No a kam? No, do Polska určitě ne, tam by je Poláci okamžitě zlikvidovali. Takže odkud budou chtít řídit další boj proti tak nenáviděným Moskalům? No, samozřejmě ze dvou provincií Německa, potažmo Ameriky, tedy z Česka a Slovenska. Takže válka má podle jejich představ pokračovat z našich území. A za to, že jim to bylo umožněno, poskytnou ozbrojenou podporu pěti demolici, nebo takzvané opozici. Ten sjezd německého Landsmannschaftu má, a zase to říkají informátoři, kteří mají přístup k zajímavým informacím, má údajně odstartovat Majdan, nebo alespoň to zkusit, v obou zemích. Začnou nepokoje a boje všech proti všem. A ty se budou rozšiřovat. No a taky samozřejmě proti vládě a už to pojede. Konečně si budou nacisti moci v bývalém Československu splnit svůj vlhký sen, otevření válčiště západu s Ruskem, tedy Slovanům proti Slovanům. A proč u nás? No, protože na Bělorusku si netroufnou a Polsko to nedovolí. A pobaltské čivavy zalikající se nenávistí k Rusku, ty si ruský medvěde dá k svačině, kdykoliv se mu zamane, když nechápou, že mají poslední šanci přestat štěkat a stáhnout ocas až pod břicho a přestat provokovat. Takže nepodceňujeme to, co se děje. Pětidemolice sice byla odstavená částečně, ale má své úředníky v justici a prakticky ve všech úřadech stále. Ale hlavně má neziskovky a média. A ti podíle se na Majdany, jak převrat probíhaly, vždycky to byly Majdany, vždycky to byla média a neziskovky od Afriky až po Ukrajinu. No a s tím souvisí téma další, ale nevím, jestli se do něj budeme pouštět, to je válka o Českou televizi, která s tím zákonem FARA také souvisí. A ta historie kolem ní, všichni víte, o co jde. Jsou dva návrhy, udělat z ní státní televizi a nechat ji kontrolovat NKÚ, anebo soukromou a nedat jí ani korunu dotací. Jo, obojí je ale pro neziskovčíky katastrofa. A my tu máme na doporučení nebo dokreslení pár čísel. Česká televize má 3000 zaměstnanců, Nova 750, Prima 500, rozhlas 1400, soukromí rádia tak 100 až 300. Průměrná mzda v České republice je 48 tisíc, průměrná mzda ve firmě Česká televize 62 tisíc. Hlídací pes v roce 2020 informoval, že 15 členů vrcholného managementu ČT si v roce 2019 ve veřejnoprávním médiu vydělalo celkem 46,5 milionu korun. V průměru na jednoho manažera to dělá 3,1 milionu. A přesnější informace ČT odmítla poskytnout. No a dneska to je o čtvrtinu až třetinu víc. Generální ředitel ČT měl za rok 2024 celkový hrubý příjem přes 4 miliony, tedy nějakých 339 tisíc měsíčně, a to je bez pohyblivých odměn. No a to se nebavíme o projektech, filmech, seriálech a tak dále, které ČT spolufinancuje, protože peněz je tam přeci halda, že ano. No a v těchto projektech, kofinancovaných často ze zahraničí, jsou samozřejmě obsazováni dobře placení a vybraní herci, režiséři a tak dál. A to jsou ti, kteří teď nejvíc křičí. Jo? To jsou ti Mádlové, Trojanové, já nevím, Čermáci. No, protože cítí ohrožení zdánlivě nevysychajícího penězovodu, nic víc, nic míň, a oni by taky mohli skončit u lopaty a živit se pod svou prací. Já vždycky říkám, jestliže umělec opravdu dobrý nebo kolektiv, tak si ho lidi najdou. To je, jak říkali babičky, dobré zboží se chválí že samo. Pokud půjdu na nějaké představení, které mě uchvátí čímkoliv, tak se to asi nenechám pro sebe a doporučím to někomu jinému. Ano, je to běh na dlouhou trať, to je pravda. Ale nechat skutečné umění a skutečné umělce bez podpory, to je svým způsobem, já nechci říct nespravedlivé, no je to nespravedlivé, pokud jsou tu jiní takzvaní kumštíři, na které se nedá dívat, a ty si žijou jak prasata v žítě. V tomhle smyslu je to nespravedlivý. Ale to skutečné umění musí být podporováno. Vzpomeňte si na ten hnusný socialismus, kde vlastně vznikla kůra filmů, divadelních představení, herců a tohle všeho, které nám záviděl celý svět. To bylo umění.
1: Školství. No, tak, zemědělství.
0: Tam to začíná ve školství, samozřejmě.
1: Ano.
0: Takže to byla jenom taková poznámka k té válce o Českou televizi, abychom si uvědomili, o co tam vlastně jde. A Pavle, pokud jim to nevolá, jsme na konci. Ano. Další témata nechám být. Bohužel jsme začali díl, protože s tou technikou snad bude a spravíme to do příště.
1: No, doufejme. No tak jo, vážení posluchači a diváci, mrzí mi, že jste nezavolali někdo, ale to nevadí, v poslední době to trochu ochablo, to telefonování, nevadí, v pořádku, nic se neděje. A já se s váma loučím taktéž, i Olda určitě, Lukáš, s kterým se
0: uvidíme. Ano, je to tak, souhlasím proti.
1: Jistě se uvidíme za měsíc. Oldo, já mám takový jeden velice dobrý postřeh. Představ si, že si celou dnešní relaci ani jednou nezakašlal.
0: Prosím tě.
1: Neuvěřitelný.
0: Až tak, jo.
1: Až tak se to děje. Takže já tě opravdu blahopřeji k tomu, že jsi se dostal z toho sevření těch různých...
0: No ale já děkuju tobě.
1: Ale no, jo, tak v pořádku. Já to
0: celá medicína, zkoušel jsem všechno.
1: Všechno, já vím, co jsi všechno ukazoval.
0: A pak si vezmeš 3 dny ivermectin asi z toho venku.
1: No, neuvěřitelné.
0: Proto je zakázaný, protože je účinný a levný.
1: No, levný zrovna není. On jako výrobně je velmi levný, ale když ho někde seženeš...
0: No, takhle domyslím.
1: Tak je to. No dobře, vážení, tak jo. Já se loučím, se mnou se teda uvidíte asi až v pondělí opět s Jardou Chvátalem. No a poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože určitě vám přináší velmi zajímavé postřehy a nové informace. Mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj. Oldo.
0: Ahoj. Dobrou noc.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Scházíme se trošku nečekaně, ani jsme to neoznámili. Je s námi náš milovaný a vámi často vzývaný pan Michal Svatoš. Vítám vás u nás.
1: Já zdravím hlavně vás, diváky, vás také děkuji, pane Petře, že jste si dneska našli čas takhle narychlo, protože to bude extrémně důležitý, zajímavý a Petr vám řekne na začátek, co?
0: Já to řeknu nejen na začátek, já to řeknu i v průběhu našeho rozhovoru. O co jde? Je to několik vlastně hodin, co proběhl, řekl bych, přelomový útok ruských raket na Kyjev. My jsme o tom trochu psali, ale ono to skrývá tolik zvláštních tajemství a tolik zvláštních zatím u nás utajených skutečností, že jsme pokládali opravdu za nutné zorganizovat narychlo tento rozhovor. V němž vám také ukážeme pár videí, pár fotografií a dostaneme se, abych tak řekl, trochu pod kůži celého toho, dle mého soudu, už závěrečného dějství války Západu proti Rusku na Ukrajině. Pojďme na to. Pane Svatoši, já tady něco slibuju, ale budete to muset říct vy. My jsme si o tom sice trochu povídali, ale jak říkám, my jsme o tom útoku, který je opravdu byl masivní, byl odpovědí na to vyvraždění internátu, zavraždění v Luhanské oblasti nebo v Luhanské lidové republice, vyvraždění desítek studentek mezi 13 až 19 lety, desítky zraněných, skutečný teroristický čin. A Rusko na to muselo nějak odpovědět. Odpovědělo zatím tímto útokem, ale už víme a jistě se k tomu dostaneme, že to asi nebude to poslední. Moje první otázka. Říká se, slyšeli jsme z České televize, že na Kyjev dopadla raketa Orešnik slavná, že někde byly dokonce zirkony, že někde byly drony. My se v tom za stolik nevyznáme, ale myslím si, že právě to stojí za to, abychom si vůbec řekli, o co tam šlo a jestli je pravda, co nám ta naše propaganda tvrdí. Co tam tedy do toho Kyjeva opravdu dopadlo?
1: Oficiál, nejprve vysvětlíme, že tady probíhá obrovská válečná propaganda ve prospěch kyjevského režimu a to je v demokracii nepřípustné. Takže my tu propagandu, která tvrdí, že ten Orešník je neúčinný a spadl kam si do pole, vyvrátíme. Ukážeme vám, jak vypadají ty výbuchy Orešníku a jak ten Orešník funguje a hlavně jak ten Orešník a ten zirkon, které byly při útocích, zdeklasovali do role úplného papírového tygra veškerou Severoatlantickou alianci v Evropě. Mm-hmm. Takže já bych poprosil,
0: Říkejte si.
1: Že bych tam potřeboval průlet, tedy trajektorie letu. Ano, takže to, co vidíte, je záznam trajektorie letu jediného Orešníku, který dopadl na město Bílá Cerkev. Tedy, jak říkají Ukrajinci, spadnul na ty garáže. Tak vidíte trajektorie, jsou tam různé vektory. Čili vidíte závěrečný průlet Orešníku, který vstoupil do atmosféry. Ten Orešník, jakmile vstoupí do atmosféry rychlostí 10

0: No, no, no.
1: Protože teď vidíte ten závěr, teď to asi čtvrtá sekunda po vstupu do atmosféry třetí, a Oreštík v tomto okamžiku se rozdělil na 108 projektilů.
2: Neuvěřitelné.
1: 108 hlavic, čili jeden Oreštík vypustí za 3 až 4 sekundy až 108 hlavic. Teoreticky tady je možnost, že přístroj, který to snímal, mohl to zdvojit. Takže minimálně jich 48 těch hlavic mohou být zdvojeny. Teď ještě jednou poprosím, to je složitý, musíme dovysvětlit.
0: Ano.
1: Ještě. A teď vidíte, že jsou tam různé šipečky. Ty šipečky ukazují, že každá ta skupina těch 4 až 8 samostatně manévrujících hlavic manévruje ve skupině, ale úplně jiným směrem.
0: Uh-huh.
1: Takže je to, že oni ještě manévrují.
0: Jasně.
1: Čili ještě 2 vteřiny upravují svůj let k celkovému bodu. Čili to je neuvěřitelná zbraň. Já vysvětlím teď na začátku, vysvětlíme dopady. Takže bych poprosil další fotografii, aby jsme...
2: Může se než tam uvidíme zeptat na jednu věc. Já, jestli to správně chápu, tak Oreštík vlastně je ta kinetická zbraň.
1: Ano,
2: on,
1: je to...
2: útočí tou obrovskou rychlostí a tím dopadem.
1: Ano, je to kinetická nezastavitelná zbraň. Víte, kinetickou zbraň nezastavíte laserem. Oreštík, i když se vyzbrojíme laser, tak je nezastavíme, protože ta hmota bude útočit stále.
2: Jasně, a jestli jsem ale také správně tomu rozuměl, tak oni, ty Oreštíky, mohou být vyzbrojeny také jadernými hlavicemi, je to
1: ano,
2: tak?
1: Ale pravděpodobně pouze těch 6 základních hlavic, na kterých se rozdělí, už ne těch 48. Tam ale musíme říct si zatím slovo zatím, protože tam ještě bude třeba miniaturizovat tu jadernou hlavici.
2: Uh-huh. A ten...
1: Jinak já se osobně domnívám, že Oreštík nebude používat v jaderné variantě. On má specifický úkol a právě v tom spočívá jeho genialita. On zničí všechna letiště Severoatlantické aliance dřív, než z nich dokáže vystartovat letadla F-35.
2: Uh-huh.
1: A Severoatlantická aliance má... umí bojovat pouze, když má
2: k dispozici
1: masivní letectvo, ale tyhle Oreštíky zničí letiště Ranově a Severoatlantická aliance bude bez letadel. Čili konflikt s Ruskem v brzké budoucnosti bude probíhat bez letadel. Všechny F-35, které objednala paní Černochová, když je dostaneme, tak zřejmě odletí jenom ty první 2 a ty za 2 hodiny už nebudou nikde přistát.
2: První 2 to znamená jenom ti, kdo budou zrovna stát. Těsně před tím na ploše.
1: No to budou ty letadla, ve kterých budou sedět ty 2 piloti přímo v tom kopitu a budou mít připravení na ten signál od generála šikovatele Pavla, aby vyrazili.
2: A kdyby si sedli všichni do těch letadel?
1: To nedáte, víte, na 24 pilotů v tomto okamžiku potřebuje, na 24 letadel F-35, v tomto případě budete potřebovat tak 480 pilotů, kteří se tam budou střídat, ale to je extrémně drahé, ale to je jenom...
2: To je teorie.
1: Budete potřebovat i 48 tisíc letištích techniků, kteří to budou udržovat.
2: Čili absolutní nesmysl.
1: A navíc by museli být na několika letištích, protože by ani nestihli tak rychle vystartovat všichni v řadě. To by museli být tak 4 na jednu runway.
2: Jo.
1: Takže bychom museli být 4 letiště. A stejně by to mělo cenu jenom na to, že by odstartovali a už by neměli kam se.
2: Než se dostaneme k těm následkům a k tomu, co z toho plyne, protože to je jeden z důvodů, proč tento rozhovor si vůbec dneska děláme, že se chceme dostat k tomu, co vlastně ten ruský útok ukázal a co z toho vlastně by mělo plynout pro nás. Tak pojďme se ještě vrátit tomu Oreštíku. Já myslím, že tam je ještě také nějaká další fotka a video jedno.
1: No, tak já bych potřeboval teď další, tam režii musím poprosit. Tak a teďko jsme u oficiální fotografie Ukrajiny, která ukazuje zásah kinetickou hlavicí rakety střely, to je manévrující střela Zircon. Mm-hmm. Prosím vás, Oreštík létá rychlostí 3,4 km za sekundu, tedy 10 machů. Zircon je střela, která na rozdíl od Oreštíku neopouští atmosféru, ale létá v atmosféře, a to rychlostí 3,2 km za sekundu, tedy nepatrně nižší 9 machů. A když ten Zircon, ta kinetická hlavice,

0: úteří, tady do asfaltové cesty, pod níž se skrývá železobetonový objekt, tak, tak to vypadá takto, když se na to podíváte ze zhora. To je to místo údajů té kinetické hlavice. Teď si ukážeme další, velmi zajímavé. Tak a teď vidíte, jak to vypadá ze zhora. To je video, ono poběží ve smyčce. Vidíte, že když kinetická střela přiletí, tak ona přiletí v úhlu 45 stupňů, zhruba 60, a vyvrhne povrch toho objektu, na který útočí na druhou stranu. Ano, ale ano. To je jenom ten povrch a vidíte, že tam nic nehoří v tom objektu. Ten panelový dům, pod kterým byl skryt ten objekt, na který zautočila ta střela, je poškozen jenom tou hmotou toho asfaltu a toho betonu z toho povrchu. A nahoře takřka není nic poškozeno, krom pár oken. Všechen ten výbuch jde jenom naproti nahoru. Ale podíváme se dolů. Vidíte video, jak to vypadá dole. Abyste viděli, jak ta kinetická zbraň dovede proniknout.
1: No.
0: Tady vidíte vnitřek zasaženého objektu, je to garáž. Ano, vidíte tam obrovské množství zohýbavných ocelových trubek, které byly součástí železobetonu. Všimněte si, že už není na nich žádný železobeton, ten je v tom spodním objektu rozmetán. Čili ona nevybuchuje, tato střela, ta jenom rozmetá, ona tlačí před sebou hmotu a ta jakmile vletí do toho prostoru, který je prázdný, do toho bunkru, tak ten beton z tohoto zničí. A teď, když se na to fotografii podíváte, na to video podíváte, tak jako odborník tam vidíte důležitou věc. Totiž ty drahá auta, která tam měly zaparkování, ti vládní činitelé, korupčníci ukrajinští, neohořela. Oni mají pneumatiky velmi dobře hoří, jak jistě víte, lak není poškozen jinak než mechanickými údery a není tam žádná známka požáru, není tam čout, není tam ani pěna. Co ono to znamená, vážený pane, v objektu nevypukl požár, to je kinetická zbraň, tedy kinetická zbraň vám nepodpálí ani auto, když působí už jenom ten beton.
1: Ano,
0: takže je to obrovská průrazná síla, která prorazí do betonových garáží, které jsou kryty betonovým stropem a nad tím samozřejmě bunkru a vevnitř to zničí všechno ten bunkr. Ale to je důležité, my vysvětlíme celou tu ukrajinskou propagandu. Čili toto dokáže ta raketa Zircon, tedy oficiálně podle Kyjeva na Kyjev zautočil tu noc, kdy zautočil byl ne Orešník, ale Zircon. Ovšem teď je samozřejmě otázka, byl to Zircon nebo nebyl, byl to Orešník, to nevíme. Ale zároveň je důležitá jedna věc. Zircon dokáže to samé, co Orešník. Ano?
1: A Zircon taky může sedat.
0: Navíc Zircon je námořní raketa a Rusové už mají i její pozemní variantu. Zircon samozřejmě také může nést jaderné zbraně. Tady použil kinetickou. To je doslova z vojenského hlediska. Právě v Kyjevě i Bílé cerkvi proběhlo to, co dělostřelci i raketáci používají. To znamená, že se zaměřují na cíl. Oni provedou útok na cíl, který je jinde, a potom jenom koordináty to přesunou v tom druhém úderu na ten cíl, který chtějí trefit. Aha. To znamená, ten střed Kyjeva, jak říkal Lavrov Rubiovi, odvezte si diplomaty hodně rychle. Ano, to je takové přátelské upozornění.
1: Ano, já jsem jenom chtěl snad podotknout, že jsem pochopil, že snad ten Zircon, o kterém mluvíme, byl vystřelen jednak nikoli z lodi, ale z pozemního toho, a jednak z té slavné oblasti kurské.
0: Brjanské. Myslím, že Brjansk, Pursk z té oblasti.
1: Já měl dojem, že to bylo z té oblasti, od kterou obsazovali nějak.
0: Ne. Tam odpalují grány. Poprosil, a teď vysvětlíte, viděli jste, jak funguje fyzika toho kinetického úderu a na základě té fyziky vám ukážeme, že ten Zelenský je opravdový arcinad člověk, protože dokázal v Bílé cerkvi vypnout fyzikální zákony a nahradit je banderovskými fyzikálními zákony, což je neuvěřitelné, my vám to ukážeme, abyste viděli tu šílenost té ukrajinské propagandy a toho, co tvrdí naše média.
1: Takže se prostě podívejme na ty zázraky Zelenského propagandy. Pojďme na to. Teď. Ukažte nám to. Po co tam jde?
0: Ukážu vám oficiálně, jak vypadá dopad oreštníku podle kyjevské propagandy.
1: Ano.
0: Takže tady vidíte oficiální záběr kyjevské propagandy, to je kancelář prezidenta Zelenského, takže vidíte vlevo tu raketu oreštník, jak údajně startuje, a vpravo vidíte ten neškodný její dopad podle kyjevské propagandy.
1: Ano.
0: Upozorňuji znova, že raketa Zircon, kinetická, představuje 90% výkon rakety kinetické, hlavice kinetické Oreštník, takže by měl ten Oreštník mít větší následek. A úplně, tak poprosím další fotku, režii. Tady vidíte oficiální fotku ukrajinské armády, má tam i značku, čili toto je oficiálně, to, co tady vidíte, je úplně jiný typ výbuchu, ale my máme ještě třetí video banderovců, kteří ukazují to samé místo, jak dopadá, abyste to viděli zblízka. Ano, máme tak. Ne, to je jiné. Tak, tady vidíte záběry banderovce, ukrajinského vlastence, který tam pronikl na místo toho výbuchu a ukazuje, jak ty garáže byly zničil ten oreštík podle té vládní propagandy. A vy si musíte uvědomit zásadní věc. Zatímco Zircon útočil podle fyzikálních zákonů a vyvrhnul ten povrch,
1: ano,
0: na ten stupeň 45, ale opačně
1: daný,
0: a vytvořil obrovský kráter, tak ten oreštík, který je ještě o 10 až 20% výkonnější a útočil ne proti železobetonovému objektu se spoustou oceli a ještě potom, ale proti obyčejné cihlovo-betonové, to je beton bez železa, garážice kryté eternekovou střechou, tak ji rozmetal přesně jakoby vybuchla zevnitř.
1: Ano.
0: Čili tady máme dvě, bych poprosil ještě úder do metra, jak to vypadá, když vybuchne metro v Kyjevě, aby jsme pochopili rozdíl mezi kinetickým a výbušným výbuchem.
1: Ano.
0: Tak takhle hořilo kyjevské metro, to je záběr z eskalátoru, když vyjíždíte nahoru do té horní části. Jak vidíte, to je výbuch, vidíte, že to tam hoří a je to do všech stran.
1: Ano.
0: Čili výbuch uvnitř jde po prostoru,
1: ano,
0: nahoru do všech stran. Kinetický výbuch vyhodí jenom takhle, vršek, ano, jenom trošičku, a potom to zničí ve spodu. Obrovský kráter.
1: Ano.
0: Žádný obrovský kráter i na těch videích, i na těch fotografiích jste neviděli. Ano, čili to není dopad. Já si doslova myslím, že šéf ukrajinské tajné služby zavolal v průběhu útoku, když už bylo jasné, že dopadají oreštníky, šéfovi pobočky Bílé cerkvi, a že třeba vyhodit garáže do vzduchu, tak vyhodili garáže do vzduchu, pak tam přijeli hasiči, uklidili to. A proč k tomu? Jsou ty fyzikální principy, ty neoklamete, ten dopad toho oreštníku je úplně stejný. A ty další věc těch oreštníků tam ale letělo 48 až 108.
1: Respektive to jsou
0: ty subhlavice.
1: Subhlavice.
0: A tohle to je zásah, tak tohle měl být zásah všech oreštíků, ale kde jsou všechny ty kráty? A teď, víte, kdyby ty oreštíky spadly do toho pole, tak to přece ti Ukrajinci ukáží. Navíc si musíte uvědomit, že teďko celý svět pátrá, Spojené státy americké jsou připraveny vyplatit obrovský balík dolarů tomu, kdo přinese to složení té genetické hlavice toho. Protože oni chtějí také svůj oreštík, který bude lítat, ano, takhle, a potřebují znát složení té hmoty.
1: Ano.
0: Takže tam by měly být reverse engineering team Spojených států amerických, kdy tam kmitají na tom místě a hledají detektorama, kde by ten kousek našli, protože on se proměňuje v energii, tak to je velmi složité najít. A oni tam nejsou. Takže to není opět místo toho dopadu.
1: Jasně. Když to shrnu, takže vlastně proč to celé vykládáme? Chceme ukázat, že ta raketa, ať už Oreštník nebo Zircon, má naprosto charakteristické znaky při dopadu, při účinku. Tohle to prostě nemohl být. Ani Zircon, ani Orešník.
0: Na těch prvních fotografiích, to co jsme ukázali z Kyjeva, ano, ano, kromě toho výbuchu
1: v tom metru. Na tuhle garáž. Já
0: na
1: myslím,
0: to, ne, ne, ne, nemohl, ne,
1: no,
0: ne, ne.
1: A to se, já myslím, že to je takový ten typický příklad, které vidíme v našich televizích a v našich médiích stále, že se něco vydává za něco jiného. To je ten motiv. Ale mě by na tom teď zajímala jedna podstatná věc. Přece ten obrovský útok s těmi následky, které byly, ti skutečně, kdo to sledují, to znamená generalita NATO a Spojené státy a tak dále, tajné služby, ty to přece vědět musí. To znamená, myslíte si, že z tohoto útoku, který já mám, také kromě jiného za to, že byl i demonstrací té útočné možné ruské síly pro ně. Myslíte si, že z toho si mohou vzít ti naši, abych tak řekl, natovští soudruzi nějaké poučení?
0: No, oni by si měli v zásadě vzít poučení, protože tady se Severoatlantická aliance se stává organizací italské armády v roce 1942, kdy byla úplně k ničemu, my jsme zaostali, ale oni nás tady se snaží přesvědčit, ty naši generál šikovatelé a ta média, že ten Rusko není kvalitní. Víte, ten kyjevský režim, režim 15. května troubil do světa, no, že se střelí 98% kinžálů. Prosím vás, kdyby to uměli, tak už ta americká armáda v tom Kyjevě je a nosí Zelenského a už to mají, ale oni to neumí nikdo, jasně, ani Izrael. Ale teďko podle Deutsche Welle, aby jsme citovali spolehlivé zdroje i pro demokratickou menšinu, tedy pro tu progresivistickou menšinu této společnosti, tak letělo několik kinžálů. Mm-hmm. A žádný kinžál nebyl sestřelen. Tedy ani ne 98. Oni ani těch 98% dronů nesestřelili. Tam padly desítky dronů. Jo, takže kyjevská obrana byla rozprášena, přečíslena. Já vám to vysvětlím. Podívejte se, Babiš nakoupí za 200 miliard korun. 200 miliard dolarů, pardon. Odpalovací baterie.
1: 200 miliard dolarů?
0: 200 miliard dolarů, ano, to je cena, pokud byste chtěli být komplexy TAT, které teoreticky by v případě dobré konstelace náhody uměli ten oreštík zasáhnout. Tak a teď si představte toho velitele, který je tam má k dispozici, a teď tady letí ten oreštík. Tak mu zahlásí ta obsluha. Oreštík vstupuje do atmosféry, on řekne, odpalte 10 tat. Mačkne se tlačítka, odpalí se 10 tat. Jakmile zmačknou tu tlačítka, tak operátor hlásí 48, se rozdělil se na 48. Ne, rozdělil se na 6 v první fáze. Říká, odpalte 60. Dalších odpalí 60. A jakmile zmačkne to tlačítko, oni budou odpáleny tou třetí vteřinou, tak řekne, už jich je 108 ten operátor. On říká, odpalte všech. Zbývajících 108
1: hlavic. Je to pravda.
0: 108 hlavic a už nemá ani jednu a operátor mu řekl, vyřadili jsme 3-4. Řekl, dobrý výkon, pane.
1: Já se chci obecně zeptat. Je tedy ten Orešník a Zirkon, jsou nesestřelitelné?
0: Současnými prostředky ano. Totiž ten oreštík by se dal teoreticky sestřelit, když opouští atmosféru. Uh-huh. Na zpátečním letu zatím nikoli. Dejme tomu, že bychom mohli dosáhnout 10% sestřelu se současnou technologií. Ovšem pouze do okamžiku, než se rozdělí na ty poslední kinetické hlavice, protože když procesujete antiraketu, tak to proti té kinetické hlavici rozpráší střepiny wolframové, ale proti kinetické střele, které útočí hmotou a rychlostí, to nemá žádný smysl. Oni nezastaví v jejím letu, pouze jí dovedou ten její výsledný efekt, kdyby trefili, dejme tomu, odsunout o jeden metr dál tou změnou toho vektoru útoku, anebo by mohli snížit ten energetický výkon o 1-2%, úplně zbytečné.
1: Laserové
0: zbraně?
1: Laserové, to jste říkal, ale jako existují nebo vyvíjejí se přece takové ty elektromagnetické.
0: Ano, ty elektromagnetické zbraně Rusové už je ukazují, už na nich pracují. Ty elektromagnetické by vystřelovaly kinetické střely proti kinetickým střelám. Samozřejmě západní technologie jsou dobré, stejně jako čínské, a dokázali by ty počítače zřejmě velmi rychle i vypočítat ty trajektorie těch letů. Ten problém je, že k tomu potřebujete obrovské množství energie, protože ty zbraně musí střílet velmi rychle, protože jich je hodně a velká energetická spotřeba. No a k tomu potřebujete stabilní napětí v síti, což bohužel za Green Dealu nefunguje. Takže vidíte, ten Green Deal podzývá samotnou budoucí technologii. Ty Izraelci už zkusili nasadit tu laserovou zbraň, ta spotřebuje hodně energie, ale ještě ne jako to elektromagnetické teoretické.
1: Kolik by to jako to...
0: A zjistili, že k tomu potřebují tolik baterií do toho přívěsu, aby to fungovalo, že to ani nemá cenu, protože to na ty baterie fungovat nebude. Takže to nakonec používali velmi omezeně. Potřebujete k tomu jadernou nebo uhelnou, nebo no, to plynovou, ono proti tomu Rusku, toho plynu není tolik, ale Američani by ten plyn, potřebujete plyn, protože jinak ty zbraně budou fungovat jenom, když fouká vítr a svítí slunce.
1: A jinak řečeno, bylo by k tomu potřeba postavit si to u Temelína, a by to jakž tak fungovalo.
0: Temelína,
1: jo. Já myslím, že z toho plyne jedna věc, ke které směřujem. Ono to vypadá, že vlastně hovoříme dnes neuvěřitelně technicky o těch věcech, ale je opravdu nezbytné, abychom si představili, co ty zbraně, které dnes Rusko má, znamenají vůči NATO, které je vůči nim prakticky bezmocné. Proto ta propaganda je tak šílená a jede tak na plné koule. Vy jste mě říkal něco o citaci Rooseveltově.
0: Ano, víte, v současné době jsme ve stádiu velké změny a tady nedávno vystoupil Baxa v Terezíně a říkal tam, že je třeba bojovat...
1: Jako šéf ústavního soudu.
0: A říkal tam, že je třeba bojovat proti těm autokratickým režimům. A to je potlačovat tu autokraticky laděnou společnost. To je velmi dobrý, akorát, že tam necitoval, jak to udělat. To je velmi zajímavé, protože by musel citovat Roosevelta, který říká, že nezaměstnanost, bída, vysoké daně jsou ty stavební materiály, ze kterých ti diktátorští režimy stavějí ty své diktátorské režimy. Takže tady jsme v paradoxní situaci. Předseda ústavního soudu je demokrat, ale nechce proti těm autokratům bojovat, protože není tady řečeno to B. A o to tady jde. Oni prostě, Evropa krachuje, to ví, už dneska
1: chudne.
0: Kdo chudne, a tím pádem ti autokraté mají, budou stavět ty kameny. No a teď by proti tomu demokracie by to musí nějak zasáhnout. Ale já vám ukážu, že to je přesný opak. Tady se naopak fandí nacismu.
1: Já si myslím, že k tomu směřujem, protože my to už píšem v protiproudu dlouho, že ten model není prostým způsobem jenom vytváření té totality, ale té fašistické totality. Ten fašismus... Musíme rozlišovat ukrajinský nacismus a ten fašismus, který prostupuje vlastně celou tou evropskou západní civilizací.
0: Řízeně.
1: A který stojí na těch korporátech, na těch monopolech, tak, jak to stavěl kdysi Duce v Itálii, jenže o ten čas a technologie posunutý. Myslím si, že jedna z takových věcí úplně typických je, jak se oslavují ti abych tak řekl, hrdinové nacismu z doby druhé světové války. My jsme to teď zahledli, co si na Ukrajině, co dokonce rozčílilo, ku podivu, už i západní média. Jeden pohřeb to byl, co to bylo?
0: Byl to pohřeb Andreje Melnika, to je obzvláště, to je jeden z největších vrahelů lidstva. Já bych poprosil fotografii, kdo se to, vidíte tady sestavu tohoto pohřbu, takže vpravo vidíte Zelenského, úplně vlevo vidíte ministra zahraničí Sibiu, pak je tam předseda parlamentu, je tam dokonce, já už teď špatně vidím, snad je tam i vůdce opozice. Takže tito lidé vzdávají hold, budeme citovat Jad Vašem, tedy holokaust, muzeum holokaustu, které tohoto muže označuje, tak souladu s tím, co i ostatní, to je člověk, který osobně přesvědčil Adolfa Hitlera, aby byla zřízena 14. divize SS Galicie. Ano, samozřejmě, a teď se podíváte na celou tu historii tohoto muže, kterého Ukrajina slavnostně exhumovala v Lucembursku, kde mu Evropané udělali hřbitov čestný a přesunula ho na čestné pohřebiště do Kyjeva kamsi, kde má ležet s těmi oběťmi té války proti Rusku. Kdo je ten člověk Melnik? Tak Melnik, víte, Melnik je oponentem Bandery, a je to ten oponent, který byl ještě pronacističtější než samotný Bandera. Ten Melnik založil, nebo byl vůdcem takzvané ukrajinské povstalecké armády M, tedy Melnik. A ta v podstatě na začátku války z prostoru u rumunských hranic Bukovině a Zakarpatska stáhla na Kyjev, a teď z toho Kyjeva až na řeku Mius. Vysvětlíme, proč je to důležité pro českou politiku. Tou cestou se její jednotky přidaly k operaci na likvidaci Židů v Babím Jaru, kdy se zabývali hlavně distribucí zajištěného majetku. A samozřejmě, protože na samotný ten akt toho vyváždění, tam ještě nebyli v plné síle, oni teprve postupovali. A poté postupovali ve stopách tenkrát Leibstandarte Adolf Hitler, čili nejelitnější jednotky, s níž postupovala bitevní skupina Pilfousek Slovenska. Až na tu řeku Mius, kde v zimě 1941-1942 utepili jak ta slovenská skupina Pilfousek, tak ta Leibstandarte Adolf Hitler velké ztráty. Proč to říkám? Ve stejné době, kdy se tyto události, tedy to společné tažení těch nacistických ukrajinských jednotek UONB, které páchali holokaust, skupina Pilfousek a Leibstandarte celé řady, se pohyboval prastejček českých pirátů, kterého tito piráti označují za svého velkého vzora. Tenkrát snad byl podplukovník Ferenčík. Byl tam ve stejné
1: Ferenčík,
0: době.
1: To je to známé jméno.
0: Jeho v životopise tohoto Ferenčíka je, že on byl vyznamenán už nějakou medailí Orava za tažení proti Polsku, že mu štáhnul na Polsko. Tak v jeho životě je potom v roce 1942, když se všichni dozvěděli, jak krvavé ty boje na té řece Mius byly, jak ti Rusové v té zimě 1941-1942 Leibstandarte a tu bitevní skupinu Pilfousek první slovenskou rychlou divizi velmi zredukovali, tak začal navazovat vztahy s těmi odbojáři. A díky tomu byl v odboji, přežil to slovenské národní povstání na rozdíl od toho Goliana Vjesta. No a ve 47. se nám opět objevil a byl takzvaný povernec slovenské vlády a měl na starosti odražení invaze banderovců.
1: To je ironie.
0: Na území Slovenska. A přesto, že dostal z Polska informace o tom, že proti této bandeovské invazi, která byla vyvolána nasazením celé polské armády, která je vytlačovala, tedy obrovská polská síla je vytlačovala z polského území. Je třeba, aby československá armáda, tedy ještě Benešova demokratická armáda, se jim postavila na hranicích Slovenska s Polskem a zabránila jim vstupu na české území, aby tady nemohli páchat ty své masakry. A toto měl na starosti tenkrát už brigádní generál, už byl povýšen. No a on považoval za dostatečné podle závěrů samotného ústavu pro studium totalitních režimů proti ním poslat tři prapory absolventů základního výcviku aspirantů. A ty prapory měly těžké ztráty, útok nezastavili a je to vysloveně vina tohoto
1: generála
0: Frančíka. A ten generál Frančík potom samozřejmě ještě opustil republiku, což mu zřejmě zachránilo život, protože by byl...
1: Takže nevíme, jak dopadl.
0: Dopadl, umřel, myslím, v Kanadě, nebo kde byl rehabilitován. Ale historie nám říká, že tento člověk se účastnil toho tažení.
1: Ano.
0: Ve kterém v sestavě polské, v Českolavě slovenské armády, která táhla v čele s tou Leibstandart Adolf Hitler tím, tou jižní Ukrajinou a s těmi bandeovci B.
1: Ano.
0: A později byl zodpovědný za odražení, ale nasadil na to nedostatečné síly.
1: Záměrně, no.
0: Nevíme, jestli záměrně nebo zlouposti, ale faktem je, že nedostatečně.
1: No pokud byl informován těmi Poláky, že tam má poslat prostě ty nejsilnější jednotky a pošle tam...
0: Ano, Poláci si na něj stěžovali.
1: Jo. Mě to zajímá, ale ještě z jednoho hlediska. Nechci to nutně tady aktualizovat, ale vy jste byl mimochodem také v Brně na těch demonstracích proti Posseltovi a jeho druhům a páté koloně české. Co by tomu asi teda říkal pan Posselt tomuhle našemu vyprávění o vzrůstajícím nacismu a fašismu?
0: Ten by byl nadšen Posselt. Zcela určitě, teď Posselt už od roku 2014 přešel k nové politice, kterou teďko v únoru 2024 vykřikoval před hloučky svých stoupenců v Mnichově, tedy Ukrajinců a Němců. A podle této jeho nejnovější mají vzniknout Spojené státy evropské a ano. Ty mají za úkol nahradit, přímo tak to řekl Ersetzen, nahradit Spojené státy americké pozici velmoci. Tedy říká to samé, co říkal Adolf Hitler. Tedy samozřejmě Ukrajinci i Němci mu tam tleskali, tedy ty hloučky těch příznivců. A součástí té teorie je takzvaná teorie smíření. Podle té všeobecné nové teorie Landsmannschaftu je třeba rozpustit národy,
1: ano.
0: Snížit ten nacionalismus, s výjimkou německého ano. A ukrajinského ano. Nacionalismu. Ano. A ono to souvisí právě s tím Melníkem. Já bych poprosil, my tam máme ještě další fotografie.
1: No, mě právě zaujalo, že jste říkal, že ten Ferenčík, že zmizel někde v Kanadě a v té Kanadě se odehrálo cosi moc pěkného.
0: Nevím, kde přesně zmizel, možná do Velké Británie, v každém případě na západ. No ono mu asi nic jiného nezbylo také.
1: Ale já ten kanadský výbuch, abych tak řekl, není tak dávno a je to opět o tom též. Prostě všude mají nalezlé ty nácky a oslavujou je.
0: Ano, to můžeme poprosit o video nebo o fotografii, no. Jak to probíhalo. Tady vidíte neuvěřitelnou skutečnost. Čili ten Melnik, kterého teďko pohřbívali z toho Lucemburska, jak tam, tak to je ten, který přesvědčil Hitlera, aby ta 14. divize SS, mimochodem podle Norimberského zákona, jsou všichni tito lidé zločinci.
1: Ano.
0: Včetně toho Melnika. Tak, a tady vidíte, jak vlevo vidíte admirály a generály Severoatlantické aliance. A ti tleskají příslušníkovi této 14. divize SS Jaroslavu Hunkovi. To vedlo doslova k pádu vlády A Zelensky tam je také utleskají, protože mu dával tenkrát Trudeau vyznamenání, pak to dopadlo velkou katastrofou, ale co to je ta 14. divize SS? Víte, to je divize, která takzvaně byla založena v roce 1943 na popud toho Melnika, na jeho domluvu s Hitlerem, a šla bojovat v roce 1944 s ním, s ruskou armádou u města Brody na Ukrajině. Ten boj byl velice krátký a půlka divize uprchla a druhá půlka byla obklíčena a zničena. Rusové se s nimi vůbec nemazlili. Ale velmi zajímavé je ta část, která utekla. Samozřejmě ještě velká část těchto lidí, jak se při tom útěku se stala těmi banderovci. I těmi, kteří táhli potom přes to slovenské území v roce 1947. No ale ta část, která zůstala zachována, jako organizovaná zbytek jednotky, tak ta už nikdy nechtěla bojovat proti Rusům, ty už jako banderovci nejsou moc odvážní. No. Takže, ale o to raději páchali trestné výpravy proti polskému, slovenskému a později na Balkáně snad slovinskému. Oni utekli z těch Brod přes Polsko, jasně. Česko tam za povstání dělali, slovenského dělali masakry, pak koncem války pronikli k Vídni a na to slovinské území a tam také řádili a potom se vzdali Kanaďanů. A byli tedy oni se vzdali Britům, ty ještě chvilku zkoumali, že by z nich udělali nějakou armádičku, která by se třeba mohla hodit, kdyby bojovali, kdyby se jim podařilo, tak jak měla část britské elity tenkrát v plánu pokračovat ve válce proti
1: Churchill,
0: Rusku.
1: Churchill.
0: No, ani ne, tak Churchill, to byli spíš, i Churchill
1: ne,
0: chápali.
1: Ne, byl to že... Churchill, který, to je ta operace, ta operace se měla jmenovat Nemyslitelné. Byla to operace, kterou Churchill navrhl Rooseveltovi a Roosevelt ji odmítl samozřejmě. Churchill vycházel z toho, že by se spojil ještě před koncem války s těmi zbývajícími německými důstojníky, odstranil by se Hitler a válka by se vrhla na Sovětský svaz. Ale my se musíme dostat k jedné důležité věci. My totiž dnes tady nemluvíme, anebo nezačali jsme náhodně mluvit na začátku tak technicky a technologicky a tak důsledně zbraňově. Jen tak, protože my vlastně cítíme asi všichni oba a příčetní lidé cítí všichni, že to Rusko opovrhované zdánlivě, to Rusko, o jehož armádě se v tom mainstreamu říkají absolutní nesmysly a naše propaganda ukazuje ty nesmysly té propagandy ukrajinské, že to Rusko je technologicky v těch zbraních někde úplně jinde dnes než Západ. A v tomto, abych tak řekl, osvětlení, mě zajímá jedna věc, řekněme jí protokol z Pekingu, co to je?
0: No, to je velmi zajímavé. V Pekingu se sešli Putin se Xi Jinpingem. Odepsali 48 dokumentů a i v jednom z nich se píše, v tom hlavním dokumentu se píše, že Čína a Rusko se zavazují, že společně nedopustí jakoukoliv změnu výsledku druhé světové války a zamezí společně jakémukoliv pokusu rehabilitovat fašismus, nacismus nebo ho etablovat na jakési území a důrazně se postaví za práva všech národnostních menšin, tedy zejména těch jejich. Čili tady je jasný protokol, že mocnosti dvě ze tří supermocností světa, Evropská unie vůbec není žádná mocnost, nepřipustí vlastník. A tady máte potom reakci Spojených států amerických, které se stahují z toho evropského prostoru. Pokud se týče těch technologií, tak samozřejmě Spojené státy americké mají vynikající technologie, Rusko má vynikající technologie a Čína má už vynikající technologie, ale ani jedna strana je nemá ve všech oblastech. Každá si drží a Rusové si drží specificky ty jaderné, raketové, ničivé. Ruská armáda je malá, proto má tu schopnost, kdyby na ní někdo vyrazil velký, z každého zničit. To je logické.
1: Ano.
0: Ale Evropská unie nemá žádné technologie. Já vám to vysvětlím na, já říkám české generalitě, včetně generála Pavla se mi nazval novým termínem generál šikovatel, tedy německy generál Feldwebel, protože byste pochopili tu jejich hloupost. Čili teďko se ví, a to vědí Francouzi, Macron, tajná služba, i Ukrajinci to potvrzují, i Severoatlantická aliance, že Rusové budou mít v roce 2030 ruská armáda 1,5 milionu operátorů dronů. Pokud to převedete
1: 1,5 milionu operátorů dronů.
0: Víte, musíte mít drony a musíte mít taky jejich operátory.
1: No jasně.
0: A teď, pokud si představíme, že tedy Kanada, ti zámořští členové na to jako USA, budou zadržovat tu dronovou sílu těch zlých Číňanů, jak říká ten Vystrčil, tak ten Vystrčil, který chtějí napadnout ten hodný Tchaj-wan, tak potom ti evropští budou muset postavit proti sílu, proti té ruské dronové armádě. No ale to znamená, že by Česká republika na počet obyvatel té evropské sekce NATO měla mít 32 tisíc vycvičených operátorů dronů. A teď se podívejte...
1: 32 tisíc jenom těch operátorů dronů.
0: A teď si představte, generál Feldwebel Řehka má armádu o 27 500 vojácích. Teďko tam přichází nový generál Feldwebel Zuna. Ten dokonce navrhnul, ten požaduje zvýšení na 32 tisíc. Generál Feldwebel Babiš říká, že by jich měl být ještě víc. No ale nejvyšší generál Feldwebel Petr Pavel se zabývá pouze tím, kolik budeme mít tančíků, děl a stíhacích letadel, která nebudou mít kvůli těm orešníkům odkud zlétat. Ty děla dneska už mu tomu Petrovi Pavlovi nikdo nechce dávat peníze na ty náboje, protože víte, dneska už houfnice nedojede tak daleko, aby dokázala vystřelit. Respektive může se jí to podařit, ale už nebude zpátky. Takže vy vystřelíte pár nesmyslných granátů za cenu zničení houfnice za miliardu korun.
1: Jasně.
0: To je absurdní. Kde jsou ti operátoři dronů považováni? No, ale teď se podívejte, protože samozřejmě teď se podívejte, co to je ta propaganda. Víte, my jsme v mírovém vztahu s Ruskem. Nejsme ve válce. Ukrajinci mají tu propagandu, kdy říkají, že ten Rus je hloupý, pitomý, ty rakety lítají do poleničí, garáže, to je tam neustále. No ale přece my nežijeme podle pravidel válečné propagandy, tady je mír. Proč je tady válečná propaganda?
1: Jestli to není proto, že Feldwebel Fiala prohlásil už v roce 23, že jsme ve válce.
0: Ano, to jsme u dalšího, ale on naštěstí dneska už ani v té ODS.
1: Jasně,
0: ne, ale
1: já vám rozumím.
0: Víte, tady, že když to Rusové budou mít, tak my to proti tomu musíme mít obranné zbraně. Obrannými zbraněmi ty Rusy neohrožujeme.
1: Já si myslím, pane Svatoši, proto jsem také začal o tom protokolu z Pekingu, pekingském protokolu, o tom, že Rusko a Čína prohlašují, že nedovolí, aby se někde znovu, aby zdomácněl nacismus a fašismus, že nedovolí znovu, opakování toho, co způsobilo druhou světovou válku. Ostatně to je jeden z principů té speciální vojenské operace. Já mám ale pro vás na závěr jednu otázku, kterou mě zodpovězte, na níž jsme se rozhodně se o ní ani nebavili ještě nikdy. Vlastně celou dobu tady říkáme, Rusko má tyto zbraně, Západ na ně nemůže reagovat, chce naše šílená evropská část NATO přesto to Rusko napadnout a tak dále. A my zbrojíme v rámci těch ostatních. Otázka zní, pro vás, odborníka, člověka, který vystudoval armádu, není to vlastně dnes tak, že my armádu vůbec nepotřebujeme?
0: Ale ne, každý stát potřebuje armádu. Ale armádu musíte mít takovou, aby byla přesně tak velká, jak potřebujete, a přesně tak moderní na příští válku. Takže musíte mít armádu. To jinak nejde. Jinak, kdyby se tady tu armádu neměli, tak už to nejde.
1: No, tak Švýcaři nemají pravidelnou armádu.
0: Víte, armáda může být i nepravidelná, pozor.
1: To je trošku jiné.
0: My v každém případě potřebujeme armádu, která zabezpečí obranu.
1: Před kým?
0: Podívejte se, vy nikdy nevíte, podívejte se, tam se v Rusku může stát cokoliv, můžou se Arabové se vtahnout. Musíte mít armádu.
1: Já si myslím, že ale celou dobu hovoříme o tom, že jsou tu ty tři velké mocnosti, které fakticky rozhodují. A my můžeme v tom sehrát roli tak maximálně nějakého křoví na té či oné straně, není to tak?
0: Ale samozřejmě, víte, já se musím asi vrátit, existuje doktrina Zbigniewa Břežinsky. Zbigniew Břežinsky je bezesporu excelentní americký jestřáb ve smyslu té americké politiky. Ano. To není žádný předmět. A podle této teorie Zbigniewa Břežinsky z roku 2014 se Ukrajina nikdy nesmí stát členem Severoatlantické aliance. Za druhé, Ukrajina může být slíbeno členství v Evropské unii, ale vstup bude takzvaným tureckým způsobem. Ten už probíhá dneska 70.
1: To znamená nikdy.
0: To znamená nikdy, ano. Za třetí, Ukrajina musí být silně vyzbrojena, ale pouze obrannými zbraněmi, které lze využít pouze v gerilovém boji. Uh-huh. Tato je za čtvrté, Ukrajina musí obchodovat s Ruskem a Evropská unie musí obchodovat s Ruskem. To je velmi komplexní teorie, kterou teď se snaží nahradit posrpávkovou teorii, že se vyzbrojíme a Rusko porazíme.
1: No, to je přesně
0: to. To je absurdní teorie, která. A teď ale se podívejte, že myslíte si, že to bude fungovat, ale lidi nakupují samé staré zbraně. Ne, oni jenom tímto hrůzou z Ruska kryjí defraudaci státních peněz pomocí nákupu nesmyslných zbraní, které budou k ničemu.
1: Tam, pane, tam právě, milý pane, mířila ta moje otázka, jestli tu armádu tohoto typu, abych tak
0: řekl. Ne, tohoto typu v žádném případě ne. Potřebujeme moderní armádu. Moderně vyzbrojenou, podle té doktriny silnou, tak, aby na nás Rusko ani nikdo jiný nezautočil, a vyzbrojenou hlavně v našem případě těmi zbraněmi, které potřebujeme a které jsou moderní, což znamená, že musíme mít ty drony, protiletadlové rakety, musíme do budoucna uvažovat s tím, že budeme mít elektromagnetická děla, a to jsou investice, a nepotřebujeme tady houfnice, které už jsou dneska úplně k ničemu.
1: Jasně.
0: Nepotřebujeme mít tančíky, byl být leopardy, které ani nedojedou na tu frontu. Já jsem viděl 1000 nebo 100 videí, jak ukrajinské strany, to nedojede. To je zničeno. Nepotřebujeme mít zásoby munice, protože je k ničemu. Potřebujeme mít úplně novou, moderní, školenou armádu. Víte, dneska v armádě nejsou odstřelovači na té frontě, protože ty už jsou odstřelení drony.
1: Jasně.
0: Už nejsou výsadkáři takový zdatní, co tam běhají, protože ty drony je vyřídí. Potřebujeme úplně jinou armádu, a to není zájmem tady těch elit. Němci chtějí vyrábět to, co umí, tedy zbraně minulého století, a draze je prodávat Ukrajině, Česku, všechno, tak, aby měli z toho vydělali peníze. A Petr Pavel je zastánce tohoto způsobu.
1: Já bych řekl, že to je jejich obchodní cestující.
0: To je jejich obchodní cestující.
1: Já myslím, začali jsme docela další zajímavou kapitolu, která nám dává obrovský prostor pro příští rozhovory. Já jsem moc rád, že jsme takhle nečekaně udělali tento rozhovor, protože ta brutální propaganda kolem opravdu přelomového úderu těch ruských raket na Kyjev, Biltvergeb a tak dále, za to stála, abychom to trošičku pochopili. Já si myslím, že asi dál se dneska nedostaneme a já chci vám jenom moc poděkovat, že jste takhle narychlo přišel a že jsme to mohli uskutečnit.
0: Já chci se poděkovat vám, že jsme to tak rychle dokázali organizačně zvládnout, no a divákům, že jste si na to udělali čas. No a hlavně musíte přemýšlet, jak to využijete v těch volbách, jestli budete podporovat ten Baxův přístup nebo ten přístup Roosevelta.
1: Vážení a milí, ta závěrečná otázka už patřila tak trošku do další, možná do dalšího rozhovoru. My ho uvidíme zítra, kdy v 6 hodin se tady setkám s Tomiem Okamurou, takže bude opět o čem mluvit a já se na vás budu moc těšit a samozřejmě velmi se budu těšit na další rozhovor s panem Svatošem, kterého máme všichni rádi.
2: Když na svůj dom miliony, všichni proti větru.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které se mi ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou lecčemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básník a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé a jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.

0: Πρωί.
1: Σε πού είμαι, ε?
2: Sedmdesáti devíti let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias.
1: Přepojujeme na jiné.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak tady máme páteční odpoledne a to znamená, že startuje pochopitelně Studio Midgard, startujeme svůj pravidelný pořad od 17 hodin, trošku se nám to tady zpozdilo, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže jsme už v éteru a jsme tady s vámi, pochopitelně říkám jsme, tak to znamená, že na to nejsem sám, protože mám svého hosta připojeného dálkovým internetem. A tak mi dovolte, abych přivítal mého hosta Jiřího. Jirko, zdravím tě, čau, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím tě z dalekého internetu. Nebo jak se u nás říká, interfernet.
0: Interfernet funguje, tak je to dobré.
1: Je to tak.
0: Jsme spaseni, jsme zachráněni. Nedá se nic dělat, když jde internet, musíme vysílat. Tak, jdeme na to. Kdo dneska slaví svůj svátek 29. května 2026? Maximilian a Maxi Milan. Říkali u nás jednomu Maxi Milan. No nic. Takže...
1: Co si to úplně představil? Maxi Turbulent.
0: Jsem tě nechtěl odbourat. Maximilian je honosným jménem, které se hodí pro velké muže. Také zkrácené verze jména Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. Tak, jméno Maximilian patří k římským císařům. Jde o Maximiliana I. Habsburského a Maximiliana II. Habsburského. Jméno nosil i český malíř, grafik a rytec Max Švabinský, vlastním jménem Maximilian Švabinský. Jméno ve zkrácené formě Max v současnosti náleží k prvnímu synovi české top modelky Simony Krajinové a jejího manžela Karla Wagnera. Svého syna jako Max pojmenovala i americká kráska Jennifer Lopez. To je to, jak má pojištěnou prdelku, ne? Se svým posledním manželem, zpěvákem Markem Antonym, má dvojčata Emmu a Maxe. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Maximilian vzniklo uměle. Údajně ho vytvořil německý císař Friedrich III. Pro svého syna. Vzorem mu měli být slavní Římané Fabius Maximus. Maximus se z latiny překládá jako největší. A Scipio Aemilian, latinské Aemulus, znamená prchlivý, horlivý nebo také následovník. Stejný původ je přisuzován i variacím jména Maximilian či Maximilian. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ latinský. Bylo by odvozeno od římského rodového jména Maximilianus. Jméno by se pak překládalo patřící k rodu Maximinů. Tak jméno Maximilian, 119 nositelů, 335, co se týká pořadí, včetnosti užití tohoto jména. Jenomže to není všechno. Takže to je Maximilian. Úplně stejně, tedy bavíme se jak o dlouhé verzi, tak krátké verzi, tak těch je 119. A pozor, Maximilian, to je jméno, které nosí 106 chlapců, teenagerů, pánů a kmetů. Je to 523. příčka včetnosti užití jména. A tedy píšou, že je odvozeno od jména Maximilian a že všechno platí jako předtím. Takže, milí Maxíci, Maximilianové a Maximilianové, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pochopitelně dobré promořování, no a skvělou oslavu. To nezapomeňte pořádně oslavit. Taková věc, že máte svátek, ještě když se takhle jmenujete, tak to chce oslavit prostě. To si žádá opravdový mejdan. Takže jsme popřáli, no a vy co znáte Maximiliana, tak jim popřejte a tím nadělíte zdraví, protože jim prodloužíte život tím, že jim uděláte radost. Se jim nastartuje ten imunitní potenciál. Na vyšší úroveň a na vyšší stupeň. No a dnes je Mezinárodní den mírových jednotek OSN. Zde píšou. Mezinárodní den mírových jednotek OSN si rozhodně zaslouží mít svůj vlastní den, který byl ustanoven na 29. května a vznikl roku 2002. Mírové jednotky OSN jsou vysílány na mise k udržení míru do různých zemí světa, kde je tyto jednotky potřeba. V misích jsou nasazeni vojáci, policisté, civilní pracovníci, jak z cizích, tak tamních zemí, neboť právě domácí lidé znají prostředí nejlépe a mohou cizincům pomoci. Já se k tomu asi radši nebudu vyjadřovat. Mírové jednotky OSN. Snažím se nějak zpamatovat a rozpamatovat se, jestli vůbec kdy, někdy ty mírové jednotky OSN někde ten, k tomu míru přispěly, jako, protože víme, jak to chodí, že jsou spíš ty jednotky zneužívané k udržení nějakého nastoleného režimu. Tak nevím, co si o tom myslíš, Jiří, ty?
1: No, já to vidím stejně, za mě je to taková patronáž. Napadá mě jedna spojitost, existuje, podle mě je to takový patronát toho zavedeného režimu, nebo já mám totiž kolegu bývalýho z bývalé práce, který byl, on je Němec a byl řidič tanku a byli v Srbsku a tam byli jako mírové jednotky v tancích, takže takže mi o tom něco vykládal a rozhodně to není. On když něco říkal, tak to bylo vždycky všecko v uvozovkách, jo, takže bylo to dost takový jako obskurní, jo, takže něco se říká, ale ve výsledku to úplně není pravda a bylo to spíš na dohlížení nad zaváděním nových pravidel. No a napadla mě jedna spojitost s tím, taková filmová série, je to několik dílů a jmenuje se to, si nemůžu vzpomenout, hlavní role je tam nějaká Katniss Everdeen, je to taková, je to film, který je, je tam nějakých 12 nebo 13 okresů a je tam vidět, a hlavní okres se jmenuje Panem, tak nějak. A
0: je plný Panem.
1: V tom, ne, ale je tam, tam jsou takový vojáci v bílých vozech a v bílých uniformách a to jsou takový, má to nacistický podtext těch vojáků v tom filmu. A
0: to je docela hodně reálný.
1: A má to navíc, určitě doporučuji zhlédnutí, já to tady dohledám, jestli teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Mám Katniss Everdeen, fiktivní postava a je to, jo, Hladové hry se to jmenuje. Hunger Games, Hunger Games, neboli Hladové hry. A má to tři hlavní díly. A když se na to člověk podívá, tak tam jde vidět, jakým způsobem vlastně, je to jiným způsobem ukázaný to, jak se, jsou tam takové novodobé hry, jako na formát antických her, takový ten režim chleba hry, kdy z těch okresů jsou vybíráni každý rok děti od nějakého věku, od třeba 13 do 18, a musí bojovat spolu v aréně a tomu se říká Hladové hry.
0: Nebylo to i v lese někde, že spolu
1: Ano.
0: dodávali nedávno, mám takový pocit, že jsem to někde viděl, jak tam
1: A
0: dali to
1: tam.
0: jídlo nahromadu a ty jejich věci a
1: Ano,
0: zaminovali
1: ano,
0: to.
1: ano,
0: Je
1: ano,
0: to
1: ano,
0: ono?
1: ano, ano.
0: A ona
1: Je to
0: měla
1: ono,
0: ten
1: ano, je
0: luk
1: to ono.
0: a
1: Jo.
0: ty jabka tam rozstřelila a ono to vybouchlo, ty
1: Jo.
0: věci.
1: Jo, jo,
0: Tak to jsem kousek viděl,
1: jo.
0: no.
1: Jo. Je to dobrý se podívat na celou tu sérii těch Hunger Games a tam jde vidět i ten režim, jak je ovládaný ten, jsou tam prostě schémata té dnešní doby, jo, je tam vidět ten explicitní jako fašismus na pozadí, nacismus, to, že je tam nějaká militantní vůdkyně, která chce, jako poznáš tam konkrétní charaktery, poznáš tam ty modus operandi, co používá ten systém a tak dál, jo. A je tam nějaká touha toho lidu svrhnout ten režim a samozřejmě ono to nakonec jako v uvozovkách dobře dopadne, jo, ale je tam takový to vydírání, oni tam vezmou jednoho hlavního hrdinu a chcou tu hlavní hrdinku díky tomu borcovi dostat a toho vydírají vydírají ho a mučí ho a všechno je tam ukázané, takový ty Guantanamo pravidla, co prosákli, taky to waterboarding a tady tyto věci všechny. Jo, takže je to zajímavé se na to podívat, protože já se tady na ty moderní filmy dívám z toho důvodu jako na studijní materiál, protože systém tam ukazuje, s čím vším pracuje, tam to jde vidět. Takže proto je to zajímavé, jo.
0: Jo, tak jsem rád, že jsi to takhle připomněl. Já teďko připomenu určité události, které se aktuálně dějí a také to, co se stalo, dejme tomu, nějakého tedy 29. května. Jo? Tak,
1: Ano.
0: Kongres Spojených států může projednat návrh zákona prosazovaný demokratickou stranou o vojenské pomoci Kyjevu ve výši 1,3 miliardy dolarů, informovalo Politico. Polské ozbrojené síly vyslaly do vzduchu stíhačky kvůli ruskému letounu Il-20 nad Baltským mořem, uvedl šéf polského ministerstva obrany. Americké ozbrojené síly zrušily rozhodnutí o vyslání více než 4 000 svých vojáků do Polska, uvedl portál Defense News. Bratislava věří v brzký konec konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Norsko plánuje jednání s Ruskem o bezpečnosti v Arktidě, uvedly noviny Izvestia. V Izraeli předložila vládní koalice návrh zákona o rozpuštění parlamentu, uvedla veřejnoprávní televizní stanice Kan. Slovensko zavedlo trestní odpovědnost za znesvěcování sovětských pomníků, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Země Evropské unie prochází změnami, které se vyznačují ztrátou konkurenceschopnosti jejich ekonomik, prohlásil místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Setkání lídrů Číny a USA v kontextu globálních změn přilákalo pozornost celého světa, prohlásil Sitting. A Sitting navrhl USA, aby překonali Fukidovu past a vytvořili novou paradigmu vzájemných vztahů. Slovensko se nevzdá práva veta v Evropské unii. Jeho ztráta by znamenala vážné omezení suverenity země, uvedl místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar. Nesprávný přístup k tajvanské otázce může vést ke konfliktu nebo střetu mezi Čínou a USA, prohlásil Sitting. Zblížení pozic v rámci BRICS nabývá stále většího významu v současné globální situaci, prohlásil indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar na zasedání setkání ministrů zahraničí BRICS. Korupční případ proti nejbližšímu spolupracovníkovi Zelenského Andreji Jermakovi představuje faktickou veřejnou popravu, prohlásil Medveděv. Šojgu prohlásil, že Západ zmrazil zhruba 590 miliard dolarů patřících Rusku, Kubě, Venezuele, Iráku, Iránu Severní Koreji, Libii a Afghánistánu. Dodal, že tyto peníze byly ukradeny a je nutné vyvodit závěry ohledně ukládání národních úspor v zahraničí. Lotyšská předsedkyně vlády Evika Siliňová oznámila svou rezignaci, uvedla LSM. Během sankcí se ruskému strojírenství podařilo získat nové pozice, jak na domácích, tak i na zahraničních trzích. Průmysl jako celek vzrostl o 12% oproti situaci před sankcemi, uvedl Putin. EU je nyní účastníkem války s Ruskem na straně Ukrajiny, uvedl Peskov. Tak, a teď, co se stalo 15. května? To nám tady, to už je docela dlouho. Tak, to asi tak to nebudeme číst, když je to z 15. května. Blani, blani, co se nám to poslala? My bychom radši něco s dnešním datem. Ale je to v podstatě 2 roky, co byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.
1: Asi 2 roky to je?
0: 2 roky už to je, no. Mm-hmm. To není tak jednoduchý. No. Asi toho necháme. Tak jsme probrali všechno. Asi skoro, bych řekl. Doufám. Pak to máme tady. Tak, můžeme to odložit. A obligátní otázka, Jiří.
1: Ano.
0: Co jsi tvořil a co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, ten týden, co jsme se neviděli, bylo to takový pondělí, pátek, poslední dobou mě to tak ubíhá.
0: Takhle, co jsme se neslyšeli, prosím tě, tak.
1: Co jsme se neslyšeli. No, byl jsem v úterý pracovně v Komárně na Slovensku. Byli jsme se podívat na Dunaj a byli jsme i na maďarské straně, vlastně v Komárom, tak myslím, že se to jmenuje. A já jsem v Komárně nikdy nebyl, takže byli jsme tam s zákazníkem něco řešit. Tak jsme jeli, dlouho jsem nejel přes Bratislavu, takže jsem viděl, co v Bratislavě, jaký je tam provoz a tak dál, tak dál. A tak jsme s kolegou probírali, co u nich a co u nás, a on má takový podobný názory, tak jsme to probrali a říkal mi, že ho rozštěluje náš prezident, že je totálna, hovoril, že je totálna guma, hej, jaká vojenská, takže
0: ozaj.
1: Takže nemůžeme to všechno do vysílání, ještě není 10, ale musíme volit měkčí výrazivo. A potom jsem pracoval z domu, měl jsem hodně takového toho dopisování nějakých jako návodů, manuálů a tak dál pro zákazníka, takže tomu jsem se věnoval. A samozřejmě okolo zahrady spousta práce a tak dále, a dneska nějaká půda. Takže jsem buď jsem pracoval, anebo jsem pracoval. Takže tak.
0: To vypadá, že jsem se nenudil.
1: Nenudil, no. A každý večer zalívám zahradu, protože už je hodně teplo, takže jsme tady vysazovali nějaký nový trávníky a podobně, takže už se to ujalo, ty nový trávníky, ještě nějaký terénní úpravy, ještě musím natáhnout elektriku k bazénu a vodu k bazénu a pak už snad bude stavba bazénu, takže. A mám, zajel jsem si pro elektromateriál, díky tobě, takže mám už cajky doma na nový rozvaděč, takže už se těším, až ho.
0: Tak budeš drátovat.
1: Až budu, ježišmarja, to je taková fajn prácička, totiž, to není jak s lopatou.
0: To není jako s motikou.
1: No.
0: To víš,
1: takže na to se těším a tak no, takže to bylo z práce do práce. Přijel jsem z práce monterky a už jsem zase šel. To je tak.
0: Já bych, jednu věc bych tady ještě vypíchl z toho, co se odehrálo. Roku 1323 svatý Karel IV. Lucemburský a Blanka Zvalová, teda asi 7letí, oni nebyli stejně staří, já si myslím, že tam byl nějaký věkový rozdíl, ne? Teď píšou, že byli 7letí oba. Byli oddáni v pařížské Saint-Chapelle po svolení papeže Jana 22. Představ si to, v 7 letech už do Chomoutu. Tak si některý stěžují, no když se ženějí ve 25. Hele.
1: Jak se píše z Valo a Valois? Blanka z
0: Valois? Valois, jako Alois, tak Valois.
1: Valois. Valois. Uh-huh. Valois. Prosím tě, 1316 oba.
0: No?
1: Blanka z Valoa se narodila taky roku 1316, takže jo?
0: No jo, taky bylo taky opravdu 7, člověče.
1: Byli to takový jako mezi první a druhou třídou, no? To už děcka mají rozum, to už je v cajku.
0: To by se Eliška za rok vdávala, ty.
1: No, to už by zvedl Goltáři takzvaně.
0: Byť? Dokud ještě můžu, ty.
1: A to bys nemohla.
0: Abych nemusel na káře potom. No, víš?
1: To nějak zařídíme.
0: Je,
1: no, 1316, ano, je to tak. Nekecal.
0: To je, ale to si nemůžu nějak ani představit.
1: No, to je jako...
0: Ale třeba 1867 skončila vláda Maximiliána, pozor, prvého mexického v Mexiku. Mm-hmm. Taky Maximilián.
1: Taky. A ty jsi přece četl tu knížku o Karlovi a Oblance, ne?
0: Jo, já jsem si myslel, že jemu bylo třeba 10 a víš.
1: Ale tam to bylo, ne? Tady ta svatba, nebo nebyla?
0: Jo, byla, byla.
1: Bylo to tam zmíněno.
0: A tak to byla jeho největší láska, že jo? Tak byli děti, no pak někde ve 12 letech už je hlídali, aby, protože ve 12 letech už byl legální sňatek, jo. Uh-huh. To už jako ve 12 letech, jako kdyby dneska plnoletost. A tak to je hodně hlídali. No a potom, když byl na těch studiích a pobýval u toho strička, že jo, Karla, sričného, tak utíkal, pak když byl dán otcem do Itálie pro Sichr, jako ještě hodně daleko, tak jezdil na tajňačku, a to nebyly silnice tenkrát, dokonce nebyly ani motocykly, dokonce ani jízdní kola, elektrokola, nic takového nebylo. Na Koníkovi jezdil na tajňačku za Blanche.
1: Za Blanche.
0: Přes půl Evropy. Přes půl Evropy jezdil.
1: Při osedlám Šimlika a zajedu za tebou, uvidíš Blanche, počkej, až doroste měsíc úplňku a budu u tebe.
0: No.
1: To bylo romantický, rozumíš to?
0: No ne, tak to bylo, že jo, oni si byli asi souzeni, tam to jako probíhalo. Tam to probíhalo hodně na duchovní úrovni. Jsem si nikdy nekývil, jestli to třeba nebyla jeho buď plamenej, anebo párový partner. To jsem nikdy nekýval. Třeba to někdo kejvne. Tak, dobře, jdeme od toho. Mě to tady tak zaujalo, víš. No.
1: Ale jo, člověče, vychází mě, že jo?
0: Jo, víš to. Mm-hmm. Říkám, že nikomu řekneme. Tak.
1: Já to tady mám po ruce, takže...
0: Jo, kývadlo.
1: Furt ve střehu, rozumíš?
0: Jasně, furt ve střehu. Tak, pojďme jedno téma. Já už jsem tady o něm mluvil, ale dneska si ho připomeneme jedním svědectvím. Jo. Mluvil jsem tady nedávno o tom, že spousta lidí tady prostě začíná plít po Babišovi, spousta lidí na Slovensku plije po Ficovi, protože čekali rychlé změny, čekali prostě změnu o 180 stupňů a tak dál, někdo o 360. Jenomže já jsem vysvětloval, že ta ministerstva jsou prolezlá příznivcema těch předchozích vlád, současné opozice. A že to jsou lidé, kteří to bojkotují, kteří se starají o to, aby někdy vylezl i paskvil z toho ministerstva, když se to hodí, aby se to hned zveřejnilo. Prostě jsou to záškodníci. Filip Turek to nazval parazitama, víme, jak na něj útočili potom, ale měl úplnou pravdu. Já bych tady pustil asi 12 minut Láďu Zemánka, protože ten se trošku na to jako zaměřil. Já tady nemám ty příspěvky, já to musím počkej. Što slučilo? Neznáju. Što tak?
1: Ty to někde potratilo?
0: No, tak jsem tady dával nějaký příspěvky a musím to asi znovu načíst, aby se mi tam objevili, víš?
1: Tak. Nemáš tam ten pomalý prout?
0: Blázníš? Ten je právě rychle a divoký. No, asi tak. Ataka na objekty. To taky proberem. No, tak pojďme se podívat na Ladislava Zemánka. Už jsem o něm mluvil, že kdysi s Adamem B. Bartošem vedli stranu sociálně národní, myslím, nebo tak nějak se to jmenovalo. Nebo sociálně demokratické, takhle, národně národně sociální demokracie, něco takového, tak nějak to mě pojmenovaný. No a mluvil jsem tady o něm, že ho znám a že má zajímavé názory momentálně teď, že probíhá od něho řada zajímavých zpráv, které tady máme k dispozici. No, tak prosím, to je YouTube?
1: Yes.
0: Oh yes. YouTube není rabuté. Neznají už to slučilo. Abych mě nepotrestali, že dělám propagandu ruskou.
1: No, člověče, Ladislav Zemánek, dívám se, že on je 92. ročník. No, ten mladý borec.
0: Ten mladý borec.
1: Ten je ještě mladší jak já?
0: Tak. Ono těch, co jsou mladší než my, je hodně docela, víš?
1: Já to začínám pozorom.
0: No tak, teď mě přestal makat, to je Firefox, neodpovídá. Mě rabota, što?
1: Tak jak to... tě na dědině začnou děcka zdravit dobrý den, tak víš, že jsi starý už.
0: Ale no tak, to si budem povídat, no.
1: No, co neděláš?
0: Máš roky?
1: Co neděláš? Roky jsou tu, jak se říká. Prosím tě, já se dívám, že Ladislav Zemánek je český historik, rusista, politický analytik a novinář. Rusista, to mě zaujalo.
0: No jasně. Magdalenka je taky rusista. Víš, kdo je rusista? Víš, kdo to je rusista?
1: No, to je odborník na Rusko, ne?
0: Ano, přesně tak.
1: Chápu to správně, ne? Jak jsou takoví ti odborníci třeba na fotovoltaiku, tak je fotovoltaikista, tak to je rusista.
0: Normálně se mi brutálně kousnul ten člověče. Tak co s tím? My to prostě dáme z jiného počítače.
1: To.
0: Já ti teď řeknu, ještě žije člověk nachystaný. Jo.
1: Ještě, že tam máš tam ty tři počítače. Vehikly.
0: To jsou vehikly. Hlavně ten Firefox, to je ten, já ti řeknu. To je vynález.
1: No prosím tě, já na svým pracovním počítači mám nainstalovaný takový špízový software, než když něco pustím, tak to se dvakrát otočí země koule, než se mi něco spustí. To je úplná katastrofa. Takže pojď úplně v klidu.
0: Mě tady normálně brutálně spadly nějaký souboháte. Hele, já ti řeknu, není to tak jednoduché, jak se to zpočátku jako jevilo, jo? Nuž. Jseš tam?
1: Člověče, špatná kvalita sítě.
0: No jo, a u koho? U tebe?
1: To? Na kvalitě. Nikdo nám dneska nepřeje asi.
0: Hele,
1: nějaké složky sdělovací asi.
0: Já mám tady signálu dost, člověče, to je zajímavý.
1: Já si tady vysunu víc fifinu. Tady fifinku si víc vysunu a snad to bude lepšejší.
0: Vysun teda. Se, no.
1: pojď, malá gelo. Débore, už má dobrý signál, 4 čárky z 5, dobrý. Podal.
0: To se tady děje, člověče.
1: Takže. Já mám pocit, že nám někdo dělá tak hodně, když jsme byli v té Francii, to zážo. Někdo nám nepřeje to vysílání dneska. Bez tak. Nedivil bych se tomu.
0: Pozor, teď úplně přestal zase pro jistotu mi tady fungovat ten, jo. Telegram, ty jo. Druhý počítač.
1: Takže to jde, dneska to jde hladce.
0: Druhý počítač.
1: No, ale já to
0: nemám lištičku.
1: Od starýma.
0: Páni, já nemám lištičku. Co mám dělat? Už jsem našel.
1: Liška.
0: Lištičku.
1: Liška.
0: Jo, to je jednoduchý. Ono se řekne jako jo, zpravodajství. Teď nám usiluje o tu demokracii. No mi chtějí sebrat. To víš, že nám chtějí sebrat demokracii? Jiři?
1: Zase?
0: Jiři, nerob srandu.
1: Slyšíme se?
0: Já tě slyším, ale...
1: Já tě taky slyším celou dobu, já poslouchám.
0: No, tak. No tak já doufám, že už...
1: Počujem,
0: že se to podaří. Ty neslyšíš?
1: Já tě... Už pušťáš?

bych chtěl pouštět. Ale hele, to je normálně. Šup. YouTube se nechce nahrát.

0: tak to bude asi on čel, protože ono to asi přeskočilo i ke mně, protože já jsem měl taky problém s internetem. Špatná kvalita sítě.
1: Špatná kvalita, se ani nedivím, když nám to tady pouští tyhle ty. Nemůžu to člověče na to, nemůžu to nastavit, nemůžu se mi to rozjet na tom YouTube. Půjde se to načítat, nějaký pomalej, jako přeplněná tahleta, přeplněná.
0: A jaký máš prohlížeč?
1: No, teď jsem na YouTube, Firefox.
0: Mně ty pakety jdou hladně po cestě. Kdyby se do jiného prohlížeče, myslíš, že by to hrálo?
1: Že by to? No ne, tak to úplně, jak když je ucpaný internet. Nebo šprač sláva zalína tady.
0: Málo namazaný.
1: Kdo je málo mazaný? Ty jde dělej, moje teta, ta je mazaná. Všeba baskba, říkala paní na úřadě. No natáčí se, ale jako nechce se.
0: Paní, máte květy? Ne, ale nemáme, kupte si život. Ne, ty si vem život.
1: Ty didli, no.
0: Já už něco slyším. Něco čuju.
1: Já už tedy.
2: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Padenka a dnes trošku speciální díl. Naším hostem je náš redakční kolega Ladislav Zemánek. Čau.
3: Ahoj Radim, díky za pozvání.
2: No, nemáš zač, protože já si myslím, že je docela dobrý, abychom si tady sedli, protože ty jsi zaznamenal docela úspěch v posledních dnech. A v uplynulých týdnech jsi dost intenzivně pracoval a věnoval se, jak se tomu říká, investigativní práci. Hlavně na úřadě vlády a v tom směru, co všechno tam Andreji Babišovi zůstalo jako dědictví po Fialově vládě. Tak mnozí diváci určitě ty tvoje články četli, ale někteří asi taky ne, tak kdybys na začátek jenom připomněl, co jsi tam vlastně našel.
3: Tak jedná se o to, že vlastně na úřadu vlády funguje taková poměrně rozsáhlá chobotnice, která, na její součástí jsou jednak úředníci, část úředníků, část úřednického aparátu, který tam pracuje, potom nejrůznější poradci, respektive členové těch poradních orgánů při úřadu vlády, no a v neposlední řadě neziskovky, ty politické neziskovky zejména, jejichž představitelé vlastně v těch jednotlivých orgánech zasedají, a nebo zároveň ti úředníci, kteří na úřadu vlády pracují, se z nich přímo rekrutují. Takže tam vlastně existuje takový jako ekosystém, který, dlužno podotknout, funguje velice efektivně a dobře. Pro ně. Ne pro daňové poplatníky.
2: Tak on funguje docela dlouho, že jo? Je asi dost hluboce zakořeněn.
3: Je to tak.
2: A kdybys jenom malinko rozvedl to, asi víme, kam ti míříš, ale kdybys tam trošku rozvedl, že funguje dobře pro ně samotné a poněkud nedobře pro daňové poplatníky.
3: No ono jde o to, a to si myslím, že úplně nejzávažnější, že tam vlastně funguje systémový a strukturální a dlouhodobý střet zájmu, který spočívá v tom, že stejná skupina lidí, a není úplně nezbytně nutné, aby se jednalo o jednu a tutéž osobu, jako fyzickou, ale v podstatě nějakou jako kolektivní osobnost, když to takhle, pokud bychom to takhle řekli, prostě lidé, kteří hájí stejné zájmy, uvažují podobným nebo stejným způsobem a jde jim o tutéž věc, tak ti jednak formují a ovlivňují státní politiku, jednak rozhodují a nebo při nejmenším nastavují pravidla pro fungování třeba nejrůznějších grantových programů, dotačního biznesu a tak dále. V některých případech, a k tomu se asi dostaneme, přímo peníze rozdělují a to ve prospěch neziskovek, ve kterých oni sami působí. anebo ve kterých působí jejich kamarádi. A tenhle ten ekosystém, tahle ta jedna velká skupina lidí tam tak vlastně jako žije poměrně spokojeně a nikoho to moc nevzrušuje. Teď už teda vzrušuje.
2: Začalo vzrušovat, no ale ano, tak ono v tom minulém období to nikoho nevzrušovalo, protože tam spíš to bylo tak nějak ve vzájemné asi shodě, že jo, fungovali, ale to, co popisuješ, tak to je jako snad není lepší učebnicový příklad střetu zájmu.
3: Přesně to.
2: Kdy na jednu stranu tady část médií, která asi je možné, kterou je možné označit za protivládní, prohradní, nevím jak ještě, která téměř den co den chrlí nějaké články, které si myslím ani téměř nikoho nezajímají o údajném střetu zájmu premiéra. Ale to, že na úřadě vlády, a asi úřad vlády bych očekával, že nebude úplně posledním místem, že jo, kde se tohle děje, se na denní bázi a dlouhodobě děje něco takového a vlastně to ta média nezajímá. Což ano, tak pro nás, pro tebe, tvoji práci to je dobře, protože jsi měl jako exkluzivní příležitost a asi jsi neměl úplně, nebyl to závod s časem, protože úplně si neumím představit jiná média, která by do toho chtěla šťourat.
3: Ano, jako musím říct, že skutečně tímhletím problémem se jako málo kdo zabývá, ale já bych byl rád, kdyby se tím zabýval někdo jiný a nemuseli bychom se tím zabývat my. Já bych třeba řekl, že tenhle ten problém, nebo tenhle ten fenomén, který se zdaleka netýká jenom úřadu vlády, protože to, co jsem zjistil, že se děje na úřadu vlády, to je spíš jako slabý odvar toho, co se děje na jiných ministerstvech, podle toho, co jsem zjistil. No je. Tohle to je začátek jenom.
2: A tak to se čtenáři můžou ještě těšit. No.
3: Určitě se tomu budeme věnovat.
2: No ale dobře, tak zůstaňme u toho úřadu vlády. V rámci jakých orgánů nebo různých rad nebo poradních, nevím, týmů, komisí, tam tenhle systém funguje.
3: No asi by bylo dobré, protože ne každý se tomu, nebo ne každý z diváků nebo čtenářů asi úplně bedlivě sleduje, co přesně se na jednotlivých úřadech děje, tak asi by bylo na místě trochu je uvést do té struktury, do té organizace, která tam je a to, jak a tak, jak funguje. Protože je potřeba říct, že celá ta struktura není úplně přehledná. Jo. Takže když pokud premiér Andrej Babiš říká, že existuje dvoukolejnost a neefektivita, no tak já bych řekl, že možná funguje tak pětikolejnost, nejenom dvoukolejnost, protože ty agendy se skutečně dublují, překrývají a tyhle ty orgány navzdory tomu, co říká drtivá většina těch členů, tak mně přijde naprosto naddimenzovaná. Nebo naddimenzovaná v tom smyslu, že tam zasedají lidé, kteří mají stejné zájmy a stejné názory. Tak já nevidím důvod, proč by například v jednom orgánu, který se nebo v Radě vlády pro rovnost žen a mužů například, proč by tam měli zasedat tři členové, nebo asi bychom měli říct členky ženské lobby. Jedné organizace. A takových příkladů bychom našli víc, že nejenom, že ty neziskovky mají své zástupce napříč těmi jednotlivými radami, ale mají jich tam nezřídka hned několik. Takže v tomto ohledu bychom mohli mluvit o tom předimenzování. Jiná situace by byla ve chvíli, pokud by složení těch jednotlivých orgánů bylo vyváženější, přinejmenším v tom ideologickém nebo politickém smyslu, protože je potřeba zdůraznit, že složení těch jednotlivých rád, a my se k ním za chvilku dostaneme konkrétně, vůbec nereflektuje názorové jako složení v české společnosti a vůbec nereflektuje výsledky voleb, takže bez ohledu na to, jak volby dopadají, tak tam v podstatě sedí jedna a táž skupina, která si vlastně monopolizovala tu agendu jako takovou. Takže není vlastně divu, že se proti tomu rozhodnutí z minulého týdne, kdy premiér přišel s určitými změnami organizačními, takže to vyvolalo takovou bouři, můžeme říct. Ale měli bychom zmínit to, jak to tam vlastně vypadá, aby diváci přesně věděli, o čem se vůbec bavíme. Protože je potřeba si úřad vlády, tu strukturu představit tak, že tam na jedné straně sedí ti úředníci v jednotlivých odborech a odděleních, ale vedle toho tam působí nebo existuje celá řada poradních orgánů, které vlastně jejich smyslem z podstaty věci by mělo být, že mají sloužit jako servis, nějaké servisní těleso, servisní organizace pro ten vládnoucí kabinet. A ve chvíli, kdy prostě aktuální vláda řekne, tak my jsme svým voličům slíbili, že budeme prosazovat něco XY, tak by ten poradní orgán měl být nápomocen vládě v té realizaci, v přípravě toho plánu a tak dále.
2: Tak to nebylo.
3: Ne, bylo to přesně naopak. V tom je ten problém. Protože ty jednotlivé poradní orgány, a nejenom oni, ale i ti jednotliví úředníci na těch odborech, vlastně nezřídka aktivně vystupují proti politice té stávající vlády. Jo, můžeme si to představit na příkladu toho návrhu nebo toho znění předběžné té pracovní verze toho zákona o větší transparentnosti neziskových organizací, kdy při nejmenším dva poradní orgány se sešly a společně přijali usnesení, ve kterém tenhle ten návrh nebo vůbec ten záměr větší transparentnosti financování neziskových ze zahraničí kritizuje jako nezákonné a nebezpečné. Jo? A těch příkladů bychom jenom v těch uplynulých měsících od nástupu současné vlády mohli najít několik. Jo? Že prostě místo toho, aby pomáhali vládě realizovat její program a její cíle, její politiku, tak to sabotují.
2: Mně původně napadlo takové přirovnání jako z přírodní říše, ale ho používat nebudu, protože to stejné slovo použil jistý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, Filip Turek, nedávno a schytil za to strašnou bídu, takže to neřeknu, to slovo, ale to je jako záškodnictví vlastně, ne? Tohle to není jako... Oni jsou to, ty to si to řekl, je to zřejmé, jsou to vlastně poradní servisní orgány vlády, respektive premiéra, předsedy vlády, ale místo toho, aby mu tedy byly k ruce a řekněme rozváděli, uvažovali o tom, co jim ten premiér zadá, co chce, tak koordinovaně se snaží bojkotovat politiku, kterou chce premiér realizovat.
3: Přesně tak. A to jsou ty jejich dlouhodobé zájmy, které vyplývají z těch vazeb, které tam existují. Na ty neziskovky, Člověk v tísni. No, nemusíme tady asi rozebírat všechny ty neziskovky, kterých se to týká do detailů, ale přesně tohle to je ten typ prostě neziskových organizací, jejich zástupci tam zasedají, ředitel Pánek tam přímo v jedné radě sedí, a přesně takhle to tam funguje. Jo, je to orientace na tenhle ten typ neziskových organizací a kromě toho vlastně tyhle ty neziskovky, jejich zástupci tam zasedají a ty rady ve prospěch některých konají, tak nezřídka jsou financovány a já jsem to vlastně rozebíral i v jiných článcích za těch uplynulých několik měsíců, jsou často prostě spojeny s domácími biznismeny, kteří jsou významnými sponzory prezidenta Petra Pavla.
2: To je náhodička.
3: No, přesně tak. No. Takže jako pan Vohánka, pan Winkler, pan Barta, přesně tohle.
2: To jsou, promiň, zároveň lidi, kteří jsou spojeni třeba s deníkem N, ne?
3: Přesně tak. A nejen. Sponzory prezidenta Petra Pavla.
2: To je náhodička.
3: No, přesně tak. No. Takže...

0: který je zase nějak spojený. Prostě s tím pořád, s tím jedním podhoubím, s tím jedním ekosystémem, plus jsou tam potom i samozřejmě vazby zahraniční. Možná to bude znít jako konspirace, ale žádná konspirace to není. Jedná se prostě v řadě případů o NET, americký NET, tu americkou nadaci, která financuje kde co a financovala, i když teď už to tak
1: není.
0: Trump to není, zarazil, protože no. Trump to zarazil. A, takže to je jeden subjekt zahraniční. No a potom jsou to ty nadace z toho impéria rodinného George Soroše. Zase to může znít jako, jako nějaké spiknutí nebo konspirační uvažování. Ale je to prostě dohledatelné a není to nic, není to nic jako tak úplného. Stačí se prostě na to podívat. Ty materiály jsou ve veřejných zdrojích často k dispozici, takže si prostě stačí udělat na to čas a projít si tím, no a potom vlastně jako si člověk uvědomí, co znamená ten deep state, protože to taky není žádná konspirace, to je prostě popis těch struktur, které se dlouhodobě po několik, v tomto případě nebo v případě České republiky, několik málo desetiletí vytvářely a které prostě blokují aktivně jakékoliv jako smysluplné změny ve směřování téhle země. Já nemluvím tady o nějakém směřování východ-západ, to je úplně si myslím jako překonané vidění světa, ale pokud chce prostě, a vidíme to i na případě téhle vlády, prostě prosazovat nějaké výraznější změny, tak naráží na odpor a naráží na odpor právě těle těch struktur, které jsou pevně zakořeněné nejenom na úřadu vlády, jak jsme naznačovali, to je spíš slabý odvar toho, co funguje jinde.
2: Tak, takhle nějak to vypadá. S tímhle materiálem do Evropy asi to je těžký. Jo.
3: To je překvapení, že to tak je, že?
2: No to je překvapující, kdo by to byl řek. Oni to říkali, ty konspirátoři, jako jo, to oni jo, ale že se to takhle jako nakonec ukázalo, že to takhle opravdu je.
3: Jejda, to je náhoda. A jak ti novináři s těma biznismenama a s těma majitelama těch neziskovek. To neziskovky jsou velmi ziskové. To je takový oxymoron jenom pouze. No ne, to je bordel nad bordel. Představ si, jako kdyby jsme se měli, tam tečou obrovský peníze jednak, a představ si, kdyby jsme se měli s nima vypořádat, aby každý teda vrátil, co ukradli ze státního rozpočtu, tak by jsme byli za vodou zase. Zase. Ten stát krvácí ze spoustu stran a toto je jedna ta perspektiva toho, jak ten stát jako dojí.
2: No to je, ano. Ale hlavně, víš to, na jedné straně jsou ty peníze, ty nekoneční toky peněz a financí, a na druhé straně pochopitelně je to ta pátá kolona, která je velmi dobře vyživovaná. A pak lidi řeknou, no oni slibovali, že udělají, a oni neudělali, jo, a to byly tam takový keci prostě. Já, to je to, na co já prostě jsem upozorňoval. Umíš si představit, že by volby vyhráli nějací národovci, kteří v životě nebyli v politice?
3: No, představit si to jako dokážu, ale nemělo by to žádného valného koznění, protože tady ta banda by si jela svoje, jo? By si jela svoje agendu.
2: Ano. Babiš
3: a to si myslím, že Babiš jim šlape hodně na paty, podle mě, jo? A dělá, co může. Ale že stojí teďko, proti nekonečné chobotnici. Jako,
2: a teďko, co se stalo? No, stalo se to, že začaly tyhle ty různé poradní systémy nebo poradní organizace, poradní orgány, začaly přestrukturalizovávat, aby byl důvod ty lidi potom tady dostat, rozumíš? Proto oni tak strašně řvou teďko a oni budou stávkovat, protože tomu nikdo tam nerozumí.

0: a oni to budou dávat pod jiný ministerstvo a budou pochopitelně přeobsazovat, že? To je to, co jim vadí. Něco zrušej. Jo, a když o tom mluvil Filip Turek, nazval to parazitama, který prostě jsou přisátý na penězovody, tak jak si to mohl dovolit o někomu říct, že jsou to paraziti? Já bych řekl, že jsou to zloději, jako Boha pustí. To ještě paraziti je docela dobrý, jo. Takže takhle se ty věci
1: mají. Já bych to řekl ještě jinak, jo.
0: Jo, tak to řekni.
1: Stopí PZ-ka. On je to sprostý, takže za to nemůžu říct. Řekl bych to expresivněji takzvaně, ale souhlasím, paraziti je slabý odvar, zloději je takový víc, ale ještě bych to trošku připepřil.
0: Ještě bych si trošku přesadil, jako.
1: Jo.
0: No jo. Dvě dávky.
1: No a já, když jsem se nad tím zamýšlel, kdy to vlastně mohlo vzniknout, tak já si myslím, že už jako, že jsou to ty havloidní praktiky, to zavádění tady těch struktur od Havla, ne?
0: Podívej, čím větší pijavice a šmejt, tím pochopitelně urputněji brání svůj post, jo. Já tady mám třeba taky jednoho takového, Ondřej Vetchý. Herec, jenž se našel v roli tvrdého chlapíka, rozeného vůdce svého lidu. Jde cílevědomě za svým snem o vlastní velikosti. Ráz důrazňuje svůj smysl pro spravedlnost a odvahu. Viz vystoupení v pořadu Všechno párty před několika lety. Co o něm prozrazuje Wikipedie? Je držitelem modré knížky Na hlavu a žaludek. Kvůli jejímu získání přestal na čas judem. Uvádí, že v 17 letech si opatřil vojenskou pušku a vážně uvažoval, že něco udělá, například zavraždí prezidenta Husáka. Od tohoto úmyslu však upustil. Tady odkaz na tu Wikipedii. To je taky jeden z nich, jo, z těch havloidů a z té lumpenkavárny. Jo. No a oni teďko pochopitelně hrozně řvou, protože Lišák Babiš vymyslel, že kdyby je začal vyhazovat, tak oni budou řvát, jo, tak udělej přestrukturalizaci, provětraj to, co vlastně je potřeba a co ní. Takže oni jako poradní orgány navrhují ministerským úředníkům, že musí podporovat tyhle ty a tyhle ty směry a ty jsou zastoupený těma neziskovkama, jejíž oni jsou vlastně členy. Takže oni si z toho udělali prostě, to je část té chobotnice, jo. To je část té chobotnice. Tak takhle se to dělá.
1: No a pak se div, když máš takovou veš v kožichu, jako, že můžeš něco
0: že
1: jako
0: to nejde
1: rozhodovat, nebo vládnout, nebo jakože chceš, protože kdybys neměl takový limity, to by se děly věci, jo, ale když tady máš takovou bandu všiváků, kteří ti prostě rozhazují furt karty a furt něco bojkutují a tak dál, tak to
0: prostě, no, tak je to
1: chci si žrát, to je prostě.
0: No a to je právě to, co já se tady snažím lidem vysvětlit, že prostě je potřeba podporovat Babiše, podporovat Fica, oni občas něco řeknou, důležitý je, co dělají, protože občas něco musí říct, aby to nebylo takový, jako že jsou moc úplně vyhraněný, jo, tak občas teda říct něco musí. No, tak lidi jsou nedočkaví a chtěli by všechno hned, rozumíš?
1: Ano. No prosím tě, to totiž je jedna věc. Probírali jsme minulé prodej, když Babiš byl teďka na obhlídce terénu, tak byl v té firmě v Pardubickém státní výrobce střelnoprachu v té expozii.
0: No.
1: A prohlásil, že po návštěvě firmy uvažuje stát o jejím prodeji a sám je pro. Zájem projevila Francie prostřednictvím Macrona. jako francouzská státní firma. Na mě to dělá dojem, že on, aby garantoval Rusku nějaký bezpečnostní záruky a nešlo to napřímo, tak chce udělat takový krok, že vlastně státní firmu, která vyrábí výbušniny, a dokážu si představit, že ty výbušniny jsou na té Ukrajině a že tam vyvážíme ty výbušniny. Takže je to takový krok k tomu, aby dal najevo, že my tady tu firmu jako už nevlastníme a nemáme zájem na tom, aby se ty výbušniny od nás vyvážely. Jak to vidíš ty? Bavili jsme se o tom, nebavili?
0: Nebavili jsme se o tom ještě.
1: Víte, že jsme u toho
0: Babiše?
1: Víte, pane
0: inženýre, já ještě na to nemám názor.
1: Nemám na to noty. Mě ještě nic z Bruslu mě nic neposlali. Žádný notičky, takže tomu já se nemohu vyjádřit, prosím.
0: No právě.
1: Mě to dost zaujalo, ta zpráva. A já jsem totiž to viděl někde na Facebooku a pod tím jela jenom vlna, jako, že je Babiš prostě kretén a že prodat Agrofert a toto a kde si, co si, a všichni mu nadávali. Já říkám, ale tady je potřeba číst mezi řádky, jako to není o tom, že ta firma je v zisku a jako, dost, jako dodává zajímavý peníze do státního rozpočtu. Ale tady jde úplně jako o něco jiného. Tady podle mě jde o nějakou bezpečnostní politiku státu a je to nějaký gesto a příprava na nějaké uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. No, po speciální vojenské operaci. Já to tak jako vidím, jo?
0: Já tady ještě pustím, když jsem mluvil o
2: tady, na to rozšiřovalo.
0: Tady pustím něco, co se k tomu váže. No, to je tady takový nějaký přebuzený, nevím. Tak, aby jsme to tady...
2: Ne, Ukrajina nemá koncesionářský poplatky. Když to prozradíte na milionu chvilek, tak si myslím, že normálně to tam rozpustějí. Máte pocit, že Švédsko není demokratická země? Máte pocit, že Nizozemsko chtělo zničit demokracii ve své zemi? Máte pocit, že Dánsko, supersocialistická demokracie, chtěla zrušit demokracii? Norsko, superdemokratická země, v roce 2020 poplatek zrušen. Austrálie a Nový Zéland. Já mám pocit, že ti herci, ti umělci, ti hysterici v těch televizích, na těch náměstích, oni kvičí, protože se jim mají zkrátit penězovody. Máte pocit, že někdo, kdo má peníze od státu, zná nějaký soudce, nebo nějaký jako nejvyšší kontrolní úřad, nebo někdo takový, že není objektivní, jenom protože není placen z veřejnoprávních poplatků? A víte co?
0: No jo. Na Ukrajině, to je náš vzor přeci, že jo? To teďko frčí, tak oni tam, člověče, představ si, oni tam nemají ty koncesionářské poplatky, ale ještě v dalších asi 17 zemích, jo? Evropské unie nejsou. A protože zase někomu se šláplo na rozkrádání peněz, tak jsou z toho divživí, že prostě najednou jsou tady bez peněz. To nebude fungovat bez peněz, to nemůže fungovat, jo. A všichni řvou, že to nebude fungovat, když nemají peníze.
1: A je ohrožena demokracie, to se zapomněl.
0: Takhle, ano, to jsem zapomněl říct. To je nejdůležitější, to úplně... jsem neřekl vlastně.
1: To jsi neřekl, protože ta demokracie visí na tom, jestli my si budeme platit nebo nebudeme přece.
0: No ano, my si musíme předplatit ve veřejnoprávní televizi.
1: No, aby vůbec byla příští rok, rozumíš, no, protože to letí, to nebude.
0: My platíme zálohu na demokracii.
1: Přesně tak. To je pronájem.
0: Počkej, ale to bychom mohli... Počkej, Jiří, ale to bychom měli navrhnout... Jsem ti
1: vnukl nápad, že?
0: No ne, daň z demokracie. To už vlastně platíme, to jsem zapomněl, no tak.
1: No, ono se to jmenuje jinak, ale platíme to.
0: Platíme to. To je pravda. To o tom ani potom. No tak jsme probrali Vetchýho chlapčička. Vetchýho. A já bych trošku ještě brnknul od to smíření, jo, s těma, v tom Brně, jak probíhalo to smíření u toho dlouhého stolu, s těma, jak tam byli ty kolaboranti, jo, kteří se smířovali.
1: No já jsem tam, viděl tu, no prosím tě, víš koho? Ne, ale já jsem, víš koho jsem tam viděl?
0: Řekně,
1: viděl jsem tam tu bývalou primátorku, ta bývalá primátorka za ODS, já jsem ho viděl na nějaké debatě, Vaňková se jmenuje. To jsem viděl na nějaké veřejné debatě ještě s Hladíkem v Brně, ještě když jsem byl, bavili se o nějakých obecním bydlení. To je taky kukuru kuku, to nemůžu ani říct slušně, jaká je to pipiri pipi, jo, ale tu jsem tam viděl samozřejmě, takže to je neofašistka jak vyšitá, ale kdo mě překvapil a kdo tam byl a vlastně mě to, vlastně jsem se nad tím potom tak jako zamyslel, vlastně mě to vůbec nepřekvapilo, tak tam byla ta farářka husitské církve Kopecká.
0: Jo, no to je
1: posená.
0: To je ta feministka.
1: To je ta feministka profilesba, která bydlí doma asi se 150-kilovou ženskou, kterou by nechtěl potkat jako ve tmě, jo, a mají dva hafáčky, takže asi spokojený jako vztah. Ale ona byla samozřejmě u papeže, že jo, na instruktáži.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to se dá dohledat, jo, takže tu já pozoruju už delší dobu, já už upozoruju několik let a ta je hrozně protěžovaná a ta je, a víš, s kým je jeden papirus, tady ta Minda s tím Lustigem, ten konec prokrastinace, ten Lustig, ten, co je taky placený ze svého, to je vlastně ta Sorošova banda, jak se oni jmenujou. Takový to, ten institut, takový ten, máme hole v ruce, jak oni se jmenují, jestli můžu, Aspen institut.
0: Jo, Aspeni.
1: To jsou děcka z Aspenu. Musí být všichni vylágrovaní horem spodem, protože to není možný, jako jo. Tam je to samý debil, blbeček, akorát tamhle vzadu, tam je jediná výjimka, tam sedí
0: Lustig vedle.
1: No, to je prostě... To je fakt katastrofe, no, takže já jsem to nestihl úplně ani vyhodnotit, tím, že tady pořád běhám okolo Třeboně a něco tady zařizuju a dělám, ale povídej, nebudu ti brát slovo, povídej.
0: No, jak se denacifikovala ta Evropa, jo?
1: Ano, ano. To,
0: tam zejména Claire sehrál svoji roli, víme, hodně těch klíčových lidí, nacistů, SSáků, různý verbeže, tak bylo velice bezpečně dopraveno a do bezpečí. A pak je nejhorší, že třeba jeden z těch vrcholných nácků už v roce 1952 byl velvyslancem v Sovětském svazu. Jo. Což asi těm veteránům bylo strašně příjemný. A já tady mám jednoho jiného, kat Čechů za protektorátu Hans Ulrich Geschke. Narodil se v roce 1907 v německém Frankfurtu nad Odrou. V roce 1932 v 25 letech vstupuje do NSDAP. V roce 1934 v 27 letech se stal příslušníkem gestapa. V roce 1939 ve 32 letech byl povýšen a převolen do Prahy, kde se stal šéfem řídící úřadovny gestapa. Na jeho rozkaz byly zatýkány, vyšetřovány a vražděny stovky lidí. Figuruje na Československé listině válečných zločinců. Odpovídal za zavraždění českých vysokoškoláků 17. listopadu 1939. Po napadení Sovětského svazu řídil operace proti komunistickým buňkám v Praze a okolí. Podílel se na teroru při prvním a druhém staném právu. Dokonce osobně zatýkal bývalého předsedu protektorátní vlády generála Aloise Eliáše, na kterého později vypracovával žalobu, na základě které byl generál Eliáš popraven. Nesl také hlavní podíl viny a odpovědnosti za vypálení obce Lidice. U zničení obce byl osobně přítomen. Dne 18. června 1942 velel gešské gestapu při dobývání krypty kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, kde byli českoslovenští parašutisté. Gešké předsedal soudu, který dne 28. září 1941 v Pečkově paláci na svém prvním zasedání odsoudil k smrti řadu vysokých činitelů obrany národa. Jako první byli odsouzeni generál Josef Bílý a divizní generál Hugo Vojta. Odsouzení byli odvezeni do ruzinských kasáren, kde byli popraveni. Od 27. května 1942 zasedal v Pečkově paláci další stanný soud. Vynesl celkem 1072 trestů smrti. Tento soud odsoudil i členy rodin parašutistů a jejich pomocníků. Soudu předsedal Hans Ulrich Geške. Dne 3. září 1942 v Pečkově paláci proběhl soudní proces staného soudu s představiteli pravoslavné církve. Předsedou soudu byl Geške. Všichni obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti, zastřelením a k zabavení veškerého majetku. Dne 29. září 1942 odsoudil Hans Ulrich Geške jako předseda staného soudu v Pečkově paláci k smrti všechny ubytovatele parašutistů a většinu rodinných příslušníků. Celkem se jednalo o 252 osob. V říjnu roku 1942 opustil pražské gestapo a území protektorátu. Poté páchal další zločiny v Polsku a v Maďarsku. Během roku 1944 byl za zásluhy povýšen na SS Oberführera. V únoru roku 1945 po něm končí všechny stopy. Naposledy byl viděn koncem války v rychlíku z Drážďan do Saské Kamenice. Je velmi pravděpodobné, že si změnil identitu a uprchl. V roce 1959 byl prohlášen vrchním státním zastupitelstvím ve Frankfurtu nad Mohanem za mrtvého. Pro jistotu. Takhle se denacifikovala Evropa, takhle se to řešilo a ještě další jiné způsoby, které už jsem tady popisoval. A takhle se prý Západ vypořádal s nacistickými pohlaváry a s těma největšíma zrůdama světa.
1: Ano. Akorát je rozmístili na jiné lokace a dali jim jiný úkoly, to je celý.
0: Přesně. A když jsme u těch nácků, tak pochopitelně teď momentálně náckové mají poplach, protože Kyjev je pravidelně ostřelován Ruskou federací. A jak se vyvíjí, přes den se vyvinula, velice zvláštním způsobem se vyvinula informace o tom dronu, který spadl těsně za rumunskýma hranicema na činžovní dům, jo. To je taky příběh, to nevymyslíš. Takže ráno jsem četl, že prostě to byl dron, ruský dron, který spadl po tom, co PVO ukrajinská jaksi zafungovala, tak ten dron spadl za ukrajinskou hranicí, spadl prostě na obytný činžovní dům. Nevím, jestli tam zahynuli dva lidé, ale dron měl nějakou výbušninu a protože se stal asi neovladatelným, tak tam prostě havaroval. Během dne se ta situace jaksi vyvíjela a teď někdy asi odpoledne v 16 hodin už hlásila média, že potom, co ruský dron napadl rumunskou civilní, jako civilní cíl, takže Rumuni to nenechají jen tak, protože Rumuni jsou členové NATO a Rumuni připravují odvetu. Jo, přitom ještě ráno to bylo potvrzené jako prostě záležitost, která se stala díky té havárii, jo. Mm-hmm. A to je přeci jedno.
1: Mělo to, mělo to málo šťávy.
0: Mělo to málo šťávy.
1: Ale v Rumunsku jako hrozí, že padne vláda, protože ta tamní dosazená vláda, která je teďka aktuálně v rámci progresivistů, tak se pod něma tisté houpe židle, takže tam je potřeba taky odvést pozornost od něčeho dalšího a já si myslím, že ta vláda v tom Rumunsku definitivně padne, jo, protože to tam jako neustojí. Takže ten pracující lid se s nimi poradí, jak se říká.
0: No.
1: Jo, takže to jsou takové pohádky ovčí babičky a takový keci. Ono je to tak, jak bych to řekl, ono je to tak jako průhledný, že to je lež střídá neuvěřitelnější lež a já mám pocit, že ti jako novináři jsou asi svetovaní, protože to jako není možný, to za střízlivýho stavu to nevymyslíš. Jako.
0: No, tak když jsi dobrý novinář.
1: No, tak když jsi dobrý novinář. Když jsi novinář z Aspen institutu, tak jo, to máš školení politické na to. To dokážeš
0: píšem, písat. Píšem.
1: Takže.
0: Máš píšem.
1: To,
0: to se to pak, jo. To pak můžeš zafungovat. Zůstaneme ještě teda na domácí půdě. To je jenom, jak se pracuje s těma informacema, jo. Mám tady... Mám tady rozhovor, velice zajímavý, Karel Havlíček a bývalý premiér Fiala. Takže už to je zajímavý, že prostě pitomce taky někam pozvali, tak vlastně to musí užít. Tak se na to pojďme podívat, bylo to na Prima CNN News v nějakém pořadu, tak mu to tam vysvětloval Fialovi.
3: Vy jste poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali. Že jste zde lhali o příčinách inflace, že jste zde lhali o energiích, že jste zde lhali o rozpočtu, že jste tady švindlovali doslova do písmen jako sňatkový podvodníci. A já jsem tady s vámi ukazoval stovky různých grafů, kde jsem prezentoval, že jsme poslední, předposlední v mnoha a v mnoha oblastech. Já to nebudu teď znovu činit, protože já jsem...
4: Byla ta země zdevastovaná.
3: Nechte mi jenom to v tom domluvit. Já jsem poukazoval na to, že firmy díky tomu přestávaly investovat. Byly v nejistotě. Zhoršovala se situace domácností. Chudí chudli ještě více. Ale já jsem slíbil, že nebudeme stavět naše kroky na neúspěchu nebo neschopnosti té vlády minulé. Konečně vizitku, nebo respektive vysvědčení, tu vám dali voliči a přesvědčovat je o tom, co mohlo být lepší nebo horší, je už dneska věc jiná. Každého dneska zajímá to, co bude. Jiným slovy, já na ty ukážu 2 grafy a na tom budu demonstrovat ten současný stav, který já myslím, že to ty lidi zajímá úplně
4: nejvíc. Určitě to probereme i v detailu.
3: Určitě, ale tady to je. V posledních hodinách vyšla čísla z Eurostatu a tady vidíte, že po mnoha a mnoha měsících, 4 letech, kdy jsme měli nejhorší ceny energie, tak Česká republika je druhá nejlepší po Dánsku ve smyslu meziměsíčního vývoje cen energie, jinými slovy poklesly. Když se na to podíváme s ohledem na elektřinu, tak jsme 3. nejlepší v tuto chvíli v Evropě o 10% díky krokům, které jsme udělali. To má samozřejmě okamžitě vliv na inflaci. Určitě víte, že máme jednu z nejnižších a má to vliv, a to je dobrá zpráva, na podniky, které se nadechují, jsou připraveny investovat. Má to pozitivní vliv na domácnosti, jejich spotřebitelská nálada se skokově zvýšila a to je v tuto chvíli to nejpodstatnější.
4: Přebírali.
3: My jsme poukazovali na to, že jste zde 4 roky lhali.
0: Tak, ať toho nemáme tolik. Vymetá se chlív. Slyšeli jsme, jak Zemánek přinesl ty informace z těch ministerstev, kde víceméně asi ta politická garnitura tím, jak ta Fialova vláda byla opravdu jako jeden vedle druhýho, jo? Jeden větší expert než druhý, tak pravděpodobně se vyvinul ten systém tak, že úředníci konali společně s těma orgánama poradníma a udělali si prostě nějaký schéma fungování. Na teď pochopitelně přichází ten zlý Babiš a boří jim to, protože to chce dělat jinak. Chce mít třeba věci pod kontrolou, jo. A to se pochopitelně, že se to nehodí, jo. Prostě oni jsou z toho naprosto šílení, takže jim to bere peníze, jim to bere vliv, jim to jako spoustu věcí, jim to

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: No, tup, tup, tup, tup.
2: No, tak já nevím, tak asi se vytáčel. No, spadl, dokonce jsme spadli asi z vysílání, koukám, 18.29.
1: Já jsem si vzpomněl na Fialu, jak jsem se úplně vytočil znovu.
2: Jsem se úplně roztřás, ne?
1: Přesně.
2: Jsi ztratil kontrolu nad sebou. Nestratil jsi nad sebou kontrolu.
1: Úplně.
2: To jsou věci prostě, no. Chceš něco říct?
1: Mě zajímalo. No, jenom by mě zajímala ta reakce po tom, co ten Havlíček mu naložil.
2: No, co mu naložil? Já upřímně úplně nevím, jako jak hodně jí dostal. Jo, ale zasloužil si, no, tak co? Jaký pak
1: jak to bylo v té přesně. A jak to bylo v té pohádce? A ztrátu majetku. Spravedlnost je spravedlnost.
2: Já, přesně tak. No, takže Robert Fico to taky nemá jednoduchý, to už jsme se bavili xkrát. No a ten zase řešil s těma rádoby hlídačema toho té demokracie a všech těch věcí. Dobře to víš, že demokracie by ti mohla zdrhnout, ne?
1: No to je jasný, no. Ta má vrtkavou povahu. Mohla by se vznést a odletět.
2: No.
1: Jak motýl a už se nikdy nevrátí.
2: Tak on jako vysvětoval Robert Fico těm novinářům nějaký věci a oni normálně mu začali vysvětlovat, že teda jako je nekompetentní a tak. Že si nestratil kompetenci vůbec. Jako. K tomu dělat, vykonávat funkci. No a pak takový novináři napíšou článek, teď se podíváme na druhou stranu té barikády, jak to píšou na té druhé straně o tom Brně, jo. Jak si to pochválili. Tak, v neděli 25. května 2026 se v Brně stalo něco, co mnozí považovali za nemožné. Na brněnském výstavišti se sešly 3000 lidí na 76. sudetoněmeckém sněmu. Poprvé v historii na české půdě. Bavorský ministerský předseda Markus Schöder přijel přes varování vlastních politiků. Šéf sudetoněmeckého krajanského sdružení, Bernd Posselt, se znovu omluvil za zločiny nacismu. Zástupce předsedy Stefan Hertler sklidil potlesk ve stoje a řekl: děkujeme našim českým přátelům. Sudečtí Němci 80 let od odsunu nežádají nic nazpět. Přinášíme však něco nazpět. Naši hlubokou lásku k této zemi. Všimni si ta formulace, jo. Oni si nic nechtějí odmíst, ale přinášíme však něco nazpět. Hlubokou lásku k této zemi. Nemůžete se nám divit, že tu chceme být zpátky. Primátorka Brna Markéta Vaňková řekla: smíření není slabost, ale síla. Schöder varoval před tím, o čem píšu dlouhodobě. Máme tady síly, které jsou z části řízené zvenčí. Nesmíme se dostat tam, kde už jsme jednou byli. Toto byl historický moment. 80 let bolesti a nakonec podaná ruka. A kdo proti tomu bojoval? Kdo? Vládní koalice ANO, SPD a motoristů nechala sněmovnou přijmout usnesení vyzývající organizátory, aby sjezd zrušili. Opozice se jedná

0: ani na protest nezúčastnila. Na místech lidoveckých poslanců zůstala cedule. Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte. A pak přišel protest na Dominikánském náměstí. 3000 lidí. Husitský chorál, rudé vlajky, transparenty posílající sudetské Němce domů a Miloš Zeman, označující s ním za obludnost, dav skandoval. Ať žije Zeman. Kdo je Miloš Zeman v tomto kontextu? Jako prezident navštěvoval sjezdy KSČM a vyzýval komunisty k pokání, ale sám si notoval s Putinem a prohlásil, novinářů je tu mnoho, novináře je třeba likvidovat. Jako prezident se bratřičkoval s Putinem a Xi Jinpingem, obhajoval proruské pozice a nyní stojí na pódiu s rudými vlajkami a skandujícím davem a označuje historické smíření za obludnost. Tato linie od sympatie k východním autoritám po odpor k evropskému dialogu není náhoda. Je to konzistentní politická filozofie. Posl to pojmenoval výmluvně. Upřímně řečeno si myslím, že jsem více Čech než Okamura. Okamura spolupracuje s německými a rakouskými nacionalisty, kteří mě označují za zrádce sloužícího Čechům. A pak je tu detail, který říká vše o společnosti, ve které se Zeman v Brně pohyboval. Jeho projev na náměstí narušoval Miroslav Sládek, bývalý předseda republikánů, symbol české xenofobie 90. let. Schytal několik šťouchanců a protestující mu poničili megafon. Zemanovi tleskají stejní lidé, kteří mají ve svých řadách Sládka. Šédr řekl v Brně, pro mě od počátku bylo jasné, že podaná ruka se neodmítá. De Gaulle a Adenauer si podali ruce v roce 1963. Změnili Evropu. Pavel a Šédr si podali ruce v Brně v roce 2026. Navzdory vládě, která hlasovala proti. Dějiny si zapamatují, kdo byl na správné straně a kdo stál s rudými vlajkami, husitským kazatelem a Miroslavem Sládkem a křičel na lidi, kteří přišli s omluvou. A teď si dáme tu o pejskovi a o kočičce.
1: Ne, to je prostě, mám na tebe mám jeden takový postřeh, no. Takový jako názor. Všichni, kdo se účastnili té podpory, tak by měli prostě být souzeni za vlastizradu a jedna. Na tvrdo, bez milosti, bez pardonu a pro vás zdár hotovo, vyřízený. To je první věc. Druhá věc. Všichni, kdo... No, ještě by mě zajímalo teda, jestli proč vláda udělala takový jako malý ústupek. Myslíš, že měli jako málo politické moci na toto nějakým způsobem, nebo že tam byly nějaký tlaky zvenčí? To jako...
0: Víš co, já ti odpovím takovou souhrnou takový odstavcem, kde něco zhrnu, jo. Psala posud, nebo my jsme měli s Išou pořád a Iša říkala, že prostě jako nikdo proti tomu moc neprotestoval, a že v podstatě jako oni měli návrh. Tak oni tam měli 3000 sudeťáků, jo? Plus pochopitelně kolaboranti z Čech. A Slovenska, pardon, z Čech a odpůrci přijeli z Čech, nebo řeknu z České republiky spíš, a odpůrci byli ze Slovenska i z České republiky. Psala posluchačka, že to není pravda, že se konala velká protestní akce, na které bylo cirka 6 tisíc lidí a že byl i pochod jako a tak dál. A tady na tom je přesně vidět, proč vláda a parlament ministerstvo vnitra a tak dál, proč se chovali tak, jak se chovali. A já k tomu ještě použiju něco jiného. Já jsem tady říkal, že kdysi jsem byl na takové akci v parlamentu, kde byl ještě Rajko Doleček a bylo to ohledně Jugoslávie, bývalý. Pochopitelně bylo to pod záštitou některých poslanců. A byl to velký seminář, velká debata o té válce v Jugoslávii a o tom, jak, myslím, že to byl režisér Dvořák, natočil takový film, který pustili na druhém programu v televizi a pak už ho nikdy Dvořáka do televize nepustili. Jo. A já jsem se ptal Foldyny, poslance, říkám, řekněte mi, tak vy tady, když s náma mluvíte, tak vystupujete absolutně rozumně. Prostě máte ty samý názory, co my. Ale když jste v té sněmovně, tak takhle nemluvíte. Berme to, že to bylo, dejme tomu, já nevím, před 8 lety, jo. Možná před, no před 8 lety asi to bylo. Dneska už taky Foldyna mluví jinak. A on mi říká, no, a čí názory mám prezentovat? Svoje? Ale já zastupuju lidi. Kolik mailů mi přišlo, když se probírali církevní restituce? 3 maily mi přišly. 3 maily od voličů, kteří požadovali, aby jsme to shodili ze stolu. Kdyby v Itálii přijímali, nebo ve Francii, kdyby se přijímal takovýhle zákon, tak sněmovní ulice je vypálená, tady bivakujou ve stanech prostě lidi, kteří proti tomu protestujou. Jsme tady v obležení, nikdo se nedostane z budovy a budou požadovat, aby se ten zákon nepřijal. Ale mně přišly 3 maily. A teď to střihnu, jo. Co on tím vyjadřoval? On tím vyjadřoval, že ten politik musí taky brát ohled na to, jestli zastupuje svoje zájmy, svoje postoje, anebo jestli má nabito těma voličema. Když byl Volný blok, tak jsme tenkrát tady vyzývali, aby lidi psali poslancům maily. Tenkrát se mělo přijímat vlastně povinné očkování. A my jsme opravdu lidé zahltili poslaneckou sněmovnu tolika mailama, že ten bod vůbec neprojednávali. A ještě byla venku demonstrace, pochopitelně. Ale o tom to je, jo. Jestli většina národa si myslí, že je potřeba zachovat Benešovy dekrety, že je sudetoněmecký landsmanšaft tady není vítán, tak tam v tom Brně mělo být 100 000 lidí, odpůrců. Protože když zavelí milionový chlívek na podporu vlastizrádce a kolaboranta z Hradu, tak je na tý Letný 200 000 lidí. Jak je to možné? A teď se nebavím o té technice, jak tam ty lidi dostanou, jo? Že jim platí, že to jsou nějaké organizace ukrajinské, ty lidi tam jdou za peníze, většina těch lidí tam jde za peníze, jsou to komparzisti a tak dále. Nechám to stranou. Ale jak to vypadá, když to někdo neví a kouká se na to zvenku? Kdo mluví za ten národ víc? Jako? No tak se tam sešlo 6 000 lidí a tam kolaborovalo s těma 3000 sudetoněmeckých německých landsmanšaftů, tak tam kolaborovalo 10 000 Brňáků, možná 20 000 Brňáků. Si tam honili trika. Takže vadí to lidem, nebo to nevadí lidem? Otázka. A kdyby to policie začala řešit, jak by se vyvíjely komentáře a jak by se to celé komentovalo, když v podstatě nikomu to nevadilo v úvozovkách, protože do toho Brna nepřijel. Bylo tam 6 000 lidí. Kolik? A bacha, to si myslím, že tam 5 000 lidí přijelo, jo? a Brňákům je to úplně šumák. Ty spíš se byli nažrat na tom náměstí, kde byl ten dlouhý stůl s těma klobásama a s tím bavorským ňam-ňam.
1: Počkej, tam byly nějaký klobásy?
0: No jasně. To je, a to je stav té společnosti.
1: Tam byl jako, stůl, kde
0: no to bylo to pořadatelé... smíření, oni udělali dlouhý stůl, že jo, a tam prostě každý přines něco a společně to žrali, že jo.
1: Aha, tak to vůbec nevím.
0: Ty nevíš, jak se usměřujou sudeťáci s moravákama?
1: Ne. Bavoři. Já bych byl s nimi vyřízený ein, zwei, drei.
0: Rozumíš? Takže, jako já vím, že my bychom chtěli, aby ministerstvo to zrušilo, mluvili jsme tady o tom, aby vláda nařídila Brnu, že ty peníze ne, že to jsou veřejné prostředky. A musí se šetřit, takže se to škrtne. Ať si to aspoň zaplatí, když už jako. A že to zakážou, protože to je bezpečnostní riziko a tak dál. Měli na to fousy. Ale na základě čeho by to dělali? Na základě čeho by byla ten vysoký stupeň oprávněnosti do toho takhle šlápnout? Takže,
1: jo, takže dává to smysl, co říkáš.
0: Víš, takže to proběhlo a já se v tom pokusím najít něco pozitivního, to říkal Martin, že jo, od Míši, to už jsem tady říkal. Martin říkal, víš co, to, že se to rozjitřilo, je taky k něčemu dobrý. Aspoň se lidi o to začali zajímat a oživilo se to. Oni vlastně udělali tomu psí službu. Protože to zvedlo zase nějaký téma, aby se to téma nezapomnělo, tak se zvedlo k tomu tématu spousta jakoby opozičních těch argumentů, myšleno opozičních jako proti tomu konání a proti sudeťákům, jak se tady chovali, pouštěli jsme tady ten film a tak dále. Čili připomnělo se to. Kdyby nebyli takhle, kdyby si nemysleli, že už mají navrch, aby nám to dali najevo, protože mají tady na hradě kolaboranty, na radnicích mají kolaboranty a je tady spousta jiných, kteří kolaborují s tím nacismem, tak kdyby si nebyli tak jistí a nechtěli prezentovat tu svoji sílu a to svoje vítězství na dosah, tak to nechali ještě 10 let spát. A pak už by nikdo si nevzpomněl na nějaký sudeťáctví a na tohleto. Takže jo, dobře, zvedlo se to jako téma. Ukázalo se, že spousta lidí říká, že to není dobrý. A já si myslím, že z hlediska vlády, takhle, vláda vytvořila podmínky na to, aby dejme tomu se vytvořil velký tlak, aby to tu nebylo. Parlament k tomu zaujal nějaké stanovisko a možná budou dozvuky, jo? Možná, že tam pak přijde kontrola na ty finance a tak dále, já nevím. Ale znova se vraťme k tomu, co tady bylo na začátku. To, že parlament něco přijmul, tak tady vidíš, že brněnská radnice, přestože tam byli občani a tak dále, tak brněnská radnice policajtama nechala řešit ty odpůrce, a sami tam naplno kolaborujou s těma náckama. Mm-hmm. A za peníze daňových poplatníků. Ano. Tak otázka zní, co si máš o té garnituře v Brně, co si máš myslet?
1: No, to je jasná věc.
0: A pozor, Jihomoravský kraj taky, jo? Protože ty taky na to dali peníze.
1: No, samozřejmě. To je tam takzvaně kameně becihlu, to je jako jedna pakáž, že jo, tak Don Pablo pochází z Brna, že jo, tak to netřeba dalších komentářů, že jo, Vaňková, Fiala, jo, ještě taková jako zajímavá zajímavost, paní Vaňková, předsedkyně, ta primátorka brněnská, jsem nevěděl, že ještě úřadující, tak před 2 dny řekla, že nebude dál kandidovat v dalších volbách. Takže oni zametají stopy. Default, jako všichni. A všichni tři hlavní lídři z Brna, brněnské ODS, odchází.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Včetně samozřejmě s Blažkem. A Blažek byl obžalován. Nevím, jestli jsi to zaregistroval.
0: Nezaregistroval.
1: Byl obžalován, ale já jsem teda nestihl pozjišťovat, co a jak v bitcoinové kauze. A řeší se to, ale jsem to nestihl tady to. No takže Vaňková je samozřejmě spojená s Blažkem, její rodina je celá právnická, dokonce mají podle mě nějaký ústavního soudce v rodině, takže to je, a jsou napojení na Rychetskýho, to je prostě brněnská banda, no.
0: Mafie, to je brněnská mafie.
1: Mafie, ano, ano, brněnská mafie, přesně tak, jo. A já jsem ho viděl naživo, to je kukurukuku.
0: To by ti šlo?
1: Asi... To se mi zvracet. No takže to a měli jasnou zelenou z brněnské radnice, takže tak, no.
0: To se mi zvracet.
1: Bylo by dobré, kdyby jsme nějakým způsobem vyzvali lidi, aby prostě do toho, nebo co udělat, přemýšlím nad tím, co teda udělat v rámci občanské iniciativy, aby jsme do toho řízli nějakým způsobem a teda chtěli po těch politicích, aby teda se z toho vyvodila nějaká zodpovědnost tady z tohoto, nebo co?
0: No ne, tak chtěla by se vyvodit zodpovědnost za to, že nedodržujou usnesení parlamentu, že jo? Jo, to je jako, to je podstatné a důležité.
1: Nerozumíš, oni by tady měli, když přijedou do republiky, tak by měli být v předklonu a měli by se klanět a líbat ruce lidem až do Brna, a ne, že my se tady s někým budeme jako usmířovat nebo smířovat. Oni by měli zaplatit veškerý válečný reparace a měli by se akorát klanět a líbat nám ruce. To by měli udělat.
0: Ale tak to já od těch nechci, protože by nás nakazili, ale...
1: Ne, tak jako, já myslím jako v uvozovkách.
0: Obrazně.
1: Jo, ale prostě...
0: No ne, tak až zaplatěj. Až zaplatí reparace, jo, tak můžou začít mluvit o usmiřování třeba. No, ale jasně. Pak je tady jeden další aspekt. Jana Zvěrtek Hamplová, jo, píše na Facebooku, já jsem to tady čet, má tady paragrafy, podle kterých se dá postupovat, uvádí je tady. Nebudu to dneska číst. Klára Samková uvádí tady paragrafy. A to je všechno. Přeci Jana Zvěrtek-Hamplová je veřejný činitel, ne?
1: Ano. Tak ona je senátorka.
0: Má oznamovací povinnost?
1: Jana Zvěrtek.
0: Má oznamovací povinnost? Má, ne?
1: Já si myslím, že jo.
0: Každý ji má. A ona jako erudovaný právník, advokát, tady vypisuje paragrafy, který porušuje prezident a který porušují ty organizátoři. A já se ptám, a podala trestní oznámení? A Klára Samková podala trestní oznámení? Nepodali. Nebo podali?
1: Počkej, já už to dávám do stroje.
0: A pokud ne?
1: Ona je... V kontextu ohlašovací povinnost, mě se ptá bez kontextu, že jsem mu neuvěděl kontext.
0: A to se nemusíš ptát, to máš ze zákona, ne? Pokud někdo páchá trestnou činnost, tak máš povinnost, oznamovací povinnost. Je-li ti je 18+. To nehledej, to vyplývá ze zákona.
1: Já teda zkusím, to znamená...
0: Bonzáctví je něco jiného, jo. Bonzáctví je, že někdo někde provokuje nebo poslouchá a pak to jde udat. Já se bavím o trestné činnosti, jako, pokud někdo páchá trestnou činnost.
1: Podala trestní oznámení na
0: tady běhala petice. Tady běhala petice na, k petici k velezradě prezidenta. Velezrada prezidenta výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Tak to byla petice, že? Ta byla pro Senát. Bude Senát konat? Pepek vyskoč, bude něco dělat?
1: Prosím tě, napsalo mi to jen, že Hamplová se vyjádřila kriticky. To prostě komentář ne. No a ne, žádná oficiální zpráva tady, že podali trestní oznámení, mě to nenašlo.
0: Jo. Tak se pojďme podívat na pár věcí ještě. První dobrá zpráva.
1: Prosím tě, ještě ti do toho skočím v rychlosti. Taková vyběhla tady zpráva z Německa, ještě když jsme u toho Německa, že v Německu od 17 do 45 jsou vlastně, mají zakázáno vycestovat ze země bez potvrzení kvůli novým pravidlům v rámci armády. A že tady to pravidlo se už zvažuje i v Anglii. Jo, když jsme jenom toho. Takže v Německu se navíc buduje zbrojí se a buduje se armáda, že uh-huh. Jiné. Jo? Takže to jenom tak jako na doplnění.
0: To jenom tak na, jako na...
1: Jenom tak okrajově.
0: Jo. Čtyřletá čekací fronta na koupi superjachet se skládá výhradně z ukrajinských úředníků. Toto prozradil Stephen Kuhn, zakladatel společnosti Take America Back Inc. Právě jsem telefonoval s výrobcem superjachet a ukrajinští úředníci a jejich rodiny mají rezervované objednávky na příští 4 roky. Superjachty v hodnotě stovek milionů dolarů všechny z jedné země. Mezitím to financují západní daňoví poplatníci v Kanadě, Velké Británii, Evropě, Americe a Austrálii, řekl. Berou lidi z ulic a posílají na frontu. Odvádějí je do armády a lidé páchají sebevraždy, aby se vyhnuli válce. A úředníci kupují superjachty. Je to největší operace praní špinavých peněz v moderní historii, dodal Kuhn. Nepřekvapuje nás to, že ne?
1: No to jsou teda jako v šoku. Dívej, ti Ukrajinci jsou pracovití a vydělali se na to určitě poctivě, takže to mě jako nepřekvapuje vůbec.
0: Ale teď si vím, že oni si na to vydělali, přestože tam zuří válka.
1: No, ti říkám, to jsou šikovní lidi, jo.
0: Takže kdyby Rusko proti té Ukrajině, kdyby to Rusko proti té Ukrajině tam nebojovalo, tak by ty Ukrajinci ty Rusy brzy spolkli. I s Evropou.
1: Ano. A navíc by si nevydělali ani.
0: Pojď, dám si ještě frťana. Hezké to na mě. Prostě...
1: jak to chci slušně okomentovat, jo? Já si myslím, že by se měli vysílání posunout až začínat v 10, jo? A se k tomu pak pregnantně vyjádřil, protože to je jako, to je do nebe volající, jo? A vidíš, že nikomu nic.

0: potřebná. Říká, my rozhodneme, kdo přežije. Globalistický miliardář Bill Gates otevřeně prohlásil, že díky rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence se většina lidí stane zbytečnou a bez obalu uvedl, že my, elita, budeme rozhodovat o budoucnosti lidstva ve světě, kde už lidé nebudou pro většinu úkolů potřební.
1: To je zajímavá kontradikce s tím, že v Xi Jinping prohlásil, že uzákonili, že nikdo nemůže pomocí umělé inteligence vlastně vydírat zaměstnance a zároveň nahrazovat umělou inteligenci. A je to uzákoněno v jejich systému. A zajímavý je, že jak ta škaredá Čína, která má ten sociální kredity a tak dál, jak nakládá s lidma. Prostě ta umělá inteligence je na jedné straně země koule je to nástroj pro vykořisťování lidí a na druhé straně je to příležitost pro zlepšení toho, toho a toho. Jo.
0: No je to, kdybych to řekl.
1: Rozumíš, jak si vůbec dovoluje, že oni od...
0: No, povídej.
1: Strany. Všechno no, jak, má, jenom se chtěl říct, jak on si jako dovoluje, prostě, že bude o něčem rozhodovat.
0: No tak ne tak, řekl, když on přece tenkrát, že s ním se bude jednat jako se státem, jakože on má tuhle pozici. Poslouchej, musíme se trošku vrátit ještě do té historie a ano. Trošku se podívat na to. Já jsem rád, že Zaorálek se k tomu vrátil tady v jednom vyjádření, protože se trošku zapomíná, že SVO na Ukrajině nezačalo v roce 2022. Jo. To je velký omyl. Takže pojďme si tady pustit Zaorálka, která až nám to bude chtít říct.
1: Zase se nechce načítat, že? Dacan.
0: Ne, čoviče, on mi to tady nechce gavarit. No jo, tak chviličku. Já to tady musím skrotit, abych tak řekl. Vlastně nikdy nemyslel, že budu tady krotitel. To slučilo. On říkal, Pavel, jestli takhle budeš vytahovat ty, jo, tak ti to nebude, tak se ti to rozladí celý, jako. No, tak je to možné, tak jsme dohráli, nazdar, babi.
2: Tady vlastně jsme úplně selhali, takže neříkejme, jak tady děláme dobrou práci, ne. My jsme selhali ve chvíli, kdy se to celé dalo zastavit a dokonce jsme připustili, že se ta válka spustila. A to byla naše role. Jako, takže neříkejme si tady, jak jsme skvělí. My jsme připustili 100 000 mrtvých, my jsme připustili úplnou devastaci Ukrajiny, my jsme připustili to, co John Mersheimer prorokoval před 12 lety na přednášce v Chicagu, kdy řekl, Západ vede Ukrajinu na cestě do záhuby a výsledkem bude, že bude Ukrajina úplně zničena. On tam řekl 4 klíčové body už před 12 lety, taky tím se stal slavný. On řekl, Ukrajina nikdy nepřijde do NATO, Západ nebude nikdy za ní skutečně bojovat, Západ ale bude ponoukat k tomu, aby jako bojovala s Ruskem, bude v tomhle roli své hraje a výsledkem bude úplně zdevastovaná Ukrajina. Tohle proroctví mu prostě vyšlo a my Evropané jsme s tím neudělali nic.
3: Ďakujem pekne.
2: Tady vlastně jsme...
0: Je to právě o té diplomacii, jo? Že když se nemluví, tak se pak nakonec bojuje.
1: Mm-hmm. Je to tak?
0: Diplomacie přeci je od toho, aby se předešlo tomu řešení vojenskému.
1: Mm-hmm. Dívej, ale ti západní diplomati samozřejmě nechcou, to víme, že jo, jak oni

0: pracují, nebo ty západní složky prostě. Oni pořád to Rusko chcou porazit a teď i tu Čínu a všechny, jenomže budou sami poraženi, prostě tak to je.
1: No, to je těžký.
0: A já jsem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se dojde pro pivo.
1: Já jsem tady chtěl ještě dát Roberta Fica, který si myslím docela dobře vychmát tam v té diskuzi s nějakými novináři, tak to je naprosto jasný. Jo. Oni do něj jeli a normálně sprostě mu jako začal tam vykládat nějaký pablb, že určitě nemá na to, aby vykonával tu funkci. Jo.
0: Jo.
1: Prostě drzej.
0: A kde ho zakopali, prosím tě? Že prý tomu borcovi by tak slušilo 5 metráku hliny na hrudi a vápno. No.
1: Víš, ale to ti jako hlava nebere, jako kde nějaký smrad tamhle, který je buchví, kde je odkaď a to.
0: Nemáš
1: kde bere ten, tu drzost, jako, rozumíš?
0: A nemáš ty informace k tomu Roberto Fico.
1: Čekám, až to budu moct pustit.
0: Dobře, já teda zkusím zjistit, který novinář to byl. Nemáme jeho jméno, ne? Asi nemáme, že?
1: No, tam možná, že on to řekne, uvidíme.
0: Já ho tady proženu strojem, zkusíme na něho najít nějakou špínu.
2: Lebo to je přesně, rozumíte tomu, to je přesně ta opoziční
1: politika. Ježi, to se tady celý mě zhroutilo, tě.
2: Bavit iba o tejto múdrosti sveta. Lebo to je presne, rozumiete tomu, to je presne tá opozičná politika. Dobre, počúvajte. Slovensko ťahá konkurencieschopnosť Európskej únie. On pôjde na tribúnu, on to bude vykrikovať celému Slovensku. Malé 5,5 miliónové Slovensko, malé 5,5 miliónové Slovensko ťahá konkurencieschopnosť Európskej únie. Je tu najhoršie na svete. Nič horšie na svete neexistuje ako je Slovensko. Nič to ani poslankyňa. Ja sa navážem do vás, takisto, ako je to neho. Ja som úplne, vy ste opozícia, takže...
3: Ja rozumiem, ale toto
2: je... My sme v politickom súboji, pani poslankyňa. My sme v takom politickom súboji, pani poslankyňa. Že kvôli mojim názorom ľudia, ktorí sú blízki opozície, ma chceli zastrliť. My sme v takom súbe. Tak mi teda dovolte.
3: Nie je to blízko.
2: Ale to počkajte ešte raz. Akože nie je. Nechajte ma dokončiť. Ja to dokončím. Politický aktivista, blízky demokratom, politickej strane, ma chcel zavraždiť za moje názory. Tak dovolte, aby ma chcel niekto zabiť za moje názory, aby som ja mohol prísť na zasadnutie výboru, mali ste možnosť postaviť otázky. A dovolte mi, aby som ja si povedal svoj názor na veci, ako sú tu. Ale takéto blbosti, že Slovensko ťahá dole konkurencie schopnosť Európskej únie, nebudem tolerovať. Rozumiete tomu? Ja nie som trojročný chlapec, aby som tu počúval pred médiami a ľudmi, ktorí vedia, koľko je 2x2, ktorí majú IQ vyššie ako drevený vláčik, aby tu niekto rozprával, že slovenská ekonomika, Slovensko, my vlastne likvidujeme Európsku úniu a my ničím neprispievame. Prepáčte, ďakujem, toto je asi najlepší záver.
3: Vladimír Putin patrí do Hágu a nie do Budapešti a my by sme nemali vítať, že Maďarsko, náš partner, náš sused, sa rozhodlo vedome ignorovať rozhodnutie Medzinárodného súdu a zatýkač, ktorý bol na prezidenta Putina vydaný.
2: Ja neviem, tak chcete mier alebo nechcete mier? Čo chcete? Je vašim prvoradným cieľom zatvoriť Putina? Asi áno. Keď vás počúvam, tak prvoradným cieľom slovenskej opozície nie je mier, ale zatvoriť Putina. A hovoríte, že na čo vlastne, akože jaký summit, že to vlastne pomáha Trump teraz Orbánovi vo voľbách? To si fakt myslíte, že Trump nemá nižšie na robote, len chodí do Budapešti podporovať Viktora Orbána pri jeho voľbách, ktoré má v apríli 2026? Nebláznite. Trump si veľmi dobre uvedomuje, čo sa deje. A opäť, Hovorili ste s Vladimírom Putinom? Nehovorili. Hovorili ste s Xi Jinpingom? Preboha. Preboha. Vy ste odpadli. No normálne by ste umreli, keby ste sa porozprávali s ruským prezidentom. No normálne, dostali by ste, normálne, dostali by ste koprivku normálne, nie? Dostali by ste infekciu, keby ste sa s ním bavili. Však snáď sa dá o miery rozprávať len vtedy, ak sa budeme o miery normálne z ľudí baviť. Ja sa teda dostanem k inej téme, ak dovolíte. Americká delegácia došla do Moskvy a ponúkla Putinovi tento deal. Deal spočíval v tom, celý Donbas, celý Luhansk, Krym a Záporoží a Kersone zostanú tam tie línie, ako sú. Keď došiel Putin na Aliešku, tak sa spýtal Trumpa, je naozaj na stole tento deal? Na to povedal Putin, beriem, lebo Trump to potvrdil. Čo sa potom udialo? Trump povedal, ale teraz potrebujem čas. A išiel presviedčať Zelenského a Európsku úniu, ktorí povedali nie. A znovu sme tu, oni pochopili. Pochopil aj Trump, aj Putin, že ak do toho nechajú, aby do toho lietávali ďalšie prvky, tak to budú vždy vyhodené do dohody. Vždy to tak jednoducho bolo. Dnes si musíme priznať jednu vec. Môžete tu teoretizovať, robiť mierové semináre, koľko chcete. Mier bez odozdania území, časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možné. Alebo máte iný nápad? Ideme naházať atomové zbrane na seba? Dnes to tak je jednoducho. To je realita. A túto realitu si uvedomuje už aj ukrajinský prezident, túto realitu si už uvedomuje americký prezident a ďalší a ďalší. Preto ten summit, pretože pochopil americký prezident Trump, že si nemôže nechať hovoriť do vecí, na ktoré má vplyv, pretože má stokrát viacej rozumu, ako majú Briti a Francúzi. Napriek tomu, že má podstatne väčší jadrový potenciál ako Briti a Francúzi, tak má podstatne viacej rozum.
4: Tak Slovensko ťahá Európsku úniu.
1: Tak to je opozice na Slovensku. Společně s novinářema.
0: Samé lumen. Zvracel. To je
1: jeden lumen vedle druhýho.
0: Přesně, no. Tam bylo tolik lumenů, že tam svítilo i do rána.
1: Světlo, bylo z toho světlo.
0: Tolko lumenou. Nevím, nenapadá mě vhodná slovenská nadávka. Tomárou, takých somárou. Takých chujou, chumajou z prostých. No, potovka.
1: No, tak se ještě koukneme jednou na Slovensko. Jestli se nám to tady ukáže. A pustíme si velmi, velmi zajímavou rozpravu s političkou tady ze Slovenska. Teď máme taky nějaké ženy tady zastoupené. By nás genderově neplísnili.
5: Správať o ukrajinskej vojne, tak mňa fascinovalo, čo dnes alebo včera povedal minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Teda nefascinovalo ma to, len už konečne som uvítala, že to povedal nahlas, že od roku 2021 vyzbrojovali Ukrajinu. Ak tu niekto ide polemizovať s tým, že minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických nevie, o čom rozpráva, tak to bude, to môžeme potom preložiť debatu na niekedy inokedy. Takže týmto pádom padá aj tá tzv. Formula ničím nevyprovokovaná vojna. To je prvoradé. Druhoradé, tranzit plynu je o tom, že Ruská federácia napriek tomu, že dodáva určitú surovinu, tie peniaze ona nevidí hneď okamžite. Jeden z prvých krokov, ktoré urobila Európska únia smerom voči Rusku, bolo to, že zrušila smerom k ním SWIFT a teda neprebiehajú platby. My keď sa tu bavíme o tom, že existujú určité ruské aktíva, ktoré sú v veľmi skrátene to poviem, takže poprosím všetkých ekonomov, aby to nebrali teraz úplne doslovne. Ten plyn je vyplatený, ale tie peniaze sú v aktívach v Európe a o tom sme aj hlasovali v Európskej únii, respektíve v Európskom parlamente, že jednoducho tieto aktíva majú byť použité na rekonštrukciu Ukrajiny. My sme boli proti, mali sme na to naše dôvody a tentokrát už aj banka, ktorá to spravuje, Európska banka, ktorá spravuje tieto aktíva, tvrdí jednoducho to, čo sme tvrdili my, ako náhle vy siahnete bez akéhokoľvek súdneho procesu na niekoho aktíva, robíte tým precedens aj pre všetkých ostatných. To znamená, že každý jeden partner európsky, bavíme sa o Číne, bavíme sa aj o Spojených štátoch amerických, má výhrady voči tomu, že ide siahať na kohokoľvek majetok bez súdu. Ale čo ja nechápem, je to, že Vladimír Zelenský povedal Robertovi Ficovi, že však on mu 500 miliónov dá za ten tranzit, teda tie peniaze, o ktoré vlastne Slovenská republika, že nebudeme dostávať peniaze za tranzit, že nám to Ukrajina bude kompenzovať. Ja sa pýtam, z čoho? Z tých ruských aktív? Pretože ak je to z tých ruských aktív, tak ešte stále k tomu nie je prístup. To je prvá vec. Druhá vec. Ukrajina už dnes vie, že Spojené štáty americké po inaugurácii prezidenta Donalda Trumpa nebudú dostávať takú...
6: Prepačte, že vám to skočím, iba diváci by rozumeli, že my prijímame ten plyn aj pre seba, ale zároveň sme teda tranzitnou krajinou, respektíve krajinou, ktorá ďalej posúva.
5: Do Rakúska,
6: aby teda rozumeli
5: diváci, a z toho my za tú prepravu, nie je to v kamionoch, ale jednoducho to tečie cez naše územie, takže my dostávame 500 miliónov eur. Spojené štáty americké už avizovali, že nebudú pomáhať Ukrajine v takej miere, ako jej pomáhali doteraz. Takže celková tá pomoc Ukrajine bude spočívať na pleciach Európskej únie. Len si treba spočítať, že my keď sme dostávali Slovenská republika 500 miliónov každý rok za tranzit, my sme neboli jediní, ktorí dostali za tranzit. Dostávala aj Ukrajina a dostávala 800 miliónov eur za ten tranzit. Čiže ak z Ukrajiny neprúdi plyn k nám a my prichádzame o 500 miliónov, Ukrajina prichádza o 800 miliónov ročne. To znamená, že my nielenže prídeme o 500 miliónov, ktoré nám budú chýbať zo štátneho rozpočtu, ale Ukrajina sa pripravila o 800 miliónov, o to slabšia bude a o to väčšia podpora a pomoc bude požadovaná od ostatných štátov. Slovenská republika nejakým zázračným spôsobom alebo aj niektoré iné členské štáty idú nakupovať plyn z Kataru. Ja neviem, ale ja nemám pocit, že Katar je kvitnúcou demokraciou a že tam nie sú porušované ľudské práva. Rovnako tak, Saudská Arábia, a neviem, či sme to nespomínali aj naposledy, keď sme tu boli s kolegyňou, v Saudskej Arábii za rok je popravených, teda vykonaných 110 trestov smrti. Tak mi prosím vás, povedzte, od koho máme nakupovať, kto podľa vás z Progresívneho Slovenska spĺňa tú fantastickú métu toho, že je dokonalou demokraciou, od ktorej nákup nepoškvrní čistú dušu Slovenskej republiky.
7: Ja samozrejme súhlasím s tým, že je úlohou vlády, vláda má zodpovednosť za to, aby dodala občanom a občiankám plyn za čo najlepšiu cenu. Práve preto je potrebné diverzifikovať tých dodávateľov a neobracať sa k takým krajinám, ako ste aj vymenovali. Ja viem, že napríklad za minulej vlády sa nakupoval či už norský plyn, alebo plyn z USA. Váš priateľ Trump, ktorého teda Smer vo veľkom podporoval počas kampane, tak sa vyjadril
5: K tej diverzifikácii nákupu plynu. My sa tu ideme teraz tváriť, že ideme, veľmi jednoduchý príklad. Povieme si, že budeme nakupovať iné minerálky, ale my budeme nakupovať tú istú minerálku, len namiesto toho, aby sme ju kupovali rovno z prameňa, my ju budeme kupovať z rôznych obchodných reťazcov, čiže my budeme platiť za tú istú minerálku od rôznych dodávateľov, namiesto toho, aby sme diverzifikovali nákup, to znamená, že kupovali iné minerálky. Do Európskej únie prúdi ruský plyn.
1: Julita Laščáková. Dobrá ženská logika, no. Já si myslím, že to bylo pěkně vysvětlené. Je to teda přes dva roky stará debata. A já jsem ji použil, protože mě přijde logická a přesně odráží a vysvětluje to, o čem my už se tady dlouho bavíme. Že v podstatě Zelenský svýma rozhodnutíma poškozuje, silně poškozuje zájmy mnoha evropských zemí, a je potřeba, aby za to dostal nějakým způsobem za uši. A když odmítá 800 tisíc za tranzit, který by mohla mít Ukrajina, no tak od těch 800 milionů eur bych mu prostě dal méně. Když už bych mu dával nějaký peníze, jakože bych mu nedal. Jo. No, ale nic.
0: No. A dívej, tak to je 800 milionů, to je 800 tisíc euro, to je na jachtičku, ne?
1: To je možná,
0: to tady, to tady vychází, ne?
1: Malou jachtičku, malou.
0: Jako jenom 8 kajut, nic velkýho.
1: A jenom dvě paluby a jenom
0: jeden 19 milionů, no. Jo, no. Přesně, jenom jeden basen, přesně.
1: No to moc nekoupí za 19
0: milionů. Jenom holky do středy.
1: To je takový možná, víš co, za 19 milionů to bys, to je blbost, počkej, 8, jsi nějak špatně počítal, ne?
0: A to je
1: 800 milionů.
0: Ale to je půl.
1: 800 milionů.
0: To bylo 800 tisíc euro, nebo?
1: 800 milionů, já jsem se poprvé přesil.
0: 800 milionů eur.
1: No. Jsem se poprvé
0: přišel. Jo, tak prosím tě, tak to je úplně jiná písnička.
1: To by bylo
0: na miliardy loď, to už by šlo.
1: No, tak, taky
0: to by bylo na větší, to už by bylo holky i do pátku, by tam mohli do... No... Tulníček, ne velká helikoptéra.
1: Ale máme už... ten signál, no, nic moc, teda ti řeknu.
0: Prosím tě, poslal...
1: To bylo sekaný. Neblbnou ti sluchátka, prosím tě. Co?
0: Píš nic. Prosím tě, ne?
1: No, vydechávaj ti, vydechávaj.
0: Jsou nabitý, nabíjel jsem poctivo.
1: Prostě neslyšíme.
0: To je plný stav, jsem je nabíjel ještě. Chválně, kvůli... Zase ne, jo?
1: Máš nějaký energeticky náročný uši, prostě.
0: Počkej.
1: Slyšíme, neslyšíme.
0: Tak, já jsem zkusil zapojit. Co teď?
1: No, snad to bude lepší.
0: Haló?
1: No, slyšíme tě.
0: Haló?
1: No, já tě slyším.
0: Slyšíme mě.
1: Haló?
0: Nevím, to je ty sluchátka, to je... Asi nejsou...
1: Hele, to je každý druhý slovo.
0: Haló?
1: To je každý druhý slovo. Kde jsi to koupil, ty sluchátka?
0: Jak to? Ale já mám plný... Prosím, to jsou drahý sluchátka z toho.
1: Jeho.
0: To jsou drahý sluchátka, co mám jako firmní. Jo, ty by mě...
1: Hele, Jiří, jako...
0: Myslím, že mikrofony používám, jako abych...
1: No jo, ale každý druhý slovo tě slyšíme. Každý druhý slovo tě slyšíme.
0: Nebo by slyšíte.
1: My tě blbě slyšíme. Víš?
0: Fakt, jo.
1: Jo.
0: No. Tak počkej, já to zkusím restartovat.
1: Počkej, teď už to zase funguje jo? Chvíli, tak jo, dobrý. 18.29, i my jsme tady měli nějaký...
0: No dneska nám někdo nepřeje, rozumíš?
1: To je před hodinou. Hele, dobrý, mám tady.
0: Aha. Poslal jsem ti článek do chatu.
1: No, viděl jsem Evropský soud. A já mám tady teď zajímavou informaci, tak bych si ji chtěl pověnovat.
0: Je sám?
1: Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil 28. mája 2026 s prejavom na plenárnom zasadnutí Eurázijského ekonomického fóra. Poukázal na prechod od unipolárného světa vedeného USA a Západom k multipolárnému usporiadaniu. Vážení priatelia, dámy a páni, predtým, ako sa k tejto téme vyjadrím, by som rád privítal účastníkov plenárneho zasadnutia najnovšieho Eurázijského ekonomického fóra a samozrejme poďakoval Kasimovi, Žomartovi, Kemelevičovi za zorganizovanie tohto užitočného a zmysluplného podiatia a za užitočnú a podnetnú diskúziu. Dôležité je, že fórum umožňuje predstaviteľom vlád, podnikov a verejnosti spoločne rozvíjať nové kľúčové iniciatívy pre rozvoj a prehlbenie integrácie. Integrácie, ktorá prináša skutočné výhody každému členskému štátu Eurázijskej únie, podporuje hospodársky rast a zvyšuje blahobyt obyvateľstva. Tento raz sa zamieriavame na špičkové technológie, digitalizáciu a umelú inteligenciu. V týchto oblastiach sa už v rámci EAEU, to neviem v čem to je asi tá Eurázijská únie.
0: Áno, áno, to je ono.
1: Myslíš, že to je Eurázijská únie, Európskej únie? Že to až príde potom to spojenie. Tak, v rámci EAEU dosahuje velký pokrok. Unia uplatňuje společné standardy pro výměnu obchodních údajů, má jednotné pravidla pro digitální obchod, používá elektronické navigační pečatě a má integrované informační systémy trhu práce. Co se týká umělé inteligence, jde o úplně novou, ale velmi perspektivní oblast integrační spolupráce. Hovoríme o strategických technologiích, které se stávají důležitým faktorem při zabezpečování globální konkurenceschopnosti, hospodářského rastu a pokroku. Poprvé, dobře si uvědomujeme důležitost těchto vědomostí a chápeme jejich základnou povahu a základ těchto nástrojů. Po druhé, chápeme příležitosti a rizika implementace příslušných technologií. Po třetí, máme intelektuální potenciál. Tento proces se v oblasti vzdělávání těchto rychlo rozvíja. A naša akademická věda je připravená řešit výzvy tohto druhu a rozsahu. Jinými slovami, Rusko má potřebné lidské zdroje na řešení těchto výzev. Napokon, rozvoj umělé inteligence si vyžaduje obrovskou spotřebu a využití energie. Rusko má v tomto směru určité konkurenční výhody. Mám na mysli pokročilé technologie jadrové energie, malé jadrové elektrárně a i velké bloky. To je klíčové pro vytvoření potřebných platform. Můžeme využít i jiné zdroje vrátaně výroby vodné energie a tradičních zdrojů energie. Všetky tyto zdroje se dají využít. Rusko má jasné, nemyslím si, že je potřebné jich tu v této místnosti vůbec vzpomínat, konkurenční výhody. Napokon, vývoj nástrojů umělé inteligence si vyžaduje značné financování. Ukazuje se, že Rusko je schopné soustředit potřebné finanční zdroje v těchto oblastech. A v tomto smysle je Ruská federace možná jednou z mála krajín, které jsou schopné vytvořit a dokonce vytvárají vlastné suverénné platformy pro vývoj umělé inteligence. Chápeme? A plně si uvědomujeme, že spolupráce s našimi přáteli a partnermi má obrovský význam. Spojení síl může přinést kolosální výsledky a vytvořit společný prospěch v této oblasti. To vytváří vážné výzvy pro krajiny Eurázijské ekonomické unie, EAEU. A našu integraci, ale aj, jako jsem už poznamenal, příležitosti. Jsme svědkami transformace politického života, jako právě vzpomenul a poznamenal prezident Kyrgyzska. V skutečnosti se mění technologie politického života a přenosu informací vzniká zásadně nová průmyslná struktura, transformuje se vzdělávání, zdravotnictví a sociální sféra jako celok. A to se netýká jen registrace a směrování pacientů. Ne, týká se to samotných metod rozhodování v boji proti týmto chorobám. Trh práce se restrukturalizuje. Scénář, v kterém miliony lidí přijdou o prácu alebo budou nutěné změnit svoje povolání, je úplně možný. Celé profesie by mohly zaniknout kvůli vzniku počítačové inteligence jako náhrady za lidskou prácu. V mnohých oblastech souvisiacích s automatizací procesů, přípravu a analýzou dokumentácie a vývojem softwaru umělá inteligencia už nahrádza zaměstnanců na nižší úrovni a v dohledné do budoucnosti může nahradit i zaměstnanců na střední úrovni. Takéto procesy jsou nezvratné a nevyhnutné. Pokrok nikdy nestojí na městě. Musíme být připraveni na změny, které ještě len přijdou, a ještě lepšie využít jich jako hnaciu silu zrychleného hospodářského rastu. Rusko přijalo a implementuje národné a odvetvové programy zamerané na zavedení umělé inteligence do široké škály společenských sfér. Například jsem vzpomenul zdravotnictví, ale víte, někdy se zdá, že ještě nedávno by to bylo absolutně nemožné. nemysliteľné. Napríklad v Moskve sa tieto nástroje aktívne implementujú v zdravotníctve. Príde sanitka, pacienta vezmu do sanitky a počas cesty sa zostaví jeho celý profil, ktorý zahrňa všetky aspekty vrátane toho, kde a kedy sa nachádza, akú liečbu dostal, aké nástroje boli použité, ktoré boli účinné a ktoré nie. V čase, keď pacient príde do nemocnice, je o ňom už všetko známe a rozhodnutie o dalších krokoch príslušných špecialistov je prakticky už pripravené. To v tomto prípade zásadne mení samotné zdravotníctvo. Ale rovnako intenzívna práca prebieha nielen v tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach. A opakujem, je kľúčové spojiť úsilie, implementovať osvedčené postupy a replikovať ich. Z našej iniciatívy bola vytvorená Medzinárodná aliancia pre umelú inteligenciu a Medzinárodná konferencia o výpočtovej optimalizácii. Tieto organizácie spojili obchodné, vedecké a akademické kruhy z mnohých zainteresovaných krajín. Navrhujeme tiež usporiadať v budúcnom roku v Rusku stretnutie na vysokej úrovni o umelej inteligencii, na ktorom by sa prediskutovala spolupráca pri vývoji suverénnych modelov umelej inteligencie, vytváraní prepojenej infraštruktúry výpočtovej sily a energetických zariadení a prispôsobovaní technológií miestnym potrebám. Len stručne som načrtol naše prístupy k rozvoju umelej inteligencie. Je to samozrejme veľmi mnohostranná otázka, ktorá si vyžaduje komplexné zváženie, a to aj na medzinárodných fórach, ako som už spomenul. Tak, je tady celý ten projev, ale já si myslím, že toto úplně stačí zatím.
0: Ano, ano.
1: Aby jsme si mohli říct k tomuto podstatné. Já jsem... tady mám ještě několik článků a vytáhl jsem a připravil jsem, jak se rozvíjí ten svět BRICSu. Jo? Zatímco kolektivní západ dělá vynucené zoufalé kroky k nějaké záchraně, řekněme si, málo efektivní, chaotické a víceméně
0: nesystémové vlastně
1: a neúčinné, tak na druhé straně, v druhé civilizaci existuje mnoho těch různých projektů, na kterých se vyšívá, jak se říká, a toto bude ten veliký rozdíl zanedlouho mezi těmi dvěmi civilizacemi. Zatímco jedna upadne v zapomnění, zatímco jedna je úpadková, tak ta druhá o to rychleji roste. A to je velice důležité. To je asi takové nastínění tedy tam. Povídej, co tebe napadlo, nebo co ty k tomu ještě máš?
0: No, já pořád vidím, když se podívám na uskupení BRICSu, tak pořád vidím, že samozřejmě čelí různým výzvám, co se týká jako hospodářského nakládání s čímkoliv, nějakým geopolitickým tlakům a tak dále, a tak dále. Ale uvnitř energetika se hodně jako skloňuje. Energetika i v souvislosti vlastně s tou umělou inteligencí. A já na tom BRICSu vidím obrovský kreativní přístup jednak k řešení problému, ale tam jde o to, že ty země plánujou. Tam existuje na úrovni té země existuje nebo zemí BRICS existuje nějaká společná strategie a pak individuální strategie, kam by se ta země měla odvíjet, co by měla dělat, jak by se měla chovat. A jde o to, že my třeba jako Česká republika žádnou takovou strategii jako nemáme. Nebo aspoň jako oni jako nevím, jo, že by tady někdo dlouhodobě, já vím, že třeba nová vláda chce nějakým způsobem tady tu strategii jako vytvářet, ale na těch zemích BRICSu vidíš, že ten tah obrovský dopředu, vidíme to v té Číně, jo? Vidíme to, jak se zvedá Indie, jo? Vidíme to na tom Rusku. Vidíme to i vlastně v té Brazílii, jo, Jihoafrická republika. Je tam obrovská orientace na samofinancování v rámci toho bankovního systému, tím pádem vytváření toho hrubého domácího produktu doma, nevyvázání se do cizích bankovních sektorů a zároveň je tam kreativní přístup pro řešení těch hospodářských. Když si najedeš třeba na stránky BRICSu, tak vidíš, že nějaká země má problém, že třeba nemá soju nebo nemá pšenici nebo něco to. V rámci toho BRICSu se vždycky někde najde nějaká iniciativa, která nějaké řešení, jo? Že ta, není to o tom, že někde se pošle pšenice a Západ to ukradne, jako jo. Ne, prostě ty země jsou v nějakém dialogu. Samozřejmě jsou tam nezhody, nemůžeme si to úplně jako idealizovat, jo, ale obec, protože všude ty země mají ještě vši v košilích, že jo, ale eliminujou je nějakým způsobem.
1: Jo. Já bych...
0: Ale prostě vidíš tam ten kreativní přístup té spolupráce. Ta spolupráce je vlastně synonymum toho multipolárního světa. To bych řekl, že zásadní, absolutně.
1: Já bych dal takový příklad. Jo. Evropské automobilky bojují o přežití. To znamená, že Green Deal je de facto úplně zdevastoval. Oni na tom nebyli ty automobilky nějak extra předtím, ale Green Deal a zelená ta linka a ta ideologie, ta demagogie zelená a elektromobilita na tých se zabili. BYD, tedy čínský výrobce, asi technologicky nejvyspělejší výrobce vůbec elektroaut a plug-in hybridů.
0: Baterií
1: pro celý průmysl a tak. Přichází s marketingovou pobídkou pro lidi, aby si kupovali jejich elektroauta. Jo? Takže u některých modelů nabízí doživotní servis gratis. To znamená, že ty prohlídky, které jsou tam předepsané, tak zákazník neplatí. Zákazník platí pouze nějakou výměnu dílů, pokud si to jako věc vyžaduje. To znamená, garanční prohlídky, ty jsou zdarma. Pokud se něco rozbije, tak zákazník si to prostě zaplatí. To je první pobídka. Druhá pobídka. U některých modelů, a někde je to v obojí dohromady, jo? Některý modely to mají tak, některý mají tak, a některý mají tyhle ty dvě pobídky dohromady najednou, nabízí nabíjecí kredit ve výši 25 tisíc korun. To znamená, že mají spočteno...
0: Jako ročně, nebo?
1: Ne. Že mají spočteno, že zákazníci v podstatě to je zhruba běžný zákazník, že asi to projezdí za jeden rok. Takže na jeden rok nabíjení gratis. Jo. Teď si vím, s čím se ještě vytasej. Jako. Takže na jedné straně, a to je ten úpadek a na druhé straně ten rozvoj. Jo. Zatímco oni mají ty auta levnější, lépe zpracovaná, lépe vybavená, nebo respektive rozhodně tam, kde třeba do vyšší střední vrstvy VW, CP, plasty, tak oni všechno mají obšitý kůží. Tak to jsou ty velký rozdíly. Ale ještě furt tahají trumfy. Jo? Ještě nevyčerpali své možnosti, které spočívají v tom, že oni to prostě vyrobí levnějc. A nacpou do toho věci, které si jinde musíš kupovat. Připlácet si za ně. A vedle toho jsou ty automobilky, které běžej a sotva dejchají. A teď třeba to BYD ještě zařadí další stupeň a ještě se rozjede rychlejc. Jo. A oni už mu prostě nebudou moc stačit. Jako já bych se nedivil, kdyby prostě během 10 let neexistovala evropská automobilka. Ono už v některých skrytě jsou Číňani. Ten Seantis, nebo jak se to jmenuje? Seantis. Jo, ten...
0: Jo, vím, co myslíš, no, Seantis, myslím, to je, no.
1: Seantis. Tak tam už je čínský, tam už je jako čínská účast majetková. Takže...
0: No, skoupí ten trh normálně.
1: A pak je na nich, jestli je...
0: Nemilosrdně.
1: Tak, jestli v nich budou vyrábět ty čínský auta, protože ono stejně brzy bude, i to evropský auto bude napěchovaný čínskou technologií.
0: Přesně tak. Takový ty vlhký sny o tom evropském trhu, autařským, to už dávno není pravda. A navíc, já teda shodou okolností, když mluvíš o tom BYDčku, tak já začínám vidět na silnicích, čím sem tam už potkám BYDčko. Normálně no, auto. Jeho někdo má? Hodně.
1: Pamatuji si, když jsem tady říkal, že Ukrajinu zaplavují migrantama, že mají na to projekt?
0: Jasně.
1: Na Ukrajině brzy bude více migrantů než Ukrajinců a začnou se rodit míšenci. Rozhořčení nad touto perspektivou označil investiční bankéř Furza za vliv ruské propagandy. Budeme mít více cizinců než Ukrajinců, dokonce i s jiným náboženstvím a jinou barvou pleti. A v tom není žádný problém, pokud to není nafukováno ruskou propagandou. Na Ukrajině se budou rodit míšenci. Podívejte se na Londýn, kde se už dávno všechno smíchalo, prohlásil a tvrdil, že příliv migrantů je nezbytný kvůli nedostatku pracovní síly. Stejný názor nedávno vyjádřil i šéf Úřadu pro migrační politiku Vosko Bojnik. Takže všimni si, na jedné straně prostě tady máme umělou inteligenci, která nahradí spoustu jakoby práce. Ano. To znamená, že bude se snižovat nabídka pracovních sil. Ale na druhou stranu potřebujeme migranty, protože vlastně je potřebujeme kvůli tomu pracovnímu trhu, protože tady nemá kdo pracovat, jo, v Evropě. Oni si tak trochu protiřečej, ne? Nebo se mi to zdá?
0: A to není náhoda. Ne, to se ti nezdá. To je PPP.
1: A co to přináší? Co to přináší, mám v dalším tady, jo. Obohacování kultury klanmi. Poberají sociální dávky a jazdí v Rolls-Roycech. Prepadají obchody a muzea, ničí německé kulturné dědictvo, podvádzají starých lidí, napadají policistou a pohrdají liberálnou německou společnosťou, do které se přistěhovali. Arabské, kurdské a romské klany. Nie jsou to predsudky, jsou to fakty z policajných a mediálních zpráv. Neuplyne snad ani týždeň, aby se v Německu neobjavily zprávy o takzvané klanové kriminalitě. Táto forma zločinnosti narastá. Jsi tam?
0: Ano, poslouchám.
1: No, a...
0: To je náhodička, že? Nenadarmo jsem o tom mluvil. Kurdský kebab.
1: No jo. Tak a poslední zprávu, kterou ještě asi stihneme, která ano. Vyšla.
0: Já tady mám malýho moderátora a už se dožaduje krtečka.
1: Jo, tak ještě chviličku.
0: Pojď, no.
1: Předseda ruského parlamentu říká, srovnáme Kyjev se zemí zbraní, která za sebou nenechá po nikom žádnou stopu. Šokující varování ruského státního představitele. Prohlášení, které vyvolává vážné obavy a zároveň naznačuje, že Moskvě dochází trpělivost s kyjevským režimem, vydal předseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin otevřené varování a položil na stůl možnost sáhnout po nejsmrtonosnějším arzenálu Moskvy. Volodin přímo pohrozil, že Rusko je připraveno použít proti Kyjevu zbraně hromadného ničení. Jak upřesnil, Moskva aktivuje tuto krajní možnost v případě úderů namířených na civilisty na ruském území. Jak se stalo po nedávném ukrajinském útoku na studentskou kolej v Luhansku, který si vyžádal 18 obětí, převážně mladých lidí a dětí. To vše by nás mohlo přivést k použití zbraně, která za sebou nenechá žádnou stopu, řekl Volodin podle tiskového prohlášení, které dnes vydala státní Duma, dolní komora parlamentu. Zároveň varoval, aby situace k takovému kroku vůbec nedospěla. Nová hrozba vzešla z dronového útoku na studentskou kolej ve městě Starobylsk v Luhanské oblasti. Okupační úřady uvedly, že při útoku minulý týden zahynulo 21 civilistů. Generální štáb ukrajinské armády prohlásil, že cílem útoku byla ruská vojenská dronová jednotka, místo ní však střely zasáhly kolej. Ruský prezident Vladimír Putin následně nařídil odvetu a v neděli ruská armáda použila své nové střely středního doletu Orešník při rozsáhlém útoku na Ukrajinu. Obzvláště tvrdě bylo zasaženo hlavní město Kyjev. Ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo, že jde o odvetu za smrt civilistů ve Starobylsku a dalo jasně najevo, že nové útoky na Kyjev jsou jen otázkou času. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov rovněž podle ruského záznamu rozhovoru informoval amerického ministra zahraničí Marka Rubia o možných připravovaných útocích, uvádí agentura AP/MP. No, toť vše. Jiří, okomentuj.
0: Rukavice jsou dole, držte si klobouky. Konec hlášení.
1: Ano, přesně z toho vystih. Rukavičky jsou dole a teď už jenom někteří budou s hubou do kořán sledovat, do čeho se to vlastně dali.
0: Ano.
1: A pozor, v Kyjevě to začíná, jo? Teprve.
0: Ano.
1: To ostatní to bude ještě taky přijde.
0: To bude taky úvodní čajček pro Batolata. A pak to pojede ve velkým.
1: Asi
0: Pumprásk.
1: Tak. Není se co divit, protože ta hydra už příliš zase roztáhla chapadla a je potřeba chapadlo po chapadle to všecko usekat a zničit. Protože jinak se toho nedá zbavit.
0: To bude poslední fáze denacifikace prostě.
1: No, víš co, to je složité.
0: Jo, toto je poslední varování, si myslím, jo.
1: No tak já si myslím, že to rozsekají na padrť a bude klid. A propo, víš o tom, že v Číně jsou bankomaty na zlato?
0: Vím to a dokonce jsem slyšel, že, nebo viděl jsem nějaký takový, že ti dokonce můžeš, jako že ti udělá slitek. Že si můžeš, jako že si tam hodíš peníze a udělá ti slitek normálně. Ale to nevím, jestli je pravda teda.
1: Já tady mám k tomu nějaké info. Takže bychom se na to mohli ještě, protože se mi nehlásí zatím. Aha. Nikdo, Helenka...
0: Máme to posunutý dneska.
1: Vidím, že Helenka jako dneska nebude, asi bude Martin, tak je to takové trochu jiné. Tak já najdu ten čínský bankomat, doufám.
0: Mhm. Najdi ho. A pošli nějaký zlato.
1: To nějaký zlato. Já to nenajdu, tady to vždycky skočí někam, bože můj. Buď dopředu, nebo dozadu to skočí. Ty zase na mě vykouk ten blbec Hašan.
0: Specialista.
1: To je specialista, ne? Ruský
0: specialista. To je ještě větší blb, než jsme čekali.
1: Ruský specialista operátor.
0: Ano.
1: No, takže chviličku ještě, to tady trošku projedu. No, takže na světě je spousta zajímavých věcí a nejzajímavější věci bohužel nejsou už na evropském kontinentě, ale odehrávají se někde úplně jinde. Evropa už, tady mám třeba největší město na světě, které nikdo nepozná. A to je bez těch kdysi nějaký zastaralý město. Jo. Ale důležitá informace. Tvrdý úder dostala Christine Lagardová, šéfka Evropské centrální banky. Švýcarsko schválilo v referendu zajištění stálého používání hotovosti. 73% voličů podpořilo trvalou dostupnost hotovosti v zemi, která nesmí být nahrazena digitální měnou. Mm-hmm. Ono to někde prostě začít musí, že?
0: Že zrovna v tom svobodném Švýcarsku to začíná.
1: No právě protože je svobodné.
0: To je náhodička.
1: Kdo by to byl řek?
0: No jo.
1: To se nezdá, viď?
0: Mhm.
1: Hele, mě to tady vždycky někam skočí, já se z toho vypnem.
0: Se s toho obtáhnu, tady.
1: Normálně mi z toho tady hrábne, hele. Ty to jako... Nějaký nepokojný to tady mám. Mám to dneska nějaký nepokojný.
0: Máš tam nepokoje, jo? Jestli no, ty tam nemáš málo demokracie.
1: Nevím. Možná, že tu demokracii někdo ukrad.
0: To je taky možný.
1: Jak to nehlídají ty novináři? Tak, no, tak je to v ohrožení.
0: To je velké ohrožení.
1: Tak je to ve velkém ohrožení. No nic, tak budeme končit. Jiří, pojď se rozloučit.
0: Děkuji za pozornost, mějte se krásně, užijte si hezký víkend a budu se těšit zase na slyšenou.
1: Já pochopitelně ti děkuju za to, že jsi tady se mnou byl, že jsi nám nadělil spoustu informací zajímavých. No a budu se těšit zase za týden. A pozor, my se uslyšíme zítra s posluchačima, takže už se na vás na všechny těším. To je, přátelé, všechno. My si zahrajeme písničku a poté už vás předám do něčí péče, abyste mohli poslouchat další pořad. Takže to je ze studia Midgard všechno. Společně s Jiřím se s vámi loučí a zase se na vás těší. Jak jinak než Petr Václav.

0: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Bude dělat, čím si myslí, že je to možné.

0: čo ma v tom maximálne podporoval, lebo je to akadémik a fandí maximálne slobode slova, lebo v akademickej obci je to absolútne alfa a omega.
1: No teda len pre dovysvetlenie, kto by nevedel, že išlo vlastne o vedeckú štúdiu, vy ako akademický pracovník v ústave akadémie
0: vied. Myslím, že Peťo mi ju aj, Peťo Drulák mi ju aj recenzoval. Ano. To bola kritická
1: štúdia. Aby bolo jasné, že ano. Nešlo povedzme o...
0: Nebola žiadna propaganda o Leninovi. Áno,
1: ani beletria.
0: Bola to kritická vedecká štúdia. Veľmi si vážim tvoju recenziu. A na druhej strane Peťo do toho išiel s tým, že okamžite Denigen spustil také osobné útoky voči Petrovi, voči jeho rodine, voči všetkým. Na konci dňa myslím, že Peter s tým mal aj problémy, musel odstúpiť z pozície šéfa ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. Čom je to iné, ako to bolo za fašizmu? Povedzte mi, v čom? Čiže naozaj som presvedčený, že sa vraciame do veľmi temných čias a že teraz je tu malá nádej, tým budem končiť, malá nádej, že príde zmena, ale... Poslám myšlienka a potom prenechám slovo ďalším rečníkom. Nie je to také jednoduché, ako si predstavujeme. To, čo kedysi Donald Trump, a to teda nie je môj obľúbený politik, ale toto mal absolútnu pravdu, povedal o americkej spoločnosti, že im tam vládne deep state, hlboký štát. Tak to my zažívame na Slovensku, ale verím tomu, že aj v Čechách, každodenne. V prokuratúre, v polícii, na súdoch máte stále tých progresívcov. Oni si vytvorili obrovskú chobotnicu, mafiu, ktorá rozhoduje bez ohľadu na to, čo si myslí alebo chce vláda. To neviete takto odtínať jedno chápadlo po druhom. Je to veľmi náročné. Preto sa môže stať, že u nás na Slovensku sedí v base jeden bloger, volá sa Denis Kollár, len preto, lebo kritizoval Izrael za genocidu v Gáze a kritizuje sionizmus. A to teraz jedno, čo si on myslí. Môžeme s tým súhlasiť, nesúhlasiť, ale do pekla má slobodu slova. Žijeme v spoločnosti, ktorá sa tu píši názormi, že sloboda, demokracia, ľudské práva a tak ďalej. A hovorí o iných krajinách, že sú diktatúry, lebo prenasledujú ľudí za iný názor. Však my robíme to isté prakticky. A preto ja som, a to bude moja posledná výzva, ja som presvedčený, že za daných okolností to najlepšie, čo môžeme dneska na Slovensku a v Čechách urobiť, je prijať ten americký model slobody slova. A teraz opakujem, a ja som není veľký priateľ Ameriky, to asi tušíte. Ale to, čo oni majú napísané v tej svojej ústave, že pokiaľ nevyzývaš k násiliu, tak môžeš si povedať, čo chceš. A teraz vrátane komunistických, fašistických, akýkoľvek predstav. Mne to je jedno. Nemám rád fašista. Naozaj som ťažký antifašista. Ale jednoducho, čokoľvek radšej môžeš povedať, ako by sme dali do rúk týmto ľuďom v deep state, aby nás mohli zatvárať len za to, že máme náhodou radšej Rusko ako Ukrajinu, alebo upozorňujeme na americké vojny, alebo nebudú aj kritizujeme Izrael. Som presvedčený, že najsilnejšia sloboda slova je jediné riešenie a paradoxne tí, ktorí sú označovaní za komunistov, ako sme niektorí z nás tu, dneska najviac bránia slobodu slova a tí, ktorí sú označovaní za liberálov, proti nej najviac bojujú. Naozaj paradox.
1: Tak ja by som možno povedal, že pre mňa to, ten termín, čo ste používali, je asi skôr taká ako metafora trošku, než že by... Oni by sa tomu bránili nielen tí liberáli, ale aj tí fašisti, lebo ono to asi veľa spoločného nemá, ale na druhej strane rozumiem tomu, že je to ten extrémny centrizmus, ktorý vlastne nič ďalej než 5 cm od svojej ideológie nechce pustiť ani naľavo, ani napravo. A musím povedať, tým sa vlastne dostávam k Petrovi Drulákovi, že my sme spolu viedli dosť rozhovorov a jeden z tých rozhovorov bol aj presne o tom, že obaja sme vraveli, že kedysi sme možno mali na to štrukturovanejší názor, ale po zlých skúsenostiach s tým, ako sa všetky obmedzenia slobody slova zneužívajú, tak sme sa priklonili presne k tomu, čo teraz hovoril Ľuboš Blaha, že ideálne je všetky tie obmedzenia vlastne opustiť i tie, ktorých, čo ja viem, popieranie holokaustu, ja som sa voľakedy veľmi zastával a samozrejme, ja som stále iste, že ako... Určite budem opovrhovať každým, kto bude popierať, aby bolo jasné, nie, že by som tých ľudí obhajoval, ale jednoducho si myslím, že všetky tie obmedzenia sú nadbytočné a zavdávajú potom možnosť to zneužívať a že asi tie trestné činy, ktoré dnes je možné spáchať verbálne, tak je možné nahradiť občianskoprávnymi žalobami a podobne, či už ide o ohováranie alebo poškodzovanie obchodného mena a tak ďalej, tak ako je to v Amerike. No ale teda začali sme celý rad tém, tak ja poprosím profesora Petra Druláka, aby povedal, čo si vlastne o tom všetkom, čo tu zaznelo a prípadne, čo ešte nezaznelo a chce on povedať, tak čo si o tom myslí.
2: Dobrý večer, děkuji za slovo. No, on už toho právě zaznělo docela dost a já tak nad tím přemýšlím, jako co říkal Pepa, co říkal Luboš. Ten optimismus, který vyjádřil Pepa Skála s tím, že vlastně co říkal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, když odcházel z hradu. Já si říkám právě, co ten ministr spravedlnosti vlastně zmůže s těmi soudci. No, protože kdykoliv se objeví nějaký politický činitel a řekne, tak a teď je potřeba teda, aby jsme tu svobodu slova respektovali a ta naše justice by se podle toho měla chovat, tak oni na just ukážou, že jsou nezávislí a že budou pokračovat tak, jak pokračovali dosud. A vlastně na ně nemá moc páky. Jo? On možná by mohl mít páky na státní zastupitelství a ani tam to není jistý. A na soudce už vůbec žádný páky nemá. Takže ty soudci, ty soudkyně a soudcové, kteří tady vynášeli ty, řekněme, naprosto ostudní politické rozsudky, a to jak v kauze Skála, tak v kauze Bednářová a v řadě dalších, tak ty budou vlastně pořád fungovat a možná, že ti jejich kolegové jim budou říkat, no tak teď vlastně musíš být odvážný a oni to budou brát jako dokonce výraz své odvahy, že v tom budou pokračovat. Pro mě bude docela zajímavý, jak si třeba ta nová garnitura, která přichází, poradí s tím paragrafem, podle kterého byl odsouzen jak Pepa Skála, tak Martina Bednářová, to je to genocidium. Nevím, jak se přesně jmenuje, jaký má číslo, Pepa to ví určitě přesnějš. 305, 405, a to je zrůdnost.
1: A oni to, myslím, přejmenovali na útočnou vojnu, alebo tak tenhle, nějak, že aby to bylo širší.
2: Tenhle paragraf je opravdu zrůdnost v tom českém právním řádu, protože když se na něj podíváte, tak většinu mainstreamových žurnalistů a propagandistů byste na něj mohli odsoudit. Mohli byste odsoudit na Izraeli. Jo? Na Izraeli byste mohli odsoudit, protože vzhledem k tomu, co se tam děje a jak oni o tom píšou, tak to je zlehčování, popírání všeho, co se tam děje. To ani nemusí být genocida totiž, to stačí váleční zločiny, to je důležitý. Jo? Takže samozřejmě genocida, tam je otázka, kdy začíná, kde je, ale tam stačí v tom paragrafu válečný zločin. Václava Havla byste mohli odsoudit za to, jakým způsobem mluvil o tom takzvaném bombardování za humanitárními cíly. Takže tenhle paragraf je skutečná zrůdnost a pro mne test toho, zda to skutečně s nějakou svobodou myslí ta koalice vážně, bude, jestli ho prostě dostanou z toho našeho právního řádu. Já myslím, že tu většinu na to mají. Na to nebudou potřebovat senát, to není ústavní věc. Takže tohle se dá na prvním, druhém jednání sněmovny prostě odstřelit. Pak další samozřejmě paragraf, který si tam dostali letos, je ten paragraf, který kriminalizuje podporu propagaci komunismu, že jo, další věc. Takže to je další. Takže pro mě, já v téhle chvíli, když se mě ptáte, tak já řeknu nevím. Já o nich nevím vůbec nic. Z toho, co o nich vím, tak akorát můžu říct, že nevím. Jo? Protože opravdu byl bych naprosto v tomhletom, ale otevřený v tom, ale chápu, je na místě určitý optimismus, protože taky bych řekl, že by měli být méně špatní, než to, co tu vládlo dosud. To je takový, řekl bych, racionální očekávání. Ale, a teď je tu obrovský ale. A to je stav západu. Stav politického západu. Uvědomme si, že to, čemu říkáme svoboda projevu a svoboda myšlení a to, čeho si vážíme, je skutečně západní výdobytek, že ten západ, ta Evropa, po ty staletí, jak se formulovala, byla v něčem výjimečná, že tady byly možné určité věci, které jinde možné nebyly. A to, že na západě se vytvořil skutečně ten respekt k té debatě, to není žádná zásluha liberálů. Liberálové se k tomu dostali, jejich pojetí svobody je od začátku vlastně scestný, protože je to svoboda pro mocný a bohatý. Od začátku je takhle liberalismus definován, pro bohatý a mocný. Ty tu svobodu mají, ostatní ty liberály nezajímají. Liberálové nechtěli dát volební právo všeobecný. Oni říkali volební právo jen pro ty, kteří jsou dostatečně bohatý a ty majetky. ty takzvaně zodpovědní, takže jenom bych chtěl tohle odpojit.
1: No teda to chcou dát aj 16-ročným no, a zobrat 65-ročným.
2: A jasně, oni vždycky mají nějakou svoji skupinu, že jo. Ale liberálové se svobodou projevu zas tak moc společného nemají. Jo? Ta naše svoboda projevu, západní evropská, ta se vyvíjí po staletí. A jsou tam některý nepravděpodobní aktéři, kteří za ní stojí. Jo? Můžeme říct, že i to, jaký byl vztah mezi církví a sekulární mocí, tam hrálo obrovskou roli. A to bych vůbec neřekl, že církev byla nějaký zastánce svobody projevu. Naopak po ta staletí, ale v té konfiguraci, že jste měli nezávislou církevní moc a nějakou světskou moc a mezi sebou oni nějak museli vycházet, to je jeden ze zdrojů té naší svobody projevu. Takže proto říkám Západ. Západ, protože když se podíváte do jiných okruhů, a já je respektuju, já jsem rád v Číně, byl jsem tam nedávno, mám respekt vůči tomu, jakým způsobem, co dokázalo Rusko v posledních desetiletí. Tak mám k ním respekt, ale vím, že tam nemůžu hledat svobodu projevu. Ne prostě. Jo, tam je to prostě jiná tradice, je to tam jinak postavený. Když jdu do Číny, jak tam nejdu hledat svobodu projevu. Nehledám ji tam. A když ji hledám, já nenajdu. To jsme my, Evropský západ. No a teď se podívejme, v jakém stavu je ten západ. V jakém stavu je Velká Británie, která teda tady v Evropě platí za tu kolébku svobody a demokracie. Co všechno je tam kriminalizováno? To jsou strašný příběhy. Strašný příběhy. Jeden neopatrný výrok a jste ve vězení. Podívejme se do Spojených států. Ve Spojených státech samozřejmě mají poměrně robustní i ústavní záruky, o kterých mluvil Luboš. Ale teď my jsme vlastně měli možnost v těch posledních dvou letech pozorovat už dvě administrativy. Že jo? Loni na podzim, když bychom to vzali za ten rok, jo? Loni na podzim Biden, jo? Bidenova administrativa rozsluhující, jakým způsobem vlastně ti woke aktivisté byli schopni skrze soudy umlčovat, vyhazovat ze zaměstnání, ostrakizovat někoho, kdo se nevhodně vyjádřil o transexuálech, o feminismu, o migrantech, nedej bože o černoších, což je teda o afroameričanech, teda bych asi měl říct. To byly...
1: Ano, už máš problém.
2: Jo, to už to by byl problém, už to by byl problém. A ta nastupující, řekněme, garnitura se vůči tomu vymezovala, říkal, tohle je nepřípustný, že jo, Elon Musk na mém Twitteru, tohle všechno jako bude jinak. A v mnoha ohledech tu situaci změnili. Ale dneska zase máte sionismus. A kdo prostě se dopustí nějaké kritiky Izraele, antisionistických výroků, no tak má podobné problémy. Když tam v podstatě i s těma univerzitama dokážou jako hejbat způsobem, který je nepředstavitelný. To mimochodem už začalo i za té Bidenovy administrativy, ale když si tak nějak poslechnete, co je, jakým způsobem to popisuje John Mersheimer a další prostě pozorovatelé, moudří lidé z té země, tak víte, že to není země svobody projevu. To není země svobody. Takže z tohohle hlediska já jsem smutný v tom smyslu, že je možný, že tahle garnitura, která tu je, třeba se vzchopí i na zrušení těch paragrafů, což si myslím, že je nutný. Ale na druhou stranu ten Západ, ten vůbec nesměřuje k nějaký větší svobodě. A dokonce i ti lidé, kteří jsou, do kterých se kope, jako jsou třeba někteří ty Trumpovci a ta MAGA, když se pak dostanou do těch funkcí, tak se chovají velmi podobně. Takže uvidíme, ale já vlastně nemám dobrý, já tady nemám jako nějaký dobrý, jako úplně příběh. A dokonce ani v tom, když řeknu, až se ten západní systém zhroutí, a já myslím, že se zhroutí, protože je neudržitelný, to, co dělá, jsou nesmysly, tak jako, že by to nutně vedlo k nějaký větší svobodě. No tak se podívejme, kdo je kolem. Tak máme, že jo, Blízký východ, Severní Afrika, tam jsou už i některé výrazné mocnosti. Máme výraznou mocnost, jako je Saudská Arábie, Katar. Když se podíváme dál na východ, máme Čínu, máme Rusko, máme Indii. Já od nich neočekávám, že by oni byli nositeli západní svobody projevu. Takže možná, že tady spíš než nějakou radostnou náladu bych tady zatonoval nějaký rekviem.
1: Tak ja zase len trochu pre vyváženie, tak očakávateľne poviem, že pokiaľ ide o tú slobodu slova, napríklad aj na akademickej scéne, tak zase majú problémy aj ľudia opačných názorov, napríklad tu bola prednášajúca, ktorej, proti ktorej študenti organizovali petície a snažili sa ju dostať do školy, pretože je židovka a nesmie prednášať o Izraeli tým pádom. Čiže je to, je to samozrejme práve tá miera tolerancie jednoducho obojstranne veľmi nízka, bohužiaľ aj v akademickej sfére, k tomu sa ešte vlastne chcem v ďalšej otázke i dostať, lebo to považujem za dôležité, ale chcem sa opýtať Petra Dinuša, jednak keď to tú chvíľu počúva ako ďalší politolog, tak ako sa na to pozerá ako pracovník Ústavu politických vied na jednej strane a na druhej strane ako účastník, tam je tá rovina osobná, aj takých káos ako Lenin, Blaha, Dinuš.
3: Ďakujem za slovo. Ja pracujem teda v Akadémii vied, Slovenskej akadémie vied a môžem sa vyjadrovať slobode slova na pôde Akadémie vied a nadviazal by som na Luboša Blahu. Luboš napísal knihu o Leninovi. A pretože vie, že v slovenskom trestnom zákone je paragraf, ktorý hovorí o podpore a šírení extrémizmu alebo komunistickej ideológie, tak zvolil pseudonym, pretože mu, by mu hrozilo možno trestné stíhanie. A táto knižka o Leninovi pseudonymom vyšla. Vyšla vo vydavateľstve Akadémie vied. Ovšem, za pár týždňov po vydení knihy sa niektorí liberálni členovia etičnej rady vydavateľstva Veda a novinári pozvali, že ako je možné, že vydavateľstvo, renomované vydavateľstvo Akadémie vied vydáva knihu pod pseudonymom. A pritom autorský zákon umožňuje, aby autor vydal knižku pod pseudonymom. Potom začali rozoberať vedecký obsah tej knihy, že je nevedecká a neviem proste čo, a nakoniec zistili, že je to striktne vedecká exaktná práca, ktorá sa nedá spochybniť. Tak potom si vymysleli, že problém je s predslove s Lubošom, že tam spochybňuje všeobecnosť súčasnej demokracie a slobody. Potom zase bol problém s tým pseudonymom a proste kopec problémov. Nakoniec to dopadlo tak, že vedenie Akadémie vied, teda pravicové neoliberálne vedenie Slovenskej akadémie vied, uložilo tomu vydavateľstvu, ktoré šírilo tú knihu, že ju nesmie predávať. A tým porušilo platnú vydavateľskú zmluvu, ktorá zavezovala to vydavateľstvo, že tú knihu musí predávať. Napriek tomu tú knižku stopli. To je exemplárny prípad cenzúry a obmedzovania slobody slova na pôde Slovenskej akadémie vied. Luboš ako vedecký pracovník na pôde Akadémie vied je proste vnímaný tak, že poškodzuje dobré meno Akadémie vied, pritom sa nikdy nevyjadruje ako pracovník Akadémie vied, keď hovorí o politických vzťahoch. Vždy sa vyjadruje ako poslanec alebo reprezentant politickej strany. Prijali vedenie Akadémie rôzne prehlásenia o tom, že by mal odísť z Akadémie vied a jedno s druhým. Ste porušujú za politickú neutralitu Akadémie vied, porušujú vlastné uznesenia. Slovenská akadémia vied sa chváli tým, že v oblasti spoločenských vied má vynikajúce výsledky v oblasti dezinformácií a konšpirácií. To majú byť proste vedecké výsledky, áno. Ja si teda myslím, že čo sa týka slobody slova, že máme slobodu slova takú, aký máme režim. Áno. Ja si neviem predstaviť, že by som išiel do oficiálnych médií a hovoril o socializme, alebo o podpore komunistického hnutia, alebo o antikapitalizme. Áno, to si môžeme hovoriť privátne tu, v takýchto uzavretých miestnostiach. Alebo,
1: nahráva sa to, môžu nás za to tiež zatvoriť.
3: Aha, pozor. Áno, áno. Ale verejne si neviem predstaviť, že by to niekto mohol takto šíriť. Naopak, privátne si budeme hovoriť o povedzme podpore socializmu, ale niekto nás môže obviniť z toho, že šírime fejky, dezinformácie, konšpirácie a podobne. Takže vlastne nie je náhoda to, že už aj keď vyjadrujeme slobodné názory v privátnej sfére, že ten režim začína kampaň proti extrémizmu, proti fejkom, proti hoaxom, proti dezinformáciám a neviem proste proti čomu. Áno, to znamená, že ten režim už nesedí na tróne tak, ako sedel povedzme v 90. rokoch, ale bojí sa aj o vyjadrený súkromný privátny názor, ktorý nie je zhodný s oficiálnou ideológiou a propagandou režimu. Napríklad v oblasti antikomunizmu. Áno, tá antikomunistická propaganda režimu, to je proste svedectvom toho, že aká sloboda prejavu, aká sloboda výkladu, interpretácia histórie existuje. U nás neexistuje v podstate oficiálna žiadna. No. Takže asi toľko.
1: Ďakujem, my sme to... My sme to vlastne celkom prirodzene premostili touto debatou aj o vedeckej knihe k tomu, čo som sa chcel dotknúť. Lebo väčšinou hovoríme o slobode prejavu vo vzťahu k politike, k médiám, k sociálnym sieťam, určite zvlášť k sociálnym sieťam sa ešte tiež vrátime. Ale pre mňa je jedna z veľmi dôležitých vecí, ja som teda pôvodným vzdelaním exaktný vedec, teoretický fyzik, a považujem za veľmi dôležité, aby naozaj sme mali slobodu prejavu, slobodu myslenia v akademickej sfére vo vede. A dnes sa stretávame s tým už pomerne dávno v sociálnych vedách, dnes už dokonca aj v prírodných, najmä ak sa bavíme o témach, ako je genetika, virológia a podobne, že sú tie veci vlastne obmedzované a cenzurované. Je problém vysloviť hypotézu, keď sa povie, že je proti väčšinovému vedeckému konsenzu, ale povedzme si pravdu, aj teórie Darwina alebo Koperníka boli iste vo svojej dobe proti väčšinovému vedeckému konsenzu. A ja som z teoretickej fyziky zvyknutý, že ten fyzik môže vysloviť ľubovoľne šialenú hypotézu o nekonečnom množstve vesmírov, alebo že je ten vesmír hologram, ktorý, alebo je to celé vlastne naprogramované inou civilizáciou a celá kvantová teória je daná tým, že sme v nejak rozpixelovanej simulácii. A nikto zatiaľ tých fyzikov za to nestíha, ale skúsite niečo také povedať v oblasti, čo ja viem, o covide a už máte obrovský problém, napriek tomu, že rad tých vecí boli oprávnené hypotézy a dnes už sú vlastne považované, ak nie úplne za dokázané, tak minimálne za veľmi dobre možné, ako napríklad umelý pôvod toho vírusu a podobne. Je to jednoducho oprávnená hypotéza. Dnes na vysokých školách bežne prváci prídu zo strednej školy, sú vzdelaní tak, ako dnes sú ľudia vzdelaní po strednej škole a udávajú svojho učiteľa, že to, čo hovorí, nie je dostatočne ideologicky čisté. Čiže sem smeruje moja otázka, do akej miery si myslíte, že práve už v tom školstve, nakoniec hovorili sme tu aj o pani učiteľke Bednážovej, vystupovala tuto na tomto pódiu, moderovala to vtedy Lenka Procházková, a špeciálne v tej akademickej sfére, teda vysokoškolskej a v akadémiách, do akej miery tam vidíte korene tej cenzúry. Neviem, kto by sa chcel k tomu vyjadriť. Ste tu z akademickej sféry minimálne traja.
0: Ja teda začnem. Ďakujem veľmi pekne. Tá éra covidu, a dobre si to pamätáme, a veľmi dobre, že pán riaditeľ na toto upozornil, tu ako keby zradikalizovala tú liberálnu časť spoločnosti do tej miery, že oni tak silno opovrhovali akýmkoľvek iným názorom, že z nás na Slovensku robili, že dezolátov. To bol normálne oficiálny pojem. Že každý, kto chcel, nie že odmietal očkovanie napríklad, ale že len chcel dobrovoľnosť očkovania, bol pre nich dezolát. Keď si citovali nositeľa Nobelovej ceny Montaniera, čo je virológ a odporca očkovania proti covidu, tak aj on bol dezolát. A to tvrdili ľudia absolútne nedovzdelaní niekde z nejakého denníka N alebo denníka SME. Hej. Čiže taká to bola atmosféra. Že hociakú sprostosť si mohol trestnúť, pokiaľ si bol v tom hlavnom prúde, ale pokiaľ si citoval významných analytikov v odbore virológie, ako je Montanier alebo na Slovensku doktor Lakota, tak si bol extrémista a dezolát. A toto dopalilo strašne veľa ľudí. Ono to na konci dňa vyšlo pre nich aspoň na Slovensku mimoriadne kontraproduktívne. Pretože oni tým naštvali polku národa. Neviem, či taký členský štát Európskej únie ešte existuje, kde bola zaočkovaná iba zhruba na 50%, čo vypovedá o tom, že zhruba polovica slovenskej spoločnosti de facto bola urazená tým, že ju označovali za dezolátov. Oni tým urobili hroznú chybu, detinskú chybu. A na tomto sa zviezla potom tá vlna odporu, lebo ľudia si začali uvedomovať, keď nám môžu klamať pri covide, tak nám možno klamú aj pri vojne na Ukrajine. A začali čítať alternatívu, začali sa vzdelávať aj v iných oblastiach. A zrazu ste mali na Slovensku situáciu tiež výnimočnú v celej Európskej únii, že ľudia jednoducho nedržali palce Ukrajine, lebo videli, že to je Zelenského skorumpovaný režim, videli, že to je americká vojna proti Rusku, že to nie je tak, ako tvrdí západná propaganda. A opäť boli dezoláti a extrémisti. A to sa opakovalo. A o to viac tu rástla tá vlna tých ľudí, ktorí jednoducho len chceli mať svoju pravdu a tá im bola zakazovaná. Taký, neviem, či toho človeka vôbec má zmysel spomínať intelektuálnej príjemnej diskusii, ale máme takého, že vlastní zradca Naď sa volá na Slovensku. Minister bývalý obrany, hej. Ten zakazoval normálne médiá, zatváral médiá.
1: Ja zas pripomínam, nahráva sa to, aby sme tu nemali nejakú žalobu za zásah do osobnostných práv.
0: Ja som bol dokonca na súde s týmto pánom Naďom a pán Naď ma zažaloval, lebo som o ňom hovoril, že je vlasti zradca a súd rozhodol, že o ňom môžem hovoriť, že je vlasti zradca, preto si to vychutávam.
1: Tak to som nevedel, že to máte pozikrované.
0: Ale pravda je taká, že jednoducho COVID, vojna na Ukrajine, otvorila ľuďom oči, že bez ohľadu na to, aký máš názor, ty máš mať právo mať na tento názor. Toto je ten základný problém, ktorý tí liberáli nevedia pochopiť, špeciálne tie liberálne decka. Ako prepáčte, dneska tu čelíme takým primitívnym útokom na našu vládu, že tam nejaký študentík, ktorý jednoducho by mal mať aspoň elementárnu úctu k starším ľuďom, k štátnym funkciám, k rodičom, k ľuďom, ktorí majú možno viacej rozumu a viacej skúsenosti, napíše na chodník, že totálny vulgarizmus, neviem, či ten prípad poznáte, nechcem vás tým obťažovať. A z tohto robia teraz hrdinu, hej, liberálne médiá. Toto je pre nich hrdina. Vulgárny primitív, mladý človek, ktorý by mal mať úplne iné správanie. A tam sme sa dopracovali. Tam sa dopracovali, že toto sú dneska autority pre liberálne.
1: Ale zás prezentuje veľmi, veľmi originálnu disharmonickú hudbu.
0: Áno. Viete, mňa to mrzí, áno, aj kvôli akademikom, ale na konci dňa my sme relatívne dobrí rečníci, vieme sa brániť, vieme zabojovať, ľudia nás sledujú. Ale zoberte si bežných robotníkov, bežných ľudí práce. Ja mám prípad robotníka, ktorý len zvesil duhovú zástavu v fabrike Volkswagen a bol vyhodený z hodiny na hodinu z práce. A čo má ten robiť? 29 rokov robil v Volkswagene, Volkswagen mal potrebu tam robiť politiku a šíri tam duhovú ideológiu LGBTI. Prečo preboha automobilka má potrebu šíriť duhovú ideológiu, mi vysvetlíte? Ten robotník normálne došiel, tak to zvesil, do hodiny vyhodený. Sme sa snažili mu pomôcť a robíme všetko pre ňoho, ale takáto je situácia bežného robotníka. Tak je takto človeka šikanú, ktorý iný robotník pracujúci človek bude mať odvahu povedať svoj názor. Alebo učiteľ teraz v chorvátskom grobe. Normálny, mladý človek, učiteľ, pracuje na SAV. Na základnej škole deckám vysvetloval dejepis a vyvesil tam obraz Gustava Husáka a povedal, že tento bol človek, ktorý v Slovenskom národnom povstaní bojoval proti fašizmu a je to hrdina. Čo je pravda. Alebo minimálne je to historický názor, ktorý tento človek môže mať, je legitímny. Vyhodený. Vyhodený okamžite. A toto sú situácie bežných ľudí, preto to, čo tu bolo spomínané, že to nie je iba otázka toho, že či politik, či akademik, to je otázka bežných ľudí, ktorí sú takto zastrašovaní. My si prosím uvedome, že keby sa aj ten fašistický režim, ja túto paralelu používam často, vyvíjal časom, že by dajme tomu ten Hitler nejakým spôsobom prežil tú vojnu, neviem, hej, špekulujme, tak vy si myslíte, že by on fakt každého kritika rval do toho koncentráku? Nie, tam stačí vytvoriť to zastrašovanie. On tam strčí jedného a tí ostatní už budú ticho. Takto to funguje v tých totalitných režimoch. Preto toto, čo sa dneska deje, to je plazivá totalita, to si povedzme na rovinu. To, čo robili počas covidu, to, čo robili ohľadom vojny na Ukrajine, to je plazivá totalita. A výsledkom tejto nenávisti a indoktrinácie je čo? Že takmer zavraždili predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, lebo chce mier na Ukrajine, lebo nechce nenávisť voči Rusku. Takejto dobe žiaľ žijeme. Takejto dobe žiaľ žijeme. Ďakujem.
1: Petr Drulák.
2: Já bych se vrátil k té otázce, jak jsi vznesl nad tím akademickým prostředím, protože tam je takový zvláštní vývoj, ke kterému došlo v sociálních vědách v posledních desetiletích. A souvisí to s nástupem kritické teorie, což je takový zvláštní, že pojem, protože kritická teorie by měla brousit kritické myšlení. A ono v určitý chvíli to tak bylo. Jo? To samozřejmě, když začíná kritická teorie, tak jako funguje jako takový skalpel, který skutečně odhaluje věci, které ty dosavadní teorie třeba neviděly. Jo. Ale my teď jsme v situaci, kdy ta kritická teorie trochu ovládla, nebo přístupy blízké kritické teorie, nejenom sama kritická teorie, ale přístupy jí blízké, ovládly ty sociální vědy. A myslím si, že ty následky jsou docela závažné právě v tom respektu vůči jiným názorům. O co tam jde? Ona totiž přivedla ten, řekl bych, část toho myšlení sociálně vědného myšlení k takzvanému magickému myšlení. Jo, magické myšlení je, že když vyřknete nějakou formuli, tak se to stane. No, to je magie. Prostě řeknete sezame, otevři se a sezam se otevře. No, máte tu správnou formuli, to tam jako je, dokážete ten svět změnit. Samozřejmě, když v tohle věříte, tak přikládáte obrovský důraz každému slovu. A když někdo říká ty slova nějak špatně, nebo jinak, jak si myslíte, tak ten člověk je mnohem nebezpečnější, když magické myšlení nefunguje. Jo, když magické myšlení nefunguje, jak si řeknete, no tak ať si plácá, co chce, mně to vlastně jedno, protože je tu nějaká realita a on si může o té realitě říkat, co chce, ale ta realita se nakonec prosadí. No a když se podíváte, jak se vyvíjelo to sociálně vědné myšlení, tak ono vlastně třeba v tom oboru mezinárodní politiky, tak tam dřív jako byly docela materiálně orientované teorie. Jo. To zná realisti třeba. Realisti se dívali na mapu, na zdroje, na rakety, jsou všechno materiální věci. A řekli, no tak když má někdo tolik a tolik raket a někdo má 10x méně raket, tak ten, co má těch raket víc, vyhraje. Tečka. A jedno, co kdo o tom říká nebo si myslí. To je realita. A podobně liberálové. Jo? Liberálové se zase třeba dívali na obchod. Říkali, no tak mezi nimi je takovýhle obchod, tak to znamená, že ty vztahy jsou pro ně hrozně důležitý, nebudou je chtít narušovat. Zase byla tam nějaká realita, kterou dokázali měřit materiálně. Pak tam byli třeba marxisti, kteří vlastně měli taky ten základ materialistický. Jo, to znamená, dívali se na ten výrobní způsob, výrobní prostředky vlastnictví. Byla tam prostě materiální realita. Samozřejmě tenhle pohled na společnost je úzký, protože společnost skutečně není jen materiální realita. Je tam hodně těch myšlenek, hodně toho diskurzu, toho, co se říká. Ale my jsme se dneska dostali do toho opačného extrému, kdy to, co se říká, ty myšlenky, které kolujou, se stávají tím nejdůležitějším a nakonec tím jediným podstatným a ta materiální realita úplně ustupuje. A v téhle chvíli najednou je to ošidné s tou svobodou projevu, protože pokud ta svoboda projevu představuje magické formule, které jsou nebezpečné, tak je potřeba ji zastavit. Protože ta materiální realita je nezastaví. Takže oni, když věří na to, že je to magické myšlení, tak oni musí bojovat, opravdu tvrdě bojovat proti těm, kteří jsou nositeli jiných názorů, protože ti lidé jsou skutečnou hrozbou. Nezastaví je materiální realita. Jo, ten realista jako Merzheimer, ten se může zasmát tomu liberálovi, tomu utopistovi, řekne. No tak on si říká, že to tam tak dopadne, ono tak dopadnout nemůže, protože já vidím svou mapu a vidím statistiky ve zbrojení. Když věříte na ty magické formule, tak řeknete, ne, on je nebezpečný, on to může změnit. Takže my to vidíme v těch sociálních vědách, tenhle ten příklon, který mě byl vlastně vždycky sympatický, protože já jsem vždycky věřil na sílu těch ideí, ale samozřejmě dneska to došlo do důsledků, které jsou naprosto děsivý. No a pak to vidíme i v té politice, že jo? Protože třeba náš přístup k válce na Ukrajině, to je ryzí magické myšlení. Ryzí magické myšlení. Jo, to znamená, my když budeme dostatečně dlouho říkat, že Ukrajina vyhraje a budeme si to všichni myslet, tak vyhraje.
1: No zvlášť v Evropě, jo, to tak, že jo, tu mají pocit, že zvítězí rezolucemi.
2: A bohužel, tohle magické myšlení má svůj fundament v teorii konstruktivismu, v sociálních vědách. Tam to je prostě tyhle věci. A tady ten jed se dostává do společnosti. Jed, on to byl lék. Když toho tam bylo málo a když někdo s tím přišel v těch 80. a 90. letech, tak to ty materialisty trochu léčilo, protože oni byli taky pomílený. Oni si mysleli, že všechno se dá vyčíst jenom tady z nějakých těch základen materiálních, což je taky nesmysl. Jenomže tenhle lék tak narost, že se z něj stal jed a tenhle jed otravuje jak ty obory, jak ty sociální vědy, tak to, co se potom děje ve společnosti.
1: Ďakujem, tak to som skoro ani nečakal, že až tak hlboko do takýchto intelektuálnych úvah sa ponoríme. Poprosím ešte Petra Dinuša určite na túto tému. Vy ste sa už k tomu vlastne čiastočne vyjadrovali na tej konkrétnej kauze, ale možno, že stojí za to to povedať i všeobecnejšie.
3: Ja len krátko. Prezentuje sa a presadzuje sa myšlienka kritického myslenia. To kritické myslenie by malo predpokladať viacero alternatív pohľadov, interpretácií na nejaké javy alebo nejaké fenomény. Ale opak je pravdou, áno, tá pluralita tých interpretácií tu nie je a zužuje sa to všetko len na tú jednu pravdu. Napríklad v prípade toho covidu, tí, ktorí spochybňovali tú oficiálnu verziu, boli braní ako konšpirátori a dezinformátori, ale tí, ktorí prezentovali to, čo prezentoval ten režim, tak to bola veda, áno. To, čo je oficiálne, to je veda. To, čo nie je oficiálne, to proste nie je veda, alebo je to nejaká konšpirácia. To znamená, je tu rozpor medzi požiadavkou na kritické myslenie a absenciou naozaj plurality interpretácií. Asi tento rozpor vnímam tak nejako.
1: Pritom ja vidím ako problém aj to, čo chcú vlastne počuť média. To znamená dva extrémne názory. Takže akokoľvek tá debata napríklad aj o očkovaní môže byť oveľa štrukturovanejšia, tak oni si pozvú len jedného človeka, čo neuznáva ani vôbec ten základný Pasteurov princíp a druhého človeka, ktorý zase si myslí, že absolútne čokoľvek prinesie Parma firma a včera to niekde našla na šuplíku, takže to okamžite treba do všetkých napíchať bez ohľadu na kontraindikácie. A samozrejme z takejto debaty ťažko môže vzísť nejaký pokrok, ale ešte sme vynechali Jozefa Skálu, ja už potom budem mať len jednu takú všeobecnú otázku a dáme priestor otázkam z publika, to aby ste sa už pripravovali.
4: Ja mohu s Petrem Drulákem i souhlasiť z časti, ale zároveň posunu to ešte trošku dál. Víte, jejich hlavní problém je stav, materiální stav společnosti, neobhajitelnosť toho, co páchají. To je to rozhodující. Jo? Oni si pak pomáhají roztodivnými filozofickými a teoretickými konstrukcemi a dnešní garnitury by neunesli demokratickou diskuzi. To je něco, zkuste si představit, že by nás zvali pravidelně do událostí komentářů do Václava Moravce a do podobných a Terezie Tománková.
1: Možno tam už nebudu pozývat Václava Moravca.
4: Úpadek, propad do dluhové oprátky, hecování do válek proti jaderným mocnostem v cizím zájmu, pod cizím velením, tak to jsou neobhajitelné věci a dají se obhajit jedině tím oligopolem lhářů a dezinformátorů, to jinak nejde. Jo? No a mě teda šokovalo, ale zároveň nešokovalo, až jsme četli kdysi Orwella, se o něm napsali knížku dokonce, už za socialismu, že tak zběsile se vrhnou i na alternativní výklad historie. A to není náhoda. Jo? To jako, oni to potřebují. Oni potřebují vygumovat z dějin určitá fakta, převonačit výklad těch, která v těch dějinách ponechají. Já nevím, do jaké míry nechci být sebestředný, ale já si myslím, ta naše kauza, za co nás odsoudili, je velmi ilustrativní. Dovolte mi pár slov, alespoň některý prostě aspektech. Tak jsme, ano, máme prvenství, jsme pionýři v tom, že jsme jako první byli odsouzeni za jiný výklad dějin. A dokonce dějin vzdálených, jo, před 80 a více roky. Způsob, jakým se to odehrálo, je naprosto neuvěřitelný až. On byl teda koordinován časově i se dvěma věcmi. Naprosto průhledně. A to napsala faktická vdova po Vláďovi Kapalovi, jednom z nás odsouzených, když v podstatě po těžké depresi upadl do mrtvičnatých stavů a nakonec zemřel. On prostě nezemřel přirozenou smrtí, přirozenou v tomto smyslu, ano, ale on jako signatář Charty 77 se ocitl pod tlakem dnešní justice tak neuvěřitelný, že ho to prostě úplně zdrtilo psychicky. Jo. A ona napsala prezidentu republiky dopis, kde mu připomněla, že zahájili to, ty přípravné kroky, zahájili trestního stíhání ve chvíli, kdy my jsme se postavili uvnitř naší vlastní strany proti té naprosto chybné politice, která nás vytlačovala z parlamentu postupně, jo? Tak to zahájili. Teď viděli, že jsme dávali dohromady určité seskupení, žádali jsme mimořádný sjezd a tak dále. Ono se to neprosadilo. V tu chvíli zastavili to přípravné řízení. Ve chvíli, kdy Kateřina Konečná přišla s nápadem, že já mám kandidovat za prezidenta republiky, tak zahájili okamžitě, 14 dní na to zahájili samotné trestní stíhání. Prostě, jo? A nemám právo vás dlouho zdržovat, ale některé z těch aspektů toho jsou skutečně otřesné. Oni vůbec nedovolili projednat důkazy obhajoby. Vůbec. Přestože dostali dopředu a to jsou velmi zásadní důkazy obhajoby, jo? Oni řekli, představte si, a to stojí v rozsudku nalezacího soudu, že bychom pokračovali v trestné činnosti. Kdyby se projednávaly důkazy obhajoby, to neřeknou pětinásobnému vrahovi u soudu tohle prostě. Ten dostane právo uvádět fakta, která by mohla nějakým způsobem zpochybnit výklad prostě žaloby a tak dále. Za druhé, napřed nás žalovali za popírání a zpochybňování genocidy. To Petr tady komentoval jako, já nejsi chce někdo tvrdit, že Sovětský svaz se dopustil na Polsku genocidy. No to, opravdu to jako, to už je šílený. Tak nakonec to posunuli prostě, že údajně válečné zločiny. Za třetí, my jsme, takhle, oni si nechali napsat tři posudky, dokonce ne znalecké, ale odborné, napsali nějací docenti, nebo je tady jmenovat. Ty posudky obsahovaly tak neuvěřitelné blbosti místy, že já jsem žádal toho předsedu nalezacího soudu, ať předvolá ty tři docenty, a já hlupák jsem řekl nahlas, tím jsem ho varoval, že minimálně dva tucty dostanou ode mě otázek, že se budu hodně potit. No, tak on je nepozval. Jo? On neřekl, že nepozval je. To byly totální hlouposti v těch lejstrech, co prostě se psali. Mimochodem, v té akademické jaksi, části toho, prosím vás, co to je za docenty, kteří po pořadu, který byl diskuzní, kam mohli telefonovat lidi a taky telefonovali a mohli se k tomu vyjádřit, ať vysel potom na webu několik let, tak mohli s tím polemizovat veřejně. My jsme vybízeli, to je příspěvek do diskuze, jo, posluchači si o to téma řekli, tak jsme se k němu vyjádřili. Já jsem v samém úvodu řekl, my jsme nepřišli hlásat nějaké dogmatické názory. My jsme prostě dostali žádost o nová vysvětlení, tak tady budeme reprodukovat a ptejte se v diskuzi a kdykoliv reagujte. A tak. Ty docenti neměli ani odvahu s námi veřejně polemizovat prostě. Takový to byli sraby. Já jsem je prostě opakovaně vyzýval v různých relacích, pojďte, všichni tři do jednoho pořadu, kterékoliv televizi, já si s váma rád rozdám prostě. Jo. Teďko nikdo z nás nemá patent prostě na tu pravdu, to tady bylo řečeno. Ani já nemohu tvrdit, že něco vím na 1000%, ale já jsem tomu soudu předložil, a moji kolegové také, některé důkazy, a to klíčové spočívá v tom, že vše, co je domněle v kategorii přímých důkazů, toho, že v Katyni se odehrálo to, co se dneska říká, tak bylo usvědčeno z toho, že se jedná o čisté padělky. A padělání úředních listin je přeci trestný čin. Jo? Naprosté padělky. A dokonce poslanec státní Dumy ruské vystoupil ve dvou dlouhých prostě pořadech na kameru a ukazoval doličné předměty toho, jak to dávali dohromady. A svědectví důstojníka ruské tajné služby z počátku 90. let, kterým Jelcinova parta uložila, že to mají takhle falšovat. A on říkal, my jsme tam schválně dělali chyby drobné, aby se na to s nás přišlo. Jo? Tohle všecko prostě jako se jsme tam předložili a nebylo nám dáno vůbec šance.
1: Jasné, já do toho jinak nechcem zasahovat, samozřejmě já chápem, že je to i ilustrativné, ale i velmi důležité pro teba a tak, ale aby jsme zase ještě dali potom priestor pro otázky, tak poprosím to trošku zostručnit.
4: Nebudu to dál, můžeme se ptát potom dál.
1: Je, samozřejmě, ano.
4: V diskuzi.
1: No, na to můžeme urobit samostatnou debatu a možno zatvoří aj nás. Ano.
4: V ruské státní důmě existuje už asi půl druhého roku komise zvláštní, složená ze všech frakcí, které v té důmě jsou, a ta má přezkoumat, jak, co se to stalo prostě v té Katyni. Jako, jo. Tak jsem zvědavý, jako k čemu dospějou, ale kouzelně se, tak víte, co bylo ještě zvláštní, když soudce nalezacího soudu řekne, vy mi tady nebudete školit, jak to bylo, já vím, jak to bylo, jo? Přitom má oporu v jednom článečku, který někde našel dva dny předtím, naprosto bulvární ptákovina, která nic nového jako nepřinesla, a okřikuje prostě toho chudáka Vláďu Kapala, ať mlčí, že nemá nárok a že tady nebudeme dělat seminář o historii. Tak je otázka jako o čem. A už končím. Ty soudy nás urážely. Když si přečtete ty rozsudky, tam jsou urážky vyslovené. Jo? Tam dokonce ten nalezací soud zprvu nám dal tu podmínku na 5 let, že nás musí 5 let zkoumat, jako jestli jsme se polepšili jako, a tak dále. To je neuvěřitelné. Pak to teda zkrátili na 18 měsíců. No, Evropský soud pro lidská práva, k němu jsme se také obrátili, to vyřešil mazaně. On to jako nepřijal k posouzení, ale v tom zdůvodnění to bylo lze rozumět i tak, že jako ta újma nebyla tak veliká, takže není důvod se tím jako zabývat. Jako asi takhle. Budete-li chtít více detailů, samozřejmě rád vám je povím potom, ale je to první kauza, kdy někdo za názor na dějiny prostě byl odsouzen vysloveně. A co si budeme povídat? Případ Katyň, to je velmi bolavé téma, pochopitelně, ale všichni víme, že to je jeden z pilířů naprosto drastického přeonačení výkladu prostě 20. století, ať už to bylo jakkoliv prostě. A že jako jim to vůbec nešlo jako do noty, že by někdo si troufnul tvrdit, že to bylo jinak. Škoda, po těch, už končím, po těch soudech se objevil, jeden náš kolega objevil článek v New York Times z 29.6.1945. To stojí za pozornost, přátelé. Tam jakýsi novinář New York Times napsal, že zaprvé zatčený Walter Schellenberg, víte, kdo to byl? To byl vysoký hodnostář nacistický, přiznal, že Katyň vymysleli Ribbentrop s Goebbelsem po té, co bylo po stalingradské bitvě a potřebovali rozhádat prostě spojence západní se Sovětským svazem. A za to tam to přiznal jako Walter Schellenberg. A pak tam bylo svědectví jakéhosi vězně z koncentračního tábora, to napsal New York Times, že byl u toho, když skupina kvalifikovaných lidí, protože dělali v bankách předtím a podobně židovského etnika, byla zaúkolována vyrábět falešné prostě doklady, pak je všechny popravili samozřejmě, a druhá skupina opatřila špičkovou techniku, aby ty falzifikáty z té doby vypadaly prostě věrohodně. A nebudu zdržovat dál tím případem.
1: Ďakujeme. A len pre vysvetlenie, že vedieme debatu o slobode slova, nemôžeme samozrejme meritorne všetky prípady, ako to bolo s covidom, alebo ako to bolo s Katyňou rozoberať. Všetko je to veľmi zaujímavé, len to by sme mali veľmi rozbiehavú tú debatu. Ja poprosím teraz už v podstate, hoci to bude veľmi dôležité, tak o krátke odpovede, aby sme dali priestor aj pre otázky, lebo to je vždy dôležité. No takto, my dnes žijeme z veľkej časti vo virtuálnom priestore tých sociálnych sietí a podobne. A tie sociálne siete zásadným spôsobom ovplyvňujú dnes i výsledky volieb. To je absolútne nediskutabilné. A stali sa práve zásadným bojskom o slobodu slova, pretože práve tam, myslím, dochádza k veľkej miere cenzúry. Čiastočne sa to niekedy deje z vôle majiteľov tých sietí, kde sa ešte do nejakej miery dá chápať, oni argumentujú, je to ich súkromný majetok, tá sieť môžu nejakým spôsobom rozhodovať o tom, čo tam pripustia, čo nepripustia. I to je na širšiu debatu, ale má to aspoň nejakú oporu. My dnes vidíme, že vlastne tie siete, aspoň niektoré, väčšina sa snažia byť slobodné a tie štáty a tí politici ich tlačia do toho, aby cenzurovali viac. To je presne ten prípad, čo sa teraz ukázal na Slovensku. Toho boli obrovské množstva prípadov, kde vlastne štát organizovane do toho zasahoval, aby boli tie médiá cenzurované. Donald Trump hovoril o tom za predchádzajúcej administratívy, ako to robila aj tá americká vláda. Teda ako vnímate toto, ako vidíte tú perspektívu na sociálnych sieťach? A ja k tomu ešte pribalím takú ďalšiu otázku, ktorá s tým pre mňa trochu súvisí. Celkom nedávno Radou Európskej únie prešiel ten chat control pod zámienkou vlastne vyhľadávania a potierania detskej pornografie, v podstate skenovanie všetkej súkromnej komunikácie, čo je strašne nebezpečné pre sledovanie tých ľudí, stratu súkromia, ale súčasne aj vlastne zásahy, tak povediac, do slobody slova, už dokonca aj na tej súkromnej báze. Súvisí to i s ďalším sledovaním, napríklad cez zavádzanie digitálnej meny, kde o vás vlastne budú zhromažďovať štáty, respektíve niektoré nadnárodné spoločnosti, údaje o všetkom, čo robíte, za čo platíte, čo kde píšete. Ako toto vnímate a kde z toho vidíte cestu von, ak vôbec? Ľuboš Blaha.
0: Ja by som začal možno tým a nadviažem na Peťa Druláka, ktorý to pomenoval veľmi presne. Liberáli sa vlastne nikdy nedokázali zmieriť s demokraciou. ten mýtus, že liberáli a demokrati sú to isté. Nie. To trvalo stáročia, kým sa liberáli zmierili s demokraciou. A dneska máte sociálne siete vlastne produktom demokratického diskurzu. Tam môže hovoriť každý, kto chce, čo chce. Aj ten najbežnejší robotník, aj ten profesor politológie sa stretnú na jednej sociálnej sieti a môžu povedať, čo chcú. Tak to aspoň teda bolo na úvod, hej, na začiatok. Potom po nejakom roku dvoch tohto demokratického experimentu zrazu zistili elity, že tie názory spoločnosti sú úplne v protiklade k tomu, čo oni chcú udržiavať. Ten kapitalistický, globalistický, neoliberálny svetový poriadok. Čiže museli zasiahnuť. A tam práve prichádzame k tomu istému krču, aký mali vždy liberáli. Oni obhajovali práve tú slobodu toho bohatého vlastníka, ale teraz zrazu im do toho začali kafrať bežní ľudia a mali iný názor. No čo s tým? No pochopiteľne cenzúra. A teraz tá cenzúra má jasné parametre, to si povedzme. Ona je v prospech tých síl, ktoré chcú v tomto systéme profitovať. No prečo nám zakazujú hovoriť o covide niečo iné, ako si želá mainstream? Lebo zisky farmafiriem. Prečo si zakazujú, aby sme chceli ukončenie vojny na Ukrajine a boli proti vojne v Rusku? Lebo zbrojársky priemysel a ich zisky zbrojovek. Čiže tam je to vždy úplne jasne zaznamenané. A keď sa na tým zamyslíme do dôsledkov, tak tie médiá, o ktorých hovoria, že strážne psi demokracie, to sú kapitalistické firmy, ktoré takisto majú svoje záujmy. Je úplne logické, že 95% mainstreamových médií na Slovensku a asi aj v Českej republike bude hovoriť tie isté nezmysly ohľadom Ruska, ohľadom covidu, ohľadom liberalizmu. Stále dokola to isté. Hej? Či čítate denník N alebo denník SME na Slovensku, to je ako Pepsi Cola, Coca-Cola. To je to isté. Čiže ono to má, a my teda môžem sa priznať, sme ľavicoví teoretici, čiže máme skôr bližšie k tomu marxistickému výkladu dejín, alebo teda aspoň k tomu, ktorý do veľkej miery berie do úvahy tie ekonomické vzťahy. No tak to je úplne zjavné, že tie síly, ktoré potrebujú udržiavať globalistický kapitalizmus, potrebujú udržiavať práve takéto médiá a práve takéto sociálne siete. Sociálne siete Facebook je americká korporácia. Čo od nej očakávame? Samozrejme, došla drobná zmena. Hej, musím povedať, že mňa to zasiahlo mimoriadne vtipne, pretože keď sa stal prezidentom Donald Trump, tak prvé, čo spravil, je, že žaloval Facebook, lebo ho vymazali svojho času za jeho názory na sociálnej sieti. A teraz Facebook celý vyplašený, že čo teraz Trump, prezident, čo teraz, no tak mu dali...
1: Zuckerberg bol samozrejme na inaugurácii.
0: No potom už samozrejme chceli byť kamaráti, poboskal prsteň a teraz 10 miliónov mu vyplatili Trumpovi, že ho teda pre Boha vymazali z tej sociálnej siete. No ja som samozrejme nelenil a hneď som poslal cez svojho právnika výhrášku, že teda aj my budeme chcieť 10 miliónov, teda že aj mňa teda vymazali sa sociálnej siete. No do týždňa som mal naspäť sociálnu sieť a nebolo treba nič vyplácať. Žartujem. Samozrejme, že tá atmosféra je iná. Ale pozor, ako je iná? Keď hovorím dneska o vojne na Ukrajine, tak v zásade môžem hovoriť aj veci. Keď hovorím o covide, v zásade môžem hovoriť veci. Ako náhle som povedal, že Amerika a Izrael a aj Ukrajina podporujú zločineckú blokádu Kuby, tak som bol okamžite vymazaný. Tam už je to iné. Teraz som zvedavý, keď zajtra uverejním status, alebo ešte dneska ohľadom Venezueli, lebo to, čo pácha Trump dneska, alebo Amerika vo vzťahu k Venezueli, to je čistý terorizmus. To sa nedá inak napomenovať, to je terorizmus. Lebo oni jednoducho si nemôžu povedať, že bude bezletová zóna. To si svojho času povedal aj Usama bin Laden. A bol to taký istý akt svojvôle, ako teraz robí americký prezident s prepáčením. Čiže to je terorizmus. A keď toto poviete, ja som veľmi zvedavý, dokedy vydržím na sociálnej sieti Facebook. Hej. Čiže treba byť naozaj...
1: Všimáte si, aký my sme tolerantní, ešte stále sme ho nevypli.
0: Ale keď to uverejnite niekde na Facebooku, je otázka, či vám to dlho vydrží. Naozaj, nebuďme naivní. Nebuďme naivní, žijeme v kapitalizme, kde každý bojuje o svoje zisky. A preto ja som presvedčený, a vrátim sa k tej myšlienke, ktorú som hovoril na úvod, my musíme podporovať maximálnu slobodu slova. To je niečo, čo dneska tomu antikapitalistickému alebo antiglobalistickému hnutiu, a teraz to beriem v tom najširšom význame slova, aj ľavičiari, aj pravičiari, veď je nás dosť aj v rámci ľavice konzervatívnej, v rámci pravice konzervatívnej, národoveckej alebo vlasteneckej, ktorí majú podobný cieľ dneska. Bojovať za to, aby ste vy všetci mohli povedať svoj názor. Ale toto kedysi naozaj robili liberáli, a dneska s týmto nemajú absolútne nič spoločné. A toto pomenoval Peťo veľmi presne, pretože oni to vždy mysleli veľmi selektívne. Iba sloboda pre tých bohatých, sloboda pre oligarchov. A o tom sú dnešné médiá. Veď keď dneska rozprávajú, že áno, Fico alebo Orbán útočí na médiá, na slobodu slova. On neútočí na slobodu slova, ale útočí na oligarchické médiá. To je veľký rozdiel. Prečo by mala hrstka 12 novinárov komentátorov, ktorých vyplácajú oligarchovia, má dneska privilégium, že jediní majú právo na slobodu slova a vy ostatní ju nemáte, lebo vás budú cenzurovať na sociálnych sieťach. To čo je za slobodu? To mi povedzte. Takže ak hovoríme my o slobode, myslíme tým slobodu bežných ľudí. Ak hovoria oni o slobode, myslia tým slobodu privilegovaných oligarchov. To je celý ten rozdiel. Ďakujem pekne.
1: Ja k tým privilegiám tých novinárov len poviem, že prezident Petr Pavel celkom nedávno kritizoval Andreja Babiša, že nekomunikuje cez média, ale dovolí si komunikovať priamo svojimi videami a že to je propaganda, ale to je práve o tom, že obchádza vlastne tie privilegia tých novinárov. Petr Drulák.

0: normálně oligopol. Normální je, že pár velkých hráčů a ty se mezi sebou dohodnou. Jo, když se podíváte na hlavní odvětví u nás, podívejte se na energetiku, podívejte se na telekomunikace, podívejte se na cokoliv, na automobily. To jsou všechno oligopolní struktury. To znamená, máte pár velkých hráčů a oni občas, když se jim to nepovede, tak si jdou po krku a pak je soutěž. Ale tomu se snaží vyhnout. To prostě pro ně není dobrý. Pro ně je dobrý, když je klid. To znamená rozdělený trhy, rozdělený zákazníci, dohodnutý ceny. Takže z tohohle hlediska je problém. Protože v podstatě ta svoboda, ta vyžaduje trochu ten střed, tu soutěž. A vy, když ji máte postavenou na těch vlastnících, tak jste v podmínkách oligopolu a není to tak. Proto ta mainstreamová média, ať jsou soukromá nebo veřejná, říkají všechny to samý. Je celkem jedno, jestli se díváte na Českou televizi, Primu nebo prostě Novu. To jsou niance. Můžete říct, hele, tam je tohleto, to by na tom druhém nebylo. Jo, ale to je, jak říká prostě Luboš, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tak jako trochu jiný jsou, dobře. Ale je to skutečně alternativa? No není. Protože máme podmínky oligopolu. Takže já, když bychom se nad tím zamysleli, teda co je nutný, jo, tak myslím si, že přece jenom ta autorita politická je nutná k tomu, aby vynutila soutěž. Aby prostě rozbíjela ty oligopoly. To je v podstatě, řekněme, klasický liberální argument. Jo. Ty vlastně říkali, že úloha státu je vyvolávat tu soutěž. A někdy se to i povedlo. Jo? Někdy se to povedlo, to znamená, byly státy, které dokázaly rozbíjet oligopoly, rozbíjet monopoly. Tedy Roosevelt začátkem 20. století, nebo německá tržní ekonomika, když vzniká a zakládají takzvaní ordoliberálové. Tak ty přesně dělali tohleto. Takže tohle se dá zajistit, ale vždycky nespoléhat na žádnou tu autoritu, jenom na jednu. Je potřeba mít stát, silnou autoritu a silný soukromí. To je v pořádku. Ať je to vedle sebe. Ať se to konfrontuje. Ale samozřejmě ten garant té konfrontace, jo, tam musí být někdo, kdo je garant toho. A to je podle mého názoru skutečně ta politická autorita. To nemůže být někdo jiný. Politická autorita, a když budeme mít štěstí, tak bude demokratická. Jo. Ani to se nedá úplně zajistit, jo, ale demokratická politická autorita, nic lepšího podle mě nevymyslíme.
1: Ďakujem pekne. Poprosím Petra Dinuša, nech sa nám pekne strieda tá čeština a slovenčina. Ja sa ešte pripomeniem s tým chat kontrolom, že k tomu ešte ste sa nikto nevyjadrili, že možno, že by ste sa mohli vy teda. A potom dáme ešte po Pepovi Skálovi priestor tým otázkam.
2: Ja dám Pepovi. Ja len krátko, musíme, ako hovorí Luboš Blaha, obhajovať slobodu slova v tom volterovskom slova zmysle. Tie sociálne siete každopádne sú platformou pre alternatívne názory, aj keď alternatívne a tie prorežimné proste sa stretávajú vedľa seba a často rozlíšiť to, čo požadujeme my. Problém je v tom, že tie sociálne siete sú vlastnené tými kapitalistickými firmami. To samozrejme... Neviem, aký spôsob riešiť, ale každopádne podporujem snahy o to, aby boli narušané nejako tie vlastnícke vzťahy v prospech toho, aby sa tá sloboda na tých sociálnych sieťach prehlbila. Ja len asi toľko.
1: Jozef Skála.
3: Krátce, pochopil som, že krátce.
1: No ja kvôli tomu, aby aspoň tri otázky sme zvládli.
3: Nikdo jiný nemá větší zájem na co nejširší svobodě projevu, než skutečná alternativa, to je samozřejmě. A dnes ta druhá strana, která vytvořila sociální sítě technicky vzato a tak dále, tak hledá nové a nové způsoby, jak buď přímo banovat, jak se říkáš, šedé banování atd. Ale ona nachází i jiné způsoby, jak roztříštit pozornost, upoutat ji k něčemu úplně falešnému a tak dále. Doporučuji vám třeba poslední knihu Janise Varoufakise, vyšla teď v češtině, ona je z roku 23, jmenuje se Technofeudalismus, a ne, on to říká, že kapitalismus popírá sám sebe. On podobně jako Šošana Zubov už před asi 10 lety v knize Kapitalismus dohledu a podobně, přichází s velmi, podle mého soudu, důležitými poznatky o tom, jak toto celé prostředí je ovládáno

0: způsobem, který běžný člověk neodhalí, v podstatě proti zájmům demokratické veřejnosti, jak formuje nejenom názory, ale i motivace, způsoby jednání a tak dále. A dokonce on používá, nebo už dlouho mu dělat reklamu, ale on používá nových dvou pojmů. Cloudový proletář a cloudový nevolník. Cloudový proletáři jsou všichni, kdo musí makat pro ty IT firmy a další a pro to prostředí celé, abych to zkrátil, kde se to všechno odehrává. A cloudoví nevolníci jsme potenciálně my všichni, protože jsme vtaženi do těch sítí, neustále monitorování, šmírování, individuálně jaksi poznávání, o co nám jde, jaké máme názory, s kým komunikujeme a podobně, což je pochopitelně obrovský potenciál vydírání jakékoliv situaci, kdyby se to někomu hodilo, ale zároveň i ekonomického a sociální manipulace prostě. Já myslím, že velký úkol, kolegové se mnou snad budou souhlasit, skutečné levice je zmocnit se těchto témat, umělé inteligence, těch nových stupňů prostě, nebudu zdržovat kterých všech, protože jinak to poběží před námi a my to budeme pořád jako dohánět. Já si myslím, že si musíme vzít slovo a začít skutečně meritorně analyzovat, oč kráčí a co by se s tím potenciálně dalo dělat. To by bylo velké téma, ale nebudu zdržovat.
1: Ďakujem veľmi pekne a myslím, že to je skutočne mimoriadna debata. Ja by som teraz dal priestor otázkam. Poprosím, kto chce položiť otázku, príďte sem, nech vás máme aj pekne na kamere. Dostanete mikrofón. Poprosím, aby, áno, zamestnanci poslední, vidím už Izáka, ako pribieha, aby ste prišli, dostanete mikrofón a aby to boli skôr otázky než poznámky a aby boli relatívne stručné. Vieš, pardon, som skoro tu spadol. Dobre, tak keďže si tu zatiaľ prvý a nikto iný, tak dostane priestor Petr Izák, František Nejedli, ale poprosím stručnú otázku.
2: Tak, dobrý večer, moje jméno je Petr Nejedlí, dovolím si predstaviť. Otázka. Masaryk, když vznikalo Československo, měl dvě hesla. Nebát se a nekrást. Dneska s tím svobodem slova, projevem i vymáháním věcí jsme se dostali tak, že vlastně se bojíme, jsme okřikováni, zatlačováni. Nemělo by to paradigma se změnit na nedat se a dát to? To je ta moje otázka, děkuju.
1: Tak nevím, kdo se tohto ujme.
3: Tak mně přijde, že to nebát se a nekrást je dobrý, jo. Já bych na tom nic jako neměnil. Jo. Jo.
1: Já jsem myslel, že je to nebát se krást.
3: No, to se pak říkalo v 90. Že to udělali. A jaká, já nerozumím logice toho vašeho návrhu. V čem je to teda?
4: Nedat se, krát no. A dát to.
3: No jo, tak určitě, ale tak jako to není v rozporu, že jo, to je jako... No ne, to, ale já bych řekl, že fakt je to klíčový je to nebát se, jo, protože když říkáte nedat se, tak abyste se nedal, tak se nesmíte bát, že jo, takže já myslím, že to je fakt, a navíc pozor, ten strach, to je jedna ze základních lidských emocí, jo, máme různé emoce a strach je základní. Takže je hrozně snadno mobilizovatelný. Takže to je opravdu jeden z největších vnitřních nepřátel pro každého z nás. A to je, jako, to si každý z nás musí vybojovat. A každý z nás si musí určit tu hranici, kterou má. Jo, protože samozřejmě skutečně hrdinu je málo, nedá se to očekávat. Ale zase každý z nás může tu hranici trochu posouvat. Jo, říkat si, tak, teď se bojím. A říct si, kde je ten strach opravdu oprávněné, že vám hrozí následky, které jsou zničující. A když se na ty situace takhle podíváte, tak ono za tolik těch situací není. Jo. Tenhle ten režim samozřejmě má ten sklon k tomu autoritářství, je to liberální totalita, ale opravdu úplný fyzický zničení, to jako není úplně jako takový něco, co by většině z nás hrozilo. Takže ano, různý ústrky, problémy v zaměstnání, to všechno hrozí, ale jako... Uvědomme si, jestli ten strach skutečně, který máme, řada z nás doma, tak do jaké míry je skutečně jenom vyvolaný a do jaké míry je autentický. Protože samozřejmě člověk, který nemá strach, je blázen. Jo, by bez strachu nejde. Jsou šílenci. Jo. Takže strach je na místě, ale nenechat ho přebujet.
1: Děkujem velmi pěkně. Aká je další otázka tamto sa? Ano, dobré.
5: Já bych se chtěla zeptat, jestli byste mohli rozvést trošku důvody, proč ty média soukromí. Proč ty soukromí média jako nejsou odvážnější, jako jakým způsobem, jakýma pákama je ovládají prostě ty. Stejně to nefunguje, nebo? Jakýma pákama je ovládají prostě ty oligopoly, jak říkáte, kdyby měli objektivní zpravodajství, tak by měli mnohem větší sledovanost. Já tomu mechanismu úplně nerozumím.
3: Já zareaguju bezprostředně rychle a kolegové určitě k to ještě rozvinou. Dva faktory. První faktor vlastníci. Podívejte se, kdo vlastní ta takzvaná soukromá média. To většinou nejsou lidi, kteří by podnikali v médiích. To jsou lidi, kteří mají obrovský zájmy napříč ekonomikou. Jo, ti takzvaní oligarchové. Proč si kupují média? Oni si kupují média, aby chránila jejich majetky. V okamžiku, kdy budou říkat něco nepohodlného, tak si prostě proti sobě třeba poštvou stát. To nepotřebujou. Role toho média není. Ta není pro, aby objektivně informovalo, ale aby chránilo oligarchův majetek. A z tohohle hlediska to médium podle toho jedná. Když bude dělat nějaký odvážný věci, představte si, kdyby jelo nějakou odvážnou ukrajinskou linku, nebo nějakou odvážnou linku v covidu v té době, no tak si nás proti sobě poštve stát a nemyslete si, ten oligarcha je dost zranitelný. Takže oni v tomhle tom, to je jeden faktor. Oligarchové, který prostě mají jasný majetkový zájmy. A druhý jsou pak ty novináři. Ten novinář, ti čeští novináři, a asi nejenom čeští, neustále kolujou z jednoho média do druhého. V okamžiku, kdy poruší nepsaný pravidla té profese, tak už nenajde zaměstnání. No, to zná, on někde skončí, má hypotéku a nikdo ho nezaměstná. Takže ti novináři se chovají z tohohle hlediska racionálně, snaží se prostě přežít. Takže to jsou dva faktory, které já vidím úplně zřetelně, ale určitě to bude víc.
1: Luboš Blaha, ano.
6: Ďakujem pekne. Ja som z okolností na túto tému napísal kedysi aj knižku Matrix kapitalizmu, keď som analyzoval dielo Noama Chomského, ktorý to ale do detailov vysvetľuje, aká je realita v Amerike, ale teda aj po celom svete s týmito globálnymi korporáciami, ktoré nazývame média. Oni jednoducho presne, ako Peter hovorí, sú súkromní vlastníci korporácie, ktoré hľadajú zisk. A zisk hľadajú vďaka tomu, že forsírujú práve tie príbehy, ktoré tí najväčší sponzori potrebujú, aby forsírovali. To znamená voľný trh, neoliberalizmus, vojny, globalizácia, všetko, čo potrebuje dnešný globálny kapitál. Ale zaujímavejšia psychologicky je tá otázka týchto mladých ľudí, ktorí častokrát v tých médiách končia a stávajú sa novinármi, takzvanými. Viete, ono to je ľudský, presne ako Peter hovorí, veľmi pochopiteľné. A ja to vidím žiaľ ako vysokoškolský učiteľ, však máme viacerý túto skúsenosť aj medzi mladými ľuďmi vo všeobecnosti. Vy máte dve možnosti, neviem, či poznáte, keď som už spomínal slovo Matrix, ten slávny film Matrix. Ako máš možnosť zobrať si tú pilulku, ktorá bude pravda, ale bude žiť veľmi ťažký život, strádať a tak ďalej, alebo si vyberieš tú lož, ktorá je ale príjemná a budeš mať veľmi príjemný konzumentský život. No, vybrať si tú pravdivú pilulku, to naozaj robia skôr výnimoční ľudia a robia to väčšinou aj v histórii osobností, o ktorých potom sa píšu legendy. Ja som napísal o tom jednom z nich knižku Che Guevara a je pre mňa väčšinou inšpiráciou práve kvôli tomuto. Ale chcete to od bežného človeka, ktorý chce mať peknú babu, chce mať rodinu, potom chce sa postarať o deti, chce mať robotu. A no, ako bežný ľavicový revolucionár z hodou okolností, takéto veci sú väčšinou není veľmi pravdepodobné. Čiže naozaj sa tým ľuďom nemôžeme veľmi čudovať. Preto je aj úlohou nás, a teraz musíme byť veľmi sebakritickí, podporovať tú mladú generáciu v týchto veciach. Ako dať im tie príležitosti, a to sa strane Smer teraz snažíme aj na Slovensku, ale nie je to jednoduché, tak oni majú v rukách banky, zbrojovky, korporácie, médiá, všetko, potom majú kopec peňazí z Washingtonu a Bruselu, ktoré rvú do tých mimovládnych sorošovských organizácií. A ďaká tomu tým potom ponúkajú tým mladým ľuďom, že keď budeš poslúchať a budeš tu teraz robiť všetky tieto špinavosti, no tak potom budeš mať kariéru, oni potom rastú, tam ich prevelia do Washingtonu, niektorých aj do Langley a podobne. Hej, a takýmto spôsobom fungujú. A toto je potom realita na Slovensku a v Česku. A tí novinári to sú produktmi tohto. Čiže z tohto matrixu kapitalizmu dokážu sa vymaniť naozaj len výnimočne ľudia. A preto je tak vzácna tá alternatíva. Ja to budem opakovať do nekonečna. To sú tak statoční ľudia, ktorí dokážu v tých podmienkach, akých sú, teraz myslím alternatívne médiá, bojovať za tú pravdu. Nenávidia ich, nemajú peniaze, robia to na kolene, od rána do večera. Doma určite majú kopec hádok s manželkou, ktorá im hovorí svoje, hej, ničíš nám rodinu jedno s druhým. A napriek tomu to robia. A v čom to bolo iné? Teraz ja použijem príklad, hej, lebo teraz títo naši novodobí liberáli hovoria o tej slobode a demokracii a strašne nadávajú na tú normalizáciu, za toho Husaka, hej. No a však hovoria, že počas normalizácie to bolo pre tých akademikov veľmi podobné, no mal si iný názor, tak ťa vyšupli z roboty a išiel si robiť potom nejakou...
7: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudy, protiproudaři, nepodvolení. Scházíme se trošku nečekaně, ani jsme to neoznámili. Je s námi náš milovaný a vámi často vzývaný pan Michal Svatoš. Vítám vás u nás.
8: Já zdravím hlavně vás, diváky, vás také děkuji, pane Petře, že jste si dneska našli čas takhle narychlo, protože to bude extrémně důležitý, zajímavý a Petr vám řekne na začátek co.
7: Já to řeknu nejen na začátek, já to řeknu i v průběhu našeho rozhovoru, o co jde. Je to několik vlastně hodin, co proběhl, řekl bych, přelomový útok ruských raket na Kyjev. My jsme o tom trochu psali, ale ono to skrývá tolik zvláštních tajemství a tolik zvláštních zatím u nás utajených skutečností, že jsme pokládali opravdu za nutné zorganizovat narychlo tento rozhovor, v němž vám také ukážeme pár videí, pár fotografií a dostaneme se, abych tak řekl, trochu pod kůži celého toho, dle mého soudu, už závěrečného dějství války Západu proti Rusku na Ukrajině. Pojďme na to.

0: Pane Svatoši, já tady něco slibuju, ale budete to muset říct vy. My jsme si o tom sice trochu povídali, ale jak říkám, my jsme o tom útoku, který je opravdu byl masivní, byl odpovědí na to vyvraždění internátu, zavraždění v Luhanské oblasti nebo v Luhanské lidové republice, vyvraždění desítek studentek od mezi 13 až 19 lety, desítky zraněných, skutečný teroristický čin. A Rusko na to muselo nějak odpovědět. Odpovědělo zatím tímto útokem, ale už víme a jistě se k tomu dostaneme, že to asi nebude to poslední. Moje první otázka. Říká se, slyšeli jsme z České televize, že na Kyjev dopadla raketa Orešnik slavná, že někde byly dokonce zirkony, že někde byly drony. My se v tom za stolik nevyznáme, ale myslím si, že právě to stojí za to, abychom si vůbec řekli, o co tam šlo a jestli je pravda, co nám ta naše propaganda tvrdí. Co tam tedy do toho Kyjeva opravdu dopadlo?
1: Oficiálně nejprve vysvětlíme, že tady probíhá obrovská válečná propaganda ve prospěch kyjevského režimu a to je v demokracii nepřípustné. Takže my tu propagandu, která tvrdí, že ten Orešník je neúčinný a spadl kam si do pole, vyvrátíme. Ukážeme vám, jak vypadají ty výbuchy Orešníku a jak ten Orešník funguje a hlavně jak ten Orešník a ten zirkon, které byly při útocích, zdeklasovali do role úplného papírového tygra veškerou Severoatlantickou alianci v Evropě. Mm-hmm. Takže já bych poprosil,
0: Říkejte si.
1: Že bych tam potřeboval průlet, tedy trajektorie letu. Ano, takže to, co vidíte, je záznam trajektorie letu jediného Orešníku, který dopadl na město Bílá Cerkev. Tedy, jak říkají Ukrajinci, spadnul na ty garáže. Tak vidíte trajektorie, jsou tam různé vektory. Čili vidíte závěrečný průlet Orešníku, který vstoupil do atmosféry. Ten Orešník, jakmile vstoupí do atmosféry, rychlostí 10 machů nejméně, to je 3,4 km za sekundu,
0: 3,4 km za sekundu. Neuvěřitelné.
1: Tak se rozdělil na 6...
0: Jenom jestli do toho může vstoupit. To znamená, že Orešník letí nejprve vzhůru...
1: Nejprve opustí atmosféru, tedy letí vakuem, kosmickým prostorem.
0: Ano.
1: A pak vstoupí na vybrané místě, které má napadnout do atmosféry. Uh-huh. A v podstatě cíle dosáhne za 6 vteřin.
0: Aha.
1: Od vstupu do atmosféry. Ještě jednou bych tam poprosil tu trajektorii, já to musím vysvětlit.
0: No.
1: Protože teď vidíte ten závěrečný let, je to asi čtvrtá sekunda po vstupu do atmosféry, třetí, a Orešník v tomto okamžiku se rozdělil na 108 projektilů.
0: Neuvěřitelné.
1: 108 hlavic, čili jeden Orešník vypustí za 3 až 4 sekundy až 108 hlavic. Teoreticky tady je možnost, že přístroj, který to snímal, mohl to zdvojit. Takže minimálně jich 48 těch hlavic mohou být zdvojený. Teď ještě jednou poprosím, to je složitý, musíme dovysvětlit.
0: Ano.
1: Ještě. A teď vidíte, že jsou tam různé šipečky. Ty šipečky ukazují, že každá ta skupina těch 4 až 8 samostatně manévrujících hlavic manévruje ve skupině, ale úplně jiným směrem. Takže je to, že oni ještě manévrují.
0: Jasně.
1: Čili ještě 2 vteřiny upravují svůj let k celkovému bodu. Čili to je neuvěřitelná zbraň. Já vysvětlím teď na začátku, vysvětlíme dopady. Takže bych poprosil další fotografii, aby jsme...
0: Může se než tam uvidíme zeptat na jednu věc. Já, jestli to správně chápu, tak Orešník vlastně je ta kinetická zbraň.
1: Ano, je to.
0: On útočí tou obrovskou rychlostí a tím dopadem.
1: Je to kinetická nezastavitelná zbraň. Víte, kinetickou zbraní nezastavíte laserem. Orešník, i když se vyzbrojíme laser, tak je nezastavíme, protože ta hmota bude útočit stále.
0: Jasně. A, A jestli jsem ale také správně tomu rozuměl, tak oni, ty orešníky, mohou být vyzbrojeny také jadernými hlavicemi. Je to
1: ano,
0: tak?
1: Ale pravděpodobně pouze těch 6 základních hlavic, na které se rozdělí, už ne těch 48. Tam by ale musíme říct si zatím slovo zatím, protože tam ještě bude třeba miniaturizovat tu jadernou hlavici. Jinak já se osobně domnívám, že orešník nebude používán v jaderné variantě. On má specifický úkol a právě v tom spočívá jeho genialita. On zničí všechna letiště Severoatlantické aliance dřív, než z nich dokáží vystartovat letadla F-35. A Severoatlantická aliance má umí bojovat pouze, když má
0: k dispozici
1: masivní letectvo, ale tyhle oještíky zničí letiště ránově a Severoatlantická aliance bude bez letadel. Čili konflikt s Ruskem v brzké budoucnosti bude probíhat bez letadel. Všechny F-35, které objednala paní Černochová, když je dostaneme, tak zřejmě odletí jenom ty první dvě a ty za 2 hodiny už nebudou nikde přistát.
0: První dvě to znamená jenom ti, kdo budou zrovna stát těsně před tím na ploše.
1: No to budou ty letadla, ve kterých budou sedět ty dva piloti přímo v tom kokpitu a budou mít tu připravení na ten signál od generála šikovatele Pavla, aby vyrazili.
0: A kdyby si sedli všichni do těch letadel?
1: To nedáte, víte, na 24 pilotů v tomto okamžiku potřebuje, na 24 letadel F-35, v tomto případě budete potřebovat tak 480 pilotů, kteří se tam budou střídat, ale to je extrémně, ale to je jenom...
0: To je teorie.
1: Budete potřebovat i 48 tisíc letištích techniků, kteří to budou udržovat.
0: Čili absolutní nesmysl.
1: A navíc by museli být na několika letištích, protože by ani nestihli tak rychle vystartovat všichni v řadě. To by museli být tak 4 na jednu runway.
0: Jo.
1: Takže bychom museli být 4 letiště. A stejně by to mělo cenu jenom na to, že by odstartovali a už by neměli kam se.
0: Než se dostaneme tedy ještě k tomu, než se dostaneme k těm následkům a k tomu, co z toho plyne, protože to je jeden z důvodů, proč tento rozhovor si vůbec dneska děláme, že se chceme dostat k tomu, co vlastně ten ruský útok ukázal a co z toho vlastně by mělo plynout pro nás. Tak pojďme se ještě vrátit k tomu orešníku. Já myslím, že tam je ještě také nějaká další fotka a video jedno.
1: No, tak já bych potřeboval teďko další, tam režii musím poprosit. Tak a teďko jsme u oficiální fotografie Ukrajiny, která ukazuje zásah kinetickou hlavicí rakety střely, to je manévrující střela Zircon. Mm-hmm. Prosím vás, orešník létá rychlostí 3,4 km za sekundu, tedy 10 machů. Zircon je střela, která na rozdíl od orešníku neopouští atmosféru, ale létá v atmosféře, a to rychlostí 3,2 km za sekundu, tedy nepatrně nižší, 9 machů. A když ten Zircon, ta kinetická hlavice, udeří tady do asfaltové cesty, pod níž se skrývá železobetonový objekt, tak to vypadá takto, když se na to podíváte ze zhora. To je to místo úderu té kinetické hlavice. Uh-huh. Teď si ukážeme další, velmi zajímavé. Tak a teď vidíte, jak to vypadá ze zhora. To je video, ono poběží ve smyčce. Vidíte, že když kinetická střela přiletí, tak ona přiletí v úhlu 45 stupňů, zhruba 60, a vyvrhne povrch toho objektu, na který útočí na druhou stranu.
0: Ale
1: to je jenom ten povrch a vidíte, že tam nic nehoří v tom objektu. Ten panelový dům, pod kterým byl skryt ten objekt, na který zautočila ta střela, je poškozen jenom tou hmotou toho asfaltu a toho betonu z toho povrchu.
0: Yeah.
1: A nahoře takřka není nic poškozeno, krom pár oken. Všechen ten výbuch jde jenom naproti nahoru. Ale podíváme se dolů. Vidíte video, jak to vypadá dole. Abyste viděli, jak ta kinetická zbraň dovede proniknout.
0: No.
1: Tady vidíte vnitřek zasaženého objektu, je to garáž, Ano, vidíte tam obrovské množství zohýbavných ocelových troubek, které byly součástí železobetonu. Všimněte si, že už není na nich žádný železobeton, ten je v tom spodním objektu rozmetán. Čili ona nevybuchuje, tato střela, ta jenom rozmetá, jakmile, jak ona tlačí před sebou hmotu a ta jakmile vletí do toho prostoru, který je prázdný, do toho bunkru, tak ty železobeton, ten beton z toho to zničí. A teď, když se na tu fotografii podíváte, na to video podíváte, tak jako odborník tam vidíte důležitou věc. Totiž ty drahá auta, která tam měly zaparkování, ti vládní činitelé, korupčníci ukrajinští, neohořela. Oni mají pneumatiky, pneumatiky velmi dobře hoří, jak jistě víte, lak není poškozen jinak než mechanickými údery a není tam žádná známka požáru, není tam čout, není tam ani pěna. Co ono to znamená, vážený pane, v objektu nevypukl požár, to je kinetická zbraň, tedy kinetická zbraň vám nepodpálí ani auto, když působí už jenom ten beton.
2: Ano,
1: takže je to obrovská průrazná síla, která prorazí do betonových garáží, které jsou kryty betonovým stropem a nad tím samozřejmě bunkru a vevnitř to zničí všechno ten bunkr. Ale to je důležité, my vysvětlíme celou tu ukrajinskou propagandu. Čili toto dokáže ta raketa Zircon, tedy oficiálně podle Kyjeva na Kyjev zautočil tu noc, kdy zautočil byl ne Orešník, ale Zircon. Ovšem teď je samozřejmě otázka, byl to Zircon nebo nebyl, byl to Orešník, to nevíme, ale zároveň je důležitá jedna věc. Zircon dokáže to samé, co Orešník. Ano?
0: A Zircon taky může sedat.
1: Navíc Zircon je námořní raketa a Rusové už mají i její pozemní variantu. Zircon samozřejmě také může nést jaderné zbraně. Tady použil kinetickou, to je doslova z vojenského hlediska, právě v Kyjevě i v Bílé cerkvi proběhlo to, co dělostřelci i raketáci používají. To znamená, že se zaměřují na cíl. Oni provedou útok na cíl, který je jinde, a potom jenom koordináty to přesunou v tom druhém úderu na ten cíl, který chtějí trefit. Aha. To znamená, ten střed Kyjeva, jak říkal Lavrov Rubiovi, odvezte si diplomaty hodně rychle. Ano, to je takové přátelské upozornění.
0: Ano. Já jsem jenom chtěl snad podotknout, že jsem pochopil, že snad ten Zircon, o kterém mluvíme, byl vystřelen jednak nikoli z lodi, ale z pozemního toho, a jednak z té slavné oblasti kurské.
1: Brjanské. Myslím, že Brjansk-Pursk z té oblasti.
0: Já měl dojem, že to bylo z té oblasti, od kterou obsazovali nějak.
1: Ne. Tam odpalují grány. Poprosil, a teď vysvětlíte, viděli jste, jak funguje fyzika toho kinetického úderu a na základě té fyziky vám ukážeme, že ten Zelenský je opravdový arcinad člověk, protože dokázal v Bílé cerkvi vypnout fyzikální zákony a nahradit je banderovskými fyzikálními zákony, což je neuvěřitelné, my vám to ukážeme, abyste viděli tu šílenost té ukrajinské propagandy a toho, co tvrdí naše média.
0: Takže se prostě podívejme na ty zázraky Zelenského propagandy. Pojďme na to. Teď. Ukažte nám to. Po co tam jde?
1: Ukážu vám oficiálně, jak vypadá dopad Orešníku podle kyjevské propagandy.
0: Ano.
1: Takže tady vidíte oficiální záběr kyjevské propagandy, to je kancelář prezidenta Zelenského, se zveřejňovala. Takže vidíte vlevo tu raketu Orešník, jak údajně startuje, a vpravo vidíte ten neškodný její dopad podle kyjevské propagandy.
0: Ano.
1: Upozorňuji znova, že raketa Zircon, kinetická, představuje 90% výkonu rakety kinetické, hlavice kinetické Orešník, takže by měl ten Orešník mít větší následek. A úplně, tak poprosím další fotku, režii. Tady vidíte oficiální fotku ukrajinské armády, má tam i značku, čili toto je oficiálně, to, co tady vidíte, je úplně jiný typ výbuchu, ale my máme ještě třetí video banderovců, kteří ukazují to samé místo, jak dopadá, abyste to viděli zblízka. Ano, máme tak. Ne, to je jiné. Tak, tady vidíte záběry banderovce, ukrajinského vlastence, který tam pronikl. namísto toho výbucha ukazuje, jak ty garáže byly, zničil ten oreštík podle té vládní propagandy. A vy si musíte uvědomit zásadní věc. Zatímco zirkon útočil podle fyzikálních zákonů a vyvrhnul ten povrch, na ten stupeň 45, ale opačně daný, a vytvořil obrovský kráter, tak ten oreštík, který je ještě o 10 až 20% výkonnější, a útočil ne proti železobetonovému objektu se spoustou oceli a ještě potom, ale proti obyčejné cihlovo-betonové, to je beton bez železa, garážice kryté eternekovou střechou, tak ji rozmetal přesně jakoby vybuchla země.
3: Ano.
1: Čili tady máme dvě, bych poprosil ještě úder do metra, jak to vypadá, když vybuchne metro v Kyjevě, aby jsme pochopili rozdíl mezi kinetickým a výbušným výbuchem.
3: Ano.
1: Tak takhle hořilo kyjevské metro, to je záběr z eskalátoru, když vyjíždíte nahoru do té horní části. Jak vidíte, to je výbuch, vidíte, že to tam hoří a je to do všech stran.
3: Ano.
1: Čili výbušný výbuch uvnitř jde po prostoru nahoru do všech stran. Kinetický výbuch vyhodí jenom takhle, vršek, jenom trošičku a potom to zničí ve spodu. Obrovský kráter. Ano. Žádný obrovský kráter i na těch videích, i na těch fotografiích jste neviděli. Ano, čili to není dopad. Já si doslova myslím, že šéf ukrajinské tajné služby zavolal v průběhu útoku, když už bylo jasné, že dopadají oreštíky, šéfovi pobočky Bílé cerkvi, a že třeba vyhodit garáže do vzduchu, tak vyhodili garáže do vzduchu, pak tam přijeli hasiči, uklidili. A proč k tomu? Jsou ty fyzikální principy, ty neoklamete, ten dopad toho oreštíku je úplně stejný. A ty další věc, těch oreštíků tam ale letělo 48 až 108.
0: Respektive to jsou
1: ty... To jsou ty sub-hlavice.
0: Sub-hlavice.
1: A tohle je zásah, tak tohle měl být zásah všech oreštíků, ale kde jsou všechny ty kráty? A teď, víte, kdyby ty oreštíky spadly do toho pole, tak to přece ti Ukrajinci ukáží. Navíc si musíte uvědomit, že teďko celý svět pátrá, Spojené státy americké jsou připraveny vyplatit obrovský balík dolarů tomu, kdo přinese to složení té genetické hlavice toho, protože oni chtějí také svůj oreštík, který bude lítat takhle a potřebují znát složení té hmoty.
3: Ano.
1: Takže tam by měly být reverse engineering team Spojených států amerických, kdy tam kmitají na tom místě a hledají detektorama, kde by ten kousek našli, protože on se proměňuje v energii, tak to je velmi složité najít. A oni tam nejsou. Takže to není opět místo toho dopadu.
0: Jasně. Když to shrnu, takže vlastně proč to celé vykládáme? Chceme ukázat, že ta raketa, ať už Oreštník nebo Zirkon, má naprosto charakteristické znaky při dopadu, při účinku. Tohle to prostě nemohl být. Ani Zirkon, ani Oreštník.
1: Na těch prvních fotografiích, co jsme ukázali z Kyjeva, ano, kromě toho
0: já
1: výbuchu v tom
0: myslím
1: metru.
0: Na tuhle garáž. Já
1: na
0: myslím,
1: to, nemohl.
0: A to se, já myslím, že to je takový ten typický příklad, které vidíme v našich televizích a v našich médiích stále, že se něco vydává za něco jiného. To je ten motiv. Ale mě by na tom teďkon zajímala jedna podstatná věc. Přece ten obrovský útok s těmi následky, které byly, ti skutečně, kdo to sledují, to znamená generalita NATO a Spojené státy a tak dále, tajné služby, ty to přece vědět musí. To znamená, myslíte si, že z tohoto útoku, který já mám, také kromě jiného za to, že byl i demonstrací té útočné možné ruské síly pro ně. Myslíte si, že z toho si mohou vzít ti naši, abych tak řekl, natovští soudruzi nějaké poučení?
1: No, oni by si měli v zásadě vzít poučení, protože tady se na Česká aliance se stává organizací italské armády v roce 1942, kdy byla úplně k ničemu, my jsme zaostali, ale oni nás tady se snaží přesvědčit, i naši generálští kovatelé a ta média, že ten Rusko není kvalitní. Víte, ten kyjevský režim 15. května to byl do světa, že se střelí 98% kinžálů. Prosím vás, kdyby to uměli, tak už ta americká armáda v tom Kyjevě je a nosí Zelenského a už to mají, ale oni to neumí nikdo.
0: Jasně.
1: Ani Izrael. Ale teďko podle Deutsche Welle, aby jsme citovali spolehlivé zdroje i pro demokratickou menšinu, tedy pro tu progresivistickou menšinu této společnosti, tak letělo několik kinžálů. Mm-hmm. A žádný kinžál nebyl sestřelen. Tedy ani ne 98. Oni ani těch 98% dronů nesestřelili. Tam padly desítky dronů. Jo, takže kyjevská obrana byla rozprášena, přečíslena. Já vám to vysvětlím. Podívejte se, Babiš nakoupí za 200 miliard korun. 200 miliard dolarů, pardon. Odpalovací baterie.
0: 200 miliard dolarů?
1: 200 miliard dolarů, ano, to je cena, pokud byste chtěli být komplexy TAT, které teoreticky by v případě dobré konstelace náhody uměli ten oreštík zasáhnout. Tak a teď si představte toho velitele, který je tam má k dispozici, a teď tady letí ten oreštík. Tak mu zahlásí ta obsluha. Oreštík vstupuje do atmosféry, on řekne, odpalte 10 tat, mačkne se tlačítka, odpalí se 10 tat. Jakmile zmačkou tu tlačítka, tak operátor hlásí, 48 se rozdělil se na 48. Ne, rozdělil se na 6 v první fáze. Říká, odpalte 60. Dalších odpalí 60. A jakmile zmačkne to tlačítko, oni budou odpáleny tou třetí vteřinou, tak řekne, už jich je 108 ten operátor. On říká, odpalte všech. Zbývajících 108
0: je to hlavic. Pravda.
1: 108 hlavic a už nemá ani jednu a operátor mu řekl, vyřadili jsme 3-4. Řekl, dobrý výkon, pane.
0: Já se chci obecně zeptat. Je tedy ten Orešník a Zirkon, jsou nesestřelitelné?
1: Současnými prostředky ano. Totiž ten oreštík by se dal teoreticky sestřelit, když opouští atmosféru. Uh-huh. Na zpátečním letu zatím nikoli. Dejme tomu, že bychom mohli dosáhnout 10% sestřelu se současnou technologií. Ovšem pouze do okamžiku, než se rozdělí na ty poslední kinetické hlavice, protože když proceslete antiraketu, tak to proti té kinetické hlavici rozpráší střepiny wolframové, ale proti kinetické střele, které útočí hmotou a rychlostí, to nemá žádný smysl. Oni nezastaví v jejím letu, pouze jí dovedou ten její výsledný efekt, kdyby trefili, dejme tomu, odsunout o jeden metr dál tou změnou toho vektoru útoku, anebo by mohli snížit ten energetický výkon o 1-2%, úplně zbytečné.
0: Laserové
1: zbraně?
0: Tak, laserové, to jste říkal, ale jako existují nebo vyvíjejí se přece takové ty elektromagnetické.
1: Ano, ty elektromagnetické zbraně Rusové už je ukazují, už na nich pracují. Ty elektromagnetické by vystřelovaly kinetické střely proti kinetickým střelám. Samozřejmě západní technologie jsou dobré, stejně jako čínské, a dokázali by ty počítače zřejmě velmi rychle i vypočítat ty trajektorie těch letů. Ten problém je, že k tomu potřebujete obrovské množství energie, protože ty zbraně musí střílet velmi rychle, protože jich je hodně a velká energetická spotřeba. No a k tomu potřebujete stabilní napětí v síti, což bohužel za Green Dealu nefunguje. Takže vidíte, ten Green Deal podrývá samotnou budoucí technologii. Izraelci už zkusili nasadit tu laserovou zbraň, ta spotřebuje hodně energie, ale ještě ne jako to elektromagnetické teoretické.
0: Kolik by to jako to...
1: A zjistili, že k tomu potřebují tolik baterií, do toho přívěstu, aby to fungovalo, že to ani nemá cenu, protože to na ty baterie fungovat nebude. Takže to nakonec používali velmi omezeně. Potřebujete k tomu jadernou nebo uhelnou, nebo no, tu plynovou, ono proti tomu Rusku, toho plynu není tolik, ale já mají čeho ten plyn. Potřebujete plyn, protože jinak ty spaně budou fungovat jenom, když fouká vítr a svítí slunce.
0: A jinak řečeno, bylo by k tomu potřeba postavit si to u Temelína, ano, aby to jakž tak fungovalo.
1: U Temelína, ano.
0: Jo. Já myslím, že z toho plyne jedna věc, ke které směřujem. Ono to vypadá, že vlastně hovoříme dnes neuvěřitelně technicky o těch věcech, ale je opravdu nezbytné, abychom si představili, co ty zbraně, které dnes Rusko má, znamenají vůči NATO, které je vůči nim prakticky bezmocné. Proto ta propaganda je tak šílená a jede tak na plné koule. Vy jste mě říkal něco o citaci Rooseveltově.
1: Ano, víte, v současné době jsme ve stádiu velké změny a tady nedávno vystoupil Baxa v Terezíně a říkal tam, že je třeba bojovat...
0: Jako šéf ústavního soudu.
1: A říkal tam, že je třeba bojovat proti těm autokratickým režimům. A to je potlačovat tu autokraticky laděnou společnost. To je velmi dobrý, akorát, že tam necitoval, jak to udělat. To je velmi zajímavé, protože by musel citovat Roosevelta, který říká, že nezaměstnanost, bída, vysoké daně, jsou ty stavební materiály, ze kterých ti diktátorští režimy stavějí ty své diktátorské režimy. Takže tady jsme v paradoxní situaci. Předseda ústavního soudu je demokrat, ale nechce proti těm autokratům bojovat, protože není tady řečeno to B. A o to tady jde. Oni prostě, Evropa krachuje, to ví, už dneska
0: chudne.
1: To ví, kde kdo chudne. A tím pádem ti autokraté budou stavět ty kameny. No a teď my proti tomu demokracie proti tomu musí nějak zasáhnout. Ale já vám ukážu, že to je přesný opak. Tady se naopak fandí nacismu.
0: Já si myslím, že k tomu směřujem, protože my to už píšem v protiproudu dlouho, že ten model není prostým způsobem jenom vytváření té totality, ale té fašistické totality. Ten fašismus... Musíme rozlišovat ukrajinský nacismus a ten fašismus, který prostupuje vlastně celou tou evropskou západní civilizací
1: a
0: který stojí na těch korporátech, na těch monopolech, tak, jak to stavěl kdysi Duce v Itálii, jenže o ten čas a technologie posunutý. Myslím si, že jedna z takových věcí úplně typických je, jak se oslavujou ti, abych tak řekl, hrdinové nacismu z doby druhé světové války. My jsme to teď zahledli, co si na Ukrajině, co dokonce rozčílilo, ku podivu, už i západní média. Jeden pohřeb to byl, co to bylo?
1: Nebyl to pohřeb Andreje Melnika, to je obzvláště, to je jeden z největších vrhelů lidstva. Já bych poprosil fotografii, kdo se to, vidíte tady sestavu tohoto pohřbu, takže vpravo vidíte Zelenského, úplně vlevo vidíte ministra zahraničí Sibiu, pak je tam předseda parlamentu, je tam dokonce, já už teďko špatně vidím, snad je tam i vůdce opozice. Takže tito lidé vzdávají hold. Budeme citovat Jad Vašem, tedy holokaust, muzeum holokaustu, které tohoto muže označuje, tak souladu s tím, co i ostatní, to je člověk, který osobně přesvědčil Adolfa Hitlera, aby byla zřízena 14. divize SS Galicie.
0: Uh-huh.
1: Ano? Samozřejmě, a teď se podíváte na celou tu historii tohoto muže, kterého Ukrajina slavnostně exhumovala v Lucembursku, kde Evropané udělali hřbitov čestný, no, no. A přesunula ho na čestné pohřebiště do Kyjeva kamsi, kde má ležet s těmi oběťmi té války proti Rusku. Kdo je ten člověk Melnik? Tak Melnik, víte, Melnik je oponentem Bandery, a je to ten oponent, který byl ještě pronacističtější než samotný Bandera. Ten Melnik založil byl vůdcem takzvané ukrajinské povstalecké armády M, tedy Melnik. Mm-hmm. A ta v podstatě na začátku války z prostoru u rumunských hranic Bukovině a Zakarpatska stáhla na Kyjev. A teď z toho Kyjeva až na řeku Mius. Vysvětlíme, proč je to důležité pro českou politiku. Tou cestou se její jednotky přidali k operaci na likvidaci Židů v Babím Jaru, kdy se zabývali hlavně distribucí zajištěného majetku. A samozřejmě, protože na samotný ten akt toho vyváždění, tam ještě nebyli v plné síle, oni to prvé postupovali. Ano. A poté postupovali ve stopách první, tenkrát Leibstandarte Adolf Hitler, čili nejelitnější jednotky, s níž postupovala bitevní skupina Pilfousek slovenská. Velmi až na tu řeku Mius, kde v zimě 41-42 utepili jak ta slovenská skupina Pilfousek, tak ta Leibstandarte Adolf Hitler velké ztráty. Proč to říkám? Ve stejné době, kdy se tyto události, tedy to společné tažení těch nacistických ukrajinských jednotek UONB, které páchali holokaust, skupina Pilfousek a Leibstandarte Adolf Hitler, celé řady, se pohyboval prastejček českých pirátů, kterého tito piráti označují za svého velkého vzora. Tenkrát snad byl podplukovník Ferenčík. Byl tam ve stejné době.
0: Ferenčík, to je to známé jméno.
1: Jeho v životopise tohoto Ferenčíka je, že on byl vyznamenán už nějakou medailí Orava za tažení proti Polsku, že mu štáhnul na Polsko. Tak v jeho životě je potom v roce 42, když se všichni dozvěděli, jak krvavé ty boje na té řece Mius byly, jak ti Rusové v té zimě 41-42 ty Leibstandarte a tu bitevní skupinu Pilfousek první slovenskou rychlou divizi velmi zredukovali, tak začal navazovat vztahy s těmi odbojáři. A díky tomu byl v odboji, přežil to slovenské národní povstání na rozdíl od toho Goliana Vjesta. No a ve 47. se nám opět objevil a byl takzvaný povernec slovenské vlády a měl na starosti odražení invaze banderovců.
0: To je ironie.
1: Na území Slovenska a přesto, že dostal z Polska informace o tom, že proti této banderovské invazi, která byla vyvolána nasazením celé polské armády, která je vytlačovala, tedy obrovská polská síla je vytlačovala z polského území, je třeba, aby československá armáda, tedy ještě Benešova demokratická armáda, se jim postavila na hranicích Slovenska s Polskem a zabránila jim vstupu na české území, aby tady nemohli páchat ty své masakry. A toto měl na starosti tenkrát už brigádní generál, už byl povýšen. No a on považoval za dostatečné podle závěrů samotného ústavu pro studium totalitních režimů proti ním poslat tři prapory absolventů základního výcviku aspirantů. A ty prapory měly těžké ztráty, útok nezastavili a je to vysloveně vina tohoto.
0: No, možná
1: generála
0: záměr.
1: Ferenčíka. A ten generál Ferenčík potom samozřejmě ještě opustil republiku, což mu zřejmě zachránilo život, protože by byl.
0: Takže nevíme, jak dopadl.
1: Dopadl, umřel, myslím, v Kanadě, nebo kde byl rehabilitován. Ale historie nám říká, že tento člověk se účastnil toho tažení.
0: Ano.
1: ve kterém v sostavě polské, v Českolavě slovenské armády, která táhla v čele s tou Leibstandartenou Hitler tím, tou jižní Ukrajinou a s těmi banderovci B.
3: Ano.
1: A později, později byl zodpovědný za odražení, ale nasadil na to nedostatečné síly.
3: Zlo záměrně, no.
1: Nevíme, jestli záměrně nebo zlouposti, ale faktem je, že nedostatečné.
0: No pokud byl informován těmi Poláky, že tam má poslat prostě ty nejsilnější jednotky a pošle tam...
1: Ano, Poláci si na něj stěžovali.
0: Jo. Mě to zajímá, ale ještě z jednoho hlediska. Nechci to jako nutně tady aktualizovat, ale vy jste byl mimochodem také v Brně na tom, na těch demonstracích proti Posseltovi a jeho druhům a páté koloně české. Co by tomu asi teda říkal pan Posselt tomuhle našemu vyprávění o vzrůstajícím nacismu a fašismu?
1: Ten by byl nadšen Posselt, zcela určitě. Posselt už od roku 2014 přešel k nové politice, kterou teďko v únoru 2024 vykřikoval před hloučky svých stoupenců v Mnichově, tedy Ukrajinců a Němců. A podle této jeho nejnovější mají vzniknout Spojené státy evropské a ano. Ty mají za úkol nahradit, přímo tak to řekl Ersetzen, nahradit Spojené státy americké pozici velmoci. Tedy říká to samé, co říkal Adolf Hitler. Tedy vznik, samozřejmě Ukrajinci i Němci mu tam tleskali, tedy ty hloučky těch příznivců. A součástí té teorie je takzvaná teorie smíření. Podle té všeobecné nové teorie Landsmannschaftu je třeba rozpustit národy, ano. Snížit ten nacionalismus s výjimkou německého ano. A ukrajinského ano. Nacionalismu. Ano. A ono to souvisí právě s tím Melníkem. Já bych poprosil, my tam máme ještě další fotografie.
0: No, mě právě zaujalo, že jste říkal, že ten Ferenčík, že zmizel někde v Kanadě a v té Kanadě se odehrálo cosi moc pěkného.
1: Nevím, kde přesně zmizel, možná do Velké Británie, v každém případě na západ. No ono mu asi nic jiného nezbylo také.
0: Ale já ten kanadský výbuch, abych tak řekl, není tak dávno a je to opět o tom též. Prostě všude mají nalezlé ty nácky a oslavujou je.
1: Ano, to můžeme poprosit o video nebo o fotografii, no. Jak to probíhalo. Tady vidíte neuvěřitelnou skutečnost. Čili ten Melník, kterého teď pohřbívali z toho Lucemburska, jak tam, tak to je ten, který přesvědčil Hitlera, aby ta 14. divize SS, mimochodem podle Norimberského zákona, jsou všichni tito lidé zločinci.
0: Ano.
1: Včetně toho Melníka. Tak a tady vidíte, jak vlevo vidíte admirály a generály Severoatlantické aliance. Podívejte se, a ti tleskají příslušníkovi této 14. divize SS Jaroslavu Humkovi. To vedlo doslova k pádu vlády. A Zelensky tam je také utleskají, protože mu dával tenkrát Trudeau vyznamenání. Pak to dopadlo velkou katastrofou. Ale co to je ta 14. divize SS? Víte, to je divize, která takzvaně byla založena v roce 1943 na poput toho Melníka, na jeho domluvu s Hitlerem. A šla bojovat v roce 1944 s ním, s ruskou armádou u města Brody na Ukrajině. Ten boj byl velice krátký a půlka divize uprchla a druhá půlka byla obklíčena a zničena. Rusové se s nimi vůbec nemazlili. Ale velmi zajímavé je ta část, která utekla. Mm. Samozřejmě ještě velká část těchto lidí, jak si při tom útěku se stala těmi banderovci. Mm. I těmi, kteří táhli potom přes to slovenské území v tom roce 1947. No ale ta část, která zůstala zachována, jako organizovaná zbytek jednotky, tak ta už nikdy nechtěla bojovat proti Rusům, ty už jako to zase banderovci nejsou moc odvážní.
0: No.
1: Takže, ale o to raději páchali trestné výpravy proti polskému, slovenskému a později na Balkáně snad slovinskému. Oni utekli z těch Brod přes Polsko, jasně. Česko tam za povstání dělali, slovenského dělali masakry, pak koncem války pronikli k Vídni a na to slovinské území a tam také řádili a potom se vzdali Kanaďanů. Uh-huh. A byli tedy oni se vzdali Britům, ty ještě chvilku zkoumali, že by z nich udělali nějakou armádičku, která by se třeba mohla hodit, kdyby bojovali, kdyby se jim podařilo, tak jak měla část britské elity tenkrát v plánu pokračovat ve válce proti
0: Churchill.
1: Ani ne, tak Churchill, to byli spíš, i Churchill
0: ne, chápal, byl to že... Churchill, který, to je ta operace, ta operace se měla jmenovat Nemyslitelné, byla to operace, kterou Churchill navrhl Rooseveltovi a Roosevelt ji odmítl samozřejmě. Churchill vycházel z toho, že by se spojil ještě před koncem války s těmi zbývajícími německými důstojníky a odstranil by se Hitler a válka by se vrhla na Sovětský svaz. Ale my se musíme dostat k jedné důležité věci. My totiž dnes tady nemluvíme, anebo nezačali jsme...

79 let by se 19. května dožil kytarista Zdeněk Juračka. Jemu je věnováno kalendárium číslo 163. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Jeho úsměv zářil jako slunce, stejně jako kytarová sóla Erika Claptona, která dokonale ovládal. Dokázal skvěle bavit lidi a jmenoval se Zdeněk Juračka. Píše ve své knize Cesty do rokového nebe Petr Gracias, knize, ke které se často obracím, když vzpomínám na odešlé kamarády hudebníky. Baron Juračka, pouze do rokového nebe, kam mu iluminátika zaslala písničkový pozdrav.
1: Hello, goodbye.
0: Zdeněk ještě jako hoch si oblíbil zvonivou kytarovou hru perfekcionalisty Hanka Marvina z anglických Shadows. Velkou inspirací pro něho byl též kytarový instrumentalista Miroslav Kefurt, který na počátku 60. let natáčel hodně instrumentálních skladeb a první zásadnější kapelou pro něj byla skupina Donald v roce 1966, kde zpíval Pavel Černocký.

0: Zdenda Juračka mě byl v Donaldech nejbližší. Lajdák, flink, bohém, ale velký srandista. Píše ve vzpomínkách na Donalda Pavel Černocký. A omlouvám se, do telefonu se mi snažil dostat nějaký šotek.
1: Jako v té polovině 60. let mezi pražskou mládeží, jo, tak byl Donaldi daleko oblíbenější než Olympy. My jsme hráli na stejných místech, jo, ale jako spíš si sehnal do Sluníčka nebo do F-klubu lístky na Olympik, než na Donaldy, jo. My jsme měli vždycky vyprodáno.
0: A jak jste se stali takhle slavný, že jste hráli, anebo že rádio to, tyhle ty věci nebyly?
1: Hele, to je naprosto základní věc, jo. Prostě v té době jediná šance, jak se dostat do nahrávacího studia v těch polovině 60. let, tak prakticky si musel hrát české písničky. A my jsme zásadně neuměli a nechtěli hrát v češtině, protože mě to jako zpěvákovi nelezlo z huby a ty kluky to taky nebavilo. Jako, jo. Takže my díky tomu, že jsme sveřepě trvali na tom, že hrajeme, my jsme hráli Luxemburg, jo, prostě. My jsme poslouchali Luxemburg a když se nám tam nějaká písnička líbila a měli jsme pocit, že bychom ji dokázali zahrát, tak jsme je hráli a ty lidi taky poslouchali Luxemburg, takže oni byli šťastní, že ty písničky, které znali jenom z rádia, že jim je někdo zahraje v Praze naživo, i když samozřejmě daleko hůř.
0: Tehdejší manažér kapely Přemysl Černý byl prý spíše konzervativní typ a tak hochy oblékl dosak a kravat po vzoru Beatles. Ale jak Pavel, tak Zdeněk a tehdy i Guma Kulhánek tíhli spíš k repertoáru Rolling Stones. A tak sundali saka a kravaty a oblékli se do květovaných kalhot a psychedelických košil. Hlavně tedy zpěvák. Mezi dalšími angažmá Zdenka Juračky byl například Rogers Band, kde mimo jiné hrál František Ringo Čech, Pete Kaplan na kytaru a zpěv a Rudolf Rockl na varhany a potom již Petr Novák, jenž jej přizval do nových George and Beethovens, kteréžto kapele se podařilo pro Panton nahrát maxi single s písničkou Špinavý ráj chudých, Vracím se z flámu, Klaunova zpověď a Jsem tak líný.

Ne nadarmo se říká, že Zdeněk Juračka hrál skoro v každé kapele. Budeme-li jmenovat alespoň některé, tak po George and the Beethovens, to byla první verze Rebels, posléze účinkoval coby kytarista v Semaforu v divadelní skupině Šimka a Grossmana. V roce 1971 přijal nabídku jako baskytarista do doprovodné kapely Heleny Vondráčkové. Nakrátko se ocitl ve Flamengu v orchestru Ferdinanda Havlíka a doprovázel též Evu Pilarovou, přičemž se traduje, že za jeho působení tato zpěvačka uvažovala o změně žánru a chtěla přejít na rock. Zdeněk ji doprovázel na 12-strunnou kytaru v jednom televizním medailonu v jedné staročeské baladě. Poté se měl stát kytaristou nově formované kapely Michala Prokopa Framus Five, z čehož posléze sešlo, a v roce 79 nastoupil do skupiny Heval, doprovázející Janu Kratochvílovou.

Krátce působil ve skupině Módy a konečně spolu s Františkem Kotvou na kytaru, Otou Balážem na klávesi, Miroslavem Imrichem v sólovém zpěvu, Jiřím Plechem Novotným na basu a Jaroslavem Vondrákem na bicí přišlo ono divutvorné

0: Cituji opět Petra Graciase. Po rozchodu tanga doplnil Juračka řady recesisticko-novovlné skupiny Vítkovo kvarteto, které šokovalo svými koncerty na rockfestech ve druhé polovině 80. let v Praze. Hitem této kapely se zpěvákem Jiřím Ruškem byla skladba Pražský démon. V roce 1988 se Juračka stal členem skupiny Žlutý pes, míchající blues rock s boogie a rock'n'rollem, kam jej přizval Ondřej Hejma po odchodu kytaristy Jana Martínka. Ve Žlutém psu časem zpívala také Aja Suková, kterou můžeme slyšet například v písničce Zatracenej flám, ke které Zdeněk napsal muziku.
1: Otevřte dveře, tady je na co se dívat. Tenhle stůl se pod lahůdkami prohýbá. A kdo je tady, ten je tady s náma. O tom se mluví, o tom se povídá. Něco tu frčí, tenhle podnik vážně žije. Večírek zdá se neustále probíhá.

0: το знам.
1: A zde právě zpěvačka Aja Suková vzpomíná na Zdenka Juračku.
2: Že jsme byli, myslím, že to vymyslel on, že jsme prostě letenská kloaka. A do té jsem patřila já, Zelí a on.
1: Jo, a jen pro upřesnění, Zelí je Jiří Zelenka Bubeník.
2: A my jsme se občas takhle jako scházeli a dělali jsme si jídlo. Jo, takže odpoledne někdy to. Zelí třeba udělal celou takovou kejtu něčeho, pekl. Já jsem přinesla knedlíky a dělala jsem zelí. Jo, takže jsem přinesla zelí. Jo. Teď jsme prostě si takhle... A bylo to jako nepravidelný, ale vždycky jsme se sešli. A nebo když jsme odjížděli někam, tak prostě kloaka jela s naším, prostě buď já, nebo někdo prostě jel, kdo vlastně jel na ten koncert s autem, tak všechny vyzvedával. A pamatuju si, že... říkám, prosím tě, v té ulici, že ho zaparkoval. Tak jsem někde zaparkoval, říkám, hele, musíme jet, já tam blbě stojím, ty vole, prostě někdo mě zabije. Hele, počkej. Tak a táhnul mě do kuchyně. Říkal, já ti dám, dneska udělali úplně skvělou omáčku a z rejží. On jenom nejet maso, že jo, prostě on jenom rejží a omáčku. A teď tam šel do kuchyně, on vlastně šel vždycky do kuchyně, kdekoliv jsme byli, tak... Jenom tohle dořeknu, že musíš si ochutnat. A najednou jsem slyšela tut, říkám, hele, musíme jít. A on v klidu. A potom šel a udělal těma svýma rukama. Neblázni, to je v pohodě, my už odjíždíme, rozumíš tomu tohleto. No a když jsme někde hráli a vždycky po koncertě jídlo, že jo. No jenže jako většinou zavříno všude a tohle. Ne, to já zařídím. A on prostě šel někdy třeba i v tom hotelu, když měli zavříno ve 12, tak jsme šli, tak on někam zmizel a říkal, hele, jdeme na večeři, všichni jdeme. On to zařídil. Nevím, on prostě úplně neuvěřitelný jako v sobě, tak, no ale to je tím, že byl hvězda a on jako... Když někam přišel a začal dělat ty svoje forky, tak to prostě bylo vždycky, no, kdekoliv, no.
1: Kde se vařilo, tam byl Zdeněk doma a rád ochutnával.
3: Těžké dřevo nese,

Mraveneček v lese těžké dřevo nese, pomozme mu kamarádi. Poznali jste Zdenka na začátku písně s názvem Vepřová? Písně z nového alba Vítkova kvarteta, se kterým Zdeněk hrával rovněž mnoho let. A my se ocitáme v 90. letech v reinkarnaci někdejších Rebels, kteří mezi tím uzráli jako víno. Jejich hudba odhodila kompromis a Zdenkova sóla stala se dechberoucími. Basa a zpěv Jiří Korn, kytara Zdeněk Juračka, bicí Karel Ján, varhany David Ján.

0: Že kytara nebyla jeho prvním nástrojem, prozradil Zdeněk u Karla Šípa ve Všechno Party, kde v publiku zářila jeho manželka, a prozradil též, že je autorem hudby k největšímu hitu Žlutého psa?
1: Já tě znám, ty jsme já si, vím, no. Jako před začátkem jsme si řekli, celý život tě neznám, ale znám tě ještě, když jsi hrál jenom snad na housle. A proč jsi u nich nezůstal?
2: Co? To je taková fuška.
1: Co? Ale jsi vyučený houslista? No. Že jo? No a co, najednou kytara?
2: Takový houslista na světě dobře, víš, jak je to těžký nástroj. Víš, jak zní heslo houslistu?
1: Ne.
2: Když ti nestačí na cvičení 24 hodin, tak si přivstaň. Tak to je, no.
1: No, takže
2: tam taková... si dá furt na hostě, to není tak.
1: No a co, na kytaru taky musíš cvičit, aby si se udržel mezi špičkou.
2: Můžeš, no, můžeš. Když máš talent, tak takhle nemusíš tolik cvičit. No,
1: hele, Zdenku, řekni mi, ty jsi prakticky celý život nic jiného nedělal než muziku. Je to tak?
2: No.
1: Dělal jsi někdy nějaké seriózní povolání? Si dělal?
2: Do perovny hosti vás.
1: Do čeho?
2: Pérovna hostivař.
1: Pérovna?
2: No, tam dali pér, jaký spirálky, no. Pérovna hostivař, to je továrna v Zelené budově. Rok jsem tam byl.
1: A to tam furt je teďka?
2: Jo, nevím, no, už tam nechodím.
1: A jak se to stalo, že jsi
2: musel jít pracovat? No, já jsem musel, oni mi řekli, soudru, kluku, nebo jak to řeknu. Musíte pomoct národním, jinak na tu školu nepůjdete.
1: Jo, kvůli těm houslím,
2: no.
1: Že napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš se.
1: Napřed si musel do výroby.
2: Ne, napřed jsem musel udělat zkoušky.
1: No.
2: No. No. No a pak mě vyslali do továrny.
1: No dobře, ale teďka mi řekni takovou věc, ale to možná bude pro tebe chyták. Ale nevím o tom, že by si třeba taky skládal. Já tě znám jenom jako kytaristu.
2: Znáš sametovou píseň.
1: Cože?
2: Píseň sametová znáš ji?
1: Připojení?
3: Sametová.
1: Co?
3: Sametová.
1: Tohle to? Jak tam je ten Gorbačov, no. Nebo co?
2: No.
1: Jo, v té písničce?
3: Hlabačov, Gorbačov.
1: Hlabačov, Gorbačov? No. Tohle to myslíš? To jsi složil ty?
2: Ano.
1: Jo. A to tě zajistilo
2: na celý život. Do dneska mi to živí.
1: To tě do dneška živí.
0: A s kalendářem číslo 163 se od mikrofonu loučí Michal Kyselka.
4: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Vážení posluchači, čeká nás první díl kalendária číslo 164, věnovaný možná nejžádanějšímu basovému kytaristovi, je to Američan, jmenuje se Leland Bruce Sklar a 28. května oslavil 79 let.

0: The drums, you know, like that part of it really is the foundation of it. And you're the liaison to what's going to come above that in terms of the rest of the construction.
1: Základem všeho jsou bubny, až po nich následuje basa a další vrstvy nástrojové. Pravý oslavenec, jehož se pokusíme přiblížit prostřednictvím kalendária, chlapík s dlouhým plnovousem, delším než mají ZZ Top, jenž podle rockové Bible, jenom co se nahrávání týče, tak spolupracoval s 52 umělci. To je jako by nahrával celý rok, každý týden s někým jiným. A to prozatím nehovoříme o živém hraní. Jeho rodiče měli kořeny v Polsku a na Ukrajině, takže u nás by jeho jméno znělo Sklář. Právě teď ho posloucháme z nahrávky, kterou napsal Billy Cobham, bubeník, a kromě něj v ní slyšíme též našeho Jana Hamra, kytaristu Tommy Bolina a na basu pochopitelně Lee Sklar. Skladba se jmenuje Red Baron.

0: Lee se v 5 letech začal učit na piano a jeho prvním vzorem a inspirací byl Liberace. Jehož kořeny po matčině straně pocházely též z Polska. A kdo byl Liberace? Možná si pamatujete na film, kde ho stvárnil Michael Douglas a Liberace byl velkou hvězdou, jenž obdaroval prvním třpitivým oblekem nikoho jiného než Elvise Presleyho.
1: I'm going to open my program tonight with a little number that's quite a favorite with all my friends back in my hometown, Milwaukee. If you haven't guessed it already, it's the Beer Barrel Polka.

0: Vida. Liberáčimu se také říkalo Lee a oba se narodili v Milwaukee, i když Lee Sklar se brzy přestěhoval do Kalifornie. Leland, jak znělo jeho jméno technicky spisovně, velmi rád vzpomíná na svoji bohatou kariéru a pochopitelně též na její začátky.
1: In the late 60s, I was in this band called Wolfgang, and we were managed by Bill Graham, whose real name was Wolfgang, so there's nothing better than naming your band after your manager for sucking up to the manager. It was a great band. I love this band so much.
2: Na konci 60. let jsme měli takovou kapelu, která se jmenovala Wolfgang. Naším manažérem byl Bill Graham, jehož skutečné jméno bylo Wolfgang. Ono není nic lepšího, než když si jako kapela dáte jméno svého manažera, aby vám pak vycházel vstříc, že ano. Ale zkoušeli jsme houževnatě a on nám dohodil ve Winterlandu jako první gig otevření pro Led Zeppelin. No a naštěstí jsme to zvládli. Bylo to skvělý. Potom se objevil z Anglie jeden člověk, který tam nahrával u Apple Records. A my jsme hráli tvrdý rok, nicméně on si nás vybral co by doprovodnou skupinu. A my jsme tušili, že to bude skvělý, protože jeho písničky měly velké kouzlo. Byl to Američan a jmenoval se James Taylor.
1: He was hanging out with us and we really dug him as a writer and stuff. We were really a heavy hard rock band and his music wasn't really what we were thinking about or anything, but it, we recognized brilliance when we heard it.

0: téhle písničce jsme basu sotva slyšeli, jinde popisuje Lee Sklar, že James Taylor hrál palcem, neustále vlastně vybrnkával basové linky, takže on si tam musel vymýšlet nové melodie, být kreativní, a při těchto nahráváních se sešel s Rossem Kunkelem, bubeníkem, a Danny Korčmárem, kytaristou, se kterými pak strávil mnoho let ve studiích i na pódiích. A na tomhle albu s Jamesem Taylorem si zahrála na piano též Carol King. Leeho kariéra byla tak masivní, že se mi ani nepodaří jít přímo chronologicky, takže to bude tak přibližně podle vývoje a přibližně podle abecedního pořádku. Další kapelou, jednou z dalších, byla skupina American Flyer, pro kterou Lee nahrával ve studiu. A jak říká, bylo mu to velkým potěšením, protože ty písničky aranžoval bývalý producent Beatles George Martin.
1: Project that I worked on, I was part of back in 1976 with a band called American Flyer. Now the thing that really excited me about playing with these guys on this album was the fact that it was engineered and produced and arranged by George Martin, the Beatles' George Martin. It was the first time I ever got to work with George and meet him. Woman.

To byla písnička Let Me Down Easy od American Flyer. Zůstáváme v 70. V roce 78 Lee Sklar nahrál basu pro Russe Ballarda. Russ Ballard byl zpěvák a kytarista kapely Argent. Složil veleznámou God Gave Rock and Roll to You, kterou později zpívali Kiss. Zde to byla písnička s názvem Helpless.

Ke spolupráci s Philem Collinsem například se dostaneme v příštích dílech, zatím jsme stále v letech 70., kdy vznikla skupina The Section s již zmiňovaným Ross Conkelem na bicí a Danny Korčmarem na kytaru. To byli oba dva Leeho kolegové a blízcí přátelé, muzikantsky si sedli, na jejich první desce hraje na saxofon Michael Brecker, brzy jej uslyšíme. The Section nastoupili v době, kdy se rozpouštěla a usínala činnost Los Angeleských The Wrecking Crew, kde hrála na basu Carol Kaye, které jsme věnovali jedno z minulých kalendárií. A právě The Section tak trochu převzala jejich žezlo a doprovázela spoustu interpretů. Tímto se též loučíme s prvním dílem kalendária číslo 164. Za týden se těšíme na slyšenou. Skladba této sekce se jmenuje Doing the Meatball. Pořadem provázel Michal Kyselka.

0: vaší vlně. Český svobodný vysílač. Na vaší vlně.
1: Český svobodný.
2: Český svobodný
1: vysílač.

0: Velké otázky. Osudové události. Život po životě. Tajemná noc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí.
1: Tak jo, vážení posluchači, po delší době teď, zase asi 10 minut máme zpoždění, vás vítám ve vysílání, zase opět po měsíci teda s Oldou Lukášem, se kterým se mi nepodařilo navázat teda vizuální kontakt, takže budete ho tady mít pouze na fotce, ale snad audio bude fungovat. Takže zdravím tě, Oldo, ahoj.
2: Já tebe taky zdravím, Pavle, stejně jako všechny posluchače a diváky. A moc se za to omlouvám, na tom týmu prostě došlo se k nějakým aktualizacím, které jsme stáhli, a ačkoliv

0: systém, který je ajťák, prošel, co se dalo, tak jsme to dotáhli akorát na to, že já vidím všechno, slyším tě, ty slyšíš mě, tady vidím, že mi odchází dynamický obrázek ode mě, ale k tobě už to nedorazí.
1: Já nevím. Akorát statický, to, co tam vidíte, to, co tam vidíte, tak to je tam od Oldy. Ale bohužel kamera neběží. Je mi líto, nedá se nic dělat.
0: Na tvojí straně pro mě nejmenší škoda, že mě neuvidí, protože
1: není mu co stát. Hlavně tě uslyší aspoň. No, určitě to je o 1000% lepší, co se týče toho tvého přednesu, než minule, protože to jsi byl skoro na umření, veď, Oldo, takže od té
0: doby... No to jsem teda byl a to teda tak vlastně musím veřejně pochválit, protože jak skončil pořád, tak Pavel mi říkal, hele, přijď, já ti dám Ivermectin. Tak mi ho dal. 3 dny jsem ho používal, 3 kapsle na jednou a 4. den byl problém pryč, téměř. A za 14 dní jsem to zopakoval.
1: A je to v pohodě.
0: A normálně jsem dechal, mluvil všecko. Teď s těma sračkama, jak do mě sypou, nevím, jestli se něco nevrátí, ale prostě je to o něčem úplně jiném.
1: A jak dlouho s tom jen tak prozajímalo předtím?
0: Byly nějaký 2 měsíce, jsem chrchol. No.
1: Tak to je to samé, co já jsem měl tenkrát loni před rokem. Dobře, v pořádku. Takže tohle je zaplať pánbu vyřešený, je moc dobře. A my se dáme do dnešního pořadu. A začneme, Oldo, čím? Začneme tvou novou audioknihou, je to tak?
0: Jo.
1: Prezentací?
0: Ano, to je důležité. Už měla křest tady v Plzdi.
1: No vidíš, na to jsem úplně zapomněl. No, nevadí. Kolik tam bylo lidí, jestli můžu vědět?
0: Ale úplně ideálně, bylo tam nějakých do 20 lidí, možná 15, 17, ale úplně nádherný místo, počet míst, všechno se obsluha neuvěřitelná, no prostě všichni se pochvalovali. A zcela přirozeně se tam křest zvrhnul v uvozovkách do velmi zajímavého duchovního povídání, protože ta kniha sama o sobě k tomu navádí a většina těch lidí to znala. No, měli jsme tam i tu paní, která to namluvila, Simonku Garamsegi, no a všichni byli spokojeni, hlavně jsem byl spokojen, já, že to proběhlo, jak bylo důstojně a se vším všudy.
1: Já se hrozně omlouvám, já jsem to měl v plánu, ale prostě byl jsem tam i vyslán, ale já nevím, jak je to možné, já na to fakt úplně zapomněl. Kdy to bylo? Někdy ve čtvrtek teď? Nebo
0: tak nějak, no. Ale mě říkali, že prý se zvrátil, když jsi vyjel a někdo tě prý na ulici říkal, že tam nebude podávat z kocka, tak si říkal, to nebude
1: snad. Tak to tam nepůjdu. Aha, tak takhle ono to bylo. Takhle ono to bylo. No tak dobře, no tak. Tak jo. Já to musel vymluvit, tím, že jsem zapomněl, no to je jasné.
0: Já teďko si dovolím uvést blížší kontakt na tu firmu, protože možná to budete chtít někdo objednat. Jmenuje se to Audio Librix, jako audio knihovna. Je to SROčko. Sídlí v Praze Makovského 26, ale to není tak důležité. Důležitý bude telefon, ten je 228 886 515, no a nebo www stránky mají normálně audiolibrix.com. Co?
1: Dobře, no to je jedna možnost. A druhá
0: možnost... A tady vyvolávací cena 300 korun, když se zaregistrujete, tak asi 50 korun je tam nějaká sliva, já už to nevím přesně. To je první možnost a teď tydej tu druhou.
1: Ta druhá možnost je na starých známých stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam potom vidíte e-knihy a já nevím, Olda, Lukáš a tak dále a tak dále. A tady už vidíte obrázek z těch stránek. Když si sjedete trošku níž, tak to, jak to dělám já, tak už vidíte první knihu, druhou, třetí a.
0: Po straně tady vidíte
1: Yellowstone PDF, nebo Yellowstone Audio, nebo Sundarbans PDF a Šumava PDF. Takže to Yellowstone je zatím audio, jenom Yellowstone, jinak všechno v PDFku si můžete objednat taktéž. Tady na to, když kliknete takhle, tak se vám tady objeví prostě, akorát tam dáte tohle a nějaký povídání k tomu odeslat a už by se to mělo celý ten proces ukázat. A tam myslím, že je cena taky 250 korun nebo tak nějak 249 nebo...
0: No tam byl... Tam je ta cena na tom Audiolibrix 300, tady. 50 korun dávají slevu, jo. Nebo tak nějak, já to nevím přesně. Když se člověk tam jako zaregistruje jako odběratel nějaký trvalý.
1: No, takže tady to je taky ta možnost. Takže vyberte si, kde si to chcete objednat. Tak.
0: Jinak jsou tam udělané opravdu pěkný zvukový efekty, takže to není jenom suché čtení. A jak jsme na tom křtu to pouštěli, nějaké ty ukázky, tak to jako všichni hodnotili velmi pozitivně.
1: Tak super.
0: Uslyšíte tam medvěda řvát, takovýhle různý legrácky. No.
1: A tebe taky, Oldo, už slyšíme řvát?
0: Mě jste slyšeli řvát před pořadem, když jste byli připojeni. A mluvil jsem moc hezky o Microsoftu.
1: Jasně, tomu věřím, protože to, co se dneska dělo. No, hodinu jsme to tady dávali dohromady. Nestačili jsme ani připravit vlastní pořad, tak doufejme, že to půjde dneska nějakým způsobem, protože já jsem to tady sice nějak sestavil podle itineráře, který jsem dostal, ale neověřovali jsme to, takže díky tomu, že jsme pořád honili to spojení. Dobře, nevadí, jdeme na to.
0: Dobrý, já uvidím, co je na obrazovce. A vím, co tam být má, takže já myslím, že to dáme dohromady. Když tam náhodou něco bude, co ti nedošlo, nebo to, tak já to...
1: Ano, je tam jedna věc na to. Na
0: to, tak to nebudeme. Já to popíšu. No a dáme se tedy do toho, jo?
1: Tak, jdeme na to. Mělo by to být první fotka z Rádce.
0: No, ale, ano, ale já k tomu ještě nejdřív...
1: Rádce vlasti, tak povídám.
0: Začínáme tedy čím jiným než tím... Sude to německým Landsmannschaft s jezdem těch našich krajánků, že jo, německých. No. Vy určitě víte, že ten sjezd proběhne teď o víkendu 22. od pátku do pondělka 25. a bude to na brněnském výstavišti a snad něco bude i mimo. No, ale co je zajímavé, mělo by to být za osobní podpory německého ministra vnitra a také bavorského premiéra. Takže to bude velká sláva, ovšem nebude jen tak pro každého. Bez registrace bude vstup zakázán a ochranu bude mít stát jako proti teroristům. A ta organizátorka Markéta Beková za Meeting Brno říká, vzhledem k aktuální situaci jsme letos nuceni přijmout zvýšená bezpečnostní opatření během sudetoněmeckých dnů i doprovodného programu. Prosíme proto o součinnost a včasnou registraci na sudetoněmecké dny i na související festivalové akce. Tyhle, to bude asi kvůli tomu Hormuzu, věď? Nebo kvůli čemu by to tak mohlo být?
1: Čert ví, člověče. Já to vůbec stejně nechápu, co se všechno děje. No, potom možná ještě o tom hodíme řeč, co jsem dneska viděl v televizi. To bylo deja vu jako za covidu, když se tam objevil vlastně staronový ministr, že? O tom budeme hovořit, Vojtěch, a začal mluvit o to ebole, jak tam...
0: To je
1: neuvěřitelný. Hele, a byla tam ta vedoucí nebo ta ředitelka toho, ježišmarja, nějaký to epidemického oddělení.
0: Ale já vím, je to ta šílená ženská.
1: Ta šílená hrozná ženská. A úplně to samé, úplně se to objevovalo stejně jako tenkrát, stejný lidi.
0: O to dřív to padne. Všechno musí už prasknout.
1: Tohle to není možné. To fakt už je jenom pro úplný blbečky tohleto. No,
0: jdeme. Já budu pokračovat v tom sletu těch německých přátel.
1: Takže dám
0: to. No a ta organizátorka dále pokračuje. Registrací lidé potvrzují, že se ztotožňují s účelem akce, jo, stotožňují se s účelem akce, kterým je pod organizátorů pokojný dialog, připomínka historie a budování dobrých sousedských vztahů. Moc ušlechtilé.
1: Ano.
0: Zároveň se zavazují, že nebudou narušovat důstojný a pokojný průběh události a nebudou akci zneužívat k politické agitaci. To je jasný, ta akce sama o sobě přece nemá s politikou nic společného, že?
1: Jak dlouho to má trvat vlastně, ten sjezd?
0: To se 4 dny to bude celku, ne?
1: To jsem si dal, jak dlouho budou hotovi s tím programem, protože to je tak na 10 minut tohleto, že? To,
0: dále se zavazou, že nebudou šířit nestášenlivost nebo nenávistné projevy. A odesláním registrace se účastníci zavazují podrobit se osobní kontrole při vstupu do brněnské výstaviště. Tak to je zajímavé. Nesmí do areálu vnést ani transparenty, plakáty nebo jiné propagační a politické materiály, no zřejmě, aby nesnižovali radost landsmanšaftu, že jsou tady srdečně vítáni, že jo, ve své vlasti.
1: Ano.
0: A teď tam dejte ten obrázek a já si vydechnu. Ten zrádce vlasti.
1: Ano, tady je obrázek. Jen přemýšlím, jak moc musí člověk svou zemi nenávidět, když jí chce sebrat pojistku v podobě práva veta, vyměnit korunu za euro, dát moc nad zemí Uršule Lejno a majetek Lichtensteinům. Patrně se jedná o našeho Pepu, je to tak?
0: No jo, tak to by to pálí prostě. No.
1: Dobře.
0: No aha.
1: Myslím, nějaký vy už, telefon?
0: To já na to kašlu. Vy už víte, že protestovat přijeli na magistrát v Brně lidi v poměrně hojném počtu. Skandovali tam různé nelichotivé věci od Habala až po ruce pryč od dekretu Beneše nebo obrana národa. No, jako zdrlo to tam hodně. Teď je otázka, co si z toho ty zastupitelé vezmou, jo? Dokonce se tam mluvilo o defenestraci, asi aby lidi jako zaspomínali, nevím. Prostě je vidět, že takoví ti lidé, kteří nechápou, že jsou to všechno vlastně Putinovi konspirace a tuhle z toho, že to usilí tu Landsmanšaftu a těch českých, oni jim říkají kolaborantů, ale to je přátel, že?
1: Ano, to přátel.
0: Že to směřuje k tomu, aby prý byl viník prohlášen za oběť a oběť za viníka. Jo? Takže oni takhle, ty konspirátoři, těm chudákům jsou Landsmanšaftu ubližují, tak mě pomluví. Jo?
1: No. Je to hrozný. Je to opravdu hrozný. Po takových letech, člověče. My si nedají pokoj.
0: Landsmanšaft by ale tuhle to nemohl udělat. Jo? Je to fakt provokace, podle mě. Ale nemohl by na to ani pomyslet, kdyby neměl své konfidenty a zemské pomáče, kteří vydali podpůrné prohlášení, tím to vlastně začalo, to bylo těch tuším 36 úvodních podpisů, téměř výhradně umělců, samozřejmě těch lepších umělců. Jo. To je vlastně zvací dopis tak trochu.
1: Ano.
0: No a máme tam obrázek Hamba.
1: Ano, nedopřečtu. Dej mi to trošku, zlobí telefon. Víte, co mě zvedá ze židle? Když přijezd ruských tenistek do Prahy je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku a přijezd sudeťáků do Brna je OK. Hanba českým politikům. Tak,
0: no,
1: to je opravdu neuvěřitelný. Fakt jsou to věci, to člověk žasne. Hele, každý týden nebo každý měsíc teď člověk řekne, už to nemůže být nic blbějšího. Hele, a zase, člověče. To snad nemá konce, tohleto.
0: Ale tohleto já jsem si říkal u některých excelentních odborníků z Fialové party,
1: že?
0: Jako o té slečně Nerudný, nebo jako vlastně nevím, je mladá a krásná. A ta furt posouvá ty moje hranice očekávání, kam až to může klesnout dál a dál.
1: Jo.
0: Šikovná holka, fakt. No nicméně, připomněme si ty Benešovy dekrety, jo. Byly vydány v 1947 po schválení celou vládou, ale ve skutečnosti je deklarovala jako závazný protokol na postupnické konferenci 2.8.45 Británie, Amerika a Sovětský svaz. Ten vlastní odsun proběhl pod dozorem Mezispojenecké komise a Československu se dostalo za jeho humánní provedení veřejného uznání. Proto jakékoliv sudeťácké požadavky mají nulovou právní validitu a nemohou být uspokojeny jinak, než tím, že se my sami rozhodneme Benešovy dekrety považovat za neplatné. Jinými slovy, že je z vlastní vůle zrušíme. No a přesně k tomuhle cíli všechny ty snahy Landsmannschaftu, no a samozřejmě toho stáda českých kolaborantů, kteří jsou schopni snad i rehabilitovat Heydricha a v rámci smíření mu postupně udělit řád Bílého lva, přesně k tomu směřují. No a my si dáme lidovou tvořivost za pomoci umělé inteligence.
1: To dáme, já bych ještě řekl, ano, je třeba se Němcům omluvit. Ano, to je třeba, samozřejmě, určitě. A já bych ještě ty reparace taky nějaký jim vrátil, protože
0: jo, jsme jim
1: to určitě, protože oni nám asi jich dali hodně moc a já bych jim je vrátil nějak ještě. A ještě přidal něco navíc, když jsme jim ublížili hodně.
0: Ale já myslím, že s tím probereme.
1: Dobře. Tak jo. Takže je třeba se něco domluvit. No tady je třeba popsat ten obrázek, protože to asi popište.
0: No tak tam je v rakvi nám známý Heydrich, ochránce české země, že jo?
1: Ano.
0: A u něj klečí. Člověče, mi připomíná toho Pávka, tuhle ten chlapec.
1: A přitom je to Pepa.
0: No přitom je to Pepa. A dál, že je třeba se Němcům omluvit. No tak jako vidíš, ten to chápe ve správném kontextu.
1: Právně, tak. No.
0: No, hledáte-li pravdu o tom, co se skutečně za brněnským sjezdem, sudeťáků stojí, tak si zkuste představit, a to je docela zajímavá asociace, že by třeba svaz protifašistických bojovníků uspořádal v Norimberku, třeba zrovna u toho soudu, v rámci dobrých sousedských vztahů s Německem, nějaký happening smíření, kde by navrhli, aby Němci našemu státu zaplatili reparace za zrujnovaný protektorát a odškodnili zvěrstva, které na českém obyvatelstvu napáchali. A že by měl akci osobně podpořit náš ministr vnitra, případně i kultury, jako to dělají z německé strany, aby Němci pochopili obrovský význam našich buditelů a historických osobností pro budování evropské kultury a tedy našeho vzájemného přátelství také.
1: Já do toho jenom vstoupím, protože mi tady už píše po druhý, ale je to ze stejného čísla, nějaký človíček, ani se nepředstavil, že prý nejde zvuk, ale já jsem to kontroloval na všech, i na televizi, ani nevím, jestli teda mu nejde zvuk na rádiu nebo na televizi, ale já jsem kontroloval obě dvě a obě dvě fungujou. Nikdo jiný ani to neříká, takže vážený pane nebo paní, problém bude u vás. Ano? Tak pokračujeme.
0: No, stačí to možná jenom zesílit. No.
1: Tak, dobrý.
0: No já myslím, že na takovéhle akci by se dozajista všichni účastníci usmívali, že jde o tečku za minulostí. A jistě by se radovali, že tučné reparace, to jsou ty dodnes platné nároky podložené mezinárodními smlouvami, vyplacené našemu státu budou použity na renovaci České republiky a eliminaci stínů minulosti, zejména tedy fašismu, nacismu, nenávistné ideologie spojené s těmi útoky proti Benešovým dekretům a štvaním Slovanů do války proti Rusku. Evropská unie by jistě přihodila, nebo Evropská komise by jistě ráda přihodila nějaké to euro, no a vděční organizátoři by s radostí přiznali, že tento projekt byl podpořen z fondů EU.
1: Tak.
0: Tak. A myslíte, přátelé, že by všechno proběhlo tak, jak jsem teď popsal v tom svém snu, bez problémů? No, já jako nejsem si tak úplně jistý, jo? Ale můžeme to zkusit, jestli se najde někdo, kdo by to zkusil jenom prostě navrhnout a dohromady, tak by to bylo hezký, protože pak by pravda a blbost se projevila v plné kráse.
1: Ano.
0: To by vyšlo najevo, jako u toho zubaře sponzorujícího projekt cyklostecky podpořený fondy EU. Máme tam obrázek
1: velmi
0: cyklostecky.
1: Podobný narrativ, jak se dneska říká. Ano, cyklostezka. Sponzor této cyklostezky je místní zubař. Oldo, možná to popiš.
0: No i tam je tam krásná cyklostezka, je tam i kanál s mřížema, ano. Přesně podle předpisu Evropské unie. Akorát je problém, že ty mříže jsou v odstupu, že se tam vejde kolo a jsou bohužel ve směru jízdy kola. Ale možná, že to je nějaká nová technologie, kterou ještě neznáme, že to souvisí s těmi i uhlíkovými emisemi, jo. Ale to zase já nejsem odborník.
1: Ano, výsledek by měl být asi ten, když tam kolo na kolem vědeš, tak se tam zapíchneš do toho, že jo, samozřejmě zapíchneš, ale zbíjíš si hubu a vyrazíš si zuby, no tak a zubař bude mít určitě z toho dobrý kšeft. Ještě by tam mělo být někde nějaký telefonní číslo na něj, aby, jo, náhodou, jo. Aby náhodou si nešel nechat upravit zuby někomu jinému. To by byl problém.
0: Jo, víš, takže... ale zase on bude mít tržby, stát bude mít daně, pokud je odvádí.
1: A je to pravda.
0: A daně skončí zase v Evropské unii. Všichni budou spokojení.
1: Všichni budou spokojení. Takže výborně. No.
0: Jednak asi víte, že rok 1997 byl rokem ukončení jakýchkoliv dohadů. Byl to rok, kdy se na obou stranách podepsalo, že si nebudeme historií a křivdami kazit současnost a vztahy. Že z odsunu Čechů před válkou a Němců po válce nebudeme dělat politiku. Z české strany to byl velký ústupek, protože roky pod nadvládou Německa nás stály 300 tisíc umučených a zabitých lidí, včetně dětí. Do koncentračního tábora, do té pekelné jámy zla, hodili dokonce i Josefa Čapka. Minule jsme ho obdivovali takovou tu jemnou duši. A před poparčiče tu postavili i Vladislava Vančuru a další. No prostě oni se snažili zabít českou duši, z které mají odvěkou hrůzu. Rok 1997 byl tedy z naší strany neuvěřitelný ústupek. Zatímco ze strany Landsmannschaftu ten letošní sjezd v Brně považuji za neuvěřitelnou drzost a zpupnost. Trestní oznámení na konání toho sjezdu soděťáků už je prý podáno několik. Ta oznámení upozorňují mimo jiné na financování ze strany Svobodného státu Bavorsko, který na to dává asi něco přes 20 milionů korun, na obsah německých veřejných dokumentů toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který je úplně jiný než v češtině, to je taky zajímavý, a na možné dopady na ústavní pořádek a svrchovanost České republiky. No a cílem je, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda nedochází k jednání, které může představovat riziko pro zájmy státu, ať už národní, bezpečnostní, ekonomické nebo kulturní. No a teďko to nejlepší nakonec. Ta rozvědčíková, nebo vlastně bych měl říct spíš Kolářova, protože rozvědčík to jenom říká, že jo, jak to nazvat, pomstechtivost, patrně nezná mezí. Jak jinak si vysvětlit, že Pavel jako prezident České republiky převzal záštitu nad festivalem Meeting Brno 26.
1: Ano.
0: A máme tu zase obrázek.
1: Je tam obrázek, ale teď nevím, jestli já jsem to rozdělil.
0: Pavel zaštítil se, jestli by tam mělo být.
1: Já vím, já jsem to rozdělil na dva, protože tam je jednak nějaký text, který, jestli chceš, abych přečet, máme obrovskou radost.
0: No, bez problémů, jak chceš.
1: No, tak dobře. To patrně bude ta organizátorka toho meetingu. Šanon Šarlotak. Takže máme obrovskou radost a je nám nesmírnou ctí, že letošního festivalu Meeting Brno udělal oficiální záštitu prezident republiky Petr Pavel. Pro celý náš tým je to silný moment a pozbuzení do další práce. Vnímáme to jako důležité potvrzení hodnot festivalu. Tato podpora je i jasným signálem, že hledat společnou řeč a budovat mosty má smysl. Krásný řečičky, co? Záštita se podle prezidenta kanceláře vztahuje na festival jako celek. Jde o podporu prostředí, v němž je možné o historii mluvit otevřeně a beze strachu. Nikoli o vyjádření souhlasu se všemi jejími interpretacemi. Tak. Doplnila KPR, co to je ta, nevím, to je jedno. Pokud jde o česko-německé vztahy, prezident plně souzní s hodnotami česko-německé deklarace z roku 1997, která zdůrazňuje smíření a orientaci na budoucí spolupráci, dodal Hrad. Děkujeme panu prezidentovi za důvěru, která nás zavazuje. A děkujeme i vám všem, kteří s námi každý rok vytváříte bezpečný prostor pro setkávání a dialog. No, no lida, to je toto. A teď tady uvidíte, já vám tam ukážu ten vlastní...
0: Ten to bude vlastní, zajímavé.
1: Ten vlastní degret, nebo co to je. To je toto. Takže prezident České republiky Petr Pavel uděluje záštitu festivalu Meeting Brno 2026 21. až 31. května. Deset dní tam budou hovořit o ničem, protože to, co ta očena chtí hovořit, je o ničem, to už je dávno to. No, na to jsem velmi zvědavý.
0: Tohle to je zajímavý. Celá republika a dokonce i pokud mám správné informace, dolní sněmovna parlamentu, projevuje pořád větší a větší odpor této akci. Historikové to potvrzují, ale on udělil záštitu sice tomu mítinku Brno, ale všichni víme, že jde o ten Landsmannschaft, o ten sled sudetoněmecký. No ale udělal to přesto, že sudetáci mají stále ve stanovách v těch německých, jo, požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů a navazujících poválečných zákonů, včetně těch majetkových, deportačních a konfiskačních.
1: No,
0: tak to je, tohle to je teda síla, jo. Prostě oni chtějí náš majetek nahradit deportace a konfiskace. Mm-hmm. No a teď je otázka, jestli se tím náhodou někdo nedopouští velezrady a jestli nepracuje pro cizí mocnost.
1: Na to je ten jejich zákon, ano.
0: Paragraf, který si udělali oni sami, že jo?
1: Ano.
0: Je otázkou, proč zaštiťuje se spolku, který usiluje zjevně o rozklad ústavních základů České republiky. Jejich součástí jsou právě Benešovy dekrety. A to dělá přesto, že nález Ústavního soudu České republiky výslovně potvrdil, že dekrety jsou platnou součástí právního řádu. Dekrety podle něj nelze zpětně zrušit, neboť jimi nastolené právní vztahy jsou nespochybnitelné a nedotknutelné. A usnesení poslanecké sněmovny v dubnu 2002, tam dolní komora přijala usnesení, ve kterém deklarovala, že dekrety jsou nedílnou součástí českého právního pořádku a jejich platnost je definitivní.
1: To je třeba zrevidovat, ale 2002, kdy tu už je to, prosím tě, 20 tak. let, přes 20 let.
0: A teď je otázka, jak je možné, že hlava českého státu, čemuž on se pořád hlásí, že má zastupovat zemi navenek, která při skládání slibu toho prezidentského přísahala věrnost České republice a obraně její ústavy, tak jak je možné, že udělí takové akci legitimitu prostřednictvím prezidentské záštity? A ta záštita hlavy státu jako to není neutrální administrativní razítko. Je to nejvyšší morální a politická podpora, jakou může kulturní nebo společenská událost v zemi získat.
1: To jsem se právě chtěl zeptat já osobně, co to vlastně znamená udělit záštitu. Já jsem to v životě neviděl, aby nějaký takovýhle politik, natož prezident, udělil nějakou záštitu. Co to vlastně znamená?
0: Je to vlastně nějaký kredit určité společenské významnosti, v tomto případě vlastně nejvyšší, která má, i když to tam tak přímo řečeno není, motivovat k podpoře kohokoliv, kdo s tím bude mít něco společného, nebo může tomu pomoct. Čili ta záštita prezidentská říká, že tomu dává zelenou a že to je v pořádku a je možné to nějak podpořit, že to je třeba udělat. No a žádné překážky tomu neklást.
1: Teď je otázka, a to je pro náhodou... koho? To je pro koho tohleto? To je pro policii, pro vojáky, nebo pro koho vlastně, aby tomu nekladli překážky? Nebo co to znamená?
0: To nemá charakter zákonu nebo vládního nařízení.
1: No právě, a jak se budou chovat teď ty, já nevím, policie, kdyby tam došlo k nějakému problému, jak se budou chovat, když to má udělenou záštitu?
0: Měli by se chovat tak, jak jim káže zákon a jejich pracovní
1: povinnosti. A čemu je teda záštita potom?
0: No a to je právě ono. My žijeme, když ti tomu určitě nebudeš věřit, v zemi, kde má justice dvojí metr nebo kilometr.
1: Tomu já nevěřím, v žádném případě. Já
0: jsem... No, ty se to věděl, že nebudeš tomu věřit. No. A právě takovýhle nepřímý nátlakový politický gesta, nebo jak to nazvat, tak vlastně motivují naše organizátory, návštěvníky a také při to říct, prosím tě, jak se řekne slušně připosrané?
1: No už to řek, už to řek. No.
0: Ovce, aby dělali, co je třeba. No. Teď je otázkou, jestli ta Pepa Kolka, nebo jak bych to nazval, ty dva chlapce na hradě, nerozjeli nebezpečnou hazardní hru, do které vsadili celou Českou republiku. Jo. Já se divím, že Pavlovi nedochází.
1: Kdo jim na to udělal záštitu, člověče, že to takhle mohli rozjet?
0: No, to je on.
1: Nebylo to náhodou nějaký velvyslanectví, třeba nějaký přátelení?
0: Ne, záštitu udělal Pavlík.
1: Já vím, ale kdo jim udělal záštitu tady, že to takhle rozjeli všechno?
0: Jsem přijde bavorský prezident a nějaký ten jejich ministr.
1: Dobře.
0: Já jenom žasnu, že Pavlovi nedochází, že fakt už riskuje žalobu z velezrady, že už se teda dostávají skutečně na ostří nejzaší hranice. Jo? Neboť kdo podle těch jejich paragrafů spolupracuje, podporuje, podněcuje, zaštiťuje, financuje,
1: právě,
0: či jinak napomáhá organizaci, skupině, jednotlivcům nebo spolkům v prosazování kroků ohrožujících českou ústavnost či státnost, ten se dopouští vlasti zrady, respektive velezrady. Mm-hmm. Jako, oni si myslí, že jsou nedotknutelní, ale já bych si tohle na jejich místě netroufl. A teď nevím, jestli mám obdivovat jejich statečnost, anebo tupost.
1: Proto to povídám. Patrně dostali od nějakého velvyslanectví, nebo od dvou takových světových známých, záštitu, že to mohou dělat tuto, nebo že to mají dělat přímo.
0: To jo, to již bez souhlasu Londýna a Bruselu to nejde.
1: Tak, nejenom možná těch, já bych řekl ještě i jiný. No dobře.
0: No, ale to je otázka, jestli jsou tak statečně, anebo blbý. Ale podíváme se, co k tomu říkáme.
1: Mají jinou možnost? Možná, že nemají jinou možnost. Tak.
0: To, co vydělatelné, taky ty samozřejmě.
1: To co říká Verich, ano, o tom.
0: Jo.
1: Co tam je? Pět citátů od Jana Verich.
0: Tři citáty. Od Jana Verich.
1: Trojka, vidíš to, jo, to vypadá jak pětka. Takže tři. Blbec všechno ví, zná a umí. Přesně tak. Blbec má vždy pravdu. Blbec si myslí, že všichni kolem jsou blbci. No, to je jednoduché. Ale celko.
0: On ten Jan Verich nebyl žádný blbec.
1: A že tohle, no dobře, v pořádku. Tak jo.
0: Přátelé, jako historická pravda, to není švédský stůl, ze kterého si vyberete jenom to, co se vám dneska hodí do politického krámu. Ta památka padlých nesmí být selektivní podle momentální objednávky. Pokud se dostaneme do stavu, kdy je problém vyvěsit vlajku armády, ano, která porazila Hitlera, pak už nebojujeme s propagandou, pak už bojujeme s vlastní historií. A to je bitva, ve které prohráme všichni. No a pokud pojedete do toho Brna se podívat, abyste zatleskali tomu posletovou Majdanu, tak mu doporučte, on je teda takový ještě trošku má bříško, možná ještě větší než já, ale on se s tím srovná.
1: On má naprosto ideální postavu, podle mě, to je opravdu, to je nezaměnitelná, ta postava.
0: On se neurazí a teďko proč, jo? Doporučte mu, aby ty své sjezdy příště pořádal v koncentračních táborech. Tam taky byli lidi, kteří takový bříško jako oni neměli moc, ale možná ho to bude inspirovat. A tam ať oživí paměť národa, jo? Tam to půjde nejlépe, tam může hledat cesty ke smíření.
1: Ano.
0: No a jinak teda technická poznámka úplně, já nechci vám nahánět strach, berte to jako takový preventivní varování. buďte ve střehu a mějte oči na stopkách. Nikdo neví, co se tam stane. A foťte cokoliv podezřelého, všímejte si i střech. Možná se to bude hodit. Ostatně ty události v Praze na té právnické fakultě, to mohou být taky takový testík, co si necháme líbit. Kdo ví? Takže nechci, nebo přeju si upřímně, abych se mýlil, ale být ve střehu to nikdy neuškodí. Já si totiž myslím, že se v tom Brně objeví také hodně najatých Ukrajinců a vy víte, že jich to asi 500 000, z toho říkají 35 000, že jsou banderovci. No a jejich chování a vděčnost známe, jo. Ostatně ona to skvěle vystihla jedna dívčina zo Slovenska. Je to moc pěkné a my si to pustíme. Máš tam to video?
1: Mám. Už to tam pouštíme.
2: Čo robiť, keby na Slovensku vypukla vojna? Bod prvý. Pôjdeme do všetkých susedných štátov. Budeme tam chodiť s vlajkami a kričať. Sláva Slovensku. Najviac nech to kričia na námestiach naši muži. Bod druhý. Každý štát, ktorý nám pomôže, budeme kritizovať, že nám dal málo. Lebo veď pomôcť nestačí. Musí to byť podľa našich predstav. Bod tretí. Budeme sa snažiť zatiahnuť do toho čo najviac ďalších krajín. Nech z toho nie je len lokálny problém, ale poriadna svetová dráma. Bod štvrtý. Čím viac nám niekto pomôže, tým viac budeme nevďační. Veď na čo poďakovať, keď sa dá ešte viac sťažovať. Bod piaty. Budeme len rozprávať, mudrovať a čakať, že všetko vyrieši niekto iný. Bod šiesty. Samozrejme sa budeme pravidelne vracať domov na sviatky. Kľudne aj do prvej línie. Tam, kde to buchoce, treskoce. Naveď my vieme, že to nie je také hrozné, ako tvrdíme. Bod 7. Nočné diskotéky na Slovensku musia zostať otvorené, lebo život ide ďalej a party sa predsa rušiť nebude. Bod 8. Každý deň budeme otravovať Uršulu, nech nášmu vodcovi kúpi zlatý záchod z čistého zlata. Nech sa mu pekne kaká, keď už aj tak celú vojnu prehrávame. Posledný bod. Nebudeme robiť nič, len budeme chodiť, žobrať a potom sa tváriť, že celý svet nám stále niečo dlží.
0: Ale prosím tě, Pavle, ja si myslím, že ona úplne dokonale popsala to, co dělá teďko Putina, co se děje v Rusku. Nezná se ti?
1: Že by?
0: To nikdo jiný mi nenapadá vůbec, no.
1: Jasně. Určitě to nemohlo být o tom, o čem si všichni myslíme, že to, jako, že to je. Ne, o tom to není. To je všechno jinak.
0: Ne.
1: Tak.
0: Jako, musíme už si dělat svůj vlastní názor, že jo?
1: Ano.
0: No a dostáváme se k dalšímu bodu. Necháme už Landsmannschaft být. Prostě shrnuli jsme si to, že jsou to hodní chlapci, kteří se s náma chtějí objímat a s našimi ženami milovat.
1: Tak.
0: Takže jako je to úplně v pořádku. No a, ale toho rozvědčíka ještě úplně neopustíme, protože musíme pár slov věnovat tomu, jak on se chce dostat do té Ankary na summit NATO a ten zlej Macinka a ještě horší Babiš, tak nějak mu to nepřejou, jo?
1: Je to možný, prosím tě.
0: No,
1: to mi vysvětli.
0: On ten sport s vládou odstartoval sám, jo. To bylo to nejmenování Turka ministrem zahraničí.
1: Ano.
0: No a on mu zřejmě Kolář dodal sebevědomí k nerespektování ústavy tím, že tam dávali všelijaké pokroucené výklady, ale netušili, že se jim toho takhle rychle vrátí jako bumerang. A my si teď připomeneme jeho vlastní slova z pořadu, to je převzatý od Jirky Havla, ten trn. A dáme si tam...
1: Nedáme. To je přesně to, co jsem od tebe sice dostal, ale je to problém. Budeš to muset nějak prezentovat sám. Takže to prosím tě odprezentuj. To je jediné, co jsem prostě nejsem schopen pustit.
0: No, on tam prostě říkal, ten Kolář, přesně to, co dneska tvrdí Babiš a právníci ústavní, že se ta ústava musí respektovat, že rozhoduje vláda a že prezident je jenom na formální reprezentaci na venek. Protože nejsme prezidentské zřízení. Ano? Mm-hmm. Ale dneska vlastně se mu to vůbec nehodí, a říká pravý opak. Ale tak na to už jsme v našich zemích zvyklí, že jo. Že politik říká vždycky, co se mu líbí a hodí, i kdyby to měl o 180% otočit proti tomu, co říkal před pár lety.
1: Ano.
0: Takže to v tom video odkazu bychom to viděli, ale není to žádná ztráta.
1: Tady je vždycky úžasné, jak to dokážou odůvodnit, tu náhlou změnu o 180 stupňů. To je na tom to nejzajímavější.
0: No a on ten generalisimus Pávek na základě tedy samozřejmě ideologicky vyčištěného výkladu té ústavy.
1: Ano, přesně.
0: A konzultace s tím Kolářem. Tak dneska mluví úplně jinak. A jestli to teda půjde, Pávek o sjezdu na to, je to teda umělá inteligence, to lidová tvořivost, ale je to vtipný, tak si to zapustíme.
1: Ano, to by mělo fungovat.
3: Tak pánové, rozhodl jsem se, že to budu já, kdo bude stát v čele delegace na summit NATO a už o tom nebudu diskutovat.
4: O tom, kdo pojede, rozhoduje premiér a ne vy, Pavle.
3: To mě nezajímá. Já jsem prezident a já prostě jedu.
5: Tak víte co, když o to tak usilujete, jeďte tam vy a my zůstaneme doma.
3: Hej kluci, počkejte, jeďte tam se mnou, já nevím, co bych tam říkal.
5: Neboj, to zvládneš, Pavle.
4: Sorry, jako.
3: Rád tě vidím, Donalde.
6: Podal byste si ruku s Donaldem Trumpem?
7: Já jsem tu příležitost měl, protože jsem se s ním osobně setkal na summitu Aliance. Jsem ani neměl chuť si s ním podávat ruku. A doufám, že už tu příležitost ani mít nebudu. Ale Donald Trump na mě působil opravdu nejenom na dálku, ale i potom v tom osobním kontaktu jako opravdu odpudivá lidská bytost.
1: No.
8: Je domů, Pavle, a zavolej Babišovi a dojede on s Macinkou, papa.
3: Summit proběhl podle očekávání perfektně.
0: To je naprosto skvěle vystižená mediální strategie a realita dnešní naší země.
1: Tak. Ty reportéři tam, ty novináři, to nemá chybu.
0: No, právě, je to udělat skvěle, jako kdo to udělal, klobouk dolů. A možná bychom si mohli dát zase jeden citát Wericha, já ho přečtu. No. Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci. No, tak já myslím, že ti si dají nejspíš štamprdli lží a paňáka jedovatých plivanců a s úsměvem idiota zase předstoupí před kamery České televize. Mm-hmm. Oni už nemají svědomí, jim tohle nevadí. A stačí si dát trošku nějakého drinku nebo něčeho jiného, já to nebudu říkat, a jdou dál. Mm-hmm. Tak, ale přátelé, teď chviličku vážně. Měli bychom si neustále připomínat několik maličkostí, které vám pomůžou lépe se orientovat v tom, co je manipulace a co je pravda. Takže teď si dáme malé porovnání. Manipulace tlačí, pravda táhne. Co je tím myšleno? Že v okamžiku, kdy ucítíte tlak, že vás někdo někam tlačí, ať je to jednotlivec nebo média, asi je tam manipulace. Ale pokud ucítíte, že nějaká informace, příklad nebo cokoliv jiného, vás stáhne, že vás to takzvaně chytilo za srdce, pak si buďte jistí, že v tom je hodně pravdy. Manipulace svazuje, pravda osvobozuje. A zase, jestliže budete mít pocit, že přijmete-li nějaké doporučení, které po vás někdo chce, a přitom něco ztrácíte, máte pocit, jako by vám někdo doslova svazoval na ruce, tak si buďte jistí, že to je manipulace. A že pravda osvobozuje, to už řekl už Hus a Ježíš a další velcí velikáni naší historie.
1: Jistou, jak bych to řekl, alternativu, to bylo i, myslím, v tom, ne? V Terezíně na koncentračním táboře. A tam to nebyla pravda. Jo, tam byla práce. Osvobozu.
0: Tam práce.
1: Já to se splet. Sakra práce.
0: No, no to byla ještě větší pravda, než tak, to, co říkala.
1: Tak to vidíš.
0: No, to je
1: aha, tak sorry.
0: Arbeit macht frei, to je nějaká pravda.
1: Tak.
0: Manipulace zatemňuje, pravda prosvětluje. Takže dostanete-li se do situace, kdy vám někdo přilistí nějaké argumenty, nějakou verzi něčeho a vy budete mít pocit, že vám to nepřináší žádné řešení, že vám to nic neodkrývá, naopak zatemňuje, tak si buďte jisti, že manipulace se raduje. No a pravda dělá opak, prosvětluje. Jestliže vám někdo začne říkat nějaké věci a na základě toho začnete chápat víc, co si vyššího, takzvaně vám něco se cvakne, tak se blížíte pravdě. Manipulace rozděluje, pravda spojuje. No, tak myslím, že ukázky ze současného života České republiky, tohleto 100% nebo, co říkám, 120% dokazuje a prokazuje. Manipulace s davem způsobuje, že jedni se stávají, jak tomu říkali v tom jurském parku, masožrouty a druzí bíložrouty. Ale to by ještě nebylo tak špatné, kdyby to bylo jenom v rovině fyzické. Bohužel je to v rovině duchovní a emocionální. Jak jsme si říkali v těch našich pořadech dříve, tak ten satan přesouvá stále víc energie právě do duchovní sféry, protože zjišťuje, že všechno prohraje, pokud tuto sféru neovládne. A tak rozbíjí společnost, staví starý proti mladým, muže proti ženám, národnostně a jakkoliv prostě rozděluje. A tam, kde se tohle objevuje a vy máte pocit, že prostě se musíte vymezovat, že vaše ego vám říká, tady bojuj, nestýkej se s nima. Takže tam se stáváte asi trochu obětí manipulace. Ale pravda, ta je vyšší. Ta vám spojuje, protože vám říká argumenty a pohledy mnohem vyšší. A v jejich světle si teprve uvědomíte, že tyhle ty malicherní a podlý útoky na to, abyste se rozdělovali, jsou vlastně veskrze falešné. A ještě jeden ukazatel. Manipulace nálepkuje, pravda argumentuje. To znamená, známe, kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody. Jinými slovy, když se podíváte na ty televizní rozhovory, třeba nádherný je, když jsou tam lidi třeba z toho ANO nebo SPD, na Reichl třeba, že jo, tak na jedné straně on tam pokládá historicky doložené anebo aktuálně doložené fakta, podkládá je i čísly, a čím se dá, ale argumentovat nemůže, ačkoliv má naprostou pravdu, protože na druhé straně jsou vlastně lidi, kteří jenom prskají různé nálepky. Čili on řekne argument A a dozví se, že je Putinův agent. Dá argument B a dozví se, že je konspirátor. Jak se tady dá argumentovat? Prostě tam ta logika nefunguje. A já teda tyhle lidi obdivuju, že do těch studií vůbec chodí, protože to... Já bych to nedokázal. Já bych se asi přestal ovládat. No a teďko, jak si jistě víte, my si řekneme něco, co s tím hodně, hodně souvisí. Že ta dneska všude používaná kvantová fyzika, každou chvíli někde slyším, my jdeme kvantová, tuhleto, se to vždycky musím smát. Takže ta kvantová fyzika funguje i v duchovním světě. A my si se teď pokusíme malinko ji aplikovat na vědomí, potažmo svědomí člověka. Ještě než to řeknu, tak jenom maličko bylo zjištěno, že vlastně je, když vezmete nějakou částici, tak ona sama se jeví jako částice, jo? ale za určitých okolností se začíná jevit jako vlna. Což je taková dichotomie, nepochopitelný rozpor, ale ono to má logiku. A my si to řekneme na lidech. Jeden člověk se sám o sobě jeví jako samostatná částice. Jo, můžeme ho pozorovat, analyzovat, dokonce můžeme nějakým způsobem definovat, uchopit a tak dále. Skupina lidí se může jevit jako skupina částic, má-li ovšem každý z nich dostatečně silnou energii ega. A čím větší je skupina, tím menší význam má jednotlivec a vědomí se stává jakýmsi společným průměrem nebo mediánem a začínají řídit se ty ostré hroty a rozdíly smívat. Vědomí národa nebo dokonce celého lidstva, tam už ty jednotlivé části přestávají hrát roli úplně a přestávají být vnímatelné. Jo, je to jako s kapkami deště. Jsou jich v oceánu nespočetná kvanta. Avšak pohybují se podle zákonů celku, tedy ve vlnách. A tyto vlny se valí celou naší existencí. Tím morfickým polem planety, o kterém jsme tolikrát mluvili. No a podle toho, jakou kvalitu nesou, formují náš osud a budoucnost. Přitom vysokovibrační částici žádná nízkovibrační vlna nevymaže. Zatímco kapička lásky, tedy vysoké vibrace, rozzáří celou obrovskou vlnu. A proto, přátelé, pořád mluvíme o lásce a světlu poznání. Toto je tajemství kvantového propojení lidského vědomí, co by částice a co by vlny. A také svědomí. Já jsem to sem musel vložit tuhle malinkou duchovní, já nevím, jestli úvahu, nebo poznámku, protože tyhle souvislosti si musíme uvědomovat a neustále připomínat a šířit. Tak, vrátíme se od duchovna zase k realitě. Mm-hmm. A začneme panem Paroubkem, co nám říká.
1: Já zase, to je druhá věc, kterou si mi zase neposlal, Oldo. Nemám to tu vůbec. Toto mi taky přišlo.
0: Tak já to zkusím nějak komentovat. Tak on říká o skupině D, jak víte, to je ten vedchý a ty lampasáci kolem něj, že vybrali, já nevím, asi 300 milionů korun a nakoupili asi za polovinu ty drony a snad je poslali na tu Ukrajinu. No a teďko je otázka, co se stalo s těmi bývalýma penězma, s blíma penězma. Soud snad polovinu z nich asi zablokoval a hledá se to a řeší se to. Takže někdo si na tom hodně namazal kapsu a já sice velmi povrchně, ale přece jenom jsem to musel takhle převyprávět, protože nic jiného nám nezbývá. No ale teď je otázkou taky, a to dosti zásadní, co na to média. Já teda nevím, nikde jsem to neviděl, nejspíš jim to asi uniklo, protože to je taková dost nepodstatná věc. No ale nicméně si myslím, že je to mrzeníčko, jak by řekl Pavel Zítko. Ano. Mimochodem, jak byl na Paloučku, tak jsem Pavlíka potěšil. Stáli jsme u baru, já jsem viděl, že on stojí vedle mě a říkal Markéce, že bych chtěl, já nevím, jestli menší skleničku, něco takového, že bez toho by to bylo mrzeníčko. A okamžitě zareagoval. Co? Neboje, to říkal lidi, že tě na to chytím. No, ale my se tomu smějeme, ale tyhle ty gauneři, tyhle Schlingerové nás vlastně zatáhli do války, protože poslali na tu Ukrajinu tisíce dronů. A to nemluvím o těch jejich dalších aktivitách. Jo? Proč? Ruská federace je oprávněna podniknout odvetný vojenský úder na země, které se podílejí na zabíjení ruských občanů výrobou a dodáváním zabijáckých dronů a podporování fašistů na Ukrajině. V dubnu Rusko vydalo varování mnohým evropským státům, které vyrábějí zbraňové systémy k vojenskému použití proti Rusku, a také uvedlo konkrétní seznam evropských firem, které podle něj vyrábějí drony nebo jejich komponenty.

0: vždycky, samozřejmě nečestnými, to bude jaksi blízký, a to jak vojenskými, finančními, tak i pomocí svých vojáků, žoldáků. A podle těch expertů, které ovšem ČT před kamery nikdy nepustí, by Ruské federaci, kdyby chtěla, a opravdu se ten medvěd naštval, tak by jí stačilo na likvidaci všech států NATO asi 48 hodin, a to bez použití jaderných zbraní. A na likvidaci celé sfašizované Evropy 8 hodin. Oni totiž mají zbraně, a my už jsme o tom taky mluvili párkrát, o kterých NATO nemá vůbec ani zdání. No, jenomže váleční štváči v Evropě žijí v bludných představách a odkazují na svaly, které vůbec nemají a ani už nikdy mít nebudou. No, za to Rusko má svaly přímo děsivé. Ona vůbec ta Evropa už, a nebo některé evropské země překročily příliš mnoho červených linií. Mezi náma já se stále divím, že ten Putin je tak asertivní a neustále to se snaží na ty provokace nereagovat, ale oni už dotlačili ke zdi, ze které, nebo od které už nemůže nikam jinam odejít, než se obrátit a začít útočit.
1: To by bylo zase řečí. Kdo zase to všechno začal?
0: Léta je k tomu nutí po všech. Oni si totiž myslí, že zalezou do bunkrů, tam přežijou pár desítek let a zase vylezou, všechno bude zničení a oni budou majiteli planety. Ani netuší, jak se pletou chudáci. No oni to teď momentálně dělají třeba tak, že vyrábějí zbraně dlouhého dosahu na vlastním území, některé ty evropské republiky, státy, kde jsou pochopitelně zatím chráněné před ruskými útoky. Ale nakonec ty výrobky předávají Ukrajině spolu se zpravodajskými informacemi a já si myslím i ovládacími a řídícími. Prostě, aby Rusko mohlo být zasaženo daleko od ukrajinských hranic na nejcitlivějších místech a nikdo ty země s tím útokem nespojoval. Jenomže tím Evropa v podstatě útočí na ruskou, nebo mimo jiné na ruskou energetickou infrastrukturu ve vnitrozemí a zdaleka nejen na ně. A to už je pro Rusko nepřijatelné. A nedávno byla tou raketou Flamingo napadena ruská vojenská továrna na balistické rakety ve Votkinsku. Tam vyrábějí ty Iskandery a Topoly, Orešníky, já nevím co ještě. A oni identifikovali právě, že to byla britská raketa, jejíž ovládání pocházelo od Němců a cílová data a navigace od NATO. Takže oni vidí, že vlastně už s celým NATO bojují, ne týdny a měsíce, ale už vlastně celé roky. Jenomže tohle pro Rusko vytvořilo neudržitelnou realitu, která nyní zcela obrátila náladu proti EU a Evropě. Ten Dmitrij Medvěděv, ten současný místopředseda Rady národní bezpečnosti a taky bývalý prezident, k tomu učinil jasné prohlášení a pohrozil vyhynutím té EU bruselské Evropy, pokud by tyto v uvozovkách hry pokračovaly dále. A ještě jedna poznámka, která s tím souvisí. Irán nedávno světu ukázal, jak se dvěma jadernými mocnostmi, jak se s nima vypořádat konvenčně. Rusko by udělalo totéž s tou Evropou. A Scott Ritter říká, že Rusko vybere několik cílů v zemích EU. Samozřejmě přicházejí v úvahu třeba ty továrny na výrobu dronů, aby je bylo možné konvenčně zničit a udělat takovou manifestaci toho, co čeká celou Evropu, pokud nedá pokoj. No a já si myslím, že by to asi byla tak trochu chyba, protože Evropa by konečně dostala důvod, proč zaútočit. Pokud se ten Putin rozhodne zaútočit, podle mého nevojenského, konspirátorského názoru, tak by měl udeřit na ty klíčové

0: vojenský, logistický, energetický a mediální a mocenský centra současně. Ono jich zase tolik není, protože když ty se zničí, tak já myslím, že bude po válce. Už se nenajde nikdo, kdo bude chtít dál provokovat. Ale možná se mýlím, nejsem odborník.
1: No.
0: No a teď si vemte...
1: Teď by si měl pravdu.
0: Teď si vemte, že vlastně Putin je podle Evropy vlastně masový vrah a dali na něj zatykač, já nevím, všakýhle hovadiny. A přitom on teď předvedl úplně nádherně, jak se dělá zahraniční politika přátelství. Celá Evropa by se o něj měla učit. Teď mám na mysli přijetí Putina v Číně nedávný. Já jsem velmi podrobně si prohlédl to video.
1: Kontroverzi s tím, s Trumpem, že?
0: To právě na to chci navázat. Jako, to bylo něco neuvěřitelného. On s tím Xi Jinpingem prolez úplně všechno možné a na vlastní fyzicky zkušenost, aby si to vyzkoušel. A zřejmě teda ten Xi Jinping velmi chytře chce, aby Putin lépe pochopil čínskou kulturu a mentalitu tím, že ho tím vším provádí. Tak on ho prováděl všemi možnými obory, od kulinářství, kde spolu vařili, jo, přes výšky pořec, setkání se sportovci, návštěvu chovatelského střediska Pant, až po jízdu vlakem, kde při rychlosti přes 300 km za hodinu projednávali výstavbu plynovodu Síla Sibiře 2, který má dodávat ročně 50 miliard metrů krychlových plynů z toho poloostrova Jamal přes Mongolsko do Číny. Jo, takže přátelé, takhle se národy spojují, tak se rodí spolehlivé přátelství a partnerství. No a Trumpovi se podobného přijetí v Číně tak nějak nedostalo ani zdaleka. Místo toho, ti, co tam byli, tak tvrdí, že za zavřenými dveřmi údajně došlo k hádkám a vyhrožování.
1: Ano.
0: Ale to bude asi tím, že oni Číňané nepochopili, že jemné americké pojetí přátelství a diplomacie se bez toho prostě neobejde. No.
1: Ano, ano, ano. Je to podobně.
0: No, nicméně mám pocit, že je to cesta ke zbližování a harmonizaci světové politiky a dokonce i důleta Trumpova, vůbec nebudu mluvit o tom, jak byl s Putinem, ale dokonce i důlety Trumpovy nátlaky, že je to možná cesta ještě lepší než ta, kterou uplatnil tu zahraniční politiku Fiala, Lipánek a Tajvanec, kteří dokázali urazit snad každého, s kým se setkali a kdo něco znamená. No, ale zase na druhé straně nás dokázali odstřihnout od ruské energie. Ten rozdíl v té duchovní úrovni těchto setkání je galaktický. Já se vždycky stydím, když vidím ten formát, jak jsem říkal, buď Xi Jinping s Putinem a proti tomu tuhle ty naše ubožáky, co už neumí pořádně ani štěkat.
1: Ano. Holdo, jestli máme chviličku času, já si myslím,
0: máme, že jsme mohli být.
1: Já jsem teďko tady kouknul na náš nejoblíbenější server Seznam, novinky a podobně, a tam vyšla vyloženě zajímavá informace, ne jedna, ale tadyhle tam je teda zajímá opravdu velmi, to jsme se bavili o tom srazu těch sudeťáků v Brně. A teď tady nastala taková situace. Aktivisté v Brně nabarvili soše prezidenta Beneše ruce na rudo. Jo, a představ si, skupina moravských aktivistů ve středě pomalovala a tak dále, někdejší ministr zahraniční a pozdější prezidenta kritizovali za jeho politické kroky i za to, že údajně neměl respekt Moravanům a požadovali odstranění sochy. Představ si to. Aktivisté soše, jež byla právnickou a tak dál odhalená v roce, nabrali ruce na rudo a umístili na ní transparent s nápisem Český nácek škůdce Moravy. Na místo byla hlídka, ale teď je tady, tadyhle to je vidět, prostě jak to udělali všechno, jo, a kdo to udělal asi, ale za akcí stojí nezávislá skupina moravských aktivistů. nazvaná Beneš symbol bezpráví. Její mluvčí, hudebník Tomáš Kočko, mimo jiné uvedl, že Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety, řekl. No, já si myslím, že to nemá cenu číst dál. Je to naprosto neuvěřitelný, protože tohleto, kdyby bylo v obráceném gardu, no tak za to půjde sedět někdo na 10 let nejméně. A tady asi se vůbec nic nestane. Všechno je naprosto v pořádku, že? Neuvěřitelné, co tomu říkáš?
0: No, co tomu říkám? Co říkal ten vrah o těch blbcích? To je ono. No. Vrah káže o morálce a zloděj nabádá k nezištnosti. Oni opravdu nejen, že obrací obsah pojmů, ale oni obrací nohama vzhůru i hodnoty. A to je ta Evropská unie, to jsou ty Sorošovci a jejich hodnoty. Všichni víme, jaká je historická pravda. Všichni víme, že Beneš těmi dekrety zachránil život bezpočtu Němců.
1: To je nějaký hudebník Kočko, doví, co to je zač, já ho teda neznám, tak prostě zvolí takovouhle skupinku a můžou to klidně, tohle to můžou udělat. Oni by řekli, vidíte, to je ta demokracie, ale zkuste to udělat něco proti těm současným.
0: Kdyby Beneš nevydal ty dekrety, tak by to stálo život stovky Němců, kteří by se nestačili organizovaně odsunout. To si málo kdo uvědomuje, kdyby šel na nějaký revanč. A jak jsem tam říkal, mezinárodní dohled to sledoval a byli jsme za to oceněni, že to proběhlo humánně. Oni nabarví ruce takovýhle člověka rudě.
1: To to znamená?
0: A neuvědomujou si, jako když chtějí barvit rudě ruce, no tak se, ať se vydají na Henleinovců, možná na ten hra, nebo na sochy Hitlera a tohle to všechno. Tam ať dávají rudou barvu. To jsou prostě primitivní vlastizrádní provokace a naše justice, jakmile začne měřit jedním jediným metrem, a to samý vyšetřovačky a policie, tak všechno se změní. Ale zatím oni si myslí, že si můžou dělat cokoliv. No a to je důvod, proč vlastně navrhoval ten zákon Fara, navrhoval SPD. Ano, protože to je přesně poslání neziskové. Neziskovky a mass media vlastně tvoří jednu z nejmocnějších sil a oni jsou schopní udělat násilný převrat. Protože tady dělají takovýhle provokace, ale já s velkou důvěrou v českýho člověka říkám, nepovede se jim to, protože těch myslících je pořád víc a víc. A jsem zvědav, jak proběhnou teď ty dny v tom Brně. No a jdeme na další věc, to je Radio Palác a veřejné projednání těch větráků v české krajině. Všichni víte, můžeš tam dát ten ekovětrník obrázek.
1: Ekovětrník s tou helikopterou, jaký tam.
0: Jo. Že vlastně dochází k velkému občanskému odporu, což je vlastně reakce na to, že se plánuje výstavba 5000 větrných elektráren a zhruba 100 akceleračních zón v České republice, které byly snad schváleny už i minulou vládou. No a v tom rádiu zazněl bezpočet argumentů proti ním. Je to nesmírně zajímavé, je to mnohem horší, než jsme si mysleli. Jde o potenciální ekologickou a zdravotní katastrofu. A také energetickou a ekonomickou. Možná bychom se tam teď mohli dát to video ekovětrníky, tam mluví odborník. Aspoň
2: jsou tady akcelerační zóny na úžasné, skvělé větrníky. V nějakých studiích vychází, takže i za 10 kilometrů no, od baráku, ano. To prostě pociťuješ, že ta příšera tam je. A to se bavíme o tom, že je tam jedna, ty máš celý pole. Pojďme úplně na začátek.
3: Počkej, jdeme stavět teda teprve.
2: Musíme postavit cestu, po které ti projede, řekněme, nějaký náklad, který jenom ta gondola váží 40 tun. Jeden ten list nějakých 8 tun. Ten jeřáb, který tam musí přijet, aby instaloval ty železní tožáry, které jsou ze třech kusů, tak sám váží nějakých 40 tun. To fakt není polňačka.
3: A teďka, jak hluboko to musíš vykopat, aby si to sedlo?
2: Reálně stavíš silniční konstrukci dálnic, pak tam vykopeš díru jak kráva, do toho naliješ přes 1000 tun betonu, 40
3: to je tak oceli. Krásně ekonomický a zelený.
2: Vrtáš do země 20 až 50 metrů podle podloží, uděláš tam vlastně kotvy, kolem dokola, aby tam byla manipulační plocha, tak tam musíš postavit několik metrů čtverečních. Nicméně tohle, když postavíš v zalesněné krajině, tak ten les musíš vykrácet. Mm-hmm. Tady tyhle z těch zrůd, tady chcou postavit 500. Když se ti ta příšerka točí, tak samozřejmě, když do toho naráží větříček, tak se z toho uvolňuje barvička, mikroplasty, nejrůznější karcinogeny a to se šíří desítky kilometrů daleko. Nachází to v rybách, ve zvířatech, v potravinách, i v rostlinách, kolem toho nic nechce žít, protože ty jako zvířátko bys určitě u toho nebydlel. Když to postavíš, tak ono to už je tak vysoko, že to zasahuje do několika těch vzdušných pásem, takže to vytváří nejrůznější vzdušný víry, který naopak způsobují to, že to vysouší tu krajinu, snižuje to úrodu.
3: To je kolem toho, jak by to vtáků, že jo?
2: To je ruská propaganda. Ale ve skutečnosti je to čínská propaganda. Stejně potřebuješ plyn, to je jediná elektrárna, která je schopná.
3: Jo, to je důležitý dodat. Oni se musí ještě pohánět sami.
2: No, ty musíš roztočit tu vrtulu, ona se sama tím větrem neroztočí.
3: Musí držet momentum, takže ono tam ještě nějaká vlastnost potřeba, no.
2: Jo, a už jsem si zjišťoval, co se tam používá za olej. Prosím tě, používá se
3: jako lubrikant.
2: 700 litrů oleje.
3: 700 litrů,
2: který se musí.
3: To je celá ta hlava toho plná, ne?
2: Ano, protože tam máš tu převodovku. To celý běží v oleji a musí se prosím tě jedenkrát za 9 měsíců kompletně celý vyměnit.
0: Ten olej je z ropy, ale nikomu to neříkej.
3: Chci říct, že tahle krásná zelená elektrárna běží na ropu.
2: Ale když se ta vrtule otáčí, tak CO2 se neprodukuje.
3: Doslova si teďka řekl, že produkuje, protože se tvoří emulze uvnitř z toho oleje.
2: Pšt. To nikdo neví.
3: Už jsme se soudruzi, už jsme se Moskva, je mi to jasný, jsme z Kremlu. Ne každý, kdo to propaguje, je prostě u mě skurvený kripl a zasluhuje si makat v uranových dolech, jenom aby se koukal, jak ta nádherná jaderná elektrárna funguje.
2: A ty jsi podle nich proruskej.
3: Da. To nosím jako medaily, prosím tě. Když to říkají tyhle lidi, tak je to pochvala.
2: No a teď si vezmi, že ti to takhle... Jsou tak. Tady akcelerační zóny na
1: tak,
2: úžasné
1: škole. Větrníky,
2: takže i za 10 kilometrů
1: musím
2: od
1: zastavit.
2: Baráku, to prostě pociťuješ, že tam příšera tam je.
1: Několikrát to tam skočilo, dobře, no je to neuvěřitelné.
0: A teď je otázkou, jak se s těmito argumenty a samozřejmě jejich ještě mnohem víc, jak se s těmi příslušné orgány, co rozhodují o těch akceleračních zónách, jak s těmi naloží. Protože víte, že nejdřív se musí udělat nějaký...
1: Kdo je takový příslušný? Kdo je takový příslušný orgán?
0: Já se pokusím to naznačit. Nejdřív se musí udělat územní plán, před stavbou se pak dělá územní řízení, pak se dělá stavební řízení, dohledy a tak dále, ale nicméně na začátku stojí schválení celého toho záměru. A protože to není věc jednoho města, není to věc jednoho kraje, ale bude se to dělat vlastně po celé republice, tak by tím měla být vláda, protože bude, teď nevím, jestli ministerstvo místního rozvoje, ale podle mě i ministerstvo životního prostředí, nemluví o některých dalších, prostě vláda. A já si myslím, že to je tak závažný problém, tak závažný jev, že by opravdu měla zasáhnout. A dokonce se teď můžeme podívat, co nám na to vláda říká.
1: Já bych ještě nejdřív jsem našel takový obrázek, ten si mi sice neposlal ty, ale myslím si, že to k tomu krásně, krásně pasuje. Koukni se na to. Já to zkusím popsat. Je to nadepsaný jako budoucnost našeho bydlení podle představ Evropské unie. Na obrázku je neskutečná chatrč asi z jednou místností, na které jsou solární panely samozřejmě a obrovský satelitní přijímač samozřejmě. České televize, ano, tam je Česká televize. Takže tady jde o to, aby ty lidi poslouchali Českou televizi samozřejmě a to je v pořádku. Sice bydlí naprosté zřícení, ale to je jedno, ale za nimi jsou dva krásné větrníky, o kterých jsme se teďko bavili, který to všechno taktéž pohání. No a co je před? No samozřejmě naše odpadové hospodářství, 5 různobarevných popelnic na různý ekologický odpady a neekologický, já nevím co všechno, to je taky velmi důležitý, takže abyste věděli správně, kam z toho chatrče vyhodit ten, který to. No a pak tam máte nabíječku krásnou na elektrický, já myslím to na auto, ale ne, je opřená koloběžka krásně tam. Takže tak nějak by se asi nechali v jednom obrázku ukázat priority Evropské unie. Obydlení fakt nejde. Obydlení to, fakt nejde, vážení. Je to neuvěřitelná fotka, moc hezký.
0: Je to moc hezký. Akorát člověče nevím, to mi tam chybí, ale ono možná, že to bude za tím domkem, jak řeší uhlíkovou stopu, když chtějí vyměšovat. Protože při tom vyměšování oni teda říkají, že to je jenom ukrav, že prdí, jo, ale já bych řekl, že možná občas tuhle ta...
1: Možná, že tam bude biologický odpad a jedna z popelnic, ne, taky...
0: No, ale to tam není, to mají jenom...
1: No, to jedna anál... z popelnic bude biologický odpad.
0: Je to vpravo, to je no. Anál, nebo to tam je, ne.
1: Já to nevidím, já to taky to nejde přečíst, ale to je jedno.
0: Možná, že to mají vytěšení.
1: Neuvěřitelný, ale to je přesně ono, ano. A z toho, ale pozor, z toho se budou platit ty daně z nemovitostí obrovský, protože přeci jenom tam máte nemovitost, koukněte se, jakou krásnou, zaplatit pořádné daně.
0: No, ale oni jako budou platit i pokuty, protože tenhle dům nevypadá, že by byl zateplený.
1: No to je jedno, tak to je od, právě proto, ano, pokuty, přesně tak, pokuty. Ale hele, na to se vydělají z těch větrníků a z těch solárů a co tam všechno je, tak když dostaneš 50 hlířů za kilowattu, když to prodáváš, tak to si vyděláš za chvíli na to, ty pokuty. No, takže krásný
0: moc. Tak se vrátíme, co na to říká naše vláda.
1: Co na to říká naše vláda, ano, já se hned zkusím najít. Ano, a to máme kde? Jo, tady, to máme tady, to je zase jiný odkaz. Takže tady, toto, ano, je to ono, ano.
0: Jo, to je ono.
1: Tak, já to tam pustím. Tak, ale moment.
0: Zvuk ještě.
4: Ano. Nedovolte to. Když jsem chodil na Osoblažsku a tam přišly tyhle firmy, které oblbují vaše starosti a říkají, že jim dají peníze, jaký to bude skvělý kšeft. Vy fakt chcete větrníky, které některé mají mít až 250 metrů? To chcete? Nedovolte to. Protože co se tady děje? No větrníky mají smysl na Severném moři, ne v Dánsku nebo v Německu, ale u nás to nemá žádný smysl. A my máme krásnou krajinu a my bychom chtěli větrníky. Asi bychom nechtěli. Ne, tady mám jako články, takže my skutečně potřebujeme hlavně jádro a tyhle hrozné větrníky, které potom, když v Německu to sešrotují, tak vozí ten odpad větrníku do Moravskoslezského kraje a tam něco o tom určitě vědí. No.
5: Tak já si dovolím navázat na slova premiéra, který jasně prohlásil, aby občané si to nenechali vnutit, tuhle hrůzu. A teď se podívejte tady na tuhle tu krajinu nádhernou, kde by měli stát tadyhle kousek pod náma 250-metrový první větrník a tamhle v té části vzadu nad obcemi Chouzovy, Želčany, v pozadí Chválenice, vzadu Radyně, tak by měli stát 260-250-metrový monstra. To je úplný nesmysl. A navazuji ještě na pana premiéra. Máme zdokumentováno v archivních dokumentech vyjádření nejenom pana premiéra, ale i pana ministra Havlíčka, pana Okamury, předsedy parlamentu, vládního zmocněnce Turka i pana Vondráška. Všichni jednoznačně proti tomu. Máme to zdokumentováno. Tadyhle v té části po mé pravé ruce až dozadu, od vlastně Chválenic až ke Skašovu a Zelené hoře a Žinkovům, tak by mělo stát 72 těchhletěch větrníkových nesmyslů. Jo. A k tomu chci jenom říct ještě v závěru toho stručného vystoupení, že bohužel v tomto smyslu jsou porušovány zákony a směrnice, za prvé směrnice Evropské unie RED III, která jednoznačně říká, že větrníkové parky a větrníky mají být stavěny tam, kde je neobydlená oblast, anebo brownfield. Tak se podívejte, tohle je neobydlená oblast podle připravovatelů akceleračních zón. Jo. To je samozřejmě úplný nesmysl. A jenom ještě k tomu zdůrazňuju na úplný závěr jednu velmi důležitou informaci. V roce 2006, když se Plzeňský kraj zabýval tímto tématem, tak bylo jednoznačně konstatováno tehdejším vedením Plzeňského kraje, že na území Plzeňského kraje nikdy větrné elektrárny nebudou. Tady je na to přímo usnesení, ruší to krajinný ráz, nerespektuje to zákony o životním prostředí, zákony o zemědělské půdě, tohle je brownfield, podle nich to je jednoznačně zemědělská půda, zákony o zdraví lidu, víme dneska, máme mezinárodní studie, které jednoznačně hovoří o negativních účincích jak hluku, tak i infrazvuku a je to i proti zákonům samozřejmě o ochraně krajiny.
1: Tak, to je asi 45, ano. Máme to tu. Je to neskutečný. Jestli můžu k tomu, malučko, tady se stále zmiňují jenom o tom, nebo víceméně, furt jenom krajinný ráz. Já si myslím, že to je snad to nejmenší. Tam jsou mnohem horší rizika, než nějaký krajinný ráz. Mimochodem, na to jsou přece odborníci na krajinný ráz. Já si vzpomínám, když jsem měl já s nima nějaké vystoupení, tak si takhle stoupli tam a řekli, no, tak tále teda, tam žádný barák, tam by stát nemohl, protože to by rušilo ten krajinný ráz, vidíte tam ten les a to, tam to být nemůže. A já jsem jim říkal, no ale já znám tisíc jiných lidí, kterým by to nevadilo, nebo by se jim to líbilo. A oni řekli, no jo, ale my na to máme školy, víte? Takže pravdu máme my. A najednou, koukni se, člověče, je to úplně jedno všechno, hele. Zase ten dvojí kilometr, že? Takže oni na to mají školy. Najednou ty školy jsou zase už jiné, nebo já taky nevím. Tak povídej.
0: No, těch argumentů je samozřejmě, jsou stovky dalších a dalších. Třeba si matně vybavuju jenom to, že to způsobuje infarkty, že to vlastně doslova trhá srdce. Oni to zjistili v nějaké oblasti v Německu, kde bylo hodně kančí zvěře, než to postavili. No a pak jim vrtalo hlavou, že v tom okolí nachází ty kance mrtví a pitvali to a zjistili takovýhle hrozný věci. Jo. Protože ten infrazvuk, ten má takovou sílu, i když ho neslyšíš, že opravdu s tím tvým organismem dělá hrozný věci. Jo. Ale to jako už dál nebudu rozebírat. Já totiž sázím na to, že máme naštěstí opravdu naprosto skvělé špičkové ekoodborníky. Ať už vědí, jak vyřešit cokoliv, včetně dodávek třeba plynu a ropy, protože nějaký vrtulníky. No a možná bychom si tam mohli dát video té naší odbornice na plyn a ropu a její dodávky.
1: Ano,
6: dámy a pánové, díky bohu je pátek, vítejte u zábavního pořadu Evropský parlament s Danuší Nerudovou. Začínáme u Nord Streamu plynovodu, teda ropovodu, teda plynovodu.
7: A zajímá mě také váš názor na jednu konkrétní věc, a to, že některé německé strany chtějí obnovit provoz ruského plynovodu Nord Stream.
8: Americký investor projevil zájem o obnovení ropovodu Nord Stream. Ty jednání probíhají, Američané mají eminentní zájem. Už probíhaly jednání mezi Bidenovou a Trumpovou administrativou ohledně koupě toho ropovodu. Považují to za strategickou záležitost a zcela jistě ten ropovod bude hrát roli v mírových jednání.
1: To je neuvěřitelný.
9: Předně správně malá korektura, ten Nord Stream není úplně ropovod, spíš plynovod.
6: Ropovod, plynovod, holinky nebo hodinky, to je jedno, hlavně, že se to natahuje. Ale pojďme se podívat, jak se nám Danuše zaměřila na rafinérie.
10: Vy jste zastropovali marži čerpadlářů na 2,50 Kč, nicméně marže rafinérií je 6 až 7 korun na litr benzínu. Já bych sahala do marží rafinérií.
11: K těm se chci dostat, k těm maržím rafinérií. Česko žádné rafinérie nevlastní, na rozdíl od jiných zemí. Jak není šáhnou?
10: Já myslím, že to je otázka na pana premiéra.
1: No je fakt dobrá, člověče.
6: že nemáme rafinérie, ale to jsou potíže růstu, které překonáme, protože s odborníky, jako je Danuše Nerudová, nemůže Evropská unie selhat. Sledujte nás, příště si řekneme, jak Danuše zrušila emisní povolenky. Držte se.
0: Tak vidíš už, Pavle, odkud čerpám tu sebejistotu, že to všechno dobře dopadne.
1: Tady je opět neuvěřitelný, když jí tam řekne, ale žádný rafinerie nemáme. No tak to je otázka na někoho jiného. Hele,
0: jo, klasika.
1: Bože můj, co to je? Ale ona se ani se nezastaví nad tím. Ne, ona ne. Prostě, to je tak není, naučený tohleto. Hele, to jsou naučený fráze, který prostě tam nemusí se nic ptát, nemusí, prostě to je úplně jasný, tam když to postaví a takhle zmáčne to tlačítko, tak ona jede, fráze. Hotovo,
0: když nemáš logika, duši, nic. Když nemáš duši, nemáš svědomí. Když máš vygumovaný mozek, tak nemáš ani mysl. A to jsou přesně lidi, kteří se cpou nebo jsou vyzdvihováni do vedení Evropské unie. No já si to myslím, že lidé jako oni by měli častěji pozorovat život kolem sebe a možná i ona by pak byla inspirována přírodou samotnou, jo? Protože když ji pozoruješ, tak ty zvířátka jsou občas docela chytrý.
1: Ano.
0: A zjistila by, jak dokážou dosáhnout nemožného. Třeba jak překonat horbuský průliv.
1: Ano, koukneme se na to.
0: A máme video.
1: Ano. No, takže ta opice opravdu nemá chybu, jak tam jde na chůdách přes ten průliv plný krokodýlů, projde a hotovo. No krásný. Dobře.
0: Tak, no dobře. Prostě já si myslím, že kdyby to Danuška viděla, takže určitě samozřejmě nejdřív by si to vyzkoušela a pak by to povzneslo nějakou vyšší myšlenku.
1: Víš, ještě vyšší? Oldo, neblbni. To už nesnad.
0: No, tak teď si řekneme trošičku něco o sluníčku, o našem slunci tedy. S ním se něco zajímavého děje. Ono totiž explodovalo aktivitou, se kterou ku podivu žádné počítače nepočítali. My víme, že na slunci probíhá nekonečný souboj gravitace, která všechno stlačuje, a obrovského protitlaku té jaderné fúze, která se naopak staží těleso toho slunce roztrhat. Jenomže nejzáhadnější silou je magnetismus. Ten nám dělá velké starosti a teď zjistili, že ta rozžhavená plazma rotuje na rovníku rychlostí zhruba 25 pozemských dnů na otáčku, zatímco na polech 35 dnů. A tento rozdíl způsobuje zamotávání magnetického pole, těch magnetických siločar. A to prý vyvolává ty obávané sluneční skvrny, což jsou tmavá místa s obrovskou energií, které způsobují masivní výbuchy té koronární hmoty. Aktivita slunce, co do počtu skvrn, se v současnosti zdvojnásobila. A také síla geomagnetických bouří v naší ionosféře. Došlo k výpadkům GPS a dalších satelitů, nebo satelitů, na kterých není GPS, nebo nejsou tam úplně GPS. Takže už to začíná postihovat tu současnou civilizaci docela citelně. Podivnosti se dějí i s proudy slunečního větru, který mění svoji polaritu a šíří se jako tornádo. Dokonce byl objeven i takzvaný rychlý sluneční vítr, který řádově překonává rychlost větru, který známe, toho tradičního. No a slunce začalo produkovat vysokofrekvenční signály dosud nezaznamenané. Někdo je označuje jako srdeční tep hvězdy. No a tohle všechno a mnoho jiného ještě svědčí o destabilizaci slunce v hlubokých vrstvách. A teď je otázkou, zda jde o vesmírný vliv, čeho si nám neznámého, anebo zda to souvisí s celkovou transformací a posunem do vyšších dimenzí, což už tady na Zemi probíhá, to, na to už nemusíme čekat, to už probíhá a cítí to na sobě skoro každý. Pro nás je zajímavý, že se mění i charakter toho viditelného záření. Já, jak to sleduju, tak mám pocit, že se přesouvá od žluté do bílé. No a mluví se také o temné hmotě a temných protuberancích na Slunci. Vnitřní tlak Slunce tedy narůstá a i když se zdá, že jeho aktivita už je na maximu, nikdo nikdy neví, čím to skončí. Mezi povrchem Země a ionosférou se generuje napětí zhruba 250 000 voltů. Avšak rostoucí proudy rentgenového záření ze Slunce tento potenciál stále intenzivněji vybíjejí. Avšak jiné faktory ji zase nabíjejí. A promítá se to i do stále většího kolísání Schumannovy rezonance, to je těch 7,83 Hz, která je z fyzikálního hlediska vlastně stojatým vlněním v dutině mezi zemským povrchem a ionosférou. V posledních měsících a týdnech, a já si myslím, že letech, však už nic není tak, jak to bylo. Tep Matrixu vynechává a tep zdroje s velkým Z přebírá vládu. A lze to sledovat i v migraci zvěře. Prostě, když člověk má schopnost pozorovat a dívá se kolem sebe a vnímá ten život, tak to vidí na všech frontách. No a ta migrace zvěře s tím prý také souvisí. Dokonce i to, že se například do Čech vrací nejen velké šelmy, ale také, a to je fakt rarita, los. Prosím tě, máme tam ten video odkaz Los se vrací? Jo, tak ho dáme jenom kousíček, půl minutku.
12: Losy se v posledních letech začínají vracet do střední Evropy. Na Šumavě, v Beskydech, na Třeboňsku. Hlášení přibývají. Češi je fotí na mobily, sdílejí na sítích, píšou nadšené komentáře. Podívejte, los, jak je roztomilej. A přitom mají před sebou zvíře, které v Rusku každý rok zraní víc lidí, než medvědi a vlci dohromady. Zvíře, které při srážce s autem zabíjí spolehlivěji, než jakýkoliv jiný tvor na evropských silnicích. Zvíře, ke kterému byste nikdy neměli chodit na selfie. Já jsem Jakub Procházka, tohle je Divoký svět a dneska si rozebereme losa. Bez pohádkových obrázků, bez encyklopedických frází.
0: Stačí, Pavle, no?
1: Ano. Povídej.
0: Takže já jenom k tomu poznámku, ten los je, to není jelen. Ten los je podle mě o půlku větší než normální kráva a má neskutečnou sílu. Já jsem viděl video, kde zved grizzlyho na těch placatých parohách a odhodil ho několik metrů. Ale pokud se s tím setkáte, je to přísně teritoriální zvíře, tak on vás pozoruje. On vás nepotřebuje sežrat, protože on není masožrout. Když budete v klidu a nejlépe, když si vlezete za nějaký strom, tak z toho jste víceméně venku. A i kdyby zaútočil, tak díky těm parohům, budete-li stále ten strom udržovat mezi sebou, tak on vás spolehlivě ochrání a ten los to párkrát zkusí a pak odejde. Ale v žádném případě na volný plac k němu nechoďte. Oni kromě parohů mají ještě ty přední kopyta. Oni jsou tak uspůsobeni, že třeba ta losice, když chrání mladý, tak na ty predátory zaútočí právě těma předníma tlapama a buší do nich a dokáže tak rozvíjet lebku i většiny predátorů. Jo. Takže není to tak velký důvod k radování se. No nicméně uzavřu ten 25. sluneční cyklus, o kterém jsme mluvili, že se to sluníčko proměňuje, tak ten se stal pro lidstvo budíkem, který nás má vrátit do reality. A ta je, my jsme závislí na Zemi a Slunci, ne oni na nás. A přimět nás chovat se podle toho, jak já říkám, vrátit se k Bohu, začít ctít jeho zákony a zákony života. Tolik diskutovaný transformační záblesk, tedy vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, může přijít kdykoliv a já si myslím, že už probíhá. Jenom si to nechceme připustit. Takže to byla taková aktualitka nepolitická. Já je to vždycky musím nějaký dát. Jednak si myslím, že to je důležitý a jednak ta politika, to je něco různýho. No a vrátíme jednak, se.
1: Ano, a já bych ještě mohl upozornit, že byste mohli zavolat taky do vysílání, proč ne, že? Když je tady vlastně prostor 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Máte 10 minut ještě na to, takže pokud chcete se k něčemu vyjádřit, takže v rychlosti, prosím. Aldo.
0: No a teď si musím říct ještě jednu věc, kterou vy, kteří nás posloucháte pravidelně a máte svůj názor a realitu znáte, tak víte, ona opozice, nebo to, co si říká opozice, tak to je de facto fašistická enkláva Bruselu, která má za úkol destruovat naší zemi na všech frontách a vlastně udělat předpolí pro tu světovou válku na území Československa. No a v této souvislosti to je de facto fašistická enkláva. Haló?
1: Ano.
0: Jo, já jsem slyšel sám sebe se zpožděním.
1: Ano, je to v pořádku, protože já jsem něco tady zkoušel a zapomněl jsem to vypnout do vysílání. V pořádku, povídej.
0: No a teď se znovu musím ptát, kde nám zamrznul ten zákon FARA o těch neziskovkách. Insidři z bezpečnostních složek varují, že agenti CIA a jejich poskokové z těch našich neziskovek stále nerušeně připravují český Majdan. Proto je nutno okamžitě ovládnout bezpečnostní složky státu a hned potom obsadit fašistická média. A nenalhávejte si, že z tohoto mraku pršet nebude. Pokud to tak necháme a oni si dál budou dělat, co chtějí, tak nakonec bude. Oni se nezastaví. Mají jasné zadání a nezajímá je pravda, nezajímá je láska, logika, nic. A pokud bude pršet, tak to bude krev našich lidí, ale i vás, politiků a vašich rodin. A vláda naše zatím dělá naprosto stejné chyby jako Fico na Slovensku a chce sedět jedním zadkem na dvou židlích. Přes četné důkazy zlodějin, vražd a další trestné činnosti, teď už se to začíná dokonce vyšetřovat, bohu díky, do Zibetra další, tak zatím nechávají tu pátou kolonu nacistických zločinců běhat po svobodě a stále ji nazývají opozicí. Je to neskutečné a sebevražedné. A ta vláda to musí prohlídnout a něco s tím udělat, jinak špatně skončí. Hrozí nám občanská válka, do které se nasunou banderovci, aby zajistili ozbrojenou podporu fašistické pětidemolici. Hrozí nám tu Majdan jako nikdy předtím, tedy násilný převrat. Proč? Česko a Slovensko hrají nejdůležitější roli v chystré válce proti Ruské federaci. Střed Evropy, to je území, které je pro vojenský konflikt s Ruskem nejcennější. Proto je nejvyšší čas přijmout ten zákon FARA a vypořádat se s neziskovčíky a vlasti zrádnou opozicí s rozvědčíkem v čele. Samozřejmě včetně médií. Jinak nám ta válka skutečně hrozí. Ukrajina bude už brzy celá pod ruským vlivem. A pokud nebude, tak se tam nikdo nevrátí. A banderovci budou utíkat před spravedlností. No a kam? No, do Polska určitě ne, tam by je Poláci okamžitě zlikvidovali. Takže odkud budou chtít řídit další boj proti tak nenáviděným Moskalům? No, samozřejmě ze dvou provincií Německa, potažbo Ameriky, tedy z Česka a Slovenska. Takže válka má podle jejich představ pokračovat z našich území. A za to, že jim to bylo umožněno, poskytnou ozbrojenou podporu pětidemolici, nebo takzvané opozici. Ten sjezd německého Landsmannschaftu má, a zase to říkají informátoři, kteří mají přístup k zajímavým informacím, má údajně odstartovat Majdan, nebo alespoň to zkusit, v obou zemích. Začnou nepokoje, a boje všech proti všem. A ty se budou rozšiřovat. No a taky samozřejmě proti vládě a už to pojede. Konečně si budou nacisti moci v bývalém Československu splnit svůj vlhký sen, otevření válčiště západu s Ruskem, tedy Slovanům proti Slovanům. A proč u nás? No, protože na Bělorusku si netroufnou a Polsko to nedovolí. A pobaltské čivavy zalikající se nenávistí k Rusku, ty si ruský medvěd dá k svačině, kdykoliv se ho zamane. Když nechápou, že mají poslední šanci přestat štěkat a stáhnout ocas až pod břicho a přestat provokovat. Takže nepodceňujme to, co se děje. Pětidemolice sice byla odstavená částečně, ale má své úředníky v justici a prakticky ve všech úřadech stále. Ale hlavně má neziskovky a média. A ti podílejí se na Majdany, jak převrat probíhaly, vždycky to byly Majdany, vždycky to byla média a neziskovky od Afriky až po Ukrajinu. No a s tím souvisí téma další, ale nevím, jestli se do něj budeme pouštět, to je válka o Českou televizi, která s tím zákonem FARA také souvisí. A ta historie kolem ní, všichni víte, o co jde. Jsou dva návrhy, udělat z ní státní televizi a nechat ji kontrolovat NKÚ, anebo soukromou a nedat jí ani korunu dotací. No, obojí je ale pro neziskovčíky katastrofa. A my tu máme doporučení nebo dokreslení pár čísel. Česká televize má 3000 zaměstnanců, Nova 750, Prima 500, Rozhlas 1400, soukromí rádia tak 100 až 300. Průměrná mzda v České republice je 48 000, průměrná mzda ve firmě Česká televize 62 000. Hlídací pes v roce 2020 informoval, že 15 členů vrcholného managementu ČT si v roce 2019 ve veřejnoprávním médiu vydělalo celkem 46,5 milionu korun. V průměru na jednoho manažera to dělá 3,1 milionu. A přesnější informace ČT odmítla poskytnout. No a dneska to je o čtvrtinu až třetinu víc. Generální ředitel ČT měl za rok 2024 celkový hrubý příjem přes 4 miliony, tedy nějakých 339 tisíc měsíčně, a to je bez pohyblivých odměn. No a to se nebavíme o projektech, filmech, seriálech a tak dále, které ČT spolufinancuje, protože peněz je tam přeci halda, že ano. No a v těchto projektech, kofinancovaných často ze zahraničí, jsou samozřejmě obsazováni dobře placení a vybraní herci, režiséři a tak dál. A to jsou ti, kteří teď nejvíc křičí. Jo? To jsou ti Mádlové, Trojanové, já nevím, Čermáci. No, protože cítí ohrožení zdánlivě nevysychajícího penězovodu, nic víc, nic míň, a oni by taky mohli skončit u lopaty a živit se pod svou prací. Já vždycky říkám, jestliže je umělec opravdu dobrý nebo kolektiv, tak si ho lidi najdou. To je, jak říkali babičky, dobré zboží se chválí, že samo. Pokud půjdu na nějaké představení, které mě uchvátí čímkoliv, tak si to asi nenechám pro sebe a doporučím to někomu jinému. Ano, je to běh na dlouhou trať, to je pravda. Ale nechat skutečné umění a skutečné umělce bez podpory, to je svým způsobem, já nechci říct nespravedlivé, no je to nespravedlivé, pokud jsou tu jiní takzvaní kumštíři, na které se nedá dívat, a ty si žijou jak prasata v žítě. V tomhle smyslu je to nespravedlivý. Ale to skutečné umění musí být podporováno. Vzpomeňte si na ten hnusný socialismus, kde vlastně vznikla kůra filmů, divadelních představení, herců, a tohle všeho, které nám záviděl celý svět, to bylo umění.
1: Školství. No, tak, zemědělství.
0: Tam to začíná ve školství, samozřejmě.
1: Ano.
0: Takže to byla jenom taková poznámka k té válce o Českou televizi, abychom si uvědomili, o co tam vlastně jde. A Pavle, pokud jim to nevolá, jsme na konci. Ano. Další témata nechám být. Bohužel jsme začali díl, protože s tou technikou snad bude a spravíme to do příště.
1: No, doufejme. No tak jo, vážení posluchači a diváci, mrzí mi, že jste nezavolali někdo, ale to nevadí, v poslední době to trochu ochablo, to telefonování, nevadí, v pořádku, nic se neděje. A já se s váma loučím taktéž, i Olda určitě, Lukáš, s kterým se
0: uvidíme. Ano, je to tak, souhlasím proti.
1: Jistě se uvidíme za měsíc. Oldo, já mám takový jeden velice dobrý postřeh. Představ si, že si celou dnešní relaci ani jednou nezakašlal.
0: Prosím tě.
1: Neuvěřitelný.
0: Až tak, jo.
1: Až tak se to děje. Takže já tě opravdu blahopřeji k tomu, že jsi se dostal z toho sevření těch různých...
0: No ale já děkuju tobě.
1: Ale no, jo, tak pořádku, já to
0: celá medicína, zkoušel jsem všechno.
1: Všechno, já vím, co jsem všechno ukazoval.
0: No. A pak si vezmeš 3 dny ivermectin asi z toho venku.
1: No, neuvěřitelné.
0: Proto je zakázaný, protože je účinný a levnej.
1: No, levnej zrovna není. On jako výrobně je velmi levnej, ale když ho někde seženeš...
0: No, takhle domyslím.
1: Tak je to tam. No dobře, vážení, tak jo. Já se loučím, se mnou se teda uvidíte asi až v pondělí opět s Jardou Chvátalem. No a poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože určitě vám přináší velmi zajímavé postřehy a nové informace. Mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj. Oldo.
0: Ahoj, dobrou noc.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme připraveni ve studiu odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj, a protože už se všichni těšíme na dnešní témata, předávám hned slovo.
0: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Android News, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se k nám připojili, že jste nás konečně dočkali, jsme tady relativně brzo ve srovnání tedy s minulem a doufujeme, že to tak zůstane i v příští pátky, tak to se dnes povedlo. Nicméně máme tady témata, navzdory tomu, že je venku krásné počasí a víkend slibuje opravdu hezké počasí nad 25 stupňů, to znamená mírné už letní teploty, počasí se konečně vyletňuje a je vidět, že ten červen se už opravdu blíží, takže ta topná sezóna už definitivně končí, protože v noci se občas ještě přitápělo, bylo opravdu 4-5 stupňů, teď už to bude opravdu teplo a sluníčko, ale my ta témata, která dnes máme, tak úplně sluníčková nebudou. A ostatně, jak se na to od nás zvyklí, nicméně my jenom reagujeme a jsme jako následek, ta příčina samozřejmě je úplně někde jinde. My ta témata nespouštíme a nevymýšlíme. Takže to je ode mě všechno v rámci úvodu. Já zdravím hlavně TBVK, hlavně TBVK, šéf redaktor Ironet News, jak všichni jistě dobře víte, nemusím to opakovat, je to úplně notoricky jasné, ale tak jen tak pro formu. Ahoj VK.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě nemůžu zapomenout naše posluchače, že jo, ti jsou úplně hlavní, ti jsou nejvíc, takže já doufám, že se těšili, že jo, se domácí úkol a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, přičemž to páteční téma, které je vždycky takové to nenacvičené, že jo, tak už Vítek ví, takže uvede a my se pustíme do prvního pána, že jo, ho propereme, takže já vám přeju krásný poslech.
0: Přesně tak, VK mě nabrýfovali ještě před vysíláním, tak, ale já budu vidět, respektive já budu dělat, že tak úplně o tom přesně nevím, a spíš ti nahraju tak trošku servis, jako v tenise, VK na smeč tak trošku. A zeptám se tě, protože samozřejmě my budeme probírat a každému je to jistě jasné, že se tomu nemůžeme vyhnout, ani se tomu vyhnout nechceme. Sjezd sudet německého Landsmannschaftu v Brně, na což samozřejmě dojde, ale pozornost všech je fixovaná právě na Brno. Čímž nám může uniknout jeden výrok a neskutečná kauza, která se spustila ve stínu právě tohoto sudetoněmeckého Landsmannschaftu, která s tímto nesouvisí. A možná právě proto paralelně, synchronně v ten stejný den, kdy začal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, tak se spustila i tato kauza. Někteří si mysleli, že právě vlastenecká scéna Alternativa si toho všímat nebude, všichni budou fixovaní právě na Brno. Nicméně my tu, řekněme, absenci, mediální absenci, tak trošku napravíme. A myslím, že tomu tématu je opravdu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Jedná se o Andreje Babiše a o kauzu Expozie, což je česká zbrojovka. Co se VK vlastně stalo, kdybychom to měli jaksi kontinuálně seřadit historicky s oslým můstkem do roku 2017, co se tehdy stalo a jakým způsobem vlastně nastal ten veletoč u Andreje Babiše?
2: No, v roce 2017 samozřejmě, a nejenom v roce 2017, ale vlastně ještě do voleb, že jo, minulý rok, byl Andrej Babiš velkým zastáncem prostě takového toho vlastenectví, nebo takového, já tomu říkám, taková ta komercionalizace vlastenecké notičky, jo, s tím, jakože odsuď podsuď a tam dál, tam už radši ne, jo. To znamená výtah k voličským hlasům, jo, Alternativa slouží mnoha politickým stranám jako výtah k politickým hlasům, to znamená, dříve to byli socialisté, oni byli v ČSSD, oni byli socialisté, oni byli hurá, hurá pro Evropskou unii. Potom se něco stalo a najednou z nich byli vlastenci, měli vlastenecké teze, dostali spoustu hlasů, dostali se k moci a potom zase už se ukazuje, jako, že když jsou v té vládě, zase už jim nějak otrnulo a už zase to vlastenectví moc jako nejede. Andrej Babiš byl zastáncem v roce 2017 toho, aby se cínovecké litium, jestli si pamatujete, aby cínovecké litium se dostalo, anebo ne dostalo, aby zůstalo v rukách státu, aby zásoby cínoveckého litia byly pro lid České republiky, aby z toho profitoval stát, státní rozpočet, a aby státní společnost těžební, státní společnost Diamo těžila cínovecké litium. Bylo k tomu mimořádné zasedání tehdy parlamentu před volbama, potom všechno to média nás obvinovala, že jsme to nějak jako rozpoutali, prostě nějakou informační, přitom jsme pouze na to upozornili. Zdůrazňuji, jenom jsme upozornili, nikdo neupozornil, my jsme upozornili, jo, že tehdy ministerstvo, teď už to ani nepamatuju, ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy uzavřelo s těmi Australany takovou tu smlouvu o smlouvě budoucí, že když se něco udělá, tak se udělá a potom to bude, a když to bude, tak budeme mít smlouvu a podobně. Jestli si to pamatujete, tak byla ta smlouva uzavřená s australskou společností, my jsme to zjistili. Nikdo jiný to nebyl schopný zjistit. My jsme to zjistili. My jsme zjistili, že ta australská společnost je schránkovou společností, která končí až na britských Panenských ostrovech. To jsme zjistili.

českých panenských ostrovech. Nedohledatelné vlastnictví. A s takovým subjektem tehdejší sociální demokraté chtěli uzavřít těžbu smlouvu o těžbě cínoveckého litia. Chápete? My jsme dostali potom e-mail, že za ten objev, že jsme měli dostat Pulitzerovu cenu. Nám napsal jeden novinář, že za tu skvělou práci jsme měli dostat Pulitzerovu cenu v normálním světě, nám napsal. V normálním světě. Ne v České republice. No, a proč o tom hovořím? Že Andrej Babiš tehdy v podstatě pochopil, že ta kauza je velká, byla tam mimořádná schůze ve sněmovně a tam tehdy v podstatě se hovořilo o tom, že to musí být prostě v rukách státu. No a podívejte se, uběhne 9 let a dneska při návštěvě nebo po skončení návštěvy toho státního podniku Explosia, že, který za posledních, já nevím, 5 let vydělal stokrát tolik čistého zisku, než kolik prostě vydělává prostě dneska, že jo. To jsou strašný, prostě díky válce na Ukrajině obrovské zisky. Tak dneska oznámil, že zvažuje prodej této státní společnosti, že za to budou nějaké velké peníze a že ten výtěžek z toho prodeje se může použít na splnění závazku NATO ke zvyšování HDP na zbrojení. To znamená, že se vezme státní firma, prodá se a ty peníze, které se utrží, tak se budou dávat do zbrojení, ale jakým způsobem? No, že ty utržené peníze se budou používat k nákupu munice od té samé firmy, kterou stát prodá. To znamená, co je to za systém? No to je systém, který už popsali staří Řekové. Už v antickém Řecku se tomu říkalo Ouroboros. To znamená samopožer. Had, který požírá sám sebe. To znamená, stát má nějaký majetek. On ho prodá nějaké jiné soukromé společnosti. Už to není státní, je to soukromé. A teď ten stát bude brát peníze svých daňových poplatníků a nebo peníze, které utržil za prodej toho podniku do soukromých rukou a bude od té firmy nakupovat její produkci a její munici a tím bude plnit závazek ke zvyšování výdajů na zbrojení v rámci NATO. To znamená, to je systém, kdy v podstatě vykucháte sami sebe, svoje vnitřnosti někomu prodáte a potom za utržené peníze v podstatě ty vnitřnosti si kupujete zpátky. Že? To je systém Ouroboros. Samopožer, to znamená ad, který požírá sám sebe. A to není ta pointa toho příběhu. Ta pointa je, že včera se něco stalo ve čtvrtek, že? Francouzská prokuratura včera oznámila, že do konce tohoto roku se rozhodne po čtyřletém vyšetřování Andreje Babiše, jestli na něj bude podána žaloba ve věci daňových odklonů ohledně nemovitostí ve Francii, které byly vlastně líknuté v rámci Panama Papers a tady ty kauzy, že jo, těch offshoreových záležitostí. Takže do konce roku, že francouzská prokuratura se rozhodne, jestli obviní Andreje Babiše. A podívejte se, uběhlo 24 hodin, a Andrej Babiš dneska po skončení té exkurze v Explozi, byl tam s Karlem Havlíčkem samozřejmě, tak po skončení té návštěvy prohlásil, že se zvažuje prodej Explozie jako státního podniku a že už ho kontaktoval Emmanuel Macron, francouzský prezident, a že prý loboval za francouzské zbrojovky, že mají eminentní zájem o koupi Explosie. Chápete? Takže včera se dozví, že ho možná francouzská prokuratura obviní do konce roku. Možná, možná ano, možná ne. No a už dneska

0: prozradil novinářům, že Macron na něho buď tlačil, anebo ho požádal, to už je ve hvězdách, že francouzské zbrojovky mají zájem o zakoupení explozie. Chápete? No. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že přece někdo, kdo kandidoval minulý rok v říjnu s vlasteneckými tezemi, tak přece nebude prodávat ze státních rukou zlaté tele. Jeden z mála ze státních podniků, který obrovsky roste, který vydělává pohádková jmění, která jdou potom do státního rozpočtu. Prodávat, říká se tomu prodávat rodinné stříbro, že státní majetek. Toho majetku už mnoho není, který by byl čistě v rukách státu, protože víte, že jsou takové různé společnosti, které jsou polostátní, jako třeba ČEZ je polostátní, ale těch čistě státních společností už mnoho není. Bychom spočítali možná na prstech jedné ruky, možná dvou rukou, třeba Budějovický Budvar je v rukách státu, Explozia zmíněná je v rukách státu čistě jako jenom 100%. Čepro je samozřejmě v rukách státu. To znamená, nějaké firmy, které jsou 100% vlastnictví státu, samozřejmě jsou, ale není jich mnoho. A jsou to prostě exkluzivní firmy. Jsou to všechno exkluzivky. Budvar je exkluzivka, Čepro je exkluzivka, Explozia je exkluzivka. A tohleto se má prodávat. No podívejte se, kdyby tohleto napadlo Fialovu vládu pravicovou, nebo takto, nebyli pravicoví nikdy, ale rádoby pravicovou, no tak by se tomu nikdo nedivil. Ale Andrej Babiš, který kandidoval s pravolevým volebním programem, nebo spíš středolevým volebním programem, aby jsme byli přesnější, tam toho pravicového moc nebylo, a s důrazem na teze z alternativy, to jako teď bude prodávat Explozi, jeden z nejvýnosnějších zbrojovských podniků. A kvůli čemu? Kvůli tomu, aby výnosy se potom použily na to, že se budou kupovat dělostřelecké granáty od té samé firmy, aby se tím jako naplnila kvóta a naplnil závazek zvýšení výdajů HDP, které někdo dal Severoatlantické alianci a tomu tý hlavě Skopový v Bílém domě. Jakože to se potom budeme to používat? No to je přece na hlavu úplně, ne? To je na hlavu. Když má přece stát vlastní zbrojovku, vlastního zbrojaře, no tak si to může přece offsetovat, ne? Může si výdaje na zbrojení offsetovat naproti vlastní firmě. To znamená, vždyť přece, já nevím, jestli prostě Babiš jako tomu nerozumí, ale to není tak, že by tomu nerozuměl, ale přece když stát má zbrojařskou firmu, tak účetně od té firmy stát nakoupí prostě zbraně, jedna část státního rozpočtu nakoupí prostě od státní firmy a je to výdaj. Výdaj, který se počítá, že jo, účetně jako výdaj státu. Nemusí to být soukromá firma. Stát nemusí vynakládat slíbené výdaje na zbrojení tím, že bude nakupovat od soukromých zbrojařských firm. Ne. Může účetně nakupovat od státních firm. Naúčtuje si prostě od státní firmy a tím je to dané. To znamená, a stát z toho má benefit, stát to má pod kontrolou, to znamená, nemůže ho někdo vydírat, že jakmile to prodá soukromé firmě, tak soukromá firma potom desetkrát nastaví cenu, že jo, a protože pakliže to není jenom jeden důvod, tam není schovaný samozřejmě. Pokud je to státní, tak tam se nedají dělat moc zrovna úplně jakoby velké odkláněčky. Jo, tam se nedají dost dobře jako točit peníze. Jo. Protože když máte dva státní subjekty, tak tam to nefunguje. Aby to fungovalo, tak tam musí být jeden subjekt, který je státní, stát. ten, který nakupuje, a soukromá firma, která určuje cenu. Uměle nafouknutou. Tam to funguje. Tomu se říká tunelování státního rozpočtu. Stát úmyslně a vědomě nakupuje předražené zbrojní zakázky od soukromých firm. A to, co se vydělá, tak část jde samozřejmě zbrojovce, no ale nějaká ta další část z těch výnosů jde obklikou k těm politikům, kteří se za to zasloužili. Že? No, takhle to funguje na Ukrajině a právě tady ty systémy tam teď vyšetřuje protikorupční agentura NABU a SAPO, tyhle ty dvě. Jo, tam prostě teď vyšetřují tu obrovskou kauzu okolo Mindiče, okolo Jarmaka, okolo dalších. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Ale co se týče prodeje státní firmy, která je takhle zisková, protože v době, kdy zuří válka na Ukrajině, tak samozřejmě všechny zbrojovky samozřejmě vydělávají obrovské peníze, tak proč by pro boha stát prodával zbrojovku v době, když vydělávají tak obrovské peníze? A navíc, kdyby aspoň to někdo zdůvodnil třeba něčím, co by bylo třeba uvěřitelné, že třeba my potřebujeme ty peníze, aby jsme postavili nemocnice pro nějaké nemocné děti. Jo, nějakou strašně drahou nemocnici. Potřebujeme peníze. Nebo by řekl takhle. My potřebujeme peníze na zlepšení silnic v České republice, protože to nejsou silnice, to jsou tankodromy. A lidé by řekli ano, ano, ano. Ale pro boha, když on řekne, on to řekl, že by se ty peníze daly použít na zvyšování zbrojního rozpočtu slíbeného Severoatlantické alianci. No to je chucpe. To je. Přece nebudete zbrojovku prodávat, když chcete zvyšovat zbrojení. Tak budete kupovat přece od státní firmy. Od státní zbrojovky bude stát kupovat, bude navyšovat nějaký závazek tím, že bude kupovat od státní firmy. A prosím vás, celý ten systém vždyť. Ta vláda se dala nastavit jednoduchým způsobem. Zrušila by se muniční iniciativa Petra Fialy, což vláda Andreje Babiše neudělala. Ona tu iniciativu nezrušila. Ona pouze do ní přestala přispívat penězi z rozpočtu. Ale nechala tu iniciativu běžet. Stále dál. A přesně do té iniciativy teď bude přispívat i podle toho článku z poloviny týdne, nebo ze začátku týdne, už i Slovensko. Že slovenský prezident oznámil, že Slovensko dodá obrovské množství munice Ukrajině v rámci Fialovy zbrojní iniciativy. Takže znovu vidíte, že se hrajou prostě hry na to, že hlasy voličů alternativy jsou velice, velice žádané, protože těch lidí je hodně. Respektive ty hlasy těch voličů rozhodují volby. To je důležité, protože voliči alternativy jsou stále nespokojení, protože vždycky je někdo takzvaně ojebe, že, jak se říká. V každých volbách. Ono se to týká i ostatních voličů, ale voličů alternativy se to týká maximálně. Protože pokud vezmeme takové ty mainstreamové strany, tak těm se něco slibuje hory doly a slíbí se jim jenom něco. Teda splní se jim něco. Jo? To znamená hory doly a splní se jenom, já nevím, 20%. A to jim musí stačit a lidi jsou pak nespokojeni. Tak zase zvolí nějakou jinou mainstreamovou stranu, ta jim zase splní 20% aspoň něco. Ale ti voliči těch alternativních stran, ti jsou úplně na úbytě, protože těm nikdo nesplní vůbec nic a ty strany, které se po nich vyšplhají po zádech nahoru, si s nima vytřou pozadí. Podívejte se, já se zeptám voličů SPD, jo? Zeptám se, kontrolní otázka, určitě nás někteří poslouchají, takže se zeptám. Vaše strana je ve vládě, A já se zeptám, co z vašeho volebního programu vaše strana v té vládě dokázala, co prosadila. Vezmeme to, já to tady mám před sebou, vezmeme to po pořadě. Prosazení obecného referenda, nesplněno. Referendum o vystoupení z Evropské unie, nesplněno. Ukotvení finanční zodpovědnosti politiku, neprosazeno. Tady jsou potom nějaké další věci, to už je společný s dalšíma stranama, to nemá smysl tady jako teď probírat. To znamená, jsou takové ty nějaké základní klíčové pilíře. Otázka je, teď to je důležité, to je zásadní. Když Andrej Babiš dosadil a přivedl zpátky na ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha, že takzvaného covidového manekína, neblahé paměti, tak bylo jasné, že něco není v pořádku, něco se chystá. A to, co oni provedli s tím podezřelým pacientem na ebolu, tak podle informací Tomia Okamury to nebylo vůbec konzultováno s koaličními partnery. Oni o tom nevěděli. A že to bylo, že si to prostě udělal Vojtěch s Babišem, že si to udělali tak nějak po své vlastní linii. Pozor, co se stalo? Marco Rubio, ministr zahraničí, poděkoval České republice za to, že přijala podezřelého na ebolu podezřelého amerického lékaře, že ho přijala. Naprosté chucpe. Američani místo, kteří mají nejlepší virové laboratoře, místo, aby oni si ho přijali k sobě, tak ten kripl Rubio, on ještě má tu drzost ještě děkovat české vládě, že toho virulentního zřejmě, možná nebo taky ne, nebezpečného ebolou napadeného nebo taky ne, lékaře amerického, že je přijala Česká republika. Banánový satelitní útvar Spojených států někde ve středu Evropy, který je řízený nějakými lidmi, kteří dokonce tvrdí, že když přivezou amerického virového ebolového pacienta, takže to je čest pro Českou republiku. Z toho by se jeden poblil a pozvracel. No, to víte, covidový manekin. Z něho vypadávaly už v minulosti různé výroky, ale tenhle ten teda z něho mi zatrnulo, že je to čest, že máme takového pacienta. Mně z toho vyplývá, že SPD na podzim opustí vládu a položí koalici. Ty informace přicházejí. Nespokojenost uvnitř SPD, rozpad Babišovy koalice. Bohužel to nebude znamenat rozval vlády. Babiš má podporu od pro menšinovou vládu, to je ta informace, která přišla. Oni jsou schopni ho podržet u moci, protože Babiš jakožto politik dokáže být proruský i protiruský. Babiš dokáže být prounijní i protiunijní. On je biznesmen. On je schopný v podstatě si nastavit tu fazetu takovým způsobem, aby byla buď tupá nebo ostrá. Že jako na soustru, když máte fazetu, tak si nastavíte tupá, ostrá. A tohleto je jasné. Tak je to dané. Proto i když on ztratí 101 ve sněmovně, oni si to s Fialou vyhandlujou, že budou říkat, začnete dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně budete tam pouštět nějaký prostě granáty, tohleto a my vás podržíme u moci, bude mít menšinovou vládu od podzimu, září. Protože SPD tam nevydrží. Naprosto jasné. A co je klíčové, možná já o tom chystám ještě článek ještě na neděli, co se děje uvnitř Babišovy koalice, A snaha teď o dosazení nového generálního, teda ne generálního, ale náčelníka generálního štábu. To, co tam provádějí teď proti SPD, že ministr Zuna, který tam v podstatě hraje jakoby nějaké zvláštní prostě druhé housle nebo poslední housle a tak podobně, protože se snaží vlastně hnutí ANO kontrolovat ministerstvo obrany, přestože spadá pod SPD. A vedení SPD zatím nechce koalici s Babišem rozbourat, ještě mají pocit, že se to dá udržet. Ne, nedá se to udržet. To, že přivezli k vám do Česka virového pacienta na ebolu bez vědomí koaličních partnerů, že to udělal Vojtěch s Babišem, podle informací, bez dohody s koaličními partnery, tak to znamená, že Babiš ty koaliční partnery nerespektuje. Konec konců motoristé o tom něco vědí. Babiš nebyl schopný u rozvědčíka prosadit dokonce ani jejich vlastního šéfa. Pavel si vytírá s panem Turkem pozadí. Nejenom, že ho nejmenoval ministrem zahraničí, ale dokonce ani ministrem bez portfeje. Ministrem vůbec ničeho, ani ho nejmenoval. Vždycky byli prostě, když někdo jako nic nezvládal nebo prostě musel mít trafiku, tak v minulosti dostával takzvanou trafiku, která se jmenovala ministr bez portfeje. Ani to mu nebylo dovoleno. Rozvědčík nemá dovoleno, samozřejmě z Bruselu organizovaný proti Turkovi, už jsem mu tam hovořil. To znamená, Babiš nebyl schopný prosadit vlastního koaličního partnera, aby dostal ministerské křeslo. To znamená, on pro ně neudělal vůbec nic. A pan Turek teď prostě musí v podstatě jako vymýšlet způsoby, jako jak bude v té vládě fungovat, nebo on není ve vládě, jak bude prostě fungovat někde, aby prostě jako ta strana něco měla. A v podstatě všechno to tam jako přebírá pan Macinka, který prošel procesem velmi brutální izraelizace a tu stranu začal transformovat na jakýsi proizraelský útvar, se kterým mnozí voliči motoristů nechtějí mít vůbec nic společného. Já jsem se díval na ty jejich weby, na tu sociální síť, jak oni tam prostě o to komentujou, že tohleto, jako pro tohle jsme nehlasovali, tohle jsme nechtěli, proč pan Turek není ve vedení, proč tam Macinka prostě líbá nohy Netanyahuovi a takovéhle komentáře. No samozřejmě, že oni to tak cítí. Chápete, ale ten proces je takhle nastavený. Zkrátka, v té společnosti je to tak udělaný, že voliči alternativy jsou pouze onuce. Že to jsou onučky, které prostě se vyhazujou, který prostě, že jo, tady se použijou, tamhle se vyhozdí. To není prostě politický partner. Oni si udělají všechno jakoby úplně sami a spoléhají na to, že ty strany chtějí ta křesla, chtějí v té vládě zůstat a že proto udělají všechno a že se nebudou v podstatě jakoby Babišovi a hnutí ANO do té vlády jako motat, jako ten drobnej potěr. Že? Takhle se na to někdo asi dívá zřejmě. Proto voliči alternativy jsou ti, kteří v podstatě nedostanou vůbec nic. Ti voliči mainstreamu dostanou z těch volebních slibů splněno třeba 20 i 30%, když se zadaří, ale voliči alternativy nedostanou vůbec nic. Já vám řeknu jednu věc. Markéta Šichtařová, když odcházela a vzdávala mandát, tak říkala, počkejte si, jestli bude schválený zákon FARA na že jo, registrace zahraničních agentů proti neziskovkám, zákon FARA. No, ticho po pěšině, nikdo to neřeší. Varovala před zákonem DSA, že jo, na cenzuru médií. Ticho po pěšině, bylo slíbeno, že budou zrušeny televizní poplatky, že jo, tyhle ty koncesionářský, že jo, koncesní výpalné, jak se říkalo. No, samozřejmě, že je to v jednání, jsou proti tomu obrovské boje, odboje, ale tam jsou otazníky, jestli to vůbec projde, jestli kvůli tomu, jako bude někdo riskovat pád vlády a podobně. Proto jako je asi jasné, že ta společnost zkrátka to jako vnímá a ti lidé prostě z té alternativy prostě najednou si jako uvědomí, že my jsme volili, tady jsme volili nějakou stranu a ta se transformovala na izraelskou stranu. My jsme volili tady tu stranu a ta zase v podstatě jako se nechala prostě jakoby zaplnit, že jo, nějakými bývalými kádry, prostě že jo, ČSSD a bývalý kádry prostě dalších stran a podobně. A když se někdo podívá na volební program, co je splněno z těch klíčových stěžejních bodů, tak tam není vlastně splněno vůbec nic. A kdyby tam byla aspoň naděje, že třeba za rok bude splněno, až se k tomu dostane někdo, bude čas, ale tam není ani naděje, že se to nesplní. To znamená, otázka. Podívejte se, oni jsou spolu od nějakého toho října loňského roku, tak říkejme, je to půl roku, skoro tři čtvrtě to bude za chvíli, jsou spolu a tam je de facto situace, že už se rozhoduje prostě prodej státního majetku bez určitě jednání s koaličními partnery. Vsadím se, že o tom nápadu prodat státní podnik Explosie a Babiš se svými koaličními partnery nerozdělil a nepodělil o tuhle informaci. To je pro ně určitě zase další novinka. To, že Česká republika přijme nějakého ebolového pacienta, vůbec se nepodělil. To, že se bude měnit náčelník generálního štábu, že tam má prostě přijít někdo jiný, SPD, podle informací teda pana Zuny, byla přehlasována na vládě. Ona nesouhlasila s tím novým nasazeným, já teď si nepamatuju jeho jméno, že jo, Babiš ho tam jako chtěl, prosadil, takže asi bude ten novej, ale zkrátka SPD je přehlasovávaná, nikdo jako je nerespektuje. V takové chvíli, když SPD, a to je, pozor, já jako třeba nejsem nějaký velký fanoušek SPD, to jistě víte, ale dobrou radu jim můžu dát. To, co mohou udělat, je zachránit si voličský elektorát. Zachránit si svoji tvář. Aspoň. Ve chvíli, kdy nemůžete prosadit ani jeden ze základních stěžejních pilířů vašeho volebního programu, musíte tu koalici ukončit a opustit. Tím si zachováte tvář a i do budoucna si zachováte volební elektorát. Pokud ne, pokud zůstanete Babišovi vládě, Babiš vás vezme dolů. Stáhne vás dolů. Protože pokud budete ve vládě s Babišem, který vám nic nedovolí prosadit, voliči nad váma zlámou hůl. To je dané. A proč? Podívejte se, co se stalo s ČSSD. Ta byla ve stejné pozici. Z jejich volebního programu, když byli, že dělali stafáž v Babišově vládě, neprosadili prakticky nic. Skončili. Jsou mimo sněmovnu. To si musí Tomio Okamura uvědomit, že Babiš je miliardář, má příliš mnoho, co ztratit. A proto je vydíratelný, proto je ovladatelný, proto ti, kteří mají moc, ho dokážou ovládat zezadu. To je zásadní. Proto Andrej Babiš nemůže dělat politiku, kterou by chtěl, nebo kterou sliboval voličům, přesně takovou, jaká by měla být. Protože Zkrátka je tam příliš mnoho vlivů, je tam příliš mnoho tlaku, příliš mnoho zájmů a Andrej Babiš má co ztratit. Takže je to smutný samozřejmě. Bylo by skvělé, kdyby to, co politici slibují před volbama, kdyby opravdu plnili. To by bylo naprosto parádní, to by bylo fantastické. Ale skončí volby, jsou rozdány mandáty a ono je to všechno tak nějak na levačku. Nic se skoro neplní, anebo se plní jenom jako na oko, aby se řeklo, že se něco dělá, ale v skutečnosti to nemá vůbec žádný dopad, žádný smysl, žádný význam. Jsou nějaké teze, jsou nějaké cíle. A viděli jsme to hned na první tiskové konferenci pana Zuny, který byl dosazen, že do funkce na první tiskovce řekl, že my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom Radim Fiala to musel hasit a museli točit ta vysvětlovací videa, jak to bylo vlastně myšleno a že to nebylo takhle myšleno, že to bylo myšleno jinak a podobně. No proč? No protože pan Zuna, který tam byl dosazený, samozřejmě byl dosazený jako kompromis, aby to schválilo hnutí ANO. Aby to přesně prošlo. Kdyby tam SPD chtěla nasadit někoho úplně totálně takzvaně durt proti válce, Babiš by to neodsouhlasil. Bylo by to neprůchodné. Takže ta SPD je samozřejmě v situaci, že nemá skoro žádný manévrovací prostor. A to je smutný. Bylo by dobrý, kdyby se opravdu postavila jakoby za svůj vlastní volební program a řekla, přes nějaké věci vlak nejede. Ale je jasné, že pokud by se postavila, tak by nemohla být v té koalici, protože Babiš nemůže jít do takových věcí, jako nějaké referendum o vystoupení z EU. To mu není dovoleno. To znamená, ta koaliční partaj by vůbec nevznikla. Ale mohlo se tam dohodnout, že z toho volebního programu bude prosazeno třeba aspoň něco jiného, něco zásadního. Například ta finanční zodpovědnost těch politiků. Že to by přece nebylo úplně až tak od ničeho, že jo? Když nějaký politik úmyslně někde způsobí nějakou škodu, no tak ji musí samozřejmě nějakým rozhodnutím, že jo, tak ji musí potom finančně nahradit. Jenže to by byl obrovský problém, protože mnoho politiků najednou by mělo strach dělat politiku, kdyby měli finanční zodpovědnost, že? By měli strach, že něco někde dodrbou a ponesou za tu finanční zodpovědnost. Potom by zase se lidi báli dělat politiku a nikdo by nic nedělal a nikdo by nic nerozhodoval. To by se potom proces řízení vrátil před rok 1989, kdy ve státních a národních podnicích to fungovalo stejně. Tam byly dosazováni vedoucí a ředitelé, kteří měli strach, že něco prostě dodrbou něco nezvládlo, tak nechtěli dělat vůbec nic. Všechno bylo při starým, nic se nedělalo, jenom se dělalo to, co bylo bezpečné a nic se neinovovalo. Ježišmarja, hlavně žádná inovace, ono by to třeba něco rozbouralo, že by se něco, začalo by se něco dělat, něco jiného, nikdo by to nezvládl. Takže ono to není tak jako jednoduché. Samozřejmě, takže plnění volebního programu je problém. A když ta strana zkrátka nemůže plnit svůj volební program a když ten velký koaliční partner tu stranu obchází a vůbec ji ani neinformuje o nějakých rozhodnutích, že tady se bude privatizovat státní podnik, tady převezeme nějakého pacienta s ebolou, tohle to všechno, chápete, to jsou jenom ukázky toho, že nikdo vás nebere vážně. A v takové vládě strana ztrácí své vlastní voliče, svoji vlastní tvář a vlastní důvěru. Mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho. Já samozřejmě se na to dívám tak, že politika je samozřejmě jedna z těch nejšpinavějších prací, které vůbec jako na světě existují. Politika je špinavější než prostituce. To je zkrátka věc, kdy se ty strany zkrátka musí nějak dohodnout, aby spolu mohli vládnout. A nakonec se ukáže třeba, že ten jediný společný jmenovatel pro tu společnou koaliční vládu jsou jenom ta křesla a jenom ty prebendy a jenom ty pozice a jenom ty platy, které berou, protože nic jiného je třeba už nespojuje. A to je potom tragédie. Chápete? Potom je to vidět. Pak je to dokonce vidět, že malý koaliční partner neprosadí vůbec nic, ale ve vládě chce zůstat za každou cenu, za každou cenu, za každou cenu a svým voličům říká, je to kvůli tomu, že chceme být konstruktivní a státotvorní. No. Takže každý je svého štěstí strujcem, konec konců každý má šanci zopakovat osud ČSSD. Úplně bez problému. Takže takhle bych tady to uzavřel. Máme 2043, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud máme.
1: Fajn, zvládneme druhé téma, které probereme do té 21. hodiny a které se právě týká sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Petr Pavel Zešílel a jako prezident České republiky převzal záštitu nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně i přesto, že mají stále ve stanovách požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů, včetně těch majetkových, deportačních i konfiskačních. Dopustil se tím Pavel velezrady. Proč prezident zaštiťuje sjezd spolku, který usiluje o rozklad ústavních základů České republiky, jejich součástí jsou i právě Benešovy dekrety. Jak jsme uváděli, na jedné straně jsou Benešovy dekrety. To my jsme o tom tady vlastně hovořili už nesčetněkrát. Na jedné straně jsou Benešovy dekrety, ale to je až důsledek postupimské smlouvy, která tyto procesy ukotvila na té mezinárodní úrovni a posvětila je podpisem spojenců. Není tohle jakýsi záměr VK schválně stáčet všechno na ty Benešovy dekrety, čím se vytváří dojem jakési územní lokality nebo lokální oblastní lokality, že to je vlastně doména jenom těch Čech, Moravy a Slezska, České republiky, případně Československa, potom už zase znovu. A jak si z toho vytěsňovat, že tohle všechno bylo zastřešené postupimskou smlouvou, takže Benešovy dekrety jsou až následek, ale ten základ byl položený právě postupimí, která je mezinárodně závazným dokumentem, respektive tím hlavním dokumentem. Benešovy dekrety jsou jenom, a to už zakončím, jsou jenom jakýmsi jízdním řádem, nebo řekněme technickým provedením, jo? Ale to hlavní je přece postupem a ta se vůbec v mediálním prostoru nevyskytuje a to je to hlavní.
0: No, protože postupem samozřejmě byla dohoda vítězných mocností a to by se muselo říct, které mocnosti to byly a kdyby se řekly všechny, tak by dneska v dnešní době v Praze a v celé Evropské unii popadaly hodiny ze zdi ve chvíli, kdy to jméno jedno z těch vítězných mocností by se řeklo.
1: Na to jsem trochu mířil, no.
0: No, přesně, to znamená, proto se o té postupy mi nemluví a to je všechno proces samozřejmě revizionismu a revanšismu. A také systém takzvaného anachronismu. O tom se často nemluví. Anachronismus, tedy něco, co se snaží časově popřít čas. Anachronismus, to znamená časový vývoj, že byla někde nějaká válka, byl někde nějaký vítěz, bylo nějaké plynutí času a někde v té době tam byla ta postupim a teď se najednou v rámci toho anachronismu popření času se snaží v podstatě euronacisté tu časovou osu přemontovat, přešroubovat, přestavět, převyprávět, aby ta osa vypadala jinak. Že nacisté vlastně vůbec nebyli tak špatní. Budeme vysílat pořady o některých nacistech, že jo, tam v České republice máte ten pořad, ten může, jo, budete tam v Brně, nějaký ten v tom kině tam promítali, budou promítat o těch nacistech, kteří nebyli tak špatní, o těch SSácích. Kdo byl špatný, to byli ti bolševici, to byli ti rusáci, že jo, to byli oni. Nebo Sověti, oni už ani Sověti neříkají, protože to už oni, že Sověti, to byl Sovětský svaz, a Sověti byli i Ukrajinci, že? Ajaj, to ne, to už to není košer. Dneska už se Sovětama moc ne. Rusové, ano, to ano, ale Sověti už ne. To znamená, proti ním samozřejmě je to nastavené. Znamená, že Rusové byli ti, kteří způsobili druhou světovou válku, už se bude říkat. Němci se jenom bránili. Ve skutečnosti Rusové zaútočili a Němci v podstatě se snažili jenom ty bolševiky zkrátka zastavit v té Evropě. A celá Evropa tam, že jo, poslala v tom červnu 41 do toho Ruska, tam poslali prostě mírové sbory, které měly toho strašného Stalina prostě tam prostě zastavit, a to byly všechno mírové sbory, že jo, a prostě tam jako, že to bylo prostě špatně vymyšlené všechno a že na neštěstí se jako prostě povedlo prostě těm Rusům to jako zvrátit, a už se ani neříká, že to bylo i s pomocí jako Američanů, že Američané pomáhali Sovětskému svazu, že jo, takhle to už se taky radši neříká, to zase pro změnu to není dovoleno, zase to by naštvalo americké partnery, to znamená ta společnost je jakoby dneska v celé té Evropě, to znamená transformována tím mladí. Představte si, ti mladí včera šli, měli kyblíček, jo, s nějakými prostě barvami a namalovali na sochu Edvarda Beneše, že jo, v Brně, prostě červenou barvu, že má jako symbol, jako že má ruce od krve za to, že odsunul sudetské Němce z prostoru Československa. Jo, a ta skupina těch tří aktivistů, že jo, nějaký mladíčci tam na tom Facebooku, tam jsou jejich jména z tom zobrazení, jako nějakcí aktivisti, chápete? Takže jsme se dostali do doby, kdy česká mládež začíná připomínat Hitlerjugend a začíná znesvěcovat sochy našich prezidentů. Takže už nestačí jenom, že v Praze synáček současného poradce prezidenta toho času, že jo, Obergruppenführer nebo Burgmeister, nebo jak se to tam u vás říká, no, na Praze 6, že jo, jak sundal sochu Koněva. Takže ono už to nestačí sundat jenom sochu Koněva. Dneska už se znesvěcují sochy i Edvarda Beneše. Už to, a ani ty sochy komunistů, že někde by byl třeba ještě Gottwald postavený. Ne, ne, ne, už rovnou sochy Edvarda Beneše. S červenou barvou, že jo, v Brně. V Brnu. Co, no... Chápete? Odkud se to bere? Víte to, odkud to je? Je to první priorita, je to školství. Školství, které je ovládnuto nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Ten nepřítel v podstatě ovládá školství, vychovává děti, z těch dětí vyrůstá tohleto. Tohleto z nich vyrůstá. Všechny ty školy, všechny ty gymnázia, všechny ty vysoké školy, všechny ty humanitní, fakultní školy, všechny ty filozofické a další, že jo, všechny ty genderová studia, tady ty další věci a lidi k nepoužití, jak já říkám, kde, a jsou uplatnitelní pouze v neziskových organizacích. Oni vyjdou vysokou školu, oni jsou nepoužitelní. Oni neumí vzít do ruky motorovou pilu, kladivo nebo vrtačku, protože v životě to neměli v ruce, ale umí dělat demonstrace. Že umí s kasičkou chodit prostě a vyvolávat hesla. To znamená profesionální nemakačenka, že se tomu říká. No a nemůžete se potom divit, že někteří z nich jdou, vezmou barvu a znesvěcují pomníky našich prezidentů bývalých. No, hotovo, vymalováno. Proto To, co se děje okolo sudetoněmeckého landsmanšaftu, je samozřejmě proces revizionismu a revanšismu. Já jsem psal ten článek, tam to máte. V tom oficiálním prohlášení, na webových stránkách oficiální prohlášení sudetoněmeckého landsmanšaftu je uvedeno, že oni požadují zrušení Benešových dekretů. Je to tam stále uvedeno jako jejich zásadní prohlášení. Oni to tam stále mají. Stále to tam mají. Pořád. I samotný Posselt říká, že pro ně jsou, že pro něho a pro landsmanšaft, sám to říká, jsou Benešovy dekrety nepřijatelné. Sám to říká. On neříká, my jsme v pohodě s Benešovými dekrety. On neustále opakuje, že jsou nepřijatelné pro ně. A přesto oni tam s nima udělají dialog, oni je tam pozvou. Ale kdyby jenom několik šílených prostě studentíků, že jo, kteří jsou přeprogramováni ze školství, ale co se stane? Bývalý rozvědčík, který sliboval věrnost Československé lidové armádě a socialistické vlasti, tak tomuhle sjezdu, respektive tomuhle festivalu, jehož součástí je ten sjezd, tak dá dokonce záštitu. Prezident dá záštitu sjezdu, na kterém vystupují sudeťáci. A tu záštitu dal i předseda Senátu, pan Vyskočil. Pan Tajvan, že jo. Ten dal rovněž záštitu tomuhle festivalu. To znamená, to jsou dvě nejvyšší ústavní figury České republiky. Prezident a šéf Senátu dali záštitu tomuhle sjezdu. Co to je? Pro Boha. To kdyby někdo říkal počátkem 90. let, že jednoho dne bude prezident, kdyby to byl nějaký věštec. Nějaký takový, kdo vidí. A kdyby v 90. roce vystoupil, tam seděl Vašík Havlů, Jirka Dinsbírů, že jo, měli tam chlást, že jo, veselí, komunisti jsou od kormidla pryč, že jo, seděli tam v redutě. A někdo by tam vystoupil a řekl, počkejte, za 36 let bude o moci jeden z velkých důstojníků tady bývalého právě našeho svrženého režimu. Pod Václavíkem sloužil Československý lidový armádě. Vy ho neznáte? No, to je, on studoval teď na rozvědčíka, že bude takový mladý, velice ambiciozní. Za 630 let bude z něj prezident. A jako prezident poskytne záštitu sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, hádejte kde. A Havel by řekl, a kde? No v Brně. A všichni by říkali, to přece není, to není možný, to máš nějaký, to jsi něco chlastal, to máš nalitý, to máš, to si přehnal, že jo, s tou griotkou, to ne, to je takový nesmysl, to tě nemohlo napadnout, to není žádná vize do budoucna, nic takového se stát nemůže, že by nějaký náš rozvědčík. A on by řekl, počkejte, já jsem vám ještě neřekl všechno. Ten rozvědčík od soudruhu ze čtyřky z Prahy, že jo, tak on udělá velkou kariéru, hádejte kde. A oni, no kde, a on. V Severoatlantické alianci. A řeknu, ale teď my nejsme v Severoatlantické alianci, my jsme teď smrhli režim, že jo, my to tady si uděláme pro nás, že jo, aby občanské fórum, aby všichni byli spokojení. A on řekne, ne. On bude v Severoatlantické alianci a on to dotáhne až úplně na nejvyššího a on se stane předsedou vojenského výboru. Bude mít frčky armádního generála a bude předsedou vojenského výboru NATO. A jako předseda výboru NATO o několik let později se stane prezidentem a ještě o pár let později poskytne záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. A Vašik Havlů by řekl, zavolal by ochranku, řekl by, tohle blázna vyhoďte, to je magor, to mu přeskočilo, vyhoďte ho ven a oni by ho vyhodili. Protože nikdo v tom roce 90 by tohleto nepovažoval za normální. Že by občané za 36 let byli schopni bývalého lampasáka, bývalého rozvědčíka si zvolit za prezidenta, aby on potom vítal sudeťáky v Brně. Nikdo by tomu nevěřil v roce 90. Naprosto nikdo. A podívejte se, a je to pravda. Žijeme ve společnosti, žijeme v době, v prostoru, kdy procházíme procesem velkého revanšismu, revizionismu a anachronismu. Anachronismus přepisuje čas, revizionismus přepisuje historii a revanšismus způsobuje snahy o odvety a o zopakování bojů a válek, které tehdy v roce 45 nevyšly a skončily pro euronacisty špatně. Tyhle ty tři procesy jsou teď v běhu a proto vidíme to, co se v podstatě děje. A vidíme to i se společností. Společnost, která je postavená do takové pozice, že je přeprogramovaná. Ze školství vycházejí sudeťáci a náckové. Ze systému školství vycházejí genderově neukotvení, blázni, magoři a těch pár normálních, ti mlčí a ti radši drží hubu a krok, aby příliš na sebe neupozorňovali. To je taková ta většinová společnost. Protože většina společnosti, ta, která jako zůstane tak nějak indiferentní, tak ta se nechce prostě nějak projevovat a ani nějak nebrání těm zradikalizovaným jedincům v tom, aby prováděli ty činnosti, které provádějí. Taková je zkrátka společnost. Konec konců ten rok 89 si neudělali lidi sami, ale muselo to udělat STB za ně. Protože lidi byli spokojení s tím, co je. Třeba nebyli spokojení, ale nebyli prostě ochotní se nějak aktivizovat. Ten převrat museli udělat STBáci. A protože žádná změna nepřichází v podstatě tam, odkud by měla přicházet, to znamená ze zdola od lidí, ale přichází vždycky od elit ze zhora. Což je samozřejmě fašistický proces. Jestliže změny vychází ze zhora, jsou to změny elitářské. Elitářské změny jsou změny fašistické. Ty, které vycházejí ze zdola od lidu, jsou nacionalistické, nacistické. To znamená, ten proces, který vychází z Evropské unie, je fašistický. Ten, který vychází od lidí, kteří dělají tyhle ty demonstrace, kteří dělají miliony chvilek, od lidí, kteří jdou někam do ulic, to je spodní proces, to jsou nacisté. To znamená, fašisticko-nacistický proces je znovu ukotvený v Evropě. A je asi ubíjející potom, když vidíte, že po zádech alternativních voličů se nahoru k výtahu šplhají politici, kteří v podstatě s tou alternativou nejenom, že nemají, ale ani nechtějí nakonec mít nic společného. Takhle bych to ukončil. Máme 21.01. Helenko, dáme si tak dvě písničky, jeli jsme bez přestávky, takže tak nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, přesně, zahrajeme si.
2: Pojďme na to, hudební přestávku, která bude trvat 7,5 minuty, vyplní 3 hity. Jsou to hity na přání, do studia mi napsal Zdeněk. Ten má přání slyšet písničku od kapely Divokej byl Bagdad. Tak tady je. Písničky dozněly, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
0: Ano, ano, určitě ano.
1: Ano, dneska se otáčí spíš větrníky, ale zároveň Mlýnský kámen se taky otáčí, jenom my nepouštíme písničky do vysílání kvůli autorským právům, tak jenom pro posluchače jsme pustili Mlýnský kámen od Spiritual Quintet, taková trošku replika. V pohodě, můžeme pokračovat.
2: Pojďme tedy k telefonickým dotazům. První volající je na drátě. Hezký večer, ptejte se.
3: Já vás taky zdravím. Zdravím nejlepší alternativu v České republice. A chtěl bych navázat na to poslední téma a říct, že zítra 23.5. v 7 hodin před IKEA v Brně bude sraz a pojede se protestní jízda. To je jedna věc. A druhá věc, jestli pan VK zaznamenal, tuším, že se to stalo 19. května, tak na zastupitelstvu v Brně měli občané možnost se vyjádřit k určitým tématům a jedna paní, která měla splnomocnění od obyvatelky Brna, taky nebyla umožněno hovořit, tak si potom vzala vlastně slovo sama a v podstatě ukázala sovětskou vlajku. Jo, s tím, že prostě se mělo klást. Ano, a při odchodu vlastně, když odcházela, tak byla obestoupena městskou policií a odvedla si státní policie. A v podstatě se ty sovětské vlajky nesměla ani dotknout, jo. Tak jenom, co bych mě k tomu dokázal říct. Děkuju.
2: Děkujeme.
0: No, samozřejmě. Je to samozřejmě ten zákon, který je to zase další příklad toho, jak ta vláda, koaliční vláda, hnutí ANO, SPD a motoristů prostě je nefunkční. Protože tohleto, že se prostě jako nesmí sovětské vlajky jako propagace komunismu, je tam samozřejmě výjimka, kdy se může, to znamená historické události, to znamená, když se slaví konec války, tak tam se jako může sovětská vlajka, ale
1: což
0: jinak jako je to...
1: Což bylo tohle mimochodem, ne?
0: No, to je těžký, jako konec války je prostě vždycky jako 8. tam u vás, nebo i tady samozřejmě, ale že v Rusku je to 9. ale tady jde o to, a jako ty květnové dny, bere se to od toho 5. do toho zhruba 9. jo, zhruba se to bere, ale... tohle to bylo 19. Jo, května a to už samozřejmě je po. To znamená, že ona, nebylo to žádné výročí osvobození a pokud ona tam přišla s tou sovětskou vlajkou, tak v podstatě podle toho zákona, který schválila Fialova vláda v roce 2022 nebo 2023, ten zákon by měl být zrušen. A současná koalice má dostatek hlasů k tomu, aby ten zákon zrušila. To, protože ten protikomunistický zákon schválila Fialova koalice. Moje otázka teď znova míří na SPD. Jako se zaštiťují jako největší prostě alternativní strana. Tak ať iniciují zrušení toho paragrafu zákazu komunistických symbolů, do kterého byla začleněna Fialovou vládou i sovětská vlajka. Osvoboditel. To znamená to, tady v podstatě jako pláčeme na špatným hrobě úplně. Protože ano, paní teď bude zahájená, že propaguje nějaké komunistické myšlenky, což samozřejmě není pravda, ale ten zákon prostě je platný a dokud nebude zrušený, tak zkrátka nikdo nebude moci nosit sovětskou vlajku jindy, než od toho 5. do toho zhruba 8. května. Protože ani toho 9. května už policie neuzná. Protože, že jo, to se uznává jenom v Rusku 9., protože že jenom 8., že jo. Proto tady je třeba iniciovat zrušení toho Fialova zákona, samozřejmě. O takzvaných zločinech komunismu, že jo. Tam byly ty symboly, že se nesmí zobrazovat, to znamená, ten zákon je z dílny Fialovy vlády, to znamená, ten je třeba zrušit, ten zákon, aby to bylo vyřešené. A to musí někdo iniciovat. A kdo to bude iniciovat? Babiš? No, ten asi těžko, ten má jiné starosti. Tak to musí udělat někdo z těch dvou menších stran. Buď motoristé, nebo SPD musí iniciovat zrušení toho zákona. Jednoduchá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak najnovší správy z USA, že Tulsi Gabbardová odstúpila, rezignovala z funkcie šéfských spravodajských služieb USA a ako oficiálny dôvod menoval
0: nemoc své